0: podobná situace. U Koclířova stojí nákladní auto. Je to zhruba 3 kilometry za Hřebičským tunelem a vypadá to, že zasahuje minimálně do části jízdního pruhu. A v Praze u Hřiněvsi havarovala 4 osobní auta. Nehoda je v ulici Přátelství u Nového náměstí a místo nehody s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky zvolna ubývat. Nejvyšší teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28, na jižní Moravě až 30, na horách kolem 15. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Po Belgii a Polsku zakotvil v Americe a teď je zpátky v Česku. S Pavlem Novákem se dnes ohlédneme za jeho působením jako zpravodaje ve Spojených státech. V jeho archivních reportážích mimo jiné navštívíme rodný dům Franklina Delano Roosevelta. Nahlédneme do kotce malého meteorologa Sviště Fila a povíme si, co všechno se dá dělat s krabičkami od kinofilmu.
1: Reportáže zahraničních zpravodajů.
3: Ahoj Pavle, vítám tě ve studiu Českého rozhlasu Plus.
4: Dobrý den.
3: Ještě než si pustíme první z reportáží, které se za ty bezmála 3 roky nashromáždily v rozhlasovém archivu, bych se tě ráda zeptala, jaké to je být zpravodajem v tak velké a významné zemi. Jak vypadá to ráno, kdy se člověk rozhoduje, čemu se ten den bude věnovat?
4: No to ráno vypadá tak, že v Evropě už je vlastně odpoledne. Takže je to honem honem a během toho krátkého časového úseku se musí stihnout spousta věcí, umýt se, holit se, najíst se, ale protože už mi přijde na WhatsApp vlastně zakázka, co mám dělat a řekněme, že v 8 hodin je tady už, jsou tady už 2 hodiny odpoledne a chtějí třeba 15:40, takže já mám přibližně hodinu na to, abych to téma, které jsem nabízel, většinou to je to, co jsem nabízel, nikdy také ne, tak abych ho připravil. A to je potom docela honička.
3: Jedna z celebrit, na které si v Americe narazil, měla velké přední zuby a taky byla úplně celá zarostlá. Je to Svišť Phil, který vždycky 2. února na Hromnice ve městě Punxsutawney v Pensylvánii předpovídá, jak dlouhá bude ještě zima. Ale tebe zajímalo, co Phil dělá po zbytek roku.
5: Je krásně teplo, svítí slunce a v lese nad městečkem Punxsutawney v Pensylvánii je skoro ticho, jenom tady zpívají ptáci. Ale 2. února každého roku tady bývají stovky, tisíce lidí. Právě tady, totiž v areálu Gobler Snob, předpovídá Svišť Phil počasí, jestli bude ještě 6 týdnů zima, anebo už přijde jaro.
6: Popularitu Svišťovi Philovi zajistil film Na Hromnice o den více z roku 1993. Už i předtím byl ale podle vedoucí návštěvnického centra v Punxsutawney Marcy Galando o rituál zvaný Groundhog Day, tedy Den Svišťe, velký zájem.
7: Jezdí sem v ten den už mnoho tisíc lidí. Otevíráme areál s pódiem a pařezem už ve 3 hodiny nad ránem. Přijíždějí sem autobusem ze zdola z města, ale máme tu i parkoviště pro 300 aut.
8: My name is Thomas Dunkel. I'm the president of the Punxsutawney Groundhog Club.
6: Předsedou Punxsutawneyského svištího klubu je Tom Dunkel, majitel firmy na zastřešování průmyslových a veřejných budov. Vůl nabuzení Phila vlastnil od 80. let jeho otec a on po něm převzal funkci předsedy a také schopnost rozumět řeči svišťů. A 130 let starý Svišť Phil jen a pouze jemu prozradí, jestli svůj stín viděl nebo ne. Tajemství dlouhověkosti Svišťe Phila nadaného schopností předpovídat počasí vysvětluje paní Marcy. Vždy při slavnostech v září dostane Phil napít ze starobylého soudku se zvláštním elixírem, který je po zbytek roku v expozici návštěvnického centra. Lektvar mu prodlouží život vždy o 7 let. Elixír ale nefunguje na nikoho jiného. Ani na jeho družku Phyllis, ani na jiné živočichy. A na lidi už vůbec ne. Philovi ale očividně dává nejen život, ale i samčí sílu.
8: Phil gets a new wife.
9: Phil dostává docela často novou manželku. Všichni svišti, kromě Phila, se v zajetí dožívají tak 5 až 10 let. To, co se letos stalo, je vůbec poprvé, kdy se něco takového podařilo u svišťů chovaných v zajetí. Očividně se Phil a Phyllis do toho pustili. Možná měli víc soukromí než jindy a výsledkem jsou dvě mláďata, kterým jsme dali jména Sluníčko a Stín.
4: Když 2. února předpoví Phil, jaké bude počasí, tak po zbytek roku bydlí v obecní knihovně. Hello, žije tady Phil?
10: Yes, he is. If you go down this way,
4: takže po schodech dolů, doprava, opravdu jsou tady. Tohle jsou mláďátka, ahoj.
6: Phil opouští svůj prostraný kotec v obecní knihovně přibližně 8x za rok. Má různé ceremoniální povinnosti na akcích v okolí svého hnízda. K zimnímu spánku se v klimatizovaném a potravou zásobeném kotci neukládá, takže ho není potřeba na hromnice litovat. Není rozespalý, protože ho nikdo ze spánku nevytrhl.
3: O Svišťovi si točil v Pensylvánii, ty jsi byl ostatně v mnoha amerických státech jiných. Jaké byly z hlediska zpravodaje?
4: No, některé byly velice příjemné, některé byly složité, protože jsou to rozlehlé státy. Třeba Texas je zkrátka obrovský, Aljaška je vůbec největší. Jsou některé zelené, některé jsou trošku vyprahlé. Utah je krásný, protože tam má krásné přírodní parky, ale mně se třeba nejvíc líbilo v Iově, protože to je taková velká, obrovská polabská nížina, chápu, proč se tam usídlili čeští emigranti a tam jsem našel hodně kamarádů. Líbilo se mi, ano, v Pensylvánii, v Marylandu, kde jsem bydlel, tam jsem hodně toho procestoval. Texas se mi líbil, protože tam je San Antonio, krásné pošpanělské město. Těch států jsem projel asi 32.
3: Dá se říct, který z nich byl třeba nejpřívětivější, kde byly nejvstřícnější, ať lidi nebo úřady, kde se ti točilo nejlépe?
4: No, v Texasu byli rozhodně vstřícní, vůbec na jihu jsou takový více otevření, v Kalifornii jsou hodně uvolnění a co jsem třeba měl problém v Ohiu. V Ohiu jsem točil s farmářem, který choval mladé bíčky a tam to byl možná můj problém, protože zkrátka, když mluví Ohájan a je to farmář, tak je mu hodně těžko rozumět. Ale nemůžu říct, že by se mi v Ohiu nelíbilo, jsou tam i krásná místa, byl jsem tam v Daytonu, protože tam se podepisovala smlouva o ukončení války v Bosně, tak to mě z historického hlediska zajímalo, takže i Ohio bylo krásný zážitek.
3: Ty jsi bydlel ve Washingtonu, kterým protéká řeka Potomac. Kvůli letní nízké hladině a taky kamenitému dnu se soukromí investoři rozhodli v 19. století, že vedle řeky postaví plavební kanál, který by spojil zátoku Chesapeake Bay s řekou Ohio na severozápadě pod dnešním Pittsburghem. A ty jsi ho označil za impozantní vodní dílo, i když ho postavili jenom polovinu.
5: Potomac je velká, ale místy také velmi dravá řeka. Jsme přibližně 30 kilometrů od centra Washingtonu. Tady jsou velké vodopády Potomacu. Nepřekonatelná překážka pro jakékoliv plavidlo. Nešlo jen o to překlenout tyto ohromné peřeje, ale také mít stabilní vodní cestu pro obchodní lodě. Kanál dnes už na většině skoro své 300-kilometrové délky zarostlý a nesplavný vede z washingtonské čtvrtě Georgetown do města Cumberland pod Alleghenskými horami bohatými na ložiska černého uhlí. My se zastavíme v polovině jeho cesty.
11: S rangerkou Národního historického parku kanálu Chesapeake Ohio ve městě Williamsport Kristy Hansenovou jsme stáli před dlouhou mapou znázorňující vedení kanálu, který kopíruje tok Potomacu. Cílem stavby bylo v 19. století spojit už prosperující města na východním pobřeží s novými teritorii na severu a západě. Kanál měl spojit zátoku Chesapeake Bay u Washingtonu s údolím řeky Ohio. To se ale nikdy nepodařilo. V cestě stály hory.
12: Lodě nedokáží stoupat do hor, ačkoliv bychom si to asi přáli. Konstruktéři to tedy vyřešili soustavou z dymadel. Na kanálu jich je 74. Pomáhají překonat převýšení 184 metrů.
11: Kanál měří 297 kilometrů. Plány byly ale mnohem ambicioznější. Postavená je jen polovina trasy plánované vodní cesty. Proč to v roce 1850 konstruktéři nedotáhli až do konce k řece Ohio? Podle Kristy Hansenové v tom byly peníze.
12: Společnost pro výstavbu kanálu nepředpokládala, jak bude jeho budování nákladné. Když se dostali do hor západního Marylandu, museli skálu odstřelovat dynamitem. A to už jim začaly docházet peníze. Rozhodli se tedy ukončit projekt v Cumberlandu, kde byla ložiska uhlí. Takže na jeho dopravě stále dobře vydělávali.
11: Kanál Chesapeake, Ohio, to není jenom vlastně vykopaná rýha, vykopaný příkop v zemi, ale to jsou i mosty. Na celé té trase je 11 akveduktů, které překonávají třeba větší nebo menší vodní toky nebo nějaká údolí. A tady ten ve Williamsportu je asi nejkrásnější z nich, protože je krásně zachovalý. Má 3 mostní oblouky. V době největšího rozkvětu v 70. letech 19. století se na kanálu pohybovalo 400 lodí. Mohly být maximálně 4 metry široké a tahali je na lanech osly, které vodili děti po cestičce podél kanálu. Zkázu mu přinesly časté záplavy na Potomeku a také výstavba železnice. V konkurenci s ní kanál nemohl obstát. Doprava se na něm zastavila v roce 1924. Dnes je podle rangerky Kristy Hansenové kanál Chesapeake, Ohio, jedním z nejnavštěvovanějších národních historických parků ve Spojených státech. Od jara do podzimu se pořádají projížďky napodobeninami historických lodí a návštěvníci se mohou projít nebo projet na kole stezkou, po které kdysi chodili osly a tahali lodě s nákladem. A samozřejmě se dá jen žasnout, co předkové dnešních Američanů dokázali postavit.
13: Ty jsi mi vyprávěl, že tahle reportáž vznikla poté, co si kolem kanálu opakovaně chodil a říkal si, že ho konečně musíš natočit a pak si ho tedy konečně natočil. Dokázal by si říct, kolik procent nebo jaká část tvých reportáží ti víceméně nahrála náhoda nebo běžný život a kolik bylo poctivě oddřených?
4: Ono to bude víc než polovina, byla ta, která přinesla náhoda. Ty, které jsem si dohadoval nějak dopředu a musel jsem tam několikrát zajít, tak těch bylo méně. To bylo třeba, když jsem si vlastně našel v Harper's Ferry příběh Johna Browna, který tam vedl povstání, tak tam jsem byl nejdřív jednou, potom jsem si tam tady dohodl schůzku a natočili jsme tu reportáž a ještě jsem předtím měl nápad, takže jsem to vlastně se na to připravil, realizoval, ale spousta těch věcí byla, že jsem jel okolo a říkal jsem si, a to je zajímavé, až tady pojedu znovu, tak to musím natočit, ale zkrátka tam ten nápad je, že to je na nějak mimochodem, a nebo někam přijdu a najednou to vidím a říkám si, aha, tak mám tady magnetofon, jdu to točit a vznikne to najednou úplně spontánně. Třeba tady Phil, ten meteorolog, tak to jsem věděl už dopředu a byl jsem tam programově jsem tam měl v létě a pak jsem tam byl ještě i v zimě, abych se podíval, jak ta předpověď vypadá.
1: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Pokračujeme ve speciálním vydání pořadu, ve kterém si připomínáme působení Pavla Nováka jako zpravodaje ve Spojených státech. Ve státě New York se v lednu 1883 narodil nejdéle vládnoucí prezident Spojených států Franklin Delano Roosevelt a tebe, Pavle, zaujal jeho rodný dům, do kterého se rád vracel i jako prezident a kde je taky v zahradě pohřbený.
14: Francesca Urbinová je rančerka, je strážkyně Národního parku a pracuje tady už 35 let, takže ta je ta nejpovolanější, která mi může říct, jak to tu vlastně vypadá, co tady všechno je a jak tady Franklin Delano Roosevelt žil.
15: Franklin Delano Roosevelt se tu narodil, vyrůstal tady a měl na toto místo vždy hezké vzpomínky. Naučil se od svého otce mnoho o stromech a o péči o zahradu. Když se pak stal prezidentem, zužitkoval to v době hospodářské krize, kdy chtěl zapojit mladé lidi do práce. Nechal založit občanské pečující sbory, které sázely stromy po celé zemi. And they planted trees nationwide. But after FDR got polio, he could not walk unless
11: Franklin Delano Roosevelt onemocněl dětskou obrnou, když mu bylo 39 a měl velké plány, chtěl být prezidentem. Jeho manželka Eleanor ho přesvědčila, že i přes ten handicap může dosáhnout svého cíle a on tady hodně cvičil a cvičil. A protože dům, ve kterém předtím bydlel, který měl tak rád tady ve státě New York, tak ten zdaleka nebyl přizpůsobený lidem na vozíčku, protože je tady spousta schodišť a spousta překážek, ale je tady také výtah, výtah na zavazadla, výtah na prádlo a ten se velice hodil, protože tím se dokázal Franklin Delano Roosevelt přemisťovat mezi jednotlivými patry. Není elektrický, je na ruční pohon, to znamená, že tady jsou taková lana, kterými je možné se přitahovat nahoru a pan pozdější prezident měl velice vytrénovanou horní polovinu těla, takže opravdu se dokázal tady vzepřít a dokázal se vytáhnout tím výtahem a protože tu jsou ještě další schodiště, tak přes některé měl položená taková prkna, takové řekněme koleje a těmi se mohl dostávat do těch vyšších nebo nižších pater, aby se mohl všude volně pohybovat. Dangerous habit, but he smoked in bed. He loved to smoke. V ložnici Franklina Delano Roosevelta je samozřejmě velká dubová postel, ale také noční stolek s mramorovou deskou a na ní je telefonní přístroj. To byla přímá linka do Bílého domu, kterou mohl vždycky zvednout a dávat instrukce svým tajemníkům, svým pomocníkům. A na tom stolku je ale také popelník a ve zvláštním držátku s cibulákovým vzorem také krabička sirek. To znamená, že Franklin Delano Roosevelt byl náruživým kuřákem a že také kouřil v posteli, jak potvrzuje paní Francesca. Prezident Franklin Delano Roosevelt na sklonku svého života věděl, že chce, aby se jeho dům stal jakýmsi muzeem a informoval Američany o tom, jak se o ně staral. Proto dům i přilehlé pozemky věnoval státu. V roce 1946 se Springwood stal národním parkem a je otevřený všem.
13: Když se ohlédneš do americké historie, který její úsek je ti zvlášť sympatický?
4: Určitě založení Spojených států, vůbec otcové zakladatelé, to je zajímavá věc. Byl jsem ve Filadelfii a tam to opravdu má genius loci a byl jsem vlastně v soukromém domě George Washingtona, Thomase Jeffersona, to jsou krásné domy, krásné farmy. Také tedy v rodném domě Franklina Delano Roosevelta, byl jsem i tam, kde se narodil, kde bydlel Harry Truman. Hrozně zajímavá je doba války severu proti jihu, takže jsme s kamarády se šli podívat na některá bojiště a byl jsem i ve městě Appomattox, kde se vlastně uzavřela mírová smlouva, kde ta válka skončila. A to byl třeba ten případ, kdy to bylo úplně náhodou, kdy jsem tam byl na mistrovství světa v disc golfu a jedu do jiného města a najednou vidím Appomattox a říkám si, aha, to je vlastně to město, zastavím se tam je muzeum, tam je člověk, řekne mi, ajte ještě tamhle, tam je můj kamarád a ten vám o tom řekne víc, jedu tam, natočím to, jdu do domu, kde se to podepisovalo, tam mě napadne nějaká myšlenka a reportáž je hotová.
13: Práce zahraničního zpravodaje ti položila do cesty nejrůznější otázky. Například, jaké je asi posezení v křesle z krabiček od kinofilmů? A odpověď si našel na Guvernérském ostrově u Manhattanu, kde se do krabiček pustil jeden newyorský startup.
11: Bílý kontejner pro lodní přepravu nákladů má na střeše solární panely a vyklopenou přední stěnu, aby bylo dobře vidět, jak se uvnitř mění plastová drť v nové předměty. Otcem startupu je profesor na New Yorkské soukromé vysoké škole designu Brent Roth. S přeměnou nepotřebných krabiček od filmů nebo plastových lahví od pracích prostředků v lampy a květináče mu pomáhají jeho studenti.
16: Pan Brent Roth má velikánský plátěný pytel, který je plný krabiček od filmů.
17: This is HDPE, high density polyethylene.
16: Krabičky je nutné oddělit od jejich výček, protože ty jsou z jiného materiálu. A vezme ty krabičky od filmů a hodí je do šrotovacího stroje.
17: So this is going to go into the shredder. The blades are actually down here.
16: Krabičky od filmů to rozemlelo na malé šupinky, ze kterých se bude zase vyrábět něco úplně nového.
17: This is a little planter, right?
11: Pomocí sluneční energie přeměněné v elektřinu se šupinky plastu taví a pod tlakem se vpravují do forem. Vznikají tak plastové květináče nebo stínitka na lampy. Barvu lze zvolit podle toho, jaký nadrcený materiál se solární továrničce dodá.
18: Teď jsme se rozhodli zkusit vyrobit i nábytek. Viděl jste naše zahradní křeslo? Říkáme tomu recyklovaná židle. Materiál je znovu použitý, energie je z obnovitelného zdroje. Křeslo může mít několik poloh. Nižší pro děti, vyšší pro dospělé. Může se dát k pracovnímu stolu a když se překlopí, je to prostě sedátko do zahrady. Snažíme se využít toho, že jsou naše židle lehké a dají se snadno přenášet.
11: Budoucnost startupu Circular Economy Manufacturing vidí Berend Roth ve výrobě prvků městského mobiliáře, třeba obrubníků pro cyklostezky, dopravních kuželů nebo silničních bariér. Všude, kde může beton nebo plast nahradit recyklát. Květináče i lampová stínitka jdou prý dobře na odbyt. Snad i židle budou mít úspěch. Zatím ale startup profesora designu Berenda Rothe a jeho studentů, založený před 6 lety, nevydělává. To je ale úděl všech začínajících podniků. Otec zakladatel Circular Economy Manufacturing zpracovávajícího krabičky od kinofilmů doufá, že se první zisk dostaví už brzy.
19: Jak Američani přistupují k ochraně životního prostředí? Je mi tedy jasné, že ta země není homogenní a nedá se tedy zobecňovat, ale jak to tak zhruba je?
4: No, u nás převládá ten názor, že Američané na to moc nedbají, což není úplně pravda, protože je to zkrátka 50 států. A třeba u nás ve Washingtonu, v Marylandu, ve Virginii, tam se nevracely lahve. Ale ve státě New York a v dalších okolních státech tam byla záloha i na plastové lahve a byly tam u supermarketu automaty, kam se dali i zmačkané lahve odevzdat. Je pravda, že lidé to moc nedělají, ti to házejí do košů, ale potom je tam taková armáda těch mravenců, těch bezdomovců, řekněme, kteří to sbírají do velkých tašek, nosí to k těm supermarketům, tam to vrací, dostanou za to bon, kupon a mohou si něco koupit. Takže tam ta recyklace funguje. Je to, dá se říct, stát od státu, ale poznal jsem, že někde třeba se tomu hodně věnují, někde mají ty solární parky a už tam jedou na solární energii třeba.
19: Desítky tikajících a hrajících dřevěných hodin, některé i s pohyblivými postavami a reliéfy, takové malé orloje to jsou. Vznikaly postupně 45 let v dílně dvou bratrů, potomků českých přistěhovalců v městečku Spillville ve státě Iowa. Bratři Frank a Joseph Bílých měli tolik, že pro ně museli postavit zvláštní stodolu.
20: Jsme ve Spillville v Iově, v domě, kde na hlavní ulici bydlel v době svých prázdnin v roce 1893 Antonín Dvořák se svou rodinou, ale na tom domě je napsáno Bílý Clocks. Proč to tak je, to ví paní Susana Kraft. Bratři František a Josef Bílý nebyli řezbáři, nebyli to ani hodináři, byli to farmáři, ale když jim bylo kolem 30, tak zkrátka jenom tak ze záliby, ze zájmu začali stavět hodiny. A to hodiny dost velké, obrovské, vlastně skříňové hodiny, některé byly vysoké až 3 metry.
21: Ředitelka muzea hodin bratrů Bílých Susana Kraft všechny hodiny zná a ví, kam sáhnout, aby spustila hrací mechanismus. Na jedněch dokonce defilují svatí apoštolové podobně jako na pražském orloji.
20: První hodiny, které bratři Bílí postavili, byly hodiny s výjevy stvoření světa, to znamená s Bohem, s anděly, se zvířaty a byly vlastně závěsné na zeď.
21: Další hodiny už byly skříňové, aby se do nich vešly hrací strojky a také různé mechanismy, které pohybovaly vyřezávanými figurkami, které sehrávaly krátká představení, když začaly hodiny odbíjet. Velmi propracované jsou třeba hodiny věnované prvním přistěhovalcům, kteří osidlovali nový kontinent.
22: Hodiny amerických průkopníků mají 57 panelů, které bratři Bílí očíslovali, takže je to něco jako kniha umístěná na hodinách. Jsou na nich i vlastenecké symboly a na vršku ukázky různých architektonických stylů. Pracovali na těchto hodinách 4 roky a považovali je za svůj mistrovský kousek. Nikdy žádné ze svých hodin neprodali, nikdy žádné nevyhodili. Vyráběli si je pro radost. Těšilo je, když si je lidé přicházeli prohlížet. Za hodiny z výjevy amerických průkopníků nabízel bratrům bílým majitel továrny na auta Henry Ford $1,000,000. Chtěli dát do svého muzea ve státě Michigan, ale oni řekli, ne, děkujeme. Jeho nabídku prostě nepřijali.
21: Michael Klimeš, který se stará o expozici Antonína Dvořáka ve stejném domě, kde jsou vystavené i hodiny bratrů Bílých, vypráví, že staří mládenci žili velmi nekomplikovaným životem. Ví se o nich, že každý den odpoledne zašel jeden z bratrů do místní hospody pro dvě piva, která pak doma u svých hodin Frank a Joseph společně vypili. Nikdy se neoženili a jejich hodiny tak možná byly jejich jedinou životní láskou.
19: Tuhle půvabně zvukomalebnou reportáž berme jako připomínku toho, že všechno jednoho dne skončí. Díky, Pavle Nováku, že jsme si společně připomněli tvoje působení na postu zpravodaje Českého rozhlasu v Americe a přeju ti spoustu dalších vydařených reportáží.
4: A díky, že jsi vybrala právě Spielville, protože to je moje srdeční město v Iově. Díky, naslyšenou.
1: Nejen události, jdeme dál. Věda, kultura, společnost. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Státní zdravotní ústav stahuje z trhu dvě šarže léku Rovatinex, který pacienti užívají k léčbě a prevenci močových a ledvinových kamenů. Na rozhodnutí SÚKLu upozornil deník CZ. Rovatinex je volně do prodejný léčivý přípravek. Z preventivních důvodů se stahují šarže s datem použitelnosti do října 2026 a do dubna 2027. Politické strany a hnutí mají poslední den na opravu případných chyb v kandidátních listinách pro letošní komunální volby. Nejpozději do poloviny minulého týdne je na to museli upozornit registrační úřady. V sobotu pak rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které odmítnou. Ke komunálním volbám půjdou lidi 9. a 10. října. 8 muslimských zemí odsoudilo izraelské odmítnutí plánu pro pásmo Gazy amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje o tom agentura AFP. Mezi signatáři společného prohlášení jsou třeba Egypt, Turecko nebo Saudská Arábie. Podle nich odmítnutí Trumpova plánu ohrožuje snahy o mír v regionu. Plán počítá s postupným odzbrojením Hamasu a všech palestinských skupin v pásmu Gazy a taky stažení izraelské armády z této oblasti. A v Luhačovicích pokračuje 26. ročník přehlídky divadelní Luhačovice. Nabídne komorní česká a slovenská představení. Součástí programu je taky představení o životě a písních Evy Pilarové nebo hra Vzpomínky zůstanou se Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem. Divadelní festival můžete navštívit až do 22. srpna. Tenistka Sára Bejlek ovládla i druhé české derby na turnaji Masters v Cincinnati. Po vítězství nad Karolínou Plíškovou porazila ve druhém kole Barboru Krejčíkovou ve dvou setech. Ve třetím kole jsou i Marie Bousková, která zdolala Italku Stefaniovou 6-2, 6-4 a Kateřina Siňaková. Ta zvítězila nad Španělskou Bouzasovou Maneirovou ve třech sadách.
2: Nehoda na dálnici D3 u Českých Budějovic a překážka u Přimdy. Na dálnici D3 u Českých Budějovic směr Rakousko šetří nehodu osobního auta. Za sjezdem na Budějovice a Písek 132. kilometru je mimo vozovku na místě policie, silničářská šipka a zavřená krajnice a nově taky pravý jízdní pruh, jede se levým plynule. Na Tachovsku silnici 198 z Přimdy do Málkova pozor. V úseku spadl na cestu strom a zasahuje minimálně do části jízdního pruhu. A v Praze na městském okruhu počítejte s noční uzavírkou. Údržba zavřela část tunelového komplexu Blanka, obousměrně mezi sjezdy na Troju a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky zvolna ubývat. Nejvyšší teploty na severozápadě do 23 stupňů, jinde 23 až 28, na jižní Moravě až 30, na horách kolem 15. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Jak motoristé narazili na realitu? Jaké jsou úkoly demokratické opozice? Proč soud v Rusku vyloučil stranu Jabloko z voleb? A jak vypadá smutek rozpáleného města? Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
1: Názory a argumenty.
7: Tak jako další země Evropy i Česko čelí kvůli změně klimatu velkému problému. Populisté tuto skutečnost nepopírají a snahu o řešení aspoň předstírají. Trolové se naopak tváří, že daný problém vůbec neexistuje. Tak to vysvětluje komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk rozdílný přístup premiéra Andreje Babiše a strany motoristů k řešení problému sucha.
8: Někdy to vypadá, že politická situace je tak zoufalá, že dává smysl volit stranu, která se věnuje trollingu a recesi. Všechno je k vzteku, tak si proti tomu pojďme zaprotestovat tím, že se všem vysmějeme, řekne se. Je to pochopitelný postoj, ovšem má svá nemalá rizika. Modelový příklad představuje působení strany Motoristé sobě. Jak se projevuje a co z něj plyne? Že motoristé jsou primárně trollingová strana je jasné. Vyplývá to už z jejich názvu a odpovídá tomu jejich provokativní vystupování a absurdní rétorika, kterou obsluhují voliče, kteří by nejraději do všeho praštili. Pokud by byli v opozici, mohlo by to být vlastně docela užitečné, zhruba jako byli užiteční šašci na královských dvorech. Jenže situace je jiná. Motoristé se dostali do vlády a vzhledem k tomu, že nic jiného než trolling neumí, nezbývá jim než ho promítat i do reálného vládnutí. A to je problém. Demonstrací je nynější situace, kdy Česko trápí sucho a nebývalé vlny veder. Je jasné, že to není jen nějaká epizoda. Obrovské problémy se objevují už od roku 2015, a to v celé Evropě. Klimatická změna o sobě dává vědět způsobem, který pociťují doslova na vlastní kůži úplně všichni. Co na to trollingoví motoristé? Jejich šéf Petr Macinka prohlašuje, že klimatická krize v Česku skončila. Jejich ministr životního prostředí Igor Červený vystavuje na sociálních sítích příspěvek. Když udeří vedra a sucho, příroda má svého spojence, bubra. A ve chvíli, kdy začíná vysychat už i Vltavská kaskáda, odjede si na dovolenou. Jako politický trolling je to jistě kvalitní číslo, ale z pohledu jakékoliv racionální politiky je to katastrofa. Uvědomuje si to dokonce už i ten, který troly uvedl do vlády, premiér Andrej Babiš. Při řešení problému sucha motopartaj zcela odstřihl. Na výjezd na Slapy vzal svého vlastního exministra životního prostředí Richarda Brabce a ministra zemědělství Šebestiána, který je sice formálně ve vládě za SPD, ale ve skutečnosti si ho vybral sám premiér. I Babiš ví, že sucho a klimatická změna jsou reálnými problémy, že nejde o nic na úrovni v létě je horko, v zimě je zima a v noci je tma, jak se vyjadřuje vrchní mototrol Petr Macinka. Je v tom mimochodem vidět rozdíl mezi populisty a politickými troly. Populisté problémy nepopírají, snahu o jejich řešení alespoň předstírají. Trolové se ale tváří, že problémy vůbec neexistují. To samozřejmě Andreje Babiše z poloviny nezbavuje. Byl to on, kdo se rozhodl s antiekologickými troly vládnout. Byl to on, kdo jim dokonce dal ministerstvo životního prostředí, aby se mohli vyřádit. Je to něco podobného, jako by svěřil ministerstvo průmyslu straně rozbíječů strojů nebo ministerstvo obrany partaji pacifistů. Bez Babiše by motoristé zůstali jen externími šašky, kteří by exhibovali na sociálních sítích, ale nemohli by nadělat reálné škody, jako se to děje teď. Odpovědný je za to premiér, i když se nyní usilovně snaží tvářit, že motoristé v jeho vládě vlastně nejsou. Základem demokracie a vládnutí jsou nicméně voliči. Případ nárazu mototrolů na realitu nás proto učí. Politika nás může štvát, můžeme na ní nadávat, můžeme se jí nakonec ze zoufalství i vysmívat. Ale když přijde tvrdé na tvrdé, úporný výsměch ničemu nepomůže. Je potřeba reálné zhodnocení situace a tomu odpovídající kroky. Prostě dospělý přístup. Nikoli politický ekvivalent chování chlapečků na pískovišti, kterým připadá jako nejlepší a definitivní řešení všeho, rozšlapat ostatní bábovičky a zmydlit je lopatičkami. Nic jiného političtí trolové totiž společnosti nenabízejí. V dalších volbách už nikdo nemůže říkat, že o tom nevěděl. Uvidíme tedy, jak s touto nabídkou trolové uspějí.
6: Dodává komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Politici, kteří se ocitli v opozici, to nikdy nemají jednoduché. Obzvlášť pokud musí oponovat premiérovi, který dokáže ve své komunikaci směrem k veřejnosti využívat sociální sítě. To pak může vést k nečekaným postojům, jak naznačil nedávný průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Pokračuje publicista Jan Vávra.
9: Češi podle průzkumu považují za nejvýznačnějšího opozičního politika prezidenta Petra Pavla, ale hned na druhém místě se umístil Andrej Babiš, i když je předsedou vlády. Až odstupem následují předsedové opozičních sněmovních stran. Zda je to výsledek Babišovy sofistikované marketingové strategie, kdy sice vládne, ale zároveň se označuje za oběť všemožných útoků, která za nic nemůže, nebo vizitka špatné práce skutečné parlamentní opozice. Nechám na vašem uvážení. V poslední době skutečně mezi zastánci liberální demokracie roste nervozita z toho, že se současná parlamentní opozice ukazuje jako stále méně schopná Andreje Babiše porazit. Podle některých komentátorů by opozice neměla jen reagovat na kroky Babišovy vlády, ale nastolovat vlastní témata. Podle jiných je málo dryáčnická a měla by postupovat stejně agresivním stylem jako Andrej Babiš. Řada komentátorů vytýká opozici, že nepochopila nové způsoby komunikace. Stále se soustředí na projevy ve sněmovně. Pokud chce něco veřejnosti sdělit, uspořádá tiskovou konferenci a tím to skončí. Málo kdo z opozičních politiků dokáže tak efektivně využívat sociální sítě jako Andrej Babiš. Tato kritika je bezesporu opodstatněná. Je ale otázkou, zda není na místě mnohem zásadnější proměna uvažování současných opozičních politiků. Asi prvním zásadním úkolem je spojit se. Zkušenosti z Maďarska nebo Polska ukazují, že proti populistovi s širokou podporou obyvatelstva má šanci jen jednotná a co nejširší fronta demokratických uskupení. To, že v senátních volbách opoziční strany kandidují proti sobě, nahrává Andreji Babišovi. Pokud strany upřednostňují vlastní identitu, dávají tím společnosti najevo, že pro ně současná vláda nepředstavuje takovou hrozbu. Druhým úkolem, který musí opozice splnit, chce-li Babiše porazit, je nalezení nějakého vůdce. Opoziční politici musí pochopit, že politika se všude na světě čím dál více personifikuje, že lidé nečtou programy a hledají někoho, komu budou moci důvěřovat. Takového vůdce při vší úctě žádná opoziční strana nenabízí. Nejblíže k tomu má asi předseda KDU Jan Grolich, ale diskvalifikuje ho jeho příslušnost k jedné z nejslabších stran a lokální působnost. Úspěšným vůdcem rozhodně nebude takový politik, který vzejde ze zákulisních politických dohod. Ideální by bylo, kdyby se zrodil ze sympatií a podpory veřejnosti. A nemusí jít o podobně dryáčnickou osobnost, jakou je Andrej Babiš. Příklad Petra Pavla ukazuje, že rozhodnost, rozvážnost a důvěryhodnost jsou ty nejdůležitější předpoklady. Třetím zásadním úkolem je jasné pojmenování toho, co pokládá opozice za nejdůležitější. Teď střílí bez většího rozmyslu na vše, co Andrej Babiš udělá. Přitom Babiš staví svoji politiku a marketing na základě čísel z výzkumu veřejného mínění. I opozice tedy potřebuje přesně zjistit, co většina veřejnosti pokládá za největší problém a na co by se tedy měla soustředit. Je to nedostatečná obrana země? Zadlužení příštích generací? Vytunelování všech ekonomických a přírodních zdrojů ve prospěch oligarchů? Nebo ještě něco jiného? První zkouška opozice přijde již na konci prázdnin při hlasování o novele zákona o rozpočtové odpovědnosti. Pokud budou opoziční politici pokračovat v nejistém tápání, bude muset občanská společnost začít hledat jiný model, který by mohl vést k porážce Andreje Babiše v příštích volbách.
3: Konstatuje publicista Jan Vávra. Současné ruské vedení se bojí, že nadcházející parlamentní volby by mohly sklouznout k hlasování proti válce. Svědčí o tom i nedávné rozhodnutí státní volební komise zakázat liberální straně Jabloko účast ve volbách. Prudce totiž začala stoupat její popularita mezi těmi, kdo odmítají válku. Soudí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
5: Ruský nejvyšší soud zrušil registraci strany Jabloko pro podzimní parlamentní volby kvůli údajnému porušení autorských práv při používání agitačních materiálů. No, ne, že by to bylo nějaké překvapení. Překvapivé spíše bylo, že ústřední volební komise koncem července letošního roku Jabloko vůbec zaregistrovala. Jabloko patří mezi nejstarší ruské politické strany. Vzniklo ještě počátkem 90. let minulého století jako levicově liberální strana, hlavně pro postsovětskou technickou inteligenci. Nikdy ovšem nebyla ve vládě. Její zakladatel Grigory Javlinský byl věčným kritikem prezidenta Borise Jelcina. Do ruské státní dumy se Jabloko naposledy dostalo v roce 1999. Pak už mívalo jen občas pár poslanců zvolených v jednomandátových okruzích. Své pozice si strana držela na regionální úrovni, hlavně v Petrohradu, Moskvě či v některých velkých městech na Sibiři, kde byla zastoupena v místních parlamentech. V posledním čtvrtstoletí Jabloko hrálo víceméně stafáž putinskému režimu a mnozí obviňovali Grigorie Javlinského, že jemu jde jen o státní příspěvky za překročení 3% hranice ve volbách. Vedení Jabloka se důsledně odmítalo zapojit do jakýchkoliv opozičních koalic a jeho představitelé třeba ostře kritizovali hlavního opozičního politika Alexeje Navalného. Strana se také zbavila některých vlastních nejznámějších politiků, kteří se z pohledu Kremlu dovolovali příliš ostrou kritiku. O to větším překvapením bylo, když letos v létě se Jabloko prohlásilo za protiválečnou stranu s předvolebním heslem za mír a svobodu. Prokuratura okamžitě obvinila několik politiků Jabloka z administrativních přestupků, což znamenalo, že tito lidé nebudou moci v podzimních volbách kandidovat. Jenže ústřední volební komise Jabloko k všeobecnému překvapení stejně zaregistrovala. Spekuluje se o tom, že Kreml tak chtěl ukázat, že myšlenka míru nemá v ruské společnosti podporu. Jabloko nedostane ani 5% a nedostane se do parlamentu. Tím spíše, že o výsledcích se nebude rozhodovat ve volebních místnostech, ale v Kremlu. Jenže rozhodnutí o registraci Jabloka otevřelo brány pekla, jak napsal jeden z proválečných publicistů. Podle všech relevantních sociologických výzkumů, včetně těch vládních, zhruba 10 až 15% Rusů je od samotného počátku proti válce. Jenže nemají jak svůj postoj projevit. Demonstrace jsou nemožné a i za posty na sociálních sítích mohou hrozit brutální tresty vězení. Jenže když bylo Jabloko zaregistrované, tak spousta lidí usoudila, že nyní bude protest bezpečný. A zejména mezi velmi mladými lidmi se exponenciálně začaly šířit videa na podporu Jabloka a proti válce. Jabloko, možná proti vlastní vůli, se stalo středobodem pro protiválečné aktivisty. Jeho popularita začala růst a podle některých zpráv se začala blížit 8 až 10%, což je více než solidní na 2 týdny kampaně. V ten okamžik Kreml zasáhl a nařídil, aby registrace Jabloka byla zrušena. Protože poslední, co Putinův režim potřebuje, je ukázka toho, že značná část ruské společnosti je s válkou nespokojená.
3: To byl komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Rekordní horko ve městech, jako je Praha, je velkou zkouškou pro všechny, hlavně však pro ty, kteří doma sami smutní. Více už v Glose publicistky a dramaturgyně Kristýny Žantovské.
10: Město v létě dýchá jen brzo po ránu. Pak slunce na obloze stoupá, prozařuje modř, jakou jsme záviděli všem přímořským krajinám, a vzduch se zastaví. Jak zadržený dech. A z ulic vzlíná vypálený a zatuchlý odér, plný prachu a zaschlé psí moči. Město čpí, jako by se v něm staletí nevětralo a nikdy neskáplo ani vědro vody a nespláchlo to čpění do kanálu, kam patří a odkud se zvedá. Vyvětraný vzduch, těžký jako peřina. Na koupališti už v 10 ráno začíná voda mírně zapáchat. Nejen potem, sprchy jsou jen pro odvážné, ale i deodoranty a krémy z drogérie si lehají na hladinu a vytrvají až do soumraku. Nejvyšší čas vypadnout. Letní smutek je ten nejhlubší, protože tak plane, září a přehřívá. I radost těžkne a přivírá oči. V pokoji je tma, rolety a závěsy dělají, co mohou. V poledne, jak před půlnocí, mám si rozsvítit? Centrum města je dobré k tomu rychle zapadnout do nějaké galerie, kde mají klimatizaci. Nebo do biografu, kde dokáží přijatelný film ozvučit tak, aby se nerozbolela Eustachova trubice. Z obchodů lezou přes přivřené dveře, jak bezhlaví červy, bílé plastové roury a vypadají, jako by chtěli natáhnout trochu kyslíku z prašného chodníku. Jarmark pitomých předmětů za výlohami na Zlatém kříži je vytrvalý. Po bábuškách, ještě nevymřeli, připluly žluté kačenky. Tisíce kačenek. Ptám se znavené a spocené prodavačky, proč jich mají tolik. Odpoví naštvaně se silným přízvukem. Protože je to biznis. A pak dodá, že už ji nebaví každý den stokrát na takovou otázku odpovídat. Vida, nejsem sama, kdo kačenky nepochopil. AI mi pak napoví, že si je dávají lidé do aut a mít v Audině na palubní desce kačenku je fakt cool. Drahý auták a bezcenná hračka, je to prý vtipné. Ve vagónu metra si všimnu paní, která se snaží cosi smazat z reklamního rámečku u dveří, do kterého někdo něco napsal. Nejde jí to, tak to zachmuřeně vzdá. Má plátěné kalhoty a košily a na hlavě šátek uvázaný po způsobu muslimských žen. V centru jsem jich dost zahlédla. Jejich hloučky nejdou přehlédnout. Nedá mi to a jdu se k té soukromé reklamě podívat, blíž. Stojí na ní: Hovada z Ukrajiny, táhněte domů. Máme vás plný zuby. A pak azbukou totéž. Pod vzkazem sedí chlapec, který by mohl být Ukrajincem. Jeho pohled můj smutek jen prohloubí. Téměř ve stejný okamžik mi posílá kamarádka fotku, co někdo napsal ve vagónu metra mířícího na opačný konec Prahy. Telefonní číslo a pod ním vzkaz. Ozve se mi milá paní, která je třeba doma smutná a chybí jí lásky pohlazení? No, tak si vyberte.
12: Tolik publicistka a dramaturgyně Kristýna Žantovská.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: A v této chvíli se vrátíme ještě k některým komentářům uplynulého týdne. Letošní jmenování nového guvernéra americké centrální banky bylo doprovázeno mnoha spekulacemi. Třeba zda půjde na ruku prezidentu Donaldu Trumpovi a bude snižovat úrokovou sazbu. Dosavadní bilance nového šéfa Fedu Kevina Warshe je ale zatím hodně nejednoznačná. Myslí si Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web News.
14: Pohledného Kevina Warshe si do čela americké centrální banky Fed vybral Donald Trump. Na tom by nebylo nic divného, do čela této instituce se běžně dostávají prezidentští nominanti. Jenže tím, jak nenávistně Trump přistupoval k jeho předchůdci Jeromu Powellovi, cestu do čela Fedu i renomé jeho nástupci stížil. Proto kolem procesu jmenování musel Warshe čelit kritice, že bude Trumpovou loutkou, nebo že si jej prezident, který miluje mediální pozornost a rád se obklopuje pohlednými lidmi, vybral kvůli fotogeničnosti. Každopádně zatím to vypadá, že jeho role je jemně řečeno nezávidění hodná. Nároky, podezírání i makroekonomická situace, kolem kterých musí guvernér našlapovat, jsou obtížný terén. Teď v druhé půlce srpna oslaví Warsh první kvartál ve funkci, což je na skutečné hodnocení málo, ale zatím poněkud řidký je i první dojem, co zanechal. Jeho první veřejné vystoupení bylo začátkem června. Vypadalo to, že se vůči prezidentu Trumpovi vymezil. Řekl, že je pro něj nejdůležitější boj s inflací a že bude dělat nezávislou měnovou politiku. Trhy si to přeložili, že je takzvaný jestřáb, tedy člověk, který nebude váhat se zvyšováním sazeb, aby udržel inflaci pod kontrolou. Pak ale následovalo další vystoupení, a to začátkem července, kdy byl hostem Evropské centrální banky v Portugalsku. Tam prohlásil, že inflační tlaky polevují, ač to žádná statistika nenaznačovala. Zachoval se tedy jako takzvaná holubice, tedy guvernér, který spíše obětuje inflační cíl, jen aby nezvyšoval sazby. Investoři si to ale přeložili po svém, respektive znervózněli, což mělo reálné důsledky. Na burze spadly ceny technologických akcí, považovaných za rizikové, a také se zvýšila riziková přirážka na amerických dluhopisech. Úrok desetiletých státních dluhopisů

0: Spojené voliče zatížené drahotou. Trump se dlouhodobě snažil přimět bývalého guvernéra Paula ke snižování sazeb, které by nakoplo ekonomiku. O Warshawě nyní zdroje médiím říkají, že s Trumpem často telefonuje a ekonomiku spolu konzultují. Na Wall Streetu se proto v poslední době spekuluje, že nový guvernér Fedu zaujal mazaný postoj, vyhovět Trumpovu přání nezvyšovat sazby a přitom nechat dluhopisový trh, aby si udělal tak říkajíc špinavou práci sám. Je to ale trochu hra s ohněm. Pokud si to trhy vysvětlí tak, že Fed je příliš slabý, může přijít větší destabilizace, a to i na akcích a dolaru. Jenže vzhledem k tomu, jak jsou nyní ekonomické a hlavně politické karty rozdány, nový guvernér moc prostoru k pohybu nemá. Lidově řečeno, je to taková past vedle pasti.
1: Míní Tereza Zavadilová z portálu Newstream.cz. Nečekaně dobré zprávy o pololetním vývoji německého průmyslu se promítly i do informací o situaci toho českého. Čím to bylo způsobeno, vysvětluje publicista Petr Holub.
2: Středoevropský průmysl zažívá svůj soumrak bohů. Přesně takový dojem se musel v uplynulých letech postupně prohlubovat. Nejdříve z přetrhání obchodních řetězců v důsledku pandemie covidu, válka na Ukrajině a s ní související energetický šok. V poslední době válečné napětí v Perském zálivu, dovozní cla prezidenta Trumpa a vyostření konkurenčního boje s Čínou vyvolané snížením kurzu tamní měny. Nemluvě o nekončícím proudu nových byrokratických předpisů. Přitom průmysl a export průmyslových výrobků je tím, na čem stojí prosperita celé Evropy, v první řadě průmyslové lokomotivy jménem Německo a jeho dvorního dodavatele, kterým je česká industrie. Pochmurná nálada v podnikatelském sektoru a zvláště v průmyslu se logicky prohloubila také počátkem letošního roku, což vedlo dokonce tak renomovaný institut, jakým je mnichovský IFO k varování, že Německo stojí na pokraji další recese. To automaticky platí i pro Česko. V polovině roku je všechno jinak. Údaje o německém průmyslu a exportu se převrátily do kladných hodnot a v Česku platí to samé. Hlavní titulek pro Německo zní, že země v červnu zaznamenala historický exportní rekord, který činí něco přes 139 miliard eur. Je to zvláštní. Výpadek vývozu do Číny a Spojených států se vyrovnal vývozem do zemí Evropské unie a v menší míře do méně významných mimoevropských států. V důsledku se také pro Čechy zvýšila hodnota průmyslových zakázek ze zahraničí meziročně o pětinu. Neudrželi se ani obvykle střízliví analytici Raiffeisen banky a výkřikem skvělé zprávy z průmyslu přivítali fakt, že české továrny vyrobily nejvíc zboží v historii, míněno i s přihlédnutím k sezónním výkyvům. Nadšení z tak dlouho neslýchaných pozitivních zpráv ovšem nemůže zakrýt, že situace výrobních podniků, ať už jde o Česko nebo Německo, se zdá být paradoxní. V Německu jde o výše zmíněné přesměrování exportu ze zámoří, hlavně dovnitř Evropské unie, dodejme, že se jedná zvláště o export automobilů, letadel, lodí, železničních souprav a také zbraní. Znamená to, že došlo k úspěšné transformaci obchodní politiky, která je připravena uspokojit i menší zájemce v Evropě i jinde na světě, a tím se osvobozuje od závislosti na velkozakázkách světových velmocí. Samozřejmě otázka zní, kolik německého exportu ještě může vnitřní evropský trh přijmout. Česko prožívá jiný paradox. Od dob covidu poklesl počet podnikatelů v průmyslu na polovinu. Zavíráním podniku ovšem došlo ke koncentraci kapacit, což obvykle znamená vyšší produktivitu. Příběh o koncentraci výroby zažili už mnohé země a Česko ve své historii nejméně dvakrát. Samozřejmě jde o to, aby nějaké malé podniky vůbec zůstaly. Sečteno a podtrženo, německý a český průmysl prokázali odolnost, protože využili své dosud neobjevené rezervy. V důsledku se může stát průmyslová výroba opět tím, čím byla například po světové finanční krizi, tedy pevným základem, na kterém vyroste budoucí středoevropská prosperita. Zřejmě tedy neprožíváme skutečný soumrak bohů. Jenom jsme se nechali příliš unést stejnojmenou Wagnerovou operou, na letním festivalu a její představení právě končí.
1: A slova publicisty Petra Holuba jsou symbolickou tečkou na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: Kraje od státu příští rok nedostanou peníze na opravy silnic. Francouzský premiér navštíví požáry zničený region Gironde. Češi skončili na atletickém mistrovství Evropy poprvé v samostatné historii bez medaile. A čekáme oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, místy i bouřky, teploty do 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích.
2: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit, nechali jste nám díru, 37 miliard na dálnice, takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
0: Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. O novém postoji vlády už před minulý týden informoval liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Francouzský premiér Sébastien Lecornu společně s několika ministry navštíví departmán Gironde, který letos postihl největší lesní požár v zemi od roku 1949. Lecornu bude jednat s místními představiteli o obnově tohoto regionu na jihozápadě Francie. Premiér podle televize TF1 už včera dorazil do obce Le Porche, kde schořelo přes 180 domů. Celkem plameny v Gironde pohltily 42 tisíc hektarů. Francie letos zažívá bezprecedentní sezónu lesních požárů. Český hydrometeorologický ústav varuje před silnými bouřkami. Výstraha platí hlavně pro východní část země. Podle meteorologa Františka Šopka zasáhnou i jeho český kraj.
3: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
0: Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí do 9 hodin večer. I během neděle padaly v Česku teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Jihočeští vědci testují na Vysočině a na Třeboňsku šetrné pasti na odlov invazních druhů ryb. Zaměřili se na slunečnici pestrou, sumečka amerického, karase stříbřitého a střevličku, které decimují například populace chráněných obojživelníků. Hydrobiolog Marek Šmejkal z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích k tomu dodal.
4: Zdokonalujeme pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě, jaké nejlepší jsou ty návnady. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme, snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně.
0: Čeští atleti poprvé v samostatné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Poslední reprezentantka Kristýna Sasínek-Meky totiž skončila ve finále běhu na 1500 metrů sedmá. Zvítězila domácí Britka Hantrová-Belová. Tereza Hrochová obsadila v maratonu 9. místo. Tím si výrazně vylepšila svůj výsledek z evropského šampionátu v Mnichově před 4 lety. V Birminghamu doběhla Hrochová do cíle v čase 2 hodiny, 28 minut a 14 sekund. V cíli pak popsala náročnou a členitou trať v centru města.
5: To byly kopce vyloženě nahoru, dolů a hlavně tam byl strašně moc zatáček. Tam jste neběželi 500 metrů rovně nikde. Když jsme šli v té skupině do toho 20. kilometru, tak to bylo v každé zatáčce, což bylo každých, já nevím, 300 metrů tam balancovat.
0: Soutěž tyčkařů na atletickém mistrovství Evropy ovládl po čtvrté za sebou Švéd Duplantis. Výkonem 615 cm vylepšil o 5 cm 2 roky starý vlastní rekord šampionátu z Říma. Dál už neskákal.
6: Nehoda na D3 u Českých Budějovic a omezení, překážka na dálnici D1 u sjezdu na Vlašim. Na dálnici D3 u Českých Budějovic směr Rakousko odklízí ty následky nehody. Za sjezdem na Budějovice a Písek 132. kilometru havarovalo osobní auto na místě policie, taky několik silničářských šipek a průjezdný levý pruh. Provoz je slabý, kolem projedete plynule. Na dálnici dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim zdál obytný vůz s přívěsem. 51. kilometr na krajnici a podle kamer to vypadá, že už je tam jen značení. V Praze na městském okruhu skončila noční uzavírka v tunelovém komplexu Blanka. Zavřený byl od včerejška úsek mezi sjezdy na Troju a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné, teploty až 28 stupňů, na horách kolem 15. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnešní téma nás zavede do Bosny a Hercegoviny, do památníku Srebrenica v Potočari, kde čeští archeologové zkoumají tisíce osobních předmětů obětí genocidy z roku 1995. Hodinky, boty, dokumenty nebo drobné osobní věci jsou nejen svědectvím jednoho z nejhorších zločinů v novodobých evropských dějinách, ale také cenným pramenem pro archeologický výzkum. A hostem pořadu dnes bude archeolog Pavel Vařeka z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který vede výzkumný tým právě dokumentující hmotné pozůstatky genocidy ve Srebrenici. Řeč bude také o spolupráci s památníkem a nebo o připravovaném virtuálním muzeu. A ve studiu už je Pavel Vařeka. Hezký den.
8: Pěkný den, děkuji za pozvání.
7: Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Váhalová.
1: Leonardo Plus.
7: Jak se zrodila myšlenka zkoumat právě genocidu ve Srebrenici archeologickými metodami?
8: My jsme byli požádáni památníkem Srebrenice Potočary, aby jsme se zapojili do výzkumů, které provádí tým památníků, v kterém ovšem nejsou archeologové, tam působí historici, kurátoři, a protože my jsme jedni z mála, Plzeňská katedra archeologie, která se zabývá archeologií 20. století a zejména teda té takzvané dark heritage, temného dědictví 20. století prostřednictvím zkoumání hmotného záznamu, tak jsme byli vyzváni, aby jsme se zapojili tedy do výzkumu, které provádějí, a tady je několik témat. Ty zmiňované předměty, osobní předměty obětí jsou jedním z nich. A my v současnosti ten výzkum provádíme v rámci projektu z programu Jan Amos Komenský Zdivočelá země, který se zaměřuje právě na výzkumy z nedávné minulosti a ukazuje, jak archeologie dokáže přispět poznání poměrně nedávných událostí, ke kterým bychom si mysleli, že bohaté množství archivních pramenů nebo třeba dokonce ještě osobních svědectví, obrazových materiálů, ale ve všech případech tomu tak nemusí být. Archeologie může přinést něco úplně nového.
7: A v čem je tenhle výzkum z pohledu archeologie výjimečný a existují podobné projekty jinde na světě?
8: Ten projekt je výjimečný v tom, že skutečně zkoumáme události, které dělí od současnosti 30, respektive již 31 let. Je to doba nedávná a zároveň vlastně se dostáváme pod oboru, který se formuje teprve poměrně nedlouho, forenzní archeologie neboli soudní archeologie, která společně s forenzní antropologií pomáhá vyšetřovat zločiny proti lidskosti, genocidy. A tyto metody se používaly zhruba od 80. let už na řadě míst. Vzpomeňme třeba v genocidu v Rwandě. Genocida v Jugoslávii je tím známým případem. Ale již v současnosti forenzní týmy pracují třeba na Ukrajině.
7: Genocida ve Srebrenici představovala vyvrcholení války v Bosně a Hercegovině, která byla součástí bývalé Jugoslávie. Můžete na úvod posluchačům připomenout, vím, že nejste historik, ale alespoň částečně, co se stalo přesně v roce 1995?
8: začátkem července 1995 síly armády Republiky Srbské prolomili obranou linii. Srebrenica byla obklíčena od roku 1993 a ve městě strádalo více než 30 tisíc obyvatel. Srbským vojákům se podařilo tedy na začátku července obranu prolomit. Místní jednotky UMPROFOR, holandský batalion, vlastně neudělali vůbec nic, stáhli se na svoji základnu, opustili svoje observation points, svoje pozorovací stanoviště a obyvatelé Srebrenice začali utíkat právě k tomu, k té základně jednotky UMPROFOR holandské, kde hledali bezpečí. A zároveň teda z velké skupiny lidí se pokoušeli uprchnout v neblahé předtuše, co je očekává, snažili se na vlastní pět nebo v různě organizovaných kolonách projít v lesy, které Srebrenicu obklopují a dostat se na svobodné území, především do Tuzly, což je ale velká vzdálenost, to je více než 50 kilometrů. A ty srbské jednotky začaly třídit s obyvatele Srebrenice, kteří utekli k té holandské základně a ženy, děti, staré lidi, starce postupně nakládali do autobusů a odváželi. Nicméně předtím docházelo k strašným zločinům, s vraždění, mučení, znásilňování. Nicméně ženy, děti a starci byli nakonec odvezeni a chlapci a muži byli vybráni z těch skupin uprchlíků ze Srebrenice a zmizeli. Nevědělo se vlastně, co se s nimi stalo a až po roce 2000 začaly být v rámci vyšetřování genocidy odkrývány masové hroby. A více než 8 tisíc mužů a chlapců, ti chlapci byli vybíráni 14 let výše, už byli zařazeni mezi ty, které odvezli autobusy neznámo kam, byli nimi teda i mladší, jak se pak ukázalo. Tak tyto skupiny chlapců a mužů byly zmasakrovány a jejich ostatky uloženy na několika místech do hromadných hrobů. Jak ukázala forenzní antropologie, ti pachatelé si záhy uvědomili, že by někdo mohl zjistit, co se vlastně dělo v okolí Srebrenici a začali již po několika měsících ty hromadné hrody exhumovat v uvozovkách brutálním způsobem pomocí buldozerů a ostatky pohřbívat na dalších místech. A ani to jim nestačilo, protože se znova obávali a snažili se zahladit stopy zločinů, takže vznikly dokonce terciární hroby. Takže najdete ostatky jednoho jedince, jedné oběti ve třech hrobech, které jsou třeba 30 kilometrů od sebe, protože dělali to potají v noci a v těch starších hrobech samozřejmě zůstaly části těch ostatků, těch těl, která už byla v pokročilém stupni rozkladu. No a to byl samozřejmě obrovský oříšek pro vyšetřování forenzní antropologie a podařilo se identifikovat, já myslím, že více než 3 tisíce těch jedinců dosud a dnes v rámci památníku je obrovské pohřebiště hřbitov obětí, kde spočívají ostatky více než 7 tisíc z obětí, kteří byly právě, ty ostatky byly vyzvěženy v těch hromadných hrobů, ale zhruba asi 1500 obětí stále chybí, respektive nevíme, co se s nimi stalo, nevíme, kde jsou jejich ostatky a pravděpodobně se nacházejí v dosud neodhalených hromadných hrobech a to je ta druhá možnost, zemřeli při útěku ze Srebrenice a jejich ostatky můžou být někde v lesích roztahány zvěří.
7: Existují lidé, kteří popírají tyto události, které se staly v roce 1995 a vy pro ně vlastně máte důkazy?
8: Ano, přestože vyšetřování jasně prokázalo, že šlo o genocidu, šlo masové vyvražďování na základě etnického nebo náboženského klíče, tak najdete lidi, kteří to popírají, najdete politiky, kteří to popírají, ať v Republice Srbské nebo v samotném Srbsku. Objevují se publikace, kde tento zločin genocidy je popírán a je to všechno zpochybňováno, že to je mnohem všechno složitější a komplikovanější. Takže je to tak a právě ty hmatatelné doklady mají obrovský význam, zejména v dnešní takzvané postfaktické době, kdy lidé přestávají v podstatě všemkoliv věřit. Nicméně pokud se navštívíte památník a vidíte nejenom fotografie obětí, vidíte nejenom hřbitov, kde je více než 7 tisíc hrobů, ale vidíte i osobní předměty. Některé nesou stopy vraždění, jsou to předměty, které jsou doslova prostřelené. Je tam otvor pro projektilu, něco, co měl dotyčný u sebe, tak samozřejmě ty důkazy jsou na snadě.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Když teď, pane docente, budeme konkrétní, tak odkud jsou ty předměty, které zkoumáte? Jsou přímo z těch masových hrobů nebo i z okolních lesů? Odkud jsou?
8: Jedná se o dvě skupiny předmětů. Ta první, největší, to jsou tisíce věcí, které byly vyzdviženy právě při exhumaci masových hrobů a byly uloženy v památníku, v podstatě v tom stavu, v jakém byly vyzdviženy, což je obrovský problém, neboť se jedná v řadě případů o předměty z organických látek, jako je textil, kůže, dřevo, papír. A oni samozřejmě podléhají postupnému rozkladu. No a to je také jeden z úkolů výzkumu, vlastně zjistit, v jakém stavu ty předměty jsou, a prostřednictvím připravovaného grantu, ten připravujeme s Univerzitou v Amsterdamu, zajistit co v nejrychlejší konzervaci těchto předmětů. Takže nejenom dokumentace, ale i konzervace. Jinak ty předměty se prostě rozpadnou během poměrně krátké doby. Takže to je ta jedna část. A ta druhá, to jsou předměty, které nacházejí místní obyvatele v okolních lesích. Začínají tam dělat i systematické průzkumy pracovníci památníků právě na upozornění místních obyvatel, kudy prchali obyvatele Srebrenice a jsou to věci, které postráceli, kterých se zbavili. A nebo jsou to osobní věci obětí, protože z armáda Republiky Srbské si velice záhy zjistila, všimla si pohybu v krajině a nachystala léčky, položila miny na lesních cestách. Tam, kde museli uprchlíci přecházet silnice, tak tam umístila silné vojenské jednotky. Ty předpokládané trasy bombardovala, ostřelovala dělostřelectvem minomety. Takže došlo k velkým ztrátám a tady právě narážíme na osudy lidí, kteří uprchli ze Srebrenice a jejich rodina už nikdy neslyšela, neví se vlastně, kde jsou. Jejich ostatky nebyly odhaleny v těch masových hromadných hrobech, takže velmi pravděpodobně se právě staly předmětem nějakého přepadu, byly obětí z nějakých bojů na té trase, převážně teda směrem na Tuzlu. Takže to je ta druhá skupina předmětů, které také pomáhají vlastně k identifikaci těch jejich držitelů, těch, kteří je ztratili nebo kteří zahynuli. Takže tyto dvě skupiny mají obrovský význam právě pro odhalení těch zločinů a s odhalení osudů obrovského množství lidí, o kterých se dodnes vlastně neví, co se s nimi stalo.
7: A dá se z těch osobních předmětů vyčíst konkrétní příběh toho člověka, respektive jak moc vyčtete ten konkrétní příběh?
8: Ve výjimečných případech najdete iniciály nebo dokonce jméno, vědíte třeba do tabatěrky, což je samozřejmě skvělé vodítko, které vás dovede až k rodině. A v těch ostatních případech památník spolupracuje s pozůstalými, s organizacemi srebrenických matek, které hledají svoje syny, ženy, které hledají svoje otce, manžely. A V celé řadě případů se podařilo právě pomocí pozůstalých identifikovat, že tento kus oděvu patřil mému synovi. To byl ten svetr, který měl naposledy na sobě. To byly ty kalhoty. Nebo ano, on prostě používal tenhle ten zápisník. A dostáváme se, nebo dýmku, nebo tabaťerku, nebo něco takového osobního, tuto cigaretovou špičku, že jo, přesně měl. Takže tady je možnost s pomocí vzpomínek pozůstalých se dostat k identifikaci těch jednotlivých obětí a vlastně rodina získá najednou informaci, alespoň nějakou informaci o tom osudu, co se stalo s jejich blízkým. Některé skupiny mužů několik měsíců se skrývaly v okolní krajině, využívali třeba jeskyně v údolí Driny, což je takové velice romantické skalnaté údolí, ale především je těžko přístupné, takže tam se dobře skrývali před srbskými vojáky. A v těch jeskyních žili, tam ty jeskyně si zařídili prostřednictvím předmětů z vypálených vesnic, odkud bylo obyvatelstvo vyhnáno, tak si tam nanosili nějaké předměty a i ty jsou vlastně předmětem té dokumentace, které pracovníci památníků provádějí a s kterou jim pomáháme a vlastně dokreslují ty příběhy mužů, kteří se ztratili, kteří už se nikdy nevrátili domů.
7: Jste archeolog, předpokládám, že musíte ke všemu přistupovat pragmaticky, ale jak se vás dotýkají osobně tyhle příběhy z nedávné historie?
8: To je těžká otázka a jsme skutečně na poli forenzní archeologie a tady nějaké osobní pocity musí jít stranou a člověk musí prostě provádět profesionální práci, která je od nás požadována a nějaké pocity si prostě nechat pro sebe na potom. To se jinak se to prostě dělat nedá. A právě ty archeologické metody pomáhají zpřesnit výsledky těch průzkumů, kteří provádějí pracovníci památníků, protože to není nic jiného než povrchový sběr, jak my tomu říkáme, pomáháme se zaměřením, s přesnou dokumentací těch míst, kde se ty věci nacházejí, no a pak pomáháme vytvářet mapy v prostředí geografických informačních systémů, takže ta informace nejenom o tom předmětu, ale i o tom přesném místu, kde byl nalezen a to právě pomáhá rekonstruovat ty příběhy a ty události, které nebyly zaznamenány žádnými úředními zápisy, protože ty pachatelé nic nezapisovali, o kterých nemáme ústní svědectví, protože ti účastníci nepřežili jako oběti, aby mohli vyprávět ty příběhy, anebo o tom nikdy mluvit nebudou, protože jako pachatelé o tom mluvit nechtějí, anebo jako pachatelé už třeba dávno zemřeli.
7: Vy už jste to lehce naznačil, ale jakou roli v tom výzkumu hrají moderní technologie, například 3D dokumentace?
8: To se týká dokumentace artefaktů uložených v památníku. Standardní fotografie nestačí. My směřujeme k virtuálnímu muzeu, aby ty předměty, které jsou spojeny s oběťmi, byly přístupné jako 3D modely, které si můžete různě natáčet, zvětšovat, prohlížet zblízka. Má to samozřejmě ten význam ohledně identifikace, aby ti, kteří třeba hledají své blízké, mohli využít právě té obrazové databáze a třeba najít stopu, která by je dovedla k osudům manžela, syna, bratra. Samozřejmě případné zveřejňování toho virtuálně muzea databáze, tím to je čistě interní záležitost památníku, to všechno závisí na svolení ze strany těch pozůstalých a těch organizací, které sdružují pozůstalé, jako třeba srebrenické matky. Ale věřím, že právě prostřednictvím této databáze mohou získat informace o svých blízkých, ti, kteří z Bosny uprchli a takových je obrovské množství, po těch hrozných událostech emigrovali a žijí dnes třeba v Austrálii nebo v Americe prostě se nevrací.
7: Spolupracujete také s forenzními antropology. Jak se doplňuje práce archeologa a forenzního odborníka?
8: Forenzní antropologové svoji práci ukončili. tím, že se podařilo tady exhumovat s celou řadu hromadných hrobů a vyzdvihnout více než 7 tisíc jedinců, takže tehdy tam vlastně archeologové nebyli, pracovali tam čistě forenzní antropologové. My předpokládáme, že v rámci třeba nějakého dalšího projektu by se mohlo podařit identifikovat ty další hromadné hroby, protože místní nám poskytují informace o dalších a dalších místech, kde se říká, že tady byl hrob. Je potřeba to ověřit prostřednictvím různých metod, jako třeba geofyzika a dále. A jakmile by začal odkryv a exhumace, tak tam bychom samozřejmě spolupracovali. Forenzní antropologové se zaměřují na lidské ostatky, na ostatky těch jedinců uložených do, když uložený je často, může být příliš důstojný pojem, protože oni tam skutečně byli naházeni bez jakékoliv piety, ty oběti. A archeologové zkoumají ten samotný nálezový kontext a zaměřují se na artefakty, na předměty.
7: A můžete nám ještě popsat, jak se ta vaše práce liší třeba od práce těch historiků, kriminalistů a dalších profesí a kde jsou ty styčné body naopak, kdy se potkáváte a spolupracujete?
8: To je zajímavá otázka. U nás vlastně forenzní archeologie zcela v plenkách. Hmm. Ty metody se překrývají, tím myslím ty vlastně archeologické a kriminalistické. Zásadní rozdíl je v tom, že my pracujeme s předměty nebo dokumentujeme situace terénní, které jsou pod zemí, jsou skryté a tak je vymezována v některých zemích právě forenzní archeologie. Jakmile je to pod zemí, tak je to cíl výzkumu forenzního archeologa. A dokonce třeba ve Spojených státech soudní archeologie se využívá i v naprosto banálních třeba majetkoprávních sporech. Dva farmáři se soudí o hranici pole a nikdo přesně neví, kde původně to pole bylo, protože to třeba před 50 lety někdo rozoral a mapové podklady prostě nedokáží přesně odpovědět na tuto otázku. Tam skutečně se jedná třeba o přesnost metr, půl metru. Tak se zavolá soudní archeolog, který tam udělá archeologický výzkum a najde mez z 19. století, z 18. století ukáže, ano, tady historicky je prostě přesně na centimetr, tady je ta hranice pole a rozhodne majetkoprávní spor, takže to je vnímání soudní archeologie třeba v tom americkém pojetí.
7: Určitě nás také zajímá, vy připravujete virtuální muzeum, už jsme se toho lehce dotkli, jak bude fungovat a co návštěvníkům nabídne?
8: V památníku je nějaký omezený výběr předmětů, které jsou spojeny s oběťmi, ať už s těmi, co se snažili uprchnout přes lesy do Tuzly, tak i s předměty, které jsou vyňaté z hrobů. A v rámci toho virtuálního muzea můžeme nabídnout samozřejmě nekonečně více z předmětů, které můžou zájemci si prohlížet a které vlastně jsou tím v tomto případě virtuálním, ale hmatatelným dokladem toho, k čemu v Srebrenici došlo. Je tam ještě jedna skupina předmětů, kterou jsem nezmínil. Z rodiny věnují památníku předměty, které zůstaly doma, které byly spojené s obětí, s jejich dědečkem, tatínkem, synem, protože v památníku je fotografie, ale říkají si, rádi bychom, aby tam bylo i něco hmatatelného, něco, co prostě náš dědeček, tatínek, syn používal každodenně a aby tam prostě i tento hmotný záznam byl. Takže to je další skupina předmětů, která bude předmětem té obrazové databáze.
7: Co byste na závěr vzkázal lidem, kteří mají pocit, že události ve Srebrenici jsou už dávnou historií?
8: Pokud navštívíte Srebrenici a budete mluvit s místními lidmi, tak bohužel naběrete dojmu, že to není 30, 31 let, ale že to stalo vlastně nedávno. A nejhorší na tom je, že cítíte napětí, které tam pořád tak říkají se ve vzduchu a může se to kdykoliv vrátit. Takže se jedná o příměří, které může být kdykoliv porušeno.
7: Hostem pořadu Leonardo Plus byl archeolog Pavel Vařeka z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který vede výzkumný tým dokumentující hmotné pozůstatky genocidy ve Srebrenici. Moc vám děkuju, naslyšenou.
8: Děkuji vám.
7: Další podrobnosti k tomuto tématu probereme v delší verzi pořadu Leonardo Plus. Poslouchat ji můžete na webu plus.rozhlas.cz nebo ve všech podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Válová.
1: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Stát chce založit nový fond na podporu startupů a inovativních firem. Z rozpočtu má získat asi 1 000 000 000 korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond má spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční. Pokud fond vláda schválí, mohl by fungovat od příštího roku. Od září by podle ministerstva školství měl do základních škol chodit 1 milion a 1500 žáků. V porovnání s minulým školním rokem je to pokles o zhruba 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 000 žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová, přísnější pravidla pro odklady. Ty bude možné nově získat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Ruský nejvyšší soud by dnes měl rozhodnout o odvolání opoziční liberální strany Jabloko. Ta se brání proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Jabloko otevřeně vystupuje proti ruské válce na Ukrajině. Vyloučení z voleb požadovala prokremelská nacionalistická partaje Rodina. Nejvyšší soud jí před týdnem vyhověl. Rusko čekají v září první parlamentní volby od začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022. A lidi ve Velké Británii se dnes naposledy rozloučí se zpěvačkou Bonnie Tyler. Smuteční obřad ve velšském městečku Swansea začne v poledne místního času. Přímo do kostela může jen rodina, přátelé a pozvaní hosté. Obřad bude ale živě vysílaný na internetu. Bonnie Tyler zemřela na začátku července v Portugalsku. Bylo jí 75 let. Mezi její největší hity patřily písně Total Eclipse of the Heart Overheart nebo Holding Out for a Hero. Často vystupovala taky v Česku. České basketbalistky zahájily zápasovou přípravu na mistrovství světa 2 výhrami. Po sobotním vítězství nad Švédskem porazili na turnaji v Helsinkách domácí Finky těsně 76-75. O víkendu budou hrát Češky 2x v Istanbulu s Tureckem a v generálce na šampionát je čeká v dějišti šampionátu v Berlíně Jižní Korea. Mistrovství světa basketbalistek začne 4. září. Národní tým se ve skupině utká se Spojenými státy, Itálií a Čínou.
6: Kolona na dálnici D11 u sjezdu na Pečky a nehoda na D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy v omezení za sjezdem na Pečky se stále tvoří kolona. Kilometr 33,5 v omezení hlásil náš zpravodaj v pravém pruhu stojící nákladní auta. Na D3 u Českých Budějovic směr Rakousko pokračuje odklízení následku nehody osobního auta. Havarovalo za sjezdem na Budějovice a Písek 132. kilometru. Na místě policie taky několik silničářských šipek. Jede se levým pruhem plynule. A na silnici 35 z Moravské Třebové do Litomyšle stojí nákladní auto. Čekejte ho u Koclířova, zhruba 3 kilometry za Hřebečským tunelem. Vypadá to, že omezuje průjezd v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme déšť nebo přehánky. Místy bouřky odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky zvolna ubývat. Nejvyšší teploty až 28 stupňů, na horách kolem 15. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky, populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
9: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
10: Jíst zdravě není věda. Věděli jste například, že svíčková k obědu může být někdy lepší volbou než salát? I o tom si dnes budu povídat s lékařkou a nutriční epidemioložkou Eliškou Selinger. Probereme konkrétní tipy, co jíst a také, jak se v těch všemožných výživových doporučeních vyznat. Často totiž řešíme nepodstatné drobnosti a to hlavní nám uniká. Eliška k tomu má vždy řadu tipů a návodů, mimo jiné proto, že učí budoucí lékaře, jak poznat kvalitní vědu a využívá k tomu i seriál Simpsonovi. Já se na každý rozhovor s Eliškou vždy moc těším, protože mi je velkou inspirací a ukázkovým příkladem toho, že jíst zdravě není nuda, ale může to být chutné, rychlé a levné. Eliško, vítej.
11: Děkuji za pozvání.
1: Žárovky.
10: Já nebudu dělat žádné dlouhé úvody. Asi všichni víme, že bychom měli jíst zdravě. Ale co přesně to znamená, jak se v tom všem vyznat?
11: Tak já si myslím, že důležité je si především pamatovat, že zdravá strava neznamená komplikovaná strava plná restrikcí a pravidel. A ve skutečnosti stačí se držet jenom několika hlavních zásad. A já si myslím, že ta úplně nejpodstatnější je, že každé jídlo by mělo obsahovat ovoce nebo zeleninu, můžeme si vybrat, ale měla by být jeho základem. Nějaký zdroj bílkovin, tam patří maso, ryby, ale také mléčné produkty, vejce nebo luštěniny. Nějakou přílohu, ta by ideálně měla být alespoň někdy celozrná, protože celozrné obiloviny obsahují mnohem víc vlákniny a také vitaminů a minerálních látek, které potřebujeme. A to všechno by mělo být doplněno nějakým zdravým tukem, to znamená ideálně řepkový olej nebo olivový olej. Základem pitného režimu je samozřejmě čistá voda nebo neslazený čaj nebo káva. No a ideálně, zejména v České republice, je fajn zdůraznit, že bychom to trochu měli krotit s alkoholem.
10: To zní velmi jednoduše. Proč kolem právě zdravé stravy panuje tolik mýtů?
11: Za prvé, zkoumat výživu je velmi, velmi komplikované. Opravdu není lehké odhadnout, co která potravina dělá se zdravím. A to pak samozřejmě znamená, že svět je zaplavený studiemi, které třeba nejsou úplně dobré. Lidé, kteří si na to nedávají úplně pozor, mohou udělat urychlené a ne úplně podložené závěry. No a zároveň samozřejmě výživa je i velký produkt. Každý z nás jí, jinými slovy, každý z nás kupuje nějaké potravinové produkty. A to, který produkt si koupíme, je tím pádem biznisově velmi zajímavá otázka, tím pádem ve výživě trošku válčíme i s těmi komerčními vlivy, kdy se nás někdo snaží přesvědčit o tom, co je správné jíst, protože nám to pak chce prodat.
10: Ty jsi teďka načnula mnoho témat, které určitě probereme do větších detailů, ale já bych chtěla zůstat na začátek u konkrétních rad a tipů, co dělat, jak jíst zdravěji, jak se rozhodovat, na co se dávat pozor a co naopak třeba není tak důležité.
11: Ta základní pravidla je něco, co bychom se měli snažit si osvojit. A ono už tohleto pro mnoho z nás není jednoduché. My třeba víme na základě nějakých dat, že Češi nejsou moc dobří s konzumací ovoce a zeleniny, že velká část z nás zeleninu a ovoce téměř nejí, nebo jí jako ve velmi, velmi malé množství. Přičemž doporučení jenom pro představu dneska hovoří o tom, že bychom měli sníst 500 až 600 gramů minimálně ovoce a zeleniny za den. Ale velká část z nás se fakt nedostane ani na půlku.
10: Já ti do toho skočím. Mm-hmm. Jak si to představit? Co znamená 500 mm-hmm. gramů zeleniny?
11: Ke každému dennímu jídlu, za předpokladu, že teda jíme zhruba pětkrát, což nemusíme, ale většina z nás to tak má, tak sníme porci minimálně velikosti naší pěsti. Jo. To znamená, ovoce a zelenina je skutečně něco, co by mělo být to centrální, okolo čeho ten náš jídelníček stavíme. Jo. My jsme většinou zvyklí přemýšlet stylem, mám tady v lednici kuře, co k němu, ale ono by možná bylo trošku užitečnější naučit se o tom spíš přemýšlet stylem, mám tady okurku, mám tady cuketu, mám tady salát, mám tady mrkev a co k tomu uvařím, nebo jakým způsobem tu zeleninu uvařím, jako řekněme ten centrální kus celého toho pokrmu.
10: Ale jak začít, pokud teda se nějakým způsobem stravuju, tak si umím představit, že může být docela těžké přijít domů a říct, tak od dneška jíme zdravě. Pokud nás dneska poslouchají posluchači a chtěli by udělat ten první krok, tak odkud začít?
11: Já bych chtěla zdůraznit to slovo krůček, protože my máme takovou tendenci to všechno urovat naraz. Jo? Spousta z nás s tím má zkušenosti vždycky na začátku nového roku, kdy od příštího týdne cvičíme čtyřikrát týdně, rozhodně nepijeme a jíme jenom zdravě. Ale takhle to nejde. Jo? Ono je spíš lepší si skutečně vybrat jednu úplně drobonkou věc, na kterou se chci zaměřit. Třeba ovoce a zelenina. Vím, že jí nejím dost. Jíst pro mě 500-600 gramů je skutečně obrovské množství, je to velmi, velmi vzdálené od mého současného návyku, ale proč bych si nemohla dát jednoduché malé pravidlo? Ke každému hlavnímu jídlu s ním kousek aspoň něčeho. Je jedno, jestli to bude ovoce nebo zelenina, je jedno, jestli to bude teplně upravené nebo syrové, ale prostě ke každému hlavnímu jídlu s ním aspoň něco. Ve chvíli, kdy to pro mě přestane být problém, třeba po měsíci, dvou, tak přidám a už to jim i ke svačinám. Jo, nebo naopak, začnu třeba od svačiny pak hlavnímu jídlu. A postupně vlastně zvyšuju to množství a pracuju jenom na tom jednom návyku. A vůbec neřeším, jestli to jablíčko jim prostě ke croissantu nebo neslazené ovesné kaši. To prostě není důležité, já se snažím soustředit se jenom na ten jeden návyk. A těmi drobnými krůčky jsem pak schopen ten svůj jídelníček postupně ozdravit a zvyknout si na to.
9: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
12: Dneska si tu povídám o zdravé výživě s Eliškou Selinger a jak už jsme zmínili hned v úvodu, tak kolem zdravé výživy panuje řada mýtů a já bych je tady dneska chtěla probrat aspoň ty hlavní postupně a začnu tím nejčastějším. To, že zdravá strava není dobrá. Já si u toho vždycky vzpomenu na tu mraženou zeleninu a rozvařenou rýži v menze jako vegetariánské jídlo. Je to pravda, že zdravá strava není dobrá?
11: Určitě ne. Já myslím, že tohle je skutečně jeden z těch největších mýtů, že u Čechů existují jídla ve dvou kolonkách. To zdravé a to dobré a tyto dvě kolonky se vzájemně neprolínají. A i z toho pak vyplývá ten pocit, kdy vlastně máme dojem, že pokud chceme jít zdravě, tak musíme fakt žít v nějaké askezi, odepřít si všechny věci, které máme rádi a pokrmy, které máme rádi a tak, ale tak to rozhodně není naopak. Ve chvíli, kdy se držím těch základních pravidel, aby každé to jídlo obsahovalo tu ovoce a zeleninu, ten zdroj bílkoviny, tu přílohu, nějaký ten zdravý tuk, tak pak je fakt úplně jedno, jestli si takhle uvařím buchtičky se šodou, které doplním nějakým ovocem, nějakou třeba polévkou s vyšším obsahem bílkoviny, aby to bylo kompletní jídlo. Nebo si takhle skutečně připravím ten kinový salát, pokud ho mám ráda, jo. Ale já třeba osobně saláty úplně nesnáším, ale přesto si myslím, že jim zdravě. Takže myslím, že tohle, kdyby se nám podařilo nabourat a soustředili jsme se na to, co je skutečně důležité, a ne na to, že chroupeme suché zrní někde v rohu, abychom žili zdravý a vyvážený život, tak by to té debatě dost pomohlo.
12: Co je vůbec nejčastější mýtus, který se objevuje, se kterým se setká? A že vždycky si říkáš, tohle to neřešme, to není to podstatné.
11: Tohle to, anebo pak to, že se soustředíme na strašlivé jednotlivosti. Oni vždycky běží nějaké trendy a vždycky je jedna věc, které všechny lidi začne zajímat a všichni se nás na to chodí ptát. Nějaký suplement, jo, vitamin D nebo omega 3. A všichni prostě řeší, že nemají tohle to a kolik mají brát a musí to brát a jak často to mají brát a tak. A přitom vůbec neřeší, že ten samý člověk sice hezky napoliká nějaký suplement, ale do toho každý den stáhne 5 piv. Ty piva jsou upřímně mnohem horší a žádný suplement už to nezachrání. Nebo třeba vůbec nejí ovoce a zeleninu. A zase neexistuje suplement, který by tohle to zvládnul dorovnat. Teďka zase běžel trend proteinů a všichni řešili, jestli mají dost proteinů, jo, a jestli mají dost bílkoviny, jaké další speciální potraviny s bílkovinami se budou nakupovat. Ale zase vůbec neřešili, že k tomu třeba vypili slazený nápoj, jo, nebo že třeba spousta těch proteinových nápojů byla velmi velmi slazená. A nutno říct, že volný cukr v těch nápojích má výrazně prokazatelně horší účinky než to, že jim proteiny jenom z těch potravin, které je obsahují přirozeně a tak.
12: Další častou námitkou proti zdravé stravě je to, že to je drahé.
11: Tady samozřejmě je fér přiznat, že jsou lidé, kteří nemají peníze na jídlo. Bohužel i v České republice se můžeme dostat do situace, kdy nakoupit si potraviny jakékoliv pro nás je problém. Ale troufám si říct, že pro většinu lidí to tak úplně není. Zase to vyplývá trošičku z toho mýtu toho zdravého a nezdravého jídla, kde máme dojem, že proto, abychom jedli zdravě, tak musíme nakupovat ty speciální exotické potraviny, avokádo, quinoa a já nevím, co všecko. A jinak ten jídelníček není zdravý, ale to není pravda. Zelenina se dá plnit avokádem, ale tak se dá plnit zelím a mrkví. Bílkovina, jasně, může to být prémiové hovězí a losos, a zejména ten losos jako nutričního hlediska je velmi zajímavý. Na druhou stranu bílkovina je i čočka, která stojí prostě pár korun na kilo. Takže spíš je to o tom si v každé té kategorii vybrat to, co mi z různých důvodů vyhovuje, ať už z důvodu těch chuťových preferencí, anebo teda z důvodu limitu mé peněženky.
12: Když mluvíme o té zelenině, tak co mražená zelenina, je dobře, špatně?
11: Mražená zelenina, pokud není nějakým způsobem ochucená, je úplně v pohodě. A je to vlastně strašně super způsob, jak do toho jídelníčku dostat té zeleniny více, aniž by se ta peněženka zbláznila. Já třeba si doma sama udržuju běžně zásobu mraženého zeleného hrášku, mraženého špenátu a velmi často to přimíchávám jako takovou rychlou přílohu nebo jako rychlou večeři, když opravdu v té lednici jinak nic není, protože jsme třeba nestihli nákup. A je to úplně v pořádku, jo. Stejně tak se dá namrazit určitě ze sezóny nějaké ovoce, spousta z nás má zahrádky, že jo. Takže je to skvělý způsob, jak uchovat tu zeleninu a veškeré ty bonusy a pomoci si potom.
12: Řada lidí také namítá, že nemá čas na to si vařit, tak dá se stravovat zdravě a využívat služby pohostinství, jak si vybrat?
11: No, to už je zajímavější otázka, jo, protože samozřejmě ono to naráží na to, že my se tady můžeme bavit o tom, co chceme dělat každý z nás a jak z našeho úhlu pohledu je to ideální, jak my bychom se rádi stravovali. Ale pak v praxi narážíme na celou řadu těch překážek. A je pravdou, že ne každý z nás má úplně kapacitu každý večer připravovat krabičky pro celou rodinu na druhý den, abychom jedli úplně ideálně. A pak jsme vlastně závislí na tom, jestli ve svém okolí, my tomu říkáme nutriční prostředí, máme vlastně vůbec zdroj nějakého vyváženého pokrmu. A tady si myslím, že třeba je obrovská role obcí nebo i státu i celé společnosti zaměřit se na to, abychom si to prostředí vytvořili takové, kde to je možné, protože v současnou chvilku to skutečně může být problém. Dneska si tu povídám s nutriční epidemioložkou a lékařkou Eliškou Selinger. Už jsme probrali řadu mýtů i typů, jak jíst zdravěji. A jeden z častých rozšířených mýtů je to, že sklenička vína denně nám prospívá, co se týče srdce. Je to pravda?
13: Ne, v žádném případě ne. Ono to bylo vlastně vytvořeno na základě neúplně dobrých studií, které ne vždycky zvládly kontrolovat pro všechny faktory, které ten výsledek mohou ovlivnit. A v dnešní době víme naprosto spolehlivě a naprosto bezpečně, že alkohol je karcinogenní látka, jinými slovy zvyšuje riziko rozvoje nádorových onemocnění, poškozuje skutečně i srdce a škodí v jakémkoliv množství. To znamená, neexistuje množství alkoholu, které by bylo bezpečné na to, že zdraví prospěšné. A samozřejmě my chápeme v praxi, že většina z nás nebudou úplní abstinenti, ale je fajn naučit se k alkoholu prostě přistupovat jako k látce, která je prokazatelně škodlivá a zamyslet se nad tím, jestli bych ji neměla konzumovat méně, protože méně je vždycky lepší.
11: A co u Čechů oblíbené pivo, jako jontový nápoj po sportu?
13: Ano, oblíbené, ale platí pro to pořád stejná pravidla. Škodlivá látka, která dělá právě vyšší riziko rozvoje některých nádorových onemocnění, například nádoru prsu, nádoru kolorekta, znamená střevních nádorů a celé řady dalších, je to asi 13 druhů, ta škodlivá látka je vlastně etanol. A etanol je jak v pivu, tak ve vínu, tak v kvalitním koňaku, tak v levném alkoholu. Takže je úplně jedno, v jaké formě ten alkohol přijímáme, pokaždé bohužel zvyšuje riziko rozvoje nádorových onemocnění.
11: Jak to ale zapadá třeba do Itálie, kde se víno pije téměř k každému jídlu, tak jak jsme na tom v porovnání my, Češi?
13: No, v Itálii se možná teoreticky může pít ke každému jídlu, ale přesto se zdaleka nepije tolik jako v České republice. Zrovna nedávno vyšel nový WHO report Světové zdravotnické organizace, který obsahoval právě i srovnání konzumace čistého etanolu v jednotlivých státech evropského regionu. A Česká republika je nejenže spolehlivě nad evropským průměrem, ale mezi předními příčkami těch států. Takže bohužel u nás se konzumuje alkohol skutečně výrazně více než v jiných zemích. Máme s tím výrazně větší problémy. Myslím si, že součástí toho problému je mimo jiné i široká dostupnost alkoholu, kdy zase na rozdíl od jiných zemí v České republice není problém si koupit alkohol velmi levně, prakticky v jakoukoliv denní dobu. A samozřejmě ve chvíli, kdy je něco velmi, velmi snadno dostupné, tak je velmi těžké tomu odolat.
11: Já ještě navážu na tu dostupnost, ale úplně to otočím, když budu zaneprázdněná a chci zdravou svačinu. Kde najít dobré a kvalitní jídlo?
13: V podstatě máme v České republice štěstí, že nám stačí jako běžný supermarket, nějaký trošičku vybavenější, do kterého můžeme přijít a dobrý skill, který je dobrý se naučit, tak je čtení obalu. To znamená trošičku se víc zajímat o tom, co si v tom supermarketu kupuju, nekoukat jenom na ty obaly zepředu, jak jsou hezky barevné, ale skutečně si dát tu práci a zamyslet se nad tím složením té potraviny. A když bych mohla být trošičku konkrétnější, tak já třeba, když hledám velmi rychlý oběd a skutečně si nestíhám koupit nic jiného, tak většinou vlezu do nějakého obchodu. V běžném obchodě už dneska najdu nějaký humus, to znamená nějakou cizrnovou pomazánku, takovou pastu, která je docela dobrá i samotná, bez ničeho, obsahuje zdroj bílkoviny, celé řady vitaminů, minerálních látek, vlákniny a tak, takže je to poměrně jako vyvážená svačinka. K tomu si koupím nějaký sáček zeleniny, ať už jsou to nějaké rajčata, okurky, mrkvičky, paprika, něco, co tam zrovna jakoby najdu a jsem schopna to sníst jako syrové. A k tomu si koupím nějaký kousek pečiva, ideálně aspoň s obsahem celozrnné mouky. A upozorňuji, že celozrnné neznamená tmavé, už jsme zase u čtení toho obalu. Celozrnné musí být skutečně popsáno jako celozrnné. Takové obsahuje vyšší podíl té prospěšné mouky, která obsahuje tu vlákninu, vitamíny, minerální látky. Pokud je to jenom tmavé, tak je to velmi často jenom dobarvené nějakým karamelem a to prospěšné látky neobsahuje.
11: A máš nějaký tip takzvaně do ruky, když nemám prostor si sednout a najíst se?
13: Z mé zkušenosti ten humus z té krabičky jsem schopila relativně sníst i za pochodu, když je úplně nejhůř. Ale dneska se ty supermarkety relativně snaží nabízet i nějaké hotové sendvič nebo tak, ale zase už se člověk musí podívat, co ten sendvič obsahuje, jestli je tam aspoň nějaká ovoce nebo zelenina. A nebo si to k tomu sendviči přikoupit, prostě jo, zase nějakou krabičku něčeho, abychom splnili, řekněme, ty pravidla toho vyváženého talíře.
11: A co třeba proteinové tyčinky?
13: Já upřímně nejsem úplně fanoušek. Takhle, já samozřejmě chápu, že pokud je člověk nějaký profesionální sportovec, tak vyžaduje speciální přístupy a může to třeba být jako varianta. Ale jinak ty tyčinky, když se podíváme na složení, on to většinou není žádný zázrak. Ne vždycky jsou tam úplně kvalitní tuky, velmi často bývají hodně sladké nebo plné sladidel, což už taky dneska nevidíme úplně jakoby rádi. Velmi často je to vysoce průmyslově zpracovaná potravina, která tím pádem bude mít třeba nízký obsah vitaminů, minerálních látek nebo nějakých, jako řekněme, látek typu antioxidanty, protože potraviny celistvé obsahují celou řadu látek, které nejsou vysloveně živinami, že by nám poskytovaly nějakou energii nebo tak, ale dneska už víme, že to tělo je asi taky nějakým způsobem potřebuje. Takže myslím si, že když se člověk naučí kupovat si spíš takhle jako nějaké méně zpracované potraviny, které v tom supermarketu jsou taky, tak udělá pro zdraví lépe.
9: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
14: Já bych se na chvíli ráda zastavila u té nutriční epidemiologie, protože když se v Česku řekne epidemiologie, tak si asi většina představí infekční nemoci. Ale jak souvisí výživa a epidemiologie?
13: Začneme od té definice epidemiologie, protože ona to právě není věda o infekčních chorobách. Epidemiologie je věda, která zkoumá výskyt různých nemocí v populaci a faktory, které tyto nemoci ovlivňují. A to, jaké faktory a jaké nemoci, tak může být úplně cokoliv. Máme například nádorovou epidemiologii, ta se zabývá výskytem různých nádorových onemocnění a těmi rizikovými faktory, které zvyšují jejich riziko, nebo naopak nějakými protektivními faktory, které umí snížit riziko rozvoje nádoru. Máme psychiatrickou epidemiologii, která se zabývá nějakými duševními onemocněními. Hodně zajímavá je třeba sociální epidemiologie. Ta se zabývá tím, jak třeba náš socioekonomický statut ovlivňuje vlastně naše zdraví, protože je to velmi, velmi významný faktor. Ono, když řekneme, že chudoba zabíjí, tak to bohužel myslíme hodně doslova. No a pak máme samozřejmě i tu nutriční epidemiologii, která se zabývá vlastně tím, jak zkoumat, jak výživa ovlivňuje naše zdraví a výskyt nějakých nemocí v celé populaci. To znamená, neděláme nějaké malé klinické zkoušky většinou, byť technicky je to také epidemiologie, ale koukáme se opravdu z vrchu na celou společnost a snažíme se najít ty hlavní faktory, které ovlivňují celou společnost.
14: Nedávno mě překvapilo, že vlastně v Česku je největším zabijákem právě jídlo, když se to všechno přepočítá. Jak je to možné?
13: To vychází z propočtu, taky epidemiologického, kde my umíme vlastně spočítat, když se podíváme třeba na předčasná úmrtí, jaký podíl je možné připsat na vrub jednotlivým rizikovým faktorům s ohledem na to, co o nich vlastně víme. A ta výživa je v tomhle tom taková trošku zákeřná, protože ona v těch výpočtech jako vychází velmi vysoko, to znamená jako opravdu někdy jako ten hlavní zabiják. I přesto, že když se podíváme na ty jednotlivé efekty stravy, tak oni jsou vlastně hrozně malé. Já vždycky používám právě příklad třeba zpracovaného masa. Zpracované maso, to znamená uzeniny, tak je prokázaný karcinogen. To znamená, skutečně jeho konzumace víme dneska už velmi jistě, že zvyšuje riziko rozvoje některých nádorů, zejména nádorů střeva. Ale když se podíváme na to jednotlivé riziko, to znamená jak konkrétně, tak je to vlastně hrozně malé. Říká se, že každých 50 gramů zpracovaného masa, asi jedna nožička párku pro nějakou lepší představu, tak zvyšuje moje riziko nádoru střeva asi 1,2x. Zatímco pro srovnání kuřáci mají třeba 8x, 10x vyšší riziko nádorových onemocnění. Znamená, ten efekt je někde skutečně úplně jako jinde. Ale ten problém je v tom, že když tu výživu má špatný v té populaci úplně každý, to znamená, každý z nás dělá takovéhle drobné chyby a nejlépe jich dělá několik, takže oni se tak jako kupí na sebe, tak ve výsledku nám ta výživa skutečně může zdravotně na těch zdravotnických statistikách výskytu různých onemocnění udělat větší paseku než třeba některé jiné faktory, jako pohyb nebo kouření. I to kouření je teda taky velký faktor samozřejmě.
14: Co s tím? Odkud začít?
13: My právě tím, že se koukáme na celou společnost, na celou populaci, řekněme na širší faktory v rámci veřejného zdraví, tak to řešení vidíme především tam. My, když se bavíme o výživě, tak velmi často právě diskutujeme, co já můžu udělat, jo? Co já mám dělat jinak, co já dělám špatně, co je moje chyba, nebo naopak, co dělám dobře. A ono je to samozřejmě důležité, protože i já říkám, že vždycky u té poličky v tom supermarketu stojím já a vybírám si ten jogurt. Jo? Takže ono to není, že bych jako neměl žádné rozhodovací právo. Na druhou stranu v rámci veřejného zdraví my máme tendenci se snažit najít ty skutečné jako hluboké příčiny toho stavu. A zejména ve chvíli, kdy já vidím, že třeba nadváhou a obezitou trpí 3/4 dospělé populace, tak to není problém jako individuálních rozhodnutí. Tam prostě musí být problém v celé té populaci, v celé té společnosti. Ten problém v té výživě je právě to nutriční prostředí. To znamená, my jsme si okolo sebe vytvořili prostředí, ve kterém je vlastně strašně náročné chovat se správně, ať už jíst zdravě nebo nepít alkohol. A naopak ty zdravé volby tak pro mnoho z nás třeba nejsou tak dostupné. A když nejsou dostupné, tak je samozřejmě neděláme. Takže tam někam bychom měli obrátit tu pozornost.
14: Jak vznikly tady ty trendy? Protože přeci tyhle ty problémy jsme tady neměli vždy. Je to pohybem, je to stravou, něčím úplně jiným?
13: Tak on je to takový trend, který kopíruje trend prakticky ve všech zemích tak, jak postupně bohatnou. Protože samozřejmě, když si vzpomeneme, jak vypadalo zdravotnictví v populace někdy na začátku minulého století, tak i z toho výživového pohledu my jsme měli mnohem větší problém s podvýživou, než tak říkajíc nadvýživou. Takhle to bylo poměrně dlouho, protože prostě bylo problematické zajistit dostatek potravin pro všechny obyvatele z různých důvodů i technologických a tak. Jak ten stát začal bohatnout, tenhle problém začal ubývat, protože my vlastně toho jídla měli dostatek a zároveň, jak začali jsme bohatnout, tak si velká část z nás začala mít možnost kupovat potraviny, které my jako preferujeme z různých důvodů, i když nenutně jsou úplně prospěšné pro nás je zdraví. My mluvíme vlastně o takzvané tranzici směrem k západnímu typu stravování, které je charakteristické tím, že obsahuje hodně přidaného cukru, hodně soli, hodně nasyceného tuku, hodně živočišných potravin, které samozřejmě je v pohodě jíst, ale v nějakém rozumném množství. A ta tradiční, řekněme, dieta je spíše složena z těch rostných potravin jako ovoce a zelenina. No a přesně tak, jak jako víc a víc obyvatel přechází na tenhle ten typ toho stravování, tak vidíme, že se nám mění to spektrum těch problémů a vlastně nám mizí ti lidé s podvýživou a naopak nám přibývají lidé, kteří trpí nadváhou nebo obezitou a s nimi spojenými nemocemi, jako například nádorová onemocnění, srdeční onemocnění, cukrovka druhého typu a tak. Takže je to do nějaké míry trend, který vidíme ve všech státech, dokonce i ve státech, které jsou teďka chudší, tak vidíme, že jak

0: zemích. To znamená, my tady nemáme úplně dostatek lidí, kteří by zkoumali ty faktory. A nejenom zkoumali ty faktory, ale především to, co víme o těch faktorech, tak uměli převádět do té zdravotní politiky a do těch různých národních strategií. A nejenom národních, ono to může být i na lokální úrovni, třeba nějaký městský plán zlepšení zdraví dětí v tom daném městě, anebo i třeba v rámci jedné školy. A ve chvíli, kdy tady nemáme dostatek odborníků, tak samozřejmě tady není, kdo by ta opatření vysvětloval, nebo kdo by za ně bojoval a kdo by jakoby prosazoval. No. Takže neumíme to moc, ale myslím si, že jsme na zlepšující se cestě.
1: To jsou dobré zprávy.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Sladká nebo slaná snídaně?
0: Já snídám kafe.
1: Jíš častěji doma uvařený oběd nebo oběd z jídelny?
0: Já bohužel nemám žádnou jídelnu v okolí práce, takže většinou buď to si vařím sama, anebo jím v restauracích.
1: Ranní ptátě nebo noční sova?
0: Noční sova.
1: Papír a tuška nebo sdílený dokument?
0: Spíš sdílený dokument, protože ten nestratím.
1: Co se o tobě moc neví a jsi v tom opravdu dobrá?
0: No, já vlastně docela dobře kreslím a kreslení jsem se celou řadu let věnovala, takže to je takový jako utajený koníček. A pak ještě docela dobře recituju básně, ale to je takový hodně specifický dovednost.
1: V sobotu odpoledne nejraději?
0: Hraju strategické deskové fantasy nebo sci-fi hry.
1: A nejoblíbenější jídlo?
0: To je těžký, ale asi ten humus, já ho mám fakt strašně ráda.
2: Žárovky.
1: Mě ještě zaujalo z dotazníku káva ke snídani, je to v pořádku?
0: Já si myslím, že už z dnešního úhlu pohledu jo, protože já skutečně vlastně nesnídám, já ráno nemám ani moc čas, ani moc chuť, ale pak to právě dohaním tím, že mívám brzký a velký oběd, to znamená, já nemám hlad, abych pak jako snědla všecko, co najdu a každou sladkou tyčinku, kterou někde najdu v okolí, abych se rychle docpala, ale vlastně celkově ten jídelníček udržím.
1: My se blížíme k závěru našeho povídání s nutriční epidemioložkou Eliškou Sellinger. Bavili jsme se o zdravé stravě a já se musím zeptat, jestli jsi tou kovářovou kobylou, jestli se úplně držíš všech výživových doporučení, anebo jestli máš nějaké radosti, co se týče jídla.
0: Tak já si myslím, že mít radosti je zdravé a je to tak trochu součástí těch nutričních doporučení. Takže samozřejmě i já si občas ráda zajdu na nějaký dobrý kus dortíku. Ale myslím si, že celkově ta důležitá pravidla se snažím nějakým způsobem hlídat. Co je můj zlozvyk trošku je, že mám poměrně náročný časový rozvrh a bohužel občas se mi stane, že nemám čas se najíst. Ale čím se trošku uklidňuju je, že v současné chvíli na základě těch nejlepších dostupných důkazů, jaké máme, tak už tak moc netlačíme na to, že se striktně musí jíst 5x denně nebo 6x denně nebo nějaký jiný číslo, který jsme možná někdy mohli slyšet. Ale že spíš jde o to, aby právě v průběhu nějak dne nebo více dnů ten celkový jídelníček vypadal nějak rozumně.
1: Říká Eliška Sellinger. A já se těším, že někdy v budoucnu navážeme dalším povídáním.
0: Díky moc za pozvání ještě jednou a třeba příště.
1: A loučím se i já, Pavla Hubálková.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko nemá dost porodních asistentek. Na jejich návštěvy přitom matky mají nárok. Kongo zažívá nejhorší epidemii eboli v historii. Fotbalisti Liberce obrali lídra tabulky o 2 body, se Slavií hráli 1-1 a čekáme oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky a teploty do 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Matky v 6 nedělí mají od ledna nárok na 3 poporodní návštěvy u sebe doma. Porodních

0: asistentek je ale málo. V prvním čtvrtletí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly skoro 3000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být víc než 50 tisíc.
1: První návštěvu jsme se domluvili na asi 25 dní po porodu, což mě v té době přišlo docela pozdě.
2: Zbylé dvě návštěvy se Barboře z Prahy zatím nepodařilo domluvit. Za chvíli jí přitom končí šestinedělí. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové by pomohlo, kdyby pojišťovny nasmlouvaly víc soukromých porodních asistentek.
3: Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby jí měly vlastně tu její péči dřív.
2: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady je služba stále novinkou a situace se časem zlepší.
4: Ta síť poskytovatelů se postupně vytváří.
2: Ženy se můžou obrátit přímo na pojišťovnu a požádat i o zajištění péče. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
0: Kvůli epidemii eboli v Africké demokratické republice Kongo zemřelo už 2325 lidí. Co do počtu obětí, je současné šíření této krvácivé horečky nejsmrtelnější v dějinách země. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. Potvrzených případů Kongo eviduje víc než 4900. Současnou epidemii eboli způsobila varianta viru Bundi Bugio, proti kterému zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Povodí Vltavy instaluje v Klatovech unikátní měřící zařízení. Bude sledovat kvalitu vody v řece Úhlavě, která je jediným zdrojem pitné vody pro Plzeň. Díky automatizovanému provozu nemusí odborníci jezdit na místo a přitom získají přesná a vypovídající data i aktuální vzorky. Podle hydrobiologa Jindřicha Durase jsou tato zařízení v republice jen dvě. Sledovat budou hlavně kvalitu vody při deštích. Kvůli ochraně čistírny odpadních vod se při nich do řeky vypouští část odpadních vod z kanalizace. Hudba z úspěšné české videohry Kingdom Come Deliverance dnes večer na hradě Špilberg zahájí letní festival Filharmonie Brno. 27. ročník nabídne do neděle 5 hudebních večerů. Cílem filharmoniků je ukázat, že orchestrální hudba dokáže fungovat napříč žánry, upřesňuje mluvčí Kateřina Konečná.
5: Nabízíme lehčí koncerty, někdy kloubíme i klasiku s jinými žánry, spojení například klasické hudby a jazzu, klasické hudby a rocku. Letní období si zaslouží podle nás takový odlehčený program a navíc věříme, že díky těmto koncertům přilákáme i posluchače, kteří by jinak třeba na klasickou hudbu nepřišli.
0: Liberečtí fotbalisti v tomto ročníku šance ligy jako první sebrali body obhájci titulu. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže doma remizovali se Slavií 1-1, když na úvodní gól hostující Holeše odpověděl po přestávce brankou střídající Babula. Trenér Branislav Fodrek litoval, že Slovan inkasoval po dlouhém autu soupeře, tedy za situace, na kterou kouč své svěřence chystal.
6: Já jsme trošku zle postavení mali, prakticky skoro každé kolo Slavia dala gól zo štandardky z toho dlouhého autu, takže stalo se to aj nám. Samozřejmě nás mrzelo, po celý zápas jsme do nějaké vyložené šance už nepustili a naopak my jsme mali aj prvý polčas hneď v úvode také nebezpečné situace, čo bola škoda a keď chcete byť úspešný proti Slavii, tak musíte byť veľmi efektívni a asi tomu zápasu to aj my sme nakonec sedí.
0: A ostravský Baník zdolal ve čtvrtém kole šance ligy Artis Brno 1-0.
7: Kolona na dálnici D11 u sjezdu na Pečky a následky nehody na D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdu na Pečky stále v pravém pruhu kolona velmi hustý provoz. Na kamerách jsme viděli, že omezením mezi kilometry 35 až 25 projíždí nadměrný náklad. Na dálnici D3 u Českých Budějovic směr Rakousko pokračuje odklízení následků nehody osobního auta. Havarovalo za sjezdem na Budějovice a Písek 132. kilometru. Je tam několik silničářských šipek a stále průjezdný jen levý pruh, ale vypadá to, že následky nehody už jsou téměř odklizeny. Na Českobudějovicku silnici 155 z Římova do Pašinovic havarovalo osobní auto. Následky nehody čekejte u odbočky na Branišovice. Obešla se bez zranění a uzavírky místa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy. bezplatnou linku 800 553 553.
0: Bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Teploty až 28 stupňů, na horách kolem 15. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Manifestace, emoce, sliby i výhrušky. Tedy mládež poválečného desetiletí. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
11: Archiv Plus.
12: Vítáme tež jasně na adresu těch, kdož by chtěli přijistit naši jednotu, jednotu mladých, že toho nikdy nedopustíme a ti, kteří se o to pokusí, budou smeteni.
10: To byl Vladimír Koutný, předseda Svazu české mládeže, na manifestaci této organizaci na Staroměstském náměstí 28. srpna 1945. Jednotná mládežnická organizace, byť prozatím regionálně členěná, byla ustavena těsně po válce. Z projevu předsedy Koutného ještě jedna výmluvná ukázka.
12: My mladí, ač je nás 200 tisíce, nemáme žádné zvláštní požadavky. Víme, že na vládu a vládní činitele přichází dnes mnoho lidí, ba i celé organizované skupiny. Ne však za tím účelem, aby nabídli poctivě své síly, ale aby požadovali pro sebe různé úřady, funkce a podobně. Tito lidé nemyslí na zájem celku, ale myslí na to, aby pro sebe urvali co nejvíce. Naše mládež je však plná nadšení, je nezištná a obětavá. Nabízíme své síly proto plně do služeb vlasti, protože víme, že nejvíce, co náš národ a jeho vláda potřebuje, je poctivá práce všech občanů.
10: Na manifestaci hovořil také tehdejší ministr školství a osvěty, profesor Zdeněk Nejedlý.
13: Nemůže být proto radostnějšího pocitu, než když vás vidíme zde. A ne tolko, ne jenom zde, při této manifestaci, ale často a často už jsem měl příležitost setkat se s vámi na rozličných úsecích naše nynější nové národní práce. A všude bylo vidět, že česká mládež nejenom je statečná, ale že je také uvědomělá, že ví, co chce a že ví, co má chtít.
10: 2. září 1945 se v Lucerně konala další manifestace Svazu české mládeže, nazvaná Pro silné letectví.
14: Velký sál pražské Lucerny je už zcela naplněn mladými lidmi a stále se sem valí nové a nové proudy. Svaz české mládeže svolal jsem na dnešní večer mládež, aby manifestovala rozdatné československé letectví, prosilná národní křídla. Mládež po nich volá, protože se cítí povolána i povinna dát je svému národu, aby mohla, bude-li třeba, bránit znovu stát a svobodu. Křídla patří především mladým. Česká mládež po nich volá po vzoru mládeže Sovětského svazu, kde letectví není sportem pro malou kastu velmi zámožných jednotlivců, ale přímo národní povinností pro každého schopného mladého člověka. A je to tak správné. Ukázalo se to za války i v naší zahraniční armádě. 2. československá brigáda, vytvořená v Sovětském svazu, dostala úplný padákový výcvik, a to nejen vybraní dobrovolníci, ale všichni příslušníci této brigády. Byli by to považovali za něco nečestného, couvnout z bázně nebo z nezvyklosti létat, když zavolala povinnost k národu bojujícímu o svobodu. Ani 25% se nenašlo odkazčíků, kteří by nechtěli skákat mezi těmi 5000 Čechy, Slováky a zakarpatskými Ukrajinci, kteří byli určeni do této brigády. Jak jsme byli před válkou skromní, dali jsme heslo 1000 pilotů v čelo akce, kterou vyvolalo nebezpečí ohrožující svobodu naší republiky. Ne 1000, ale 10 000 pilotů, plachtařů i motorářů a parašutistů se dnes mládež dát republice. A výrazem tohoto odhodlání je dnešní manifestace. Velký sál Lucerny je vyzdoben v čele státní vlajkou, po jejich stranách jsou vlajky sovětská, anglická, americká, francouzská. A po straně sálu velká hesla hlásají: svět patří všem, vzduch nám, mladým. Bránit svobodu republiky znamená umět létat.
10: Také na této akci hovořil předseda Svazu české mládeže Vladimír Koutný. Zjevně se tehdy etabloval jako profesionální manifestační řečník.
15: Křídla byla vždy symbolem svobody a volnosti. Křídla jsou pro nás symbolem svobody, zvláště dnes. Náš svobodný vzduch znamená pro nás násobenou svobodu národní. My mladí budeme stát v prvních řadách bojovníků za spravedlnost a svobodu a též v prvních řadách dobyvatelů vzduchu. Svět patří všem, vzduch především nám mladým.
10: A protože šlo o dobu vypjatých emocí, byla i tato akce zakončena slavnostním slibem.
16: Letecká mládeži, mluvíš nyní mými ústy. Skládám za tebe tento slib. Slibujeme Svazu sovětských socialistických republik, slibujeme československému lidu, slibujeme všem upřímným demokratům, že nesklameme, že vybudujeme letectvo, které bude oporou i zárukou trvalého míru, svobody, demokracie a socialismu. Slibujeme!
10: Nyní poodstupme od dobových zvukových záznamů a poslechněme si ukázku z pozoruhodných vzpomínek podplukovníka Františka Kovandy. Československý rozhlas je odvysílal v roce 1980.
17: Schůze, to byla tehdy radost. To neprobíhala jenom schůze, kde jsme vyslyšeli referát, byla diskuze, závěr a usnesení. Ne, před každou schůzí se zpívalo, tančilo se, hráli jsme ping-pong. Pak teprve přišlo jednání, na členské schůze jsme si zvali významné soudruhy z Mladé Boleslavy, kteří vystupovali, seznamovali nás s úkoly Národní fronty, s úkoly komunistické strany, vyprávěli nám o Sovětském svazu. Vzpomínám, že nám vyprávěli, co je to stachanovské hnutí. A pak teprve byla diskuze, usnesení a znova, když skončila schůze, znova jsme zpívali, nacvičoval pěvecký soubor. Velmi nás všechny takováto činnost nejenom bavila, ale věděli jsme, že děláme skutečně velmi prospěšnou činnost pro nejenom pro nás, ale i pro město a pro závod a konec konců pro naši republiku.
10: Vraťme se do poválečného období a poslechněme si, jak o práci s mládeží hovořil v roce 1947 prezident Edvard Beneš.
18: Mnoho se nyní diskutuje o politické výchově mládeže. Mládež sama, myslím, chápe smysl politické výchovy dobře. Dobře vidí, že nejde o výchovu stranickou, že jde o daleko více. Naplňují mne uspokojením zprávy o tom, jak v době předvolební dovedli mladí lidé poprvé povolaní k volbám diskutovat o veřejných otázkách s vervou a zápalem vlastní mládeži, ale věcně, klidně a slušně. Diskutovalo se takto na ulicích, v hostincích i ve školách. Demokracie je diskuse, správně říkával prezident Masaryk. Je to dobrý začátek, musí se tak pokračovat svobodně, s pocitem zodpovědnosti, bez násilí, demokraticky a dle daného právního řádu.
10: První dáma republiky Hana Benešová pronesla rovněž v roce 1947 velmi osobitý projev k dorostu Červeného kříže.
19: Máte ve svém štítě pomáhat všude tam, kde je pomoci třeba. Všichni vidíte, jak nám sníh letos velmi překáží. Ohrožuje zdraví dětí, dospělých i starců. Působí také duševní tíseň, protože leží ještě koncem února, což má rovněž nepříznivý vliv na zdravotní stav mnohých našich spoluobčanů. Vážné je také to, že sníh brzdí přísun uhlí i potravin. Sluníčko, které má už velkou moc, nám trochu pomáhá. I za mrazu sníh pod jeho paprsky pomalu mizí. Ale může přijít obleva a pak by došlo v Praze, v jiných městech i na vesnicích k značným nepříjemnostem, škodám a novým zdravotním poruchám. Měli bychom se spojenými silami sněhu co nejdříve zbavit. Ukažte jako uvědomělí mladí křižáci, co se dá vykonat společnou prací všech. Vaši učitelé, dobrovolné sestry, samaritáni Červeného kříže půjdou s vámi a v dohodě s městskými nebo obecními zaměstnanci, někde i s vojskem, vám poradí, jak nejlépe prospět městu nebo vesnici od zmrazku na chodníku, od sněhových závějí v ulicích i na průjezdních silnicích, od špinavých hromad sněhu na křižovatkách. V nejbližších dnech dostanete do škol časopis Zdravý svět s programem letošních školních mírových slavností. V programu je také hra doktora Drimla Smrť nesem ze vsi. Budete tedy na Květnou neděli vynášet smrt jako symbol zimy. Se sněhem, který pomůžete odklidit, začnete však již nyní pomáhat přicházející vesně proti Moraně, která nás letos tak dlouho moří. A zároveň budete šiřiteli hesla letošní velikonoční slavnosti míru Československého Červeného kříže, které zní spoluprací k míru.
8: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
20: A nyní další ukázka ze vzpomínek podplukovníka Františka Kovandy. Tentokrát o tom, kdo ve skutečnosti ovládal Svaz české mládeže.
17: V roce 1947 se politická situace v naší republice velmi vyhraňovala. Boj o budoucí charakter republiky se nesmírně zostřoval. A Svaz české mládeže dával jasně najevo, na které straně stojí. Vzpomínám na takovouto příhodu. V roce 1946 jsem byl delegátem prvého valného sjezdu Svazu české mládeže v Praze. Konal se v březnu ve Slovanském domě na Příkopech. A tehdy v programu sjezdu také k nám vystupovali jednotliví zástupci politických stran. A někteří pořadatelé, opakují někteří, chodili mezi námi delegáty a nabádali nás, až budou tito zástupci politických stran hovořit, abychom tleskali všem stejně a dali najevo, že tedy Svaz mládeže je jakousi nadstranickou organizací. No ale mysleli jsme si své o těchto pokynech, které jsme dostali od pořadatelů, některých pořadatelů, a také když vystupoval zástupce Ústředního výboru komunistické strany Československa, dal celý sjezd najevo, za kým mladá generace, pokroková mladá generace stojí, že tedy stojí za komunistickou stranou Československa. To se již na tomto prvém valném sjezdu plně projevilo.

0: Po vítězném únoru se v roce 1949 regionální mládežnické organizace sloučily do celostátního Československého svazu mládeže. První sjezd této organizace se konal 7. června 1950 ve Vinohradské Sokolovně. Na sjezdu hovořil prezident republiky a předseda KSČ Klement Gottwald. V ukázce nepřeslechněte odkaz na právě probíhající proces s Miladou Horákovou.
1: Přichází mi pro porovnání na mysl ještě jiné, zcela jiné shromáždění z těchto dnů. Shromáždění tam, v soudní síni na Pankrác. My starší a již naši otcové jsme zpívávali, ať zhyne starý podlý svět, my nový život sem na zem. Nuže, tam, na Pankrác, na lavici obžalovaný, sedí reprezentace onoho starého podlého světa. A vy zde, to je již sám nový svět, nový květoucí život našeho národa. A srovnáme-li tyto dva světy, tu odpornou bandu zbankrotovalých politikářů, kapitalistických hlokajů a cynických špionů na jedné straně a tento radostný a nadšený sjezd mladých budovatelů socialismu na straně druhé, pak věru není sporné, komu, že již patří vítězství zápasu starého a nového světa, komu, že patří budoucnost. Tu je tedy příčina, proč s hrdostí a s pýchou hledíme na naši mládež. A měli by se nad tím dvojím obrazem též zamyslet, ale i zachvět černé duše reakčních zaprodanců a válečných stváčů tam za hranicemi. Řeč skutečnosti je zcela jasná. Řeč tam mluví. Pánové, vaše pse je v této zemi na dobro prohrána.
0: A nyní klíčové heslo námi sledovaného období, které mělo československou mládež prezentovat zcela jednoznačně. Ano, my jsme mládež nová, mládež Gottwaldova. O perspektivách mládeže v novém režimu hovořil Klement Gottwald na prvním sjezdu ČSM zcela jasně.
1: Vést mládež činné účasti na budování socialismu. To znamená především získat nové tisíce, desetitisíce, pak statisíce mladých lidí pro údernickou práci a socialistické soutěžení při plnění pětiletého plánu. Úderní, zlepšovatel, Tachanovi, to ať je nový hrdina, nový ideál naší mládeže. Máte heslo, co mladý dělník, to zdatný úderní. Bude-li nejdříve zdatným úderníkem každý svazák, kolik desetitisíců zdatných úderníků nám tu přibude.
0: Druhý sjezd Československého svazu mládeže se konal v Praze ve Sjezdovém paláci 3. února 1955. Miloslav Vecher ve svém ideologickém projevu napovídá, jak řešit konkrétní problémy, respektive jeden z mnoha, který tehdy strana a vláda měla.
2: Svazáci silní svým mládím, uvědomělostí, bojovností mají být příkladem, hlásit se do zemědělství, mají přejít pracovat do jednotných zemědělských družstev, strojně traktorových stanic, státních statků, mají se podílet na velikém celonárodním úkolu podstatně zvýšit zemědělskou výrobu.
0: Bylo ovšem třeba pojmenovat i nepřátelské elementy uvnitř mládeže.
2: Přesto ve vědomí části mládeže žijí přežitky kapitalistické minulosti. Jsou to zbytky morálky poražené buržoazie a její zlaté mládeže. Jaký kontrast našem novém, kypícím životě, když vedle krásných, uvědomělých, kulturních mladých lidí se setkáváme s bulači, lajdáky, příživníky, kteří si lámou hlavu nad tím, jak by se ulili a mohli žít na úkor druhých. Nesmíme nevšímavě chodit kolem záporných zjevů, které se u části mládeže objevují. Právě nevšímavost, schovývavý postoj k nesprávnému jednání a způsobu života jsou jednou z příčin těchto zjevů. Svazáci nemohou být lhostejní k takovým morálním kazům, jako jsou lajdáctví, zahalectví, porušování pracovní kázně, špatný poměr k společenskému vlastnictví, případy takzvaného páskoství, nezdravý způsob života mladých lidí, pijanství, lehkovážný poměr mezi chlapcem a dívkou, případy rozvratů mladých manželství, které se vyskytují mezi mládeží a dokonce i mezi příslušníky našeho svazu.
0: Na druhém sjezdu Československého svazu mládeže promluvil také tehdejší šéf strany, první tajemník Antonín Novotný. Marná sláva, Klement Gottwald už to prostě nebyl. Doba se totiž pozvolna měnila.
3: Kulturní, bohatý a zdravý život naší mládeže je dokladem péče naší strany i vlády všeho československého pracujícího lidu o svou mládež. Ano, soudružky a soudruzi, chceme, aby naše mládež se v budovatelské práci zdokonalovala, učila se, získávala a přebírala od svých starších soudruhů, spolupracovníků a rodičů jejich zkušenosti a zdatnost. Chceme, aby nám vyrostli noví odborně zdatní dělníci, mistři vysokých sklizní na našich družstevních lánech, technici, noví spisovatelé, básníci, noví sportovci a světoví mistři. Aby vyrůstali a vyrostli noví hrdinové, lidé, kteří proslaví svůj lid a svou lidově demokratickou vlast na celém světě. Naše společnost k tomu dává mládeži všechny předpoklady.
0: Poválečné desetiletí nechme teď slovy z roku 1980 zhodnotit podplukovníka Františka Kovandu.
4: Co říci závěrem toho našeho vzpomínání na vznik a prvá léta činnosti Svazu české mládeže? Je třeba dodat, i když jsem vzpomínal osobně některé své příhody, své zážitky, že tak jako já nás pracovalo stovky, tisíce mladých lidí, získali jsme bohaté zkušenosti ze svazácké práce. A jsem plně přesvědčen, že je nutné předávat je dnešní mladé svazácké generaci. Protože je třeba je nějak zúročit. Zúročit je pro dnešní potřebu, pro dnešní výstavbu rozvinuté socialistické společnosti. A svaz mládeže musí přitom plnit významnou úlohu pomocníka strany. A jestli chceme, aby svaz mládeže kvalitněji plnil toto poslání, musí každý z nás, který prožil svazáckou práci od 45. roku, musí přiložit ruku k dílu.

0: cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Schůze, to byla tehdy radost, věnovaný mládeži poválečného desetiletí. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
1: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Pro včerejší den je zaznamenala skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Přes 35 stupňů bylo ale i třeba v Kroměříži nebo ve Šternberku na Olomoucku. Dnes by se mělo ochladit a velkou část Česka taky podle výstrahy meteorologů zasáhnou silné bouřky. Hurikán Lala zeslábl na tropickou bouři, jeho centrum předtím těsně obešlo Havajské ostrovy. Souostroví ale přesto zasáhly silný vítr a přívalové deště, kvůli kterým hrozí sesuvy půdy nebo záplavy. Na třech největších havajských ostrovech bylo bez elektřiny víc než 130 000 domácností a nejméně 3 nemocnice fungovaly na energie z generátorů. Kvůli počasí zemřel jeden člověk, který při dopravní nehodě zemřel na takzvaném Velkém ostrově. Íránská armáda nabízí odměnu v přepočtu přes 600 000 korun za zajetí nebo zabití amerických vojáků. Armáda přitom částku zdvojnásobí, pokud čin vykoná žena. Informovala o tom agentura AFP. Šéf íránské armády Amir Hatami taky zopakoval výzvu, aby se Spojené státy z Blízkého východu stáhly. Válka mezi Spojenými státy a Íránem začala na konci února, kdy americká a izraelská armáda společně zaútočily na Írán. Obě strany v červnu uzavřely memorandum, které mělo vést k uzavření míru, boje ale od té doby dál pokračují. A čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní vody. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody. Využitelné je i v čistírnách odpadních vod pro odstranění přebytečného fosforu. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Automobilovou Barum Rally vyhrál poprvé Adam Březík. Po svém největším úspěchu v kariéře se tak zapojil do boje o titul mistra České republiky. O celkový triumf se utkají za měsíc v Pačejově Adam Březík, Filip Mareš a momentálně zraněný Dominik Stříteský. Lídrem šampionátu je po předposledním závodu seriálu Mareš, který dojel ve Zlíně 8.
3: Omezení na dálnici D11 u sjezdu na Pečky. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky. Už plynulé průjezdná. Omezení mezi kilometry 35 až 25 projížděly nadměrné náklady a výrazně zpomalili i zastavili provoz v pravém pruhu. Jsou pryč. Opět na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky stojí porouchané vozidlo. 27. kilometr v omezení, ale mimo průjezdný pruh je zaznačením nepřekáží. Také na dálnici D3 u Českých Budějovic směr Rakousko už bez omezení na kilometru 132 jsou po nehodě znovu průjezdné všechny pruhy a pryč už je i značení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: A dnes bude oblačno až zataženo. Na většině území čekáme dešť nebo přehánky a místy taky bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat. Nejvyšší teploty na severozápadě 19 až 23, jinde 23 až 28, na jižní Moravě až 30, na horách kolem 15, na Šumavě a v Beskydech kolem 19. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Uzavření Hormského průlivu vyhnalo vzhůru ceny na čerpacích stanicích po celém světě. Jenže nejde jen o ropu nebo plyn. Země Perského zálivu jsou taky významnými výrobci hnojiv a první státy už teď začínají pociťovat jejich nedostatek. Farmářům rostou náklady. V obchodech postupně stoupají ceny potravin.
5: Fertilizers are becoming very expensive.
6: A third of the fertilizers used in the world come from Gulf countries and Iran.
7: The risks of a global food and hunger crisis.
4: Problémy, které způsobují přerušené dodávky pohonných hmot a hnojiv, nejprve dopadají na menší ekonomiky závislé na jejich dovozu. Na to, jak americko-izraelská válka proti Iránu začíná drtit zemědělství některých málo rozvinutých zemí světa a jaké to může mít humanitární následky, se podíváme v tomto díle pořadu Za obzorem. Vítá vás u něj Jana Karasová.
1: Za obzorem.
8: Na zavlažování musíme používat čerpadlo, které pohání motor a spotřebuje hodně paliva. Nedávno jsme sklízeli zázvor a nevydělali jsme vůbec nic. Naopak jsme prodělali, protože ceny pohonných hmot jsou tak vysoké.
4: Počítá kambodžský farmář, jak se kvůli krizi v Hormském průlivu dostal do mínusu. Rostoucí ceny paliva do vodní pumpy, pokud na něj vůbec po dlouhém čekání dojde, řeší i 35-letý bangladéšský farmář Mohamed Yusuf.
9: Co budeme jíst, když nebudeme moct pěstovat rýži? Pro farmáře je měnou právě rýže. Díky ní naše rodina přežívá. Palivová krize nás dostává do problémů, do opravdu vážných problémů.
4: Země nemá dostatečné devizové rezervy, potýká se s problémy při nákupu paliva, u čerpacích stanic se tvoří fronty a funguje přídělový systém. Některé továrny na hnojiva v zemi přerušily výrobu, protože nemají vstupní suroviny. Pytle hnojiv v regálech obchodů marně hledají i někteří farmáři v sousední Indii.
10: Pro zemědělství potřebujeme hnojiva, například močovinu na pole. Potřebujeme taky hnojivo NPK, ale to teď není. A když už se objeví, je jeho cena dvojnásobná. Jenže výkupní ceny plodin tomu neodpovídají. Farmáři jsou kvůli tomu pod obrovským tlakem.
11: Do budoucna už pravděpodobně nebudeme mít žádné zásoby hnojiv. Nebudou tak snadno dostupná, protože se kvůli válce zastavil dovoz. A většinu hnojiv dovážíme ze zemí Perského zálivu, především z Kataru a dalších států. Takže to bude mít výrazný dopad na zemědělství.
4: Vyprávěl agentuře Aninews majitel obchodu s hnojivy v Indii. Očividně příliš nevěří ujišťování zástupců indických výrobců hnojiv, že v zemi mají dostatečné zásoby a veškerou poptávku budou schopni plně pokrýt. A tlak cítí i farmáři v Africe.
12: Now we are faced with the huge challenges.
13: Teď čelíme obrovským problémům. Kvůli uzavření Hormuzského průlivu se zastavily dodávky hnojiv. Zemědělská sezóna mezitím pokračuje bez nich. Riziko nedostatku potravin je proto v nadcházejících měsících velmi vysoké.
4: Tohle hodnocení aktuálního stavu předal předseda Africké unie Mahmoud Ali Yusuf poděkování čínskému prezidentovi za to, že jeho země dodržela plán zrušit slav vůči africkým státům. Pro Čínu to je strategický krok, kterým si chce mimo jiné pojistit přístup k africkému nerostnému bohatství a taky diverzifikovat dovoz potravin a tím zvýšit svou potravinovou bezpečnost. Jenže potravinová bezpečnost zvlášť některých afrických zemí teď prochází zásadní zkouškou. Ta ukazuje, jak je v krizích pro země s nízkým hrubým domácím produktem obtížné soutěžit na celosvětovém trhu se státy s výrazně větší ekonomickou silou. Odkryla ale taky riskantní závislost některých států na jednom hlavním zdroji nezbytných produktů, včetně zemědělských hnojiv. Hormuzským průlivem prochází přibližně třetina celosvětového námořního obchodu s hnojivy. Z hlediska absolutních objemů nejvíc hnojivy vyváží Saúdská Arábie. Její export za posledních 5 let dosahoval v průměru zhruba 5 miliard dolarů ročně. Významnými exportéry jsou ale taky Spojené arabské emiráty a Katar. Státy Perského zálivu mají významný podíl hlavně na světovém exportu močoviny, což je jeden z hlavních typů dusíkatých hnojiv, tedy těch, na kterých je závislé pěstování základních plodin, jako je rýže, pšenice nebo kukuřice. Bez chemických hnojiv by světové zemědělství v současné podobě mělo výrazně nižší výnosy, a to znamená zásadní riziko pro celý svět. Klíčovou vstupní surovinou pro výrobu hnojiv je především zemní plyn. Přes Hormuzský průliv se tedy nevozí jen hotová hnojiva vyrobená v závodech v Perském zálivu, ale zároveň tudy proudí i vstupní suroviny do továren na umělá hnojiva jinde ve světě. A celý tento propojený dodavatelský řetězec je teď narušený. Probrala jsem to s Julie Spisovou, vedoucí datovou analytičkou Mezinárodního obchodního centra. To je společnou agenturou Světové obchodní organizace a konference OSN o obchodu a rozvoji a zaměřuje se na zvyšování konkurenceschopnosti rozvojových zemí na světovém trhu.
1: Posloucháte pořad Za obzory. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
4: Obchod s hnojivy z Perského zálivu je teď de facto zastavený. Jaké dopady podle vás můžeme očekávat v krátkodobém horizontu, tedy v nejbližší zemědělské sezóně? A co by se mohlo stát v nějakém střednědobém výhledu?
14: Výpadky v dodávkách hnojiv ovlivňují světové potravinové trhy hlavně dvěma způsoby. Ten bezprostřední dopad je samozřejmě růst nákladů na zemědělskou výrobu, protože cena jednoho z klíčových vstupů, tedy hnojiv, prudce roste. Zároveň ale sledujeme, že se farmáři situaci přizpůsobují. Někteří přicházejí na plodiny, které potřebují méně hnojiv, jiní odkládají dobu hnojení a nebo používají menší množství hnojiv. A to má přímý dopad na výnosy i na objem potravin, který bude k dispozici v této i v dalších sezónách. Podle odhadu Světové banky by ceny hnojiv měly v roce 2026 vzrůst o 31%. Máme taky modely, které ukazují, jak se zdražení hnojiv promítá do cen potravin. Například OECD a Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů odhadují, že každé 1% zvýšení cen hnojiv vede přibližně k růstu cen potravin o 0,2%. Pokud bychom tedy vycházeli z předpokládaného 31% zdražení hnojiv v roce 2026, mohlo by to letos znamenat růst cen potravin přibližně o 6%.
4: A bavíme se o světových cenách, protože v jednotlivých zemích se to může projevit různě.
14: Ano, samozřejmě. Záleží například na tom, jaké plodiny daná země pěstuje a jak moc jsou náročné na hnojiva. Roli hrají také klimatické podmínky nebo náklady na dopravu uvnitř jednotlivých zemí. Faktorů, které ovlivňují, jak se vyšší ceny hnojiv promítnou do cen potravin, je tedy celá řada. To, jak dlouho budou dopady trvat, je zatím poměrně nejisté. Záleží na vývoji cen energií, počasí i na klimatických podmínkách. Velmi důležitá jsou ale taky politická rozhodnutí jednotlivých států. Tam mohou přesnost vyšších cen hnojiv do cen potravin buď zmírnit, anebo naopak ještě zesílit. Z předchozích krizí víme, že státy se často snaží chránit vlastní trhy a zajistit dostatek potravin pro domácí obyvatelstvo tím, že zavádějí obchodní omezení, například vývozní kvóty nebo úplné zákazy vývozu. Viděli jsme to během pandemie covidu i po ruské invazi na Ukrajinu a podobný trend sledujeme i nyní. Tyto kroky mohou krátkodobě pomoct domácím trhům, ale zároveň často zhoršují situaci na globálních trzích, zvlášť pokud je zavádí velcí zemědělští producenti. A podle toho, jak rychle budou vlády reagovat a jak dlouho tato opatření ponechají v platnosti, se může období narušených dodavatelských řetězců výrazně prodloužit.
15: You mentioned that
4: Zmínila jste, že farmáři se už začínají situaci přizpůsobovat a používají třeba méně hnojiv nebo přecházejí na jiné plodiny. Tak které plodiny jsou na dostupnosti hnojiv nejvíc závislé a na jaké alternativy třeba farmáři přecházejí? Máte k tomu už nějaká data?
14: Bohužel nemáme přesná data o tom, na které konkrétní plodiny farmáři přecházejí. Máme ale indicie z terénu, že o přechodu na méně náročné plodiny skutečně uvažují. Problém je, že právě plodiny nejvíce závislé na hnojivech patří zároveň k základním potravinám, které jsou klíčové pro výživu světové populace. Dusíkatá hnojiva se intenzivně používají při pěstování rýže, pšenice anebo kukuřice. A právě tyto plodiny jsou zásadní v boji proti hladu a podvýživě.
4: Které země nebo části světa jsou na dodávkách hnojiv přes Hormuzský průliv nejvíc závislé?
14: Jedna skupina jsou velcí světoví zemědělští producenti. Například Indie a Brazílie patří mezi největší producenty potravin na světě a mají zásadní význam pro globální zásobování. Obě země v roce 2025 dovezly dusíkatá hnojiva v hodnotě přibližně 5 miliard dolarů. V případě Indie pocházelo 37% těchto dovozů ze zemí Perského zálivu. U Brazílie to bylo 22%. Nejde tedy o úplné přerušení dodávek, ale stále o velmi významný podíl. Zhruba mezi pětinou a třetinou spotřeby dusíkatých hnojiv těchto zemí. A vzhledem k tomu, jak důležitou roli Indie a Brazílie hrají v globálním zemědělství, to má samozřejmě dopad na trh s potravinami celosvětově. Na druhé straně ale existují i menší ekonomiky, které jsou na dovozu hnojiv závislé ještě mnohem víc a které jsou v současné krizi velmi zranitelné. Typickým příkladem je Bangladeš. Má velmi početnou populaci a 96% hnojiv dováží právě ze zemí Perského zálivu. Bangladeš už dnes spoléhá na dovoz potravin, aby pokryl domácí poptávku. Je tedy čistým dovozcem potravin a současně teď čelí problémům s přístupem k hnojivům pro vlastní zemědělskou produkci, která by jinak dovoz potravin doplňovala. Na dovozu močoviny ze zemí Perského zálivu jsou závislé i další asijské a africké státy. Například v Nigérii víc než 90% dovozu hnojiv pochází právě z Perského zálivu. Podobně je tomu taky ve Středoafrické republice, Somálsku, Jihoafrické republice a nebo v Keni.
4: Na globálním trhu to tedy funguje tak, že země, které si mohou dovolit vyšší ceny, budou potraviny nakupovat dál a pro ostatní státy, které takovou kupní sílu nemají, potom zbývá méně té dostupné nabídky.
14: Ano, přesně tak. To je něco, co vidíme jak v ekonomické teorii, tak v praxi. Vždy jsou nejvíce zasažené menší země s nižší vyjednávací silou a omezenými finančními prostředky. Viděli jsme to například už dřív u amerických cel, která na určitou dobu nejvíc dopadla na nejméně rozvinuté země. Ty měly zároveň mnohem menší možnost vyjednávat bilaterální dohody. A podobný scénář můžeme očekávat i zde. Čím menší finanční kapacita a vyjednávací síla, tím větší riziko nedostatku, nedostupnosti a nebo neúnosných cen potravin.
4: Jaké jsou vlastně možnosti řešení této situace? Samozřejmě by to bylo znovu otevření dopravy přes Hormuzský průliv, ale to teď tedy nebereme jako variantu. Jaké jsou kromě strategie samotných farmářů alternativy?
14: V téhle krizi se alternativy ukazují jako obzvlášť složité. Silniční nebo letecká doprava u komodit, které prochází Hormuzským průlivem, tedy ropa, plyn nebo hnojiva, není příliš realistická alternativa. Objemy a povaha zboží se jednoduše špatně přepravují jinými druhy dopravy. Vidíme ale určité přesměrování lodních tras. Například zásobování Afghánistánu se částečně přesouvá přes delší trasy, jako je obeplutí Afriky kolem mysu Dobré naděje nebo přes Baltské moře. To ale znamená výrazná zpoždění, přibližně až 2 měsíce navíc a zároveň vyšší náklady. Další záležitostí, kterou v rámci Mezinárodního obchodního centra sledujeme, je nevyužitý vývozní potenciál některých zemí. Například Egypt má odhadovaný nevyužitý exportní potenciál v močovině ve výši 1,6 miliardy dolarů. Ale když státy zavádějí restriktivní obchodní opatření a vlády to dělají hlavně proto, aby chránili vlastní obyvatelstvo, tak tím někdy vznikají i nechtěné důsledky. Pokud mají domácí producenti omezený přístup na globální trhy, ztrácejí motivaci navyšovat výrobu. Takže i když je cílem chránit domácí zásobování, v dalším horizontu to může paradoxně také oslabit stabilitu globálních potravinových trhů. Takže alternativní dodavatelé existují, ale jejich využití je zatím omezené. A přesměrování ropy sice možné je, ale vždy přináší zpoždění a vyšší náklady. Zemědělství je ale specifické, protože je závislé na počasí a také na sezónách a nelze ho prostě jednoduše zastavit nebo nějak posunout. Jak moc je ta současná situace kritická s ohledem na další zemědělskou sezónu a ovlivňuje těch pár měsíců už teď na časování produkce? Jaké dlouhodobé dopady to může mít zejména v těch méně rozvinutých zemích?
15: In the LDC's countries.
16: So he has the effect on the current season where
14: U aktuální sezóny farmáři reagují tím, že snižují nebo odkládají použití hnojiv, ale větší obava je dlouhodobá. Někteří producenti nebo zemědělci můžou trh úplně opustit, protože situace neustojí. Nedávno jsem zaznamenala informaci, že v Bangladéši přerušili provoz už 4 z 5 továren na hnojiva. Dopady krize můžou být strukturální. I kdyby suroviny, například zemní plyn jako klíčová vstupní surovina, byly znovu dostupné, některé výrobní kapacity už nemusí být snadné obnovit. Část výrobců může z trhu odejít a jejich návrat by pak trval dlouho. A to může mít dlouhodobé dopady na dostupnost potravin. Klíčová nicméně zůstává otázka, kdy se znovu otevře hormuzský průliv.
16: A
17: pokud by se hormuzský průliv otevřel, jak rychle by se situace mohla stabilizovat?
14: Většinou ceny reagují poměrně rychle, jak u hnojiv, tak u potravin. Věřím, že by to fungovalo stejně i opačně, takže pokud by se dodávky obnovily, ceny by pravděpodobně začaly poměrně rychle klesat. Tyto trhy jsou obecně velmi citlivé a reagují rychle. Závisí to především na tom, jestli firmy už nezmizely z trhu a jestli jsou zrušená obchodní opatření. To by jinak brzdilo obnovu dodavatelských řetězců.
17: Vysvětluje pro tento díl pořadu Za obzorem vedoucí datová analytička Mezinárodního obchodního centra.
1: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
17: Světový potravinový program odhaduje, že v důsledku blízkovýchodní krize by mohlo nedostatkem potravin trpět až 45 milionů lidí. A to navíc k těm, kteří v potravinové nejistotě jsou už teď. Jenže dodávky humanitární pomoci do některých zemí čelí stejnému problému jako ropa, plyn a hnojiva z Perského zálivu. Přes klíčovou námořní tepnu se nedostanou. V pozadí toho všeho je taky zhruba 20 milionů lidí v Jemenu. Jejich životy závisejí na tom, jestli bude zásobování fungovat alespoň v nějakém základním režimu. Země, kterou už několik let zmítá ozbrojený konflikt, patří k nejchudším v regionu. Z přístavu Jebel Ali v Dubaji ve Spojených arabských emirátech by přitom za normálních okolností vyplouvaly i do Jemenu desítky zásilek humanitární pomoci od agentur Organizace spojených národů i nevládních humanitárních organizací. Dubaj poskytuje nejen obří mrazák na citlivé komodity, včetně léků, ale taky velké sklady na další materiál a dostatek logistických firem. Hlavní uzel, ze kterého rozesílají materiál a humanitární pomoc do jednotlivých misí v regionu i mimo něj, má v Dubaji i organizace Lékaři bez hranic. Pobočka má mimo jiné na starosti mise v Sýrii, Jordánsku, Džibutsku a Jemenu. Právě tam je situace ohledně dodávek nejkritičtější. V kanceláři s výhledem na zablokovaný Perský záliv jsem o tom v polovině dubna mluvila s programovým manažerem organizace Markem Šakalem.
18: Usually we are receiving supplies from Dubai and... And the
11: Za běžných okolností zásoby putují z Dubaje loděmi, které proplouvají Hormuzským průlivem a pokračují přes Arabské moře na jih Jemenu, především do přístavu Aden. Odtud pak dovážíme léky a další materiál do našich nemocnic po celé zemi. Další trasa vede z Dubaje do Džibutska. Tam náklad přeložíme na menší lodě, které pokračují do přístavu Hudajda a zásobují sever Jemenu. Tohle je naše standardní trasa.
4: Jinže teď je Hormuzský průliv zablokovaný. Jak to v takové situaci zvládáte?
11: Je to pro nás obrovská komplikace, protože dnes přes Hormuzský průliv prakticky nic neprochází. Spojené arabské emiráty si ještě dokážou dovážet zboží pro vlastní potřebu přes přístavy Chorfakan a Fujairah.
4: Jenom vysvětlím, že ty leží na druhé straně toho kritického bodu.
11: Přesně tak, leží mimo samotný průliv, takže ho mohou obejít. Tyto přístavy jsou ale určené hlavně pro dovoz a mají jen velmi omezenou kapacitu pro export. My je proto dnes využít nemůžeme. Jedinou možností z Dubaje je tedy pozemní doprava přes Oman směrem do Jemenu. Jenže to je velmi komplikované, protože musíme překonat dvě hranice. Ze Spojených arabských emirátů do Ománu a pak z Ománu do Jemenu. A letecká doprava je hodně drahá. Objem materiálu, který převážíme, je obrovský. Jen tady v Dubaji máme momentálně asi 500 tun zásob, které čekají na to, až je pošleme do různých zemí, včetně Jemenu a do Afghánistánu. A poslat toto množství letadly je drahé. A i ceny dopravy po moři jsou teď 4x až 5x vyšší než před koncem února. Z humanitárního i operačního hlediska je dnes nejkritičtějším místem Jemen, protože je úzce navázaný na Hormuzský průliv i průliv Bab al-Mandab. Námořní doprava je na těchto trasách zcela závislá.
4: Takže nejde jen o samotné uzavření Hormuzského průlivu, ale taky o to, že všichni se snaží využívat jiné přístavy, které jsou ještě v provozu. A ty jsou teď tedy zahlcené?
11: Přesně tak, ty ostatní přístavy jsou menší a nemají kapacitu jako dubajský přístav. Před nimi navíc čeká velké množství lodí. Samozřejmě se proto musí určovat priority a rozhoduje se, co má přednost. Kvůli uzavření Hormuzského průlivu jsou ale všechny ostatní přístavy přetížené.
4: Pokud by omezení v Hormuzském průlivu trvalo dlouhodobě, jaké by pro vás existovalo řešení?
11: Pokud by průliv zůstal uzavřený, stále máme možnost přesunout zásobování do Evropy. Máme tam dvě logistická centra a sklady, které dokážou výpadek dubajské základny nahradit.

0: V těch zásilkách je především velké množství léků, kromě nich také zdravotnický materiál a další spotřební vybavení. Máme tam i terapeutickou výživu, ta ale putuje přímo od dodavatelů do Jemenu přes Džibutsko, takže se snažíme co nejvíc vyhnout tranzitu přes Dubaj. U léků je to ale mnohem složitější, protože mají omezenou dobu použitelnosti. Musíme proto neustále sledovat blížící se expiraci, což je zásadní problém. Léky je nutné doručit ještě před určitým datem a zároveň musí být po celou dobu přepravy skladované v kontrolované teplotě. I kdybychom našli dostupné lodě, často nejsou vhodné pro převoz léků, protože potřebujeme chladící kontejnery s řízenou teplotou. Ty ale momentálně prakticky nejsou k dispozici. Jsme proto nuceni velkou část materiálu posílat v běžných kontejnerech bez chlazení. V takových podmínkách ale léky převážet nemůžeme. Posíláme tedy alespoň zdravotnický materiál a další vybavení, jenže nemocnice a týmy v terénu pak dostanou pouze část objednávky, nikoli všechno, co potřebují pro běžný provoz. To je velmi kritická situace. Čím větší zpoždění vzniká, tím větší je riziko, že nemocnicím začnou docházet základní léky.
1: Pokud by se Hormuzský průliv znovu otevřel, v Perském zálivu by stále zůstávalo velké množství čekajících lodí. Co by vám v takové chvíli nejvíc pomohlo? Jak by podle vás měly vypadat další kroky?
0: Pro nás by bylo zásadní, aby přednost dostali základní dodávky a kritická humanitární pomoc. Na těch zásobách totiž přímo závisí lidské životy. Jenže ti, co o tom rozhodují, teď pravděpodobně řeší jiné priority a jednou z nich je samozřejmě ropa. Doufáme ale, že se průliv znovu otevře a doprava se vrátí do běžného režimu. Pak by se mohly znovu rozběhnout i naše dodávky. Přesto máme obavy, že bude potřeba vyvíjet tlak, aby zdravotnická pomoc dostala prioritu.
1: Jak současná situace dopadá na lidi, kterým se snažíte v Jemenu pomáhat? A pokud by krize pokračovala, jak by se podle vás mohly podmínky dál zhoršovat?
0: Naše operace v Jemenu zatím nejsou konfliktem přímo zasažené. Nemocnice fungují, pacienti dál přicházejí, ošetřujeme těhotné ženy, děti se spalničkami nebo infekcemi. Všechno zatím běží relativně normálně. Pokud ale budeme mít vážné problémy dostat dodávky do Jemenu, tak budeme muset některé své aktivity zastavit nebo přestat s léčením některých pacientů. Problémy v dodavatelském řetězci ale ovlivní i distribuci vakcín. Ty dodávají státy, ministerstva zdravotnictví a organizace OSN.
1: Říká Mark Šakal z dubajské pobočky organizace Lékařů bez hranic. Kdy, za jakých podmínek a na jak dlouho se otevře Hormuzský průliv, se ale nikdo z hostů tohoto dílu pořadu Za obzorem předpovědět neodvážil. Jak situace otřásá životy zemí a lidí, jejichž osudy často zůstávají za horizontem každodenního zpravodajství, ale pro vás budeme sledovat i dál. V archivu pořadu se můžete vrátit k epizodě, ve které se kolega Ondřej Himer zaměřil na to, jak výpadky v dodávkách ropy a zejména plynu odhalily velkou zranitelnost nejlidnatější země světa Indie. Marné čekání na plné plynové láhve i naštvání lidí, kteří si nemají na čem uvařit oběd, se tam mimo jiné promítlo i na hudební scéně.
2: 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vládě končí dvoutýdenní prázdniny, ministři budou jednat o suchu. Francouzský premiér navštíví departement Gironde poničený požáry. Kraulařka Barbora Sémanová uzavřela mistrovství Evropy 6. místem. Bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřky a teploty do 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vládu dnes čeká první zasedání po dvoutýdenních prázdninách. Ministři by měli jednat hlavně o suchu, které stále trápí velkou část Česka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už minulý týden řekl, že kabinet chce na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad dát 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu podle Babiše chystá legislativu.
4: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
3: Podle opozice vláda na sucho reaguje pozdě a nedostatečně. Začátek školního roku odloží v Česku 14 základních a

0: středních škol. Podle ministerstva školství jde o 10 základních a 4 střední školy. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Jako jediná v Jihomoravském kraji odloží začátek výuky základní škola v Pozořicích na Brněnsku.
1: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později, v pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Městy se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Radiožurnál.
0: Francouzský premiér Sebastian Lecornu dnes navštíví region Gironde, poničený rozsáhlým lesním požárem. Hasiči tam zlikvidovali plameny na začátku srpna. Oheň kromě lesů částečně poničil i některé obce. Vláda slíbila regionu peníze na obnovu.
2: Ještě před oficiálním zahájením návštěvy se premiér Sebastian Lecornu bez ohlášení vydal v neděli do obce Le Porche, kde plameny pohltily přes 180 domů z 250. Premiéra doprovází 6 ministrů, se kterými by měl odpoledne představit plán pomoci. Plameny v regionu Gironde sežehly přes 42 tisíc hektarů, nejvíc ve Francii od konce druhé světové války. Premiér se setká i s místními požárníky. Hasičské odbory minulý týden oznámily na konec září stávku a protesty, požadují personální posílení hasičských sborů nebo modernější techniku. Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Olomoucký dopravní podnik odpoledne zahájí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek. Platební kartou budou moct cestující zaplatit v prvních 10 tramvajích a 10 autobusech. Ke konci měsíce by měly přístroje fungovat ve všech vozech městské hromadné dopravy. Projekt vyjde na 14,5 milionu korun. 10 milionů získal olomoucký dopravní podnik z evropských dotací. Čeští atleti jsou poprvé v samostatné historii na mistrovství Evropy bez medaile. V posledním finále s českou účastí doběhla Kristýna Sasínek-Meky 7. na 15. stovce. A kraulařka Barbora Sémanová doplavala 6. na evropském šampionátu na 400. Za bronzovou medailí v této disciplíně výrazně zaostala. Přesto odjíždí z Paříže jako mistryně Evropy na poloviční trati s dobrým pocitem.
3: Ohlížím se zpátky a jsem strašně šťastná. Jsem ráda, že jsem se dostala zpátky na stovku na ty časy. Jako ve štafeti ty moje splity byly neuvěřitelné, za což jsem extrémně ráda a je vidět, že to vlastně jde. Dvoustovka, byl to můj cíl, byl to můj sen, jet pod 55 a takhle hluboko to se mi ani nezdálo. A k tomu samozřejmě titul, tak to je sen zakončit tak celou sezónu.
0: A Jan Čejka byl na závěr šampionátu 7. na 200 metrů polohově.
4: Nehoda v Jičíně a uzavírka v Plzni. Dálnice aktuálně bez kolon teď nahlášených nehod. V centru Jičína v ulici 17. listopadu havarovalo osobní auto. Nehoda je u autobusového nádraží na křižovatce s Rýgrovou ulicí. Na místě záchranáři, čekejte lidi na vozovce, omezený průjezd. V Plzni na průjezdu městem je od rána neprůjezdná Klatovská třída. Uzavírka je u kostela svatého Jana Nepomuckého, potrvá do pátku. Budou tam probíhat stavební práce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne můžou být silné. Později budou srážky od jihozápadu ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde až 28 a na jihu Moravy i 30. Vítr bude v bouřkách zesilovat. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Vysychání evropských veletoků si vybírá svou ekonomickou daň.
7: Zelenského balkánská cesta vyvolala bouři v tamních zemích.
6: Stane se Evropa v závodě o umělou inteligenci třetím pólem nebo pouhým pasažérem?
7: Nové vedení íránských bezpečnostních složek naznačuje tvrdší postup vůči Trumpovi.
6: Filipínští námořníci se vrací na moře navzdory válečným rizikům v Hormuzském průlivu a Černém moři.
7: Taková jsou témata následujícího pořadu.
6: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
7: Od mikrofonu vás vítají Šárka Feniková
6: a Tereza Žižková.
5: Svět ve 20 minutách.
7: Evropské řeky vysychají. Dunaj, Rýn i Pác se letos dostaly na historická minima. To komplikuje dopravu, ohrožuje úrodu i některá průmyslová odvětví. Odborníci navíc varují, že tento trend může zdražit i výrobu pitné vody. Podrobnosti přináší analýza německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
6: Po Dunaji už na některých místech nemohou proplouvat nákladní ani výletní lodě. V Maďarsku, Rumunsku a Chorvatsku se ve vysychajících korytech znovu objevují dlouho potopená plavidla i automobily. V německých městech, jako jsou Kolín nad Rýnem nebo Düsseldorf, mohou lidé přecházet Rýn i v místech, kde byl ještě nedávno silný proud.
7: Sucho nepřináší jen vyschlá pole a špatnou úrodu. Stále větší tlak zažívají také říční ekosystémy. Jak ubývá vody a roste její teplota, klesá množství kyslíku v řekách. To může vést k hromadným úhynům ryb a dalších vodních organismů.
6: Zejména podél Rýna je vidět, jak vysychají štěrkové břehy. Ty jsou útočištěm pro mušle a další bezobratlé živočichy, kteří tvoří důležitou součást potravy ryb. Pro celý ekosystém to představuje obrovskou zátěž. Mušle se navíc nedokážou dostatečně rychle přesunout do vhodnějších podmínek a hynou, vysvětluje Jeanette Felkrová z německého spolkového úřadu pro životní prostředí.
7: Dunaj i Rýn napájejí desítky menších přítoků, jejichž hladiny ale také klesají. Právě tyto vodní toky hrají klíčovou roli, protože jejich břehy porostlé rákosím fungují jako přirozené filtry. Voda jimi pomalu prosakuje přes vrstvy půdy, které zachycují znečišťující látky ještě předtím, než se dostane do podzemních zdrojů pitné vody.
6: Právě z těchto podzemních zdrojů pochází velká část pitné vody v Německu. Odborníci tento proces označují jako břehovou filtraci. Sucho ale její funkci výrazně oslabuje. Hladiny řek klesají, zatímco množství odpadních vod vypouštěných z průmyslu nebo čistíren zůstává zhruba stejné. Znečišťující látky se proto ve vodě koncentrují ve stále vyšší míře.
7: Pokud se poškodí celý ekosystém, tedy rostliny a živočichové, kteří se na přirozeném čištění vody podílejí, znamená to výrazné dodatečné náklady. Pro zásobování milionů lidí pitnou vodou je pak nutné využívat náročnější technologie úpravy vody, upozorňuje Hagen Koch z Postupimského institutu pro výzkum dopadů klimatických změn.
6: Německé průmyslové svazy odhadují, že náklady na zásobování vodou by v důsledku klimatických změn mohly vzrůst až o 30%. Miliardy eur si navíc vyžádá modernizace vodárenské infrastruktury. Účet za vysychání evropských řek tak nakonec nezaplatí jen příroda, ale i domácnosti, průmysl a veřejné rozpočty.
7: V důsledku nízké hladiny řek už některé lodě mohou převážet jen pětinu obvyklého nákladu. To způsobuje zpoždění ve výrobě a zvyšuje náklady na dopravu i ceny některých výrobků. Podle Deutsche Welle patří mezi nejvíce zasažená odvětví v Německu ocelářství, chemický a zpracovatelský průmysl.
6: Nízké hladiny řek ale dostávají pod nevídaný tlak také energetický sektor. Maďarský premiér Péter Maďar vyzval domácnosti i firmy k úsporám elektřiny. V souvislosti s nízkou hladinou Dunaje, která přispěla také k odstavení jaderné elektrárny, pak varoval, že zemi může postihnout bezprecedentní energetická krize. Ve čtvrtek ráno také došlo k odstavení druhého reaktoru rumunské jaderné elektrárny Černavoda.
7: Evropské státy proto hledají způsoby, jak se s novou realitou vyrovnat. V Rumunsku už armáda odstřelila skalní útvar v jednom z ramen Dunaje, aby tím zajistila dostatek chladící vody pro elektrárnu Černavoda. Německá vláda zase jedná s průmyslem a provozovateli přístavů o úpravách plavebních cest na Rýnu tak, aby umožnili lodní dopravu i při nízkých stavech vody.
6: Odborníci ale upozorňují, že samotná technická opatření problém nevyřeší. Vedle investic do infrastruktury doporučují obnovu mokřadů, říčních niv a dalších přírodních oblastí, které pomáhají zadržovat vodu v krajině. Bez ochrany klimatu a snižování emisí skleníkových plynů ale podle nich bude podobných problémů přibývat a jejich řešení bude stále nákladnější, uzavírá Deutsche Welle.
7: Balkánská cesta Volodymyra Zelenského vyvolává v regionu reakce ještě dlouho poté, co se ukrajinský prezident vrátil do Kyjeva. Ukrajina, která sama bojuje za vlastní územní integritu, se zřejmě z pragmatických důvodů znovu postavila proti uznání Kosova. Zelenský se podle evropské mutace serveru Politico přesvědčil, že o Kosovu se na Balkáně nedá mluvit jen tak mimochodem.
6: Kosovský politolog Blerim Vela z Univerzity v Sussexu v komentáři pro Balkan Insight poznamenává, že Kosovo od začátku ruské invaze podporuje Ukrajinu nejen politicky, ale i prakticky. Připojilo se k sankcím proti Rusku, přijalo ukrajinské uprchlíky, poskytlo vojenskou pomoc a podílelo se na výcviku ukrajinských vojáků.
7: Vláda srbského prezidenta Aleksandra Vučiče naproti tomu protiruské sankce odmítá a s Kremlem i nadále udržuje blízké vztahy. Během návštěvy Bělehradu minulý víkend Zelenský rozčeřil citlivé balkánské vody, když prohlásil, že Ukrajina bude i nadále odmítat uznat nezávislost Kosova.
6: Reakce Kosova na sebe nenechala dlouho čekat. Z hlavní třídy v Prištině zmizel obří modrožlutý transparent s nápisem Svobodná Ukrajina. Symbol podpory zemi napadené Ruskem tam přitom visel už od roku 2022. Starosta kosovského hlavního města Perparim Rama řekl, že ačkoliv jeho sympatie patří národům čelícím válce, násilí a pronásledování, respekt musí být vzájemný.
7: Doslovní přestřelky se na sociální síti X později pustili také srbský ministr zahraničí Marko Đurić a albánský premiér Edi Rama. Druhý jmenovaný obvinil Srbsko, že žije v politické bublině a odmítá si připustit, že Srbsko už dávno Kosovo ztratilo.
6: Otázka statusu Kosova patří dlouhodobě mezi oblíbená rétorická cvičení ruského prezidenta Vladimíra Putina. Politiko připomíná, že se na něj Moskva v minulosti odvolávala při ospravedlňování války v Gruzii v roce 2008 i anexe Krymu v roce 2014. Kosovský ministr zahraničí Glouk Konjuvca proto Zelenského výroky přijal s politováním a dodal, že podobná rétorika připomíná ruské pokusy využívat otázku Kosova jako precedent.
7: Balkan Insight připomíná, že kosovská nezávislost následovala po válce v bývalé Jugoslávii, zásahu vojsk NATO, období zprávy OSN a obviněních ze zločinů proti kosovským Albáncům páchaných ze strany srbských bezpečnostních složek. Otázkou je, proč Zelenský vůbec vstupoval do tak citlivého balkánského sporu.
6: Podle politika hrají hlavní roli zbraně a střelivo. Ukrajina totiž potřebuje srbskou munici. Balkánská země ještě stále vyrábí značné množství sovětských ráží, které západní spojenci Ukrajiny nedokážou snadno nahradit. Ukrajinská armáda totiž stále využívá sovětské houfnice a tanky, které zůstávají důležitou součástí bojů.
7: Ukrajina je v situaci, kdy se nemůže zabývat ničím jiným než bezprostředními potřebami své země a Vučić je pro Kyjev důležitější. Naráží na Zelenského výrok o Kosovu ředitel Centra pro jihovýchodní evropská studia na Univerzitě v rakouském Grazu Florian Bieber.
6: Srbský prezident Vučić je navzdory svým blízkým vztahům s Ruskem ochoten tuto munici Kyjevu diskrétně dodávat. Vstřícnost z jeho strany politiko připisuje snaze zmírnit kritiku Bruselu. Lídři Evropské unie totiž odsuzovali výbuchy násilí během nedávných protivládních protestů v Srbsku a také kolaps demokratických standardů v zemi.
7: Kosovo vyhlásilo nezávislost v roce 2008 a uznalo ho více než 100 zemí světa, včetně Spojených států, Velké Británie a většiny zemí Evropské unie. Spor o mezinárodní uznání ale zdaleka není u konce. Například 5 členských států 27, včetně Španělska nebo Kypru, Kosovo dodnes neuznává. Obávají se totiž, že by mohlo sloužit jako precedent pro separatistická hnutí uvnitř jejich vlastních zemí, uzavírá Politico.
5: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Čína v posledních týdnech nabízí Evropě své modely umělé inteligence jako cestu k menší závislosti na amerických technologiích. Peking a Washington mezitím upevňují svou dominanci v oblasti vývoje AI. Otázkou proto zůstává, zda se podaří vybudovat samostatný třetí pól v Evropě, nebo jestli starý kontinent zůstane v technologické sféře vlivu Washingtonu, píše hongkongský deník South China Morning Post.
7: Soutěž o umělou inteligenci postupně nabývá podobu geopolitického soupeření o sféry vlivu. Spojené státy v červnu přizvaly dalších 10 zemí do iniciativy Pax Silica a počet členů tak vzrostl na 24. Jejím cílem je zajistit dodavatelské řetězce pro systémy umělé inteligence a klíčové technologie, jako jsou například čipy.
6: O několik týdnů později podepsalo v Šanghaji 29 zemí dohodu o vytvoření konkurenční organizace pro spolupráci v oblasti umělé inteligence. Čínou vedená iniciativa míří především na země takzvaného globálního jihu.
7: Na technologický náskok Spojených států a Číny v oblasti AI poukazuje několik žebříčků. Podle globálního indexu inovací v oblasti umělé inteligence pro rok 2026, který sestavili Čínský institut vědeckých a technických informací a Pekingská univerzita, mají obě země výrazný náskok. Spojené státy se umístily na prvním místě, Čína je druhá. Třetí místo s odstupem obsadila Velká Británie. Německo a Francie skončily až na 6. a 7. místě.
6: Také zpráva Stanfordského indexu AI pro letošní rok řadí na první místo Spojené státy. Podle zprávy tam vloni vzniklo 59 významných modelů umělé inteligence. Čína jich vytvořila 35, zatímco v Evropě vznikly pouze 2.
7: Čína se teď snaží svého postavení využít také geopoliticky. Peking aktivně nabízí evropským zemím své otevřené modely umělé inteligence jako levnější alternativu k americkým technologiím a jako způsob, jak v časech eroze transatlantických vztahů snížit závislost Evropy na Spojených státech.
6: Čínský velvyslanec ve Velké Británii Jean Segue v článku pro britský deník Guardian vyzval ke spolupráci obou zemí v rozvoji AI. Zdůraznil přitom, že modely jako DeepSeek nemusí být výsadou několika technologických gigantů, ale mohou být dostupné mnohem širšímu okruhu vývojářů, výzkumníků i menších firem.
7: Podobnou výzvu vyslovil také čínský velvyslanec při Evropské unii Cai Ran. Podle něj by čínské zkušenosti s otevřenými modely umělé inteligence mohly vhodně doplnit konkurenční výhodu unie v oblasti výzkumu a tvorby legislativních pravidel a regulací pro AI.
6: Podle některých čínských analytiků nejde jen o technologickou spolupráci. Peking vnímá dialog s Evropou jako způsob, jak zabránit tomu, aby se rivalita mezi Spojenými státy a Čínou proměnila v otevřenou technologickou konfrontaci. Kui Hongjin z Pekingské univerzity zahraničních studií upozorňuje, že se v oblasti AI postupně vytváří mocenská dynamika, kterou nazývá G2, tedy svět, ve kterém hrají ústřední roli Spojené státy a Čína.
7: Evropské země si podle čínského analytika uvědomují, že za oběma velmocemi technologicky zaostávají. Přesto ale není vyloučeno, že by se v budoucnu mohl sformovat i jakýsi G3 model, ve kterém by vedle Spojených států a Číny hrála významnější roli také Evropa. Čína proto usiluje o takové uspořádání, ve kterém by proti Spojeným státům nestála sama. Zároveň chce zabránit tomu, aby se starý kontinent proměnil v digitální kolonii Washingtonu.
6: Některé evropské společnosti už začaly využívat čínské modely umělé inteligence. Mezi hlavní důvody patří vedle nižších nákladů právě snaha omezit závislost na amerických technologiích. Ani rostoucí popularita čínských otevřených modelů ale podle mnohých expertů nestačí k tomu, aby se Evropa stala skutečně samostatným hráčem v oblasti AI.
7: Geopolitický analytik Sebastián Contín-Trio Figueroa upozornil, že opravdový třetí pól nevznikne jen díky přístupu k modelům AI, ale vyžaduje kontrolu nad celým technologickým řetězcem, tedy od výroby čipů přes cloudovou infrastrukturu až po kapitál, energetiku a technické standardy.
6: Současný vývoj proto analytik přirovnává k jakési orbitální bipolaritě, ve které kolem dvou hlavních center gravitace, tedy Spojených států a Číny, obíhají všichni ostatní. Čínská strategie založená na otevřených modelech sice může Evropě poskytnout silnější vyjednávací pozici vůči Washingtonu, sama o sobě jí ale technologickou suverenitu nezajistí.
7: Skutečná síla Evropy spočívá jinde, domnívá se Trio Figueroa. Vidí ji především ve vyspělém průmyslu, specializovaných technologiích a rozsáhlých datových souborech v oblastech, jako je zdravotnictví, výroba, energetika nebo letectví. Jako příklad uvádí nizozemskou společnost ASML, která vyrábí klíčová zařízení pro produkci nejpokročilejších polovodičů na světě.
6: Trio Figueroa proto evropským politikům vzkazuje: přestaňte prodávat etiku a začněte prodávat stroje. Evropa totiž podle něj svůj vliv neudrží prostřednictvím regulací nebo morální autority, ale jen tehdy, pokud dokáže proměnit své průmyslové a technologické přednosti v reálnou konkurenční výhodu.
7: James Downs z amerického centra pro explanatorní výzkum a vědecké předpovědi upozorňuje, že závislost Evropy na americké cloudové infrastruktuře výrazně zužuje její manévrovací prostor. Čínské otevřené modely podle něj mohou vytvořit prostor pro dílčí spolupráci, ale bez rychlejších investic do výpočetního výkonu, kapitálu a infrastruktury bude Evropa i nadále ztrácet krok se Spojenými státy i s Čínou. Starý kontinent tak podle Downse riskuje, že se z tvůrce pravidel digitálního světa stane pouhým pasažérem v závodě o umělou inteligenci, uzavírá South China Morning Post.
6: Během leteckých úderů Spojených států a Izraele na Irán koncem února zemřel nejvyšší vůdce země Alí Chameneí a režim přišel také o většinu nejvyššího vedení bezpečnostních složek. Nový nejvyšší vůdce Močtabá Chameneí teď přeskupuje mocenskou elitu země. V rámci rozsáhlé reorganizace nejvyšších mocenských struktur jmenoval do čela bezpečnostních a represivních orgánů představitele tvrdé linie, píše americký deník Wall Street Journal.
7: Podle listu jde o nejvýznamnější reorganizaci, kterou nový íránský vůdce od svého nástupu provedl. Na veřejnosti se přitom od začátku války neobjevil. Podle amerických zpravodajských služeb je sice naživu, ale těžce raněný. Přední členové íránské vlády uvádějí, že se s ním od jeho nástupu do úřadu nikdy nesetkali. Jiní íránští představitelé zase tvrdí, že byl sice zraněný, ale je v dobrém zdravotním stavu.
6: Chameneího kroky podle analytiků naznačují odhodlání nepolevit v konfrontaci s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který usiluje o ústupky v otázce íránského jaderného programu a Hormuzského průlivu.
7: Režim se připravuje na konfrontačnější postoj doma i v zahraničí, domnívá se Kasra Arábí, odborník na islámské revoluční gardy z opoziční organizace United Against Nuclear Iran.
6: Mezi nejvýraznější nová jména špiček bezpečnostního aparátu patří Mohsen Rezaei, který se stal tajemníkem Nejvyšší rady národní bezpečnosti. Bývalý velitel revolučních gard patří k výrazným postavám iránského režimu a v minulosti několikrát kandidoval na prezidenta. Revoluční gardy vedl nejdéle ze všech jejich velitelů.
7: Nejvyšší rada národní bezpečnosti rozhoduje o nejdůležitějších vojenských a diplomatických otázkách. Rezaei podle všeho nehodlá ustoupit v otázce otevření Hormuzského průlivu. Během minulého víkendu prohlásil, že Irán nepřistoupí na žádný koridor přes průliv, který by nebyl pod íránskou kontrolou.
6: Novým velitelem revolučních gard se stal brigádní generál Ahmad Vahidi, který dlouhodobě odmítá ústupky Spojeným státům. Do čela jednotek Basíč, které se podílejí na potlačování protestů a dalších projevů odporu proti režimu, pak Chameneí jmenoval Hosseina Taeba. Ten patří k dlouholetým Chameneího spojencům a Basíč vedl už v roce 2009, kdy íránské bezpečnostní složky krvavě potlačily protivládní protesty.
7: Rezaei, Vahidi a Taeb ve svých funkcích nahrazují představitele, kteří zemřeli během války se Spojenými státy. Stejně je tomu i u dalších čtyř velitelů jmenovaných v pondělí, včetně nového velitele námořnictva revolučních gard. Právě tato složka hrála významnou roli při íránských útocích na lodě v Hormuzském průlivu.
6: Nové rozložení sil ale podle Wall Street Journal nemusí nutně znamenat úplný konec prostoru pro jednání. Rezaei byl před válkou považován za pragmatičtějšího konzervativce, který v minulosti nevylučoval kompromis ohledně budoucnosti íránského jaderného programu a připouštěl i angažmá zahraničních společností. V posledních měsících však vystupuje vůči Washingtonu podstatně ostřeji. Amerického prezidenta označil za pomateného a požaduje, aby Washington přistoupil na íránské podmínky.
7: Podle některých odborníků může Rezaeiho jmenování znamenat snahu režimu posílit jednotu mezi politickým a bezpečnostním aparátem a zároveň upozadit ty, kteří by byli ochotní přistoupit na další jednání se Spojenými státy.
6: Podle analytika Benema Ben Talebloa z nadace pro obranu demokracií, ale výběr nových představitelů ukazuje také na hlubší problém iránského režimu. Rezaei mu je 71 let a nahrazuje stejně starého předchůdce. Iránské vedení tak patrně nedokáže přivést do svých nejvyšších struktur novou generaci. Islámská republika pouze přesouvá lehátka na Titaniku, cituje analytika americký deník Wall Street Journal.
7: Monzunové deště minulý týden uzavřely školy a ochromily část státní správy ve filipínské metropoli Manile. Před náborovými agenturami a lodními společnostmi se ale přesto tvořily dlouhé fronty lidí hledající práci na moři. Katarská stanice Al Jazeera přináší reportáž o filipínských námořnících, kteří se navzdory útokům a rostoucím rizikům dál vydávají na rozbouřená moře.
6: Na vrcholu bojů mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem uvízlo v březnu v Hormuzském průlivu téměř 20 000 námořníků. Od té doby si útoky vyžádaly nejméně 17 obětí z řad posádek. Kromě konfliktu v Perském zálivu došlo také k nárůstu útoků na obchodní lodě v Černém moři v souvislosti s eskalací války mezi Ruskem a Ukrajinou. Jen v červenci bylo napadeno 35 lodí a zahynulo více než 20 námořníků.
7: Filipínci tvoří víc než čtvrtinu všech námořníků obchodní plavby na světě. Mnozí z nich proto v posledních měsících zažili útoky raket, dronů nebo ostřelování obchodních lodí.
6: Gerald strávil na moři podstatnou část svého života. Na začátku války Spojených států a Izraele s Íránem uvízl na 2 měsíce na nákladní lodi u pobřeží Spojených arabských emirátů.
7: Jedna raketa nám přeletěla přímo nad hlavami. Námořnictvo ji sestřelilo ve chvíli, kdy byla přímo nad námi, vzpomíná Gerald, který si kvůli obavám o práci nepřál uvést celé jméno. Dodává, že za 15 let nic podobného nezažil. Kvůli bojům se navíc k námořníkům nedostávaly běžné dodávky potravin. Posádka si tak musela obstarat jídlo sama a lovila ryby přímo z paluby.
6: Teď si ale Gerald vyřídil potřebné dokumenty a vrací se na stejné plavidlo a do stejné cílové destinace, tedy do přístavu Fujairah ve Spojených arabských emirátech. Moře Geraldovi dávalo obživu od dětství. Vyrostl v rybářské vesnici a právě práce na lodích mu podle jeho slov změnila život.
7: Díky této práci mám slušný příjem. Nic jiného vlastně za ta dlouhá léta už neumím. Nemůžu ze dne na den začít podnikat nebo hospodařit. To se lehko řekne, říká Gerald.
6: Na moře se chystá vrátit také Alberto Lobaton. Loni byl svědkem útoku na obchodní loď v Černém moři. Střela podle jeho slov otřásla celým plavidlem a dopadla jen několik stovek metrů od něj. Přesto se ale vrací na palubu.
7: Pokud zemřu, moje rodina bude díky pojištění finančně zajištěná. Kdyby se mi tedy něco mělo stát, tak raději, ať je to při práci na moři, dodává závěrem pro katarskou stanici Al Jazeera filipínský námořník Alberto Lobaton.
5: Svět ve 20 minutách.
6: Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
7: Šárka Feniková
6: a Tereza Žižková.
8: Naše společnost je nemocná tím, že tu svobodu ještě pořádně nerespektujeme, říká můj dnešní host. Jsme nejen svobodná, ale i morální společnost. Co se s námi stane, když politici lžou a nám už to nevadí? A má ještě pravda nějakou cenu? Začíná sobotní osobnost plus. Mým hostem je neurolog, filozof a jeden z nejvýraznějších českých lékařských etiků Jan Pejn. Vítejte, dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: A hezký den z plusu, hezkou sobotu z plusu přeje Barbora Tachecí.
5: Osobnost plus.
8: Existuje, pane doktore, něco jako etická diagnóza? Víte co, neodpovídejte, já to prodloužím, ten dotaz. Mě by zajímalo, jakou etickou diagnózu má česká společnost dnes v roce 2026?
9: Fakticky diagnóza a pojem etické nejsou úplně kompatibilní, protože medicína nepracuje, aspoň takhle je moderní medicína, nepracuje s tím, že někdo se morálně proviní a proto je tedy jaksi nemocný. Je pravda, že existoval pojem moral insanity v 19. století, což vlastně zhruba pokrývalo to, čemu říkáme dneska psychopatie nebo korporátní psychopatie, člověk bez emocí, bez ohledu, asi něco jako Trump, dejme tomu, nebo někteří další. A dneska existuje pojem anetický, anetická osobnost, čili ten, kdo nemá smysl pro etiku. No, ale na to navazuje samozřejmě etika samotná a to je téma, které mě velmi zajímá, a to je zlý člověk. Co to je zlý člověk?
8: To jsem měla vědět, že vaše specializace teď je zlý člověk.
9: Jednu dobu jsem se tomu věnoval víc, co jsem o tom psal, ale...
8: A máte definici, co je to zlý člověk?
9: Tak podle Paula Rickera, francouzského filozofa, se zlo nedá definovat. Já jsem napsal knížku Odkud zlo, která to nějakým způsobem, tu otázku zla, jak se v člověku rodí, se snaží prozkoumat. Každopádně ale zlo se těžko dá definovat. Dá se převést na jiný pojem, který už jste zmínila, a to je, že někomu, komukoliv jedinému člověku upírá nebo ubírám svobodu. To je zlo. Ať je to kdokoliv, to můžou být malé děti, může to být vězňové, může to být nemocní lidé, prostě kdokoliv.
8: Ale to se potom shodneme, že každé narozené miminko je řadu let ještě zlým člověkem, protože matce ubírá svobodu, že jo?
9: No to ne, on to nedělá záměrně, to musí být záměrně, jo?
8: To jste neříkal.
9: To jsem neříkal, ano. Ta definice, to je těžké definovat, ne, jako Poriker říká, že to nejde vůbec.
8: Víte, co by mě zajímalo, jestli podle téhle definice někdy, třeba jednou, třeba na okamžik jste po roce 89 zachytil tady mezi českými politiky zlého člověka?
9: Určitě. Ale já ho nebudu jmenovat.
8: A proč ne?
9: No, mimo jiné proto, že tím vyslovením vlastně někoho to takovou moc slova mají, že mohou někoho uhranout. To nejde prostě takhle.
8: A jo, takhle, to když nejde. Někoho vaše slova uhranou, tak co se s ním děje?
9: No, může se stát tím zlým člověkem. Já ho můžu navést. Jo, to bohužel jako okolí ho začne brát jako zlého člověka. Čili to já si můžu myslet, ale určitě bych to u nikom do statusu, do chorobopisu bych nenapsal zlý člověk.
8: Co udělalo podle vás těch víc než 30 let svobody s morálkou Čechů?
9: Mně se zdá, že česká společnost nepochopila úplně, co je svoboda. To možná je základní problém. Tu svobodu můžeme rozčlenit. To není tak jednoduchá věc. Aspoň tak elementárně bych rozlišil teda svobodu vnější a vnitřní, teda to je Kantovo rozlišení. Vnější svoboda je, znamená, že dělám, co chci. Jenomže to není vnitřní svoboda, protože jsem ve vleku svého chtění. To, že my nemůžeme chtít, co chceme. Takže...
8: No můžeme, ale...
9: No, nejde to. Já nemůžu chtít, abych něco chtěl. To prostě nejde, jo? Takže je také vnitřní svoboda. A ta spočívá, a zase to už ale ten Kant bohužel nám neudělal, spočívá jednak v rozhodování, které děláme denodenně, neustále, ať už si dáte si kafe, nedáte si, prostě takové banality. Ale to se týká prostředků. Jo, jako potřebuju, kvůli, abych se probudil, tak potřebuju kafe. A pak ale máme ještě druhou formu svobody, která je daleko vzácnější, ale daleko zásadnější. A to můžeme, asi máme proto slovo, asi se takhle vytvořilo v různých jazycích, a to je odhodlání. Že se člověk odhodlá pro něco a tam se rozhoduje o cíli, takže se odhodlá, že se třeba ožení, nebo že bude studovat nějakou školu nebo podobně.
8: Ne, víte, to všechno, co říkáte, je strašně zajímavé. Ale mě by zajímalo, jestli o něčem, jako je česká morálka, lze souhrně za ty víc než tři dekády, jak jsem říkala, něco říct. Jako ta morálka té společnosti, složené z jednotlivců samozřejmě, se spíš zhoršuje, nebo se spíš zlepšuje, nebo stojí na jednom místě? Nevím.
9: Takovouhle sociologickou analýzu asi bych neuměl vyplivnout tady, ale myslím si, že je jeden deficit, který česká společnost má. A to je slovo, které není úplně jako běžné, ani v běžné řeči, a to je odvaha. Odvaha je jaksi něco si velmi bytostného. Řečtina rozlišila Andreja, co byla cnost, zejména vojenská. Ale pak byla ještě jedno slovo, měli, to je tarzos nebo trasos případně. A to slovo znamená jakousi bytostnou prvotní odvahu. To je, o čem píše Aristoteles, že předchází všechny ostatní cnosti, všechno ostatní. Čili o té odvahy bych vlastně je otázka, jestli my máme odvahu, anebo jestli to není naopak, jestli odvaha nemá nás. To je úplně na naprosto elementární úrovni naší existence. Kdyby to někdo chtěl promítnout si, tak možná nějaký embryonální nebo fetální fáze.
8: Ale vy máte pocit, že, protože asi souhrnné studie, jak už jste říkají, na tohle neexistují, vy máte pocit, že odvaha je vlastně vlastnost, která tady v Česku chybí nejvýrazněji z těch chtěných.
9: Ano,
8: je to tak?
9: Ano. To není tak, že tady nejsou odvážní lidé, ale stačí, když se podíváme na komunismus, co hrozilo. A teď kolik lidí se stalo disidenty? To je zlomek, to je nepatrný zlomek, to je možná promile, nebo já jsem to nepočítal takhle, ale je to prostě strašně malý zlomek. A přitom stačilo maličko odvahy a komunismus jsme tady vůbec nemuseli mít. Nebo rozhodně ne od roku 68, kdybychom se chovali jinak. V Jugoslávii měli komunisti, ale chovali se jinak a tak Jugoslávie nevypadala jako Československo za normalizace. Takže, ale to je tak pořád ještě na té povrchní úrovni. Tam jde ještě o něco daleko hlubšího u té odvahy. Je to, jak říkám, to je jako elementární pocit někdy, když se zrodí bolest, když se zrodí základní bázeň a tam se musí zrodit odvaha a pak se stáváme lidskými bytostmi. Kdo ji nemá, tak se vlastně ani člověkem nestane. Jo, to by se
8: no
9: nestalo.
8: Dobře, ale čím si vysvětlujete, že v Česku se odvaha, to, jak se vyskytuje nebo ne, to je zase jiný příběh, ale že to vlastně nevypadá, že by to byla ceněná vlastnost. Vždyť nakonec máme politiky, kteří nejsou veskrze příliš odvážní a tak dále a tak dále. Tak čím to je, že my si vlastně jako Češi té odvahy moc nevážíme?
9: No, my si ji nevážíme. Lidem to nedochází. Ono to má své důsledky. Jedním z těch důsledků je, že lidi neumí rozlišit mezi tím, co je a tím, co má být. To je naprosto zásadní rozlišení. Podle toho se teda i pozná, kdo nemá odvahu. Kdo neumí rozlišit, že něco má být, není, ale má být. A něco prostě takhle je a je to pravda. Takže tohle, když lidem splývá, tak je to, prostě pak se s etikou nedá dělat vůbec nic.
8: Ale řekněte mi, opět prostě komunismus škrtáme, tam je to více méně jasné, ale od roku 89 bylo nějaké období z vašeho pohledu, kdy to bylo s naší odvahou ještě horší než normálně?
9: Aha.
8: Kdy jsme
9: období.
8: Se... Ne, já se ptám, kdy třeba se lidé jako zvýšeně obávali něčeho a tak radši byli potichu.
9: Jo, možná u té odvahy bych se vrátil k tomu Aristotelovi. Odvaha znamená vyhnout, když je člověk odvážný, vyhnout se tomu, abych byl zbrkle hazardující, ale na druhé straně, to znamená, abych nebyl zbabělý. Jo, čili podle Aristotela ty praktické cnosti znamená být, najít ten správný střed, ten mezotes. Jo? Takže to je těžko soudit, to musí každý sám. Fakticky já jsem říkal, že to je primordiální zážitek, ta odvaha, ale zároveň kdykoliv znova člověk může tu odvahu sebrat. Mě třeba kdysi dávno jsem čítal ještě hodně románů, Graham Greene o tom psal, jak někdo, kdo je naprosto inkognito, nezajímavý, najednou prokáže obrovskou odvahu. Jo? Takže,
8: nečekaně. Naprosto vám rozumím a zeptám se takhle. Byl pro vás příkladem, abychom zůstali u té politiky trochu, já nevím, Margaret Thatcherová, Ronald Reagan, to byli podle vás lidé, politici, odvážní?
9: Odvážný politik. Já myslím, že politik, u politiků bych to ani moc vlastně nečekal, tuhle odvahu, že politik vlastně. No ale... On dělá to, co si přeje veřejnost.
8: Ne,
9: ale... On musí mít zastání. Když politik musí říkat lidem, co chtějí slyšet, protože když jim to neříká, tak ho nezvolí.
8: Víte, já jsem měla takový dojem, že byli politici, kteří dělali to, co si myslí, že je správné.
9: No.
8: A ti lidé, jestli budou tleskat, nebo méně tleskat, nebo více tleskat, to nechali jaksi volnému toku času. Taková odvaha mezi politiky neexistuje?
9: Existuje. Někdy politici udělají něco takového. Je to tak trošku harakiri, protože on musí riskovat, že už nebude zvolen. Čili ten politik musí být nad tím, on nesmí uvíznout v tom politickém habitu, protože pak už dělá jenom to, co po něm chtějí ty voliči. Čili on musí stát nad tím. On, politik by měl mít svoji vlastní profesi, ke které se může kdykoliv vrátit. A ne, že to je profese na celý život a já už jsem teď ten politik, takže už ode mě...
8: Jasně. Ale víte, když se celkem shodneme na tom, a nejen my, že prostě dnešní doba nepřeje odvaze politiků, tak zároveň by to měla být doba, kdybychom měli ocenit to, když nějakému politikou ta odvaha přála. A proto jsem se ptala z vašeho pohledu, jestli takový, nemusí být český, ale nějaký politik takový odvážný vlastně existuje.
9: No existuje. Ne, tak jako byl takovým politikem, byl třeba Pavel Tigrit. Hmm. Jo, jako klobouk dolů. Ten prostě dokázal říct všechno, cokoliv. Já jsem ho ještě zažil, když jsme nějak telefonovali ještě v disentu s ním. Tak jako on se vyjadřoval vlastně naprosto, zkazoval tak ještě naprosto nekompromisně. Jo, ale pak z takových těch, víte co, když je někdo profesionální politik, tak já už vlastně mu moc nedůvěřuju. Ten profesionální politik už pak dělá jenom to, co buď po něm chce volič, nebo možná přesněji, ale to je horší, ta politická strana. A on pak slouží politické straně, no tak my tady máme jednu tu státo stranu, kde ty všichni, já jsem si jist, že mnoho z nich nemají ten názor jako Andrej Babiš, ale oni dělají to, co on si přeje, protože oni nemají odvahu vystoupit proti němu. Mají z toho nějaké prebendy, nějaké výhody, no tak...
8: A je to zbabělost tohle z vašeho pohledu?
9: Určitě je to zbabělost. On vás to, stejně jako bylo za komunismu zbabělost kvůli, já nevím, 500 na výplatní plásce, tak prostě sloužit, vstoupit do komunistické strany nebo bůh ví co.
8: Jan Pejn, neurolog, filozof a výrazný český lékařský etik je dnešním hostem Osobnosti Plus. Co se stane, když už jsme tak vlastně nakousli ty politiky, co se stane se společností, když zjistí, že jí politik lže a to není celá situace a nevadí to, to je ten konec. Co se s tou společností jakoby začne dít, když jí přestane vadit lež?
9: Jo, tohle to je zajímavá otázka, kterou jsem kdysi jsem u toho nějaký blog napsal taky. Jak je to možné, že nám nevadí politik, který lže? Odpověď je jednoduchá. Když si ten člověk, až příliš jednoduchá, když je ten člověk zvyklý na to, že sám lže, no tak on ještě, a jak je úspěšný, taky bych chtěl být takhle úspěšný.
8: Jinými slovy, my taky přebíráme tedy hojně ty základní morální znaky od těch politiků, co nám šéfují?
9: Ne, my si je pak zvolíme. Nám nevadí, že lže.
8: Jo, obráceně, jasně.
9: Ne, když se někdo naučil za 20 let normalizace lhát a lhát a lhát, no tak to je normální, že se lže. Případně to natřeme to napravdu, aby to vypadalo pěkně.
8: Dobře, jo. Ale pak najednou jsou volby... A vy zjistíte, že ten politik má obří podporu.
9: No.
8: Tak to mě zajímá, no. Jak to hodnotíte.
9: No to hodnotím tak, že jí má... co je zajímavé, to jsou hlavně lidé, kteří dospívali, vyrůstali, dozrávali za Husáka, za normalizace. To je vlastně ztracená generace. Já používám horší výrazy, ale to je ztracená generace. To jsou lidi, kteří se narodili, dejme tomu, mezi rokem 55 a 75. Takže to nejsou všichni samozřejmě, ale sourozence a manželku a všechny kolem jsou v tomhle sociologickém vzorku, ale ten průměr je, to stačí se podívat na volební preference. Kdo volí Babiše? Je to jasný, to jsou lidé, kteří zažili to mládí v rozpuku, zažili ho za Husáka. Jejich hudební kultura byl Karel Gott, ne jako ty pozdější, kteří už mají Franka Zappu a Michaela Jaggera a podobně.
8: Ale v téhle souvislosti by mě zajímalo, opravdu si myslíte, že další generace mimo téhle ztracené, takže na tom bude morálně výrazně lépe? Fakt si to myslíte?
9: Nemůže to výrazně, ale určitě na tom bude líp. Budou na tom lidé, líp lidé, kteří mohli studovat, co chtěli, naučili se jazyky, nejenom tak do šuplíku, abych tak řekl, ale jezdili do ciziny, studovali v cizině, pracovali v cizině, združovali si jakkoliv chtěli, no tak tihle lidé už jsou opravdu jiná generace. Jsou, já to vidím i na svých dětech, tedy oni už jsou Evropani. Oni už, je mi to jedno, jestli jedou na dovolenou do Alp nebo do Francie nebo
8: jasně,
9: kamkoliv.
8: Ale to je jakoby jenom provedení těch nových možností.
9: Ano.
8: Ale mě by zajímalo, jestli tam uvnitř tu morálku, kterou cítí, tak jestli víc cítí, že se nemá lhát, že se nemá krást a tak dále.
9: Já myslím, že to, aspoň když se dívám, nejenom na svoje děti, ale na jejich spolužáky, mm-hmm. které, se kterými se taky přijeme styku, můžu sledovat i studenty medicíny, které učím, tak to je skutečně jiná generace. Fakt je to hodně jiné. Opravdu.
8: Víte, proč vás takhle mačkám? Protože si pamatuju, jak svého času Václav Havel tlačil takzvanou novou generaci.
9: No jo, ale to byly ty Husákov normalizační, normalizační mládež.
8: Ale prostě to neklaplo, to jsem chtěla
9: říct.
8: No, to
9: neklaplo, no.
8: Čili, ale jestli vy si myslíte, že ještě nás čekají takhle jako příjemné budoucí chvíle,
9: jo,
8: tak jen dobře. Myslíte si, že politik má nějakou větší jakoby morální povinnost než běžný občan? Nebo že je to chyba mít takové sny a čekat od politiků, že budou vzor morálky?
9: Aha, no, ještě k té morálce, co to je vlastně. Vtip je v tom, že ta morálka nemůže být jednoduchá základní pravidla. Kodex nějaký. Ty kodexy jsou vlastně k ničemu. No, oni mají svůj důvod, ale jiný, než že by jako člověk byl morálnější díky němu. Vtip je v tom, že existují dva fenomény, které se stýkají, vytváří dilema a krásně je to vidět na medicíně, protože lékař má jeden princip a to je pečovat o toho pacienta. Je to úkol, který má z povahy své práce, své profese, ale zároveň má také úkol respektovat svobodu pacienta. A tyhle ty dva principy jsou vždycky v konfliktu u každého pacienta. Každý vztah lékař-pacient má tenhle ten konflikt. A on musí rozhodovat v konkrétní situaci, v té jedinečné situaci. A to je něco, co chybí podle mě celému světu v současnosti. A přesně to tež má politik. On je zároveň odpovědný svým voličům, kteří ho zvolili, a zároveň odpovědný svému svědomí a vědomí, jak to přísahá ve sněmovně.
8: Tak
9: to je dvojí povinnost a ta je v dilematu. A on musí, ten politik musí rozhodovat. Největší tragédie je, když má respektovat vůli voličů, tak ji nerespektuje a dělá si, co chce, abych tak řekl. A když má dělat to, co chce, to, co by měl chtít, tak respektuje vůli voličů. To jsou ty populisti, že? No tak to je katastrofa. Tohle to se může, když se to přehodí. No, najít v to správné rozhodnutí v té konkrétní situaci je mimořádně těžké. A je to zvláštní cnost, zase Aristotelova phronesis.
8: Znamená to, co říkáte, pane doktore, že my obyčejní, to říkám jako samozřejmě zkratku, jako obyčejní smrtelníci prostě vlastně, ale bychom nebyli schopni rozlišit, jestli ten politik dělá dobře nebo špatně, protože bychom ten svár uvnitř něj vůbec neviděli, že jo?
9: Ne, on je vidět, ono zná, kdo má děti, tak to dobře zná. Protože zároveň máme odpovědnost za ty děti, ale zároveň to máme ještě těžší, protože je musíme přivést k té svobodě. To jde proti sobě. A teď to jsou prostě ráno, hele, vem si šálu, je tam zima a já nechci šálu. A takových banalitách, to je denodenně. Jo?
8: Jasně.
9: Takže tenhle konflikt je permanentní podstatnou součástí. V tom je etika, je skutečná etika.
8: Ale teď mě řekněte v okamžiku, kdyby byla většinová shoda, nebo když ne většinová, tak obří schoda v téhle společnosti na tom, že chce politika co nejmorálnějšího, že to pro ně je důležité a který nelže a tak dále. Dá se ten politik vůlí té velké části společnosti nějak dotlačit k tomu, aby se hlídal, protože zatím to vypadá, že zpětná vazba těch lidí na ty politiky nefunguje prostě.
9: No, kde je tady slepice vejce, to je těžko říct, co je původní, jo? Kde to začíná. A propos, v tom se vlastně rozlišují lidi do dvou skupin. Kdo si myslí, že je potřeba napřed tu politiku udělat lepší, a pak budou lidi lepší, no tak ten nedělá tu politiku, nějakou veřejnou činnost. Kdo si myslí, že napřed je potřeba, aby lidi byli lepší a pak i ta politika bude lepší, no tak ten se stane učitelem. Takhle jednoduché je to.
8: A jak se cítíte vy, ve které skupině jste?
9: No já zcela určitě jsem učitelem. To jsem jako já už jsem taky nějaký semináře vedl před revolucí.
8: Takže... Čili ze zdrola prostě, až se naučíme.
9: Já jsem přesvědčený o tom, že to teď už je vlastně v procesu vydávání knížka, kde tohle to velmi zdůraznuju. To je o důvěře, ta knížka. A ta musí začít od zdola, ta nezačíná.
8: A rozumím tomu dobře, že do té doby, než tedy vzroste generace jiných lidí, řekněme, tak, že budeme mít plné právo být nespokojeni se stávající politickou garniturou.
9: Ano, musíme. Já jsem nikdy nebyl spokojený včetně těch adorovaných politiků. Nikdy jsem nebyl s nima úplně spokojený.
8: Mění, pane doktore, nějaká dlouhodobě tolerovaná lež v té společnosti? Mění to naše vlastní kritéria měřítka pravdy? Rozumíte? Kolem vás jsou politici, kteří lžou, to je všechno fiktivní situace, protože ve skutečnosti to určitě nedělají. A udělá to s vámi jako člověkem něco, když to vidíte na každém kroku, že se to děje, takže si pak řeknete, no tak vlastně ta lež nemusí být tak špatná. Co jako?
9: Vy se mě ptáte vlastně, přicházíme do oblasti, která je velmi zajímavá. A sice, že všichni lidi si na něco hrajou. Všichni lidi něco předstírají. Jim jde o to, aby nějak vypadali. Nějak se musí tvářit. A to je úplně naprosto obecné. No a jediné, co se s tím dá dělat, že člověk říká, a dost, já budu sám sebou. Jednu knížku, kterou jsem vydal, není to tak dlouho, Filozofie autenticity. O nic jiného v životě nejde, než být sám sebou. To je úplně jedno, jakou profesi. Být sám sebou. Co to je? No tak to by se musel někdo přečíst tu knížku.
8: Neurolog, filozof a český lékařský etik Jan Payne byl dnešním hostem Sobotní osobnosti plus. Děkuju, už je konec, ano. Děkuju, že jste přišel moc a myslím, že tohle je tak zajímavé téma, že si ho dopovíme zase někdy jindy. Děkuju.
9: Já děkuju za pozvání.
8: A hezký den, hezký víkend z Plusu přeje Barbora Tachecí.
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Široký úsměv, tmavé vlasy, zvonivý hlas a také velká kuráž jsou charakteristické pro Boženu Laglerovou, první rakousko-uherskou a později také první československou pilotku a 13. ženu na světě, která měla pilotní průkaz. Narodila se 11. prosince roku 1886 na Královských Vinohradech v Praze.
10: Pocházela z klasické úřednické rodiny, jejíž jednotliví členové a generace se postupně vypracovali z úředníků panství. V současné době by se dala označit ta rodina jako vyšší střední třída.
7: Vysvětluje historik a publicista Michal Plavec. Že se z ní stane pilotka, by ale v dětství hádal málo kdo, protože vystudovala operní zpěv na konzervatoři a dostala angažmá jako solistka ve Vinohradském divadle. Nemocné hlasivky ale nakonec nasměrovaly jinam. respektive jinam ji pomohl nasměrovat její švagr Václav Felix, profesor ČVUT a nadšený aviatik. A tak se Božena v roce 1911 stává první studentkou Gradeho pilotní školy.
10: Všichni byli překvapení. Po skvělých výkonech se její učitelé rozhodli, že by mohla předstoupit před zkušební komisi a skládat zkoušku již v květnu roku 1911. Což bylo v té době něco naprosto nepředstavitelného.
7: Zkouška ale nedopadla dobře.
10: Začátek té zkoušky byl velmi skvělý, všechno nasvědčovalo tomu, že to složí, bohužel závan větru, ta letadla typu Grade, na to byla velmi háklivá, jak to skončilo pádem. Takže zkoušku v tom květnu 1911 neudělala.
7: Navzdory hrůzně vypadajícímu pádu i tomu, že pak několik měsíců strávila doslova zasádrovaná, se ale svého snu nevzdala. Zkoušku nakonec úspěšně složila ještě téhož roku 27. září a stala se první pilotkou v tehdejším Rakousku-Uhersku. A nezůstalo jen u toho. Za 14 dnů na to už si vezla stříbrnou trofej z Hanoveru. Letadla typu Grade, která uměla

0: Co pro ní bylo těžkým zklamáním, tak to bylo, že zaprvé už byl podzim, zima, takže se příliš nelétalo. Vůbec aviatika v té době nebyla ve Spojených státech tak rozvinutá jako v současné době, takže i když oni měli zájem, tak nedokázala najít žádné uplatnění. Živila se tam různě, psala do krajinských novin, zároveň dělala švadlenu, zároveň se živila i jako kuchařka, prostě dělala úplně všechno, co mohla.
1: Nic z toho ale Boženu neuživilo, takže se přece jenom vrátila domů. Bylo jí 28 let a v Evropě zuřila světová válka. A Božena nechtěla stát stranou. Opakovaně se jako pilotka hlásila do armády. Opakovaně byla odmítnuta. Po vzniku Československa se ale opět dostává na výsluní. Jako první česká pilotka je zvána na nejrůznější akce. Výjmenovává historik a publicista Michal Plavec.
0: Skutečně již od začátku toho roku 1919 začala být postupně zvána na různé letecké mítinky, na různé letecké oslavy a tak. A nakonec v roce 1926, když byla založena Masarykova letecká liga, tak nejen, že přispívala do časopisu této ligy, který se jmenoval Letec, ale nakonec se stala také členkou přímo ústředí té Masarykové letecké ligy a velmi intenzivně se snažila propagovat rozvoj letectví a především rozvoj takzvaného lidového létání, což znamená létání, které by bylo dostupné pro všechny.
1: Sama už se do letadla neposadila, protože na obloze začaly dominovat stroje, které už pilotovat neuměla. Kromě propagace letectví se vrátila i ke zpěvu jako lektorka ve své malé soukromé pěvecké škole. Božena Laglerová, první československá pilotka, zemřela 8. října 1941.
2: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus.
3: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
3: Vládě končí dvoutýdenní prázdniny. Ministři budou jednat o suchu. Šéfka unijní diplomacie Kalasová plánuje na podzim rozšířit protiruské sankce. Nové činidlo českých odborníků účinněji odstraní z vody nežádoucí látky. Dobré ráno u zpráv přeje Naďa Procházková. Vládu dnes čeká první zasedání po dvoutýdenních prázdninách. Ministři by měli jednat hlavně o suchu, které stále trápí velkou část Česka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Znovu by taky měla začít fungovat koalice proti suchu, ve které kromě ministrů zasednou i odborníci a zástupci samospráv. Například podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana, ale vláda na situaci reaguje pozdě.
4: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
3: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima. Třeba povodí Vltavy teď postupně upouští Orlickou přehradu rychlostí asi metr za týden. Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří do Německa. Informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je taky nechali evakuovat. Nejhorší část historie, tedy požár v historii Belgie,

0: zasáhl přírodní rezervaci Otváně a spálil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. S hašením pomáhají hasiči z celé Belgie i Německa. Pomůže i vrtulník z Česka.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová to řekla německému listu Die Welt. Nejrozsáhlejší balík opatření od začátku války předloží na podzim. Pokud by ho členské státy schválily, počet sankcionovaných ruských subjektů se podle ní zvýší o třetinu. Kallasová dodala, že dosavadní opatření Moskvu připravili víc než o 1 bilion eur, v přepočtu asi 24 bilionů korun. Zatím poslední balík sankcí proti Rusku 27. schválila v červenci. 8 muslimských zemí odsoudilo izraelské odmítnutí plánu pro pásmo Gazy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom agentura AFP. Mezi signatáři společného prohlášení jsou třeba Egypt, Turecko nebo Saudská Arábie. Podle nich odmítnutí Trumpova plánu ohrožuje snahy o mír v pásmu Gazy. Plán počítá s postupným odzbrojením Hamásu a všech palestinských skupin v pásmu Gazy a taky stažení izraelské armády z této oblasti. Odmítnutí amerického plánu oznámil minulý týden izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Začátek školního roku odloží v Česku 14 základních a středních škol. Podle ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jde o 10 základních a 4 střední školy v republice. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku.
2: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později, v pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Městy se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody.
3: Tady vidíte to naše nové činidlo, má takové zvláštní vlastnosti, díky kterým funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
4: Přibližuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, že základem je železo a hliník. A jak doplňuje jeho kolegyně Monika Motloch, účinnost už teď ověřují některé úpravny vod.
5: Zpětná vazba je velice pozitivní. To činidlo je účinnější než ty běžně používané.
4: Funguje i při odstraňování přebytečného fosforu z odpadních vod. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Připojíme dopravní informace na dálnici D4 na příjezdu do Prahy ze Strakonic. U Jíloviště na 9. kilometru je omezení do jednoho pruhu. Fronta je asi na 10 minut. Na D7 příjezd do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je také zúžení. Průjezdní je jeden pruh, teď je tam kratší fronta na 5 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za Poděbrady na 36. kilometru je fronta do Prahy asi na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se přidají bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28, na jihu Moravy až 30 a na horách většinou kolem 15 stupňů. To byly zprávy. Teď už na východ.
6: Ondřej Soukup,
7: Josef Pazderka, míříme na východ. Hrajete si s třetí světovou válkou, Rusko je silnější a vy nemáte v rukou žádné karty. To řekl Donald Trump Volodymyru Zelenskému v únoru 2025. Právě tehdy visely vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem na vlásku.
6: Od té doby se ale vztahy prezidentů USA a Ukrajiny přeci jen zlepšily. Poslední osobní setkání popsali oba jako dobré. Donald Trump dokonce zopakoval slib předat Ukrajincům licence na výrobu střel Patriot a přestal na ně verbálně útočit. Znamená to obrat?
7: Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
8: A reminder, this is Vladimir Putin's first time in the United States on U.S. soil in about a decade. We understand the two leaders have not met in quite some time face to face.
9: But I'll be meeting with President Putin. We'll make a determination tomorrow. I'm meeting with President Zelensky and I'll be telling him about the call.
10: Donald Trump víc než hodinu telefonoval s Vladimírem Putinem. Americký prezident rozhovor označil za dobrý, k okamžitému míru ale podle něj nepovede.
7: Tak tohle povídání bude americké a aby jsme, Ondro, nevařili z vody, protože nejsme amerikanisté, tak jsme si pozvali vzácného hosta, kterým je Jana Ciglerová, zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech. Jano, vítej ve studiu.
11: Dobrý den, ahoj.
7: Moc jsme rádi, že jsi na nás udělala čas. Vím, že tvůj čas v Česku je drahý, tak o to víc je to pro nás podsta. Tobě jako člověku, který žije ve Spojených státech dlouhou dobu, když se před tebou vysloví slovo Rusko, tak co ti vyskočí za asociace v tom americkém kontextu?
11: Určitě hned několik. Ta první byla překvapení, že když 24. února 2022 zaútočilo Rusko tou plnohodnotnou válkou na Ukrajinu, že to Američani nebrali jako stejnou katastrofu, jako my tady v Evropě. Na tom jsem si uvědomila, že ta historie těch světadílů je prostě různá, historie národů je různá, tím pádem i ta historická traumata jsou různá a že vlastně jich se ta válka jakoby netýkala. No a potom ještě takovou jednu úplně osobní zkušenost, když jsem natáčela, a to byla vlastně moje první reportáž pro Český rozhlas v ukrajinském kostele, tak jedna z těch návštěvnic byla Ruska a přišla za mnou a viděla, že tam ty rozhovory dělám a chtěla mi něco říct a bylo to vlastně dojemný. A taky těsně po té plnohodnotné invazi jsem byla na takovém festivalu národů a tam Rusové navazovali modrožluté náramky a dávali je lidem a vlastně se jakoby omlouvali za to, co se děje a co se stalo a dávali najevo, že s tím nesouhlasí a že jsou na straně Ukrajiny. A to bylo vlastně zvláštní, takhle vzdáleně to vidět, že ti Rusové, kteří odešli a které v zahraničí potkáváme, tak velmi často odešli právě kvůli tomu, co se tam děje, takže jsou na tom názorově někde podobně jako my.
7: Takže ta naše představa o tom, že Amerika ví, že Sovětský svaz a potažmo Rusko je spíš nepřítel než přítel, tak je z tvého pohledu zevnitř Ameriky daleko různorodější. Míříme k tomu Donaldu Trumpovi a k tomu našemu šoku, co se to děje, jak to je možné, že by někdo, a ten někdo je americký prezident, obdivoval Vladimira Putina, když ta Amerika přece vždycky stála na správné straně.
11: Stála a většina národa bych řekla, že pořád stojí, nicméně jednak mladší lidé nemají už tu historickou zkušenost, jako máme my, takže pro ně to není tak intenzivní a akutní téma, jako pro nás. A jednak já jsem vlastně žila těch předchozích 9 let v Miami dole na Floridě a tam je prostě dominantní hispánská komunita a oni mají úplně jiná traumata a mají úplně jiné příběhy a vlastně tenhle ten se je taky netýká. Tam je Chávez velký problém, tam je Castro velký problém, ale nějaký Putin, to už je takový, jo, připomeňte mi, co to vlastně je historické.
12: A ani v, nevím, v populární kultuře, jo, nebo prostě všechny ty věci, které se odehrávaly, seriál The Americans, jo, o těch ruských špionech, ilegálech ve Spojených státech a tak dále. To jako se jich taky vlastně jako...
7: Nebo Hollywood, jako vlastně to schéma toho bad guy jako z Ruska, jsem měl pocit, že v amerických filmech je hodně často.
11: Je a já to nevyvracím, jenom jsem se já vlastně poprvé setkala se skupinou lidí, která byla dominantní v té oblasti, kde jsem žila já, která to takhle vůbec nevnímala, pro kterou to nebylo téma, pro kterou zajímalo něco úplně jiného a mě na tom došlo, že opravdu je to vlastně společenská interpretace té historie, která vytváří to, jak smýšlíme o věcech, jak se stavíme, koho máme za hrdiny a koho ne.
7: Jano, my jsme tady měli Honzu Kalibu, tvého předchůdce na postu ve Spojených státech, pak Pavel Novák a teď seš tam nově ty. A on nám vykládal tu genezi toho, jak je možné, že Trumpův tábor a republikáni, kteří byli vždycky ostří na Rusko, tak najednou jako se dostali někam, kdy jejich hlavní představitel, prezident Trump, říká, že Putin je vlastně vcelku fajn. že má silnější karty než nějaká Ukrajina, o které nic nevíme. A teď jsme jako najednou v roce 2026 a mimo jiné, pojďme to zarámovat něčím konkrétním, 11. červenec 2026 umírá náhle nečekaně republikánský senátor za Jižní Karolínu Lindsey Graham v 71 letech, který je v tom republikánském táboře, který je daleko víc už ovlivněn Trumpem, jedním z posledních hlasitých zastánců Ukrajiny. Even though we sometimes disagreed,
13: I loved Lindsey Graham. Dokonce tlačil Donalda Trumpa velmi až do kouta, co se týče Ukrajiny. On byl jedním z největších zastánců posílání více zbraní Ukrajiny a větších ekonomických sankcí proti Rusku.
7: A říká se, tak to je teda rána. Jestli v tom úvodu zmíněném dilematu Volodymyra Zelenského získám nějak aspoň trochu to ucho Donalda Trumpa, jestli v tom bude chybět Lindsey Graham, tak to bude teda tragédie. Je tohle pro tebe tady v tom souboji o pozornost Donalda Trumpa z Kyjeva nějaký zásadní zlom, ten Lindsey Graham?
11: Lindsey Graham byl velmi důležitý, protože byl proukrajinský, respektive antiruský, a zároveň on měl takový neformální vliv na Donalda Trumpa. On pořád dokázal, když ne možná změnit jeho názor, tak ho aspoň trošku posunout. Právě díky těm neformálním vztahům, které s ním měl, hráli spolu golf, dělali spolu různé věci, a zároveň oni si prošli takovým vývojem osobním, kdy ten Trump ho vlastně respektoval, přestože se dříve veřejně, dejme to, ne nenáviděl, ale velmi pošťuchovali urážky. And I shared his personal cell phone number with the millions of people that happened to be watching that particular day as I made a speech, a very important speech. And I remember the number 202-228-0292 if anybody wants to give it a shot. His phone exploded. To je vlastně pro Trumpa něco, co nakonec v něm získalo respekt, protože ten člověk po sobě vlastně nenechal šlapat až tak úplně. Nicméně pro spoustu lidí Lindsey Graham skončil rokem 2021, 6. ledna, kdy se vlastně postavil proti Donaldu Trumpovi a pak zase se postavil na jeho stranu a vlastně už ten názor poměrně změnil. Takže ten Lindsey Graham byl hrozně důležitý právě v tomto a byl to také člověk mezi republikány a mezi senátory, to byl člověk, který tam byl nejčastěji. On osobně do Kyjeva jezdil, byl tam 10krát.
7: Mimochodem těsně před tou smrtí se vrátil z Kyjeva a zemřel.
11: To přesně byla tak, jako poslední hodiny vlastně strávil s Volodymyrem Zelenským. A do toho on ještě, kromě toho, že měl teda to ucho Donalda Trumpa a že byl takto pro ukrajinský, tak on od začátku trval na skutečném potrestání Ruska velmi přísným sankčním zákonem, kde nejdřív teda navrhoval 500%, nakonec se to, ale i 100% sankcí na ti, co stále obchodují s Ruskem, to znamená Čína a Indie zejména, je pro Ameriku velmi těžké docílit nebo prosadit, a on a vlastně ta jeho smrt přispěla k tomu, že se na tom konečně ti senátoři shodli v nadstranické většině 86 hlasů, nebývalé v současném senátu. Tak tenhle hlas bude prostě chybět.
12: Já bych tomu jenom dodal, že není to jako automatický zákon, který by okamžitě zaváděl ty sankce. Ono je to zákon, který i s tomu, teda správně rozumím, tak dává možnost Donaldu Trumpovi tyhle ty sankce zavést. No.
7: Ale zároveň to, že prezident Trump už předtím signalizoval, že je tomu nakloněn, že to má podporu jako napříč těmi oběma velkými americkými stranami, tak to je samozřejmě velký úspěch, a i posmrtně došlo teda k nějaké zásadní shodě. Já jenom připomenu, že Lindsey Graham poté, co vypukla plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu, tak byl docela častým terčem kremelské propagandy, byl na něj v Rusku vydán zatykač, dokonce někdy v roce 2023 na ruském televizním kanále se diskutovalo o tom, jak provést atentát na Grahama, takže to byl jako velký terč a velký nepřítel. Ale teď zpátky teda k té Ukrajině, a my jsme naznačili jenom nějaký ten oblouk, jo. Bylo to špatné, ten rok 2025 vo válné pracovně byl označovaný jako katastrofa pro Ukrajince. With us you start having cards. Right now you don't have your playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Ta slova toho Trumpa tam zaznívala a předtím diktátor a tak dále byla strašná. Teď to jako vypadá, že se něco zlepšilo. Říká se, že Donald Trump má rád vítěze a ono se přece jenom aspoň něco na té frontě děje, když ne na frontě, tak spíš v tom vzduchu a v těch útocích na Rusko. Máš pocit, že se tedy pod vlivem Grahama a dalších přece jenom ten Trumpův postoj k Ukrajině zlepšuje, že už míň zaznívá to, že Rusko má převahu, nebo?
11: Mírně to zaznívá méně, ale vždycky ta naděje, kterou Ukrajinci a proukrajinští komentátoři v těch Trumpových reakcích mají, se brzy rozplyne a vždycky to nějak přijde. Já bych jenom ještě chtěla, Josefe, říct, že těsně potom fiasku v té oválné pracovně, ono to vlastně tomu tématu Ukrajiny na americké politické scéně paradoxně pomohlo, protože mnozí tu scénu viděli podobně jako Evropané v Americe a vlastně jim došlo, z jaké pozice síly vystupoval J.D. Vance i Donald Trump, jak hodnotili jako nedůstojné, jako až šikanu vůči Volodymyru Zelenskému. A to téma Ukrajiny se potom začalo objevovat na těch občanských protestech, dokonce tehdy, jestli si pamatujete, tak J.D. Vance jel někam na dovolenou a oni ho vypískali ano, v zimě a znemožnili mu na tu dovolenou jet.
14: This is a group of people who has always been supportive of standing with Ukraine. However, I think yesterday's performance at the White House has probably galvanized even more people to come out today.
11: A to vlastně pro mě bylo taková jakoby mírná satisfakce evropské pozorovatelky amerického života, protože oni tehdy to vlastně jim došlo jakoby, že toto je velké téma, které nemají pustit. Ale to, že Trump má rád vítěze, je velká pravda, rád se sveze s tím, kdo vyhrává, a když měl pocit, že Zelenský nebo Ukrajina získávala převahu, tak nebyl úplně proti. On sdílel i takový působivý rozhovor se Zelenským a komentátorkou nebo takovou aktivistkou Laurou Loomer, takže vykazoval takové projevy toho, jako kdyby začal fandit Zelenskému, nicméně pak ta faktická, ty činy, které následovaly potom, nic z toho vlastně nepotvrdili. Zdá se, že i ty licence na patrioty, které Zelenský řekl, že mu přislíbil Donald Trump.
7: Patrioty proti balistické střely, kterými se Ukrajina brání proti ruským balistickým střelám.
11: Děkuju za vysvětlení. Aha. Tak následující dny Donald Trump vlastně popřel, řekl, že není si úplně jistý tím, že jim nakonec ty licence dá. Takže i ten klíčový moment, jako kdyby se úplně nestal, nevím, nedokážu vlastně fakticky z těch věcí, které známe potom v tom vývoji, nedokážu úplně potvrdit, že to je pravda.
7: Ondro, ale myslím, že to, jak jsme řekli, že to v únoru 2025 viselo na vlásku, tak tam poté došlo i třeba k omezení zpravodajských informací a dalším jako velmi razantním krokům, tak to myslím, že třeba z vojenského hlediska Ukrajiny jako je teď lepší, ne?
12: Tak určitě to lepší je, jo. Ale ono i to omezení zpravodajských informací vlastně bylo na chvilku. To se ku podivu nějakým způsobem podařilo hlavně teda asi Evropanům a myslím, že bych se v tomto ohledu díval směrem na to a podobné struktury vysvětlit Američanům, že to v zásadě nic nestojí a je to naprosto klíčové. Takže ano, samozřejmě Donald Trump zastavil kompletní vojenskou pomoc, co se týče tedy předávání zdarma nějakých zbraní, zastavil finanční pomoc, nicméně během toho první jeho půl roku se to právě podařilo domluvit, že tedy budou to Evropané, kdo to bude financovat, ale Donald Trump tomu nebude házet klacky pod nohy, což už vlastně bylo vítězství.
7: Myslím si, že na ukrajinské straně, aspoň jak já to chápu, tak jako nikdo nemá jako žádné iluze o Američanech a přístupu té administrativy, čekají minimum a snaží se o maximální soběstačnost, viz nedávná slova taky bývalého šéfa ukrajinské armády Zalužného, že Ukrajina nejspíše nikdy nevstoupí do NATO, ale že je potřeba vybudovat nějakou evropskou kolektivní bezpečnost, jejíž bude Kyjev velmi silným článkem, tak možná i tohle všechno tomu přispívá. Každopádně ještě jedna věc, ty si tady, Jano, zmínila Lauru Loomer a to je zajímavé okénko, to není politička, to je influencerka, žena, jejíž twitterový účet sleduje 2 miliony lidí, velmi ostře pravicová aktivistka, která se mimo jiné ve stylu MAGA hnutí silně navážela do Ukrajiny, označovala velmi hanlivě prezidenta Zelenského a další ukrajinské představitele, obdivovala Vladimira Putina a teď najednou prožila obrovský jako obrat, objevila se na Ukrajině. Já jsem si v ukrajinských médiích přečetl, že to byla součást určité ukrajinské strategie nabourat se do toho MAGA hnutí a snažit se aspoň některé ty představitele jako přetáhnout nebo trošku jako změnit jejich názor. A ta Laura Loomer, jestli jsem dobře pochopil, tak je jako velmi viditelná kořist Ukrajinců. Co se k ní dá říct?
11: Je to aktivistka, přesně jak si říkal, já jsem s ní i v loni mluvila, já jsem ji potkala na CPECu, to je taková republikánská konference, kde jsem s ní udělala takový krátký rozhovor. A ona, tehdy se do ní navážel Elon Musk a vlastně jako sebral její Twitterový účet, který, jak se říkal, sleduje 2 miliony lidí, to je vlastně její největší taková platforma, nejvlivnější. A ona se rozhodla, že pojede do Kyjeva a na vlastní oči zjistí, jak to tam teda vlastně je. A jak říkáš, ona se strašně navážela do Volodymyra Zelenského, ona prostě spochybňovala jeho židovství, ona říkala, že to je vlastně falešný žid, že je takový...
15: Ona je sama židovského původu?
11: Ona je velmi islamofobní, ale úplně nepokrytě a Zelenský se podle ní sebe nenávidí. Já nevím, co to mělo už přesně všechno za konstrukce. Nicméně ona kromě toho, že má tenhle ten velký vliv na těch sociálních sítích, ona má velmi blízko k Donaldu Trumpovi. Kolem něj se prostě vždycky objevují takové jakoby mladé ženy, které politicky s ním nějakým způsobem souladí, ale Laure Loomer to zůstalo a má blízko k Donaldu Trumpovi i nadále a vlastně i to, že ona potom si v Kyjevě dělala rozhovor s Volodymyrem Zelenským.
15: Nejenom s ním, ale
11: i s dalšími. A ten rozhovor její právě sdílel Donald Trump v době, kdy Zelenský mířil do Bílého domu nebo už z něj odjížděl v té době. Takže to bylo několik takových momentů a ještě to označilo za velmi dobrý rozhovor, kdy jsme se říkali, něco se opravdu mění, nicméně potom zase ty licence se nestaly nebo nestanou, takže to jsou takové vnější ukazatele, které pak nejsou podpořeny jednotlivě.
12: Hele, ale ona není jako jediná, že? Tam také do Kyjeva přijel ten Tim Pool, taky další člověk, kterého taky sledují prostě miliony lidí. A přitom přece to hnutí MAGA bylo vždycky jako America first, jo? Prostě jako vykašlete se na tu Evropu, ať si to řešej sami. Jo. A co se teda jako změnilo, že najednou tyhle lidi, který prostě ještě před rokem, ti budou vysvětlovat, že prostě jako my se tady máme starat o prostě, já nevím, mexický přestěhovalce a to je tak asi tak všechno, co nás zajímá ze zahraniční politiky. Tak najednou prostě ti jezdí po Ukrajině a ta Laura Loomer, že jo, tak ta tam natáčela videa, kdy prostě říká, já jsem byla taková kráva, prostě blbá. Minimizing the struggle of Ukrainians over the past 5 years. I often said I don't care. Byla jsem jako obětí ruské propagandy. You know, I was wrong and hopefully other people who realize that they're wrong as well. But I realize they're polluting the minds of Americans by serving as a rapid response team and clearly they have a lot of funding behind this.
15: Teď já jsem si jako představoval toho Trumpa, který retweetuje to její video s tím Zelenským a který přesně říkal, že jako Ukrajina špatně a Rusko jako dobrý a tak dále. Jako co se vlastně v myslích toho MAGA hnutí teď děje, když se bortí aspoň některé tyhle dosavadní černobílé šablony, děje se tam teda něco podstatného nebo je to jenom tak jako poryv větru, který za chvíli bude pryč?
11: No, ono je to vlastně, správně říkáš, Ondro, že ona není jediná. On je to vlastně takový trend v části toho MAGA hnutí. Tucker Carlson je další z nich. Alex Jones dokonce volá po impeachmentu Donalda Trumpa. No nemyslitelné obraty v jejich názorových postojích. Jedno z možných vysvětlení je, které vlastně pomohla i uvést na pravou míru Laura Loomer, nebo Laura Loomer, tak jedno z těch vysvětlení je, že ona vlastně tam přijela s tím, že Zelenský a jeho vláda, že jsou velmi protižidovští a že vlastně Putin pomáhá denacifikovat Ukrajinu a ona tam s ním v tom rozhovoru mluví a ptá se Zelenského, jak to vlastně je a on jí vysvětlil, jak to je, že to je pravý opak toho, co se tam děje a vlastně i to, že část té Trumpovy, nebo respektive velká část Trumpovy základny je velmi prožidovská, proizraelská, tak toto je vlastně jedna z těch zemí, která je v jejich očích nyní potřeba chránit a není centrem nebo střediskem nebo semeništěm nepřátel, tak jak jim to prezentovali ti názoroví vůdci do té doby. A zároveň já tam cítím a vnímám to od Trumpových voličů, od republikánských voličů, já tam cítím zklamání Donaldem Trumpem. Zejména z ekonomických důvodů. A já myslím, že to zklamání, které já tam vnímám, které mi ti lidé říkají, oni nejsou připraveni volit demokraty, to ne, ale k zklamání Donaldem Trumpem vám řekne, mě to říkají ti nejkrajnější republikáni, už jsem krajnější neznal a ti mi to vlastně říkají. Takže tam podle mě otevřelo trochu dveře do toho, že možná ne všechno je tak, jak Donald Trump říká, a tím pádem pojďme si prověřit některá ta jeho dřívější vyjádření a postoje, a do toho se vlastně sveze Tucker Carlson, MAGA, Laura Loomer a tihle lidé z miliony sledujících a tím vlastně potvrzují to, kudy oni tak jako začínají vycházet.
15: Takže jinak řečeno, že by tohle všechno změnilo postoj Donalda Trumpa, asi není moc pravděpodobné, ale rozhodně některé části republikánské strany nebo příznivců republikánské strany to může ovlivnit v tom, aby byli k Ukrajině, když ne jako podporovatelé, tak aspoň zhovývavější, a otevřelo to prostor pro něco, co si Ukrajina vydobyde nebo přesvědčí ještě víc, možná ty patrioty, licence nebo jakoukoliv další pomoc. Ono, ať je to, jak je to, tak na tom americkém postoji přece jenom v tomhle souboji s Ruskem stále záleží.
12: Tak ono je to i taky pragmatické. A že Dan Driscoll, náměstek amerického ministra obrany, který se nedávno vrátil z Kyjeva, tak vlastně říkal, že Ukrajina už není ten prosebník, jo, ta země, která prostě čeká s nataženou dlaní, ale že je to vlastně technologický partner. Protože údajně, nebo aspoň podle zdrojů amerických novinářů, tak on byl velmi překvapen, jak ukrajinská armáda třeba pracuje s umělou inteligencí, s těmi drony a tak dále. A vlastně říkal, no tak teďka už je to prostě, my se máme co učit. To je prostě jako vlastně výhodné. Stejně jako pro americké zbrojaře je výhodné, když prostě Evropané nakupují zbraně pro Ukrajinu. Takže tam asi bude tenhle ten pragmatický moment, že jako když nám to nic nestojí a jenom na tom vyděláváme, tak jako proč bychom na tu Ukrajinu útočili.
11: No a dokonce Ukrajinci mají přijet teď do Spojených států školit americké výrobce dronů. Já si myslím, že ještě i ta válka v Iránu s tím může mít něco společného, protože oni vlastně potřebují proti Iránu to, co Ukrajina dobře umí, tedy ty drony, protože vlastně zjišťují, že se jim to úplně nedaří těmi raketami tam získat tu svoji pozici, o kterou tak stojí. Takže myslím si, že to taky může být jedním z těch vysvětlení.
15: Jano, moc ti děkujeme, že jsi přišla do studia. To byla Jana Ciglerová, zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech. A já prozradím na závěr, že taky od září spoluautorka nového amerického podcastu, který bude připravovat s Honzou Kalibou v rámci Českého rozhlasu. Moc se na ten podcast těšíme. Doufám, že Jano, ty se taky těšíš.
11: Já se nemůžu dočkat. Taky budete zvaný, kluci, jo?
15: Tak děkujem za pozvání. To je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
6: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
15: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
6: i své blízké.
16: Interview Plus. Hladina Orlické přehrady v průběhu letošního léta klesá o metr týdně. Podle generálního ředitele povodí Vltavy jde o mimořádnou situaci. Reaguje vláda Andreje Babiše na vlnu horka a sucha správně? Neměla by vzít na vědomí, že situace už není mimořádná a musí se řešit komplexně? Petr Vizina bude mluvit s Vojtěchem Koteckým z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
17: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Dobré ráno. Politické strany a hnutí mají poslední den na opravu případných chyb v kandidátních listinách pro letošní komunální volby. Nejpozději do poloviny minulého týdne je na to museli upozornit registrační úřady. V sobotu pak rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které odmítnou. Ke komunálním volbám půjdou lidé 9. a 10. října. Začíná každoroční společné vojenské cvičení jihokorejské a americké armády. Podle agentury AP má posílit bojovou připravenost proti hrozbám ze Severní Koreje. Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek ale oznámil, že nařídil ministerstvu obrany, aby společná vojenská cvičení se Soulem omezilo. Dodal, že se tak rozhodl mimo jiné na základě svého dobrého vztahu se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Zmínil taky, že se Jižní Korea odmítla zapojit do akcí proti Íránu. Na odpoledne platí výstraha před silnými bouřkami. Můžou je provázet přívalové srážky, kroupy a silný vítr. A to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Bouřky ale zasáhnou i jižní Čechy. Včera v Česku ještě padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně. Přes 35 bylo třeba i v Kroměříži nebo Štenberku na Olomoucku. A olomoucký dopravní podnik dnes zahájí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek. Platební kartou můžou cestující zaplatit od 15 hodin v prvních 10 tramvajích a 10 autobusech. Ke konci měsíce budou přístroje fungovat ve všech vozech městské hromadné dopravy. Projekt přijde na 14,5 milionu korun. 10 milionů získal dopravní podnik z evropských dotací. V Brně začíná festival Spielberg. Koncerty budou na velkém nádvoří hradu. Přilákat chtějí i publikum, které do koncertních sálů běžně nechodí. Dnes a zítra tam zazní hudba z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2. V dalších dnech je na programu jazzový projekt věnovaný trumpetistovi Milesi Davisovi a nebo operní gala pěvce Štefana Margity. Pojďme na dopravu na D4 na příjezdu do Prahy ze Strakonic u jíloviště na 9. kilometru. Připomínáme omezení kvůli stavbě lávky. Kolona od Řitky ze 13. kilometru je na 20 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je zúžení. Průjezdný je jeden pruh, fronta ze 4. kilometru vás zdrží 15 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za Poděbrady je dlouhodobé omezení na kilometru 36, fronta do Prahy je asi na 15 minut. Na trojce z Benešova do Prahy popojíždí kolona u Mrače, zdržení kolem 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se přidají bouřky a odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech budou i silné. Později budou srážky zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty v severozápadní polovině území 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 15. Mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy. Teď už repríza pořadu Názory a argumenty.
18: Jak motoristé narazili na realitu? Jaké jsou úkoly demokratické opozice? Proč soud v Rusku vyloučil stranu Jablko z voleb? A jak vypadá smutek rozpáleného města? Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
1: Názory a argumenty.
18: Tak jako další země Evropy i Česko čelí kvůli změně klimatu velkému problému. Populisté tuto skutečnost nepopírají a snahu o řešení aspoň předstírají. Trolové se naopak tváří, že daný problém vůbec neexistuje. Tak to vysvětluje komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk rozdílný přístup premiéra Andreje Babiše a strany motoristů k řešení problému sucha.
19: Někdy to vypadá, že politická situace je tak zoufalá, že dává smysl volit stranu, která se věnuje trollingu a recesi. Všechno je k vzteku, tak si proti tomu pojďme zaprotestovat tím, že se všem vysmějeme, řekne se. Je to pochopitelný postoj, ovšem má svá nemalá rizika. Modelový příklad představuje působení strany Motoristé sobě. Jak se projevuje a co z něj plyne? Že motoristé jsou primárně trollingová strana je jasné. Vyplývá to už z jejich názvu a odpovídá tomu jejich provokativní vystupování a absurdní rétorika, kterou obsluhují voliče, kteří by nejraději do všeho praštili. Pokud by byli v opozici, mohlo by to být vlastně docela užitečné, zhruba jako byli užiteční šašci na královských dvorech. Jenže situace je jiná. Motoristé se dostali do vlády a vzhledem k tomu, že nic jiného než trolling neumí, nezbývá jim než ho promítat i do reálného vládnutí. A to je problém. Demonstrací je nynější situace, kdy Česko trápí sucho a nebývalé vlny veder. Je jasné, že to není jen nějaká epizoda. Obrovské problémy se objevují už od roku 2015, a to v celé Evropě. Klimatická změna o sobě dává vědět způsobem, který pociťují doslova na vlastní kůži úplně všichni. Co na to trollingoví motoristé? Jejich šéf Petr Macinka prohlašuje, že klimatická krize v Česku skončila. Jejich ministr životního prostředí Igor Červený vystavuje na sociálních sítích příspěvek. Když udeří vedra a sucho, příroda má svého spojence, bubra. A ve chvíli, kdy začíná vysychat už i Vltavská kaskáda, odjede si na dovolenou. Jako politický trolling je to jistě kvalitní číslo, ale z pohledu jakékoliv racionální politiky je to katastrofa. Uvědomuje si to dokonce už i ten, který troly uvedl do vlády, premiér Andrej Babiš. Při řešení problému sucha motopartaj zcela odstřihl. Na výjezd na Slapy vzal svého vlastního exministra životního prostředí Richarda Brabce a ministra zemědělství Šebestiána, který je sice formálně ve vládě za SPD, ale ve skutečnosti si ho vybral sám premiér. I Babiš ví, že sucho a klimatická změna jsou reálnými problémy, že nejde o nic na úrovni v létě je horko, v zimě je zima a v noci je tma, jak se vyjadřuje vrchní mototrol Petr Macinka. Je v tom mimochodem vidět rozdíl mezi populisty a politickými troly. Populisté problémy nepopírají, snahu o jejich řešení alespoň předstírají. Trolové se ale tváří, že problémy vůbec neexistují. To samozřejmě Andreje Babiše z poloviny nezbavuje. Byl to on, kdo se rozhodl s antiekologickými troly vládnout. Byl to on, kdo jim dokonce dal ministerstvo životního prostředí, aby se mohli vyřádit. Je to něco podobného, jako by svěřil ministerstvo průmyslu straně rozbíječů strojů nebo ministerstvo obrany partaji pacifistů. Bez Babiše by motoristé zůstali jen externími šašky, kteří by exhibovali na sociálních sítích, ale nemohli by nadělat reálné škody, jako se to děje teď. Odpovědný je za to premiér, i když se nyní usilovně snaží tvářit, že motoristé v jeho vládě vlastně nejsou. Základem demokracie a vládnutí jsou nicméně voliči. Případ nárazu mototrolů na realitu nás proto učí. Politika nás může štvát, můžeme na ni nadávat, můžeme se jí nakonec ze zoufalství i vysmívat. Ale když přijde tvrdé na tvrdé, úporný výsměch ničemu nepomůže. Je potřeba reálné zhodnocení situace a tomu odpovídající kroky. Prostě dospělý přístup. Nikoli politický ekvivalent chování chlapečků na pískovišti, kterým připadá jako nejlepší a definitivní řešení všeho, rozšlapat ostatní bábovičky a zmydlit je lopatičkami. Nic jiného političtí trolové totiž společnosti nenabízejí. V dalších volbách už nikdo nemůže říkat, že o tom nevěděl. Uvidíme tedy, jak s touto nabídkou trolové uspějí.
18: Dodává komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Politici, kteří se ocitli v opozici, to nikdy nemají jednoduché. Obzvlášť pokud musí oponovat premiérovi, který dokáže ve své komunikaci směrem k veřejnosti využívat sociální sítě. To pak může vést k nečekaným postojům, jak naznačil nedávný průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Pokračuje publicista Jan Vávra.
20: Češi podle průzkumu považují za nejvýznačnějšího opozičního politika prezidenta Petra Pavla, ale hned na druhém místě se umístil Andrej Babiš, i když je předsedou vlády. Až odstupem následují předsedové opozičních sněmovních stran. Zda je to výsledek Babišovy sofistikované marketingové strategie, kdy sice vládne, ale zároveň se označuje za oběť všemožných útoků, která za nic nemůže, nebo vizitka špatné práce skutečné parlamentní opozice. Nechám na vašem uvážení. V poslední době skutečně mezi zastánci liberální demokracie roste nervozita z toho, že se současná parlamentní opozice ukazuje jako stále méně schopná Andreje Babiše porazit. Podle některých komentátorů by opozice neměla jen reagovat na k
2: kroky Babišovy vlády, ale nastolovat vlastní témata. Podle jiných je málo dryáčnická a měla by postupovat stejně agresivním stylem jako Andrej Babiš. Řada komentátorů vytýká opozici, že nepochopila nové způsoby komunikace. Stále se soustředí na projevy ve sněmovně. Pokud chce něco veřejnosti sdělit, uspořádá tiskovou konferenci a tím to skončí. Málo kdo z opozičních politiků dokáže tak efektivně využívat sociální sítě jako Andrej Babiš. Tato kritika je bezesporu opodstatněná. Je ale otázkou, zda není na místě mnohem zásadnější proměna uvažování současných opozičních politiků. Asi prvním zásadním úkolem je spojit se. Zkušenosti z Maďarska nebo Polska ukazují, že proti populistovi s širokou podporou obyvatelstva má šanci jen jednotná a co nejširší fronta demokratických uskupení. To, že v senátních volbách opoziční strany kandidují proti sobě, nahrává Andreji Babišovi. Pokud strany upřednostňují vlastní identitu, dávají tím společnosti najevo, že pro ně současná vláda nepředstavuje takovou hrozbu. Druhým úkolem, který musí opozice splnit, chce-li Babiše porazit, je nalezení nějakého vůdce. Opoziční politici musí pochopit, že politika se všude na světě čím dál více personifikuje, že lidé nečtou programy a hledají někoho, komu budou moci důvěřovat. Takového vůdce, při vší úctě, žádná opoziční strana nenabízí. Nejblíže k tomu má asi předseda KDU Jan Grolich, ale diskvalifikuje ho jeho příslušnost k jedné z nejslabších stran a lokální působnost. Úspěšným vůdcem rozhodně nebude takový politik, který vzejde ze zákulisních politických dohod. Ideální by bylo, kdyby se zrodil ze sympatií a podpory veřejnosti. A nemusí jít o podobně dryáčnickou osobnost, jakou je Andrej Babiš. Příklad Petra Pavla ukazuje, že rozhodnost, rozvážnost a důvěryhodnost jsou ty nejdůležitější předpoklady. Třetím zásadním úkolem je jasné pojmenování toho, co pokládá opozice za nejdůležitější. Teď střílí bez většího rozmyslu na vše, co Andrej Babiš udělá. Přitom Babiš staví svoji politiku a marketing na základě čísel z výzkumu veřejného mínění. I opozice tedy potřebuje přesně zjistit, co většina veřejnosti pokládá za největší problém a na co by se tedy měla soustředit. Je to nedostatečná obrana země? Zadlužení příštích generací? Vytunelování všech ekonomických a přírodních zdrojů ve prospěch oligarchů? Nebo ještě něco jiného? První zkouška opozice přijde již na konci prázdnin při hlasování o novele zákona o rozpočtové odpovědnosti. Pokud budou opoziční politici pokračovat v nejistém tápání, bude muset občanská společnost začít hledat jiný model, který by mohl vést k porážce Andreje Babiše v příštích volbách.
18: Konstatuje publicista Jan Vávra. Současné ruské vedení se bojí, že nadcházející parlamentní volby by mohly sklouznout k hlasování proti válce. Svědčí o tom i nedávné rozhodnutí státní volební komise zakázat liberální straně Jabloko účast ve volbách. Prudce totiž začala stoupat její popularita mezi těmi, kdo odmítají válku, soudí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
21: Ruský nejvyšší soud zrušil registraci strany Jabloko pro podzimní parlamentní volby kvůli údajnému porušení autorských práv při používání agitačních materiálů. No, ne, že by to bylo nějaké překvapení. Překvapivé spíše bylo, že ústřední volební komise koncem července letošního roku Jabloko vůbec zaregistrovala. Jabloko patří mezi nejstarší ruské politické strany. Vzniklo ještě počátkem 90. let minulého století jako levicově liberální strana, hlavně pro postsovětskou technickou inteligenci. Nikdy ovšem nebyla ve vládě. Její zakladatel Grigory Javlinský byl věčným kritikem prezidenta Borise Jelcina. Do ruské státní dumy se Jabloko naposledy dostalo v roce 1999. Pak už mívalo jen občas pár poslanců zvolených v jednomandátových okruzích. Své pozice si strana držela na regionální úrovni, hlavně v Petrohradu, Moskvě či v některých velkých městech na Sibiři, kde byla zastoupena v místních parlamentech. V posledním čtvrtstoletí Jabloko hrálo víceméně stafáž putinskému režimu a mnozí obviňovali Grigorije Javlinského, že jemu jde jen o státní příspěvky za překročení 3% hranice ve volbách. Vedení Jabloka se důsledně odmítalo zapojit do jakýchkoliv opozičních koalic a jeho představitelé třeba ostře kritizovali hlavního opozičního politika Alexeje Navalného. Strana se také zbavila některých vlastních nejznámějších politiků, kteří se z pohledu Kremlu dovolovali příliš ostrou kritiku. O to větším překvapením bylo, když letos v létě se Jabloko prohlásilo za protiválečnou stranu s předvolebním heslem Za mír a svobodu. Prokuratura okamžitě obvinila několik politiků Jabloka z administrativních přestupků, což znamenalo, že tito lidé nebudou moci v podzimních volbách kandidovat. Jenže ústřední volební komise Jabloko k všeobecnému překvapení stejně zaregistrovala. Spekuluje se o tom, že Kreml tak chtěl ukázat, že myšlenka míru nemá v ruské společnosti podporu. Jabloko nedostane ani 5% a nedostane se do parlamentu. Tím spíše, že o výsledcích se nebude rozhodovat ve volebních místnostech, ale v Kremlu. Jenže rozhodnutí o registraci Jabloka otevřelo brány pekla, jak napsal jeden z proválečných publicistů. Podle všech relevantních sociologických výzkumů, včetně těch vládních, zhruba 10 až 15% Rusů je od samotného počátku proti válce. Jenže nemají jak svůj postoj projevit. Demonstrace jsou nemožné a i za posty na sociálních sítích mohou hrozit brutální tresty vězení. Jenže když bylo Jabloko zaregistrované, tak spousta lidí usoudila, že nyní bude protest bezpečný. A zejména mezi velmi mladými lidmi se exponenciálně začaly šířit videa na podporu Jabloka a proti válce. Jabloko, možná proti vlastní vůli, se stalo středobodem pro protiválečné aktivisty. Jeho popularita začala růst a podle některých zpráv se začala blížit 8 až 10%, což je více než solidní na 2 týdny kampaně. V ten okamžik Kreml zasáhl a nařídil, aby registrace Jabloka byla zrušena. Protože poslední, co Putinův režim potřebuje, je ukázka toho, že značná část ruské společnosti je s válkou nespokojená.
18: To byl komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Rekordní horko ve městech, jako je Praha, je velkou zkouškou pro všechny, hlavně však pro ty, kteří doma sami smutní. Více už v Glose publicistky a dramaturgyně Kristýny Žantovské.
3: Město v létě dýchá jen brzo po ránu. Pak slunce na obloze stoupá, prozařuje motř, jakou jsme záviděli všem přímořským krajinám, a vzduch se zastaví. Jak zadržený dech. A z ulic vzlíná vypálený a zatuchlý odér, plný prachu a zaschlé psí moči. Město čpí, jako by se v něm staletí nevětralo a nikdy neskáplo ani vědro vody a nespláchlo to čpění do kanálu, kam patří a odkud se zvedá. Vyvětraný vzduch, těžký jako peřina. Na koupališti už v 10 ráno začíná voda mírně zapáchat. Nejen potem, sprchy jsou jen pro odvážné, ale i deodoranty a krémy z drogérie si lehají na hladinu a vytrvají až do soumraku. Nejvyšší čas vypadnout. Letní smutek je ten nejhlubší, protože tak plane, září a přehřívá. I radost těžkne a přivírá oči. V pokoji je tma, rolety a závěsy dělají, co mohou. V poledne, jak před půlnocí, mám si rozsvítit? Centrum města je dobré k tomu rychle zapadnout do nějaké galerie, kde mají klimatizaci. Nebo do biografu, kde dokáží přijatelný film ozvučit tak, aby se nerozbolela ústachová trubice. Z obchodů lezou přes přivřené dveře, jak bezhlaví červy, bílé plastové roury a vypadají, jako by chtěli natáhnout trochu kyslíku z prašného chodníku. Jarmark pitomých předmětů za výlohami na Zlatém kříži je vytrvalý. Po bábuškách, ještě nevymřeli, připluly žluté kačenky. Tisíce kačenek. Tam se znavené a spocené prodavačky, proč jich mají tolik? Odpoví naštvaně se silným přízvukem. Protože je to biznis. A pak dodá, že už ji nebaví každý den 100krát na takovou otázku odpovídat. Vida, nejsem sama, kdo kačenky nepochopil. AI mi pak napoví, že si je dávají lidé do aut a mít v Audině na palubní desce kačenku je fakt cool. Drahý auták a bezcenná hračka, je to prý vtipné. Ve vagónu metra si všimnu paní, která se snaží cosi smazat z reklamního rámečku u dveří, do kterého někdo něco napsal. Nejde jí to, tak to zachmuřeně vzdá. Má plátěné kalhoty a košily a na hlavě šátek uvázaný po způsobu muslimských žen. V centru jsem jich dost zahlédla. Jejich hloučky nejdou přehlédnout. Nedá mi to a jdu se k té soukromé reklamě podívat blíž. Stojí na ní: Hovada z Ukrajiny, táhněte domů. Máme vás plný zuby. A pak azbukou totéž. Pod vzkazem sedí chlapec, který by mohl být Ukrajincem. Jeho pohled můj smutek jen prohloubí. Téměř ve stejný okamžik mi posílá kamarádka fotku, co někdo napsal ve vagónu metra mířícího na opačný konec Prahy. Telefonní číslo a pod ním vzkaz. Ozve se mi milá paní, která je třeba doma smutná a chybí jí lásky pohlazení? No, tak si vyberte.
18: Tolik publicistka a dramaturgyně Kristýna Žantovská.
17: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: A v této chvíli se vrátíme ještě k některým komentářům uplynulého týdne. Letošní jmenování nového guvernéra americké centrální banky bylo doprovázeno mnoha spekulacemi. Třeba zda půjde na ruku prezidentu Donaldu Trumpovi a bude snižovat úrokovou sazbu. Dosavadní bilance nového šéfa Fedu Kevina Warshe je ale zatím hodně nejednoznačná. Myslí si Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
4: Pohledného Kevina Warshe si do čela americké centrální banky Fed vybral Donald Trump. Na tom by nebylo nic divného, do čela této instituce se běžně dostávají prezidentští nominanti. Jenže tím, jak nenávistně Trump přistupoval k jeho předchůdci Jeromu Powellovi, cestu do čela Fedu i renomé jeho nástupci stížil. Proto kolem procesu jmenování musel Warshe čelit kritice, že bude Trumpovou loutkou, nebo že si její prezident, který miluje mediální pozornost a rád se klupuje pohlednými lidmi, vybral kvůli fotogeničnosti. Každopádně zatím to vypadá, že jeho role je jemně řečeno nezávidění hodná. Nároky, podezírání i makroekonomická situace, kolem kterých musí guvernér našlapovat, jsou obtížný terén. Teď v druhé půlce srpna oslaví Warshe první kvartál ve funkci, což je na skutečné hodnocení málo, ale zatím poněkud řidký je i první dojem, co zanechal. Jeho první veřejné vystoupení bylo začátkem června. Vypadalo to, že se vůči prezidentu Trumpovi vymezil. Řekl, že je pro něj nejdůležitější boj s inflací a že bude dělat nezávislou měnovou politiku. Trhy si to přeložili, že je takzvaný jestřáb, tedy člověk, který nebude váhat se zvyšováním sazeb, aby udržel inflaci pod kontrolou. Pak ale následovalo další vystoupení, a to začátkem července, kdy byl hostem Evropské centrální banky v Portugalsku. Tam prohlásil, že inflační tlaky polevují, ač to žádná statistika nenaznačovala. Zachoval se tedy jako takzvaná holubice, tedy guvernér, který spíše obětuje inflační cíl, jen aby nezvyšoval sazby. Investoři si to ale přeložili po svém, respektive znervózněli, což mělo reálné důsledky. Na burze spadly ceny technologických akcí, považovaných za rizikové, a také se zvýšila riziková přirážka na amerických dluhopisech. Úrok desetiletých státních dluhopisů se přiblížil 5%, nejvíce za 3 roky. Protože se od této ceny odvíjí cena například hypoték pro domácnosti, pro obyvatele je to nemilé. Stejně jako vysoká cena ropy, potažmo pohonných hmot, kterou žene vzhůru konflikt v Iránu. Kromě toho Trumpova nová obchodní cla na Kanadu či Brazílii hrozí opětovným zrychlením inflace. V Americe se přibližují důležité volby, které mají být na podzim a ukážou, jak si republikáni stojí. I pro prezidenta to bude určité vysvědčení. Proto nepotřebuje nespokojené voliče zatížené drahotou. Trump se dlouhodobě snažil přimět bývalého guvernéra Paula ke snižování sazeb, které by nakoplo ekonomiku. O Warshawovi nyní zdroje médiím říkají, že s Trumpem často telefonuje a ekonomiku spolu konzultují. Na Wall Streetu se proto v poslední době spekuluje, že nový guvernér Fedu zaujal mazaný postoj, vyhovět Trumpovu přání nezvyšovat sazby a přitom nechat dluhopisový trh, aby si udělal tak říkajíc špinavou práci sám. Je to ale trochu hra s ohněm. Pokud si to trhy vysvětlí tak, že Fed je příliš slabý, může přijít větší destabilizace, a to i na akcích a dolaru. Jenže vzhledem k tomu, jak jsou nyní ekonomické a hlavně politické karty rozdány, nový guvernér moc prostoru k pohybu nemá. Lidově řečeno, je to taková past vedle pasti.
18: Míní Tereza Zavadilová z portálu Newstream.cz. Nečekaně dobré zprávy o pololetním vývoji německého průmyslu se promítly i do informací o situaci toho českého. Čím to bylo způsobeno, vysvětluje publicista Petr Holub.
5: Středoevropský průmysl zažívá svůj soumrak bohů. Přesně takový dojem se musel v uplynulých letech postupně prohlubovat. Nejdříve z přetrhání obchodních řetězců v důsledku pandemie covidu, válka na Ukrajině a s ní související energetický šok. V poslední době válečné napětí v Perském zálivu, dovozní cla prezidenta Trumpa a vyostření konkurenčního boje s Čínou vyvolané snížením kurzu tamní měny. Nemluvě o nekončícím proudu nových byrokratických předpisů. Přitom průmysl a export průmyslových výrobků je tím, na čem stojí prosperita celé Evropy, v první řadě průmyslové lokomotivy.

0: státní rekord, který činí něco přes 139 miliard eur. Je to zvláštní. Výpadek vývozu do Číny a Spojených států se vyrovnal vývozem do zemí Evropské unie a v menší míře do méně významných mimoevropských států. V důsledku se také pro Čechy zvýšila hodnota průmyslových zakázek ze zahraničí meziročně o pětinu. Neudrželi se ani obvykle střízliví analytici Raiffeisen banky a výkřikem skvělé zprávy z průmyslu přivítali fakt, že české továrny vyrobily nejvíc zboží v historii, míněno i s přihlédnutím k sezónním výkyvům. Nadšení z tak dlouho neslýchaných pozitivních zpráv ovšem nemůže zakrýt, že situace výrobních podniků, ať už jde o Česko nebo Německo, se zdá být paradoxní. V Německu jde o výše zmíněné přesměrování exportu ze zámoří, hlavně dovnitř Evropské unie, dodejme, že se jedná zvláště o export automobilů, letadel, lodí, železničních souprav a také zbraní. Znamená to, že došlo k úspěšné transformaci obchodní politiky, která je připravena uspokojit i menší zájemce v Evropě i jinde na světě a tím se osvobozuje od závislosti na velkozakázkách světových velmocí. Samozřejmě otázka zní, kolik německého exportu ještě může vnitřní evropský trh přijmout. Česko prožívá jiný paradox. Od dob covidu poklesl počet podnikatelů v průmyslu na polovinu. Zavíráním podniku ovšem došlo ke koncentraci kapacit, což obvykle znamená vyšší produktivitu. Příběh o koncentraci výroby zažili už mnohé země a Česko ve své historii nejméně dvakrát. Samozřejmě jde o to, aby nějaké malé podniky vůbec zůstaly. Sečteno a potrženo, německý a český průmysl prokázali odolnost, protože využili své dosud neobjevené rezervy. V důsledku se může stát průmyslová výroba opět tím, čím byla například po světové finanční krizi, tedy pevným základem, na kterém vyroste budoucí středoevropská prosperita. Zřejmě tedy neprožíváme skutečný soumrak bohů. Jenom jsme se nechali příliš unést stejnojmenou Wagnerovou operou, na letním festivalu a její představení právě končí.
1: A slova publicisty Petra Holuba jsou symbolickou tečkou na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Dobré ráno, je 7 hodin, pondělí 17. srpna a tohle je Ranní plus. Dnes vás jim provedou Šárka Feniková
3: a Daniela Vrbová.
4: Český rozhlas Plus.
3: Tady jsou naše témata pro úvodní hodinu. Začíná klíčová fáze při přípravě státního rozpočtu na příští rok. Jaký manévrovací prostor dávají vládě evropská rozpočtová pravidla?
2: Jak chce vláda bojovat proti extrémnímu suchu?
3: A co dělají zdravotní pojišťovny pro to, aby sehnali porodní asistentky pro novopečené maminky?
2: Předtím ale ještě zprávy, které dnes připravuje Naďa Procházková.
5: Dobré ráno. Vládu dnes čeká první zasedání po dvoutýdenních prázdninách. Ministři by měli jednat hlavně o suchu, které trápí stále velkou část Česka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už minulý týden řekl, že chce kabinet na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad dát 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu podle Babiše chystá legislativu.
6: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
5: Znovu taky začne pracovat Národní koalice proti suchu, která v minulosti fungovala za účasti ministrů, odborníků nebo zástupců samospráv. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě nebo nedostatečně. Stát se chystá založit nový fond, který by finančně podpořil české startupy a inovativní firmy. Získat by měl z rozpočtu zhruba miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond by měla spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční banka, potvrdila Českému rozhlasu její předsedkyně představenstva Barbara Pošívalová.
7: Fond by mohl začít fungovat někdy z kraje příštího roku. Vše bude záležet na tom, kdy bude tento materiál projednán vládou.
5: Fond by měl miliardu korun dostat z peněz vrácených Ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci operačního programu pro konkurenceschopnost. Peníze nepůjdou do konkrétních firem, ale mají směřovat do vybraných 5 až 7 fondů rizikového kapitálu, které

0: podporují inovátory v oblastech, jako jsou kyberbezpečnost, biotechnologie nebo AI. V Česku je nedostatek asistentek, které chodí na poporodní návštěvy. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové si některé ženy kvůli dlouhému čekání na termín platí návštěvy sami. Od ledna přitom mají ženy v 6 nedělí nárok až 3 návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou. A to je taky jedno z témat ranního plusu už v další hodině.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
0: Francouzský premiér Sébastien Lecornu dnes navštíví region Gironde, poničený rozsáhlým lesním požárem. Hasiči zlikvidovali plameny na začátku srpna. Oheň kromě lesů částečně poničil i některé obce. Vláda slíbila regionu peníze na jeho obnovu.
2: Ještě před oficiálním zahájením návštěvy se premiér Sébastien Lecornu bez ohlášení vydal v neděli do obce Le Porche, kde plameny pohltily přes 180 domů z 250. Premiéra doprovází 6 ministrů, se kterými by měl odpoledne představit plán pomoci. Plameny v regionu Gironde sežehly přes 42 000 hektarů, nejvíc ve Francii od konce druhé světové války. Premiér se setká i s místními požárníky. Hasičské odbory minulý týden oznámily na konec září stav a protesty, požadují personální posílení hasičských sborů nebo modernější techniku. Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Kvůli epidemii eboly v Africké demokratické republice Kongo zemřelo už 2325 lidí. Co do počtu obětí je současné šíření této krvácivé horečky nejsmrtelnější v dějinách země. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. Potvrzených případů Kongo eviduje víc než 4900. Současnou epidemii eboly způsobila varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus. Silničáři dnes začnou bourat most před Sázavou přes Sázavu v kamenném přívozu u Prahy. Kromě rekonstrukce uzavřou taky přilehlé křižovatky a obec bude neprůjezdná. Odhadované náklady na demolici a stavbu nového mostu jsou zhruba 132 milionů korun. Práce mají být hotové nejpozději do konce příštího roku, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.
3: Ten most je zcela viditelně v havarijním stavu, takže ho čeká kompletní demolice a nahradí ho most nový. Připravena je provizorní lávka pro pěší.
0: Objízdné trasy vedou přes Jílové u Prahy, Kamenici, Týnec nad Sázavou a Krhanice. Jinak jezdí i autobusové linky. Hudba z úspěšné české videohry Deliverance Come večer na hradě Špilberg zahájí letní festival Filharmonie Brno. 27. ročník nabídne do neděle 5 hudebních večerů. Cílem filharmoniku je ukázat, že orchestrální hudba dokáže fungovat napříč žánry, upřesňuje mluvčí Kateřina Konečná.
4: Nabízíme lehčí koncerty, někdy kloubíme i klasiku s jinými žánry, spojení například klasické hudby a jazzu, klasické hudby a roku. Letní období si zaslouží podle nás takový odlehčený program a navíc věříme, že díky těmto koncertům přilákáme i posluchače, kteří by jinak třeba na klasickou hudbu nepřišli.
0: Připravili jsme pro vás dopravní informace. Na dálnici D4 na příjezdu do Prahy ze Strakonic u jíloviště na 9. kilometru je omezení do jednoho pruhu kvůli stavbě lávky. Fronta měří asi 3 kilometry a zdrží vás 15 minut. Na dálnici D7 příjezd do Prahy z Chomutova u letiště je zúžení, průjezdní je jeden pruh, fronta ze 4. kilometru vám zabere asi 20 minut. Navíc před omezením vyšetřují i nehodu. Dvě auta se střetla v levém pruhu. Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy za Poděbrady na 36. kilometru je dlouhodobé omezení. Kolona začíná u sjezdu na Kolín na 39. kilometru. Čekejte 10 minut navíc. Na silnici 3 z Benešova do Prahy je kolona u Mrače, zdrží vás 10 minut. V Praze už sílí provoz, komplikace jsou v Cínovecké do centra. Před sjezdem do Kbelské vyšetřují nehodu dodávky s osobním autem v prostředním pruhu. Fronta je z dálnice D8 od Zdib na 15 minut a kolona je pak dál i v Liberecké od sjezdu na Prosek do Holešoviček. Je to asi na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se přidají bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později budou srážky zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty v severozápadní polovině území 19 až 23 stupňů, jinde až 28, na jihu Moravy až 30 a na horách většinou kolem 15. Mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Tolik zprávy a Naďa Procházková.
1: Posloucháte Ranní plus.
5: A dobré ráno vám přeji Šárka Feniková a Daniela Vrbová. Máme 7 hodin a 8 minut. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO zahájí tento týden jednání s ministry o požadavcích jednotlivých rezortů v souvislosti s přípravou rozpočtu na příští rok. Premiér Babiš už dříve uvedl, že schodek bude, cituji, výrazně pod 400 miliardami. Na letošek je schválený ve výši 310 miliard. Opozice vládě vyčítá, že zvyšuje zadlužení i v době ekonomického růstu. A do debaty vstupují také evropská rozpočtová pravidla. Evropská komise na konci července doporučila schválit nový český fiskálně strukturní plán, který pro příští rok počítá se schodkem veřejných financí ve výši 2,8% HDP, což je asi 250 miliard korun. Podrobněji vše teď probereme s naším hostem, kterým je bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer, dnes hlavní ekonom Generali CEE Holding. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Začněme tím fiskálně strukturálním plánem, který zavazuje ministry k určité výši schodku veřejných financí v poměru k velikosti ekonomiky. Jak velký prostor tenhle dokument Česku vlastně pro příští rok dává?
6: Tak on svým způsobem jako konstatuje, že ty fiskální plány vlády jsou pro Evropu přijatelné v tom smyslu, především dává vládě jistotu, že se nedostane do nějakého procedury nadměrného rozpočtu velmi rozumně, protože pokud se bavíme o výhledech tak, jak zazněly, tak to skutečně není zas takový důvod k nějakému znepokojování se.
5: Asi můžeme připomenout, říkáme, že je to vlastně závazná pravidla k určité výši schodku veřejných financí v poměru k velikosti ekonomiky, ale započítávají se do toho i hospodaření kraje a měst, které normálně nepatří do deficitu. Je to trochu jiné číslo.
6: Je to trochu jiné číslo než český rozpočet a je to příznivější číslo. Jo? To je třeba si říct, protože města a kraje ne vždycky, myslím, kračení ekonomu hospodaří velmi konzervativně s přebytkami, často neinvestují, takže to číslo je ovšem tím samozřejmě zlepšeno.
5: Nicméně ten fiskálně strukturální plán je vlastně střednědobý, takže je asi na 3 na 4 roky a tam se píše, že veřejné finance se budou konsolidovat až v tom třetím roce. Je realistické, že zrovna v předvolebním roce kabinet začne šetřit, osekávat výdaje s cílem stabilizovat veřejné finance?
6: Takhle, je otázkou, jak se vládě podaří naplnit to, co slibovala. Současně je třeba říct, že ANO mělo program, ve kterém prostě konstatovalo nebo slibovalo voličům, že teď je mírně rozvolní, aby ekonomiku dále zrychlilo a co mají vzniknout ty příjmy, které pak po konsolidují ten rozpočet, ale za mě, abych spíš jako, jestli abych čerpal z něčeho optimismus, tak je to spíš relativní konzervatismus českého voliče, který není ochoten, nebo historicky rozhodně nebyl ochoten tolerovat vládám nějaké vysoké deficity ve smyslu 4+% hrubého domácího produktu, což se prostě před těma volbama, zatímco těsně před volbama nebo v tom volebním roce ty vlády mají tendenci samozřejmě tam povolit, tak ten předposlední rok většinou skutečně se snaží dostat se do nějakého rozumného základu, ze kterého pak si budou moc trošku čerpat. Takže nějaká brzda tam z tohohle hlediska spíš z politického procesu než čehokoliv, co slibuje vláda nebo ministerstvo financí může vzniknout.
5: Tak to jsme probrali výhled do roku 2029. Teď pojďme tedy na rok 2027 na tedy tu přípravu státního rozpočtu pro příští rok. Ten premiérův výrok o schodku výrazně pod 400 miliard znamená z nejvyšší pravděpodobností tedy další prohlubování deficitu. Kdyby to bylo při současném ekonomickém růstu obhajitelné?
6: Takhle, ono to, mně se to neříká úplně snadno, ale ono ty deficity, ve kterých se my zatím pohybujeme, nejsou jako nic strašlivého, protože s tím deficitem roste i ta česká ekonomika, dokud se to celkové zadlužení české ekonomiky, já vždycky říkám, ten vědecký termín mrcasí někde mezi 40-50%, tak rozhodně nenastává nic, co by vyžadovalo nějaké jako hrození se. Jo? Teď jo, odhledám od českého politického souboje a přestřelek, ale 40-50% prostě dluhu na hrubý domácí produkt skutečně není nic ke znepokojení. Jo?
5: Přestože, že vám do toho skočím, ale přestože velká část toho dluhu jde na vlastně obsluhu jako mandatorních výdajů, není to vlastně určené na nějaké investice?
6: To už je samozřejmě větší důvod k znepokojení, ale pak to není důvod ke znepokojení o deficitu rozpočtu, ale důvod pro znepokojení ohledně velikosti českého státu, což myslím si, nejen já, ale řada mých kolegů vyjadřuje už konzistentně léta, no, respektive minimálně po post-covidovém období. Jo.
5: Velikost českého státního dluhu, myslíte?
6: To je velikost českého státu.
5: Státu. No,
6: státu, velikost tom síla, jakou zasahuje do české ekonomiky, množství těch mandatorních výdajů, které prostě de facto znamenají, že ten stát co si činí, že tam budou kolem něho nějaký aparát, který bude obsluhovat. Jo, to všechno nám prostě, když se podíváme na křivky výdajů a příjmů z českého státu, tak nebo v českých veřejných rozpočtů, tak prostě uvidíme, že během té covidové, speciálně během té covidové doby, ale přišel nějaký nárůst, který mimochodem zatím nezohlednil vůbec výdaje na zbrojení, a to je jako podstata toho problému. No.
5: Rozumím. Ministryně Alena Schillerová z Hnutí ANO říká, že počká ještě s konečným číslem schodku na srpnovou makroekonomickou prognozu. Co se ještě reálně může změnit? Co ta čísla můžou ukázat jiného?
6: Takhle, hlavním takovým jakoby zdůvodněním nějakých změn zřejmě může být nejspíše dopad té krize v Hormuzském průplivu, která neutichá, minimálně se nezdá, že by utichala. A tam je třeba si uvědomit, že ona sice současně snižuje očekávaný hrubý domácí produkt na úrovni spíš 10% než nějakého procenta, a současně jako je to inflační impuls, který zvětšuje inflaci, a to spíše více, než podvazuje ten růst. Takže trošku paradoxně možná pro posluchače, ta úprava, která zvedne inflaci víc, než sníží růst, de facto vytváří spíš lehonce lepší daňové příjmy a rozhodně nesnižuje ten prostor pro ten stát. Takže v tom smyslu já nečekám, že by ta úprava měla zhoršit tu situaci z hlediska ministerstva financí.
5: A ještě jedna otázka, jestli můžete vysvětlit, Česko si teď na 10 let půjčuje zhruba za 4,7%, což patří k nejvyšším úrokům v Evropské unii. Proč si země s tak relativně nízkým dluhem nebo přijatelným dluhem, jak vy říkáte, půjčuje tak draze?
6: To je spíš daný makroekonomickou politikou obecně. Jo. To je daný tím, že tu máme inflační tlaky, máme tu, myslím si, momentálně relativně opatrnou Českou národní banku. Myslím si, že nejen zase já, ale i mnozí kolegové spekulují o tom, že ještě ta navýšení inflace se může projevit i ve snížení sazeb. To se pak ty krátké sazby, které určují pro krátký dluh, pro 3 měsíce, které určuje Česká národní banka de facto přímo, se se pak přenáší samozřejmě i do očekávání na nějakých dlouhých sazbách, za kterých si půjčuje český stát. Kdyby to vám říct jinak, to, co se děje na nákladech financování dluhu, je vyvoláno potřebou cílováním inflace mnohem víc než čímkoliv jiným a projevuje se to mimo jiné na tom, že když si říkáme, že máme jako drahý dluh třeba vůči novým ekonomikám Evropské unie, které jsou v eurozóně, tak zapomínáme, že máme současně nejnižší inflaci. Jo. Tak... Jo, prostě to Bulharsko si půjčuje levně, ale inflace má 5+. Jo.
7: Takže je to tady, to byla ranní ekonomická lekce od bývalého guvernéra České národní banky Miroslava Singera, dnes hlavního ekonoma Generali CEE Holding. Děkujeme za váš čas a za vysvětlení.
6: Taky děkuji. To shlanou.
8: Je 7 hodin a 18 minut, posloucháte Ranní plus. Od začátku letošního roku mají matky v 6 nedělí nárok na 3 návštěvy porodní asistentky u sebe doma. Ne všechny se ale k této službě dostanou. A to zkrátka kvůli tomu, že je porodních asistentek, které docházejí až domů, málo. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly letos v prvním čtvrtletí skoro 3000 těchto návštěv. Na počet porodů by jich ale mohlo být víc než 50 000.
9: Ve chvíli, kdy vy odejdete s malým miminkem, moc nevíte, co s ním máte dělat doma a nabídnou vám potom, že k vám dorazí za nějaký zhruba měsíc, tak mně přijde, že to vlastně ztrácí ten význam.
10: Říká Barbora z Prahy. O návštěvu porodní asistentky požádala u své pojišťovny krátce po návratu z porodnice. Nejbližší volný termín byl ale až za 3 týdny.
9: Došla paní a když jsem se ptala na to, jak si požádat o tu druhou nebo třetí návštěvu, tak mi bylo sděleno, že teďka o prázdninách nestíhají a v podstatě by bylo lepší, kdybych se o to požádala, že stejně ke mně asi nedorazí. Já jsem si přesto v aplikaci o to zkusila požádat a už se mi nikdo neozval.
10: Teď jí přitom končí 6 nedělí, takže zbylé 2 návštěvy, na které má nárok, už nejspíš nevyužije. Jak ale sama říká, moc jí to nepřekvapuje.
9: Protože jsem o tom slyšela, takže jsem se na to připravila. Kdybych o tom úplně nevěděla, že ta poptávka je tak vysoká a ta nabídka tak nízká, tak by mě to určitě překvapilo.
10: A že je porodních asistentek málo, ukazuje i průzkum jejich unie z letošního května. Odpovídalo v něm 108 žen, které porodily tento rok v prvním čtvrtletí. Službu chtělo využít skoro 90% z nich. Zhruba třetině se ale nepodařilo zajistit ani jednu návštěvu. A z těch, které službu využili, měla asi polovina návštěvu jednu, často více než 2 týdny po porodu.
11: Je to taková poloakutní péče, kdy ta žena jde domů a vlastně do 3-4 dnů by tam ideálně měla přijít porodní asistentka. A na to kapacity zatím nejsou. Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby jí měly vlastně tu její péči dřív z vlastních peněz.
10: Popisuje prezidentka Unie porodních asistentek Martina Suchardová. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale má porodních asistentek postupně přibývat.
12: Tato služba v daném režimu je poskytována 8 měsíc, takže samozřejmě je nutné připustit, že ta síť poskytovatelů se postupně vytváří a zdravotní pojišťovny se snaží, pokud mají nabídku od poskytovatelů tuto službu zajistit, tak ji využít.
10: Od začátku letošního roku ale Všeobecná zdravotní pojišťovna eviduje pouze 2 stížnosti na nedostupnost poporodních návštěv, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
13: Dnes má VZP uzavřenou smlouvu se 74 porodnicemi a 37 komunitními porodními asistentkami. Pokud se ukáže, že je dostupnost těchto služeb nedostatečná, je VZP připravená nabídnout smlouvy i dalším poskytovatelům.
10: Česká gynekologická a porodnická společnost s plošným umožněním poporodních návštěv nesouhlasí. Podle jejího předsedy Mariana Kacerovského ministerstvo zdravotnictví změnu prosadilo bez toho, aby se na ně lékaři, plátci péče a další dotčené strany shodly.
14: Samozřejmě porodní asistentky, ty mají v té poporodní péči zcela klíčovou a nezastupitelnou roli, ale ta jejich činnost by měla být indikovaná individuálně a měla by být nějak jako reálně, kapacitně a finančně zajištěná.
10: Martina Suchardová chce ale nárok na 3 návštěvy zachovat. Podle ní je velkou výhodou to, že porodní asistentka přijede za ženou domů.
11: Ta žena nemusí zbalit sebe, zbalit miminko, přijít na čas do nějaké ordinace a dost často se stává, že ty ženy se doma víc otevřou. Pokud mají třeba nějaké psychické potíže, tak se svěří porodní asistence.
10: Porodní asistentka taky zkontroluje, jestli se matka po porodu správně hojí nebo poradí s kojením. Pokud ale ženy mají problém porodní asistentku sehnat, můžou se obrátit přímo na pojišťovnu a požádat ji o zajištění péče. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
7: Je 7 hodin 22 minut, vy posloucháte Ranní plus, tady jsou hlavní zprávy dnešního rána. Ministři se dnes sejdou na prvním zasedání vlády po 2-týdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině a obnovení Národní koalice pro boj se suchem. Americký prezident Donald Trump v neděli oznámil, že nařídil ministerstvu obrany, aby omezilo účast armády Spojených států na společných cvičeních s Jižní Koreou. Učinil tak mimo jiné kvůli svým dobrým vztahům s vůdcem Severní Koreje Kim Jong-unem, prohlásil. A nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území.
8: Letošní horké léto zhoršuje kvalitu vodních toků a nádrží, které slouží jako zdroj pitné vody. Do úpraven tak podle odborníků přitéká voda kyselejší. Vyšší je i obsah nežádoucích látek. K jejich odstranění vyvinuli odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd činidlo, které je vysoce účinné bez ohledu na teplotu. Funguje i při čištění odpadních vod, především od fosforu, který ve větším množství zhoršuje kvalitu vody.
15: To, že má tu takovou pivní barvu, tak já se jmenuji Pivokonský, tak právě proto byla snaha, aby i to činidlo, které jsme vymysleli, mělo tu pivní barvu. Ne, ale teďka vážně, ono obsahuje kovy.
16: Takže to byl záměr.
15: Ne, úplně ne, ale vlastně ano, protože ono obsahuje železo a to jí právě barví do takového toho zlatava nebo žluté, žlutohnědé barvy. Skutečně to připomíná pivo.
16: Jenže tato zlatavá tekutina v kádince, kterou mi ukazuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, dokáže vyčistit přírodní nebo odpadní vodu. A to bez ohledu na jejich teplotu, a tedy kyselost nebo zásaditost.
15: To naše nové činidlo je specifické právě tím, že ty kovy, to jsou ty účinné složky činidla, které pak upravuje tu vodu, jsou tady obě, ty základní, to znamená železo i hliník, a jsou na nějakém anorganickém nosiči.
16: A to si můžeme představit jako řetízek z přívězky, který pomocí srážení odstraní nežádoucí látky, včetně fosforu.
15: Funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
16: A to si tady můžeme hned ukázat, protože tady na tom máte speciální přístroj. Tady vidím nějakých 8 válců, které jsou průhledné a jsou zaplněné.
15: Tady zrovna vidíte vodu, kterou využívá úprava vody v Plzni. Je to surová voda z řeky Úhlavy, která díky tomu, že to je řeka, tak se její kvalita mění velmi významně v průběhu roku. Stačí, aby významně zapršelo, protože se tam spláchne řada látek z polí.
16: V každém z válců jsou tady zhruba 2 litry vody.
15: Vidíte tady teďka zrovna z těch sklenic výjíždí míchadla. Vezmu si nějakou automatickou pipetu, kde si nastavím to množství, které chci.
16: A Martin Pivokonský k ním teď přidává různé množství činidla.
15: A nadávkuju ho jednoduchým způsobem do té sklenice, tak abych ho rovnoměrně něco nejvíc asi rozptýl do toho objemu té vody.
16: Takže ta předtím průhledná voda změnila logicky barvu. A tak toto postupně uděláte u všech 8 sklenic.
17: Ano, je to sklenicová optimalizační zkouška.
16: Říká Monika Motlok ze startupu Flock4U a zapíná přístroj.
17: Chvíličku počkám a pustím míchání a spustí se míchací kolony. Ta zkouška bude probíhat teď 30 minut.
16: Pak se vzorky podrobněji analyzují, ale už teď je vidět, že v některých válcích začíná být voda průhlednější.
15: Když se na to takhle podíváte, tak tady vidíte, že tady třeba ty vločky, které tam vznikly, tam vznikají takové jako cucky.
16: To jsou ty nečistoty vlastně.
15: To jsou ty nečistoty s tím činidlem, které ono pospojovalo dohromady. Tak vidíte, že tady jsou takové krásně vyvinuté. Teďka, jak se to vypne, tak oni začnou krásně sedimentovat a ta voda nad tím už je krásně čirá. A i pouhým okem je vidět, že ve sklenici 5 a 6 je ta voda taková asi jako nejčirejší nebo má nejskřivější barvu. A tím pádem ty podmínky v těch sklenicích jsou ty, které pak si ta úpravna nastaví ve svém provozu.
16: Podobně to podle Moniky Motlok funguje i u odpadních vod.
17: U těch čistíren se bavíme o terciálním dočišťování vody a cílíme na odstranění fosforu. Testujeme na několika úpravnách vody a ta zpětná vazba je v tuto chvíli velice pozitivní. To činidlo je účinnější než ty běžně používané, takže věříme, že to má velký potenciál.
16: Teď startup Hydrologického ústavu Akademie věd hledá možnosti průmyslové výroby činidla. Eva Kézrová, Český rozhlas.
7: A teď je čas podívat se na stránky zahraničních médií. Nouzový signál zaslaný na telefony může podle aktivistů dostat oběti domácího násilí do nebezpečí. Píše o tom server britské veřejnoprávní stanice BBC. Tamní vláda v pátek večer rozeslala milionům lidí v Anglii a Walesu varování před velmi vysokým rizikem požárů. Mobilní telefony pak vydaly hlasitý zvuk a zobrazily takzvané závažné upozornění. Šlo o dosud nejrozsáhlejší využití britského systému nouzových zpráv.
8: Aktivisté podle BBC ale upozorňují, že nečekané upozornění mohlo ohrozit oběti domácího násilí. Některé z nich používají tajné druhé telefony, jejichž prostřednictvím kontaktují rodinu, odborníky nebo hledají cestu z násilného vztahu. Hlasitý alarm mohl podle organizací prozradit existenci těchto zařízení násilným partnerům.
7: Charitativní organizace proto podle BBC žádají vládu, aby podobná upozornění pokud možno oznamovala předem a zároveň kritizují, že před rozesláním zprávy nedostali dostatečné informace ani bezpečnostní pokyny. Podle nich nesmějí systémy určené k ochraně veřejnosti současně vystavovat ohrožené lidi dalšímu riziku. Tolik britská stanice BBC.
8: Způsoby, jakými Německo poskytuje pomoc lidem, kteří byli zraněni při útoku na berlínském Prideu, se zabývá web tamní veřejnoprávní stanice Deutsche Welle. 25. července najel útočník dodávkou do davu v parku Tiergarten a následně napadl lidi nožem. Zemřela 65-letá žena z Polska a dalších více než 30 lidí bylo zraněno. Útočníka policie následující den zastřelila při pokusu o útěk.
7: Zraněným pomáhá jak vládní zmocněnec, tak i některé organizace. Ty nabízejí traumatologickou péči, finanční pomoc a poradenství ohledně dlouhodobé léčby nebo náhrad. Oběti teroristických útoků mohou navíc požádat o mimořádnou finanční podporu hrazenou ze státních prostředků, připomíná Deutsche Welle.
8: Systém podpory má ale podle organizace Weissering také problémy. Zejména vyřizování odškodnění a důchodových nároků může v případě trvalých následků trvat dlouho kvůli administrativním průtahům. Obětem berlínského útoku navíc mohou zůstat nezodpovězené otázky týkající se motivu pachatele. Protože byl při zatýkání zastřelen, nebude jeho motivace nikdy plně objasněna a soud už nemůže rozhodnout, proč si vybral právě tyto oběti, dodává Deutsche Welle.
7: A ještě stihneme jednu zprávu z amerického listu New York Times. Zatímco Evropu sužuje sucho, americký středozápad se potýká se silnými bouřemi. Intenzivní déšť, povodně a silný vítr zasáhly především státy Illinois, Indiana a Ohio. Nejméně 8 lidí zemřelo a stovky tisíc domácností přišly o elektřinu. V některých oblastech se sesouvaly silnice, strhávaly střechy a obyvatelé museli být zachraňováni z rozvodněných ulic a domů.
8: Tolik tedy přehled zahraničního tisku. No a co budeme probírat popůl, například co ukazují dosavadní přípravy státního rozpočtu na příští rok o skutečných prioritách vlády.
7: Nejdřív tu jsou ale zprávy s Nadějou Procházkovou, je 7:30.
1: Český rozhlas Plus.
0: Dobré ráno. O suchu a zadržování vody v krajině budou dnes jednat ministři na první schůzi po vládní dovolené. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už minulý týden řekl, že kabinet chce na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad dát 4 miliardy korun. Chce taky obnovit činnost Národní koalice proti suchu. V minulosti v ní byli ministři, odborníci i zástupci samospráv. Podle opozice vláda na sucho reaguje pozdě. 8 muslimských zemí odsoudilo izraelské odmítnutí plánu pro pásmo Gazy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom agentura AFP. Mezi signatáři společného prohlášení jsou třeba Egypt, Turecko nebo Saudská Arábie. Podle nich odmítnutí Trumpova plánu ohrožuje snahy o mír v pásmu Gazy. Plán počítá s postupným odzbrojením Hamásu a všech palestinských skupin v pásmu Gazy a taky stažení izraelské armády z těchto oblastí. Odmítnutí amerického plánu oznámil minulý týden izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Ruský nejvyšší soud by dnes měl rozhodnout o odvolání opoziční liberální strany Jabloko. Ta se brání proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Jabloko otevřeně vystupuje proti ruské válce na Ukrajině. Vyloučení z voleb požadovala prokremelská nacionalistická partaj Rodina. Nejvyšší soud jí před týdnem vyhověl. Rusko čekají v září první parlamentní volby od začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022. Chorvatská policie zadržela 4 lidi podezřelé ze založení lesních požárů poblíž Zadaru. V oblasti v pátek a v sobotu hořely křoviny, borové lesy a olivové háje. 4 podezřelé policisté zadrželi potom, co je nahlásili místní obyvatelé. Za úmyslné založení požáru hrozí v Chorvatsku až 5 let vězení. Lidé ve Velké Británii se dnes naposledy rozloučí se zpěvačkou Bonnie Tyler. Smutečný obřad ve velšském městečku Swansea začne v poledne místního času. Přímo do kostela může jen rodina, přátelé a pozvaní hosté. Obřad bude ale živě vysílaný na internetu. Bonnie Tyler zemřela na začátku července v Portugalsku. Bylo jí 75 let. Mezi její největší hity patří písně Total Eclipse of a Heart nebo Holding Out for a Hero. Pravidelně vystupovala taky v Česku. Na řadě jsou informace z dopravy. Na D11 Hradce Králové do Prahy je pomalý provoz u Poděbrad. Fronta začíná na 39. kilometru a asi 15 minut se popojíždí do zúžení na 36. Na dálnici D4 na příjezdu do Prahy ze Strakonic u Jíloviště na 9. kilometru je omezení. Fronta z 12. je na 15 minut. Na D7 příjezd do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je zúžení. Fronta ze 4. také na 15 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Vyškova, pomaleji se jede od sjezdu na Slavkov z kilometru do 211 až do omezení u sjezdu na Bratislavu. Celkem se zdržíte asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Odpoledne i bouřky a na jihozápadě Čech i silné. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 30. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
1: Posloucháte Ranní plus.
7: A do nového dne vás vítají Šárka Feniková a Daniela Vrbová. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO začne tento týden jednat s jednotlivými ministry o jejich požadavcích na rozpočet na příští rok. Některé velké výdaje už vláda předjednala, o dalších desítkách miliard se teprve bude jednat. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO zatím říká, že schodek rozpočtu bude významně pod 400 miliardami korun. Opozice kritizuje další zadlužování v době hospodářského růstu. Spor se vede i o rozvolnění rozpočtových pravidel, které vetoval prezident Pavel. Samotná rozpočtová pravidla, tedy bude, o nich bude koalice jednat a je veto prezidenta chce příští týden přehlasovat. Co už příprava rozpočtu vypovídá o skutečných prioritách vlády a kdo má v boji o peníze nejsilnější pozici, to teď probereme s politickým redaktorem deníku Echo 24 Ondřejem Leinertem. Dobré ráno.
18: Dobré ráno.
7: Co zatím podle vás ukázalo dosavadní rozpočtové jednání? Co je vlastně předjednáno a kolik prostoru ministři teď při těch osobních schůzkách ještě reálně mají?
18: Řekl bych, že zatím se ukázalo, že snižování schodku rozpočtu úplně nehrozí, byť oni tvrdí, že teď teda bude vyšší ten schodek a pak v tom ty další, řekněme 2 roky, už by měl být výrazně nižší, dokonce až k nule. No, nevím, moc se tím nevypadá. Protože slova, že to bude výrazně pod 400 miliard, tak tomu si můžeme představit ledasco. Jinak to teda ukazuje, že bych řekl, že se bude prostě hodně, bude se spát peníze, když to řeknu, na ledasco. Má tam být docela výrazně, myslím, navýšení na zdravotnictví, protože na zdravotní pojištěnce je tam docela dost na tu infrastrukturu, což nejsou jenom dálnice, ale taky jsem slyšel paní ministryni Schillerovou, jak říkala, že tam důležitá třeba porodnice v Brně. No a bude se možná přidávat důchodcům, protože se tam řeší ta mimořádná valorizace, která by přišla na nějakých 10 miliard. Jako byly by to zhruba nějaké v průměru 300 korun na důchodce. Tam je to tak na jednoho, tam jde o to, že vláda asi, protože hrozí, že by bylo nejnižší valorizace vlastně za poslední 10 let, tak si to chtějí tak trochu, bych řekl, možná udělat takový, nevím, jestli dáreček, no, možná to trochu přidat.
7: Takže to máme rezort zdravotnictví, dopravy, ministerstvo průmyslu, možná tedy ministerstvo práce a sociálních věcí, ale co ty zbylé rezorty, které z těch dalších ministerstev má šanci aspoň získat peníze na své požadavky?
18: No tak Jako,
7: nebo na ty už nezbyde.
18: Nakonec získají, tak vím, že tam na obranu má přijít nějaké peníze navíc, tak tam si myslím, že to se asi podaří. Možná něco na školství, tak asi by to bylo záhodno. Uvidíme, jak to bude teda, jak si vláda poradí s tím, jak chtějí tedy veřejnoprávní média vlastně převést pod státní rozpočet, tak to bude taky položka navíc, takže no, budou mi co dělat, aby to potom hlavně, aby to v těch dalších letech, aby to šlo dolů, protože když teď to bude výrazně pod 400, tak jako to může být třeba 350 miliard, tak to je pořád prostě brutální schodek. Že?
7: Ještě k tomu formátu těch osobních schůzek ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO s jednotlivými ministry. Nakolik při těchto jednáních opravdu záleží na síle a argumentech jednotlivého ministra? Nakolik je to rozdělení peněz už dané tím, co za prioritu označil premiér Andrej Babiš? Nakolik je to jakýsi, řekněme, politické, možná politické divadlo nebo marketingový nástroj tyhle ty osobní schůzky?
18: No, myslím si, že je to jako většina těch věcí daných předem a samozřejmě, když je nějaký ministr prostě, řekněme, fakt jako silná osobnost, tak může si něco vyjednat, ale myslím si, že většina těch věcí prostě už jako je dána, že jako věřil bych, že třeba, nevím, Karel Havlíček tam zda může něco vybojovat a řekněme třeba pan Juchelka, když se bude řešit důchody, no tak myslím, že nakonec to stejně bude o tom, jak se ta vláda dohodne, jestli teda. A myslím si, že to stejně, jako že to přidají, protože nebudou chtít mít tu nálepku nejnižší valorizace za poslední 10 let, když navíc vlastně se je tu ekonomický růst, dokonce rostou po dlouhé době i reálné mzdy, takže si myslím, že ty peníze na důchody budou chtít dát tak jako tak a vlastně docela jedno, jestli je ministr pan Juchelka nebo kdo by byl ministr práce a sociálních věcí, prostě když se řekne, že se chce přidat důchodcům, tak se přidá.
7: Ten schodek významně pod 400 miliardami korun, jak to pořád opakujeme po premiéru Babišovi, může se stát politickým problémem uvnitř koalice, může to vyvolat spory, oslabit preference některé z vládních stran nebo vlastně problém v komunikaci s voliči. Teď narážím například na stranu Motoristé sobě, která samozřejmě před volbám slibovala zkrocení těch veřejných rozpočtů a rozpočtovou odpovědnost.
18: Tak co vím, tak ano, prostě na ty koaliční partnery jako vede takovou retoriku, že prostě teď teda velký schodek, ale on teď se projeví ty investice a že teď se bude investovat a v těch dalších 2 letech, že ten schodek půjde skutečně výrazně dolů, dokonce, jak jsem tady už zmiňoval, oni tvrdí, že by mohl jít až někde k nule, jako to by byl teda raketový sešup, nebo jako raketový prostě jako raketová změna, moc tomu nevěřím, ale prostě hrají to na to tak, že teď prostě je potřeba ten schodek větší, takže já si myslím, že ta koalice, ona prostě stejně se potřebují ty strany, takže pokud by bylo nějaké pnutí, tak bude spíš tak jako na oko. A teď si myslím, že to projde celkem jako v pohodě. Tam budou ty další 2 roky, budou potom možná horší, protože tam také samozřejmě ty strany se budou muset trochu emancipovat, protože jak se začnou blížit volby, tak budou potřebovat těm voličům něco doručit. Takže tam si myslím, že třeba Motoristé ten poslední rok se začnou ozývat, ale teď ještě úplně od nich nečekám nějaký, jako, že by nějak extra vystupovali proti tomu.
7: A ještě poslední otázka, už jenom krátce, příští týden se mají poslanci sejít nad vetem prezidenta, kterým tedy zabránil rozvolnění rozpočtových pravidel, poslanci ho chtějí přehlasovat, lze tam očekávat nějaké sněmovní obstrukce, nebo už teď je to formalita a prostě ta změna projde?
18: Tak to projde určitě, tam samozřejmě opozice může to nějak jako zdržovat, ale už to jednou prošlo, tady ta věc vlastně, tak já si myslím, že tam to nebude nějak jako, že to prostě bude jednodenní schůze, no. Tak
7: uvidíme. Myslí si politický redaktor deníku Echo 24 Ondřej Leinert. Děkujeme, hezké ráno.
18: Také přeji krásné ráno.
8: Rozpočtu na rok 2027 se začne jednat od zítřka. Dnes budou totiž ministři řešit sucho. Konkrétně dopady velmi teplého léta na českou krajinu a s tím spojená opatření. Co konkrétně vláda plánuje, to probereme teď s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Dobré ráno.
19: Dobré ráno.
8: Co zatím o těch vládních plánech víme?
19: Na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun. Řekl to premiér Andrej Babiš z ANO po čtvrteční návštěvě Slapské přehrady. Není ale zatím jasné, na jaké období se částka vztahuje. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu podle Babiše chystá legislativu.
20: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
19: Zákon chce ministerstvo podle Šebestiána předložit do mezirezortního připomínkového řízení v září. Teď stát připravuje 3 nová vodní díla, nádrže Nové Heřminovy na Bruntálsku, Kryry na Lounsku a Vlachovice na Zlínsku. Část ze zmíněných 4 miliard půjde na jejich přípravu nebo výkupy pozemků. Zbytek pak na zadržování vody v krajině, říká ministr zemědělství Šebestián.
21: Výstavba těch drobných vodních nádrží, rybníků, závlahové opatření a tak dále. Propojování vodohospodářských sítí.
19: Dnes taky začne znovu fungovat Národní koalice proti suchu. Ta vznikla už v roce 2018 a sdružuje politiky, úředníky, výzkumníky a experty. A jednotliví ministři by měli představit plány na boj se suchem v rámci svých rezortů. Doplním, že na opatření proti suchu chce vláda podle Babiše v dalších letech využít peníze, které Česku poskytne Evropská unie. Letos v listopadu o nich má vyjednávat.
8: A jak zatím hodnotí postup vlády opozice?
19: Ta vládu kritizuje hlavně za to, že podle ní reaguje pozdě a dělá málo. ODS například tvrdí, že premiér už měl svolat krizový štáb. Podle Pirátů vláda nevyužívá dostatečně plány, které už Česko pro podobné situace má, ale naopak omezuje peníze na ochranu před dopady změn klimatu. A podobně mluví i šéf STAN Vít Rakušan. Podle něj vláda situaci jednoduše zaspala.
22: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
19: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL dala loni vláda na boj proti suchu skoro 27 miliard korun. Babišova vláda v rozpočtu na letošní rok výdaj zkrátila na polovinu. Ještě dodám, že průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima. Třeba povodí Vltavy teď postupně upouští Orlickou přehradu rychlostí asi metr za týden. Pokud nezačne významně pršet a přitékat dostatek vody, nejspíš začne zhruba začátkem září upouštět i Slabskou přehradu.
8: Záměry vlády i kritické hlasy opozice jsme shrnuli s Janem Duchoslavem. Děkujeme, naslyšenou.
19: Díky, naslyšenou.
8: A my se tématem budeme podrobně zabývat ještě po 8. a po 9. hodině.
7: Teď je ale teprve 7 hodin a 44 minut. Tady jsou krátké zprávy z ekonomiky. Německé firmy snížily v prvním pololetí přímé investice ve Spojených státech meziročně téměř o 2/3 na 4,3 miliardy eur, což je 3leté minimum. S odkazem na výpočty Institutu německého hospodářství to v neděli uvedla agentura Reuters. Jedním z důvodů jsou nová americká dovozní cla.
8: Až o 800 tisíc klesl počet cest kanadských turistů do Spojených států oproti srovnatelnému období před zvolením prezidenta Donalda Trumpa do prezidentského úřadu. Napsala to britská stanice BBC s tím, že americké ztráty na příjmech z kanadské turistiky se teď odhadují na v přepočtu zhruba 49 miliard korun.
7: A nejinovativnější zemí Evropské unie je Švédsko, následované Dánskem, Nizozemskem a Finskem. Česko skončilo na 19. místě a meziročně si pohoršilo. Vyplývá to ze zprávy Evropské komise, která hodnotí výkonnost výzkumu a inovací.
8: Stát se chystá založit nový fond, který by finančně podpořil české startupy a inovativní firmy. Získat by měl zhruba miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. V příštích měsících ho má schválit vláda. Začít fungovat by tak měl už příští rok. Miliarda korun má směřovat hlavně do vývoje moderních technologií a umělé inteligence. A více se teď řekneme s Janou Klímovou, hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu. Vítej, dobrý den.
23: Dobrý den.
8: Proč by mělo Česko mít státní fond takzvaného rizikového kapitálu a investovat do startupů?
23: Tak stát si o to hlavně slibuje, že zapojení jeho peněz do investic bude motivací i pro soukromý kapitál, aby se tolik nebálí do poměrně dost rizikových startupů a ty se mohly rozvíjet, jak jsme slyšeli, nejsme na tom úplně dobře. A možná jeden z důvodů je, že vláda chce také právě dohnat Evropu podobný státní fond. Na tyto investice totiž už mají řadu let jak rozvojové regiony Evropy, tak vyspělé západní země, jak podotýká Martin Jiránek, zmocněnec Ministerstva průmyslu a obchodu pro startupy.
24: Baltský, severský, Polsko, Rakousko, Německo, Francie, Nizozemí, prostě takřka všechny státy mají nějaký veřejný fond. To totiž i dává logiku. Z jedné strany se navýší počet peněz, to znamená, zvyšujete pravděpodobnost, že už pijou ty vaše startupy oproti těm zahraničním v tom mezinárodním boji, ale zároveň ty fondy i vydělávají.
23: No ale samozřejmě to vydělávání je běh na dlouhou trať. Obvykle totiž uspěje třeba jeden z 10 startupů během 10 let, řekněme, ale právě ten jeden potom vydělá i na všechny ostatní neúspěšné investice a to pomůže samozřejmě i celé státní ekonomice, třeba jako v případě Dánska. Stát počítá, že ten výnos by mohl být v průměru 5% ročně a tyto peníze tedy chce vracet do dalších investic.
8: A jak bude fond peníze rozdělovat?
23: No tak nebude si vybírat jednotlivé startupy, ale vybere 5 až 7 dalších takzvaných venture kapitálových fondů, které potom investují do těch konkrétních firem a ty startupy mají být z oblasti takzvaného deep tech, tedy biotechnologií, kyberbezpečnosti, vesmírných technologií, umělé inteligence, ale i dalších. A cílem je také podpořit přenos technologií, třeba různých spin-offů univerzit, aby se komerčně rozvíjeli. To je velká bolest česká, tento slabý přenos. A samozřejmě ty firmy musí mít nějakou výraznou českou stopu. No a každý z těch vybraných fondů od státu může podle návrhu dostat ale maximálně 30% svých peněz, co má. Podle Barbory Pošívalové, šéfky Národní rozvojové investiční, pod níž bude fond spadat, to bude ale spíš méně.
2: Očekáváme však, že podíl NRI ve Venture Capital fondu bude spíše v rozmezí 10 až 25% a tedy bude docházet ještě k vyšší mobilizaci soukromých zdrojů.
23: Takže to totiž znamená, že každý ten fond bude muset přidat ze svého 75 až 90% svých prostředků a od toho stát čeká právě tu mobilizaci dalších peněz. No a klíčové také tedy bude, jak vlastně se ty fondy vyberou, protože to bude mimo režim veřejných zakázek.
8: No a kdo ten výběr bude tedy posuzovat?
23: Tak podle Barbory Pošívalové je inspirací dobrá praxe ze zahraničí, takže kromě svých lidí bude mít státní fond investiční komisi s externími znalci trhu a rozhodovat o výběru fondů budou pak třeba tahle konkrétní kritéria.
2: Jako například investiční tým a jeho zkušenosti, historii, výzkum a vývoj, poplatkovou strukturu, minimální objem investic do českých startupů nebo třeba velikost soukromých zdrojů.
23: Říká Pošívalová s tím, že i při tomto systému vyhodnocování těch fondů se stát inspiroval právě v zahraničí, třeba v Estonsku nebo i v Německu, kde to také funguje.
8: Jano, a do kolika startupů by takhle mohl stát investovat?
23: Podle Pošívalové se dá předpokládat asi 20 investic každého z těch vybraných fondů, což by mohlo znamenat podíl státu ve 100 až 140 startupech. Pro představu je to asi 10 tuzemských startupů, které v posledních letech možná ani ne nějaké peníze od soukromých investorů získaly, takže ta miliarda není samozřejmě moc. Podle České startupové asociace je význam toho fondu, ale i symbolický, jak říká její ředitel, šéf nebo šéf té asociace Jiří Vychrek, je to signál pro ostatní, že Česko startupům věří a sama Pošívalová připouští, že jiné státy investují opravdu víc.
2: Přes podobné fondy prochází až miliardy eur v případě Německa. V Polsku bylo již například od roku 2008 zainvestováno více než 105 venture capital private equity fondů a nepřímo tedy zainvestováno asi do 1150 startupů.
23: No ale jak se říká, peníze nejsou všechno, takže někteří startupisté upozorňují také, že nejenom nedostatek financí, ale hlavně brzdí jejich rozvoj, ale hlavně třeba je potřeba zlepšit legislativu, odbourat byrokracii v některých částech.
8: Jak chce stát podporovat české startupy, to jsme probrali s Janou Klímovou, analytičkou Českého rozhlasu. Díky za to.
23: Děkuji také, nashledanou.
1: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
7: Vědci v Krkonošském národním parku testují nové metody mapování invazních rostlin. Porovnávají klasický terénní průzkum s drony a speciální kamerou umístěnou na autě. Ta během jízdy fotografuje okolní vegetaci a díky GPS dokáže zaznamenat, kde přesně se jednotlivé rostliny nacházejí a kudy se parkem šíří.
3: Pojďme to tam dát, pánové.
4: S Martinem Vojíkem z Agentury ochrany přírody a krajiny právě připevňujeme na autokameru, která má během dne projet klidně desítky kilometrů krkonošských cest.
3: Momentálně se teda přemisťuje ta kamera na zadní kufr auta.
4: Ale nevypadá to úplně jako klasická kamera.
3: Vede z toho napájecí kabel a je na tom předělaná optika, takže to vlastně vypadá spíš jako taková krabice, na který je předělaný velký foťák.
5: Normálně to zapojím, jak to bych to zapojil do auta. už by to mělo normálně začít foukat. Tak.
4: Super, máme hotovo, kam tedy s kamerou pojedeme?
6: Pojedeme na Vírovku.
9: Tak z pravého okýnka vidíme bílou kytku, která, tady je, to je přesně ona, která utekla z nedaleké skalky uhorských chat.
4: Teď kamera tu rostlinu krásně snímá. Kolik těch snímků ona vlastně udělá takhle po té cestě, co my teď jedeme?
9: Ta kamera dělá okolo 10 snímků za nějaký časový úsek, záleží na tom, jak jedeme rychle. Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici, takže my jsme potom jakoby schopni z těch dat přesně určit a lokalizovat, kde ta rostlina byla a kde je tedy potřeba s ní něco případně udělat.
4: Zatímco kamera během jízdy sbírá jeden snímek za druhým, data pak putují dál. V postprodukci je zpracovává umělá inteligence, která podle podobnosti jednotlivých snímků pomáhá určit, o jaký druh jde. A přesně takhle si vědci chtějí zmapovat nejen jednotlivé rostliny, ale celé pásy podél horských cest. Kamera přitom není jediná technologie, kterou v Krkonoších zkoušejí, vysvětluje vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
12: Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a s použitím kamery. Výstupem projektu by měla být certifikovaná metodika, kterou by využívali správy chráněných krajinných oblastí a národních parků.
4: Invazní rostliny totiž vytlačují původní druhy a mění podobu horských luk. Pro ochranáře je tak důležité vědět nejen to, kde invazní druhy rostou, ale také jak proti jejich šíření co nejúčinněji zasahovat, říká Marcela Nosková ze správy Krkonošského parku.
13: Boj s invazními druhy je běh na dlouhou trať. Někde se rostliny vykopávají, někde se sekají, na některých plochách je pastva.
4: A třeba pod Vírovkou už proto vědci podle Michaely Vítkové nesledují jen samotné rostliny, ale i podmínky, ve kterých rostou.
12: Nacházíme se pod boudou Vírovka na alpínské louce, kde máme umístěná mikroklimatická čidla pod invazním šťovíkem alpským a v kontrolním porostu a zjišťujeme, jak tento invazní druh ovlivňuje povrchovou teplotu půdy a půdní vlhkost.
4: Kamera na autě, drony, terénní průzkum i měření mikroklimatu tak mají společný cíl – dát ochraně přírody co nejpřesnější obraz o tom, jak se krkonošská krajina mění. A ten můžou vědci porovnat i s daty starými půl století.
12: Před 50 lety naše kolegyně Jana Husáková zakládala tady výzkum vegetace kolem cest a máme unikátní databázi, kterou můžeme srovnat se současným výskytem.
4: Cesty totiž pro invazní rostliny fungují jako koridory, po kterých se můžou šířit dál do krajiny. Semena můžou přenášet auta, ale třeba i turisté na botách. Z Krkonošského národního parku Karolína Burdová, Český rozhlas.
8: 7 hodin 54,5 minuty posloucháte Ranní plus. Francouzský týdeník Le Express sestavil žebříček tajných služeb z 25 evropských zemí a Spojených států. Nejhorší kvality podle něj má slovenská informační služba. A tomuto tématu věnuje svůj dnešní komentář šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
25: Že je slovenská tajná služba nejhorší ze všech v Evropě, je špatná zpráva nejen pro Slováky, ale taky pro Českou republiku. Těžko totiž pěstovat v dnešním nebezpečném světě ty nejlepší vztahy se státem, kterému nelze věřit. Neexistuje žádný všeobecně uznávaný žebříček tajných služeb, jako je třeba pořadí fotbalových reprezentací podle jejich výsledků. Takže berme za dobrou službu v tomto oboru přehled, který na základě rozhovorů s asi stovkou expertů, současných i minulých šéfů tajných služeb z 25 evropských zemí a Spojených států sestavil francouzský týdeník L'Express. V něm je s přehledem první britská MI6, druhá francouzská tajná služba, třetí nizozemská a čtvrtá ukrajinská, například Polsko je 9. a Česko 15. spolu s Itálií a Belgií. A úplně nejhorší je slovenská informační služba. V hodnocení se píše, podle všeobecného názoru patří prvenství v kategorii nejhorší zpravodajská služba v Evropě Slovensku, kde se spojuje nepotismus s neschopností a vazbami na Rusko. Konec citátu. To jsou přesně pojmenované vady slovenské informační služby, na které třeba opozice upozorňuje soustavně. Je-li řeč o nepotismu, logicky si autoři všímají šéfa slovenských tajných Pavla Gašpara. Člověk bez odborných předpokladů, který má na jednom předloktí vytetovanou postavu z filmu Kmotr a na druhém tvář svého otce Tibora, aktuálně obžalovaného z korupce z období, kdy byl policejním prezidentem. Z tohoto postu musel odejít pod tlakem veřejnosti, protože tehdejší vyšetřování vraždy Jána Kuciaka vedla policie dost podezřele. Dnes je místopředsedou Národní rady za stranu Směr Roberta Fica a jeho vliv na premiéra je mimořádný. Všechny kritické výtky na adresu Slovenské informační služby se dají shrnout do jedné věty. Není to instituce klíčová pro bezpečnost Slovenska, ale jakási soukromá bezpečnostní služba Roberta Fica a jeho politické party. Vazby na Rusko? Když se vloni setkal v Moskvě místopředseda Směru Luboš Blaha s ředitelem ruské civilní rozvědky Sergejem Naryškinem, komentoval to. Rusové jsou a vždy budou naši bratři. Dnes na vlastní oči vidíme, že zatímco Západ je rozbitý, Rusko je pevné, Západ upadá a Rusko vzkvétá. Konec citátu. Premiér Fico jezdí do Moskvy za Vladimírem Putinem pravidelně. Nikdo na Slovensku neví, o čem skutečně jednají. Lépe než slovenská dopadla i maďarská tajná služba, kterou Viktor Orbán 16 let zneužíval pro vlastní zájmy a udělal z ní černou skvrnu na zpravodajské mapě Evropy. Orbánovci špehovali evropské instituce a předávali informace do Moskvy. Maďarsko dostalo 0.

0: ekonomických. Ale na státní úrovni teď nepochybně platí, že pokud se chce vláda Andreje Babiše bratříčkovat s Robertem Ficem, ohrožuje bezpečnost a životy lidí v Česku.
1: Tolik tedy komentář, který dnes připravil šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
2: Pro a proti. Zemědělství se v současných podmínkách podle některých mění v boji o přežití. Jak by odvětví měla pomoct vláda? Dokážou se zemědělci přizpůsobit změnám klimatu? A jsou lépe připravené velké zemědělské podniky nebo menší rodinné farmy? Zeptám se předsedy Zemědělského svazu Martina Píchy a předsedy Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šepka.
3: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
1: A naše nabídka na toto téma je dnes opravdu velmi široká. Vláda obnovuje Národní radu pro boji se suchem. Na podrobnosti se budeme ptát Richarda Brabce, který koalici před 8 lety zakládal, a také hydrologa Bohumíra Jánského, a to už po 8. hodině. Také tématu se bude věnovat i večerní hodinová publicistika. Jejímž hostem bude mimo jiné ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů. No a kdybyste stále neměli dost informací, tak Interview Plus dnes půl hodiny před polednem bude mít za hosta Vojtěcha Koteckého z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, a ten se bude věnovat zase například tomu, že hladina Orlické přehrady v průběhu letošního léta klesá o metr týdně, a tak právě těmto věcem spojeným se suchem na to se bude ptát Petr Vizina.
4: Je 8 hodin, pondělí 17. srpna, naladili jste si Ranní Plus a od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová
1: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus.
1: A jaká je naše nabídka témat? Jak už jsem říkala, budeme se zabývat tím, co by měl být hlavní úkol Národní koalice pro boj se suchem, pokud bude obnovena.
4: Jak čínský výrobce aut vnímá český trh a bezpečnostní varování před předáváním dat do Číny.
1: A proč chce Donald Trump snížit americkou účast na vojenském cvičení Jižní Koreje?
4: Tak to vše uslyšíte po zprávách, které má dnes Naďa Procházková.
5: Dobré ráno. Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová to řekla německému listu Die Welt. Nejrozsáhlejší balík opatření od začátku války předloží na podzim. Pokud by ho členské státy schválily, počet sankcionovaných ruských subjektů se podle ní zvýší o třetinu. Kallasová dodala, že dosavadní opatření Moskvu připravili o víc než bilion eur, přepočtu přes 24 bilionů korun. Zatím poslední balík sankcí proti Rusku 27 schválila v červenci. Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří do Německa. Informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je tak nechali evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci Oltfáně a spálil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. S hašením pomáhají hasiči z celé Belgie i Německa a pomůže i vrtulník z Česka.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval minulý týden. V sobotu pak jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo odmítli. Rozhodnutí pak ještě může přezkoumat soud. Volby do obecních zastupitelstev budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve třetině obvodu vybírat v prvním kole nové senátory. Matky v šesti nedělí mají od ledna nárok na 3 poporodní návštěvy u sebe doma. Porodních asistentek je ale málo. V prvním čtvrtletí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly skoro 3000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být víc než 50 000.
6: První návštěvu jsme se domluvili na asi 25 dní po porodu, což mě v té době přišlo docela pozdě.
7: Zbylé dvě návštěvy se Barboře z Prahy zatím nepodařilo domluvit. Za chvíli jí přitom končí 6 nedělí. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové by pomohlo, kdyby pojišťovny nasmlouvaly víc soukromých porodů.

0: porodních asistentek.
1: Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby jí měly vlastně tu její péči dřív.
0: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady je služba stále novinkou a situace se časem zlepší.
2: Ta síť poskytovatelů se postupně vytváří.
0: Ženy se můžou obrátit přímo na pojišťovnu a požádat ji o zajištění péče. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 14 základních a středních škol v Česku odloží kvůli stavebním pracím začátek školního roku. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Na Jižní Moravě budou mít o týden delší prázdniny děti ze základní školy v Pozořicích na Brněnsku. Výuka jim začne až 7. září.
4: No tak budu navíkat korálky, budu trochu poklízet u mě na posteli a možná si dám popcorn.
5: Zatímco 9letá Barbora Frolková má jasnou představu o tom, co bude 1. zářijový týden dělat, 11letý Kamil Měšťan zatím neví.
6: Budu to ještě plánovat.
5: Dělníci teď propojují původní část školy s novým křídlem, upřesňuje ředitel školy Jan Dudek.
7: Tak, aby jsme mohli na jedné straně se mohli děti učit a na druhé straně probíhaly ty dokončovací práce té přístavby.
5: Stavba vyjde městy na asi 250 milionů korun. Hotovo má být v březnu příštího roku. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
3: Povodí Vltavy instaluje v Klatovech unikátní měřící zařízení. Bude sledovat kvalitu vody v řece Úhlavě, která je jediným zdrojem pitné vody pro Plzeň. Díky automatizovanému provozu nemusí odborníci jezdit na místo a přitom získají přesná a vypovídající data i aktuální vzorky. Podle hydrobiologa Jindřicha Durase jsou tato zařízení v republice jen dvě.
8: Tepelně izolovaný plastový box je osazený speciálními jednotkami, které odesílají naměřená data a zároveň nám umožňují dívat se třeba na mobilním telefonu nebo na počítači na to, co se tady přesně děje. A v tom boxu máme taky automatický odběrák, který si bude nasávat automaticky vzorky.
3: Měřící zařízení bude sledovat především kvalitu vody při deštích. Kvůli ochraně čistírny odpadních vod se při nich do řeky vypouští část odpadních vod z kanalizace. Český hydrometeorologický ústav vydal na dnešní odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, zasáhnou ale i jižní Čechy. Ve východní části země pak do večera dál platí výstraha před vysokými teplotami. Včera v Česku ještě padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Teď tu pro vás jsou dopravní informace. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je pomalý provoz v okolí Poděbrad. Kolona začíná na 39. kilometru a asi 15 minut se popojíždí do zúžení na 36. Na dálnici D7 se ucpává příjezd a výjezd z Prahy směr Chomutov. U letiště na 2. kilometru je omezení do kolony od Středokluk a také od sjezdu na Horoměřice je to na 15 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Vyškova, pomaleji se jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 211 až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196, celkem zdržení 20 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy popojíždí kratší fronta u Senohrab, zdrží vás 5 minut. V Praze se ucpává jižní spojka na příjezdu k Barandovskému mostu směrem na Smíchov, pomalu se jede od sjezdu na Podolí až do Dobříšské ulice. Zdržení je 20 minut. Na Štěrboholské spojce se jede v koloně od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Zdržení je kolem 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se přidají bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech budou i silné. Později budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty v severozápadní polovině území 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28, na jihu Moravy ještě až 30 stupňů, na horách kolem 15. Mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Zítra čekejme oblačno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání další oblačnosti. Na horách se místy jinde výjimečně vyskytnou přehánky. K večeru bude na jeho západě pršet víc. Teploty zítra 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25. Ze zpráv je to vše. Hezký den přeje Naďa Procházková.
9: Posloucháte Ranní plus.
6: A to 8 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová a Šárka Feniková. Ode dneška by měla začít v Česku znovu fungovat Národní koalice pro boj se suchem. V reakci na pokračující extrémní sucho o tom rozhodl premiér Andrej Babiš. Dnes by chtěl záležitost projednat s ministry na prvním zasedání po vládních prázdninách. Národní koalice pro boj se suchem vznikla za předchozí Babišovy vlády v roce 2018 a fungovala do roku 2020. Združovala rezorty, které mají hospodaření s vodou ve své gesci, především tedy Ministerstvo životního prostředí a zemědělství, ale také zástupce krajů, obcí i zástupce svazů, odborníky a vědce. Koalici tehdy koordinoval a zakládal tehdejší ministr životního prostředí a nynější hejtman Ústeckého kraje a poradce premiéra pro oblast životního prostředí Richard Brabec z Hnutí ANO, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý den. Dobré ráno.
9: I posluchačům.
6: Pane hejtmane, jaká bude vaše role v obnovené Národní koalici pro boj se suchem?
9: Já bych tam měl být jako, jak jste řekla, jako člověk, který stál u zrodu té koalice, to znamená určité, řekněme, takové pojítko mezi tou koalicí z roku 2018 a tou obnovenou, která, tak jak všichni předpokládáme, vznikne dneska. Také bych tam měl být tedy jako zástupce krajů, protože kraje tam měly svého zástupce v minulé komisi a i vlastně jako poradce pana premiéra.
6: Vy jste donedávna nechtěl agendu Ministerstva životního prostředí nějak komentovat. Teď se k ní ale budete muset vyjadřovat. Tak čím vás Andrej Babiš přesvědčil?
9: No, já jsem se skutečně chtěl zaměřit, což samozřejmě dělám i nadále, na svoji práci hejtmana, protože ta je samo o sobě dost náročná a ne je úplně dobré sedět na několika židlích. Ale ta záležitost suchá, tu já samozřejmě sleduju celou dobu, je to taková srdeční záležitost, protože je to záležitost samozřejmě strašně závažná a ono to sucho na rozdíl od povodní, řekněme, není tak dramatické nebo nezdá se tak dramatické, ale samozřejmě ty jeho dopady mohou být dramatičtější a to je něco, co jsme řešili právě už od toho roku 2016 a já to skutečně považuji za jednu z největších výzev, které Česká republika bude čelit a proto jsem se vlastně rozhodl se do toho takto vrátit.
6: A jak bude vypadat vaše spolupráce s rezortem životního prostředí? A nevadí vám, že pan ministr Igor Červený z motoristů, jeho stranický kolega, vicepremiér a šéf motoristů Petr Macinka problematiku klimatické změny, jejímž důsledkem je i narůstající extrémní sucho, při nejmenším bagatelizují?
9: Podívejte, i ta minulá komise vlastně, a to bylo na tomto nejcennější, byla jistým způsobem a politická, respektive byli tam zástupci jak tehdejší koalice, naší vlády, tak celá řada odborníků s různými názory. A přesto, myslím, s různými třeba ideologickými názory. Já si mohu myslet a respektuju to, pokud si třeba motoristé myslí o důvodu globálního oteplování nebo řekněme o jeho vzniku něco jiného, než si myslím já. Na to má každý svaté právo, taky s něčím vstupovali do voleb, ale kde jsem přesvědčen, že se shodneme a musíme shodnout v zájmu této země je prostě to, že ty problémy tady reálně jsou. Konec konců nejenom tady, ale jsou v celé Evropě. Jsou v letošním roce v rozsahu, který tady nebyl minimálně řekněme stovky let, a aspoň od té doby, co prostě se vůbec sleduje, měří počasí. A my tak jako tenkrát prostě s těmi odborníky se musíme shodnout na tom, co budeme dělat. Naštěstí za těch 8 let nebo 10 let, co jsme se tím zabývali, se toho udělalo hrozně moc, takže dneska už máme na co navazovat. Takže byť mám třeba, řekněme na to, jiný názor, než mají kolegové, tak jsem přesvědčen, že na řadě věcí se shodneme, především těch adaptačních, protože dneska je to o těch opatřeních, kterých jsou opravdu tisíce.
6: A shodnete se třeba i na tom, že je potřeba, aby rezort životního prostředí vyjednal více peněz v příštím rozpočtu právě třeba na boj se suchem, protože připomeňme, že Petr Hladík z KDU-ČSL, bývalý ministr životního prostředí, řekl, že loni dala vláda na boj se suchem skoro 27 miliard korun, ale právě Babišova vláda v rozpočtu na letošní rok výdaj zkrátila na polovinu.
9: Já teď opravdu tohle takhle. O tom, že peníze se suchem, nebo peníze na boj se suchem, konec konců pan premiér Babiš to řekl jasně i na té tiskové konferenci, kterou jsme měli na Slapech, i na dalších jednáních, musí si ty peníze najít. Teď nemám detail pochybu, že by na to tedy minulý rok šlo 27 miliard. Já se naopak pamatuju, jak tehdejší ministr zemědělství naopak nevyjednal například peníze právě, nebo jak peníze, které měly jít na povodně nebo na povodňové škody, protože sucho a povodně jsou dvě strany jedné mince, tak tam vůbec nedoputovali. Takže já bych tohleto nechtěl komentovat, protože to mi připadá, že jako není úplně fér ani od pana bývalého ministra. Oni taky, nebo oni určitě měli prostě také svoje hříchy z hlediska peněz, které šly do této oblasti. Ale víte, a to je ta otázka vaše zase trošku. Média to dneska opět se snaží politizovat jako boj s motoristy a já se omlouvám, mě to vůbec nezajímá.
6: Motoristé to taky hodně politizují, ano.
9: Já vím, ale mě teďka v této chvíli zajímá, na tom bychom se měli shodnout a i proto jsem do toho šel, protože kdyby to měly být nějaké politické přestřelky, tak je to, pardon, trochu ztráta času.
6: Dobře,
9: ale
6: pojďme se bavit konkrétněji. Řada těch projektů běžela dál i po rozpuštění Národní koalice. Je nutné jí tedy obnovovat a pokud ano, vidíte pro její fungování nějaké nové úkoly?
9: Určitě, protože ta Národní koalice vznikla v srpnu 2018, vyjednala vlastně do roku 2020, kde zaprvé přišel covid, takže úplně jiná výzva, úplně jiný problém a navíc přišly roky, které byly relativně, řekněme, vodné. Takže nevypadalo to jako akutní problém, který by musela řešit Národní koalice, protože mezi tím vznikla skutečně obrovská řada projektů ve všech oblastech z hlediska udržení vody v krajině, připojení dalších stovek tisíců lidí na kapacitní vodovody, využití šedé vody, využití srážkové vody. Prostě těch věcí byla strašná spousta a vznikly i samostatné materiály, jako třeba koncept ochrany před následky sucha pro území České republiky, který vlastně byl přijat vládou ještě Babišovou v roce 2017 a pak byl znovu novelizován v zásadě ve stejném podobném zní 2023 a platí minimálně do roku 2027. Proč to říkám? Protože skutečně mezi tím ty dopady sucha nebyly, aspoň na první pohled nebyly tak dramatické, jako jsou letos. Jsem přesvědčen, že teď je ta pravá chvíle, aby se ten národní tým, on to byl skutečně jakový národní tým, někdo to tenkrát považoval možná za příliš patetické, ale on to opravdu prostě byla národní koalice, napříč právě znovu sešel a řekl si, zhodnotil vlastně zda ty úkoly, které jsou a ty dotační tituly i další všechny peníze, které tam jdou z mnoha zdrojů evropských i domácích, zda stačí, zda popřípadě to chce někde ještě trochu pozměnit priority nebo zvýšit rychlost těch opatření nebo jejich přípravy a tohle to je hlavním cílem toho zasedání, toho prvního obnoveného zasedání, které předpokládám, že bude v nejbližších dnech tohoto týdne.
6: Říká hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec z hnutí ANO, který bude pojítkem mezi vládou a odborníky v Národní koalici pro boj se suchem ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Děkuji, naslyšenou.
9: Já děkuji také, mějte se hezky, naslyšenou.
6: A ve studiu už je s námi také hydrolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Bohumír Jánský, jeden z odborníků, který byl také součástí Národní koalice pro boj se suchem. Dobré ráno.
10: Dobré ráno.
6: Dostal se pozvání do znovu obnovené Národní koalice?
10: Zatím ne. To se asi bude připravovat dneska.
6: Když ho dostanete, zúčastníte se? Přijmete ho?
10: Určitě. Já si myslím, že tady je třeba odhodit stranou politiku a skutečně spojit síly a bez ohledu na to, jaké partaje tam budou mít zastoupení, tak je třeba táhnout za jeden pro vás.
6: Takže v tomhle jste za jedno s Richardem Brabcem?
10: S Richardem Brabcem i s předchozími řečníky. Slyšel jsem několik lidí tento týden, jejich výpovědi, takže třeba pana Trnky z Brna, který tam byl také. Skutečně je třeba ty politické půtky zapomenout a zabývat se velmi seriózně současným suchem a budoucím suchem hlavně.
6: Je ten letošní rok, co se sucha týká, mimořádný, třeba ve srovnání s rokem 2015 nebo právě s rokem 2018, kdy Národní koalice pro boj se suchem vznikla?
10: Já myslím, že je to velice podobné. Já mám k dispozici nějaké grafy třeba průtoků našich řek. Velmi podobné je to v tom, že to sucho začíná brzy na jaře, že suchý je už ten duben, trvá to minimálně do září, dokonce někdy i déle, a vlastně všechno, co se dělo v těch letech 2000, ono to bylo 2014 až 20, protože v různých regionech se to různě prodlužovalo, takže myslím, že je to velmi podobné a že pokud bude pokračovat to bezdešťové období i nadále, dejme tomu nejen do konce srpna, ale třeba i po celé září, takže můžeme být svědky toho, že tento rok bude ještě suší, než byly roky 15 a 18.
6: Ta koalice fungovala 2 roky, pak přišel covid, to jsme slyšeli, proč vlastně došlo k jejímu přerušení. Nicméně v těch opatřeních se pokračovalo i za minulé vlády. Tak jsme v té adaptaci na sucho dál, než před těmi 8 lety, respektive je to dostačující?
10: Určitě jsme dál, výrazně dál. Já sleduji, navštěvuji různá setkání i na úrovni krajů, na úrovni univerzit, akademických institucí. Běží skutečně velmi mnoho projektů, které jsou vyloženě zaměřené prakticky. I takové malé projekty jednotlivých obcí, měst. Sám se zapojuji teď čím dále více do těch projektů, které mají nějaký praktický dopad. Třeba vesnice, které trpí přívalové deště, nanesou ornici z polí do centra obcí na návse a je třeba s tím něco udělat, ale jak už jsme slyšeli, ono je to vlastně to též. Boj proti povodním jako boj proti suchu. My musíme přijmout celou řadu opatření v té krajině, těch takzvaně přírodně blízkých opatření, abychom zvýšili zásoby vody v krajině, na zemědělské půdě, na lesní půdě. To je ta retence, kouzelné slovíčko, co říkám studentům. My musíme dělat všechno pro retenci vody v krajině, revitalizace vodních toků a tak dále. To jsou všechno spojené nádoby, abychom třeba také mohli vyřešit problém s kvalitou vody. Protože málo se o tom mluví, bych řekl, i v tom současném suchu, že se nám výrazně zhoršuje kvalita povrchových vod.
6: Vy jste vlastně zmínil ty splachy z polí, to souvisí se způsobem hospodaření, čili zemědělci hrají velkou roli, ano, v tom, jak mohou ovlivňovat retenci půdy a tak dále. Zlepšila se ta situace podle vás s novou protierozní vyhláškou, která je mimochodem opět v ohrožení?
10: Ano. Protierozní vyhláška pomohla, zvláště v takových těch podhorských oblastech, kde jsme třeba velké plochy zatravnili. Nicméně pořád vidíme v krajině věci, které absolutně odporují vodnímu zákonu, odporují také vyhlášce ministerstva zemědělství o velikosti půdních bloků. Takže při jedné plodině maximální půdní blok 30 hektarů, to prostě tu není v té krajině. Já jedu krajinu a už to sleduji za volantem auta. Až nedávno mě říkala manželka, abych radši zastavil, když se dívám na velký lán, kde není nic, kde jsou jenom ty obří stroje, které zhutňují půdu. Já mám radost, i když vidím, promiňte, hromadu hnoje, chlévského hnoje na poli, protože prostě ta organika váže vodu v půdě. Ale zase jsou to spojené nádoby. Máme málo hovězího dobytka, máme málo té organiky, které bychom do té půdy dali. Takže všechno je propojené. Ale já teď pracuji na malých projektech v okolí Plzně, Štěnovice, malá vesnice, kde je to skutečně obrovský problém. Při každém přívalu na návsi 0,5 metru bahna, bych řekl, nebo teda té ornice. A snažíme se to prostě dovést až do realizace, ty projekty. To tež třeba
6: A daří se to, nebo je tam nějaký třeba legislativní zádrhel, něco, na co narážíte, ano, a bylo by potřeba s tím, ano, pracovat?
10: Zásadní problémy jsou majitelé pozemků. Prostě vykoupit pozemky je téměř nadlidský úkol. My máme naprosto hotový projekt. Všechno je připraveno. Teď potřebujeme jenom ten souhlas. Můžeme na vašem poli udělat zasakovací příkop, obnovit ty remízky, menze, zmenšit půdní blok. Takže přemluvit ty zemědělce je problém, ale je třeba s nimi jednat. Neustále jednat, být v kontaktu, a to se třeba děje v povodí Želivské nádrže, kde třeba k tomu jednání mezi vodohospodáři a zemědělci neustále dochází.
6: Richard Brabec řekl v České televizi v reportáži, kterou odvysílali ze Slapu, že takové extrémy, s jakými se teď potýkáme, nás podle odborníků měly čekat až v roce 2050. Překvapuje vás ten vývoj? I vás jako hydrologa, jako odborníka?
10: Ano, já si myslím, že překvapuje úplně všechny, protože to, co dneska vidíme v té naší krajině, já za svůj život nepamatuju třeba. Když se tou vodou zabývám skutečně, já řeknu 50 let, tak vidět vyschlé řeky střední velikosti, jako jsem včera viděl Vlašimskou Blanici, úplně na suchu. Malé toky, přítoky Ohře, přítoky Berounky zleva, všechny jsou na suchu. Jo, Střela, já nevím, Loděnice, tadyhle kousek za Prahou na Kladensku. To je tristní pohled a začíná to samozřejmě u těch srážek. Jestliže nenaprší, tak se můžeme postavit i na hlavu jaksi a dělat všechno možné, tak budeme mít problém. Ale my se musíme připravit na tu budoucnost. My musíme skutečně rozjet ty akumulace, protože jak je vidět...
6: A vyřeší to ty přehrady, promiňte, že vám do toho vstupuje, ale premiér Andrej Babiš tvrdí, že by to měli vyřešit přehrady, chce jich postavit 20. Vyřeší to?
10: To číslo se mi nezdá, jako když vidíme, že jsme nepostavili Nové Heřminovy ani za 29 let schvalovacího řízení. Dejme si skromnější cíle, prosím, a udělejme to. Malé nádrže, priorita nádrže na pitnou vodu, úplně jednoznačně, a pak i ty více účelové, ale prostě nesmíme o tom jenom mluvit, až přestane sucho, tak to zase utichne. Jo? My musíme se prostě připravit. Vodohospodář, jak říkal můj učitel Josef Hladný, se musí připravit 20 let dopředu, co přijde.
6: Říká hydrolog z Univerzity Karlovy z Přírodovědecké fakulty Bohumír Jánský. Děkuji vám za rozhovor, za to, že jste přišel do Ranního plusu.
10: Děkuji také za pozvání.
11: 8 hodin 25 minut, teď shrnu hlavní zprávy dnešního rána. Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Úřady včera nechali evakuovat první domy na německém území, informovala o tom agentura DPA s odvoláním na hasiče. Zeď a velvis a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner se v Egyptě setkal se členy vedení teroristického hnutí Hamas. S odkazem na své zdroje o tom informovala agentura AFP. Setkání se odehrálo v době, kdy se Washington snaží urovnat rozpory mezi Izraelem a hnutím Hamas. A dnes je poslední šance pro volební uskupení a nezávislé kandidáty, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro říjnové komunální volby. Senátoři mají čas až do čtvrtka. Každoroční společné vojenské cvičení mezi Jižní Koreou a Spojenými státy bude letos o poznání menší. Omezení tradičních manévrů ohlásil americký prezident Donald Trump těsně před jejich zahájením. Pořádání cvičení taky označil jako nepřátelský signál. A detaily už do studia přinesl Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
12: Dobré ráno.
11: Jak Donald Trump odůvodnil ten krok výrazně omezit tohle strategické setkání?
12: Tak on na sociální síti Truth Social napsal, že Pentagonu nařídí děl omezit rozsah těch společných vojenských cvičení, protože není spokojený s postojem Jižní Koreji. V takovém krátkém příspěvku zmiňuje, že mu nezbývá než manévry omezit, protože na to, aby je zrušil celé, je už teď pozdě. On celý ten text začíná větou, že se tak rozhodl na základě jeho výjimečného vztahu se severokorejským diktátorem Kim Jong-unem. Přitom Calder označuje tohle společné obrané korejsko-americké cvičení za, cituji, přípravu na útočnou válku. Pchjongjang to taky pravidelně komentuje jako propagandistickou, imperialistickou provokaci a Severní Korea ještě v minulých dnech obnovila testy balistických raket, které ji zakazuje OSN. Nicméně Trump ta společná vojenská cvičení ještě v tom příspěvku označil za příliš drahá a na závěr taky píše, že Jižní Korea se odmítla podílet na americké válce proti Iránu, přestože o to Trump opakovaně žádal.
11: A jak se teď omezení takového cvičení projeví?
12: To zatím není zřejmé, protože náčelník jeho korejského generálního štábu agentuře Reuters pouze vzkázal, že avizované akce dnes začnou podle plánu. Armáda se k tomu dosud na ta Trumpova slova ještě nějak nevyjádřila, nekomentovala, nicméně ty příslušné úřady prezidentský palác řekl, že to vyhodnocují. To každoroční cvičení nazvané Ulchi Freedom Shield má začít dnes a má pokračovat ještě dalších 10 dní. Minulý týden Jižní Korea uvedla, že se ho má zúčastnit kolem 18 tisíc jejich vojáků. V té oficiální zprávě taky uvádí, že by ten rozsah a obsah cvičení měl být obdobný jako v minulých letech.
11: A pod tím si můžeme představit, co, v čem to cvičení spočívá?
12: No, letos má být orientované hlavně na přípravu před možnými kybernetickými útoky z KLDR. Mluvčí společných amerických a jihokorejských sil zároveň uvedl, že součástí těch cvičných operací bude taky příprava na boj s jednotkami, které podle něj získaly bojové zkušenosti po boku ruských vojáků ve válce proti Ukrajině. Takže mluvil vlastně o tom zbližování KLDR a Ruska. V těch posledních letech se ale Seoul taky v těch cvičeních zaměřuje víc na citlivé body ve své obraně. Mezi obsah té letošní, řekněme, tradiční výměny vojenských informací vyjmenovává generální štáb té jihokorejské armády třeba nácvik boje proti útočným dronům nebo postup při rušení signálu GPS, taky přizpůsobení změny různých hybridních hrozeb. Dřív byly součástí těch společných operací ještě několikadenní cvičení civilní obrany. Ty testovaly třeba připravenost země na případný útok na nějakou kritickou infrastrukturu.
11: Jiří, jak vůbec spolupracují jihokorejská a americká armáda?
12: Tak Američané mají v Jižní Koreji rozmístěných zhruba 28,5 tisíce vojáků k posílení obrany. Je to dědictví té korejské války, která skončila příměřím, a Jižní a Severní Korea nikdy tedy oficiálně nepodepsali tu mírovou smlouvu. Nasazení amerických vojáků v zemi ale kritizoval už právě americký prezident Donald Trump dřív jako příliš nákladné během právě svého prvního prezidentského období. Podobně tomu bylo pak tak i tím společným cvičením, o kterém mluvíme, které se koná každé léto. Spojené státy ho obnovily až v posledních letech za prezidenta Joea Bidena. Ještě předtím je přerušila pandemie COVID-19. Trump je vedle toho několikrát krátce po tom prvním nástupu do Bílého domu označil jako provokativní. Někteří analytici, například podle agentury AFP, i dnes takový postoj vysvětlovali snahou o spližování s KLDR.
11: Shrnul Jiří Kordík.
6: Je 8 hodin a 30 minut a zprávy má Naďa Procházková.
13: Český rozhlas Plus.
3: Dobré ráno. 6 lidí zemřelo při ukrajinském raketovém útoku v ruské Bělgorodské oblasti. Oznámil to úřadující gubernátor regionu Aleksandr Šuvajev. Další 4 lidé jsou zranění. Útoky zasáhly město Koloskovo, které leží nedaleko ukrajinských hranic. Podle Šuvajeva je mezi zraněnými i 14-leté dítě. Rusko zase v noci zaútočilo na přístav v Oděské oblasti. Oznámili to ukrajinské úřady. Strážka tramvaje s popelářským autem blokuje provoz v Moskevské ulici v Praze. Nehoda se obešla bez zranění. Na místě zasahují hasiči, kteří zasypávají uniklé provozní kapaliny. Tramvajové linky jezdí odklonem. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu X24, která jezdí mezi stanicemi IP, Pavlova a Kohinor. Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody. Využitelné je i v čistírnách odpadních vod pro odstranění přebytečného fosforu. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Ve Zlíně dnes začne modernizace poslední z celkem 45 světelně řízených křižovatek. Práce se přesunou na křižovatku ulic Gahurova a Vodní v centru města. Rekonstrukce všech křižovatek ve Zlíně se vyžádá víc než 220 milionů korun a má od podzimu zlepšit průjezd městem, kterým denně jezdí přes 30 tisíc aut. V 36 letech zemřela americká herečka Hayden Panettierová. Televizní stanice ABC to potvrdila její rodina. Příčina smrti je zatím neznámá. Panettierová hrála v televizních seriálech Nashville nebo Hrdinové. Svou kariéru začala už jako dítě. Namluvila třeba postavu Dot v animované pohádce Život Brouka a zahrála si i ve známých hororech. V roce 2000 byla nominovaná na cenu Grammy. Panettierová otevřeně mluvila o svých problémech se závislostí na alkoholu a depresemi. Jaká je situace na dálnicích a silnicích? Na D11 Hradce Králové do Prahy je pomalý provoz v okolí Poděbrad. Kolona začíná na 39. kilometru. Asi 15 minut po pojíždí do zúžení na 36. Na D7 se ucpává příjezd a výjezd z Prahy směr Chomutov. Na letišti na 2. kilometru je omezení. Kolony jsou od Středokluka také od sjezdu na Horoměřice asi na 15 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy před Prahou za Zdiby vyšetřují nehodu 3 aut v levém pruhu. Fronta od sjezdu na Zdiby z 0. kilometru je asi na 15 minut. A na D1 přetrvává silný provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. Navíc v omezení na kilometru 210 je i nehoda v levém pruhu. Kolony v obou směrech vás zdrží 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se přidají bouřky. Později budou od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty v severozápadním polovině území 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy ještě až 30 stupňů. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
13: Posloucháte Ranní plus.
11: A dobrý poslech vám přejí Šárka Feniková a Daniela Vrbová. Na jedné straně prudký nárůst exportu do zahraničí a vytlačování zavedených automobilových značek, na druhé straně soustavně klesající domácí poptávka a tuhá cenová konkurence. Tak by bylo možné popsat čínský automobilový průmysl v posledních 10 měsících. Konkrétními čísly to dokládá nejnovější zpráva Čínského svazu osobních automobilů z minulého týdne. Vyplývá z ní, že prodej aut v Číně se v červenci meziročně snížil o pětinu na 1,47 milionů. Vozů. Vývoz do zahraničí naopak vzrostl o 88% na 923 tisíc aut. Více už o kondici čínských automobilek řekneme s Michalem Razímem, odborníkem na automotiv průmysl z poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers. Dobré ráno.
14: Dobrý den.
11: Od roku 2023 je Čína největším vývozcem automobilů na světě, kdy předstihla Japonsko. Je to tím, že se zaměřila na nové trhy nebo naopak pronikla na ty tradiční díky jiné strategii?
14: Určitě. Čínští výrobci pracují s úplně odlišnou strategií jak vývoje vozidel, tak i jejich výroby a následného jakoby marketingu. Takže skutečně jedná se o komplexní přístup, který je úplně jakoby nový. A proto je to tak těžké pro ty stávající výrobce těm čínským automobilkám konkurovat.
11: V Evropě letos čínské automobilky ovládly zatím lehce přes 14% trhu a jak poznamenal britský deník Guardian, prodali tu přes 120 různých modelů aut oproti tradičním evropským značkám, které jich prodali jen 100. Co je na čínských vozech pro evropské zákazníky zjevně to nejlákavější?
14: Samozřejmě Británie je skutečně z takových těch vlajkových lodí, je to trh, kde jsou extrémně čínské značky úspěšné, oni bodují zejména samozřejmě cenou, a nebo řekněme poměrem cena-výkon, což by se dalo popsat jako vlastně výbava, výkon těch vozidel v poměru vlastně k ceně, za kterou ta vozidla prodávají.
11: Na druhou stranu od roku 2024 podléhají čínští autovýrobci bateriových vozů v Evropské unii vyrovnávacím dovozním clům, a to kvůli podezření nebo nelegálním vlastně vládním subvencím v Číně. Jak se zatím tato vyrovnávací cla osvědčila? Lze prokázat jejich efekt?
14: Efekt zde určitě máme nebo vidíme, ale čínští výrobci vlastně neusnuli na vavřínech nebo nejsou včerejší, takže ti čínští výrobci se té situaci plynule přizpůsobují, takže určitě všichni posluchači zaznamenali, že čínští výrobci vlastně připravují obratem vlastně zahájení výroby v Evropské unii, buď přímo například v Maďarsku nebo v nějakých zemích, které vlastně mají volnější obchod s Evropskou unii, typicky třeba Turecko. To znamená, to opatření, které vždycky Evropská unie přijme, tak vlastně funguje pouze jako po omezenou dobu, protože čínští výrobci se tomu velice rychle jsou schopni přizpůsobovat.
11: No i tak, ale vlastně některé dokonce vlády nabízejí čínským automobilkám strategické partnerství nebo jim chtějí poskytovat evropské výrobní kapacity a průmyslové zóny. Naposled o tom mluvil třeba minulý měsíc slovenský prezident Peter Pellegrini. Dává to tedy ale obchodní i politickou logiku?
14: Ono to skutečně, ta situace je naprosto, jako je velice složitá. Ta evropský pohled na to, co je jako dotace nebo subvence pro ten automobilový průmysl, co je takzvaně legální nebo nelegální, je vlastně, my si těžko dokážeme poradit s tou fungováním té čínské ekonomiky, která je mnohem jakoby složitější. Nejedná se o nějaké jakoby úplně přímé dotace a zejména tam pracují hodně i ty regionální vlády, takže ta situace uvnitř čínského trhu je složitá. No ale jak se ptáte na tu evropskou, za to dává smysl? Určitě dává, protože evropští výrobci, jak víme, jsou v stále horším a horším stavu. Jim se nedaří ani na evropském, ani na světovém trhu, to znamená těm vládám, a dá se to vlastně chápat, že nezbývá nic jiného, než vlastně se začít bavit i s těmi čínskými výrobci v zájmu záchrany třeba pracovních míst.
11: Ještě k těm dovozním vyrovnávacím clům podle společnosti Schmidt Automotive Research zřejmě přichází zlom a prodej čínských bateriových vozů zřejmě dosáhl svého vrcholu a teď začnou čínští výrobci v Evropě nabízet spíše hybridy. Co za touto změnou stojí? Jsou to právě ta cla?
14: Ano, a jednak je to i samozřejmě určitá preference evropských spotřebitelů, protože v Evropě se vozidla používají maličko jinak než v Číně. V Číně si vezměme, že máme obrovské aglomerace, kde vlastně klienti těch vozidel jezdí pouze jako menší vzdálenosti. V Evropě jezdíme mnohem rychleji a mnohem dál a proto jsou vhodnější spíš ta hybridní vozidla. A čínští výrobci nemají problém se přizpůsobit těm místním podmínkám. Takže oni vlastně pochopili, že s těmi elektrickými vozidly by jim trvalo déle se prosadit na trhu, to znamená, oni přepnuli plynule vlastně na ty hybridy, které jsou populární v Evropě.
11: A vedle ekonomické a politické roviny tu máme ještě i otázku bezpečnosti. Je to rok, co Národní ústav pro kybernetickou bezpečnost vydal varování před předáváním systémových a uživatelských dat do Číny prostřednictvím technických zařízení, jako jsou právě elektromobily, hodinky nebo telefony. Nakolik mají podle vás čeští kupci čínských vozů toto varování zohledňovat? Co by se mohlo stát?
14: Skutečně tyto scénáře jsou reálné na potenciální úrovni. Nicméně, jak jste říkala správně, vlastně ta rizika jsou v jakýchkoliv spotřebitelských produktech, včetně třeba těch automatizovaných vysavačů nebo televizí. To znamená, ta vozidla nejsou o nic horší ani menší. Ano, u vozidel se hovoří o tom, že by se mohly stát vlastně nějakou jako pojízdnou zbraní nebo ohrožovat lidi přímo na životě. Zatím se jedná, řekl bych, o teoretické scénáře, ale ta možnost tady skutečně reálně je. Na druhé straně si uvědomíme, že i evropská vozidla vlastně těmi technologiemi disponují vlastně také. A i evropské automobilky například používají vlastně zase americké systémy nebo americké vlastně sklady dat. A tam zase je to jenom o tom, jako který mocenský blok si nabarvíme, že ten je náš kamarád a který není náš kamarád. Ale vlastně to riziko je vždycky de facto u kteréhokoliv výrobku z kterékoliv části světa.
11: Říká Michal Razim, odborník na automobilový průmysl z poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers. Děkujeme.
14: Není zač, mějte se, nashledanou.
11: A rozhovor s ním poslouchala i Petra Růžičková, šéfka společnosti Omoda a Jayku pro Českou republiku, tedy dvou modelů vozidel vyráběných čínskou automobilkou Chery. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
11: Modely Omoda a Jayku představíme krátce. Jsou typově městské offroadové SUVčka se spalovacími i hybridními motory. Jak vy hodnotíte jejich dosavadní průnik na český trh? Rostou tady jejich prodeje?
15: Jednoznačně rostou. Je to dáno i tím, že tyhle ty modely byly opravdu vytvořeny pro evropského zákazníka a pro jeho chuť. My vidíme rostoucí prodeje jenom za naší značku, mohu říct, že jsme se již vyhoupli v podstatě až v květnu jsme byli i na 5. místě, kumulativně se pohybujeme i na 10. příčce, což když víme, že český trh je velice specifický, tak je velký úspěch.
11: A v čem je ten český trh specifický?
15: Zákazníci jsou relativně konzervativní, ale na druhou stranu přesně tak, jak už bylo řečeno v tom vstupu přede mnou, tak reagují na nabízenou výbavu a uměrně k tomu přijatelnou cenu. To znamená, v tomhle si myslím, že jsme přesně vyhověli jejich chuti.
11: My jsme tady v tom předchozím rozhovoru mluvili o bezpečnostním varování vydaném NÚKIBem v roce 2025. Jak na něj odpovídáte? Může automobilka Chery vzdáleně zasahovat do softwaru auta, které jede po zdejších silnicích?
15: K tomu mohu říct, že naše vozidla musí odpovídat všem evropským standardům a prošly příslušnými certifikacemi i kontrolami, včetně ochrany informací a GDPR. Žádná data z našich vozidel neplynou do Číny. Co se týče aktualizací softwaru, většinou je provádí naše autorizované servisní střediska. Pokud by měly probíhat automaticky, tak je to vždycky po schválení tím uživatelem.
11: To znamená, to je ta záruka pro zákazníka proti zneužití dat, nebo automobilka to garantuje ještě jiným způsobem?
15: Automobilka v podstatě v danou chvíli nemá přístupy k tomu, aby mohla ty data stahovat. My to vidíme i třeba z toho, pokud od nás potřebují nějaké technické údaje, všechno posíláme my napřímo přes naše techniky.
11: Jak jsem se dívala, tak ty modely SUV Omoda a Jayku se primárně vyrábí v Indonésii. Dávalo by pro vás smysl přenést výrobu do Evropské unie právě kvůli těm vyrovnávacím dovozním clům? Co by to pro vás znamenalo?
15: Určitě ano. I koncern Chery pro značky Omoda a Jayku zvažuje. Oni zakoupili továrnu v Barceloně, kde se plánuje otevření výroby. A myslím si převážně těch elektromobilů právě z tohoto důvodu těch cel.
11: To znamená, že v tomto směru máte další ambice, ale evropské automobilky podléhají trochu jiným bezpečnostním a ekologickým standardům než vozy vyráběné v Číně nebo v těch dalších zemích. Byl by to výrazný zásah do vašich modelů?
15: Myslím si, že ne, protože už v danou chvíli všechny modely, které se prodávají v Evropě, tak musí splňovat veškeré pravidla, včetně Euro NCAPu. My vyhovujeme 5 hvězdičkám bezpečnostní standardů, to znamená, že si nemyslím, že by to znamenalo nějaký další větší zásah.
11: A na začátku jsme říkali, že domácí poptávka v Číně klesla meziročně o pětinu a automobilky si tam silně cenově konkurují. Můžete toto potvrdit, že Chery se ve světě v tom vlastně exportu daří čím dál lépe, ale v Číně je pro tuto značku situace spíše těžší, nebo jak si tam stojíte na trhu?
15: Tak Chery i v Číně je velice úspěšnou značkou. Myslím si, že je čtvrtá z hlediska srovnání. Je pravda, že v exportech je na prvním místě. Já si myslím, že v Číně je to hlavně i o kupní síle zákazníků a myslím si, že vývoz pak vozů je logickým krokem pro to hledat další odbytiště.
11: Říká Petra Růžičková, šéfka společnosti Omoda & Jayku pro Českou republiku. Děkujeme, že jste byla hostem Ranního plusu.
15: Děkuju taky. Nashledanou.
6: Je 8 hodin 45 minut, posloucháte Ranní plus a teď tady mám zprávu, kterou nerady slyší hlavně děti. Ještě 2 týdny volna a pak zpátky do školních lavic. Ale některé děti si prázdniny ještě prodlouží. Začátek školního roku odloží většinou kvůli stavebním pracím 14 škol v Česku. Jednou z nich je základní škola v Pozořicích na Brněnsku, kde se ještě pracuje na novém školním pavilonu. Výuka tam dětem začne až 7. září.
16: Barbora Frolková, mám 9 let a půjdu do 4. třídy.
17: Baru, jak ty se koukáš na to, že máte o týden delší prázdniny?
16: Je to super, mě se to líbí.
17: A v čem?
16: No v tom, že můžu zůstat doma a nemusím se učit.
17: A už máš nějaký plán, co budeš dělat?
16: No tak budu navíkat korálky, budu trochu poklízet u mě na posteli a možná si dám popcorn.
5: Zatímco Barbora má jasnou představu o tom, co bude první zářijový týden dělat, 11-letý Kamil Měšťan zatím neví.
18: Budu to ještě plánovat.
17: Těšíš se potom jako do té školy vůbec?
18: No, moc ne.
17: A kvůli čemu ne?
18: Kvůli učení, ale těším se za kamarádama.
17: Jak se jmenuješ ty, prosím?
18: Mirek Měšťan. Bude mi teďka 9 a půjdu do 3.
17: A jak ty vidíš to, že máte o týden delší prázdniny?
18: Dobrý, protože se nemusíme díl učit.
5: Pro jejich maminku Veroniku to ale bude komplikace.
19: Protože že musíme zajistit nějaké hlídání, nebo nemůžou být pořád sami doma, nebo prostě chodím do práce, takže je to určitá komplikace, ale kluci se na to těší.
17: A jak to teda vyřešíte?
19: Asi budou, prostě babička bude muset nějak zafungovat trošičku ještě.
5: Začátek školního roku se zpozdí kvůli pracím na přístavbě základní školy. Dělníci teď propojují původní část školy s novým křídlem, upřesňuje ředitel školy Jan Dudek.
7: Tady právě dochází potom k oddělení té staré a nové budovy, tak aby jsme mohli na jedné straně se mohli děti učit a na druhé straně probíhaly ty dokončovací práce té přístavby.
5: Tam budou odborné učebny.
7: Bude tam učebna robotiky, učebny jazyků, učebny informatiky a potom školní klub, školní družina.
5: A přesunou se tam taky kabinety učitelů. Ve škole tak bude víc místa pro školáky, kterých teď dochází z Pozořic a okolních obcí skoro 600.
7: Máme hodně naplněné ty třídy, třeba kolem 30 nebo dokonce přes 30 dětí v jedné třídě bylo, takže tím, že se vytvoří více odborných tříd, tak můžeme více dělit ty třídy na menší skupinky, takže se bude vlastně se zlepší kvalita výuky, nebo s tím jsme do toho vlastně šli.
5: Stavba vyjde městy na asi 250 milionů korun. Hotovo má být v březnu příštího roku. V areálu školy přibude taky nová sportovní hala. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
11: Tohle je Ranní plus. V 8 hodin 48 minut přidáme krátké hlavní zprávy. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a právník Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Ústavní soud odmítl také další podnět hlavního aktéra případu Tomáše Jiříkovského. Zjistila to ČTK z databáze soudu. Ministři se dnes sejdou na prvním zasedání vlády po 2 týdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině a obnovení národní koalice pro boj se suchem. A zeď a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner se v neděli v Egyptě setkal se členy vedení teroristického hnutí Hamas. S odkazem na své zdroje o tom informovala agentura AFP. Setkání se odehrálo v době, kdy se Washington snaží urovnat rozpory mezi Izraelem a Hamasem kvůli realizaci amerického plánu pro pásmo Gazy.
6: Evropská ekonomika je zřejmě odolnější vůči dopadům konfliktu na Blízkém východě, než se očekávalo. Navzdory pokračujícím problémům, které zdražují pohonné hmoty, dopravu i dovozy do Evropy, rostla ekonomika celé Evropské unie ve druhém čtvrtletí nejrychleji za poslední rok. Mezičtvrtletně se unijní HDP zvýšilo o 0,5% a ekonomika Evropské unie rostla i meziročně, přestože se čekala spíš stagnace. Které evropské země a proč zvládají současné problémy nejlépe, jak si vede v evropském srovnání Česko? O tom budeme teď mluvit s hlavním ekonomem Patria Finance Dominikem Rusinkem. Dobré ráno.
20: Dobré ráno.
6: Co ta nová pozitivní čísla vypovídají o stavu evropské ekonomiky?
20: Vy jste už řekla to jedno důležité slovíčko, a to je odolnost, protože my vidíme, že navzdory drahým energiím, ať už jde o ropu, o plyn, nebo tomu napětí v dodavatelských řetězcích, které trošku připomíná ten krizový rok 2022-2023, tak ekonomika v Evropě dále roste, byť to není úplně závratné tempo, ale je pravdou, že když se podíváme třeba na průmysl, tak tomu se také daří držet nad vodou a nevidíme tady nějaká závratná tempa poklesu, naopak je to stále jistý růst a to si myslím, že je na konci dne dobrá zpráva, teď tady upozorním na jednu trošku technikály a to je fakt, že to číslo za celou eurozónu a za celou Evropskou unii trošku ovlivňuje výsledek HDP v Irsku, což je takový speciální případ díky tomu, že v Irsku daní velká část nadnárodních společností a tam byl ten růst za druhé čtvrtletí téměř 4%, potom poměrně silném propadu o 7% bodů v prvním kvartále a to samozřejmě hýbe i tím celkovým číslem.
6: Čili Irsku se dařilo nejlépe nebo kterým zemím se momentálně daří nejlíp?
20: Irsku se dařilo nejlépe, jednoznačně, ale to číslo je opravdu potřeba brát s rezervou. Není to standardní číslo, které bychom mohli porovnávat s ostatními státy. Tam se opravdu pohybujeme v řádech, řekněme, jednotek nebo desítek procentního bodu. Ten růst, ať už se bavíme o Česku, nebo ať už se bavíme o těch velkých ekonomikách, kde ten jeden stát, kterému se daří velmi dobře, tak to je Španělsko a popravdě už dlouhodobě. A tam to vysvětlení je vcelku jednoduché. Španělsku se daří z hlediska sektoru služeb, který po covidu zažívá poměrně silný comeback a zároveň to, co pomáhá Španělsku, je i příliv nové pracovní síly, která se pak projevuje i v tom celkovém růstu ekonomiky.
6: Naopak největší unijní ekonomiky, jako je Německo, Francie a Itálie, rostly pomaleji než průměr o 0,2%. Mají větší problémy nebo se tam víc odráží právě třeba vzhledem k tomu, jak mají nastavené průmysl, dopady těch amerických cel nebo čínských dovozů?
20: Částečně ano. Rozhodně, když se budeme bavit o Německu, o té nejdůležitější a největší ekonomice v eurozóně, tak vlastně ten růst o 0,2 procentního bodu já bych označil ještě za velmi dobrý, protože Německo v zásadě neroste už od roku 2019 a ten kumulativní růst je někde okolo 1%, což je v zásadě na úrovni statistické chyby. Německo dlouhodobě trápí spíše ty dlouhodobé strukturální problémy. Vy jste správně zmínila Čínu, což je ten faktor, který aktuálně omezuje německé vývozy na ten důležitý čínský trh, protože z Číny se v zásadě stala ekonomika, která výrazně konkuruje Německu a dobře to vidíme třeba v sektoru automotiv, kdy čínské vozidla už konkurují nejenom na tom domácím trhu, ale čím dál více také v Německu a na evropském trhu. Takže u Německa si nemyslím, že jde zatím o nějaký zásadní obrat k lepšímu, spíše je to opravdu přešlapování na místě kvůli těm dlouhodobým problémům.
11: Podle nejnovějších dat Eurostatu česká ekonomika rostla ve druhém čtvrtletí o 0,4%, tedy dvojnásobně, než se čekalo. Co nám nejvíc pomáhá?
20: Nejvíc nám stále pomáhá spotřeba domácností. To je ten hlavní faktor, který žene náš růst už v posledních třech letech. Rostou nám reálné příjmy. Potom neúplně příjemném období v letech 2022-2023, kdy jsme tady zažívali poměrně výraznou inflaci a nominální mzdy nestíhali tu inflaci dohánět, tak nám vlastně nyní reálné příjmy rostou nejrychleji z celé Evropské unie. A to znamená, že máme vysokou chuť utrácet a to za zboží i dlouhodobé spotřeby a to je nyní vlastně tím hlavním motorem, který si myslím, že by mohl vydržet i v těch dalších kvartálech. Češi mají chuť utrácet a to je hlavní motor ekonomiky.
11: Vy jste na začátku řekl zajímavou věc, že vlastně o stavu evropské ekonomiky to celkově vypovídá, že je odolná. Co tedy, když říkáme, že česká ekonomika roste hlavně díky spotřebě domácností, co ta odolnost v Česku? Je česká ekonomika taky odolná?
20: Taky je odolná. Myslím, že to platí i pro Česko, protože spotřeba domácností, to je jeden z těch důležitých domácích zdrojů. A vždycky je dobré, když se ekonomika opírá jak o ten zdroj domácí, tak ale v našem případě dlouhodobě platilo, že jsme pro exportní ekonomikou. Když se podíváme na ty výsledky exportu, tak ty nejsou rozhodně špatné. Českým firmám se daří uspět i v prostředí, kdy se Německu nedaří, hledají nové trhy a jsou tam opravdu úspěšné. Takže to je taky důležitý faktor, který sice úplně silně nepřispívá k tomu růstu, ale rozhodně je nějak zásadně neomezuje. A co je podle mého pozitivní zpráva, a vidíme to na těch číslech v posledních minimálně 4 měsících, je, že se začíná zase dařit českému průmyslu. Vidíme to jak na objemu výroby, tak ale třeba na objemu nových zakázek. A to přešlapování na místě, které jsme tady zažívali v zásadě od roku 2019, tak nyní si myslím, že se trošku transformuje do opatrného, stále křehkého a stále riziky zatíženého, ale růstu průmyslové produkce.
11: Říká hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
20: Já také děkuji. Naslyšenou.
13: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
11: Nejhorší lesní požár v historii Belgie se šíří do sousedního Německa. S ohněm bojují hasiči na východě Belgie už čtvrtý den a zasáhl i největší belgickou přírodní rezervaci Outfanje. Stovky lidí z okolních vesnic museli opustit své domovy a zášením teď pomůže taky Česko, které do Belgie posílá vrtulník. Ve studiu už je naše zpravodajka v Belgii Zdeňka Trachtová. Dobrý den, děkujeme, že jsi přišla.
1: Dobré ráno.
11: Jaká je teď situace na východě Belgie? Podařilo se už požáry uhasit?
1: Ta situace se přes noc mírně uklidnila. Ještě včera večer se museli evakuovat obyvatelé 17 domů německé vesnice Monschau, protože požár byl podle agentury DPA vzdálený už jen asi 300 metrů od těch domů. No a další obyvatelé úřady vyzvali, aby byli na případnou evakuaci připraveni. Už předtím také před ohněm utekli obyvatelé několika belgických vesnic. Nicméně v noci přišel déšť a ustal silný vítr, což přineslo hasičům určitou úlevu. Ten požár je podle úřadu nyní pod kontrolou a další evakuace se v současnosti neplánuje. Na místě je stále asi 240 hasičů, policistů a příslušníků dalších záchranných složek a ten požár už podle úřadu zničil skoro 3000 hektarů půdy.
11: Jakou roli hraje na místě pomoc hasičů ze zahraničí?
1: Belgie požádala o aktivaci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Evropská komise ten mechanismus tedy aktivovala a na pomoc dorazila technika z několika zemí. Zásadní roli hrají dvě hasicí letadla ze Švédska, která už od neděle na místech požáru schazují vodu. V terénu je, jak už si zmiňovala, nasazený také jeden český vrtulník a také vrtulníky z Nizozemska a na místě také pomáhají hasiči z Lucemburska a z Německa.
11: Tu zasaženou přírodní rezervaci tvoří z velké části rašeliniště a tady vlhká půda. Čím to je, že se požár rozšířil i tam?
1: Ta oblast Hud Faně, neboli v překladu Vysoké Močály, tak to není souvislá bažina plná vody. Je to spíš kombinace rašelinišť, vřesovišť, travnatých ploch a lesů a horní vrstvy půdy, včetně těch rašelinišť po dlouhém období vedra a sucha, které sužovalo Belgii, tak výrazně vyschly a tím pádem se tam ten požár tedy mohl rozšířit. Ministr vnitra Bernard Cantin v neděli pro televizi RTBF řekl, že ten terén močálu a rašelinišť také velmi stěžuje práci hasičů, protože není dobře dostupný po souši a právě proto je potřeba to velké množství letadel. Ještě dodám, že

0: Naslyšenou.
1: A dost často zpravodajka také v Bruselu a autorka bruselských chlebíčků, tak hned můžeme říct, o čem budou ty dnešní. Přestěhujte se do cizí země, kde nikoho neznáte, vlastní kariéru nechte doma, tak může vypadat život diplomovaných manažerů a manažerek nebo diplomatických manželů a manželek. Ti praští si ale našli vlastní smysl a misi, dobrovolnictví a jak vypadá diplomacie z té druhé strany, ukazují právě dnešní bruselské chlebíčky. Tak, ale to je až.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 9 hodin v pondělí 17. srpna, stále posloucháte Ranní plus a dobrý den vám přejí Daniela Vrbová
1: a Šárka Feniková.
2: Český rozhlas plus.
1: A co tedy nabízíme v další půl hodině našeho vysílání? Budeme se ptát na to, v čem se na aktuálním vojenském cvičení Jižní Koreje a Spojených států projeví nejnovější výrok Donalda Trumpa o omezení americké účasti.
0: Jak se krajům daří koordinovat se státem při boji s extrémním suchem?
1: A statici chtěli prostor pod bývalým Stalinovým pomníkem v Praze uzavřít, díky čemu ale i nakonec letos ožije hudbou a kulturním programem.
0: To vše se dozvíte, nejdřív jsou ale aktuální zprávy. S Nadějou Procházkovou.
3: Dobré ráno. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a jeho advokát Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Blažek a Tic poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale taky na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu. Podle něj má obhájoba možnost argumenty vznést v soudním řízení, včetně výhrad k přípravnému řízení. Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu. Vláda chce jako součást boje proti suchu urychlit vybudování vodních nádrží. Ty mají sloužit jako zdroje pitné vody i k zadržení záplav. Zákon, který to má umožnit, má připravit ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián, řekl to Českému rozhlasu. Kvůli výjimečnému nedostatku vody v krajině dnes vláda obnoví Národní koalici pro boj proti suchu. Platforma vznikla v roce 2018 a právě vybudování nádrží je jedním z opatření, které podle Šebestiána připravila.
4: My nezačínáme od nuly, nám tady samozřejmě ten systém, který vlastně je nastaven od toho roku 2018, částečně funguje pořád, čili my ho chceme posoudit a chceme ho hodně doplnit.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dá vláda na boj se suchem 4 miliardy korun.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Společné vojenské cvičení americké a jihokorejské armády nebude v takovém rozsahu, jak oba spojenci plánovali. Rozhodl o tom americký prezident Donald Trump. Očekává, tedy odvolává se přitom na své přátelství se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem.
5: Donald Trump označil aktuální vojenské cvičení za příliš nákladné a vůči KLDR za nepatřičné a nepřátelské. Zmínil také své dlouholeté osobní přátelství se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Jihokorejská televize přesto odvysílala záběry z úvodních hodin vojenského cvičení. Jehož cílem je zlepšit součinnost americké a jihokorejské armády při vojenských operacích, kdy je stížena možnost používat GPS systémy nebo jsou mimořádně aktivní vojenští hekři nepřítele. Z východní Asie, David Jakš, Český rozhlas.
3: A o společném americko-jihokorejském vojenském cvičení už za chvíli víc v Ranním plusu. Francouzský premiér Sébastien Lecornu dnes navštíví region Gironde, poničený rozsáhlým lesním požárem. Hasiči zlikvidovali plameny na začátku srpna. Oheň kromě lesů částečně poničil i některé obce. Vláda slíbila regionu peníze na jeho obnovu.
6: Ještě před oficiálním zahájením návštěvy se premiér Sébastien Lecornu bez ohlášení vydal v

0: Neděli do obce Le Porche, kde plameny pohltily přes 180 domů z 250, premiéra doprovází 6 ministrů, se kterými by měl odpoledne představit plán pomoci. Plameny v regionu Gironde žehly přes 42 tisíc hektarů, nejvíc ve Francii od konce druhé světové války. Premiér se setká i s místními požárníky. Hasičské odbory minulý týden oznámily na konec září stávku a protesty. Požadují personální posílení hasičských sborů nebo modernější techniky. Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ranní nehoda tramvaje s popelářským vozem blokuje dopravu v Moskevské ulici v Praze. Místo je do odvolání obousměrně uzavřené a cestující musí využívat náhradní autobusovou dopravu. Při nehodě se nikdo nezranil. Příčinu budou zjišťovat policisté, říká jejich pražský mluvčí Jan Rybanský.
2: Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a jsou na místě také policisté z dopravní služby, kteří budou zjišťovat okolnosti a míru zavinění jednotlivých účastníků této dopravní nehody. Škoda předběžně byla vyhodnocena na několik stovek tisíc korun. Dopravní nehoda se obešla bez alkoholu.
1: V několika vymezených lokalitách v Česku musí i malé fotovoltaické elektrárny do 100 kW získat stavební povolení. Jde o místa, která si armáda hlídá jako ochranné pásmo. V této situaci se ocitl i Zdeněk Halfar z Jindřichova ve Slezsku, který zjistil, že jeho dům leží v území vymezeném pro ochranu vojenských elektronických komunikací.
3: Chtěli jsme požádat ministerstvo obrany nejdříve o souhlas s tímto, poté jsme museli si žádat o stavební povolení. Ke stavebnímu povolení potřebujete samozřejmě nějaké od architekta nějaké plány, od statika nosnost střechy, tady ty věci, co normálně lidi opravdu nepotřebují.
1: Jihočeští vědci testují na Vysočině a na Třeboňsku šetrné pasti na odlov invazních druhů ryb. Zaměřili se na slunečnici pestrou, sumečka amerického, karase stříbřitého a střevličku, které decimují například populace chráněných obojživelníků. Hydrobiolog Marek Šmejkal z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích k tomu dodal.
4: Zdokonalujeme pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě, jaké nejlepší jsou ty návnady. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme, snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně.
1: Teď už informace z dopravy. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. Navíc omezení u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 je i nehoda v levém pruhu a kolony v obou směrech jsou skoro na 25 minut. Stojí se od kilometru 215 a 205. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se zdržíte v koloně asi 10 minut v okolí Poděbrad. Je to kvůli zúžení na 36. kilometru. Na D7 se ucpává příjezd do Prahy z Chomutova u letiště, na druhém kilometru je omezení. Fronty od Středokluk jsou teď na 15 minut. Na D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy před Prahou za Zdiby vyšetřují nehodu 3 aut v levém pruhu. Kolona z 0. kilometru je asi na 10 minut. V Praze se ucpává jižní spojka na příjezdu k Barandovskému mostu směrem na Smíchov. Pomalu se jede od sjezdu na Podolí až do Dobříšské. Celkem se zdržíte kolem 25 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, místy se přidají bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech budou i silné. Později budou srážky od jihozápadu pozvolna ubývat a oblačnost se místy protrhá. Teploty v severozápadní polovině území 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28, na jihu Moravy až 30. Mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Tolik zprávy s Naděou Procházkovou.
5: Posloucháte Ranní plus.
6: 9 hodin a 8 minut. Dobrý poslech vám stále přejí Šárka Feniková a Daniela Vrbová. Společné vojenské cvičení americké a jihokorejské armády Ultra Freedom Shield zřejmě proběhne v menším rozsahu, než bylo naplánováno. A to kvůli nařízení prezidenta Donalda Trumpa, který chce omezit americkou účast. Pohled z Jižní Koreje teď přidá náš tamní zpravodaj David Jakš. Dobré ráno.
7: Přeji hezké ráno.
6: Co přesně nařídil nejvyšší velitel amerických ozbrojených sil a prezident v jedné osobě Donald Trump?
7: Donald Trump prohlásil, že cvičení je vůči Severní Koreji nepřijatelné, nepřátelské a nařídil nejvyššímu velení Pentagonu, pod něhož tedy spadá i velení americké armády na korejském poloostrově, aby celou operaci výrazně zredukovalo. Ten příkaz je formulován jako rozkaz od nejvyššího velitele amerických ozbrojených sil, takže není pochyb o tom, že bude splněn a že cvičení skutečně proběhne jinak, než Spojené státy a Jižní Korea naplánovali. Já jenom doplním, že přesným cílem toho desetidenního cvičení jsou bojové operace za podmínek, že nepřítel, v tomto případě tedy KLDR, omezí anebo naruší GPS systémy obou armád a že aktivita vojenských hackerů výrazně vzroste.
8: To vojenské cvičení ale v podstatě už začalo. Jak tedy reaguje Jižní Korea?
7: Tak samozřejmě je to téma číslo jedna. Jihokorejská televize Arirang TV odvysílala záběry ze zahájení cvičení jak na souši, tak na moři. Nicméně, už jsme říkali, je naplánováno na 10 dnů, to znamená, zatím se jenom spekuluje, zda bude zkráceno, anebo se délka dodrží, ale zredukuje se objem jednotlivých dnů. Na sociálních sítích lidé široce rozebírají to vyjádření Donalda Trumpa, že cvičení je nejen drahé pro americké daňové poplatníky, ale jak už jsme říkali, že směrem do KLDR je nepřátelské. A také se hodně pozastavují na to informací, že Trump vlastně prohlašuje severokorejského vůdce Kim Jong-una za svého přítele, za člověka, se kterým má dlouhodobě velmi přátelský vztah. Většina jihokorejské populace totiž dlouhodobě zastává názor, že proti KLDR je třeba udržovat, cvičit a vlastně i tvrdě platit perfektně připravenou armádu a podporuje spojenectví Spojených států nebo své země tedy a Spojených států.
8: Davide, přidejme k tomu ještě další kontext. To americké rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy jihokorejský prezident Lee Jae-myung veřejně prohlásil, že jeho kabinet pracuje na dalším návrhu, jak vyzvat KLDR k obnovení rozhovorů o uzavření míru na korejském poloostrově. Může s tím tedy to rozhodnutí amerického prezidenta nějak souviset?
7: Je velmi zajímavé tyhle paralely sledovat. Ten moment, to období, kdy bylo možné na KLDR tlačit přes humanitární pomoc nebo třeba přes uvolnění ekonomických sankcí, to je dávno pryč. Pchjongjang má dnes pevné spojence v Pekingu i v Moskvě. Kim Jong-un velmi chytře lavíruje mezi oběma těmito mocnostmi. No a výsledkem je rychle se modernizující armáda a ta v regionu skutečně budí respekt. Jihokorejský prezident Lee Jae-myung před několika dny prohlásil, že bude aktivně hledat cestu, jak donutit KLDR znovu zasednul k jednacímu stolu, podepsat mírové dohody, ukončit konečně korejskou válku a později třeba přejít i k rozhovorům o redukci jaderného arzenálu severokorejské armády. A tenhle poslední krok Donalda Trumpa tak se zdá být podobným gestem dobré vůle směrem do KLDR. Teď tedy musíme čekat, jak bude sever reagovat.
8: Jaké dosavadní reakce ze Severní Koreji už si zaznamenal?
7: Tak v komentářích na amerických i asijských sociálních sítích přibývají příspěvky ve stylu, že Kim Jong-un momentálně vlastně nemá jediný důvod vyjednávat se Západem, protože jeho vojenská síla rychle roste, jaderný potenciál se zvětšuje a on vlastně v tom dlouhodobém historickém vývoji, v té dlouhodobé časové ose dokázal všechno, co chtěl. Takže ty komentáře se většinou shodují na tom, že trumfy opravdu drží severokorejský vůdce.
8: Situace bude i nadále sledovat náš východoasijský zpravodaj David Jakš. Pro teď ti děkuju. Hezký den.
7: Naslyšenou.
9: Po tropickém víkendu přišlo ochlazení a meteorologové předpovídají pro tento týden i přehánky a bouřky místy s přívalovými srážkami. Přesto sucho v Česku pokračuje. Podle webu Intersucho se minulý týden rozšířilo extrémní sucho na 2/3 území České republiky. I z toho důvodu se rozhodl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s platností ode dneška znovu obnovit národní koalici pro boj se suchem. Tak jako v roce 2018 by se měli scházet ministři dotčených rezortů, zástupci krajů, obcí, svazů, odborníci na dabnou problematiku a vědci. Do vysílání teď zvu hejtmanku Středočeského kraje Petru Peckovou z hnutí Starostové a nezávislí. Dobrý den.
10: Hezké ráno všem.
9: Paní hejtmanko, popište nám prosím nejdřív aktuální situaci ve Středočeském kraji. Platí i poté, co začalo pršet, zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech například?
10: Ano, zatím to platí. Ono to totiž má opravdu dopad i do toho bezpečí a do krizového řízení, takže už dvakrát jsem vydávala nařízení hejtmanky o zákazu rozdělávání ohňů na území Středočeského kraje, protože je právě vysoké riziko požáru a požádal mě o to hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Ale současně jsou tam velké problémy týkající se zejména u nás ve středních Čechách vodních toků a podzemních vod. Je fatálně nízká hladina vody v Orlíku ode dneška pak tak dochází k masivnímu opouštění ze Slapské přehrady, aby se regulovala hladina toku v Praze. A potom ale máme hydrologické sucho na menších tocích, to znamená, máme kritickou hladinu na Sázavě, na Berounce, ale i významný pokles průměrných průtoků, například Rakovnický potok, Obecnický potok, co jsou všechno poměrně jako velké potoky a má to samozřejmě dopad na ryby a veškerý život v řekách. A potom samozřejmě velké ohrožení lokálních zdrojů pitné vody. A musím říct, že s tím mám osobní zkušenost, protože když jsem byla starostka, tak v roce 2015 jsme byli první obec Míchovice, kde nám vyschly městské studny, na které byl navázaný vlastně městský vodovod a my jsme museli pak dodělávat napojení na vodovod ze Želivky a to je právě to, co se snažíme teď podporovat jako kraj, protože jsou nejvíce zranitelné právě obce, které mají mělké vrty do 30 metrů. Pak je zákaz odběru vody samozřejmě pro občany, pro zalévání nebo pro mytí aut na pouštění bazénu, ale je to pouze pro hygienické a pitné účely.
9: A promiňte, že vám do toho vstupuji, ale museli jste už tedy toto léto řešit nedostatek pitné vody pro lidi v obcích?
10: Ano, řešíme to v podstatě průběžně, kontinuálně. Oni to vydávají, to nařízení o zákazu právě odběru vody k jiným než hygienickým a pitným účelům vodoprávní úřady příslušných obcí s rozšířenou působností, ale to se děje v podstatě denně. My se snažíme velmi významně podporovat právě obce v tom, aby mohly propojovat vodárenské soustavy, aby mohly dělat vodovody, kanalizace, ale ono na druhou stranu jde také o to, aby vlastně jsme tu pitnou vodu opravdu měli z čeho brát, protože to, že ty vodárenské soupravy a soustavy vlastně propojí, to je jedna věc, ale musí mít dostatek vlastně toho kvalitního zdroje pitné vody. Musím říci, že ve všech těch jako fondech, které vlastně za posledních 6 let dáváme obcím na podporu i zadržování vody v krajině, na různé remízky, nádrže a tak dále, tak jsme vydali už přes 1 miliardu korun.
9: Premiér Andrej Babiš dnes obnovuje Národní koalici pro boj se suchem. My jsme před hodinou slyšeli od hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce z hnutí ANO, který kdysi koalici zakládal, že by v ní měl dělat jakési pojítko s minulostí a také by měl zastupovat kraje. Má mandát od Rady asociace krajů?
10: Já nevím o tom, že by zatím ten mandát byl nějak oficiální. Já si myslím, že právě pan hejtman Brabec řídí v asociaci krajů komisi pro zemědělství životní prostředí, takže
9: to smysl dává.
10: V rámci té komise i v rámci vlastně toho, že on tu kontinuitu s tou minulostí jako ministr životního prostředí má, tak to samozřejmě smysl dává. Spíš já se samozřejmě ptám zcela logicky, asi jako spousta občanů, jako máme tady ministerstvo životního prostředí a to je právě tím ministerstvem, které by mělo být nositelem celé téhle agendy. A samozřejmě mě velmi mrzí, že hlavní představitelé tohoto ministerstva popírají prostě všechnu tu problematiku, která souvisí s tím, s čím my bojujeme ve středních Čechách.
9: Teď budou vlastně asi muset taky spolupracovat. Tu vodu řeší také ministerstvo zemědělství. Jaká je vlastně vaše zkušenost s koordinací právě s těmito rezorty v otázce boje s aktuálním suchem?
10: Já musím říct, že i co se týče tedy koordinace z boje s aktuálním suchem, tak zatím s námi teď v poslední době nebylo právě koordinováno nic, co by se týkalo právě regulace třeba těch vodních toků nebo nějakých dalších opatření, která třeba plánujeme. My si koordinujeme tu agendu na území samozřejmě Středočeského kraje a to velmi intenzivně, nikdy jsme s tím nepřestali a děláme to opravdu jako celých 6 let, co jsme na kraji. A musím říci, že tam je i velmi dobrá koordinace s těmi dotacemi, které byly na úrovni státu, protože když jakákoliv obec dělá právě nějaké opatření týkající se třeba rozšiřování vodohospodářské soustavy, to znamená vodovody, kanalizace, napojení, remízky a všechny další věci, zadržování vody v krajině a dostane na to dotaci centrální právě buď z ministerstva životního prostředí nebo z ministerstva zemědělství, tak ty vlastní zdroje té obce jsou velmi významné a velmi vysoké a ty obce by na to neměly. Takže My tady máme už vlastně mnoho let fond, který jim pomáhá s tím jejich spolufinancováním a opravdu je to jak infrastrukturní fond Středočeského kraje právě na výstavbu vodovodů, kanalizací, ale i fond pro životní prostředí a zemědělství a tam jsou právě ty remízky, různé průlehy, různé třeba malé rybníky, odbahňování a tak dále, opatření blízká krajině, takže z toho velmi intenzivně ty obce podporujeme, jak jsem říkala, za posledních 6 let od roku 2020 do roku 2026 a nejsou to celé roky, protože ten rok 2026 ještě nemáme uzavřený, tak jsme dali z rozpočtu kraje plus z různých dotačních víc než miliardu.
9: To už jste říkala, tak pojďme se vrátit ještě k té koordinace státu a kraje. Co vlastně od státu potřebujete?
10: Tak my bychom od státu potřebovali právě ty jeho vize, abychom se na ně mohli vlastně nějakým způsobem jako s nimi koordinovat ze strany právě kraje a všech těch aktivit, které kraj dělá. My máme středočeský klimatický plán, který jsme nechali zpracovat. Je to velmi, velmi dobrý dokument, který dělali opravdu přední odborníci, platí od roku 2025 a je na 10 let. Současně máme strategii mitigace a adaptace na změnu klimatu ve středočeském kraji také od roku 25 do roku 35 a tam je právě ochrana proti suchu a udržení vody v krajině. A my máme celou řadu opatření, kterými můžeme právě buď podporovat, anebo spolufinancovat, anebo připravovat právě ty kroky, které by plánoval stát. Takže pro nás je vlastně řešení té problematiky ze strany státu zcela zásadní, protože potom, když samozřejmě kraje a stát dělají ty věci, řeší společně, tak se samozřejmě ten efekt násobí. Takže my bychom potřebovali mít partnery na straně státu.
9: Vysvětluje hejtmanka Středočeského kraje z hnutí Starostové a nezávislí Petra Pecková. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
10: Děkuji za rozhovor také, mějte se pěkně.
9: I v 9 hodin a 20 minut posloucháte Ranní plus, tady jsou krátké hlavní zprávy. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a právník Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Ústavní soud odmítl také další podnět hlavního aktéra případu Tomáše Jiříkovského. Zjistila to ČTK z databáze soudu. Zeď a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner se v neděli v Egyptě setkal se členy vedení teroristického hnutí Hamas. S odkazem na své zdroje o tom informovala agentura AFP. Setkání se odehrálo v době, kdy se Washington snaží urovnat rozpory mezi Izraelem a Hamásem kvůli americkému plánu pro pásmo Gazy. A dnes je poslední šance pro volební uskupení a nezávislé kandidáty, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro říjnové komunální volby. Senátoři mají čas až do čtvrtka. Zaplatit za jízdenku přímo ve voze městské hromadné dopravy je běžné ve většině větších českých a moravských měst. Posledním krajským městem, které bezhotovostní platbu dosud nepoužívalo, je Olomouc. Provoz spouští právě dnes a my tam máme reportérku Blanku Mazalovou. Dobrý den.
11: Pěkný den. Bezkontaktní terminály budou od dnešních 15 hodin fungovat zatím v 10 tramvajích a v 10 autobusech. Kdo bude chtít službu vyzkoušet, musí hledat speciální samolepku se symbolem bezhotovostní platby na dveřích. Protože se vozy na linkách střídají, každý den se objeví v jiné části města. Po zkušebním režimu začnou na přelomu srpna a září fungovat i přístroje v dalších vozech. Základní jízdenku koupí cestující obyčejným přiložením karty k terminálu a při kontrole se prokáže platební kartou. Další typy jízdenek si lidé můžou na terminálu navolit, pořídit si můžou i víc jízdenek naráz a pokud znovu kartu přiloží k přístroji, dostanou i přehled jízdenek a dobu jejich platnosti. V nabídce dopravního podniku i dál zůstávají klasické papírové jízdenky a k jejich nákupu bude možné používat prodejně automaty na zastávkách. Zůstává samozřejmě i nákup pomocí SMS nebo mobilní aplikace. V kratších vozech najdou cestující terminály u prostředních dveří, v delších u druhého a třetího vstupu. Celkem jich má v olomouckých tramvajích a autobusech fungovat 191.
9: Tolik tedy informace z Olomouce od Blanky Mazalové. Děkujeme, naslyšenou.
11: Naslyšenou.
9: A v Brně si cestující můžou koupit jízdenku bezkontaktní kartou přímo ve voze už 6 let. Jak se tam systém osvědčil, to ví reportérka Hana Novotná. Dobrý den.
12: Dobrý den, služba Pípni a jeď je podle zástupců dopravního podniku velmi oblíbená. Svědčí o tom i čísla. Tržby ze zakoupených jízdenek platební kartou ve voze stále rostou. Z nedávno zveřejněné výroční zprávy podniku vyplývá, že loni lidé takto nakoupili lístky za 241 milionů korun. To je o 9 milionů víc než v roce 2024. Naopak klesá poptávka po jednorázových SMS a taky papírových jízdenkách. Souvisí to i s tím, že pátým rokem po sobě roste počet přepravených lidí v brněnské hromadné dopravě. Snižuje se i počet dopadených cestujících, kteří jedou takzvaně na černo. I na to má podle firmy vliv to, že si cestující můžou jednorázový lístek v základní ceně 25 korun koupit snadno přiložením karty k terminálu třeba v tramvaji a neriskují tak dopadení revizorem.
13: Navíc se pak mohou odpípnout, když vystupují, takže když necestují dostatečně dlouho, tak se jim krátí i ta částka. Je to krásné Brně. Tolik tedy Hana Novotná, která nás informovala o systému v Jihomoravském kraji. Díky, naslyšenou.
12: Naslyšenou.
13: Posloucháte stále Ranní plus. Armádní zájmové území může výrazně zkomplikovat instalaci fotovoltaiky. Zatímco na běžné solární panely na rodinném domě dnes stavební povolení není potřeba. V těchto územích ho mít musíte. Zjistila to rodina z Jindřichova ve Slezsku, která si chtěla na střechu umístit několik panelů. Teprve na úřadu se dozvěděla, že její dům leží v pásmu, které armáda může využít například pro elektronickou komunikaci.
3: Tady mezi tím komínem a tou pravou stranou toho. Zadělali jsme staré okna, staré vylezy, udělali jsme novou střešní krytinu a tady je místo, kde ta fotovoltaika bude. Je to jižní strana budovy, takže...
14: Ale ještě není.
3: Není a nevím, kdy bude.
14: Zdeněk Halfar ukazuje na střechu, kde plánuje umístit fotovoltaiku. Čeká na ní už řadu měsíců.
3: Šel jsem na stavební úřad se zeptat, jestli potřebuji nějaké povolení na fotovoltaiku. Bylo mi řečeno, že ne. A pak se paní zeptala, a vy se vlastně z Jindřichova, že? Já jsem řekl ano, tak vy potřebujete. Vy jste ta vojensky významná oblast a díky tomu jsem to prakticky zjistil. Zhruba 5 km odsud je Kraví hora, na které se počítá s nějakým umístěním radarů.
14: Tam se počítá, že by prostě to armáda využila pro nějaké své elektronické strategické komunikační systémy.
3: Zřejmě ano, protože takhle mi to bylo řečeno na stavebním úřadě.
14: Takže normálně na fotovoltaiku člověk samozřejmě nepotřebuje mít stavební povolení, ale vy musíte o vše žádat.
3: Ano, ano, museli jsme požádat ministerstvo obrany nejdříve o souhlas s tímto, poté jsme museli si žádat o stavební povolení. Ke stavebnímu povolení potřebujete samozřejmě nějaké od architekta nějaké plány, od statika nosnost střechy, tady ty věci, co normálně lidi opravdu nepotřebují.
14: Halfarovi se přistěhovali do Jindřichova ve Slezsku a opravují tento opravdu historický velký dům.
3: Dneska si zřídit fotovoltaiku je otázkou 2 měsíců, protože není boom. My na ní čekáme rok a půl a stále ji nemáme. Díky tomu, jak rok a půl se to protahuje, tak se i změnily nějaké zákony, nařízení, končily dotace, takže už jsme dneska o 60% na větší ceně prakticky a ještě pořád to není hotovo.
14: Území, které si armáda před fotovoltaikou a elektromagnetickým rušením hlídá, se týká oblastí kolem radiolokačních stanovišť, vysílačů, přijímačů nebo teprve plánovaných vojenských objektů. Vysvětluje mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
15: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály.
14: Právě protože v těchto územích musí do posuzování vstoupit armáda, podléhají i fotovoltaiky do 100 kW stavebnímu řízení. Z Jindřichova ve Slezsku Andrea Brtníková, Český rozhlas.
13: Od koncertu až po letní kino Stalin pod letenským metronomem je už od roku 2015 jedním z pražských míst, kde se potkávají lidé napříč generacemi. Letos mu ale hrozil konec. Pražští radní ho v květnu vyřadili z tržního řádu kvůli narušené statice místa. Po tlaku veřejnosti ale město rozhodnutí změnilo a kulturní centrum u bývalého pomníku sovětského diktátora na Letné dále pokračuje.
16: Pod letenským metronomem se za posledních 11 let vystřídali stovky koncertů, DJů i dalších akcí. Stalin ale není jen kulturní centrum. Pro mnoho Pražanů je především místem, kde se potkávají lidé. Někdy kvůli hudbě, jindy jen kvůli výhledu na město. Letos mu ale hrozilo, že po sezóně definitivně skončí. Pražští radní totiž v květnu rozhodli o jeho vyřazení z takzvaného tržního řádu. Ten určuje místa, kde je možné provozovat obchodní činnost. tedy mimo jiné prodávat občerstvení. Popisuje pořadatel kulturního místa Jan Faltis, kandidát do komunálních voleb za Praha 2 sobě.
17: Ale existuje tam výjimka, což je pořádání kulturních akcí, takže my jsme vlastně mohli být otevřeni pouze během těch kulturních akcí, což znamená hudební vystoupení v našem případě. Nicméně ale na začátku sezóny jsme takhle přišli o jenom to, že jsme mohli být otevřeni bez jakýhokoliv programu, což se samozřejmě negativně projevilo na ekonomické situaci celé sezóny.
16: Organizátoři tvrdí, že to dopadlo nejen na ekonomiku, ale i na samotný stav prostoru.
17: My jsme na místě suplovali úklid a toalety. Pokud jsme zavření, tak ani se neuklízí, ani nejsou toalety. A to se potom negativně projevilo na stavu celého místa.
16: Proti rozhodnutí radních protestovalo také mnoho návštěvníků. Provozovatelé tak spustili petici, kterou podepsalo přes 3,5 tisíce lidí.
17: A lidi nám psali, že tam potkali svoji životní lásku, že tam zažili nejkrásnější večery v Praze, což takhle vlastně zpětně viděno bylo jako opravdu hezký si přečíst. Potom jsme tam dělali ty dvě politické debaty. Jedna byla se současným vedením magistrátu a druhá s kandidáty, lomeno kandidátkami na primátora. Tam jsme vlastně se chtěli bavit o tom, že tyhle ty místa, jako je Stalin, který nezapadají do nějakých škatulek, tak občas prostě naráží na nějaký limity fungování ve veřejném prostoru.
16: A město nakonec svůj původní krok začalo měnit. Rada Prahy schválila návrat Stalinu do tržního řádu. Podle provozovatelů musí ještě uplynout 15 dní od zveřejnění změny na úřední desce. Reálně by tak mohl plnohodnotný návrat přijít až začátkem září, tedy v době, kdy letošní sezóna pomalu končí.
17: Ty přesný čísla ještě neznáme, takže to se stejně bude dít až v průběhu podzima, kdy si to všechno jako spočítáme, ale rozhodně to nebude patřit k našim nejsilnějším sezónám. Když už jsme tu sezónu rozjeli, tak jsme ji chtěli zachovat. Doufáme i, že díky teda tady petici i toho, co říkali teda političtí zástupci, tak pevně věříme, že příští rok sezóna pojede jako předtím.
16: Letos tedy Stalin pod metronomem ještě zůstává. Na místě dál odehrávají kapely koncerty, vystupují DJové a v plánu jsou i další akce. Ty mají provozovatelé naplánované až do konce srpna. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
13: Z Ranního plusu je to vše. S Šárkou Fenikovou vám přejeme dobrý poslech dalšího vysílání.
1: Je 9:30.
5: Český rozhlas plus. Zprávy.
1: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, dřív z ODS, a jeho advokát Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby. Na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale nevidí důvod k zásahu. Podle něj má obhajoba možnost argumenty vznést v soudním řízení, včetně výhrad k přípravnému řízení. Ústavní soud odmítl taky další podnět Tomáš Jiříkovského, hlavního aktéra případu. Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval minulý týden. V sobotu pak jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo odmítli. Rozhodnutí pak ještě může přezkoumat soud. Volby do obecních zastupitelstev budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve třetině obvodů vybírat v prvním kole nové senátory. Kvůli epidemii eboly v Africké demokratické republice Kongo zemřelo už 2325 lidí. Co do počtu obětí, je současné šíření této krvácivé horečky nejsmrtelnější v dějinách země. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. Potvrzených případů Kongo eviduje víc než 4900. Současnou epidemii eboly způsobila varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.
5: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
1: Silničáři dnes začnou bourat most přes Sázavu v kamenném přívozu u Prahy. Kromě rekonstrukce uzavřou taky přilehlé křižovatky a obec bude neprůjezdná. Odhadované náklady na demolici a stavbu nového mostu jsou zhruba 132 milionů korun. Práce mají být hotové nejpozději do konce příštího roku, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.
18: Ten most je zcela viditelně v havarijním stavu, takže ho čeká kompletní demolice a nahradí ho most nový. Připravena je provizorní lávka pro pěší.
1: Objízdné trasy vedou přes Jílové u Prahy, Kamenici, Týnec nad Sázavou a Krhanice. Jinak jezdí i autobusové linky. Hudba z úspěšné české videohry Kingdom Come Deliverance dnes večer na hradě Špilberk zahájí letní festival Filharmonie Brno. 27. ročník nabídne do neděle 5 hudebních večerů. Cílem filharmoniků je ukázat, že orchestrální hudba dokáže fungovat napříč žánry, upřesňuje mluvčí Kateřina Konečná.
19: Nabízíme lehčí koncerty, někdy kloubíme i klasiku s jinými žánry, spojení například klasické hudby a jazzu, klasické hudby a rocku. Tříletní období si zaslouží podle nás takový odlehčený program a navíc věříme, že díky těmto koncertům přilákáme i posluchače, kteří by jinak třeba na klasickou hudbu nepřišli.
1: Po tropickém víkendu se v Česku ochladí. Na většině území se budou teploty celý týden pohybovat mezi 22 a 28 stupni. Na severozápadě dnes klesnou i ke 20 stupňům. Naopak na jižní Moravě bude tepleji ve druhé polovině týdne až 30 stupňů. Dnes odpoledne ještě platí výstraha před silnými bouřkami. Můžou je provázet kroupy a silný vítr. Přívalové deště můžou zatopit sklepy nebo způsobit dopravní komplikace. Ve zbytku týdne už by bouřky neměly být tak silné. Přeháňky ale meteorologové očekávají až do víkendu. Připojíme informace z dopravy. Na D1 jsou dlouhé kolony mezi Brnem a Vyškovem u sjezdu na Slavkov. Na kilometru 210 je v omezení nehoda a fronty jsou z kilometru 215 a 204, vždy asi na 30 minut. Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy je stále pomalý provoz v okolí Poděbrad. Na 36. kilometru začíná fronta asi na 10 minut. Na D7 se ucpává příjezd do Prahy z Chomutova. Je to kvůli omezení na druhé kilometru u letiště. Fronty od Středokluk vás zdrží 15 minut. V Praze jsou potíže směrem na Smíchov u Spořilovské u sjezdu na Vršovice. Je tam nehoda v levém pruhu a kolona z Lanového mostu je na 10 minut. 10 minut se popojíždí i před Barandovským mostem směrem na Smíchov. Hodně plná je magistrála, hlavně směrem z jižního města do Holešovic. Fronty jsou z Nuselského mostu až do omezení na Hlávkově mostě. Zdržení na průtahu centrem je asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí dnes bude oblačno, až zataženo na většině území občasný déšť nebo přeháňky, přidat se mohou i bouřky a mohou být i silné. Později budou srážky od jihozápadu ustávat a oblačnost se částečně protrhá. Teploty 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28 a na jihu Moravy až 30 stupňů. Mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy. Slovo má Lukáš Matoška a pro a proti.
20: Vláda Andreje Babiše dnes zasedá po 14-denním volnu. Na programu má, jak řešit sucho. To v posledních týdnech sužuje celou zemi a pochopitelně dopadá i na zemědělce. Někteří z nich přirovnávají situaci k boji o přežití. Jak může vláda zemědělcům pomoct? Co dělají oni sami pro to, aby líp hospodařili s vodou? Dá se říct, za období sucha zvládají spíš velké nebo menší podniky?
5: Pro a proti Lukáše Matošky.
20: Našimi hosty jsou předseda Zemědělského svazu Martin Pícha. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
20: A předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. Dobrý den, vám přeju na dálku.
22: Ano, také zdravím, dobrý den.
20: Jak velký problém, pánové, je to současné sucho pro vás, jakožto pro zemědělce a pro ty podniky, které reprezentujete? Začněme od vás, pane Pícho.
21: Tak já myslím, že sucho je problém pro všechny zemědělce. Záleží samozřejmě, jak kdo se orientuje na jaký druh výroby, ale obecně sucho to trápí všechny zemědělce, nejenom v České republice, ale i v zahraničí. V okamžiku, kdy máte srážky dlouhodobě podprůměrné, spadlo nám o 40 až 50% srážek méně než v minulých letech a do toho samozřejmě vysoké teploty, které zvyšují odpar, tak se s tím potýkají všichni zemědělci. To znamená, já tady nemyslím si, že bychom měli rozlišovat mezi zemědělci malými, velkými, tlustými nebo tenkými, prostě všichni s tím bojují.
20: Souhlasíte, pane Šebku, že to současné sucho a jeho intenzita dopadá na všechny zemědělce bez rozdílu velikosti jejich polností?
22: Tak samozřejmě je to pravda, prostě sucho si nevybírá, to se týká nás všech. Samozřejmě nám spíš vadí to, že vlastně rezort ministerstva zemědělství tohleto vlastně zaznamenal až teprve v posledních týdnech, protože vlastně teprve dneska se k tomu má scházet vláda. Přitom my jsme psali už vlastně panu ministrovi v květnu, potom v červenci a v srpnu, s tím, že ta situace je velice vážná, takže nás to trochu mrzí, že ten přístup je laxní a zatím se odehrával vlastně jakoby v rovině jakýchsi výjimek na vyšší moc, ale to je prostě pro nás málo nepřijatelné. A ještě bych chtěl říct k tomu, pokud jde o ty velké malé podniky, tam jde o to, že ono to samozřejmě zasahuje všechny z nás, ale důležité je, v jaké krajině se potom budeme nacházet, protože ta krajina je ta, která to bude muset zvládat. A samozřejmě lépe to zvládá vlastně krajina pestřejší. A ta je jednoznačně vlastně vzniká tím, když máme v té krajině co nejvíc zemědělců, co nejvíc lokálních zemědělců a z podstaty věci jsou to právě ty zemědělci menší. Protože když máte pár velkých nějakých gigantů, tak ty těžko mohou vlastně vyřešit tu situaci.
0: Dobře, pane Šepku, řekl jste toho víc, já bych teď rád na to nechal zareagovat pana Píchu, protože zrovna v této věci předpokládám, že u vás bude spor, trošku jiný pohled na věc. Vy jakožto zemědělský svaz, pane Pícho, reprezentujete, řekněme, spíš ty větší zemědělce. Není něco na tom, co teď řekl pan Šebek, že by na tom česká krajina možná byla lepší, kdyby bylo víc zemědělců menší velikosti a ty polnosti, ta obhospodařovaná půda by byla pestřejší díky tomu?
21: Tak když se podívám na země jako Rakousko nebo Bavorsko, tam určitě je mnohem více menších zemědělců, ale oni mají úplně stejný problém se suchem, jako máme my. Dokonce z hlediska výnosů ještě větší, takže jako v tomhletom případě rozlišovat malého nebo velkého z pohledu sucha, jeho dopadů a čelit a přizpůsobit se tomu samozřejmě je velmi podle mého názoru špatné, protože tím samozřejmě zakrýváme ten skutečný problém. Jenom doplním, že zemědělský svaz združuje především ty střední zemědělské podniky, zemědělská družstva, větší rodinné farmy, zaměstnavatelským svazem, to znamená tím.
0: Ale reprezentujete i ty velmi velké podniky.
21: Máme i některé velké podniky, ano, samozřejmě.
0: Takže ten argument, že čím pestřejší ještě krajina, tím odolnější vůči suchu?
21: Ne, to samozřejmě ano, to samozřejmě souhlasím. My taky jako zemědělský svaz se snažíme pro některé ty věci budovat, pracovat třeba teďka na toto období jsme přesvědčili Ministerstvo životního prostředí, aby zemědělci mohli žádat o podporu na výstavbu krajinných prvků. Dlouhodobě upozorňujeme na některé věci, které jsou tady jako špatně, třeba když se bavíme podle mého názoru obrovským problémem, je třeba 1 milion hektarů, které jsou neustále ještě, nebo ze kterých je odváděná voda z krajiny prostřednictvím meliorací. My jako zemědělský svaz na to upozorňujeme už roky, že to je prostě problém, který se musí řešit a mohli bychom se takhle bavit o tom, třeba my jsme přišli se opatřením, které se jmenuje pásové střídání plodin, tak aby na těch větších pozemcích se pěstovalo víc plodin, které se střídají a tím pádem tam a ta pestrost byla, ale víte, no, když vám nenaprší, tak je to úplně jedno, protože ta teplota je větší, takže ten odpar máte, i když tam máte stromy, i když tam máte pestřejší plodiny, protože zkrátka dobře ten odpar a ten nedostatek té vody se tam projeví stejně.
0: Pane Šepku, připustil byste, že i větší zemědělské podniky se můžou ve velkém zasluhovat o to, aby tady byla pestrá krajina, která bude odolná vůči období sucha?
22: No tak my si myslíme, že nejlépe právě může reagovat zemědělec nebo zemědělský podnik, který pracuje na své půdě a je ve své lokalitě, kde je doma, kde to předává potom dalším generacím. A to se děje právě na těch podnicích, které jsou vlastně z podstaty věci třeba rodinné farmy nebo prostě tímhletím způsobem jakoby hospodaří.
0: Promiňte, pane Šepku, po tom, co jste teď slyšel od pana Píchy, ty konkrétní prvky, které navrhoval zemědělský svaz v minulosti, které právě by měly přispět k větší pestrosti krajiny, není to tak, že o tu větší pestrost se můžou zasloužit i větší hospodářství?
22: Tak samozřejmě ano, to já nepopírám, ale s nimi to trošku ze strany Zemědělského svazu pokrytecky, protože oni tady tvrdí, co vlastně se snažili navrhovat, ale já si spíš myslím, že dlouhodobě ty věci vlastně bojkotují, protože jsme to byli my právě zástupci menších podniků, který jsme navrhovali skutečně vlastně systémové změny, strukturální opatření, které prostě ta krajina potřebuje. My jsme se snažili vlastně tlačit na zmenšení půdních vloků, to Zemědělský svaz bojkotoval. My se snažíme vlastně vystupovat za vyšší ochranu půdy proti erozi. Oni vystupují vlastně proti protierozní vyhlášce. Takže teď mi to přijde trošičku takové divné, že teď, když samozřejmě všichni už vidí, jaká je naléhavá situace a jaký to problém a že to není jenom nějaká krátkodobá vlastně epizoda, ale že to je prostě projev klimatické změny, tak teď tady vlastně říkají něco jiného. A já bych se nechtěl bavit tady vlastně o tom, co říká Zemědělský svaz. Mě zajímá, co bude dělat tato vláda. Protože
0: k tomu se taky dostaneme, tady... pane Šepku. K tomu mám v úmyslu se dostat ve druhé polovině naší dnešní diskuse, ale teď musím na to, co jste Zemědělskému svazu vytkl, nechat reagovat jeho předsedu pana Píchu. Není to tak, jak teď namítal pan Šebek, že v minulosti jste bojkotovali některá opatření, jako je vyšší ochrana půdy proti erozi, která by bývala pomohla líp zvládat sucho?
21: Já s tím samozřejmě nemůžu souhlasit. To, co tady pan Šebek říká, mě bohužel vede k tomu, že tady se dělají zkratky, které vůbec nejsou pravda. Když se podíváte na to, co svaz dlouhodobě dělá, ne krátkodobě, ne teď, že tady se snažíme křičet, že teď je sucho, teď je to potřeba řešit, ale opravdu dlouhodobě. Když se podívejte jenom třeba na to intersucho, o kterém tady hovoříte, tak kdo dělá zpravodaje pro to intersucho, aby jsme věděli, jaké sucho je v té půdě. To jsou naši členové zemědělské podniky.
0: Dobře, pane Pícho, podporujete a vyšší ochranu půdy proti erozi?
21: Ano, samozřejmě, ale vadí nám to, když tady někdo přijde s technokratickým řešením úpravu ZESu, který prostě zamezuje normálně zemědělský hospodařit a obrovsky administrativně zatěžuje a komplikuje zemědělcům život. Jo, to znamená, že my nejsme proti ochraně půdy před erozí, my jsme některá opatření kritizovali z toho důvodu, že jsou podle našeho názoru nefunkční a zemědělcům vlastně brání v tom, aby normálně hospodařili. Takže to je věc jiný pohled. Samozřejmě, že někdo tady může udělat zkratku, že my jsme proti, že chceme podporovat erozi, ale to by rozhodně nebyla pravda. Tak to rozhodně není. Česká republika i tak má nejpřísnější ochranu před erozí ze všech zemí Evropské unie a dovolím si tvrdit, že i na světě, ale musí to být vždycky tak, abychom věřili, že zemědělec v první řadě chce sám hospodařit zodpovědně. Jo? A to je to, na čem my jsme založeni. My říkáme, že zemědělec moc dobře zná své pozemky, hospodaří na nich a ví, kde ta eroze byla nebo nebyla, kde ta eroze hrozí. A v případě, že ta eroze přijde, tak potom je tady nástroj, který se jmenuje protierozní vyhláška, ano, která mu dává sankci a která ho zároveň převádí do nějakého režimu, když si nedokázal sám té erozi zabránit, tak my ti nařídíme. Ale abychom šikanovali všechny preventivně dopředu na 65% půdy a říkali jim, jak mají hospodařit, přestože na těch pozemcích v mnoha případech nikdy žádná eroze nebyla. Nám prostě přišlo špatně a to se nám samozřejmě nelíbilo.
0: Pane Šepku, tak byla ta vaše kritika na adresu Zemědělského svazu spravedlivá?
22: Já si myslím, že rozhodně těch věcí je tam celá řada a je to ze strany pana Píchy prostě totální manipulace, protože přece ruku na srdce nejlépe hospodaří ten, když hospodaří na vlastní majetku ve své lokalitě a tady ty velké korporáty vlastně z většiny dělají na najaté půdě a vlastně tam není žádná motivace dlouhodobá pro to, aby ten podnik sledoval ty záležitosti v krajině, kde jim tam čistě...
0: To už jste, pane Šepku, říkal, ale když jste tady vy sám zvednul téma protierozní vyhlášky a řekl jste, že Zemědělský svaz bojkotoval její zpřísnění, tak jste tady slyšel teď od pana Píchy, že on není za posilování eroze, ale je proti tomu, aby zpřísňování vyhlášky komplikovalo zemědělství život. Co vy na to?
22: No tak rozhodně vlastně naše asociace vždycky dbala na to, aby ty podmínky byly pro zemědělce snesitelné. My jsme byli ti, kteří jsme vlastně iniciovali vznik protibyrokratické komise na ministerstvu zemědělství, ještě před mnoha lety, kdy třeba zemědělskému svazu tyhle ty věci byly trochu jedno a vždycky to měli ve svých prioritách až někde na konci. Takže my jsme vždycky byli za to, aby všechna ta opatření v krajině nebo jakákoliv jiná, která dopadá na zemědělce, tak aby byla snesitelná, jednoduchá.
0: Aby nepřinášela další byrokracii.
22: Tak, samozřejmě, ale nám jde o to, že tady zemědělský svaz neustále vždycky mluví o tom, jak je potřeba koncentrovat výrobu, jak je potřeba zvyšovat tu výrobu, ale my dneska stojíme vlastně v situaci, kdy budeme rádi, aby jsme tu výrobu udrželi tak, jaká je, protože já myslím, že to, co je dneska důležitý, je, abychom vlastně mluvili o filozofické změně přístupu k zemědělství, aby jsme to chápali, jako že to není jenom čistá produkce potravin, ale že to je vlastně snaha o nějaké využívání přírodních podmínek tak, abychom měli odolný venkov a krajinu. A prostě tady je potřeba u tohohle začít. A samozřejmě nejlépe to zařídí desítky tisíc motivovaných zemědělců ve svém území, než prostě pár velkých subjektů. To je naprosto zřejmé. Naprosto jasné. Kdyby to takhle nebylo, tak ano.
0: Pane Pícho, ano. Připustil byste, že ta situace způsobovaná změnou klimatu a postupným prodlužováním období sucha vede k tomu, že vy jako zemědělci budete úplně muset změnit svoji filozofii, přemýšlení o tom, co pěstovat, za jakých podmínek a tak dále?
21: No, samozřejmě, ale to se děje přece. Jo, akorát, že ty diskuze, které tady představuje pan Žebek, kde útočí na větší zemědělce a snaží se vytvořit dojem, že nehospodaří na vlastní půdě nebo že nemají zájem, aby ta půda byla v dobrém stavu, nás nikam neposouvají.
0: Počkejte, ale není něco na tomto argumentu, že člověku víc záleží na tom, co jemu patří, než proto, na tom, co má pronajaté?
21: Ano, samozřejmě, a proto my jsme třeba před 10 lety navrhovali, aby tady existovalo předkupní právo na nákup půdy pro zemědělce. Dneska sdílíme ten názor trošku jiný. Dneska my už vnímáme to, že zemědělci nemají finanční prostředky a cena půdy je tak vysoká, takže my třeba obhajujeme oznamovací povinnost, aby zemědělec měl možnost tu půdu koupit, když bude na prodej, aby se o tom prodeji vůbec dozvěděl. A to je přesně to, co říkáme my. Jako když zemědělec hospodaří na vlastním, tak hlavně tam může budovat právě ty dlouhodobé opatření, může tam budovat protierozní průlehy, krajinné prvky. To nemůžete stavět na cizí půdě, když hospodaříte na pronajaté půdě, protože to musíte vždycky dělat se souhlasem toho vlastníka. Stejné to je jako s těmi melioracemi. Když máte pole, pozemek a na tom poli máte 150 vlastníků různých dílů půdních bloků. A vy se všemi se musíte dohodnout, že vlastně oni by měli investovat do toho pozemku, protože ta meliorace je v jejich majetku. Tak samozřejmě to je reálně prakticky nemožné to změnit. Když ten pozemek vlastníte, tak se samozřejmě, pokud na to máte finanční prostředky, můžete rozhodnout, že ty meliorace buď to znefunkčníte, anebo zmodernizujete tak, aby zadržovali vodu v krajině. Tak. To znamená, já tady s tím souhlasím, akorát prostě to, co tady pan Šebek říká, útočí na nás, podle mě nás nikam neposune. To prostě to není o tom, co skutečně může pomoct té krajině, co skutečně může bránit tomu, abychom byli odolnější vůči suchu. A samozřejmě, a tady vždycky musí zůstat to rácio, že ten zemědělec musí být ekonomicky životaschopný. To znamená, nedělejme ze zemědělců nějakou charitu, zemědělci jsou podnikatelé a samozřejmě měli by se uživit.
0: Pane Šebku, vaše stručná reakce, prosím, aby byla opravdu stručná, ať se posuneme.
22: No tak já samozřejmě jsem asi nedostal tolik prostoru, co pan Pícha, ale musím říct, že to je opravdu...
0: Nezlobte se, dostáváte oba prostoru stejně. Dohlížím na
22: dobře,
0: to.
22: Jenom chci říct, že prostě spojit předkupní právo, který bude svědčit pouze několika desítkám nebo stovkám velkých subjektů, předkupní právo v zemědělské půdě, no tak to je prostě naprostá nehoráznost. A je to přesně ukázka toho, jak ten zemědělský svaz dlouhodobě vlastně s vlastníky nakládá. Tenhle ten problém, pokud to dneska pan Pícha říká, tak vlastně už mohl řešit dávno. Ty zemědělské podniky se mohly dávno snažit o to, aby ta půda přešla do jejich vlastnictví, ale víceméně na spoustu vlastníků často kašlali, neplatili jim žádný nájem, takže dneska to tady vypadá, jak vlastně zemědělský svaz všechno se řešit, ale není to pravda. A zároveň chci zdůraznit, že já nemám nic proti velikosti podniků. Naše asociace má zpracovaný vlastně komplex opatření.
0: Říkal jste, že menší podnikům se daří lepší zvládat sucho.
22: No tak to ano, samozřejmě, ale velké podniky mohou mít zase nějaké jiné přínosy v nějakých jiných situacích, ale já mluvím o tom, že prostě máme připravenou celou škálu opatření, která se týká podpůrně všech typů podniků, takže není to tak, aby já si nenechám nasazovat příhlavu v tom, že vlastně my podporujeme jenom malé podniky. Vůbec ne. My se snažíme podpořit zemědělství tak, aby to byl udržitelný funkční komplex do budoucna a ne, aby to bylo jenom o nějakém vlastně biznise v zemědělství.
0: Než budeme pokračovat a než se právě dostaneme k těm opatřením, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek a předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Zaměřme se tedy teď, pánové, na ta opatření, která za současného sucha přicházejí do úvahy. Jste, pane Pícho, zatím za Zemědělský svaz spokojeni s tím, jak na sucho reaguje vláda vůči vám jakožto zemědělcům?
21: Tak ona je otázka, co teď můžeme okamžitě v této chvíli dělat. Když se podívám na to, co dělají ostatní státy a co dělá Česká republika, tak je to přibližně stejné. Ta momentální opatření, o kterých se tady můžeme bavit, jsou v podstatě dvě. Ta první je, že umožníme zemědělcům neplnit některé podmínky vlivem toho, že tady prostě máme sucho, ať je to třeba výjimka z toho, že nemusíme posekat některé pozemky, nebo respektive, že můžeme posekat některé pozemky, které nám ze zákona byly vyčleněny, že je nesmíme posekat a tak dále. Zkrátka můžeme požádat o takzvanou vyšší moc. A druhá rovina je nějaká ekonomická finanční pomoc. Evropská komise nám dává nějaký dočasný krizový rámec, kterého říká, že můžeme nějakým způsobem zemědělcům pomoct. Ten dočasný krizový rámec více reaguje na krizi způsobenou v hormuzském průlivu ve vazbě na vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Takže česká vláda to nějakým způsobem bude využívat. My máme příslib, protože jsme před půl rokem 7 nevládních organizací požádali vládu, ministerstvo zemědělství o finanční pomoc. Máme tady nějaký příslib asi 3,5 miliardy korun navíc nad rámec státního rozpočtu. Vidíme, jak ty finanční prostředky budou distribuovány. Pro nás je asi klíčové, aby to bylo administrativně co nejméně náročné a abychom ty finanční prostředky mohli poslat těm zemědělcům co nejrychleji.
0: Ale zatím tedy spíš za Zemědělský svaz byste řekl, že jste s reakcí vlády na sucho spokojeni.
21: Takhle bych to asi neřekl. Tady jde spíš o to, že my přenášíme všechny ty požadavky z našich členů, ze strany našich členů na to ministerstvo a nějakým způsobem se snaží ministerstvo ty věci řešit. Takže
0: a uvidíte ještě, jakým způsobem je řešit konkrétně bude. Dobře, rozumím tomu, prosím. Nechme zareagovat pana Šebka a z toho, co už jste, pane Šebku, říkal, ale i vlastně z vašich předešlých veřejných vystoupení vyplývá, že vy jste velmi kritický vůči vládě Andreje Babiše a v souvislosti s obdobím sucha hovoříte o laxnosti. Proč?
22: No, protože vlastně, jak jsem to říkal, my jsme se na pana ministra obracili již po třetí. Začali jsme se na něj obracet v květnu, takže to není záležitost posledních týdnů, ale to je prostě naše zkušenost toho, že to jaro bylo velice suché, bylo velice problematické a my se snažíme o to, aby se to řešilo ve dvou rovinách. To znamená v těch aktuálních, které se mohou přijmout, jak říkal pan Pícha, samozřejmě nějakým zjednodušením, nějakou úlevou a na to my jsme právě přesně upozorňovali. Psali jsme celou řadu opatření panu ministrovi a on nám odpověděl, že to vnímá, ale že to chce řešit zatím formou jakoby výjimek. A my jsme dávno říkali, že to nelze řešit nějakou výjimkou, protože to sucho zasahuje všechny, takže je to naprostý nesmysl. A také jsme poukazovali třeba na Slovensko, které už řadu věcí přijalo, normálně to realizuje a u nás prostě pořád nic, u nás teprve po dovolených se vláda schází s tím, že vlastně chce dát peníze na přehrady a tím to asi pro veřejnost má skončit, ale nám se tohle to nelíbí.
0: Abychom byli konkrétní, vy třeba chcete.
22: Také samozřejmě se vůbec...
0: Dobře. Ano. Dokončete myšlenku, já se vás pak doptám.
22: No ne, tak já jsem chtěl jenom říct, že co také čekat od vlády, která prostě popírá klimatickou změnu. Takže prostě my jako tady nečekáme nějaké velké zázraky, ale přesto bychom chtěli po panu ministrovi, aby se svolal k tomu kulatý stůl, aby jsme právě řešili zejména ty dlouhodobé záležitosti, protože s těma je potřeba začít začít hned, ano, a skutečně přestat mluvit jenom o tom, že se má zemědělství koncentrovat, že se má zvyšovat výroba a tak dál, protože tak. My samozřejmě jsme také ekonomové, jsme také podnikatelé a samozřejmě nás zajímá zisk. Ale jenom o to, v jakém prostředí se to bude dít, jestli to prostředí bude prostě dobře, ještě dobře únosné.
0: Vy jste řekl, že vláda popírá klimatickou změnu. Tady pro korektnost bych měl uvést, že ne každý člen vlády Andreje Babiše popírá klimatickou změnu, abychom byli korektní, respektive klíčový vliv
22: tak,
0: člověka.
22: Tak, abyste byl korektní, pane rektore, já musím říct, že právě ministerstvo životního prostředí, které by to mělo řešit nejvíc, tak to právě nic popírá, takže nevím, co jsem řekl na tom málo korektně.
0: Tak,
22: tak to je.
0: Ministr Igor Červený ovšem na druhé straně zmiňuje důležitost těch adaptačních opatření v souvislosti se změnou klimatu. Pane Pícho, není to ovšem problém, že skutečně ze strany některých představitelů vládní koalice slýcháme zpochybňování i toho současného období sucha? Nemůže to potom způsobovat ten přístup, který podle pana Šepka není dostatečný přístup vůči tomu současnému suchu?
21: Takhle, já tady asi nejsem jako obhájce vlády, to si tady pozvěte pana ministra Červeného a ať vám řekne, jak on vnímá
0: klimatickou změnu. Taky jsme se ho pozvali na tento týden.
21: Jo, takže to asi je smysluplnější. Já jsem tady za zemědělce a mým cílem je prostě, aby se tady dlouhodobě řešila koncepčně problematika změny klimatu. Ta změna klimatu tady zcela prokazatelně nastává. Máme tady
0: dobře, na tom se shodnete, protože nemáme moc času, tak se vás zeptám konkrétně.
21: A právě já se bavím o těch dlouhodobých věcech, ale my to opakuji.
0: Bavme se prosím na závěr o těch konkrétních opatřeních. Máte pocit, že vláda Andreje Babiše reaguje na sucho včas, protože slyšel jste před

0: Vyšší moc. Já mám zatím informace, že o to požádali 4 zemědělci do pátka, když jsem se na to ptal na Státním zemědělském intervenčním fondu. Dobře. Takže ono, je to o tom, že prostě tady ta možnost tady je. Vy musíte vždycky toho vnímat ještě jednu věc. Jo.
1: A u toho skončíme.
0: Nepočkejte, tady je...
1: Náš čas vypršel.
0: Já vím,
2: že jsem neměl šanci.
0: Já vám jenom doplním jen...
1: Půl hodiny, náš čas vypršel. Tolik předseda zemědělského svazu Martin Pícha diskutoval s předsedou Asociace soukromého zemědělství Jaroslavem Šepkem. Děkuju vám oběma.
0: Děkuji za pozvání. Hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ceny zemědělských výrobců meziměsíčně klesly. Zlevnily brambory, vejce nebo mléko. Stát chce založit fond, který bude podporovat české startupy. Dá do něj 1 000 000 000 korun. Nové činidlo českých odborníků účinněji odstraní z vody nežádoucí látky. Dobré dopoledne. Zprávy přináší Naďa Procházková. Zemědělci v červenci zlevňovali, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o víc než procento. Oproti červenci předchozího roku jde o 13% pokles. Podle statistiků zlevnily od června například brambory, vejce, mléko nebo čerstvá zelenina. Například u drůbeže nebo olejnin ceny naopak rostly. Podle Vladimíra Klimeše ze statistického úřadu se zvedly i ceny průmyslových výrobků.
5: Ceny v průmyslu se v červenci zvýšily jak v meziměsíčním, tak v meziročním srovnání. Meziměsíčně byly vyšší o 0,3% a meziročně o 1,6%.
3: Meziročně rostly i ceny ve stavebnictví nebo ceny tržních služeb pro podniky. Stát se chystá založit nový fond, který by finančně podpořil české startupy a inovativní firmy. Získat by měl z rozpočtu zhruba 1 000 000 000 korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond by měla spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční, potvrdila pro Český rozhlas její předsedkyně představenstva Barbara Pošívalová.
6: Fond by mohl začít fungovat někdy z kraje příštího roku. Vše bude záležet na tom, kdy bude tento materiál projednán vládou.
3: Fond by měl 1 000 000 000 korun dostat z peněz vrácených ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci operačního programu pro konkurenceschopnost. Peníze nepůjdou do konkrétních firem, ale mají směřovat do vybraných 5 až 7 fondů rizikového kapitálu, které podporují inovátory v oblastech, jako jsou kyberbezpečnost, biotechnologie nebo AI.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Horská služba v italských Dolomitech zachraňovala v neděli 2 Čechy. Informuje o tom server Il Dolomity. Podle něj oba muže dopravil vrtulník do horské chaty. O pomoc požádali, když je nahoře Tofana di Mezzo ve výšce 3200 metrů nad mořem zasáhlo krupobytí. V tu dobu byly ještě několik set metrů od lanovky. Kvůli špatnému počasí zasahovali v italských Dolomitech záchranáři v neděli odpoledne i v několika dalších případech. Mimo jiné pomohli dvěma polským horolezcům v nesnázích. Muž a žena skončili v nemocnici v Bolzanu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je hlavně to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody.
7: Tady vidíte to naše nové činidlo, má takové zvláštní vlastnosti, díky kterým funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
8: Přibližuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, že základem je železo a hliník. A jak doplňuje jeho kolegyně Monika Motloch, účinnost už teď ověřují některé úpravny vod.
9: Zpětná vazba je velice pozitivní. To činidlo je účinnější než ty běžně používané.
8: Funguje i při odstraňování přebytečného fosforu z odpadních vod. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Téměř 12 000 řidičů denně využívalo v červenci nový úsek dálnice D46 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku.

0: Českému rozhlasu to řekla mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková. Tento úsek dálnice byl po letech sporů a odkladů zprovozněný letos v červenci. Pojďme na dopravu na D1. Dlouhé fronty mezi Brnem a Vyškovem u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 je v omezení nehoda. Fronty jsou asi na 30 minut z kilometru 215 a 204. Na D11 z Hradce do Prahy je pomalý provoz v okolí Poděbrad. Na 36. kilometru začíná fronta na 10 minut. Dobře dojďte. Počasí čeká nás oblačný až zatažený den a mohou se přidat silné bouřky. Teploty většinou 19 až 23 stupňů, na Moravě až 30. To byly zprávy, teď už podcast Vinohradská 12.
1: Po třech letních speciálech se opět vracíme k aktuálnímu zpravodajskému dění. Díky, že jste si nás pustili, jdeme na to. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Marocká policie překazila nový pokus o nelegální překonání hranice do španělské Seuty.
3: Zadrželi skoro 300 lidí.
4: Marocké a španělské hlídky zesílily ostrahu hranic.
5: Koncem července do Seuty proniklo přes 70 tisíc migrantů.
6: Stále jich v Seutě 5 až 6 tisíc zůstává.
7: Na úřady se snáší ostrá kritika místních za laxní přístup k celé krizi.
1: Vlny migrantů a španělská Seuta. Tenhle příběh má pokračování. Kdo uprchlíky z Afriky žene do Evropy? Co z toho má? A jaké napětí to vyvolává? Proberu to s Terezou Němečkovou, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha. Dnes je pondělí 17. srpna. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Marocká policie zablokovala o tomto víkendu další uprchlickou vlnu mířící do španělské exklávy Ceuta naproti Gibraltaru přes průliv. Tentokrát šlo o stovky migrantů, kteří chtěli podle listu El País překonat hranici na jihu města. Maročané ale zasáhli vlastně ještě předtím, než se uprchlíci mohli dostat do Ceuty, použili i slzný plyn a více než stovku lidí zadrželi. Co s nimi teď bude?
8: No, tak část těch zadržených, minimálně asi nějakých 60 lidí, co jsem zaznamenala, už policie obvinila z trestného činu, podněcování k nelegální migraci, což je v Maroku trestný čin, a s velkou pravděpodobností skončí před soudem a skončí s nějakým trestem. No a ten zbytek, a to se asi týká i těch lidí z té první vlny, z té červencové vlny, s velkou pravděpodobností byly přesunuty marockými sílami někam do odlehlých oblastí Maroka. Tam je taková politika v Maroku, že vlastně seberou tyhle ty migranty, nelegální migranty do autobusů, odvezou je někam do saharských oblastí, do nějakých vzdálenějších oblastí a tam je vypustí.
1: I teď je nakládali do autobusů, teď o víkendu. Je to tak,
8: hodně kritizováno i humanitárními organizacemi nebo organizacemi, které se zabývají lidskými právy, že to není úplně podle mezinárodního práva humanitárního. Maroko se zase brání tím, že to je v souladu s jejich vnitřním právem a že taky, a to je tam důležitý moment, že vlastně se snaží ty migranty nějakým způsobem jako oddělit od těch pašeráckých sítí, jo, aby nebyli v těch centrech, kde ty pašeráci se k ním jako lehce dostanou.
1: Vy jste zmínila tu červencovou vlnu, při které více než 70 tisíc lidí se dostalo do Ceuty. Španělsko v těch minulých dnech posílilo ochranu hranic, dorazily další stovky jednotek bezpečnostních sil z pevninského Španělska, taky vystavilo Španělsko bariéru přímo na moři, aby nemohli ti uprchlíci vlastně překonat tu hranici přes moře. To znamená, teď už úřady nic nepodcenili?
8: Zdá se teď podle těch posledních zpráv, které odtud pocházejí, že to funguje. Myslím si, že největší díl té práce teď odvedlo to Maroko, kde skutečně se ukázalo, že jsou schopni Maročani zastavit tu velkou migrační vlnu ještě předtím, než se dostane na hranici té Ceuty.
1: Oni povolali vrtulník, obrněná vozidla tam byly.
8: Drony nasadili, takže vyhledávají ty lidi v takových těch horských oblastech, které jsou v okolí, v těch zalesněných oblastech. A vlastně se teď ukazuje, že opravdu při nasazení jako techniky a lidské síly jsou schopny ty migranty prostě zadržet na svém území, aniž by se dostali na tu kritickou hranici, buď k tomu moři, anebo na hranici té Seuty, toho města, kde jsou takové vysoké ploty, přes které se ty migranti snaží přelézt. Takže co jsem teď i zaznamenala, tak i ty ploty nějak byly posíleny, takže skutečně jako teď se zdá, že jak už ze strany Maroka, tak jak se říká i ze strany Španělska, které zase posílilo a poslalo spoustu hlídek jako přímo do té Ceuty, a i tu námořní gardu vlastně posílilo, tak se zdá, že teď vypadá ta situace tak, že jsou schopny ty úřady ten největší takovou tu masovou vlnu skutečně jako zastavit.
1: Stovky migrantů teď, 10 000 před 14 dny.
9: Mostly young men in search of jobs. Nous allons pouvoir obtenir une protection ici quand même, on pourra s'intégrer.
1: Všichni buď z Maroka nebo ze subsaharské Afriky, z jakých všech zemí.
8: No, co se týče té první vlny, tak tam vlastně Maroko do dneška jako nikdy, no kdo zatím jako nevydali nějaké informace, jako kolik migrantů z jakých zemí bylo. Tam se jenom říká, že většina asi byla spíše z Maroka a menší část byla ze subsaharské Afriky. Tady u té druhé vlny, tam už jsem zaznamenala, že marocké úřady vydali zprávu, že jenom asi nějakých 20 z těch zadržených jsou Maročani a ten zbytek jsou vlastně migranti ze subsaharské Afriky. A zatím jako jsou takové jako kusé informace o tom, z jakých těch zemí ty migranti vlastně jsou. Hodně se tam objevují informace o Súdánu, o Súdáncích. V Súdánu hrozí nebo je taková ta velká krvavá válka, která se tam vleče už několik let a ti lidé prostě se ví, že utíkají do okolních zemí a část z nich se přes ty trasy snaží dostat až do Evropy. Mm-hmm. Ale objevují se tam hodně informace i o zemích střední Afriky, takový ten Sahel. Jo, Středoafrická republika, Čád se tam hodně ujevuje, v západní Africe, pobřeží slonoviny, Nigérie, co jsem zaznamenala. Tady je možná jako je dobré říct, že to Maroko teď v těch posledních letech, to Maroko už není zemí, která by jenom jako vyvážela migranty ven, což bylo před, já nevím, 20, 30, 40 lety, kdy ta země fakt byla chudá, ty Maročani jako utíkali pryč. Dneska už je to země za těch posledních 15, 20 let prostě zaznamenala nějaký jako ekonomický růst, je to i vidět, jako vizuálně, jo, nové silnice, dálnice, obchodní centra, univerzity. A teď láká vlastně i tu migraci z té Afriky k ním, jo, a ta migrace je samozřejmě legální, nelegální, ale ta migrace může být s tím cílem, že Maroko pro ty lidi je cílovou destinací, anebo pro některé z nich je i tou transitní destinací. To znamená, vnímají to, že jsou tam nějaké slabší body, přes které se můžou dostat na tu kontinentální Evropu.
1: Co přesně to je za lidi? Jsou to muži, ženy, rodiny celé?
8: Podle těch videí a obrázků, co víme, tak většinou jsou to mladí muži, ale to si myslím, že jako obecně známo, že pokud nějaká rodina v subsaharské Africe jako vypraví nějakého svého člena do Evropy, respektive přes Afriku s cílem dostat se až do Evropy, tak je to většinou mladý muž, 20, 25 let, bez závazků, bez rodiny. Je to s tím úmyslem, že mají větší pravděpodobnost tu cestu přežít, dostat se sem, uplatnit se třeba na trhu práce a potom příležitostně založit rodinu a pozvat si jako rodinné příslušníky. Ale pokud jsou to migranti, kteří utíkají třeba z těch válečných zón, jako je Súdán, tak tam utíkají prostě všichni.
1: K těm útěkům nebo pokusům překonat tu hranici došlo prý v návaznosti na výzvy na sociálních sítích. Kdo tyhle výzvy šíří, co se v nich píše, co se v nich slibuje těm lidem?
8: Já jsem zatím zaznamenala, že se to šetří, že nejsou jako žádné jako oficiální údaje o tom, že je to nějaké konkrétní jméno nebo je to nějaká konkrétní organizace, která zatím stojí. Zatím to skutečně vypadá, že jsou to nějaké ty sociální sítě, které jsem zaznamenala, že třeba ten španělský deník El País, ti novináři se zapojili do těch sítí na Facebooku, na WhatsAppu. Tady je možná důležitý říct, že mezi Afričany my možná máme takový ten pocit, že jsou to chudí lidé a nemají telefony, nemají internet. Ale každý, si myslím, kdo jako s Afričany má kontakt, tak ví, že je to jenom přes sociální sítě. Jako ty sociální sítě jsou tam hodně oblíbené a musíme taky počítat s tím, že řada těch lidí, kteří třeba jsou ochotni zaplatit těm pašerákům, aby je dostali do Evropy, tak jsou to třeba lidi, kteří nemají takové vzdělání, aby byli schopni rozpoznat, co je realita, co je pravda, co není pravda. Jo? Což se ukazuje, že tady na té první vlně to asi tak bylo, že přes ty sociální sítě se začala šířit určitá jako dezinformace spojená s nějakým jako řekněme posunutým výkladem těch opatření, které přijaly ty španělské úřady.
1: Jakože hranice jsou otevřené.
8: Že hranice jděte, jsou otevřené, přesně.
1: To se,
8: tomu existují i nějaké print screeny, že se ukazovalo, že skutečně tam bylo jako Španělsko je otevřeno, bude to konkrétně ten a ten den, dostanete jídlo, budete převezeni do Evropy a zahájíte nějaký jako azylový řízení. Jo? Takže je to vyloženě jako slibování nějaké jako lepší budoucnosti. Co se tak ukazuje, tak ty lidi za to jsou ochotní opravdu zaplatit jako vysoké částky.
1: To znamená, že ta pašerácká mafie z toho má dost peněz. Ono, zmiňovala jste ty ty španělské novináře, větu jste nedokončila, myslela jste, že, nebo chtěla jste poukázat na to, že oni komunikovali s některými
8: z těch pašeráků. Jo, že se zapojili do těch skupin, aby zjistili, jako, o co tam jde, jak se komunikuje, kdo to má na starosti.
1: Protože to jsem viděl taky a oni nabízeli poměrně za dost peněz, ale za v přepočtu desítky tisíc korun teda. Za ten převod,
8: no, říká
1: vlastně
8: se, že někdy to může být až řádově třeba 10 tisíc dolarů.
1: Až.
8: Takže opravdu jako vysoké částky, což zase u nás to možná vyvolává jako pochybu o tom, jako kde ti Afričané ty peníze berou, ale tady se zase musíme uvědomit, že ta Afrika, jako samozřejmě jako jsou tam chudí lidé, ale Afrika jako taková zase není takový chudý kontinent, jenom prostě ty peníze jsou nějak jako nerovnoměrně, řekněme, rozděleny. A my o spoustě těch lidí ani jako úplně přesně nevíme. Já jsem ekonom, takže taky ráda pracuji s přesnými daty, ale my vlastně vůbec nevíme, kolik ty lidi vydělávají. To je takzvaná ta neformální ekonomika, kde ty lidi prostě platí daně, čili my máme jakousi představu, že jsou třeba chudší, ale oni jsou schopní v rámci té širší rodiny prostě dát dohromady třeba i 10 tisíc amerických dolarů.
1: Tak jestli to potom nejsou ale celoživotní úspory?
8: No, velkou pravděpodobností, jo.
1: Tyto výzvy na sociálních sítích monitoruje a varuje před nimi podle deníku Guardian přímo Rabat. Do jaké míry Španělsko s Marokem spolupracuje na tom, aby třeba potíralo právě tyhle ty pašerácké skupiny?
8: Ten největší díl spolupráce je určitě ve výměně a sdílení informací. Jo, jsou to bezpečnostní složky, tajné služby, prostě tohle to tam funguje. Funguje to ale za předpokladu, že taky na té politické úrovni neexistuje nějaký jako rozpor v posledních letech. Rozhodně ta situace nebyla taková, jaká je teď. Teď se ukazuje, že ta poslední migrační vlna vlastně jak na straně Maroka, oficiálně na straně Maroka, tak oficiálně na straně Španělska vlastně nedošlo k nějakému jako přímému obvinění, že ta druhá strana selhala.
1: No, starosta Ceuty to vidí trochu jinak.
8: Jasně, ale bavíme se, nebo já teď jako mluvím o té nejvyšší politické úrovni.
1: Ano, to vláda, znamená,
8: vláda Maroka, vláda Španělska, což třeba před těmi zhruba 5 lety, v tom roce 2021, kdy byla taky taková jako velká vlna, tak to bylo jinak. Jo? Tam došlo opravdu jako velký politický roztržce, ty země si odvolali velvyslance a byl tam opravdu jako diplomatický rozkol, tak k tomu teď nedošlo, takže to i ukazuje, že opravdu tam spolupráce nějaká byla. Tady se asi ukazuje to, protože ta první vlna z toho července byla naplánována na 30. červenec, což je státní svátek v Maroku, takže já si umím představit, že ty bezpečnostní složky jsou prostě nasazeny všude možně po celé zemi. Takže to, že ta akce byla svolávána zrovna na 37. může souviset i s tím, že se předpokládalo, že ty bezpečnostní složky se prostě nebudou koncentrovat někde na severu té země.
1: Ale že by v tom Maroko mělo prsty, že by třeba úzce spolupracovalo s těmi pašeráky, to nepředpokládáte?
8: Ne,
1: protože i takové teorie se objevily, že to Maroko umožnilo, že Maroko tím chtělo vytvořit tlak na Španělsko. Kvůli právě těm politickým otázkám, na které rád navážu dalším dotazem, protože do toho prý má mít co mluvit i třeba Alžírsko sousední.
8: Já
1: kde byl španělský premiér na návštěvě, což Maroko prý nelibě neslo.
8: Já si nemyslím, zaprvé, k tomu nejsou úplně přímo zatím důkazy, jo, k tomu, že by Maroko skutečně vědomně nebo dostali nějaký politický pokyn, ty bezpečnostní složky k tomu, aby nehlídali nebo nějakým způsobem propustili nějakou část jako migrantů, tak zatím tyhle ty důkazy prostě nemáme, jo. A druhá věc, pokud se tady bavíme, že srovnáváme tu letošní migrační vlnu, to, co se odehrálo teď v tom červenci a teď v srpnu, s tím, co se odehrálo před těmi 5 lety, tak ta situace je tam trošku posunutá v tom, že aktuálně od roku 2022 ty vztahy mezi Marokem a Španělskem jsou relativně dobré. A to z toho důvodu, že po té roztržce z toho roku 2021 proběhlo několik diplomatických jednání a výsledek toho byl, že Španělsko uznalo nárok Maroka nad takzvanou jako autonomií nad západní Saharou. Jo, a to je možná jako důležitý zmínit i pro pochopení celého toho kontextu, proč Alžírsko je do toho zapojeno, proč Maroko, co Španělsko s tím má společného. Ta západní Sahara, to je území jižního Maroka, nebo na jih od Maroka, když se na to budeme dívat tou mezinárodní terminologií. Maročané tomu nikdy neřeknou západní Sahara, říkají tomu Marocká Sahara. Nárokují si tohle území už z titulu nějakých několika stovek let, kdy tam ta jejich dynastie prostě působí tady v tomhle regionu. A o tohle území vedou územní spor s Alžírskem. Jo, je to už několik desítek let. Ten spor původně měl být vyřešený na půdě OSN. OSN rozhodlo, že ti místní obyvatelé mají právo na sebeurčení, ale vlastně nikdy nedošlo k referendu. Jo? Takže Maroko zhruba před nějakými 10 lety, ten současný král, ten Mohamed VI, si to vzal jako svoji takovou otázku diplomatickou, rozhodli se změnit strategii. strategii a jdou země po zemi a snaží se s každou tou zemí prostě vyjednat nějaké podmínky, za jakých podmínek ta země přistoupí na marocký plán, že Maroko bude spravovat tu západní Saharu, dostane ji formálně pod svoji samosprávu. No a tohle se stalo i s tím Španělskem, ale stalo
1: to
8: se to velice...
1: Nutně musíme říct, pro Španělsko je to bývalé koloniální území totiž.
8: A současně je to samozřejmě země Evropské unie a země Evropské unie má taky nějaký hlas, když se bude potom jako hlasovat potom v rámci OSN o tom, komu případně to území jako spadne do správy. Jo. Takže v tom roce 2022 došlo k takovým jako velkým milníkům v těch marocko-španělských vztazích. Jenomže to Maroko, respektive to Španělsko, je trošku v kleštích, stejně jako všechny ostatní země, které sousedí s Alžírskem nebo Marokem a chtějí mít, jako řekněme, dobré vztahy s oběma zeměma. A to z toho důvodu, že co se týče těch španělsko-marockých vztahů, tak samozřejmě to Španělsko má zájem na tom, aby Maroko spolupracovalo tady v téhle té migrační otázce, protože když nebude Maroko spolupracovat, tak si asi umíme představit, co se bude dít, jak velký nátlak na ty vnější hranice Evropy tady nastanou. Ale stejně tak chce spolupracovat i s Alžírskem, protože od Alžírska dostává nějaký 60% zásob plynu, zemního plynu. Jo. Takže tam je taková jako paradoxní i situace, že tam vede velký plynovod z Alžírska přes Maroko do Španělska. Pak jsou tam i nějaké podmořské trasy, které vedou přes Středozemní moře. Takže to Španělsko má velký zájem na tom, aby mělo dobré vztahy s oběma těmi zeměmi, ale současně, aby i obě ty země měly dobré vztahy, protože už i v tom roce 2021 někde na podzim došlo k tomu, že Maroko a Alžírsko spolu měli nějaký spor, územní spor, vyhrotila se ta situace na hranicích a Alžírsko řeklo, dobře, tak my vypneme ten plynovod. Ale vypli ten plynovod i tomu Španělsku.
1: To už je potom silná pálka samozřejmě. Takže to, že teď premiér Sanchez vyjednává s Alžířany a obnovuje s nimi vztahy, to Maročany podle vás teda nedráždí? Že by mohli mít, znovu se na to ptám, že by mohli být třeba i liknavější v tom přístupu vůči migrantským uprchlickým vlnám, které míří do Ceuty?
8: Myslím si, že do té doby, co Španělsko nebude měnit tu svoji pozici, co se týče západní Sahary, tak je to tak dráždět nebude.
1: Dobře.
8: Jo? Ale kdyby tady docházelo k nějakým náznakům, že díky zbližování Španělska s Alžírskem se mění i ta pozice Španělska vůči Maroku, respektive vůči západní Sahaře, tak věřím, že by to Maroko zase zasáhlo.
1: Ale víc v tom vidíte ten pragmatický přístup pašeráckých skupin, které z toho mají hodně peněz a hold prostě přes ten Gibraltar je to nejbližší cesta, když nebudeme brát tu z druhé strany úplně cesta do Evropy.
8: A současně si myslím, že za současné situace, jak ty vztahy mezi Španělskem a Marokem jsou nastavené, tak Maroko nemá důvod k tomu to nějakým způsobem dál jako dráždit. Jo? Tady existují i další společné projekty, třeba v oblasti energetiky mezi Španělskem a Marokem. Čili ta spolupráce, jsou tam i ohromné španělské investice v Maroku. Jo? Spousta španělských firm vlastně přesunula výrobu, ty textilní velké firmy, automobilové firmy přesunuly výrobu do Maroka. Jo? Takže si myslím, že teď to funguje jako win-win, jako vítězství na obou stranách a nemyslím si, že by byl opravdu zájem, ten politický zájem na té nejvyšší úrovni toho Maroka teď do toho házet bydle a komplikovat si tu situaci skrz Ceutu.
10: We've actually been hearing quite a bit from the Moroccan government. You were just speaking that they believe, quote, malicious exploitation of the digital space promotion.
1: U srpnové migrační vlny jsem ta čísla ještě nezaznamenal, ale u té červencové my víme, že ji nepřežilo asi 100 uprchlíků.
10: The role of human trafficking gangs and
1: a ta vlna vystrašila teda nejen Ceutu, ale i řadu představitelů evropských států. Ty záběry obletěly svět.
11: No puede ser que la frontera de Europa, que la frontera de España.
1: Volalo se po změně aspoň dočasné Schengenu.
5: Španělský premiér Pedro Sánchez čelí ostré kritice.
12: Sánchezova vláda však kritiku rázně odmítá.
1: Jaká pravidla teď v Ceutě vlastně platí, když je to součást Evropské unie, protože to je plná součást Španělského království? V Schengenu jsou, nejsou, mají tam nějaký vyjednaný speciální režim?
8: Jsou součástí Schengenu, ale mají tam speciální režim. Jedna z těch specialit je, že kdo vstoupí do toho schengenského prostoru, tak v momentě, kdyby chtěl z něho vystoupit, to znamená, kdyby chtěli přeplout lodí, trajektem, jakkoliv dostat se do Španělska, ano, na evropské území, tak musí projít ještě druhou kontrolou. Takže jsou tam takzvané dvojí kontroly, což běžně v Schengenu není. Takže to je jedna věc. Co jsem teď zaznamenala, tak taky k 1. srpnu Španělsko na webových stránkách ministerstva vnitra mají oficiálně uvedené i podmínky vlastně, jak dál se postupuje v Ceutě a je tam třeba uvedeno to, co vlastně způsobilo zjevně asi tu první vlnu, ty dezinformace, že v momentě, kdy se dostanou nějakým způsobem do těch moří nebo do toho pobřeží té Seuty, tak už budou mít právo na to získat nějaký politický azyl, tak je tam jasně řečeno, že nikoliv, museli by mít povolení k pobytu nebo museli by mít nějaký rezidenční povolení vydané před 1. lednem 2026.
1: Tam asi zmatečný pro ně bylo to rozhodnutí nejvyššího soudu španělského, které se týkalo právě té překonání té hranice po moři, ne?
8: Jo, překonání té hranice a ještě tam byla vlastně ta jakoby legalizace toho pobytu těch nelegálních migrantů, takže oni to jasně specifikovali, týká se to jenom těch, kteří už měli nějaký ten pobyt před 1. lednem 2026, to znamená, netýká se to těch, kteří budou teď letošní rok do té Seuty vcházet. Takže oni se to snažili nějakým způsobem teda specifikovat, aby nevzniklo takový ten dojem, který tady byl, jakmile se dostanu do těch pobřežních vod, tak budu mít, nebude na mě spadat ta podmínka, že musím být vrácen zpátky do toho Maroka, ale mám šanci dostat se do té Seuty a tím pádem, jak jim ty pašeráci, což v těch print screenech bylo i vidět, že jim říkali, jakmile se dostanete vlastně na území Seuty, tak se dostanete na území Evropské unie, to není pravda. Jo? Z tohohle pohledu tak jednoduché to prostě pro ně není.
1: Vy jste říkala, že co se týče těch lidí teď v té srpnové vlně, tak ty se vlastně nedostali ani do Seuty a Maročané začali hned lifrovat do autobusu a odvážet teda pryč. Co se týče té červencové, tak tam přes těch 70 tisíc lidí skutečně do toho města proniklo. Drtivá většina ale už byla vrácena mimo hranice Španělska, teda zpátky nejenom do Maroka, ale zpátky do těch zemí subsaharské Afriky. A zhruba 5 tisíc ale lidí zůstává stále v Seutě. Žijí různě na plážích, v takových provizorních přístřežcích, pohybují se tam pod dohledem bezpečnostních složek Španělska. Na co čekají? Protože mohou si tam teda vyjednat přes nějaké migrační řízení azyl, nebo jenom čekají na to, kdo je kdy pošle zase zpátky pryč?
8: No já, co jsem tak zaznamenala z těch, já teda jsem sledovala víc tam marocká média, tak co jsem zaznamenala, tak je tam takový trošku jako strach, taková únava z toho, že ani ty úřady, španělské úřady nejsou schopny tu situaci relativně rychle vyřešit. Vyřešit znamená buď teda ty migranty dostat do nějakých těch zařízení, azylových zařízení a zahájit nějak oficiálně ten proces, anebo ve spolupráci s Maročany dostat je z toho území pryč. Jo. Bavíme se tady o 5 tisících, já jsem zaznamenala i nějaké číslo jako 8 tisíc, možná ta čísla nejsou úplně jako přesná, ale pořád je to jako dost lidí
1: to
8: na to.
1: Kolik je v Seutě? 80 tisíc
8: lidí. No. Pořád se jako bavíme o tisících lidech, kteří tady prostě během dvou dnů přišli do toho města a nemají jako kde být. Jo. Takže já to tady trošku vnímám, že tady může vzniknout potenciálně ještě další problém. Taková trošku jako frustrace těch místních obyvatel.
1: Oni jsou z toho prý dost naštvaní v tom městě.
8: Že ty úřady to nejsou schopni prostě vyřešit, jo. Protože už je to minimálně od té červencové vlny, už je to několik týdnů a stále ti lidé tam jako zůstávají. No. Předpokládám, že jako zůstávají proto, že budou dělat všechno pro to, aby se dostali
1: dál, prostě. Kolik takových vln ještě přijít může? Jak dlouho, jak usilovně se budou dál snažit uprchlíci překonat tu hranici, aby se z Afriky dostali do Španělska?
8: No já si myslím, že tady ta otázka je jako daleko širší. Určitě ty vlny budou pokračovat. Je samozřejmě otázka, do jaké míry ty bezpečnostní složky teď se podařilo je zastavit, ještě než se teda dostanou do té Seuty a do jaké míry teda budou schopny přejít ty hranice Seuty. Ale tady je ten problém prostě širší. Ten problém je nějaká jako politicko-bezpečnostní ekonomická situace prostě ve zbytku té Afriky, respektive bavíme se převážně o té sahelové oblasti, to znamená ta centrální Afrika od západu na východ, dá se říct. To znamená od té západní Afriky až po někam po Somálsko. A když se na ty státy podíváme, tak ty státy jako do budoucna, prostě to je snůška problémů. Takže tady lze předpokládat, že ty migrační tlaky prostě budou sílit. Jestli to zrovna bude to Maroko, které to bude přitahovat, anebo jestli to budou ostatní státy, Libie, že jo, to je stát, který je v podstatě jako v rozkladu stále. Nebo jestli budou někam směrem jako třeba do Egypta, to je jako otázka, jo, kde to bude.
1: Přes moře, přes Lampedusu a tak dále, že jo. Teď prostě jenom mluvíme o jiné migrační trase, ale ten scénář se de facto v těch
8: dokud nebude vyřešena ta situace, zejména v té sahelové oblasti Afriky, tak si myslím, že jako ten problém tady stále bude. Navíc se bavíme o Africe, která jako populačně dost roste, ta sahelová Afrika. Takže jako do budoucna si myslím, že se toho nezbavíme. Je jenom otázka, kde ty trasy budou sílit a jak my tady s tím budeme schopni jako se vypořádat, respektive myslím si, že ten vzor teď, co ukázalo to Španělsko s tím Marokem, by pro nás mělo být nějakým jako vzorem, jak bychom měli spolupracovat při ochraně těch vnějších hranic. Jo. Že to není v rukou jednoho státu, není to v rukou Španělska, není to v rukou ani Maroka, ale musí tam být nějaká spolupráce, musí tam být samozřejmě i finanční prostředky k tomu, aby ty síly mohly být nasazeny, aby mohly být nasazeny ta technika, jako jsou drony, jako jsou vrtulníky. Hmm. Protože samozřejmě, když ty bezpečnostní jednotky jsou nasazeny tady, tak zase chybí někde jinde.
1: Mluvíte teda o příkladu, co se týče té srpnové vlny.
8: Jo, co se týče té srpnové,
1: protože tam to podcenění bylo, ale co se týče teď té srpnové, rozumím tomu. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli popovídat.
8: Děkuji za pozvání ještě jednou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Tereza Němečková, která vede Centrum pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě. A já jsem se jí ptal na migrační vlny mířící do španělské Seuty. Byl to náš první aktuální díl po 3 týdnech letních speciálů. Odteď už budeme se novým zprávám opět věnovat od pondělí do pátku, každý všední den. Naslyšenou zítra.
13: Pořad můžete najít také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Je 10:30.
13: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Dobré dopoledne. Vstup do státních galerií bude každou první neděli v měsíci zdarma, zatím do konce roku. Informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Poprvé budou lidé moct volný vstup využít 6. září. Seznam všech institucí, které se bezplatně otevřou, by mělo ministerstvo kultury zveřejnit během dneška. Podle Klempíře tak rezort navazuje na jarní pilotní projekt, kdy se zdarma otevřely stále expozice státních galerií v Praze, Brně a Olomouci. V červenci klesly ceny zemědělských výrobců ve srovnání s červnem o víc než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Oproti předchozímu měsíci zlevnily například brambory o 25%, vejce o víc než 8% a mléko zhruba o 0,5%. Zdražila naopak drůbež nebo olejniny. Oproti červenci minulého roku klesly ceny zemědělských výrobců o 13%. Průmysloví výrobci naopak mírně zdražovali meziměsíčně o 0,3%, meziročně pak víc než o 1,5%. Ceny se podle úřadu zvyšovaly i ve stavebnictví. Ruský nejvyšší soud by měl dnes rozhodnout o odvolání opoziční liberální strany Jabloko. Ta se brání proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Jabloko otevřeně vystupuje proti ruské válce na Ukrajině. Vyloučení z voleb požadovala prokremelská nacionalistická strana Rodina. Rusko čekají v září parlamentní volby od začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022. Chorvatská policie zadržela 4 lidi podezřelé ze založení lesních požárů poblíž Zadaru. V oblasti v pátek a v sobotu hořely křoviny, borové lesy a olivové háje. 4 podezřelé policisté zadrželi potom, co je nahlásili místní obyvatelé. Za úmyslné založení požáru hrozí v Chorvatsku až 5 let vězení. Olomoucký dopravní podnik odpoledne zahájí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek. Platební kartou budou moct cestující zaplatit prvních 10 tramvajích a 10 autobusech. Ke konci měsíce by měly přístroje fungovat ve všech vozech městské hromadné dopravy. Projekt vyjde na 14,5 milionů korun. 10 milionů získal olomoucký dopravní podnik z evropských dotací. Na řadě jsou dopravní informace. Na dálnici D1 jsou dlouhé fronty mezi Brnem a Vyškovem u sjezdu na Slavkov. Na kilometru 210 je nehoda v omezení. Kolony jsou z kilometru 215 a 204 vždy asi na 30 minut. Na D11 Hradce Králové do Prahy se jede pomalu v okolí Poděbrad. Je to kvůli omezení na 36. kilometru. Zdržení aktuálně 10 minut. V Praze se plní Liberecká do centra od sjezdu na prosek až do Holešoviček a do tunelu Blanka. zdržení 10 minut. Hodně plná je magistrála, hlavně směrem z jižního města do Holešovic. Kolony jsou z Nuselského mostu až do omezení na Hlávkově mostě. Ucpává se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově a taky Hartigova a ulice Jana Želivského. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky a objevit se mohou i silné bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 30. To byly zprávy. Teď už Barbora Tachecí a Osobnost Plus.
15: Zesílily protidemokratické síly ve světě a různá politická či radikální hnutí, která nenávidí svobodu a demokracii, říká filozof, disident a bývalý politik. Je česká demokracie dnes odolnější než v 90. letech nebo naopak zranitelnější? Když radikál vstoupí do nejvyšších institucí, zkrotí instituce jeho nebo on promění instituce? A když zažijete komunismus, listopad, vrcholnou politiku i dnešní demokracii, o jakou iluzi cestou určitě přijdete. Daniel Kroupa v Osobnosti Plus právě teď. Vítám vás, dobrý den.
16: Dobrý den.
15: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
13: Osobnost Plus.
15: Nechci náš rozhovor zatěžovat čísly, takže slibuji, že teď to bude poprvé a neposled, poslední medián. Ano, 34 STAN, 15 ODS, 12. Ten, co vás vlastně na tomhle výstupu toho průzkumu zaujalo nejvíce, je pro vás nejzajímavější?
16: No, pochopitelně pokles ODS oproti STANu. Byli jsme zvyklí, že to je naopak a zdá se, že tedy pan nový předseda Kupka má obtížnou situaci a zdá se, že tedy naopak pan Rakušan svoji pozici posiluje.
15: Ale co si myslíte, že má STAN víc pro potenciální voliče než ODS?
16: No, v komunálních volbách má STAN více starostů, kteří se cítí být nezávislí, takže nejsou spojováni s žádnou politickou stranou, která má nějaké hříchy na hřbetě. To je taková jaksi zdánlivá výhoda. No a STAN má v čele řadu osobností, které zdá se mi, že ODS postrácela kdesi cestou.
15: Čili hlavní problém ODS, jestli jsem vám rozuměla dobře, je nedostatek lídrovství nebo
16: slábnoucí lídrovství a pan Kupka nepřišel s nějakým silným tématem, novým tématem, kterým by ODS oživil. Hnutí STAN sice také žádné takové velké téma nemá,
15: právě,
16: ale má teda tu výhodu jaksi plošného rozšíření a má výhodu, že ty osobnosti v čele jsou poměrně přesvědčivé. Pan Rakušan, pan Dvořák, pan Farský a další lidé, kteří tu veřejnost zaujali. ODS vlastně, když sledujete média, tak zjišťujete, že tam jsou stále titíž lidé, kteří vlastně se už novým kouskům nenaučí.
15: V tom případě platili to, co říkáte o psovi a nových kouscích, tak je Martin Kupka prostě muž na svém místě? Neměla by ODS hledat někoho úplně nového?
16: No, já bych řekl, že u toho předsedy tam nejvíce záleží, jak má silné téma. A to, co je problém pana Kupky, není, že by neuměl pracovat s médií, v tom je naopak velice obratný, ale nemá silné téma, nemá kauzu, za kterou by bojoval a pro kterou by se střetával s těmi ostatními. Ta jeho střetnutí jsou o různé vlastně věci, které z hlediska běžného voliče působí příliš malicherně.
15: No tak já zopakuju ten dotaz. Je Kupka, Martin Kupka na svém místě v čele ODS nebo ne?
16: No, pokud chce odést růst, tak asi moc ne. A obávám se o jeho osud v případě neúspěchu v komunálních a senátních volbách.
15: Vy tam vidíte v ODSC, která až dosud byla takovým tím lídrem antivlády současné, abych tak řekla, tak vy tam vidíte někoho, kdo by vás naplňoval jakoukoliv naději?
16: V tuhle chvíli se nezdá taková osobnost, ale možná, že mezi těmi mladými, kteří se ještě nepříliš neuplatnili, se někdo takový najde. Možná, že třeba mezi ženami jako paní de Croix.
15: Víte, těch 15% pro starosty, je to, vážně si myslíte, že je to práce, jakoby dobrá práce pana Rakušana spolu? A nebo je to spíš špatná práce ODSky? Prostě ona jakoby, ta ODSka se může nikomu zdát, že jakoby otevřela dveře pro ten stan, aby najednou jakoby to lídrovství té opozice uchopil.
16: No, může to být obojí. To je těžko posoudit z jednoho průzkumu, protože zatím nemáme potvrzeno od ostatních agentur, že by takové preference byly, že by to byla nějaká tendence. Pokud by se potvrdila, tak by to opravdu znamenalo, že pan Kupka není příliš na svém místě a mohlo by to znamenat, že tedy starostové mají svůj vězný okamžik, který buď dokáží využít, nebo ne.
15: Myslíte si, pane Kroupo, že kdyby ta opozice měla de facto dvě hlavy, které by jednou dolů, jednou nahoru, myslím stána ODSku samozřejmě, takže by to bylo pro jakýkoliv boj nebo jakoukoliv soutěž s vládou dobře nebo špatně?
16: No, v tuhle chvíli je to v každém případě špatně, protože opozice působí roztříštěně. A skutečně není schopná postavit jaksi jasnou protiváhu proti stávající vládě. Hnutí ANO si upevnilo svoje tvrdé jádro, má pořád kolem těch 35%, a to je hodně. A mám takový dojem, že v komunálních volbách svou pozici posílí a v senátních volbách takřka nemůže prohrát, protože obhajuje jenom jeden mandát a ty ostatní má šanci dobít.
15: To je prostě pro opozici nevýhoda, skvělá výchozí pozice, no, tak bych řekla.
16: Já bych nerad, abychom zapomněli na TOP 09 a lidovce, kteří se sice pohybují v průzkumech poměrně nízko, ale jak sleduji aktivity pana, například pana Grolicha, tak mám dojem, že si své publikum postupně získá. Má velkou nevýhodu, že tedy není v parlamentu, nebo jaksi ve vrcholové politice, a bude záležet na tom, zda uspěje v senátních volbách. Jestliže ano, tak to může být poměrně silný hráč do budoucna.
15: Tak, jenom musí dostat víc než těch 5%.
16: Ano.
15: Víte, kdo vlastně je v roce 2026 podle vašeho názoru pravicový volič? Protože jako bývaly doby, kdy to bylo, prostě spojovali ty voliče, já nevím, láska k nízkým daním, malý, ale silný stát, říkali, že osobní odpovědnost je pro ně jakoby důležitá na té pravici. A já se ptám, platí tyhle věci vůbec ještě dneska, nebo tak jako se někam šoupnul, pohnul prostě volič levice, tak pohnul se i volič pravice?
16: No, víte, ono vyvstalo velice silné téma, protože to, co dnes nazýváme vládní koalicí, obsahuje složky, které jsou antisystémové a které celkem otevřeně prohlašují, že chtějí změnit naši i mezinárodně politickou orientaci od západu na východ, a že jim nevyhovuje demokratický právní stát. A proto já jsem přesvědčen, že současný pravicový volič jako první téma má obhajobu demokratického právního státu a jeho institucí, včetně veřejnoprávních médií.
15: Jasně, ale oni jenom, abychom to upřesnili, vládní strany nikdy neřekly, že nechtějí demokratický právní stát. To oni sice, to jenom naznačovali nejspíš.
16: No, někteří ano, tak pan Okamura ten otevřeně hovoří o vlastně přesunu k jakési referendové demokracii, jak to nazýval Giovanni Sartori, že jo, tenhle ten systém. No a to už je velmi šikmá plocha, na které se paradoxně shodne s radikální levicí. Části tedy té SPD obsahují tedy složky vyloženě protidemokratické ve smyslu našeho ústavního systému a otevřeně hovoří o podpoře Ruska. Takže tady skutečně
15: jako jediná partaj,
16: blika
15: ale
16: světýlko.
15: Vládě,
16: motoristé, kteří se hlásili k takovému tomu podivnému liberalismu, respektive té složce liberalismu, kterou reprezentoval Václav Klaus, kdy na jedné straně v ekonomické oblasti se zdál být velmi tedy radikální, v těch ostatních oblastech se postupně hlásil k takovým někdy až podezřele konzervativním principům takového národovectví. Víte, já jsem zastánce vlastenectví, ale tohle národovectví, které je založené na etnicitě, tak to je úpadek vlastně vlastenectví. Od chvíle, kdy český národ získal politickou samostatnost, tak se proměnil v politický národ.
15: Je to to samé, po čem jde taky AfD v Německu, že?
16: Ano, potom jde také AfD v Německu. No a ty složky SPD, tak to je ještě hlubší pokles, protože to už není národovectví, ale to už je kmenová mentalita. To už jsou vlaječky, to už jsou symboly a my versus oni.
15: Já jenom, když se spojoval motoristy Václava Klause s liberalismem, tak jsem chtěla jenom upřesnit, že jak Václav Klaus, tak motoristé se pokládají za konzervativce. Jo?
16: No, není to tak v ekonomické oblasti. Mluvím o klasickém liberalismu nebo o tom ekonomickém neoliberalismu, který ovšem je zase členitý. Václav Klaus se hlásil především k takovým ekonomům, jako byl Milton Friedman, že jo, mně byl bližší. Hayek, a to byly dosti rozdílné směry.
15: Určitě, ale dnes to, co se vydává za liberalismus, je nahony vzdálené motoristům Klausovi.
16: Evropa přebírá nekriticky a tupě americké pojmosloví. V Americe, když se řekne liberál, tak je to levičák. Že jo, tady liberál převážně v politické teorii byl míněn klasický liberál a to byla tradice tedy od Johna Locka a Adama Smitha a dalších.
15: Můžu vám do toho vstoupit? Já jenom, že jste zmínil také ty motoristy. Když se podíváme na ten samý model medianů, o kterém jsme mluvili na začátku pořadu, tak podle něj mají motoristé 4,5%. To znamená, v tuhle chvíli, kdyby byly volby, tak by se už nedostali do poslanecké sněmovny. A já se ptám, co je podle vás ten nejsilnější faktor u nich? Protože četla jsem od některých politologů, že prostě taková ta výstřednost, ta metoda šoku, kterou implementují, takže vlastně se může mnohým lidem docela zamlouvat. Tak není to překvapení, že má jenom
16: Já bych z toho také nevyvozoval velké závěry, protože u těchto malých čísel tam je poměrně velká chybovost. Čili oni se stále pohybují kolem těch 5%. Nicméně těmi neustálými skandálními vystoupeními, která už působí jako někdy pečlivě připravená a záměrná, tak se podařilo dosáhnout toho, že dnes je hvězdou motoristů pan Macinka, nikoli pan Turek, který jakoby už nikoho moc nezajímá. A druhá věc je, podařilo se dosáhnout toho, že pana Macinku, kterého, když vstupoval do vlády, znal jen malý zlomek voličů, tak dneska už zná skoro každý. Čili z tohoto hlediska bych řekl, že si počínají tedy obratně. I když
15: no ale
16: tedy,
15: stále to nestačí na překonání 5% hranice.
16: Oni nemají žádné silné téma, které by neměl někdo jiný. Když se mluví o Green Dealu, no tak samozřejmě hnutí ANO se vždycky, a pan Babiš se postaví jako vůdce, bojovník proti Green Dealu. A v takovýchhle
15: proti suchu taky nebude bojovat pan Červený, že jo?
16: Ano, toho dokonce vynechali. Toho vynechali, nic by se nestalo, kdyby počkali 3 dny, že jo? Ale tohle jsou takové trochu hurá akce, ale fakticky volič má najednou na vybranou mezi Kovářem a Kovaříčkem. Takže vždycky to spíš dá tomu Kováři, než tomu Kovaříčkovi. A motoristé také, kromě tedy těch spalovacích motorů, nemají jiné téma.
15: Řekněte mi, pane Kroupo, je podle vašeho názoru česká demokracie v tuto chvíli odolnější, než byla česká demokracie v 90. letech?
16: Já se domnívám, že v těch 90. letech ta odolnost té demokracie byla silnější v tom smyslu, že jsme se obraceli na západ a snažili jsme se probít do evropských struktur, do Evropské unie, do NATO, ale ona byla ještě řada dalších důležitých institucí, do kterých jsme museli vstoupit. Čili tohle to posilovalo ten demokratický ráz. Já bych řekl, že dneska ty demokratické instituce vyplývající z ústavy jsou usazenější, jsou jaksi pevnější a zatím ani tyto strany, kterým je demokratický právní stát protivný, vlastně víceméně respektují tyto instituce. Komentují často nepatřičně rozhodnutí ústavního soudu například, nebo občas vystartují proti senátu, ale to se jim většinou nevyplatí, protože SPD teďko, když přesvědčovalo celá léta voliče, že senát je k ničemu, tak těžko je přesvědčí, aby k těm volbám přišli.
15: Chcete ještě? Ne, jenom jak jsem řekla v úvodu, abyste zmínil ty instituce, tak máte pocit, že současná vláda se pokouší jako s institucemi, jako vlastně globálním svým programem něco udělat? A nebo že jsou to ty instituce, které budou tu vládu usměrňovat? Nebo naopak?
16: No víte, ta vláda se samozřejmě pokouší s těmi institucemi něco udělat, protože ona je vnímá jako překážky. Nejdůležitější jsou ty, co jsem jmenoval, tedy ústavní soud a senát. Ale když vidíte, jak se pokouší proměňovat takové instituce, jako jsou ty různé fondy nebo financování veřejnoprávních médií, ale to jsou i instituce kultury. Takže nová kulturní politika, která vznikla na sekretariátu, jí se psala nějaká sekretářka, tak to je sice směšné, ale znamená to oslabení těch kulturních institucí.
15: A teď mi řekněte, podle čeho vy sám jako zbystříte nebo všechny ty změny, které se dějí, mohou být součástí prostě jenom odlišných politik. A nebo v tom horším případě součástí snah o změnu celého režimu. Jak vy rozeznáte, o které změny jde primárně?
16: No, já bych hodně zpozornil, kdyby se začal vyvíjet tlak na soudy. A zejména tedy ústavní soud, tak jako tomu bylo v Maďarsku nebo v Polsku. A vidíme, jak v obou těchto zemích to způsobilo vlastně obrovské zemětřesení. Nepředpokládám, že se podaří, nebo takhle mohu říci s jistotou, že se nepodaří v těchto senátních volbách získat v senátu vládním stranám většinu.
15: To takže, ještě nejde.
16: Takže ano, to zatím tedy nejde, ale můžeme tedy zůstat v klidu, že se ústava pravděpodobně měnit nebude. To, z čeho mám obavu, když jaksi někteří právníci, kteří spíš než aby právo užívali k hledání spravedlnosti, tak ho užívají k tomu, aby zdůvodňovali protiprávní rozhodnutí mocných, tak když spochybňují některé tedy některá rozhodnutí ústavního soudu a nebo pobízejí vládu, aby některé požadavky právního státu ignorovala.
15: Ale co byste poradil posluchačům, kteří mají v úmyslu a chtějí sledovat, k jakému typu změn dochází, tak podle čeho se mají orientovat?
16: No, tady je dobrá rada drahá, ale kromě těch věcí, které jsem jmenoval, tak bych také sledoval tedy zájem těch politických lídrů, zda tedy jejich primárním zájmem jsou peníze, nebo primárním zájmem je moc, anebo zda se mezi nimi vyskytne někdo, komu jde o myšlenky, ideje, jak tu republiku znovu postavit na nohy.
15: Jak to
16: tohle
15: poznáte?
16: To je klíčové.
15: Jak to poznáte? O co jim
16: no
15: jde?
16: Tak ty strany, které hlásají, že nejsou nijak ideologicky vázány a že jim jde jenom o pragmatická řešení, tak to přeloženo do spisovné češtiny znamená, jde nám jenom o prachy a o moc.
15: Mimochodem, bez souvislosti s dnešní vládou, bojíte se více v politice biznismenů nebo ideologů? To je totiž to základní jakoby rozdělení těch skupin, které se obávají o moc. Tak co z vás podle vašeho názoru je horší varianta?
16: No, podle mého názoru jsou to ti ideologové samozřejmě, ale bohu díky dnes ti ideologové, ty ideology najdeme především na radikální levici a radikální pravici. V tomhletom spektru, o kterém se tady bavíme, moc těch ideologů není. Nicméně může se stát, že nějaká politická doktrína politické strany se pod vlivem jaksi vábení hlasů promění v ideologickou doktrínu utopické povahy a pak bych hodně spozornil.
15: Říká Daniel Kroupa, dnešní host Osobnosti Plus. Máte takhle, hodně často se v Česku speciálně, ale nejen v Česku, mluví o dezinformacích. Nemáte takový pocit, že jako byproduct, vedlejší produkt tady toho šíření dezinformací je to, že prostě lidé napravdu rezignují úplně, že říkají, no, pravda není.
16: To je cíl našich nepřátel. Přesvědčit širokou veřejnost, že pravda buď neexistuje, anebo že oni nemají šanci se k ní dobrat. A jestliže teda pravda se tímto způsobem popře, no tak pak už jde jenom o mocenský zápas a toho dokáží naši nepřátelé velmi dobře využít. Všimněme si, jak v minulých dobách Sovětský svaz podporoval nejenom radikální komunistické ideologie, ale i ty radikální pravičáky. Jak financoval všechny složky, které pomáhaly společnost rozložit. Tohle se dneska děje prostřednictvím serverů financovaných z východu.
15: Ale vy máte pocit, že tohle tažení je v Česku úspěšné nebo neúspěšné? Protože vlastně taková ta společně zjistitelná pravda celé společnosti, tak ta jakoby vymizela. Rozumíte?
16: Rozumím tomu. Já bych řekl, že to je poměrně úspěšné u značné části voličů, kteří se o politiku důkladně nezajímali a kteří prostě přebírají fráze, které slyší na těch alternativních serverech, kde se dozvídají strašně zajímavé věci. Jasně. Až na to, že tyhle ty servery nemají žádnou povinnost ty věci ověřovat, takže rozdíl mezi pravdou a lží je tam nulový.
15: Filozof

0: Pavel Blažek a jeho advokát Karim Tic neuspěli u ústavního soudu se stížností v bitcoinové kauze. Omezení počtu stravenek na jeden nákup bylo protizákonné, rozhodl antimonopolní úřad. Správa Národního parku Šumava dnes zakázala splouvání teplé Vltavy. Dobré dopoledne u zprávče Naďa Procházková. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a jeho advokát Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale také na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu. Vysvětluje jeho mluvčí Miroslava Čihalíková-Sedláčková.
1: Zvýšená medializace podle ústavního soudu sama o sobě k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit před soudem. Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nezpůsobuje. Případné uniky informací ze spisů do médií pak musí nejprve posoudit trestní soud.
0: Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu. Tři stravenkové firmy musí zaplatit pokutu dohromady za 280 milionů korun. Potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Společnost Plaxi, Edenred a App totiž po vzájemné dohodě v letech 2004 až 2018 omezili maximální počet stravenek na jeden nákup. Tím podle úřadu porušili české i evropské zákony. Poprvé o provinění firem rozhodl úřad už v roce 2022. Následně se ke kauze vrátil, aby potvrdil výši pokut a důkladně je odůvodnil. Teď jsou pokuty pravomocné a firmy je musí zaplatit.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: 6 lidí zemřelo při ukrajinském raketovém útoku v ruské Bělgorodské oblasti. Oznámil to úřadující gubernátor regionu Aleksandr Šuvajev. Další 4 lidé jsou zranění. Útoky zasáhly město Koloskovo, které leží nedaleko ukrajinských hranic. Podle Šuvajeva je mezi zraněnými i 14-leté dítě. Rusko zase v noci zaútočilo na přístav v Oděské oblasti, oznámili ukrajinské úřady. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zákaz splouvání teplé Vltavy dnes vydala správa Národního parku Šumava. Do odvolání taky pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízký stav řeky. Pokračuje mluvčí parku Jan Dvořák.
3: Hladina teplé Vltavy na Soumarském mostě se už dlouhodobě drží hluboko pod hranicí 40 cm. Vzhledem k tomu, že současný stav neumožňuje ani splouvání s průvodcem, správa Národního parku Šumava zastavuje splouvání. Všem zájemcům, kteří si rezervovali termíny, bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.
0: Jsou tu informace o dopravě. Dlouhé fronty zůstávají na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem u sjezdu na Slavkov. Je to kvůli nehodě, jejíž následky teď odklízejí. Kolony jsou od Rousínova a taky z Brna. Na silnici 7 jsou fronty na obchvatu Slaného. U odbočky na Smečnu je omezení v obou směrech zdržení 15 minut. Dobře dojďte. Počasí bude oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přeháňky a také bouřky, které mohou být i silné. Teploty 19 až 23 stupňů, na Moravě až 30. To byly zprávy. Pro vás už jsou připravené bruselské chlebíčky.
4: You represent Europe in the world today, but also what Europe can be in the world tomorrow. You are truly our greatest asset.
2: Jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
5: Každých pár let se stěhovat, hledat nové přátele, nové školy a za pár let se zase vracet zpět. Takový je život diplomatů, kteří mnohdy mění posty napříč celým světem. Zatímco pro velvyslance a velvyslankyně je to jejich práce, jejich rodiny se tomu musí přizpůsobit. Jak se s tím vyrovnávají partneři nebo partnerky a jak děti? O tom všem uslyšíte v dnešních bruselských chlebíčcích. Já jsem Jakub Lucký, zdravím vás ze studia v Praze, zatímco náš host sedí někde na některém z mnoha malých švédských ostrovů. Mluvit budeme s Katarínou Jevrel, viceprezidentkou organizace Diplomatic Spouse Association Prague, tedy asociace partnerů diplomatů žijících v Praze. Katarína Jevrel je zároveň manželkou švédského velvyslance. Začněme

0: Nejprve tou organizací Diplomatic Spouse Association, neboli zkratkou DSA. Co to vlastně je ta DSA?
1: Myslím, že DSA je naprosto skvělá organizace. DSA je mezinárodní společenství manželek, manželů a partnerů diplomatů působících v Praze. Spojují nás přátelství, poznávání různých kultur a vzájemná kulturní výměna. Nedílnou součástí naší činnosti je také charitativní práce, kterou v Praze vykonáváme.
0: A kdo všechno je vlastně součástí? Já jsem měl původně dojem, že to budou asi představitelé spíš evropských ambasád, ale pak, když jsem se díval na váš web, tak mi přišlo, že to složení je docela dost napříč celým světem.
1: Jednou z nejkrásnějších věcí na DSA je její skutečně mezinárodní charakter. Je pro mě velkou ctí být její součástí. V našem výboru je například předsedkyně ze Slovenska, koordinátorka charitativních aktivit pochází z Pákistánu, kulturní koordinátorka je manželkou amerického velvyslance a je ze Spojených států. Také naše tajemnice je Američanka a já jsem ze Švédska. Už samotné vedení organizace je tedy velmi mezinárodní a právě díky tomu je spolupráce nesmírně zajímavá.
0: No, on to asi je docela dobrý způsob, jak si diplomaté trochu vhození, řekněme, do cizí země můžou najít nějaké přátele. Je to tak?
1: Členové výboru jsou obvykle voleni na období jednoho roku, ale veškerá činnost organizace stojí na dobrovolnictví. Pokud má někdo chuť zapojit se, může si vybrat oblast, která ho zajímá. Pořádáme například společné vycházky, sportovní aktivity, kulturní akce, knižní klub, dokonce i kurz výroby šperků a samozřejmě také každoroční mezinárodní charitativní bazar. Pokud vás něco zajímá, tak se můžete rozhodnout, že budete pomáhat třeba jen rok nebo po celou dobu svého pobytu v Praze. To záleží čistě na vás. Na DSA mám ráda i to, že vytváří skutečný pocit sounáležitosti. Když se diplomatická rodina přestěhuje do nové země, potřebuje si rychle vytvořit nové zázemí a najít přátele. DSA je v tomto ohledu skvělou příležitostí poznat nejen diplomatickou komunitu, ale také českou společnost a mnoho českých dobrovolníků. Člověk tak mnohem lépe pozná zemi, ve které právě žije a zároveň naváže nová přátelství. Odjezdy bývají samozřejmě smutné. To je asi nejtěžší stránka diplomatického života. S lidmi si vytvoříte velmi blízké vztahy, rychle se stanou součástí vašeho života a pak přijde chvíle, kdy se musíte rozloučit. Takový už je ale život diplomatů. Na druhou stranu právě DSA celý proces velmi usnadňuje, protože pomáhá navazovat přátelství opravdu rychle.
0: My se bavíme o DSA Prague. Je to něco unikátního pro Prahu nebo něco podobného existuje někde jinde?
1: Ano, podobné organizace fungují i jinde, jen se často jmenují jinak. Ve Švédsku například existuje organizace SVEA, která sdružuje Švédy žijící v zahraničí. Fungují také různá severská sdružení nebo spolky diplomatické komunity. Je tedy poměrně běžné, že v různých zemích existují organizace s podobným posláním.
0: No a chápu tedy správně, že vlajkovou lodí DSA je ten zmiňovaný charitativní bazar.
1: Měli jsme obrovskou radost, protože loňský ročník byl mimořádně úspěšný. Díky výtěžku jsme mohli při slavnostním předávání cen 12. června letošního roku podpořit 16 charitativních organizací. Celkem jsme jim rozdělili 1 320 000 korun. Finance směřovaly na pomoc dětem i dospělým se zdravotním postižením, obětem domácího násilí, organizacím poskytujícím paliativní péči a dalším projektům. Většina podporovaných aktivit je zaměřena především na děti. Charitativní bazar se koná v hotelu Hilton Prague a je úžasné sledovat, kolik ambasád se do něj zapojuje. Jednotlivé země zde mají své stánky, kde prodávají výrobky typické pro svou kulturu. Veškerý výtěžek následně putuje na charitativní účely. Je zajímavé, že o podporu se ucházelo přibližně 40 až 50 organizací. Všechny žádosti jsme pečlivě posoudili, máme takový systém hlasování a nakonec jsme jich 16 vybrali.
0: No a letos bude ten charitativní bazar, předpokládám, zase.
1: Letošní mezinárodní charitativní bazar se uskuteční 21. listopadu opět v hotelu Hilton Prague a bude otevřen široké veřejnosti. Vstupenky si bude možné zakoupit přímo v hotelu nebo předem. Přijít může opravdu každý. Do bazaru se mohou zapojit ambasády i dobrovolníci, kteří zde mají své stánky. Každá země si může vybrat, čím se představí. Třeba něco typického pro svou kulturu, mohou to být tradiční potraviny, sladkosti, řemeslné výrobky nebo jiné charakteristické předměty. Protože se akce koná krátce před Vánocemi, má zároveň atmosféru vánočního trhu. Švédský stánek měl loni podporu 5 švédských společností, které nám darovaly své výrobky k prodeji. Zapojili se například H&M, Oriflame a jejich make-up, IKEA, ti nám darovali celou řadu věcí na prodej, plyšáky, svíčky, všechno možné. A pak jsme tam měli věci i od Cloety, švédského výrobce sladkostí. A taky tam byl Moraknif, známý výrobou tradičních švédských nožů. Dánský stánek například prodával stavebnice Lego. Asi si dokážete představit, jak obrovský zájem o ně byl. Výhodou je také to, že se všechny výrobky prodávají za výrazně nižší ceny, než na jaké jsou lidé zvyklí v obchodech. To je taky velké lákadlo. Jsem přesvědčená, že i letos zde lidé najdou spoustu krásných vánočních dárků.
0: Nemůžu se nezeptat, máte mezi sebou i nějaké muže? Mně z fotek přišlo, že to je hodně dominantně ženská organizace.
1: Ano, i když je to bohužel zatím spíše výjimečně. Dnes už je mnoho velvyslankyň. Jejich manželé jsou ale často v jiné zemi, nebo sami pracují, nebo působí v jiné zemi. A proto pro ně není snadné věnovat se dobrovolnické činnosti v DSA. Někteří se ale zapojují. Myslím, že například kanadská ambasáda má mužského člena, což je skvělé. Připadá mi trochu škoda, že je mužů stále tak málo. Členství v DSA přece nijak nesouvisí s pohlavím. Je to otevřená komunita pro každého. Ale zatím je to tak, jak říkáte.
2: That's just the way it is so far.
0: No a co pro vás osobně vlastně DSA znamená?
2: For me, the DSA is totally about friendship.
1: Pro mě je to především přátelství, ale také možnost skutečně poznat komunitu, ve které člověk žije a něco jí vrátit, vrátit něco České republice. Pobyt v České republice i v Praze vnímám jako velké privilegium. Praha je nádherné město a Česká republika krásná země. Když už máme možnost v nějaké zemi žít, chceme, aby to nebyl jen pracovní pobyt, ale aby měl skutečný smysl. Někteří z nás mají vlastní zaměstnání, jiní ne, ale většina se do DSA zapojuje právě proto, že chceme místní společnosti něco vrátit. Myslím, že právě to je na celé organizaci nejkrásnější.
2: Some of us are working, but we're still part of it because we want to give back. So that's fascinating.
0: Zajímá mě taky, jak vnímáte život jakožto manželka diplomata. Jaké to je? Stojí to za to být každých těch pár let vhozen někam do úplně cizí neznámé země?
1: Je to především možnost poznat svět zblízka. Jedna věc je číst o různých zemích v knihách nebo v novinách, ale něco úplně jiného je skutečně tam žít a setkávat se s lidmi. Neustále poznáváte zajímavé osobnosti a získáváte zkušenosti, které byste jinak nikdy nezískali. Mám obrovské štěstí na manžela. Je přesvědčený, že bychom měli fungovat jako tým a proto všechno prožíváme společně. Samozřejmě s ohledem na to, co je možné kvůli jeho práci. Vnímáme diplomatickou službu jako společnou životní cestu, na které oba rosteme. Díky němu se dostávám i na místa, kam bych se jinak pravděpodobně nikdy nepodívala. Nedávno jsme například navštívili Škodovku, což byl pro nás oba velmi zajímavý zážitek. Jsme oba velmi zvídaví lidé a Česká republika je pro nás mimořádně zajímavá také proto, že mezi ní a Švédskem existuje mnoho podobností. Obě země jsou středně velké evropské ekonomiky s výraznou průmyslovou tradicí. Jsou členy Evropské unie i NATO. Obě mají dlouhou tradici výroby skla a křišťálu. Vy máte značku Škoda, my Volvo a Scania. Obě země milují hokej, přírodu, chalupaření i lyžování. K tomu všemu má Česká republika nádhernou architekturu, bohatou historii, hudební tradici, umění a velmi přátelské obyvatele. Možnost poznávat to všechno zblízka považuji za svoje celoživotní privilegium. A taky mám radost, že tohle zažívají i moje děti, že mají tu stejnou možnost, jako jsem měla v dětství já. Výhody podle mě v mnohem předčí ostatní věci, které tak pozitivní nejsou. Pokud jste zvídavá osoba, tak určitě najdete něco, čím se zabavit.
2: Everyone, if you're a curious person, you can always find meaningful things to do.
0: Ale jednoduché to asi taky není. Stojí to za to?
2: But of course, yes, it's difficult to have a career.
1: Na druhou stranu není vždy snadné skloubit diplomatický život s vlastní profesní kariérou. Moje maminka byla výtvarnice. Vystudovala sice práva, ale nakonec se celý život věnovala malování a dodnes ve svých 89 letech stále vede vlastní galerii. Je prostě neuvěřitelná. Díky tomu mohla svou práci vykonávat prakticky odkudkoliv. Studovala právo, ale nakonec z ní byla umělkyně. Stejně je to například u spisovatelů nebo jiných tvůrčích profesí. Ty lze snadněji přenášet mezi jednotlivými zeměmi. Ale ne vždycky je to tak jednoduché. Například naše kolegyně z Pákistánu je zubní lékařka. Pro ní je každé nové působiště profesně mnohem komplikovanější. Já sama jsem například s manželem žila 5 let v Singapuru. Nemohla jsem tam pracovat, protože jsem nezískala pracovní povolení. To samozřejmě záleží na pravidlech konkrétní země. Ale mohla jsem tam vlastnit firmu a zároveň pracovat pro bono pro různé organizace. Jsem moderní žena, která potřebuje být aktivní, potřebuji mít práci a nové výzvy. Pracovala jsem zadarmo pro různé společnosti, pomáhala jsem jim bez nároku na odměnu. Díky tomu si člověk může budovat zajímavý profesní život, i když nevypadá stejně jako kariéra doma ve Švédsku, v Pákistánu, ve Spojených státech nebo kdekoliv jinde. Myslím, že vždy existuje cesta, jak své zkušenosti dál rozvíjet. A možná je to vlastně i příležitost zastavit se a zamyslet se nad tím, co člověk opravdu chce dělat. Často máte čas věnovat se věcem, které mají větší smysl, než kdybyste pracovali v nějakém běžném zaměstnání od 9 do 5. Proto podle mě výhody života v diplomatické rodině jednoznačně převažují nad nevýhodami.
2: When you are able to see so many different countries.
0: A můžu se zeptat, jaká vlastně je vaše práce, v jakém pracujete oboru?
2: I studied political science long time ago at University of Lund.
1: Na Lundské univerzitě jsem studovala politologii. Celý profesní život se pohybuji v oblasti komunikace, public relations a public affairs. Začínala jsem ve švédské obchodní komoře ve Stockholmu a později jsem pracovala pro několik nadnárodních společností, například pro stavební skupinu Skanska. Pamatuji si, že už 3. den po nástupu do Skansky jsem letěla do New Yorku. Firma se tehdy podílela na obnově oblasti Ground Zero po teroristických útocích z 11. září, včetně oprav části Světového obchodního centra a infrastruktury. Metra. Taky jsem řadu let pracovala pro společnost Procter & Gamble i pro několik PR agentur, některé jsem založila, ať už společně s partnery nebo úplně sama. Práce konzultantky mi vždy vyhovovala, protože je velmi flexibilní. Člověk spolupracuje s různými klienty, ale využívá stejné profesní dovednosti bez ohledu na to, v jaké zemi právě působí. I díky tomu se v každé nové zemi stále učím něco nového.
2: So I learn a lot when I'm in different countries as well and how it works.
0: Práce v takovéto oblasti a zároveň k tomu mít manžela v diplomaci, to asi znamená vyhýbat se přece jenom některým klientům, některým oblastem.
2: Yes, well, that's I think.
1: Strávila jsem taky docela dost let ve Švédsku, kde jsem spoluvlastnila PR agenturu. Tehdy pro mne neplatila žádná takováto omezení, ale i tak jsme si stanovili určité etické zásady. Odmítali jsme pracovat pro výrobce alkoholu a tabákových výrobků. Bylo to naše vlastní rozhodnutí a myslím si, že každý člověk má určité hranice, přes které jednoduše nechce jít. Samozřejmě existují i další oblasti, ve kterých bych osobně už s firmami nechtěla spolupracovat.
2: Issues that I would not prefer to work with.
0: No a jestli se můžu ptát, tak jak velký vliv máte na to, kam nakonec pojedete? Když si představím, že váš muž přijde, řekne, že dostal nabídku třeba do Severní Koreje, kde Švédsko zrovna má ambasádu, tak mohla byste mu do toho, když to tak řeknu, kecat?
2: Well, yes. I mean,
1: ano, bez pochyby. Každé nové vyslání ovlivňuje celou rodinu a proto o něm vždy společně mluvíme. Pokud jde například o působiště, které je považováno za náročné nebo rizikové, je naprosto přirozené, že o tom vedeme dlouhé rodinné diskuse. Samozřejmě existují i informace, které můj manžel vzhledem ke své práci sdílet nemůže. Pokud jde o citlivé nebo důvěrné záležitosti, respektuji, že o nich se mnou nemluví. Samotné rozhodnutí o nové misi ale vždy probíráme společně.
0: Vy nejen, že jste matka dětí, které cestují po diplomatických postech, ale prožila jste to sama jako dítě, tak kde všude jste byla?
1: Byla jsem vlastně vždy velmi spokojená, i když nebylo vždycky snadné být tím novým dítětem ve škole. Žili jsme v několika nádherných zemích, v Rakousku, ve Vídni, potom ve Francii, v Paříži, následně na Novém Zélandu a také v jihokorejském Soulu. Všechna ta místa jsem milovala a všude jsem si našla přátele a byla jsem šťastná. Opravdu jsem měla štěstí. Když jsem ale dospívala, začala jsem toužit po větší stabilitě. Chtěla jsem zůstat delší dobu na jednom místě a chodit do stejné školy. Proto jsem nakonec nastoupila na internátní školu ve Švédsku. Byla to pro mě velmi dobrá zkušenost a pobyt na internátu jsem si opravdu užila. Mám sestru a bratra. Oba měli v dětství podobné zkušenosti, ale myslím, že stěhování prožívali trochu jinak než já. Ne tak dobře.
0: Jinak? To znamená, že vaši sourozenci to prožívali spíš hůř?
1: Moje sestra. Je o 5 let starší než já a některé přesuny pro ně byly opravdu náročné. Například návrat z Paříže zpět do Švédska pro ně nebyl vůbec jednoduchý. Člověk by si mohl myslet, že návrat domů bude vždy snazší než odchod do ciziny, ale někdy je to právě naopak. Okolí očekává, že se člověk doma okamžitě znovu zabydlí, jenže realita bývá složitější. Sestra si tehdy prošla poměrně těžkým obdobím. Hodně záleží na povaze každého člověka. Pokud jste extrovert, navazujete nová přátelství s nás. Introvertnější lidé to mohou mít podstatně těžší hledat si nové přátele, zvlášť když se musí každé 3 nebo 4 roky znovu stěhovat.
0: No a jak jsou na tom vaše děti?
1: Když jsme se přestěhovali do Singapuru, bylo to pro ně zpočátku velmi těžké. Bylo jim 10 a 12 let. Největší šok představovala škola. Byli zvyklé na domácí úkoly, ale ne na to, jak to funguje v Singapuru, kde jich najednou měli mnohonásobně víc. Po chvíli si ale zvykli a nakonec si život v Singapuru zamilovali. Dnes mi obě říkají, že to byla jedna z nejlepších zkušeností jejich života. Nejenže poznali jinou kulturu, ale také díky tomu osobnostně velmi vyrostli. Milovali to žít v zahraničí. Obě děti dnes studují magisterské programy v Paříži. Synovým velkým snem je stát se diplomatem. A tak studuje na Sciences Po. Dcera rovněž studuje v Paříži, ale letos na podzim se odstěhovala do Milána, kde pokračuje ve studiu. Obě děti jsou tak hodně mezinárodně orientované. Stejnou zkušenost má i moje sestra, která už mnoho let žije na Novém Zélandu. O moc dál od Švédska už být nemůžete. Žili jsme tam v 80. letech a teď je z ní opravdová kiwi, tedy Novozélanďanka. Samozřejmě to znamená, že naše rodina je dnes rozptýlená po celém světě. Pro rodiče i pro nás je někdy smutné, že nejsme všichni na jednom místě. Na druhou stranu nám to přineslo i krásné okamžiky. Když jsme například žili v Singapuru, byl to ideální bod setkávání. Moje sestra s rodinou přiletěla z Nového Zélandu, rodiče ze Švédska a mohli jsme společně strávit Vánoce. Takový je někdy život diplomatických rodin. Děti vyrůstají velmi mezinárodně a často si vytvoří domov na různých místech světa. Já to ale vnímám především jako velkou výhodu. Jsem ráda, že jsou takto mezinárodní, že poznali různé kultury a naučili se chápat odlišné způsoby života a otevřeli se světu.
0: Máte nějakou radu, kterou byste dala rodinám, které se chystají na nějakou takovouhle zahraniční misi, ať už třeba v diplomacii nebo někde v nějaké jiné oblasti?
1: Především bych jim poradila, aby se nebáli využít všechny příležitosti, které jim život v zahraničí nabídne. Můj manžel často říká, že je výhoda, že jsem sama vyrůstala v diplomatické rodině. Díky tomu jsem dokázala naše děti připravit na to, co je čeká. Vždycky jsem jim říkala, že začátky budou těžké. Být novým dítětem ve škole není jednoduché. Ale zároveň jsem věděla, že to nepotrvá navždy a že tím získáte zkušenosti. Je důležité mít trpělivost. Lidé si někdy myslí, že se všechno usadí během půl roku, ale ve skutečnosti to může trvat mnohem déle. Stejně důležité je připravit se na to, jaké mohou být kulturní rozdíly, jak k nim být otevřený. Rodiče by se měli o děti zajímat, věnovat jim dostatek pozornosti. Rodiče by měli hlavně naslouchat. Naslouchat. A znovu naslouchat. Dítě musí vědět, že je naprosto v pořádku, když se cítí smutné, osamělé nebo jako outsider. Takové pocity občas zažíváme všichni. Myslím si také, že život po přestěhování prochází určitým přirozeným vývojem. Na začátku je všechno nové a vzrušující. Člověk si najde první přátele a má pocit, že je všechno skvělé. Přibližně po půl roce ale často přijde období pochybností. Najednou si člověk říká, že se mu tam vlastně nelíbí, že přátelství nejsou taková, jak si představoval, nebo že mu chybí domov. Je důležité vědět, že je to normální. Po tomto období se situace většinou začne znovu zlepšovat. Když lidé vědí, že tato emocionální křivka existuje, zvládají podobné chvíle mnohem lépe.
0: A je něco, co vám chybí v té roli, ve které jste jako manželka diplomata a matka dětí, něco, na co se možná zapomíná?
1: Je jedna věc, o které podle mě ministerstva zahraničí příliš nepřemýšlejí. Měla by věnovat mnohem větší pozornost partnerům diplomatů. Zahraniční mise představují velkou zátěž pro celou rodinu. Pokud chceme získávat ty nejlepší diplomaty, musíme myslet i na jejich blízké. Ve Švédsku jsme v tom podle mě bývali lepší. Postupně se ale všechno začalo posuzovat hlavně z ekonomického hlediska, protože vysílání lidí do zahraničí je finančně náročné. Připadá mi, že je to škoda. Jsem přesvědčená, že se tato investice Švédsku mnohonásobně vrací. Stejně důležité je podle mě propojení diplomacie a biznesu. Když je velvyslanec aktivní a dobře zná místní prostředí, pomáhá tím také švédským firmám. A pokud se diplomatická rodina skutečně zapojí do života země, získává mnohem širší pohled na společnost, než kdyby zůstávala jen uvnitř diplomatické komunity. Právě proto považuji za důležité, aby se do zahraničí stěhovaly celé rodiny. Neplatí to jen pro diplomacii. Stejnou odpovědnost mají i mezinárodní společnosti. Dnes jsou velké firmy globální a často říkají, že už nezáleží na tom, z jaké země jejich zaměstnanci pocházejí. Já si ale myslím, že na tom záleží. Když například česká firma vyšle své zaměstnance do zahraničí, přinášejí sebou českou kulturu, hodnoty a způsob uvažování. Zároveň si z ciziny přivážejí nové zkušenosti a jiné pohledy na svět. Je to obohacení pro obě strany. Čím lépe budeme rozumět jiným kulturám a lidem kolem sebe, tím méně se jich budeme obávat. A když si lidé navzájem rozumějí, je menší pravděpodobnost, že mezi nimi vzniknou konflikty, agresivita nebo přehnaný nacionalismus. Právě proto považuji mezinárodní zkušenost za něco mimořádně cenného.
0: Uzavírá Katarína Jevrel, manželka švédského velvyslance a viceprezidentka organizace Diplomatic Spouse Association. A to už je z dnešních bruselských chlebíčků vše. Další díly už pro vás jako obvykle chystáme. Můžu slíbit, že něco připravujeme také ze severu. Tak naslyšenou zase někdy příště.
1: Je 11:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Dobré dopoledne. Úřad evropského veřejného žalobce bude dál vyšetřovat celý případ údajného neoprávněného vyplácení dotací pro holding Agrofert. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Podle něj evropské i české dotace tvoří jeden neoddělitelný případ a nemají se vyšetřovat zvlášť. Spor vznikl potom, co evropský žalobce část případu týkající se českých peněz postoupil vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. To s tím ale nesouhlasilo. Kauza vychází z trestního oznámení, které únoru podali Piráti kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Týká se i toho, proč stát vyplacené peníze po holdingu nevymáhá zpět. Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová to řekla německému listu Die Welt. Nejrozsáhlejší balík opatření od začátku války předloží na podzim. Pokud by ho členské státy schválily, počet sankcionovaných ruských subjektů se podle ní zvýší o třetinu. Kallasová dodala, že dosavadní opatření Moskvu připravili o víc než 1 bilion eur, v přepočtu přes 24 bilionů korun. Lesní požár v belgickém Hudfaně se díky dešti přestal šířit směrem k německým hranicím. Informuje o tom deník The Guardian. Plameny se ale šíří dál na severovýchod země. Své domovy už museli opustit stovky lidí. Německo na pomoc vyšle 2 armádní vrtulníky. Do hašení se měly po žádosti Belgie zapojit i čeští hasiči. Nakonec nebudou potřeba. Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkum nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je hlavně to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody. Využitelné je i v čistírnách odpadních vod pro odstranění přebytečného fosforu. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Český svaz ochránců přírody vykoupil svah v Českém středohoří, kde žijí vzácní motýly a rostou tam koniklece. Částku za víc než 3 hektary plochy u Bíliny na Teplicku zaplatil svaz celou z veřejné sbírky. Nový vlastník zajistí, že se v lokalitě nebude stavět a hospodařit se tam bude s ohledem na přírodu. Lokalita je na vrchu Bořeň na jižní straně. Entomologové tam napočítali přes 1000 druhů motýlů. Nejvzácnějšími jsou modrásek východní a okáč metlicový. Doplníme dopravní informace na D1. Stále dlouhé zdržení, hlavně na výjezdu z Brna směrem do Vyškova. V omezení u sjezdu na Slavkov je nehoda. Fronta je od sjezdu na Slatinu z kilometru 202 na 40 minut. Na D2 jsou kolony na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona je ze 4. kilometru až na D1. Čekejte 20 minut navíc. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se přidají bouřky. Později budou srážky od jeho západu zvolna ustávat a oblačnost se místy protrhá. Teploty dnes na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde až 28, na jihu Moravy až 30 stupňů. To byly zprávy, teď už Interview Plus a Petr Vizina.
4: Vláda dnes obnovuje takzvanou národní koalici proti suchu. Na opatření proti suchu plánuje vyčlenit 4 miliardy korun. Má Česko dost nástrojů k tomu, aby se vyrovnalo s klimatickou změnou? Začíná pondělní Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
3: Interview Plus.
4: Hostem Interview Plus je Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Nedávno jste řekl, že sledujeme změny, na které klimatologové upozorňují nějakých 20-30 let a že se nepodobají ničemu, co jsme doposud zažili. Co přesně tím myslíte?
5: My samozřejmě zažíváme razantní výkyvy klimatu, jaké jsme za našich životů nikdy nepoznali a navíc víme z historických dat, že i včetně nepřímých indikátorů, že jsme je nezažili nikdy v posledních několika tisíciletích. Je to velmi razantní výkyv klimatu a vidíme to už jenom na těch teplotách. Přece jenom v dobách mého dětství, někdy před 40 lety, bývaly momenty, kdy nastávaly takzvané tropické teploty. V létě stoupala teplota přes 30 stupňů, ale bylo to několikrát do roka, několikrát za léto. Dneska se to stává skoro normální teplota a naopak sledujeme, že teploměry šplhají ještě někam ke 40, takže o 10 stupňů výš.
4: Ty číselné řady, to znamená naměřené teploty, nejsou asi jediný způsob, jak sledovat ty změny, na které klimatologové upozorňují. Co vidíte vy v krajině, když se podíváte?
5: Na jednu stranu samozřejmě vidíme ty dopady na krajinu, které poznáváme všichni. Vidíme, že zemědělství naráží do zdi tím, že má nedostatek váhy. Viděli jsme teď v posledních několika letech doslova mega kalamitu ve smrkových lesích. Ale zároveň si začínáme více a více uvědomovat, že na jedné straně tady máme měnící se klima. A na druhé straně krajinu, která na to měnící se klima vůbec není připravená, je velmi málo odolná vůči významným výkyvům klimatu, typicky právě vůči velkému suchu. Tu příčinou velkých kůrovcových kalamit bylo to, že jsme tady ve velkém pěstovali smrky v místech, kde sucha dosáhla už takové úrovně, že se stávají pro smrk naprosto nevhodná a ty stromy tam přestávají být schopné růst, ve velkém odumírají. To též třeba vidíme na zemědělské půdě, která je ve stavu, kdy je velmi špatně, je velmi málo schopná zadržovat vodu, takže není schopná se připravit, udělat si rezervy, zásoby vody na ta suší období a proto na ní sucho dopadá daleko více, než by mělo v případě, že bychom na ní hospodařili tak, že by byla lépe schopna zadržovat vodu.
4: Když vezmeme v úvahu, že nejde o pohromy, které by přicházely nenadále, ze dne na den, vy jste říkal, že klimatologové upozorňují nějakých 20-30 let, že něco takového přijde. Znamená to tedy, že klimatologii ještě nebereme dost vážně?
5: To si vůbec nemyslím. A především viděli jsme v posledních několika letech, že jsme si začali uvědomovat, že ten problém je velký, že mu musíme čelit a že s tím potřebujeme něco začít dělat. My jsme si to ve velkém uvědomili pravděpodobně hlavně během té velké minulé velké vlny sucha někdy mezi roky 2018-2020, kdy skutečně se úplně změnila naše konverzace o krajině. Česko si uvědomilo, že čelí velmi vážnému problému a začali jsme dělat řadu poměrně rozsáhlých opatření v zemědělství, v lesnictví, ve správě města obcí, v hospodaření s řekami a podobně.
4: No, v tom období, které jste zmínil, vznikla právě ta Národní koalice proti suchu, dnes obnovená. Česko má zároveň Národní akční plán adaptace na změnu klimatu až do roku 2030. Máme tím pádem dostatečné nástroje, jak na klimatickou změnu reagovat?
5: Ano, my víme, co bychom v zásadě měli dělat a možná bych ještě dodal dva dokumenty, které jsou novější. Posledních několik let desítky odborníků pracovali na dokumentu, který se jmenuje Politika krajiny, který také nastavil nějaký jízdní řád, jak bychom měli postupovat v lepší péči o krajinu. A teď ta současná vláda už nedávno dokončila přípravy Národního plánu obnovy přírody, což je zase dokument, který se v řadě ohledů překrývá s ochranou přípravu krajiny na změny klimatu a na ochranu proti suchu. Takže my víme v zásadě, co bychom měli dělat. Pokud jde o praktické nástroje, které zajistí, aby se z těch jízdních řádů stala skutečná realita, abychom podle nich skutečně začali postupovat. Tam si myslím, že je velký rozdíl v tom, jaký typ opatření potřebujeme dělat. Pokud jde o taková ta infrastrukturní opatření, jako jsou vodovody, nebo vybrat několik míst, kde ještě potřebujeme postavit nějaké menší přehradní nádrže a vytvořit nové zásoby vody, tohle jsou v podstatě inženýrské problémy, kde stát jenom vyčlení peníze, rozhodne, kde to udělá, vyčlení peníze a začne stavět. Tohle docela umíme a zdá se, že v tom stát docela postupuje. Kde máme veliké rezervy, je právě péče o půdu, v zemědělskou půdu, hospodaření v lesích, změnu hospodaření v krajině, návrat drobné rozptýlené zeleně do krajiny, malých mokřadů a podobných opatření, která by zajišťovala, že se v krajině bude lépe zadržovat voda a že půda bude schopná lépe nacucovat vodu. Protože tady ta opatření nebude dělat stát, Tady musí udělat tisíce zemědělců, lesníků, starostů, vlastníků půdy a dalších aktérů jiných než je stát. A to, co se tady stát musí naučit, je v podstatě ekonomický, nikoliv inženýrský problém. Stát potřebuje najít opatření, která pomohou těm třeba zemědělcům taková opatření zavádět. A v tomhle český stát zatím má spíše rezervy.
4: Hostem Interview Plus je Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Vy jste teď vysvětlil, jakou roli v tom všem hraje vláda a jaké další role připadají dalším aktérům reakci na klimatickou změnu. Když jsme u vlády, čím by se podle vás měla zabývat předně? Co by tedy teď měla Národní koalice proti suchu z vašeho pohledu podnikat?
5: Já myslím, že to trochu vyplývá z toho, o čem jsme mluvili před chvílí. My se potřebujeme zaměřit na to, jakými instrumenty, ať už je to ekonomická podpora, poradenství a další programy, by stát mohl pomáhat zemědělcům, vlastníkům půdy, lesníkům, obcím, starostům, radnicím a dalším v tom, aby ta opatření, která v zásadě umíme, se začala dělat ve velkém. Protože u nás taky za těch posledních několik let vznikly doslova stovky v podstatě docela rozumných, užitečných, sympatických projektů, které ukazují, jak to dělat. My v zásadě víme, jak postupovat. Máme to vyzkoušené, máme pilotní projekty, máme celkem úspěšné pionýrské programy. Ale to, co nám zatím chybí, je překlopit ty pilotní projekty do každodenní běžné rutiny, například zemědělské hospodaření nebo správy obcí. Protože pokud v českých obcích uděláme stovky úspěšných programů, nebo stovky projektů, tak je to bezesporu velký krok dopředu. Ale v zemi, která má 6000 obcí, několik stovek projektů zjevně nebude stačit. Potřebujeme se posunout z toho, co dělají obce, které jsou vepředu, které to nastartovaly, k programům, které se stanou každodenní součástí našeho běžného života.
4: Já vašim slovům rozumím tak, že bychom měli uspíšit systémovou změnu v nějakém masovějším měřítku. Chápu vás dobře?
5: V podstatě ano, ale to, co stát bude dělat, není ta systémová změna jako taková, ale opatření, která jí pomohou, což například mohou být právě poradenské programy pro zemědělce, podpora financování a podobná opatření, programy, které budou spíše někomu pomáhat, aby něco udělal, než že by to stát dělal sám, což neznamená, že by stát sám něco dělat neměl. On má také důležité úkoly právě typicky u těch inženýrských infrastrukturních projektů, kde se o to bude stát starat, ale v jiných případech potřebujeme, aby stát spíše pomáhal dalším partnerům, správcům krajiny v tom, aby mohli začít hospodařit, takže krajina bude lépe schopna zadržovat vodu, bude lépe připravena na suché podnebí.
4: Když vezmu teď v potaz, řekněme, naléhavost té situace, a vy jste popsal na začátku, co vidíme v krajině. Vodohospodář Libor Ancorge pro Radio Žurnál řekl, že neexistuje zázračné řešení, které by zvrátilo situaci sucha. S tím byste souhlasil, nebo existují přesto opatření, ke kterým bychom měli i hned přistoupit?
5: To má naprostou pravdu. My rozhodně nevyřešíme ten problém jedním konkrétním opatřením, dokonce ani jedním konkrétním typem opatření. Není to tak, že se teď sebereme, schválíme 10 konkrétních projektů a řekneme, máme vyřešeno. My budeme potřebovat skutečně rozjet spíše desítky nebo stovky tisíc malých dílčích projektů napříč krajinou, které budou nejrůznějšího typu. Budou to desítky různých programů, které začnou postupně měnit krajinu. A zároveň víme, že my budeme v příštích desetiletích čelit většímu a většímu suchu. Není to problém, se kterým bychom se dokázali vypořádat, který by zmizel. My spíše potřebujeme učinit krajinu, připravit krajinu tak, aby byla odolnější vůči silnějšímu suchu, než by se nám podařilo ten problém sucha úplně spravit ze světa.
4: Když říkáte vy nebo pan Ancorge slovo sucho, ten pojem, myslíte tím aktuální nedostatek vody nebo jakýsi setrvalý stav, s nímž je dobré počítat?
5: To je velmi dobrá otázka. Ten problém totiž má dva rozměry. Jedním je takový ten akutní nedostatek vody tam, kde jsme zvyklí, že má téct v řekách, do vodovodů a podobně. Což je samozřejmě z našeho hlediska problém nejurgentnější. Ale pokud jde o velikost změny, náročnost změny, tak možná ještě závažnější je ten druhý rozměr. A totiž dostatek vody tam, kde ji vlastně nevidíme. Dostatek vody v půdě, v lesích, v zemědělské půdě, to jsou místa, kde my obvykle o vodě tolik neuvažujeme, protože tam není na první pohled vidět. V Česku, na rozdíl od zemí, kde je zemědělství třeba založeno na ovocnářství, ten problém nejde vyřešit tím, že bychom zavlažovali. U nás asi nikdy nebude ve velkém zavlažovat pšenice, kukuřice nebo řepka. Zavlažují se typicky takové plodiny, jako je zelenina. Takže my se skutečně potřebujeme naučit, jak hospodařit s půdou, skutečně s tou půdou, která je základem zemědělské produkce a konec konců základem růstu lesů, tak aby byla schopná lépe zadržovat vodu, aby ji mohla nacucávat a držet, schovávat si v rezervě na dobu, kdy je nedostatek.
4: Když tedy mluvíte o zemědělské půdě, ona, jestli dobře chápu, neudrží ani to málo vody, která naprší. Kdo nebo co by mělo přesvědčit sedláky, aby si nekupovali obří stroje, aby orali napříč svahem a přetínali pole horizontálními remízky?
5: Jde evropské, anebo třeba také severoamerické zemědělství posledních asi 70 let mělo konkurenceschopnost založenou na velikosti. Velká pole, velká těžká technika, velké dávky agrochemikálí. A bez toho by nebylo schopné v globální konkurenci uspět, protože proti němu stojí dovoz ze zemí, kde jsou extrémně nízké pracovní náklady na pracovní sílu. Takže středobodem našeho úspěchu byla v podstatě intenzifikace zemědělství. Teď začínáme zjišťovat, že ta velikost intenzifikace naráží na své limity, protože sice zajišťuje krátkodobou konkurenceschopnost, ale zároveň podkopává zdroj dlouhodobé prosperity, v tomto případě zemědělství, a tím je právě kvalita půdy. Půda se začíná zhoršovat, doslova odtéká z polí, z českých polí. Každý rok odteče půda, která by naplnila 2 miliony sklápěcích tatrovek, kromě toho, že není schopná zadržovat vodu a tak dále. A proto my začínáme vidět, že potřebujeme opatření, která zajistí, aby zemědělství bylo schopné konkurovat v globální konkurenci a zároveň si nepodkopávalo svoji vlastní dlouhodobou prosperitu. To pravděpodobně bude znamenat, že potřebujeme mimo jiné hledat jiné zdroje konkurenceschopnosti, než je ta velikost, intenzita. A tím nejnadějnějším zdrojem by pravděpodobně byla velmi intenzivní technologické inovace. Investice do technologických inovací, digitalizace, robotizace, umělá inteligence, podobná opatření se začínají prosazovat ve světovém zemědělství, jsou velmi zajímavé, často mohou dokonce přímo přispívat k takzvanému preciznímu zemědělství. Zemědělství, které má nízkou spotřebu chemikálí, vody a tak dále a přitom velmi úspěšně produkuje. A tady zemědělci budou samozřejmě potřebovat nějakou pomoc od státu s investicemi do těch opatření. Takže pokud my potřebujeme připravit naši krajinu na větší sucho, tak paradoxně potřebujeme investovat nejenom do těch opatření, která přímo budou zadržovat vodu v krajině, ale také do programů technologických inovací, které umožní, aby zemědělství mohlo uspět v globální konkurenci a přitom nebylo závislé na stále větší technice, stále větších dávkách agrochemikálií, stále větších polích.
4: To se, pokud rozumím, bavíme o tom, co bych nazval dlouhodobou strategií. Národní koalice proti suchu přestala být prioritou během pandemie covidu. Přednost celkem logicky dostalo naléhavější téma. Co je podle vás potřeba udělat, aby ta adaptace na sucho byla trvalá a promyšlená?
5: My, jak jsme o tom mluvili, máme v zásadě ten jízdní řád. Teď potřebujeme se začít překlápět z jízdního řádu do rozjezdu, do toho, aby ty vlaky skutečně začaly jet. A tam klíčová bude na jedné straně spolupráce mezi těmi vládními institucemi, vládními ministerstvy, koordinace, kterou má především ta národní koalice zajišťovat. A druhým důležitým úkolem bude právě nezůstat jenom u té představy, co by se v krajině mělo udělat, ale začít intenzivně uvažovat o tom, jak zajistit, aby se to skutečně mohlo dít, jak pomoci těm ostatním zemědělcům, vlastníkům půdy, lesníkům, obcím, aby to mohli dělat. A často to nebude znamenat jenom peníze, i když v řadě případů to samozřejmě investice budou. A třetím důležitým rozměrem bude najít další partnery, kteří by v tom mohli pomoci. My v posledních několika dnech sledujeme, že to urgentní sucho už nedopadá jenom na zemědělce, lesníky, správce řek a podobně, ale napříč celou ekonomikou. Začíná se mluvit o tom, že letošní extrémní léto pravděpodobně může vymazat v některých evropských zemích prakticky kompletní ekonomický růst, dopadá na velikost hrubého domácího produktu, to sucho dopadá na produktivitu v ekonomice, dochází k výpadkům dodavatelským řetězců, k přestávkám ve výrobě, k výpadkům ve výrobě. A proto začíná ten fenomén sucha dopadat nejenom na ty, kdo přímo hospodaří v krajině, ale také na celou ekonomiku, která je na ně navázaná. Tady bude potřeba ty další firmy, které na první pohled vlastně nemají s krajinou nic společného, jako jsou průmyslové podniky, banky a další, vtáhnout do konverzace, vtáhnout je například do spolupráce se jejich vlastními dodavateli z řad zemědělců, se jejich vlastními klienty z řad těch, kdo hospodaří v krajině, tak aby i velké firmy, na které to v důsledku dopadá, pomáhly svým obchodním partnerům v tom se na nové měnící se podmínky v krajině přizpůsobit.
4: A to, co popisujete jako kýžený stav nebo předpoklad té kýžené změny, funguje někde? Už dá se o tom někde dobře poučit, řekněme, v zemích našich sousedů, v Německu, Rakousku, v Polsku nebo na Slovensku? Konečně Česko není ostrov a jsme na sobě společně závislí.
5: Pravděpodobně není země, na kterou bychom se mohli podívat a říct si, tady vyřešili sucho. Konec konců všichni jsme to začali řešit v posledních letech a desetiletích. Spíše má smysl dívat se po konkrétních dílčích inspiracích a uvažovat, jestli by se jich dalo využít. Takže například pokud je o právě ty investice do nové technologické konkurenceschopnosti zemědělství jako řešení její závislosti na větší a větší intenzifikaci, to je věc, ve které docela zajímavé věci v posledních několika letech udělala Velká Británie. Možná by mělo smysl se tam dívat. Máme několik zemí, které velmi dobře rozpracovaly programy poradenství pro zemědělce a podpory zemědělců v cílených nejrůznějších formách lepšího hospodaření s krajinou, včetně třeba Rakouska. Takže se můžeme dívat vysloveně za rok. Ty příklady tady jsou a jde spíše o to najít si vždycky těch několik nejlepších a vytáhnout si inspiraci, kterou od nich můžeme vzít.
4: Hostem Interview Plus je Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Vidíte jako řešení stavbu nových přehrad? Já jsem zaznamenal, a doufám, že to říkám správně, řekl jste, že nové slapy nebo odlík si stavět nebudeme. Má tedy podle vás smysl stavit přehrady v Nových Heřminovech, v Kryrech nebo ve Vlachovicích, což jsou ty plány, které jsou často zmiňovány?
5: Vláda chystá několik nových projektů, ono to ve skutečnosti nejsou úplně nové záměry, jsou to projekty, o kterých se tady mluví v některých případech už desítky let, konec konců přehrada v Nových Heřminovech byla schválena tuším v roce 1998 a od té doby se chystala. Ty ostatní projekty jsou v nějaké větší či menší míře rozpracování, pracuje se na nich a ty přípravy prostě pokračují a teď stát jenom potvrdil, že v nich bude pokračovat tak, jak to dělal doposud. Pravděpodobně několik přehrad ještě na hodně zvolených místech tady vznikne. V některých případech Nové Heřminovy vznikaly původně hlavně kvůli ochraně před povodněmi. V některých případech mohou pomoci tomu, aby v některé dílčí regiony zásobovaly vodou. Zároveň ale na jedné straně těch několik projektů, které tu ještě vzniknou, bude pomáhat konkrétním vybraným dílčím regionům. Nebudou mít nějaký plošný dopad napříč republikou. A nové slapy nebo nový orlík to nebudou prostě z toho důvodu, že žádná taková přehrada se k nám už nevejde. Tady není místo, kde by šlo postavit novou vltavskou kaskádu. České řeky v tomto ohledu v zásadě došly.
4: Vy jste zmínil, že to není otázka jenom pro ministerstvo zemědělství. Jak by měla reagovat další dosud málo aktivní ministerstva, například ministerstvo průmyslu nebo financí? A máte dojem, že jsou k tomu postrčeny, že k tomu mají nějaký důvod, aby reagovali na tu situaci sucha?
5: Určitě k tomu mají velmi silný důvod právě proto, že sucho začíná dopadat nejenom na ty zemědělce a lesníky, o které se tradičně stará ministerstvo zemědělství nebo ministerstvo životního prostředí, začínají dopadat skutečně napříč ekonomikou, začínají podkopávat náš ekonomický výkon, začínají mít reálné dopady na produktivitu ekonomiky a myslím si, že ministerstva právě průmyslu a financí o tom začnou více a více uvažovat právě pod vlivem to systémového dopadu napříč ekonomikou. Určitě by to dělat měli, například by mohli hrát velmi důležitou roli právě v tom, že začnou vtahovat další partnery, jako jsou velké firmy, banky a další aktéři, kteří na první pohled nemají s péči o krajinu nic společného, ale jsou pro ně velmi důležitý, protože například nakupují dodávky od zemědělců, financují zemědělské investice a podobně.
4: My kolem toho trošku kroužíme. Kdo podle vás by měl být motorem té změny, tím, kdo inspiruje tu změnu?
5: Tak v demokratickém státě samozřejmě ultimátně tu roli má předseda vlády, který dává úkoly svým ministrům, nicméně asi bude velmi důležité, aby se tu podařilo to, co se dařilo třeba u politiky krajiny, dát dohromady široký okruh odborníků z nejrůznějších oborů, nejenom těch, které uvažují o tom, jak pečovat o krajinu, ale také třeba ekonomů a dalších expertů, kteří mohou poradit, jak nastavit programy, které budou mít dlouhodobý dopad.
4: Vy jste zmínil předsedu vlády, tak podle toho, co víte, rozumí Andrej Babiš té situaci tak, že opravdu udělá to, co je podle vás potřeba?
5: Já nedokážu posoudit, nakolik premiér osobně rozumí tomu tématu, ale po té minulé vlně sucha bylo vidět, že tehdejší vláda, které on předsedal, se do toho začínala docela pouštět, nastavila ty programy, které sepsaly ty jízdní řády. Premiér do toho tématu docela hodně vstupoval a pokud vláda dokáže sestavit nějaký dlouhodobější plán, tak určitě bude důležité, aby vepředu stál předseda vlády a říkal ministrům, chci, abyste na tom společně pracovali.
4: Vy se podílíte na dlouhodobém projektu, jak na změnu klimatu reagovat změnou zemědělské krajiny, cituji, krajinnými prvky a jejich začleněním do provozu a ekonomiky farem. Kde vy sám s tím vaším výzkumem se vidíte v tomhletom celkovém obrázku, který jsme vykreslili a v té potřebě změny?
5: My se s kolegy díváme na dva rozměry. My totiž všichni v zásadě víme, co potřebujeme v krajině udělat. Víme, že tam v zásadě je třeba, aby tam bylo více rozptýlené zeleně, remízků, mezí, travních pásů, biopásů, malých mokřadů a podobných opatření. My se díváme na dva konkrétní rozměry, a to za prvé, jak je konkrétně technicky nastavit, aby zapadly do provozu farm, což není úplně triviální. Například pokud postavíte remízek, takže bude překážet cestě zemědělské technice, tak to bude zemědělcům spíš komplikovat život a nebudou to chtít dělat. Proto potřebujeme vymyslet, jak ta opatření nastavit, aby často v drobných detailech nekomplikovaly život těm, kdo by je měli používat. A za druhé se díváme na to, jak by právě stát mohl podporovat to, aby se ta opatření dělala, ať už nějakým promyšleným chytrým financováním, anebo třeba systematickým poradenstvím.
4: Nakonec ještě trochu k širšímu obrázku. Existuje názor, že abychom se změně klimatu mohli přizpůsobit, prvně bychom si museli přiznat, že ji působí člověk zvýšenou koncentrací skleníkových plynů. Platí to podle vás? Tenhle názor vyjádřil kdysi například ministr životního prostředí Bedřich Moldan.
5: On by to určitě pomohlo. Minimálně proto, že bychom porozuměli, s jak velkými změnami klimatu v příštích desetiletích musíme počítat, protože to závisí na velikosti emisí a tam už začínáme mít poměrně jasnou představu, kam asi svět směřuje. Takže určitě by to bylo užitečné pro naše rozhodování, ale zároveň my jsme viděli v posledních letech, že se společnost shoduje na tom, že suchu a také mimochodem silným vedrům potřebuje čelit, že na tom musí začít pracovat a možná je důležitější, abychom se do toho pustili, než abychom vedli nekonečnou debatu o tom, co je konkrétně příčinou. Pravděpodobně dokážeme na opatřeních, která je potřeba udělat, spolupracovat i s lidmi, kteří si třeba nezbytně nemyslí, že by klimatologové v tomto ohledu klimatu rozuměli lépe než oni.
4: Čili, jestli vám dobře rozumím, tak podle vás je praktičtější nechat debatu o příčinách změny klimatu stranou a začít se vyrovnávat s jejími, řekněme, hmatatelnými důsledky.
5: My pravděpodobně potřebujeme dělat obojí, ale nejspíš bychom se neměli v jednom zdržovat tím druhým.
4: Co je pro vás teď aktuální krok ve vaší práci? Čemu se věnujete, kam napíráte z nejvíc svých sil?
5: My se díváme jednak na to, o čem jsme před chvíli mluvili, jak pomoci zemědělcům, a za druhé hodně pracujeme s velkými firmami, podniky, které začínají intenzivně uvažovat o tom, jak velkým rizikem pro ně změny klimatu jsou, jak velkým rizikem pro ně jsou dopady sucha nebo horka. Uvažují o tom, jak by to mohli systematicky řešit ve své vlastní produkci, jak by tím rizikům mohli ve svém vlastním podnikání předcházet, jaká opatření potřebují udělat nejenom uvnitř firmy, ale často především ve svých dodavatelských řetězcích. A díváme se s nimi na to, jaká opatření mohou udělat, jak třeba mohou spolupracovat se svými vlastními dodavateli. A některé firmy v tom skutečně už začínají dělat velmi smysluplné věci. Máme tady zajímavé projekty spolupráce mezi velkými potravinářskými nebo nápojářskými firmami a jejich vlastními dodavateli z řad zemědělců, kde společně vymýšlejí ve spolupráci s dalšími odborníky, jak připravit půdu a krajinu na měnící se klima, na silnější sucho.
4: Hostem Interview Plus byl Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Mnohokrát děkuji.
5: Děkuji za pozvání, nashledanou.
4: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vláda jedná o opatřeních proti suchu, plánuje na ně dát miliardy korun.
7: Musíme přijmout celou řadu opatření v té krajině, abychom

0: Je Anna Horáčková.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ode dneška začne znovu fungovat Národní koalice proti suchu. Právě teď o tom jedná vláda. Česko trápí velmi teplé a suché léto. Průtoky v některých řekách jsou na historických minimech. A na úřadu vlády je reportér Jakub Vik.
3: Národní koalice proti suchu fungovala už od roku 2018 a sdružovala politiky, úředníky nebo výzkumníky. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD před jednáním vlády řekl, že kabinet dnes projedná například harmonogram prací znovu vzniklé koalice.
4: Já přináším nějakou revizi toho, co se vlastně za minulé roky udělalo, které vlastně opatření nebyla naplněna. Tam nám jde zejména o propojování vodohospodářských soustav, o budování malých vodních nádrží, rybníků a podporu závlah.
3: Právě na to by mělo příští rok podle Šebestiána v jeho rezortu jít zhruba 5,5 miliardy korun. Opozice vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Ústavní soud odmítl stížnosti bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, advokáta Káry Matice a taky programátora Tomáše Jiříkovského v bitcoinové kauze. Blažek a Tic si stěžovali na spěch policie a státního zastupitelství před podáním obžaloby, taky na úniky informací ze spisu nebo na medializaci případu. Spolu s nimi je v kauze obžalovaný ještě bývalý náměstek Blažka Radomír Daňhel. Vinu všichni už dřív odmítli. A podrobnosti má z Brna reportérka Alena Hesová.
5: Blažek ani Tic na dotazy Radiožurnálu ohledně rozhodnutí nereagovali. Blažek na sociální síť X napsal, že mu nezbývá, než vzít rozhodnutí na vědomí. Podle něj není hodnotící. Stěžoval si mimo jiné na nedostatek času na přípravu obhajoby. Ticovi zase vadili údajně krátké lhůty na zpracování velkého množství rozhodnutí. Podle ústavního soudu se ale o vině rozhoduje až u trestního soudu, kde může obhajoba všechny své argumenty použít. Kauza se týká miliardového bitcoinového daru od Jiříkovské státu. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Hasiči v Belgii se dál snaží zastavit nejničivější požár ve své historii. Oheň už spálil víc než 3000 hektarů půdy a úřady evakuovaly stovky lidí. Nad ránem plameny pomohl zastavit déšť jen stovky metrů od hranic s Německem. Ve směru na severovýchod se ale v Belgii požár šíří dál.
6: Část lidí z příhraničních vesnic musela opustit své domovy anebo se připravit na evakuaci. Hašení podle ministra vnitra Bernarda Quintana komplikuje složitý terén regionu Hutvaně, složený z těžko dostupných rašeliništ a vřesovišť. Ze své strany hranic se k hašení připojili taky dva vrtulníky německé armády. Hasiči z většiny unijních zemí dál pomáhají i v dalších evropských státech. V Chorvatsku u letoviska Omiš mají lesní požáry jednu potvrzenou oběť. Po víkendu se přestali šířit dál. Na řeckém ostrově Salamina, nedaleko Atén, zemřeli dva lidé. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Současná epidemie eboly v Demokratické republice Kongo se stala nejhorší v dějinách země. Podle aktuálních údajů tam na nemoc zemřelo už 2325 lidí. Nakažených je skoro 5000 a ebola se šíří výrazně rychleji než ve všech předchozích případech.
7: Ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že jedinou horší epidemií eboly bylo šíření nemoci v západní Africe v letech 2014 až 2016. Tehdy tam na nemoc zemřelo přes 11 000 lidí a současná epidemie je podle něj na nejlepší cestě tento rekord překonat. Ebola v Demokratické republice Kongo se totiž šíří asi třikrát rychleji než ve všech předchozích případech. Jen za včerejšek tam zdravotníci odhalili přes 100 nových případů. K rychlému šíření nemoci přispívá špatně dostupná péče, doutnající konflikt na východě Demokratické republiky Kongo, velká mobilita obyvatel a také jejich nedůvěra ve zdravotnické a státní instituce. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
2: Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval minulý týden. Tuhle sobotu pak jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo odmítli. Rozhodnutí pak ještě může přezkoumat soud. Volby do obecních zastupitelstev budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve třetině obvodů vybírat v prvním kole taky nové senátory. 14 základních a středních škol v Česku odloží kvůli stavebním pracím začátek školního roku. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Na Jižní Moravě budou mít o týden delší práce.

0: Děti ze základní školy v Pozořicích na Brněnsku. Výuka jim začne až 7. září.
1: No tak budu navíkat korálky, budu trochu poklízet u mě na posteli a možná si dám popcorn.
2: Zatímco 9letá Barbora Frolková má jasnou představu o tom, co bude 1. zářijový týden dělat, 11letý Kamil Měšťan zatím neví.
3: Budu to ještě plánovat.
2: Dělníci teď propojují původní část školy s novým křídlem, upřesňuje ředitel školy Jan Dudek.
4: Tak, aby jsme mohli na jedné straně se mohli děti učit a na druhé straně probíhaly ty dokončovací práce té přístavby.
2: Stavba vyjde městu na asi 250 milionů korun. Hotovo má být v březnu příštího roku. Z Pozořic Aneška Hlávková, Radiožurnál.
0: Francouzsko-česká herečka a šanzoniérka Chantal Poulain dnes slaví 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala zejména díky manželství a společným vystoupením s Bolkem Polívkou i svým šanzonům. C'est
5: une chanson. Já žiju ve francouzštině.
6: I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu.
5: Jako francouzka, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, které tady dělá svoje profese.
6: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
7: Čeští atleti skončili na mistrovství Evropy v Birminghamu bez medaile. Stalo se jim to poprvé od konce druhé světové války. Těsně pod stupni vítězů byli kladivář Myslivčuk, oštěpař Vadlejch i čtvrtkařka Manuel. Šéf trenéra Pavla Sluku mrzelo hlavně to, že se většina reprezentantů nedokázala ani přiblížit svým letošním maximum.
8: Nepotvrdili výkonnost, kterou jsem jeli, a to je základ toho neúspěchu a trošku jsem byl rozladěný už na mistrovství republiky, kdy ta výkonnost nebyla taková, jakou bych si představoval před vrcholnou akcí, protože tam by měli ukázat, že skutečně jsou ve formě a evidentně většině výpravě se ta závěrečná příprava nepovedla.
7: Z evropského šampionátu už se domů vrátili čeští plavci, kteří v Paříži získali díky Barboře Sémanové a Miroslavu Knedlovi 2 zlaté medaile. A právě znakaře Knedlu uslyšíte odpoledne živě ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
9: Na D1 zdržení od Slatiny v obou směrech, v Praze pak na okruhu od Karlovarské. Na D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov popojíždí kolona od Slatiny z 201. kilometru. Za Rohlenkou na 209. stále odklízejí následky po ranní hromadné nehodě. Průjezdný jeden pruh v omezení, zdržení více než 40-minutové. Na D1 se jede pomaleji i od Vyškova nesouvislá fronta za Rousínovem z 213. kilometru. Za Holubicemi se chvíli jede plynule, pak se opět brzdí u sjezdu na Svitavy na 203. Odtud do omezení u D2 je to přibližně na 20 minut. Na pražském okruhu z D1 k letišti narostla kolona téměř ke Karlovarské na 26. kilometr. Do zúžení u Aviatické se jede 10 až 15 minut. Ve sjezdu z Evropské na okruh navíc blokuje jeden z pruhů porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Odpoledne bude většinou oblačno až zataženo, na většině území se přidá občasný déšť nebo přehánky, místy čekejte bouřky, s výjimkou západu budou i velmi silné. Teploty dnes na severozápadě 20 až 24 stupňů, jinde až 28 a na jihu Moravy i 30. Tolik zprávy. Teď už publicistika a Vladimír Kroc.
11: Postupuje vláda dostatečně rázně ve snaze mírnit dopady letošního extrémního sucha? Daří se postupně dostávat pod kontrolu požáry na ostrově Salamina u Aten a v jiných oblastech Řecka? A jak by mohla česká armáda využívat karlovarské letiště poté, co ho převezme do své správy? Předpolednem zasedl koaliční kabinet na první schůzi po vládních prázdninách. Na stole má i opatření pro zadržování vody v krajině. V souvislosti s nejvážnější vlnou extrémního sucha, jaké Česko zasáhlo za posledního více než půl století. Premiér Andrej Babiš už minulý týden oznámil, že svou činnost ode dneška obnoví i Národní koalice proti suchu, která v minulosti působila od roku 2018. Jak připomněl v dnešním rozhovoru pro Český rozhlas ministr zemědělství Martin Šebestián, jedním z opatření, které tehdy koalice připravila, bylo budování vodních nádrží.
3: My nezačínáme od nuly, nám tady samozřejmě ten systém, který vlastně je nastaven od toho roku 2018, částečně funguje pořád, čili my ho chceme posoudit a chceme ho vhodně doplnit.
11: Ministr Šebestián má teď připravit zákon, který urychlí budování vodních nádrží jako zdrojů pitné vody i stavby pro zadržování záplav. Zdravím bývalého ministra životního prostředí a nynějšího poradce prezidenta pro tuto oblast Ladislava Mika. Dobrý den.
12: Hezký den.
11: Vítáte rozhodnutí obnovit Národní koalici proti suchu, která má poprvé jednat po schůzi vlády, ještě ne v plném složení?
12: No, asi vítám, i když myslím si, že toto rozhodnutí přichází pozdě, protože otázka sucha se musí řešit dlouhodobě a strategicky. A myslím si, že už je trošku střížkem po funuse.
11: No a jaký konkrétní přínos by tedy mohla mít z vašeho pohledu tato koalice proti suchu, v níž v minulosti zasedali ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí?
12: Já jsem přesvědčen, že otázka sucha vyžaduje dlouhodobé a strategické řešení a na tom je potřeba mít široký politický konsenzus napříč vlastně politickým spektrem. A myslím si, že ta rada by mohla vlastně být nějakým představitelem toho konsenzu, nějaké dohody na tom, jakým způsobem zásadním změnit vlastně management krajiny, který by vedl k nějakému zlepšení toho stavu.
11: No a jak hodnotíte kroky nebo plánované výdaje, které zatím avizovali premiér Babiš a příslušné vládní rezorty?
12: Já jsem z toho trošku rozpačitý, ale je třeba samozřejmě říct, že ta otázka sucha se dotýká několika různých oblastí. Je to potřeba vody pro průmysl, chladicí voda pro elektrárny, pitná voda pro lidi, voda pro zemědělce a tak dále. Pokud jde o vodu v krajině, o zemědělství, o to sucho citelné a viditelné, tak tam bohužel moc opatření nevidím. Samozřejmě ty zmíněné třeba nádrže, nové přehrady, můžou nějakým způsobem v managementu vody třeba pro ten průmysl nebo pro pitnou vodu pro lidi pomoci, případně navyšování průtoku řek, ale nevyřeší to sucho v krajině, nevyřeší sucho, které pociťují zemědělci, které ovlivňuje snižování výnosu a podobně. Takže jsou tam opatření, řekněme, technokratická, technologická, navržená, která nějakou logiku mají, nicméně z mého pohledu pro fungování našich ekosystémů, zemědělství a lesnictví to řešit nebudou.
11: Jak vážná je tedy aktuální situace, jak vážně extrémní sucho zasáhlo zdejší krajinu a zemědělskou půdu?
12: No, tak to už zaznělo v anonci, za posledního půlstoletí něco podobného české území nezažilo, takže je to velmi vážné. Nicméně není to něco, co by bylo neočekávané. Z hlediska právě scénářů klimatické změny dlouhodobě, řekněme, odborníci upozorňovali na to, že ty extrémní situace nejenom, že budou nastávat, ale že budou nastávat s větší frekvenci. A právě teď zažíváme vlastně to sucho jakoby v několika vlnách spolu s těma vlnama veder a to vede vlastně k té situaci, která je zatím bezprecedentní, ale bohužel se dá očekávat, že v nějaké blízké budoucnosti se může celkem velmi pravděpodobně opakovat.
11: A představují ty nynější srážky a zejména ty, které teprve mají přijít, nějakou úlevu pro vodní toky a půdu?
12: No, samozřejmě každá voda, co spadne, je dobrá. A částečně to může lokálně místně pomoct, ale ten deficit je tak obrovský. Já jsem se díval na server Intersucho, kde jsou ty informace velmi podrobné a ty deficity jsou na většině území 40 mm a víc a na asi třetině území 80 až 100 mm. To jsou obrovské objemy, které plošně chybí pro Českou republiku, takže ty srážky, které mají přijít, tak samozřejmě částečně něco doplní, ale zdaleka nemůžou pokrýt ten deficit tak, aby jsme se dostali někam blíž k normálu.
11: A kde vidíte hlavně prostor, pokud je o krátkodobá, ale i strategická opatření ve snaze mírnit dopady extrémních vln sucha?
12: No já mám právě, bohužel, já jsem se zamýšlel na tohle otázku a musím říct, že vlastně mě nenapadá žádné nějaké bezprostřední krátkodobé opatření, pokud myslíme krátkodobé, že by reagovalo na okamžitou situaci a mělo hned výsledky, tak podstatě není moc co navrhnout. Dá se samozřejmě, nebo musí se s vodou šetřit, nesmí se s ní plýtvat a může se teda jakoby z těch zásob minimálních, co máme, co nejvíc prostě rozumně využívat tu vodu, ale jinak vlastně dokud nezaprší, tak ta voda prostě chybět bude a nemáme jak ji doplnit. A jak už jsem říkal, naopak jediné rozumné opravdu a fungující řešení je dlouhodobé a strategické a v podstatě systémové opatření. To znamená, to nejsou nějaké jednotlivosti, to se musí změnit úplně hospodaření v krajině, změnit péče o půdu, změnit struktura krajiny třeba, a taky vlastně více investovat do toho, čemu se říká revitalizace nebo obnova říčních systémů v celých povodích. A Česká republika má vlastně tu výhodu, že tady ta řešení existují. My je vlastně umíme, my je máme. My jsme dokonce v minulosti částečně dělali, akorát se jim prostě dostatečně jako stát nevěnujeme a financování místo, aby bylo navýšené, tak se spíš omezuje. Takže dlouhodobé strategické řešení ano, ale nevidím ho v těch přehradách, o kterých mluvil třeba pan premiér Babiš, protože ty přehrady vyřeší možná zadržení vody, jarních vod na tocích, na navyšování průtoku, možná vyřeší trošku potenciální deficit pitné vody, ale nevyřeší sucho v krajině.
11: Ministerstvo životního prostředí dokončilo i na základě meziresortních a expertních připomínek návrh, jak aktualizovat Národní akční plán adaptace na změnu klimatu pro další 4 léta. Může to být účinný základ pro dlouhodobou strategii státu?
12: No, na tu otázku se nedá odpovědět jinak, než že může. Samozřejmě, že může, ale já se trošku usmívám, protože úplně jakoby první strategii na adaptaci jsem navrhoval ještě ve svém funkčním působení jako ministr v roce 2009 a od té doby už se adaptovala adaptační strategie možná 5krát nebo 6krát, neustále se prostě přepisuje a obnovuje místo toho, aby se prostě aplikovala. Tak já si myslím, že to hlavní je přestat se bavit o tom, jestli máme nebo nemáme klimatickou změnu a jestli s tím můžeme nebo nemůžeme něco dělat a začít opravdu něco dělat, jako implementovat. To si myslím, že je klíčová věc jako strategie. Samozřejmě je důležitá, aby se ty prostředky a ty akce dělaly nějak rozumně, koordinovaně a aby se nevyhazovaly peníze oknem, ale hlavní je něco dělat.
11: Vy jste působili v unijních strukturách na generálním ředitelství Evropské komise životního prostředí. Jak moc se můžou členské státy opřít o unijní podporu?
12: No tak když se začtete do strategií pro biodiverzitu nebo pro půdu nebo lesní, tak uvidíte, že vlastně ten tolikrát diskutovaný a často kritizovaný Green Deal přímo obsahuje akce, které řeší i otázku adaptace na klimatické dopady, včetně sucha, a řeší je jednak teda opatřeníma a jednak teda finanční podporou. To znamená, samozřejmě evropská strana může pomoct a my si můžeme šáhnout na prostředky, které na tento účel byly vyčleněny. Takže určitě je to navíc si myslím, že český rozpočet, bohužel teďka, i kdyby jsme se hned rozhodli všechno dělat správně, tak vlastně není kde brát peníze na ta opatření a v podstatě ty evropské peníze, velké většiny z těch povolenek nešťastných, jsou vlastně ty jediný, který máme ve větším objemu k dispozici.
11: Ladislav Mikou, bývalý ministr životního prostředí a nynější poradce prezidenta. Děkuju, nashledanou.
12: Díky moc za pozvání, nashledanou.
11: A k těmto otázkám se na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus vrátíme dnes v podvečer v 18.10 v 50-minutovém speciálu. Pozvání přijali ministr životního prostředí Igor Červený, jeho předchůdce v čele rezortu Petr Hladík, zástupci expertních kruhů a krajských i místních samospráv. Při 2 požárech, které v neděli vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Athén, zemřeli 2 lidé. Oběti jsou podle agentur starší manželský pár. Dalších nejméně 9 lidí muselo být ošetřeno kvůli popáleninám. Podle řecké pobřežní stráže bylo evakuováno více než 570 místních obyvatel a turistů. K boji s ohněm bylo nasazeno přibližně 260 hasičů, téměř 60 hasičských vozů, 10 letadel a 7 vrtulníků. Jsme ve spojení s naší spolupracovnicí v Řecku Soňou Dorňákovou-Stamou. Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Salamina leží západně od Aténa, má přibližně 37 tisíc obyvatel, z nichž značnou část tvoří seniori. Pláže byly o víkendu prý přeplněné vzhledem k tomu, že v sobotu byl státní svátek. Požár na východě ostrova se podařilo uhasit už včera, co ten na jihu?
13: Ten požár je podle posledních informací od řeckých hasičů je pod kontrolou, jsou tam ještě nějaká ohniska, ale zdá se, že ta situace se lepší, mírní se také ten silný vítr. Tady na jihu foukal několik dní, takže hasiči doufají, že už to mají pod kontrolou.
11: Proto se oheň na jihu rozhořel tak rychle právě kvůli silnému větru?
13: Ano, tady je právě ta kombinace horko, silný vítr a zřejmě i žháři, protože hasiči vyšetřují, že to zřejmě někdo založil, protože ten požár tam vypukl na dvou místech, takže ten silný vítr právě v kombinaci s tím vedrem, to je ten koktejl, který tady v Řecku každoročně je důvodem toho, že zhoří tisíce hektarů lesa a porostu.
11: České ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by na ostrově Salamina byli postiženi čeští občané. Jak moc živel zasáhl tamní turistická letoviska?
13: To je ten problém vždy, protože ty přímořské oblasti jsou turistické destinace. I na Salamíně je spousta turistů, je léto, je v plném proudu, jak jste říkala, no byl tady ten svátek, takže tady vrcholí ta turistická sezóna. Nejsou ale podrobné informace o tom, kolik přesně turistů bylo evakuováno. Jisté je, že všichni ti, co byli evakuováni, a poslední informace jsou, že to bylo téměř 600 osob, tak jsou v bezpečí a jsou na místech, kde mohou přechodně bydlet, aby se uvidělo, jestli se tady mohou vrátit do hotelu, nebo i obyvatele si se mohou vrátit do některých obydlí, i když některé ty vesnice lehly popelem.
11: Podle řeckých hasičů vypuklo o víkendu po celé zemi 36 požárů. Jak to vypadá v dalších oblastech Řecka, včetně turistických letovisek?
13: Tak zatím to vypadá tak, že největší požár byl tedy právě na Salamíně, že sice vypukly ty požáry, ale většinou se to podařilo hasičům dostat okamžitě pod kontrolu přes ten silný vítr. Tady letos v létě jsou Jiřakové vlastně šokováni tím, že na severu Korinského průplavu na tom pobřeží tam vypukl velký požár, byl uhašen, ale lehlo popelem na 11 000 hektarů. Ten další požár potom byl i na Krétě a to, co je šokující, je, že tyto požáry letos mají i oběti na životech.
11: A jak se daří hasičům s požáry bojovat?
13: Tak řečtí hasiči mají hlavně na pomoc letouny, hasici vrtulníky. Je to vlastně takový základ pro řecké hasiče, protože přece jenom ta technika se v řadě případů nemůže vůbec dostat do těch borovicových lesů, nejsou tam protipožární zóny. To je velký problém, ale na druhou stranu tady se ozývá kritika, že vláda vždycky na jaře slibuje, že je ta civilní ochrana a společně hasiči připravena, ale sami hasiči uvádějí, že těch problémů je řada. Například řecká vláda koupila dvě letadla, které ale letos vůbec nevzletěly, protože tam nebyla posádka, a dalším faktorem je ten velice silný vítr, který letos v Egejském moři a v jižní části Řecka opravdu řadu dní fouká a dokonce ta letadla a hasiči vrtulníky kvůli tomu nemohli vzlétnout a proto se často i ten požár šíří, když nemohou zasahovat ze vzduchu.
11: Z Řecka naše spolupracovnice Sonja Dorňáková-Stamu. Děkuju vám. Naschledanou.
13: Naschledanou.
11: Vláda a vedení Karlovarského kraje by měly na podzim rozhodovat o budoucnosti Karlovarského letiště. Přesně o záměru, který v červnu potvrdil ministr obrany za SPD Jaromír Zuna, podle něhož má letiště ještě do konce roku přejít pod armádní správu prostřednictvím státního podniku letecké opravy Malešice. Jak upozornil server aktuálně.cz, na základě neveřejných dokumentů, které získal souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, armáda už nejméně třikrát převzetí Karlovarského letiště odmítla. Mostem je bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, který teď působí na pražské CERO univerzitě. Dobrý den.
14: Dobrý den.
11: Podle změněných materiálů například v roce 2022 armádní velení odkazovalo na to, že se jedná o využití dvou jiných letišť pro armádu. S Karlovarským se počítalo jen v krizových situacích. Vy jste také zaznamenal podobné výhrady v předchozích letech?
14: Tak já si myslím, že obecně známo, že Karlovarské letiště není vhodné pro vojenské využití. To letiště má poměrně omezenou infrastrukturu, rovněž dráha neodpovídá potřebám armády. Navíc teritoriálně Karlovarské letiště je umístěno tak, že armáda ho de facto do budoucnosti pro normální výcvik a pro normální aktivity potřebovat nebude. Relativně blízké vzdálenosti je letiště Líně, které bylo budováno jako vojenské letiště. Dostala ho rovněž armáda zpátky pod svou kontrolu a má tam momentálně rozměstněnou svou leteckou záchrannou službu. Takže je to skutečně poměrně velký otazník, proč se vláda rozhoduje, že využije letiště, které je de facto nevhodné.
11: No, na ten otazník jsem se chtěl právě ptát. Jak si vysvětlujete, že nynější vedení rezortu se zprávou Karlovarského letiště počítá, že se mu nebrání a vlastně plní taky dlouhodobé přání regionálních politiků z hnutí ANO, jak tady poznamenává server aktuálně CZ?
14: Já si myslím, že tam je ten hlavní důvod a to je ten důvod, že Karlovarský kraj dlouhodobě chtěl mít nějaké letiště a finančně na něj nestačí, tudíž vidí cestu přes rezort ministerstva obrany, které by provozoval toto letiště, podobně jako to třeba v Pardubicích. Myslím, že to je účelové rozhodnutí, které bude stát, ale rezort ministerstva obrany poměrně hodně peněz.
11: No a může tam hrát klíčovou roli fakt, že si tak vláda, tak říkajíc, posílí výdaje na obranu investicí do tohoto letiště, které má tady projít i rozsáhlou modernizací za zhruba miliardu korun?
14: Je to jeden z těch důvodů pravděpodobně. Já si myslím, že některé kroky, které tato vláda dělá k takovému rozhodnutí a k takovémto závěrům směřují jednoduše investice do civilní infrastruktury, viz pokus o vojenskou nemocnici v Letňanech, ukazují na to, že se část těch civilních investic snaží armáda dostat pod armádu s tím, pochopitelně, že se potom započítají jako do obranných investic.
11: Jak velké musí být ty úpravy, aby vyhovovaly armádním potřebám? Jak jste říkal, tak zatím příliš využitelné to letiště pro armádní letouny není.
14: Tak obecně známo, že ta dráha, která tam je, je nevyužitelná pro nějaký skutečně významný vojenský provoz. To znamená, že se musí prodloužit a musí se rozšířit. A i ta infrastruktura, která je kolem, je neodpovídající. Počínaje těm servisní prostory, úkryty a podobně, velitelským systémy, systémy na vedení a podobně. To letiště není budováno nebo nebylo budováno jako letiště vojenské. A to si myslím, že bude muset armáda dříve nebo později udělat, pokud to bude chtít využívat, ale jenom bych chtěl upozornit, že z hlediska potřeb Severoatlantické aliance se nikdy v tomto prostoru s takovým letiště neuvažovalo.
11: No a na letišti v Karlových Varech má být tedy zachován civilní provoz, který je dlouhodobě ztrátový. Jak velká komplikace je to právě pro to armádní využití? Jde to? Vy jste říkal, že v Pardubicích to tak funguje.
14: Tak samozřejmě v Pardubicích to funguje už mnoha let a od 90. let. A tam si myslím, že už ta situace je zvládnutá. A navíc zase Pardubické letiště bylo také vojenské letiště. A tudíž se využila ta infrastruktura, která tam je. Vzhledem k tomu, že tam nebude nějaký velký vojenský provoz v Karlových Varech, tak vlastně armáda bude platit ten provoz civilní, což si myslím, že obecně asi známo a že se s tím počítá. Takže kdyby došlo k nějakému souběhu vojenských a civilních aktivit, nevím do jaké míry by ustoupili vojáci nebo ten civilní provoz, ale v každém případě na tak malém letišti by to byl problém.
11: Jiří Šedivý, vojensko-bezpečnostní expert, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky, dnes z Cevro univerzity. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
14: Já taky děkuji, naschledanou.
11: To byla polední publicistika Vladimír Kroc. Teď jsou tady další zprávy.
15: A zprávy má Anna Horáčková.
0: Jihovýchod Česka dnes zasáhnou velmi silné bouřky. Dnes odpoledne je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a taky nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Pro zbytek republiky platí varování před bouřkami s nižším stupněm nebezpečí. Výjimkou jsou jen Karlovarský a Plzeňský kraj, kterým by se bouřky měly úplně vyhnout. Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová to řekla německému listu Die Welt. Nejrozsáhlejší balík opatření od začátku války předloží na podzim. Pokud by ho členské státy schválily, počet sankcionovaných ruských subjektů se podle ní zvýší o třetinu. Kallasová dodala, že dosavadní opatření Moskvu připravili o víc než bilion eur v přepočtu přes 24 bilionů korun. Zatím poslední balík sankcí proti Rusku 27 schválila v červenci. V červenci klesly ceny zemědělských výrobců ve srovnání s červnem o víc než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Oproti předchozímu měsíci zlevnily například brambory o 25%, vejce o víc než 8% a mléko zhruba o 0,5%. Zdražila naopak drůbež a olejniny. Oproti červenci minulého roku klesly ceny zemědělských výrobců v Česku o 13%. A ve vodárenské věži na pražské Letné začal festival o ničem. Týdenní akci pořádá organizace Mila, která se věnuje tématu péče o seniory a jejich pečující. Program nabídne například taneční workshop s hercem Janem Cinou, setkání s herečkou Pavlou Beretovou, cirkusové workshopy nebo koncerty. Některé z nich si návštěvníci můžou poslouchat v leže. Festival chce totiž upozornit na význam odpočinku a péče o sebe. Vstup na všechny akce je až do neděle zdarma. Sport. Fotbalisti Ústí nad Labem budou hrát o posun do čela tabulky druhé nejvyšší soutěže. V dohrávce čtvrtého kola šance Národní ligy nastoupí v Třinci. Zápas začne v 18 hodin. Pokud dosud neporažení Severočeši zvítězí, posunou se na první místo.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Situace na D7 u Loun na zdržení na D1 za Brnem. Dálnice D7 z Prahy do Chomutova na obchvatu Loun na 46. kilometru byla v obou směrech uzavřená. Teď už se jede na Prahu. Na místě ale stále zasahují záchranáři. Odklon z Prahy platí na exitu 45 Louny východ. D1 za Brnem směr Vyškov zůstává zaplněná od Slatiny z 201. kilometru. Po ranní hromadné nehodě na 209. zůstává v omezení průjezdný pouze jeden pruh. Zdržení okolo půl hodiny pro osobní auta, pro kamiony o mnoho delší. Na D1 vázne provoz i ve směru z Vyškova do Brna. Nesouvislá fronta za Holubicemi na 209. kilometru. Do omezení u D2 je to zhruba na 20 minut. A ještě šestka z Prahy do Varu. Před omezením u Petrohradu se sunou kolony v obou směrech. Delší od Bílence bezmála na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne bude většinou oblačno až zataženo, na většině území se přidá občasný déšť nebo přehánky, místy čekejte bouřky, s výjimkou západu budou, jak jsme říkali, i velmi silné. Teploty dnes na severozápadě 20 až 24 stupňů Celsia, jinde až 28 a na jihu Moravy i 30 stupňů. To byly zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Špatná úroveň slovenské tajné služby ohrožuje i bezpečnost České republiky. Levné potraviny, no, jak se to vezme? Ukrajina řeší problémy s vývozem potravin, anebo, jak se Filip Turek všiml, modernizačního fondu. To jsou titulky vybraných příspěvků pondělní půlhodinky každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Jehož poslechu zve Ondřej Konrad. Dobrý den.
10: Názory a argumenty.
16: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, dříve člen ODS, a právník Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra bitcoinového případu. A o tom hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
17: Dobrý den.
16: Jen stručně připomínám, že Jiříkovský v minulosti provozoval darknetové tržiště, kde se obchodovalo s drogami a platilo kryptoměnou, když se dostal z výkonu trestu a zároveň k části své zabavené elektroniky, daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny za asi miliardu korun. Podle policie šlo ovšem o součást plánu na vyprání špinavých peněz. Aktéři vinu popírají, no a na co si ex-ministr spravedlnosti a další vlastně stěžují?
17: Tak aktéři, kteří jsou nyní už obžalováni, to znamená, že stanou před soudem, mají právo hájit se tak, jak uznají za vhodné, a například bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek si u ústavního soudu stěžoval na to, že nemá šanci se účinně bránit, že zkrátka vyšetřování probíhalo velmi rychle, že tam bylo spoustu procesních kroků, úkonů a tak dále, na které on neměl šanci dostatečně rychle reagovat a tak, jak by potřeboval, tak se obrátil na ústavní soud a chtěl docílit toho, aby ústavní soud tu obžalobu zrušil, aby zkrátka se mohl hájit dál dostatečným způsobem, neuspěl. Zároveň si stěžoval na to, že ten případ je velmi silně medializován a že tudíž tak, jak je podáván veřejnosti, tak je to možno vnímat, jako že už nyní je vinen a že nemusí ani čekat na soud. Žijeme v České republice, kde přece jenom, byť si to mnozí lidé nemyslí, tak existuje právní stát a právní stát dává každému šanci na spravedlivý proces, takže ústavní soud mimo jiné v tom svém odůvodnění konstatoval, že právě Pavel Blažek ty různé námitky a ten způsob své obhajoby bude moci uplatnit právě před soudem, protože bude probíhat řádné soudní líčení, řízení a tudíž není důvod, aby se na tom něco měnilo. A co se týče té medializace, tak ústavní soud konstatoval, že když někdo byl osobou veřejně činnou, to znamená ministrem spravedlnosti a týká se to právě případu, který se stal v době, kdy byl v této funkci, tak musí počítat s určitou mírou medializace, že zkrátka se ty věci budou probírat veřejně a že podle ústavního soudu je to dokonce ve veřejném zájmu, aby se o těchto věcech informovalo, aby veřejnost věděla, jak takovéto případy závažné týkající se vlastně přesahu do politiky, do státní správy, tak jak to vyšetřování probíhá, že nedochází k zametání pod koberec, jak se například snažilo to takto komunikovat hnutí ANO, zvlášť v době předvolební kampaně, ale i v současné době se občas k této kauze vrací a tvrdí tedy, že některé věci mohly být zameteny pod koberec a tak dále, ale jak ukazuje právě průběh dosavadního toho vyšetřování, jak postupuje, jak se to dostává tedy k soudu, tak se názorně ukazuje, že nic pod koberec se nezametá, což samozřejmě neznamená, že ti, kteří se budou hájit, takže před soudem nemohou uspět a nemohou dokázat svoji nevinu. To je v tuto chvíli otevřené. Myslím si, že i když to vyšetřování probíhalo skutečně velmi rychle a ta motivace byla dána také tím, že v určitou dobu končila lhůta pro to, aby pan Jiříkovský mohl být dále ve vazbě, takže vyšetřovatelé možná skutečně trochu více spěchali, tak to neznamená, že ta celá kauza bude vyřešena během pár měsíců. Dá se očekávat dlouhý proces, kdy máme několika stupňové soudní řízení, kdy se velmi pravděpodobně dočkáme různých dovolání, odvolání a tak dále. Takže zkrátka bitcoinová kauza nekončí a bude pokračovat velmi pravděpodobně tedy tím, že aktéři se budou hájit před soudem.
16: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
17: Naslyšenou.
16: Podle jednoho přehledu, o kterém bude za chvilinku řeč, je slovenská tajná služba nejhorší v Evropě. To je ovšem nepříjemné nejen pro Slováky, ale i pro nás, protože těžko v dnešním nebezpečném světě pěstovat tradičně nejlepší vztahy se státem, kterému nelze příliš věřit. Tak to aspoň nahlíží Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo.
18: Neexistuje žádný všeobecně uznávaný žebříček tajných služeb, jako je třeba pořadí fotbalových reprezentací podle jejich výsledků. Takže berme za dobrou službu v tomto oboru přehled, který na základě rozhovorů s asi stovkou expertů, současných i minulých šéfů tajných služeb z 25 evropských zemí a Spojených států sestavil francouzský týdeník L'Express. V něm je s přehledem první britská MI6, druhá francouzská tajná služba, třetí nizozemská a čtvrtá ukrajinská, například Polsko je 9. a Česko 15. spolu s Itálií a Belgií. A úplně nejhorší je slovenská informační služba. V hodnocení se píše, podle všeobecného názoru patří prvenství v kategorii nejhorší zpravodajská služba v Evropě Slovensku, kde se spojuje nepotismus s neschopností a vazbami na Rusko. Konec citátu. To jsou přesně pojmenované vady slovenské informační služby, na které třeba opozice upozorňuje soustavně. Je-li řeč o nepotismu, logicky si autoři všímají šéfa slovenských tajných Pavla Gašpara. Člověk bez odborných předpokladů, který má na jednom předloktí vytetovanou postavu z filmu Kmotr a na druhém tvář svého otce Tibora, aktuálně obžalovaného z korupce z období, kdy byl policejním prezidentem. Z tohoto postu musel odejít pod tlakem veřejnosti, protože tehdejší vyšetřování vraždy Jána Kuciaka vedla policie dost podezřele. Dnes je místopředsedou Národní rady za stranu Směr Roberta Fica a jeho vliv na premiéra je mimořádný. Všechny kritické výtky na adresu Slovenské informační služby se dají shrnout do jedné věty. Není to instituce klíčová pro bezpečnost Slovenska, ale jakási soukromá bezpečnostní služba Roberta Fica a jeho politické party. Vazby na Rusko? Když se vloni setkal v Moskvě místopředseda Směru Luboš Blaha s ředitelem ruské civilní rozvědky Sergejem Naryškinem, komentoval to. Rusové jsou a vždy budou naši bratři. Dnes na vlastní oči vidíme, že zatímco Západ je rozbitý, Rusko je pevné, Západ upadá a Rusko vzkvétá. Konec citátu. Premiér Fico jezdí do Moskvy za Vladimírem Putinem pravidelně. Nikdo na Slovensku neví, o čem skutečně jednají. Lépe než slovenská dopadla i maďarská tajná služba, kterou Viktor Orbán 16 let zneužíval pro vlastní zájmy a udělal z ní černou skvrnu na zpravodajské mapě Evropy. Orbánovci špehovali evropské instituce a předávali informace do Moskvy. Maďarsko dostalo 0 bodů spolu s Irskem, Lucemburskem a Řeckem a ještě pod tímto dnem skončilo Slovensko. Obě země bývalé federace žijí v drsné době hybridní války, dezinformačních kampaní, psychologických manipulací, nepřátelských akcí tajných služeb, které nejen šíří paniku a nedůvěru, ale mohou skončit i smrtí občanů napadené země, jak Česko zažilo ve Vrběticích. Slovenská vláda ochranu svých občanů silně zanedbává. Důkazem je nejen nefunkční tajná služba. Slovensko je přirozený nejbližší partner. Obě země spojují tisíce krásných vztahů osobních, kulturních i ekonomických. Ale na státní úrovni teď nepochybně platí, že pokud se chce vláda Andreje Babiše bratříčkovat s Robertem Ficem, ohrožuje bezpečnost a životy lidí v Česku.
19: To byl Petr Šabata. Ekonomové očekávají návrat potravinové inflace nejpozději v průběhu podzimu a nebo na začátku zimy. A vzhledem k historii nelze předpokládat, že bychom se růstu cen mohli vyhnout. A rozebírá to ekonomická komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
20: Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly v červenci meziročně o více než 3% a proti červnu o necelé 0,5%. Jak dále uvedli statistici, největší slevu mohli spotřebitelé zaznamenat v případě másla, mléka, kuřat či mouky. Ředitel sekce měnové České národní banky Petr Sklenář k tomu dodal, že pokles cen je mimořádný. U některých mléčných výrobků ceny klesají i na 15-letá minima. Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza pak přispěchal s vysvětlením, že se spotřebitelé nemusí bát o osud výrobců potravin. Ti se prý dostanou na svoje výrobní ceny. Zlevnění potravin je prý důsledkem konkurenční války obchodníků a lidé na ní mohou jenom vydělat. Na rozdíl od ekonomů, spotřebitelé nemají pocit, že by něco dlužili potravinářům v jakékoliv fázi obchodního řetězce. Určitě zaznamenali, že je situace lepší než dřív. Třeba v roce 2023 dosáhlo Česko na v uvozovkách fantastický rekord, kdy se ocitlo ve skupině zemí s nejrychlejším tempem zdražování potravin v rámci Unie. Tato extrémní vlna zdražování potravin přinesla českému agrokomplexu, tedy zemědělcům, výrobcům potravin i nadnárodním obchodním řetězcům rekordní ziskovost, která v mnoha ukazatelích dokonce předstihla průměr ostatních zemí Evropské unie. Ceny z rekordních hodnot začaly padat už loni a nyní tento pokles pokračuje. To je skutečně skvělou zprávou až na to, že to nic nevypovídá o tom, nakolik jsou potraviny levné či drahé vůči příjmům. Je určitě skvělé, že se například máslo dá nyní v českých obchodech pořídit nikoli za 80 korun, ale v akci třeba i za 30. Pokud ale člověk vyjede pár kilometrů za hranice do Německa, záhy zjistí, že u sousedů, kde je průměrná mzda více než dvojnásobná, stojí v akci to samé máslo 1 euro, tedy necelých 25 korun. Když se podíváme na poměr výdajů domácností za pití a jídlo mimo restaurace, ocitá se Česká republika mezi dražšími zeměmi Unie. V roce 2025 podíl nákupu jídla a pití mimo restaurace činil skoro 16% z celkových spotřebních výdajů Čechů. Oproti tomu Němci utratili za domácí nákupy potravy necelých 12%, Rakušané pak dokonce jen 10%. Vysoké teploty a sucho vedou ke zhoršování předpovědí ohledně sklizně. Podle nejnovějšího odhadu Českého statistického úřadu klesne v meziročním srovnání sklizeň základních obilovin skoro o 17% a řepky o 21%. Sklizeň má být podprůměrná a nejhorší za 14 let. Pokles sklizně ale odhadují i další evropské země. Týkat se má nejen obilovin, ale také zeleniny, ovoce či cukrové řepy. Návrat potravinové inflace proto ekonomové očekávají nejpozději v průběhu podzimu či na začátku zimy. Vzhledem k historii nelze předpokládat, že by se růstu cen potravin Česko vyhnulo. Stávající pokles potravinové inflace je tak nutné brát spíš jako anomálii. A co se týká spotřebitelů, jejich radost z výhry na drahým máslem může trvat kratší dobu, než jakou máslo potřebuje k tomu, aby se dalo lehce namazat na chleba.
19: Hovořila Julie Hrstková.
10: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Česko se stalo evropským premiantem v utrácení výnosů z aukcí emisních povolenek. Vyplývá to z vůbec první hodnotící studie tzv. Modernizačního fondu, kterou si nechala vypracovat Evropská komise. Výsledky publikované letos v létě ukazují, že Česká republika má v investicích do modernizace průmyslu a energetiky před jinými státy náskok. O úspěšných projektech se ale veřejnost obvykle nedozví, konstatuje ve svém komentáři evropský analytik Viktor Daněk.
1: České vlády dlouhodobě kritizují evropský systém emisních povolenek. Do výnosů z nich se ale přímo zamilovali. Řeč o takzvaném modernizačním fondu. Jde o nástroj, který je přístupný pouhé desítce nízkopříjmových zemí EU a který slouží k financování modernizace energetiky a průmyslu. Česko v něm má do konce dekády k dispozici úctyhodných až 500 miliard korun. Evropská komise si teď nechala vypracovat studii, ve které zkoumá, jak se státům zatím peníze daří využívat. Ukazuje, že Česko v utrácení výnosů z emisních povolenek přímo exceluje. Ke konci loňského roku obdrželo 40% ze své národní obálky, což je po Rumunsku druhý nejvyšší podíl. A to patří Česko spolu s Rumunskem a Polskem v absolutních číslech mezi vůbec největší příjemce. A jako jediná země EU má Česká republika jasno, jak do posledního eura využije zbytek své alokace. Takové Portugalsko je i po 5 letech od spuštění stále na nule a projekty teprve připravuje. Mohlo by tak na první pohled jít o pozitivní příběh o tom, jak evropské peníze pomáhají ve velkém připravit českou energetiku a průmysl na budoucnost a udržet tak v zemi 100 000 pracovních míst. Doplnil by poněkud neúplný obrázek o Green Dealu, o kterém v Česku slýcháme mnohem častěji spíše jako o hrozbě. Ale ruku na srdce, o kolika projektech podpořených z modernizačního fondu jste kdy slyšeli? Čeští politici, kteří se v případě otevírání nových úseků dálnic jinak perou o místa před kamerami, se do přestřihávání pásek u zelených investic v průmyslu a energetice zrovna nehrnou. Platí to o současné vládě, ale nejinak tomu bylo i u té předchozí, která přitom většinu už existujících projektů pomáhala připravit. Nečekanou výjimkou se stal až vládní zmocněnec pro Green Deal a čestný prezident motoristů Filip Turek. Ten se koncem července vydal na spanilou jízdu po investicích v severomoravských továrnách, ze kterých natočil a na svých sociálních sítích publikoval videa. Dotačními projekty se v nich chlubí. Konkrétně šlo o ostravskou Novou huť a o největšího českého producenta hliníkových obalů a polotovaru Alinvest Břidličné na Bruntálsku. Videa vyznívají tak, že Filip Turek a současná vláda v podnicích pomáhají udržet tisíce pracovních míst. Zapomněl přitom jaksi zmínit, že projekty v obou případech přiklepl ještě předchozí kabinet Petra Fialy z ODS a především, že peníze nejsou vládní, nýbrž přitekly právě z modernizačního fondu EU, tedy v podstatě z Green Dealu, který jinak Turek kritizuje. V prvním případě šlo o skoro 9,5 miliardy, ve druhém o necelé 2 miliardy korun. Toto pokrytectví a chlubení se cizím peřím samozřejmě vykazuje komické prvky, na které upozornil třeba popularizátor vědy a greenfluencer Daniel Kortus. Vždyť Turek o Green Dealu v minulosti říkal, že je třeba jej, cituji, rušit, rušit, rušit. A najednou se před zelenými investicemi zaplacenými Green Dealem s úsměvem fotí. A rozhodně neplatí ani interpretace, že se jen firmám vrací, co sami na povolenkách zaplatili. Na pomoc českému průmyslu se ve velkém skládá především biznis z bohatší části Evropy. Filipu Turkovi přesto patří upřímný a zcela neironický dík. Projektů si alespoň všimnul, běl za nimi z Prahy a mluví o nich. A i když patrně nechtěně, připoutal pozornost také k existenci unijního modernizačního fondu. To se o jiných vládních představitelích, současných i minulých, úplně říct nedá, čest nepočetným výjimkám. Investic podpořených z modernizačního fondu jsou přitom stovky. Patří mezi ně třeba také plynofikace elektrárny v Opatovicích, transformace českého teplárenství nebo modernizace výroby v českých chemičkách, cukrovarech či slévárnách. Často přitom jde o projekty, které by se bez finanční pomoci EU nikdy neuskutečnily. Připoutat k ním pozornost je důležité, nejen proto, aby veřejnost měla plastičtější představu o unijní klimatické politice, která není černobílá. Především ale proto, že se v Bruselu právě vede boj o budoucnost evropských nástrojů na financování dekarbonizace, a to v kontextu předložené revize systému povolenek EU ETS 1, ale především v rámci přípravy nové víceleté finanční perspektivy EU, v níž by Evropská komise ráda velkou část výnosů z povolenek přesměrovala do vlastního rozpočtu. A konečně, pokud jsou vláda a motoristé v ní tak spokojení s modernizačním fondem, možná by mohli být konzistentní a přestat stát v cestě obdobným nástrojům, které jsou k dispozici domácnostem.
19: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Ukrajina vyhlásila sankce proti všem plavidlům, která by se pokoušela vyvážet obilí z těch jejich oblastí, které dnes okupuje Rusko. Sankce se bezpečnostně dotkly 13 plavidel, 28 společností a 11 ruských občanů, které Kyjev považuje za organizátory těchto rozsáhlých krádeží ukrajinského majetku. Postiženy by do budoucna měly být i západní struktury, které podobnou zemědělskou produkci v Evropě i jinde vykupují. Navíc už Libor Dvořák, znalec zemí bývalého Sovětského svazu.
4: Jak prohlašuje kyjevská prezidentská kancelář, novým sankcím jsou tedy vystaveny společnosti, které se na podobných aktivitách podílejí, majitelé lodí takovou zemědělskou produkci z ukrajinských okupovaných území vyvážejících, zapojení námořní kapitáni, fyzické osoby, jež tyto nekalé kšefty organizují, a v neposlední řadě i lodi samotné. Zvláštní význam bude přitom ukrajinská strana přikládat reakci zemí, kde jsou postižená plavidla a společnosti registrovány. Ukrajinská nejvyšší místa přitom doufají v příznivou odezvu svých západních partnerů. Aniž bychom chtěli snižovat účinnost a vyhlídky této nejnovější snahy ekonomického tlaku na ruskou stranu, jak se už teď zdá, je rovnou odsouzena k nezdaru. Její reálné možnosti jsou v nejlepším případě diplomatické či symbolické, zatímco ve stejné době musí Ukrajina čelit problémům daleko závažnějším. Především je právě černomorská cesta z ukrajinských přístavů do světa více či méně zablokovaná pro vývoz vlastní letošní úrody Ukrajiny. Překážkou přitom překvapivě není jen znepřátelené Rusko, ale ku příkladu i Turecko, které nedávno pohrozilo znesnadnění průjezdu zahraničních plavidel úžinami. Případné dopravní alternativy v podobě říční cesty po Dunaji nebo kamionů jsou jednoduše málo kapacitní a námořní trasy v žádném případě nahradit nemohou. Přímo osudově se ukrajinská obilní vývozní krize potkává s očekávanou nižší sklizní v rozvojovém světě, kam především obilí z Ukrajiny za normálních okolností míří. Země jako třeba Bangladéš či četné africké státy hlásí, jak osudově je zasáhla blokáda Hormuzského průlivu. Drahé pohonné hmoty je nutí obdělávat méně půdy, která letos navíc není dostatečně zásobena umělými hnojivy za běžné situace do světa rovněž proudícími Hormuzem. Ukrajinská válka tak alespoň z části začíná mít celosvětový ráz. Jehož dosah může zmírnit či zcela negovat alespoň příměří. V daleko lepším případě pak rovnou definitivní mír. Ani jedno, ani druhé však v tuto chvíli bohužel není na dohled.
19: U mikrofonu byl Libor Dvořák. No a už zbývá čas pouze na obvyklý pondělní závěr relace, totiž glosu spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa. Ta dnešní má titulek Není o čem vyprávět? No tak se nechme překvapit, jak tomu ve skutečnosti je.
2: Už dopředu jsem se těšil, jak to budu vyprávět o svých dobrodružstvích s pozorováním částečného zatmění slunce. Jenže se žádné dobrodružství nekonalo, takže není o čem vyprávět. Přítel Jiří přivezl z Německa speciální pozorovací brýle. One sky, one life, one movement. Jsou papírové a sklíčka mají z plastu, nicméně odpovídají normě ISO 12312/2015. Kromě ISO je na nich QR kód s poučením, že kód vede ke Gebrauchsanweisung. Tak se dozvíte, že zmíněné ISO označuje filtry pro přímé pozorování slunce. Propouštějí 0,000032% viditelného světla. Pozorovací stanoviště jsem určil podle internetové mapy. Zavedla mě na skálu nad Vltavou v sousedním Olešku a tam jsme se s Ljubou odebrali a zatmění sledovali od začátku po jeho západ, takže opravdu není o čem vyprávět. Bylo to v příkrém kontrastu s mým prvním pozorováním zatmění slunce. K němu došlo 30. června 1954. Mě, co by chlapečka 9letého zastihlo v Panské ulici v Praze. Rodiče mě tam zanechali na chodníku a odebrali se do filmového klubu v prostorách hotelu Palace. Stál jsem tam s hlavou zvrácenou a očima přemhouřenýma a sledoval zužující se srpek. Přistoupila ke mně cizí stará paní. Určitě byla stará. Když je vám 9, všechny paní jsou staré. Co se mi nabízela? Sotva jsem ji viděla, ale postřehl jsem aspoň to, že drží něco v ruce. Nic nechci, řekl jsem. Rodiče mě vedli k tomu, abych od nikoho cizího nic nebral. Vezmi si sklíčko, řekla ta paní. To už jsem se vrátil do sféry viditelného světla natolik, že jsem rozeznal tvary nabízeného předmětu. Byl to kus skla, strašně špinavý, dá se říci černý. Sama měla černé prsty. Na co sklíčko? Zeptal jsem se. Abys viděl slunce? Odpověděla. Já ale vidím slunce. Namítl jsem a ukázal prstem nahoru pro případ, že ta stará paní neví, o čem mluvím. Pokrčila rameny, rychle se otočila a spěchala směrem k Jindřišské ulici. Ještě jsem cosi zaslechl něco, řekla, moc jsem to nechápal. Bylo to nějaké divné slovo. Když nebeská podívaná skončila, vrátil jsem se k rodičům. Viděl jsi zatmění slunce? Ptala se mě maminka. Oni ti moji rodiče opravdu nebyli silní v přírodních vědách a nebeské jevy je nezajímaly. Viděl, maminko, odpověděl jsem, bylo moc pěkné. V tom jsem si vzpomněl na to slovo, které jsem zaslechl, když stará paní odcházela do Jindřišské ulice. Tatínku, řekni mi, co je to idiot? Tatínek mi to vysvětlil a tím bylo moje první pozorování ojedinělého nebeského jevu završeno.
19: Ondřej Nef byl posledním autorem pondělních názorů a argumentů a za všechny autory a také redakční kolegy se ze studia Českého rozhlasu Plus pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
21: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě, také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy má pro vás Anna Horáčková. Vláda má první zasedání po dvou týdenních prázdninách. Řeší aktuální sucho. Celníci společně s policií zajistil na Teplicku 10 kilo drog. Při zásahu zadrželi dva muže. Dvojnásobný šampion cyklistické Tour de France Vingegaard ukončil kvůli zranění sezónu. Po nehodě vznikají kolony na silnici 3 Praha-Budějovice u Oldřichovce. A počasí čekejte velkou oblačnost s deštěm, místy pozor na silné bouřky a teploty v širokém rozmezí kolem 20 na severozápadě, jinde i 28 stupňů a na Moravě i 30.
21: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Vláda chce jako součást boje proti suchu urychlit vybudování vodních nádrží. Ty mají sloužit jako zdroje pitné vody i k zadržení záplav. Zákon, který to má umožnit, má připravit ministr zemědělství za SPD Martin Šebestyán.

0: Incidentu se nikdo nepřihlásil. Podle kurdské vlády byl útok vedený z iránského území. Barzani úder odsoudil, označil ho za nebezpečnou eskalaci a přímou hrozbu bezpečnosti a stability kurdského regionu. Kriminalisté našli na Teplicku ve spolupráci s celníky 10 kilogramů kokainu, pervitinu a heroinu. Podle mluvčí celní správy Martiny Kaňkové při zásahu zadrželi dva muže, kterým teď hrozí až 12 let vězení. Oba muži jsou cizinci, drogy dováželi ze zahraničí a pak je prodávali. Kaňková dodala, že muži drogy záměrně ředili.
1: Tento případ je specifický v tom, že zjistili, že ty drogy byly naředěné. Zajištěné osoby to vlastně udělali z toho důvodu, aby zvýšili prodejní množství a potom následně samozřejmě zisk. Ten heroin ředili paracetamolem a kofeinem.
2: Sport. Dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard už letos nebude závodit. Dánský cyklista, který letos ovládl Giro d'Italia, se po červencové zlomenině klíční kosti rozhodl ukončit sezónu. Oznámila to jeho stáj Visma Lease Bike. 29-letý Vingegaard se zranil při pádu v 15. etapě Tour de France. V té době figuroval na druhém místě průběžné klasifikace za suverénním Slovincem Tadejem Pogačarem. Nucenou pauzu si teď prodlouží až do konce roku a vynechá i zářijové mistrovství světa v kanadském Montrealu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 v Brně a nehoda na trojce u Oldřichovce. Na dálnici D1 přes Brno panuje velmi hustý provoz v obou směrech před zúžením u D2. Směrem na Prahu je kolona hlavně kamionů v pravém pruhu od Holubic z 211. kilometru. Směrem na Vyškov je fronta nejdřív od exitu 194 od sjezdu na Vídeň k D2. A potom se pozvolna rozjíždí kolona z 203. kilometru od Ostravské do omezení za Rohlenkou. V něm na kilometru 209 po dřívější vážné nehodě už všechno odklidili a volné jsou zase oba pruhy. V Brně na městském okruhu v Královopolském tunelu směr Pisárky řeší nehodu a vzniká tam kolona na vjezdu do tunelu z Hradecké. Dálnice D7 Praha Chomutov už je u Loun průjezdná v obou směrech. Popoledně tam byl provoz zastavený obousměrně kvůli policejnímu zásahu u člověka stojícího na mostě. Teď už jsou oba směry volně průjezdné. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice, čekejte komplikace mezi Voticemi a Miličínem v obou směrech. U Oldřichovce havarovalo osobní a nákladní auto kolony na jih od Hostišova na sever hned za Miličínem. Zdržení kolem 20 minut. A na 6. Praha Karlovy Vary před stavbou mostu v Petrohradu kolona od Bílence až na půl hodiny, opačně na Prahu jen kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, na většině území počítejte s deštěm nebo přeháňkami, místy se objeví bouřky, s výjimkou úplného západu Čech budou i velmi silné, večer pak začnou srážky od západu už postupně ustávat. Teploty dnes v severozápadní polovině Čech 20 až 24 stupňů Celsia, jinde i 28 a na jihu Moravy naměříte ještě víc, tam i 30 stupňů Celsia. Ještě přidáme informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Dobrý den a celý nový týden. Až do pátku vám o tomto čase nabídnu rozhovory se zajímavými osobnostmi nejrůznějších profesí. Politický analytik Lukáš Jelínek je tím dnešním. Já vás vítám, dobrý den.
6: Pěkný den vám i posluchačům.
5: V hledáčku budeme mít politiku, sucho, silnice i nadcházející komunální volby. Zeptám se například na to, jak rozumět tomu, že se kvůli řešení sucha objevil po boku premiéra nikoli motoristický ministr životního prostředí, nýbrž jeho předchůdce v úřadu z hnutí ANO. Kolik peněz od státu mají na svých účtech kraje na opravy silnic nižších tříd? No a v jakých formacích jdou do komunálních voleb současné parlamentní strany? Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Jak to vidí?
5: Se vrací do práce, dnes zasedne poprvé po dvoutýdenní dovolené a bude řešit sucho. Zrovna začalo pršet.
6: Zdá se, že nám vláda přivezla ze své dovolené déšť. Mě vlastně trochu překvapilo, nebo začněme pozitivně, je dobře, že se vláda rozhodla, že bude sucho řešit. Člověk by očekával, že možná začne s tím trošku dřív, protože to, že je sucho, dlouhodobě víme. Léta, letos přinejmenším od jara si hydrologové stěžují na to, že není voda v řekách, rybnících, přehradách, tak dobře. V půlce srpna si toho všimla i vláda.

0: a rozhodla se něco dělat. Mě jenom překvapilo, že když pan premiér minulý týden oznámil s velkou pompou, že vláda dá 4 miliardy na hospodaření s vodou, tak jsme se následně dozvěděli, že to jsou peníze, které už v tom rozpočtu státním vyčleněny jsou, že to nejsou peníze jakoby navíc. A k tomu ještě jsme slyšeli od bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka, že původně na letošek Fialova vláda plánovala mnohem větší rozpočet na tato opatření a že Babišův kabinet je seškrtal. Takže ono to zase nakonec asi až tak velká sláva nebude, ale jinak si myslím, že je dobře, že se ta koalice pro vodu nebo za vodu, nebo jak to Andrej Babiš...
1: Národní koalice pro boj proti suchu.
0: Nazval, ono vždycky, když potřebujete vytyčit, ukázat, že něco děláte, tak to musíte nějak honosně pojmenovat. To už víme ze seriálu Jistě, pane ministře, takže zdá se, že pojmenování už bychom měli. Teďka jde jenom o to, aby se ty peníze nenasypaly čistě jenom do nějakých velkých betonových hrází, protože, jak říkají i hydrologové, potřebujeme vodu především zadržovat v přírodě, což je spousta malých projektů, ne hromada velkých přehrad. Ale kromě toho si myslím, že tady tímto způsobem řešíme následky. Ovšem vláda by se měla také zabývat podle mě příčinami, nebo respektive tím, jestli děláme všechno pro to, co dělat můžeme, aby se klimatická situace nezhoršovala. A tady v tomhle tom si myslím, že má Česká republika obrovský dluh, protože my víme, že co se týká využívání obnovitelných zdrojů, jsme na chvostu Evropy, víme, že ozeleňování našeho průmyslu probíhá pomalu. Tady se bojuje prakticky o každý větrník, aby náhodou někomu nezacláněl. Přitom víme, že je to mnohem bezpečnější energetický zdroj než jaké jiné. A když jsme se nedávno dokonce dozvěděli, že vláda vyčlenila peníze na nový jezd na Labi v Děčíně, o kterém se už hovoří nějakých 20, možná 30 let. Pravda, bylo to v době, kdy bylo mezi Děčínem a Německem v Labi málo vody. Patrně si mysleli vodohospodáři, že si tady tímto pomůžou, ale klidně se také může stát, že té vody v Labi bude stále méně a že dokonce ani žádný jez, kvůli kterému se musí přemístěvat několik biotopů, nám nepomůže. Takže byl bych možná radši, kdyby vláda místo vymýšlení honosných názvů svých kampaní se začala zamýšlet nad tím, jestli opravdu všechny ty kroky, které dělá, jsou kroky chytré a pomáhají tady v tomto směru.
1: Jinak ta Národní koalice pro boj proti suchu, ta vznikla už v roce 2018, nyní vlastně jaksi premiér obnoví to fungování tohoto, řekněme, instrumentu. A co se týče těch financí, na co by měly jít, dozvíme se určitě detaily na dnešní tiskové konferenci, nicméně, co už je známé, tak mají putovat na propojování vodohospodářských sítí, zadržování vody v krajině, výstavbu drobných vodních nádrží, rybníků, zavlahovacích opatření a podobná opatření, to jenom tak na okraj. Vrátím se, pane Jilínku, ještě k té návštěvě pana premiéra. Byl u vodní nádrže Slapy, a to v doprovodu nejenom ministra zemědělství Šebestiána, generálního ředitele státního podniku Povodí Labe, pana Kubaly, ale byl tam také Richard Brabec, což je bývalý ministr životního prostředí ještě za hnutí ANO. Proč se neobrátil a proč tam chyběl současný šéf rezortu Igor Červený?
0: Mě trochu ta tisková konference připomínala stranickou akci hnutí ANO, protože vedle pana premiéra stál pan Brabec, pak tam sice stál pan Šebestián, který je ministrem zemědělství za SPD, ale všichni tak nějak víme, že si ho do té vlády spíš vybral Andrej Babiš. No zjevně motoristé tady v tomhletom moc užiteční nejsou. Ti jsou v boji proti klimatické krizi nebo změně užiteční jako mrtvému zimník, protože oni sami už přece prohlásili, že klimatickou krizi ukončili. Myslím si, že jejich jakoby ideologické piruety by asi tady v této situaci příliš nepotěšily ani pana premiéra, proto sáhl po prakticích, po manažerech, se kterými chce na obnoveném projektu tady té koalice spolupracovat. Richard Brabec byl nejdéle sloužící ministr životního prostředí, sice ekologové k němu měli řadu výhrad, ale přeci jenom nakonec se ukázal být svého času lepším ministrem, možná než se předpokládalo, protože sice přišel z chemičky, ale ukázalo se, že má poměrně dost otevřené myšlení a že je velmi schopný manažer. On se podle mě v těch předchozích letech vědomě rozhodl stáhnout z té celostátní politiky na krajskou úroveň, aby se stal ústeckým hejtmanem. Panu Babišovi v posledních měsících radil jenom jako poradce přes životní prostředí. Já vím, že dokonce ani novinářům nechtěl dávat moc rozhovory. Tvrdil, že se soustředí víc na tu regionální než na politiku, než na životní prostředí, ale v tuto chvíli zjevně Andrej Babiš usoudil, že se bez Richarda Brabce a jeho schopností neobejde, zvláště ve srovnání s tím, co na ministerstvu životního prostředí předvádí pan Červený, pan Turek. On člověk často nemá ani jasnou představu, kdo to ministerstvo řídí, jestli se náhodou jenom neřítí někam samospádem, a v okamžiku, kdy je skutečně potřeba odvést nějakou práci, tak to se Andrej Babiš raději než na ty, kteří zastávají nějaké funkce a jsou těmi, jak se, no zkrátka těmi, kteří vlastně se jenom prezentují svoje názory, takže se v tuto chvíli snaží spíš soustředit na ty manažery, a tím pan Brabec rozhodně.
1: Co to znamená tedy, pane Jelínku, pro motoristy, v jejichž jaksi rukou je vedení tohoto rezortu? V čem se liší strategie motoristů v této oblasti, přístup ke změně klimatu, suchu, od toho, co prosazoval třeba 8 let pan Brabec? A no, nakolik vlastně by třeba, když se nyní obrátil na něj premiér Andrej Babiš, třeba mohla posílit jeho role, případně návrat do té celostátní politiky?
0: Tak motoristé jsou fatalisté, ti říkají, v létě je teplo, v zimě je zima, v noci je tma, tak prostě to není žádná klimatická krize. Někdo by řekl, že je to zavírání očí, někdo by řekl, že prostě vidí tu situaci reálně a stejně s tím nic moc nenadělají, tak proč by se snažili. Ovšem Andrej Babiš ví, že v tuto chvíli, když lidi zaprvé skutečně začínají trápit ta úmorná vedra, kdy hrozí nedostatek vody, kdy hrozí požáry, už i u nás ve střední Evropě, takže je to prostě téma, kterého si voliči začínají všímat, a on ho podle mě skutečně chce, alespoň částečně v mezích možností, jaké má, řešit. Tak tomu se hodí Richard Brabec rozhodně víc než pan Červený nebo než pan Turek. Jestli by to mohlo znamenat nějaký návrat pana Brabce, tak úplně si to nemyslím, protože si neumím představit koaliční rošádu, při níž by motoristé rezort životního prostředí pustili, protože pro ně je to symbolický, ikonický rezort, který potřebovali obsadit, protože je to středobod jejich motoristické ideologie, bojí se všemi zelenými a zelenými opatřeními a progresivisty a podobně, takže oni by se asi velmi těžko uplatňovali v nějakém jiném rezortu, ale na druhou stranu, kdyby ta situace skutečně nějak gradovala, kdyby se ostře zhoršovala, kdyby Andrej Babiš potřeboval se na ministra životního prostředí spolehnout, protože zatím pan premiér říká, že si to téma stáhne opět pod sebe, jak on si ta témata stahuje pod sebe, a že to bude řešit s panem Brabcem, kdyby se ukázalo, že k tomu potřebuje i ministra, tak by teoreticky mohl zavelet nebo požádat koaliční partnery o výměnu, ale přesto si myslím, že je to pravděpodobnost spíš menší než větší a že pan Brabec bude spíše takovým tím přítelem na telefonu nebo možná jakousi tváří, která ukáže, že se vlastně že se s tou klimatickou změnou a s nedostatkem vody bojuje nejenom na celostátní, ale i na té regionální úrovni, kde má ANO v současnosti vlastně nejvíce hejtmanů.
2: Jak to vidí?
1: Premiér Andrej Babiš potvrdil, že kraje příští rok nedostanou ze státního fondu dopravní infrastruktury peníze na opravy silnic nižších tříd. Podle něj mají regiony na účtech dostatek financí na opravy, ba až přebytek. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015, to bylo ale podle premiéra jen něco navíc. Tak jaká je ta situace? Kraje mají jiný pohled?
0: Já bych neodděloval to téma financování oprav silnic z druhé a třetí třídy, které mají kraje pod palcem, od toho obecného vztahu mezi vládou a kraji, protože my dlouhodobě sledujeme takovou tu tendenci posílat krajům povinnosti, úkoly, kompetence, ale neposílat jim peníze. Říct jim, že ono se to vždycky nějak vyřeší rozpočtovým určením daní, až se kraje dohodnou, a nebo že kraje mají na svých účtech přebytky, což je sice pravda, nevím, jak který kraj, samozřejmě, že vede tady v tom zjevně Praha, ale spousta hejtmanů říká, že ty přebytky mají, protože chystají velké investiční akce, které musí mít něčím zajištěny a že to není prostě jen tak pro plezír. Myslím si, že to není téma jenom silnic, protože my to sledujeme třeba v otázce financování nepedagogických zaměstnanců ve školství a školských pomůcek. Našli bychom celou řadu oblastí sociální služby, které leží na krajích a které jsou také podfinancované a stát si často myslí, že si kraje nějak pomůžou. Co se týká těch silnic, tak v minulosti posílali vlády zhruba 4 miliardy ročně krajům na opravu těch silnic druhé a třetí třídy. Tentokrát ty peníze nedostanou. Je zajímavé, že když o snížení tady této částky uvažovala Fialova vláda, tak jako první se proti tomu bouřili hejtmani za hnutí ANO. Tuto chvíli jsou naopak loajální k tomu, že nic nedostanou, ale podle mě tady tímto způsobem se prostě dlouhodobě vládnout nedá. Kdy stát, protože nemá na celou řadu svých výdajů na celostátní úrovni, tak seškrtává ty prostředky, které by měly sloužit krajům k jejich praktickému fungování, to vždycky někde narazí, takže já si myslím, že na dluh se skutečně dlouhodobě žít nedá a pokud vláda bude chtít něco udělat, tak bude muset změnit daňový systém tak, aby z toho měla něco jak ona, tak ale i kraje, protože ten systém, kdy kraje dostávají povinnosti, ale nedostávají peníze, není podle mě dlouhodobě udržitelný.
1: Kromě sucha a silnic bude dalším tématem rozpočet. Ministryně financí Alena Schillerová se postupně tento týden sejde s jednotlivými ministry, která bude mít nejsložitější, pane Jelínku.
0: No, ono to bude hodně těžké ve všech směrech, protože my víme, že se musí přisypat desítky miliard do obrany. Víme, kolik desítek miliard potřebuje školství. Tuším, že jsem někde četl, že jenom na to, aby se podařilo zajistit těch 130% průměrné mzdy, tady ty platy učitelů, které byly deklarovány zákonem, takže na to je potřeba také nějakých 30 miliard korun ze státního rozpočtu. Já jsem zmínil sociální oblast, do které je potřeba investovat, zdravotnictví. No, zkrátka, pokud nám říká pan premiér, že deficit toho rozpočtu bude dramaticky pod 400 miliardami, tak si myslím, že nás vlastně připravuje na to, že ten rozpočet nebude 310 miliard, ale že bude třeba 360 miliard a bude to pokládat za úspěch, což si myslím, že ve skutečnosti žádný velký úspěch není, ale protože stát není schopný žádným jiným způsobem efektivním přinést peníze do státního rozpočtu, hovoří se o EET, o boji s šedou ekonomikou, to jsou všechny věci, za které si zaslouží paní ministryně Schillerová podle mě pochvalu, ale ty prostředky, které jsou potřeba, to stejně nepřinese a potom to rozdělování peněz bude možná mezi rezorty o to těžší. Já si pamatuju z minulosti, jak chodili za paní Schillerovou ministři s kyticemi, s andílky, se soškami, které sbírala, snažili se jí zavděčit. Pak Zbyněk Stanjura tady tuto praxi opustil a vláda o rozpočtu jednala jako celek všichni ministři, aby nemuseli mezi sebou si podrážet nohy nebo lobovat jeden víc, jeden míň. Tak paní Schillerová se vrací ke staré praxi, nevím, možná jí má osvědčenou, ovšem vzhledem k tomu, že těch peněz je ještě méně, než kolik bylo v době, kdy byla ministryní financí poprvé, tak si myslím, že ty úsměvy možná začnou i českým ministrům postupně na těch tvářích zamrzat.
1: Odhaduje komentátor a politický analytik Lukáš Jelínek.
2: Jak to vidí?
1: Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní říjnové komunální volby. Co, pane Jelínku, podle vás napovídají ty seznamy o jednotlivých seskupeních, například v jakých formacích jdou do voleb současné parlamentní strany?
0: Jsou to takové pokusy a možná také omily. Prostě ty strany si často na komunální úrovni zkoušejí koalice, které by potom mohly zafungovat třeba nejenom ve městech nebo ve větších městech nebo v krajích, ale třeba jednou i na celostátní úrovni, pokud se ukáže, že se tím političtí předáci nebo nové politické osobnosti, které se můžou třeba i na té komunální úrovni vylíhnout, že si mezi sebou navzájem rozumí. možná je to pro voliče někdy trošku nesrozumitelné, když například TOP 09 jde v Praze v koalici s ODS, zatímco v Brně jde v koalici spíše se středovými nebo někdy i levostředovými uskupeními, ale ono to skutečně hodně záleží na tom, jak se prostě usadily ty nejenom stranické, ale i mezilidské vztahy v jednotlivých městech. Podle mě to nejzajímavější z hlediska těch komunálních voleb ve velkých městech nám ukazují ty velké strany, protože taková Občanská demokratická strana potřebovala napravit svůj dojem nebo napravit dojem ze svého působení v minulých letech jak v Praze, tak v Brně. Takže v Praze vyměnila pana primátora Svobodu, který možná na někoho působí jako nedostatečně akční nebo jako uspávač hadů, za pana Portlíka, který slibuje změnu, dynamiku, někdy až takovou, skoro bych řekl, neposednost, a skoro se tváří, že ODS zatím v Praze snad ani nevládla, jakou změnu nebo jakou dynamiku on přinese. Je to sázka na osvědčeného straníka, který je navíc prvním místopředsedou ODS, takže se dá očekávat, že ta pražská politika možná bude do budoucna i to, jaká koalice následně v Praze vznikne, ovlivňovat třeba i to dění na celostátní úrovni. Zatímco v Brně, které měl pod palcem Pavel Blažek dlouhá léta s panem Kerndlem a se současnou primátorkou paní Vaňkovou, a ODS se tam zapletla do celé řady skandálů nebo kauz, především souvisejícím s městským majetkem, s městskými nemovitostmi, tak v tuto chvíli ODS tam zkouší ale úplně něco jiného než v Praze. Tam prostě nabídli dokumentaristku, filmařku paní Zlatuškovou, která je nestranička, která vždycky byla k ODS velmi kritická, bývala považována spíše za levicovou aktivistku, tak v tuto chvíli ODS si patrně spočítala, že v Brně jí tady toto mnohem lépe spraví pověst, než ta sázka třeba na osvědčené straníky jako v Praze. A když se podíváme na hnutí ANO, tak to naopak úplně opustilo jakékoliv větší ambice, protože pan Hušbauer, který povede jeho kandidátku v Praze, tak je známý možná na Praze 4, ale jinak není vnímaný jako silný politický hráč ani uvnitř hnutí ANO. Něco podobného pan poslanec Trojan, který povede komunální kandidátku ANO v Brně. Tam to všechno působí, že ANO si pomalu zvyká na tu roli, že by mohlo být juniorním partnerem v nějaké koaliční vládě, ať už v Praze nebo v Brně. A jsem zvědavý, jestli tady tímto způsobem nám naznačuje i nějakou změnu trendu v té celostátní politice, protože možná, a to se nebude týkat jenom Prahy a Brna, když se potom podívají voliči na ty kandidátní listiny, tak tam najednou najdou tolik nových a nečekaných jmen, že se v tom těžko budou vlastně orientovat.
1: Svědčí to ta nová jména, pane Jelínku, i o tom, že mají lidé čím dál víc zájem o tu komunální politiku?
0: No, já bych to úplně nepřeceňoval, protože pokud se nepletu, tak těch komunálních kandidátek i senátních kandidátek bylo podáno méně, teda v některých městech je to naopak, třeba v Praze je vždycky velký zájem o tu kandidaturu, ale to celkem dává logiku, zatímco v těch menších městech je často velký, nebo na vesnicích je velký úspěch, když se vůbec nějaká kandidátka sestaví a volby se tam budou konat. Takže já si myslím, že ta situace je jiná, prostě město od města. To podstatné je, že jsou tady ještě pořád lidé, kteří jsou ochotni se o věci veřejné, o jejich správu nějakým způsobem zajímat, že ještě nejsou úplně znechuceni tou politickou situací, ale podstatné je, aby ti aktivní, které často vídáme v těch městech a obcích, a každý určitě ze svého okolí nějaké takové komunální politiky zná, aby třeba nějak v nějakém vhodném okamžiku se pokusili přemístit do té parlamentní politiky, zkrátka, aby se pokusili to, co načerpali nebo co se naučili, tak využít i na té celostátní úrovni, protože zatímco si myslím, že ti komunální politici jsou čím dál vycvičenější a čím dál zorientovanější, ono i ty nároky na ně jsou stále vyšší, tak naopak mám pocit, že kompetence těch politiků na té nejvyšší úrovni postupně upadá, takže by to možná chtělo alespoň trošku časem promísit.
1: Mohla by se pak tím přestupem, lidově řečeno, komunálního politika do té celostátní politiky i zlepšit komunikace právě, jak jste naznačil, že vlastně vláda často neúplně slyší na potřeby krajů?
0: Bylo by to fajn, ale my už teďka často slýcháme od těch politických stran, že je to vlastně užitečné, když vládnou ve městě, v kraji a zároveň na té centrální úrovni, že to té komunikaci pomáhá. No, možná někdy ano, ale třeba když jsme před chvílí hovořili o těch krajích v souvislosti se silnicemi, tak tam je vidět, že ani to, že hnutí ANO má většinu hejtmanů a má vládu, tak to těm krajům žádné větší prostředky zajistit nedokáže. Vždycky záleží na schopnostech nebo na aktivitě toho daného politika a tam potom už úplně jedno, jestli je ze strany vládní nebo opoziční, protože podstatné je, aby dokázal zamířit do těch správných dveří a nenechat se z nich vyhodit.
1: Prezidentské volby, ty nás čekají až za rok a půl, pomaly už ale se začíná mluvit o tom, kdo by mohl být vyzývatelem Petra Pavla, stávající hlavy státu, pokud tedy bude chtít vůbec svůj mandát obhajovat. Server Novinky v této souvislosti přinesl průzkum agentury NMS, který sledoval tu podporu v hypotetickém druhém kole vole. Pokud by došlo na stejné finále, jako při poslední volbě v roce 2023, tak a ucházel by se také Andrej Babiš, tak ten duel by dopadl vítězstvím Petra Pavla. Tak co si myslíte o takových průzkumech?
0: Tak do prezidentských voleb zbývají 2 roky a ta politická dynamika je ohromná. 2 roky před posledními prezidentskými volbami, nechci říct, že by Petra Pavla nikdo neznal, ale s prezidentským úřadem si ho ještě nikdo nespojoval a spousta lidí byla velmi skeptická k tomu, jestli voják, jestli někdo s jeho profilem se může vůbec stát prezidentem. Nakonec tím prezidentem je a zdá se, že má skutečně velmi vysokou podporu ve veřejnosti, ale my nevíme, jestli se nevylíhne nějaký jiný kandidát, který by dokázal třeba zastínit i jeho. Spíš si myslím, že tomu tak nebude při tom nízkém zájmu osobností, zvlášť těch, které mají nějakou politickou zkušenost nebo schopnost kandidovat. Takže tam už zbyde jenom čekat na to, co udělá vládní koalice. A ta zdá se, že bude hodně dlouho ještě tápat, protože já nepředpokládám, že by byl ochotný kandidovat znovu proti Petru Pavlovi Andrej Babiš. Přeci jenom v jeho věku, kdy už se politická kariéra pomalu nachyluje, tak utrpět druhou porážku v přímé prezidentské volbě, notabene od Petra Pavla, který je vnímaný jako přímý protivník tady této vlády, tak to je asi něco, co by Andrej Babiš utrpět nechtěl. Alenu Schillerovou Karla Havlíčka si potřebuje držet ve vládě, proto se začalo spekulovat o jménu Radka Vondráčka, ano, kterého tlačí ex-prezident Miloš Zeman. Pan Vondráček je politik loajální, lidový, umí vytáhnout kytaru klidně i na poslaneckých lavicích a zaspívat, to je sice fajn, ale spíš si myslím, že i on by byl tady v tomto souboji do počtu. Takže koalice podle mě nebude chtít riskovat porážku, pokud se ukáže, že není žádná taková politická osobnost, k níž by se dokázala připojit, přilepit nebo s níž by se dokázala spojit svůj osud, tak se raději bude tvářit, že prezidentská funkce vlastně není až tak významná, že ty pravomoci nejsou tak klíčové, že to podstatné se děje ve Strakově akademii, ve vládě a že se soustředí na vládnutí a zkusí se vlastně tady z této nouze vyrobit jakousi ctnost.
1: Pohled Lukáše Jelínka, politického analytika. Já vám děkuji za vaše názory, za váš čas a přeji vše dobré. Naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání a těším se na shledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Radiožurnál je 1:30. Zprávy a Anna Horáčková.
3: 3 stravenkové firmy musí zaplatit pokuty dohromady za 280 milionů korun, potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Společnosti Plaxi, Edenred a App totiž po vzájemné dohodě v letech 2004 a 2018 omezili maximální počet stravenek na jeden nákup. Tím podle úřadu porušili české i evropské zákony. Poprvé o provinění firem rozhodl úřad už v roce 2022. Následně se ke kauze vrátil, aby potvrdil výši pokut a důsledně odůvodnil. Teď jsou pokuty pravomocné a firmy je musí zaplatit. Lesní požár v belgickém Hutfaně se díky dešti přestal šířit směrem k německým hranicím. Informuje o tom deník The Guardian. Plameny se ale šíří dál na severovýchod země. Své domovy už museli opustit stovky lidí. Německo na pomoc vyšle 2 armádní vrtulníky. Do hašení se měly po žádosti Belgie zapojit i čeští hasiči. Nakonec ale nebudou potřeba. Požár je nejhorší v historii Belgie. Spálil už přibližně 3000 hektarů území. Počet obětí po víkendovém zemětřesení v Indonésii vzrostl na 68, informoval o tom indonéský úřad pro zvládání katastrof. Dalších více než 200 lidí je zraněných. Pobřeží indonéského ostrova Flores zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně v noci na sobotu. Od té doby v oblasti zaznamenali dalších víc než 1500 menších otřesů. Tisíce obyvatel museli úřady evakuovat. A vstup do státních galerií bude každou první neděli v měsíci zdarma, zatím do konce roku. Informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Poprvé budou lidé moct volný vstup využít 6. září. Bezplatně se návštěvníci dostanou do stálých expozic třeba Národní galerie a Národního muzea v Praze, Státního muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou nebo dalších galerií a muzeí v Brně, Ostravě nebo třeba Olomouci. Podle ministra Klempíře tak rezort navazuje na jarní pilotní projekt. Během posledních nedělí v srpnu a v září se lidem navíc zadarmo otevřou i všechny státní hrady a zámky. Sport. Česká basketbalová reprezentace odehraje takzvanou předkvalifikaci mistrovství Evropy bez řady opor. V nominaci totiž chybí hvězdný rozehrávač Tomáš Satoranský i aktuálně jediný Čech v zámořské NBA Vít Krejčí. Zraněný je navíc kapitán Vojtěch Hruban. Domácí federace o tom informovala na svém webu. Češi v předkvalifikaci nastoupí 27. srpna v Belgii, o 3 dny později je v Praze čeká souboj s Norskem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 i D2 před Brnem a nehoda na Trojce u Oldřichovce. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova se nejdřív kolem exitu 210 Holubice dojíždí do kolony, sunou se 10 až 15 minut i osobní auta do omezení u rohlenky, potom pokračuje roztrhaná fronta kamionů v pravém pruhu do Brna k D2 do dalšího omezení. Před ním je kratší kolona taky směrem opačně z Prahy na Vyškov od exitu 194 Vídeňská osobním autem do 10 minut. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy se kamiony řadí v pravém pruhu už u exitu 11 Židlochovice, osobní auta potom popojíždějí ze zhruba 3. kilometru u Olympie, kde je jedničce. Silnice 3 Praha České Budějovice je u Oldřichovce průjezdná Kivadlově, srazilo se tam osobní auto s nákladním a kolony jsou velmi dlouhé směrem na Budějice za Voděcemi od Hostišova, směrem na Prahu už z Miličína a zdržení už přes půl hodiny. A na tahu 6 Praha Karlovy Vary kousek za koncem dálnice čekejte kolonu od Bílence, je to až na půl hodiny popojíždění do Petrohradu. Ke stavbě mostu jezdí se Kivadlově, směrem na Prahu je fronta jenom kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Celé odpoledne bude oblačno až zataženo, na většině území počítejte s deštěm nebo přeháňkami, místy se objeví bouřky, s výjimkou úplného západu Čech budou i velmi silné, večer už pak začnou srážky od západu postupně ustávat. Teploty dnes hodně různé, v severozápadní polovině Čech 20 až 24 stupňů Celsia, jinde i 28 a na jihu Moravy naměříte ještě víc, tam i 30 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Právě začíná pořad Věda Plus, inspirativní témata a rozhovory nejen s vědci. Čemu se dnes budeme věnovat? Nové české činidlo pro úpravu vody odstraňuje nežádoucí látky, včetně fosforu. Funguje dobře i při čištění odpadních vod. Kvantová fyzika vidí dál než lidé. Ukazuje to vědecký experiment v centru Olomouce. O jaký experiment se přesně jedná? A vědci v Krkonošském národním parku testují nové metody mapování invazních rostlin. Jak jim v tom pomůže navigace a speciální kamera. I o tom budeme mluvit. Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
4: Věda Plus.
6: Letošní horké léto zhoršuje kvalitu vodních toků a nádrží, které slouží jako zdroj pitné vody. Do úpraven tak podle odborníků přitéká voda kyselejší, vyšší je i obsah nežádoucích látek. K jejich odstranění vyvinuli odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd činidlo, které je vysoce účinné bez ohledu na teplotu. Funguje i při čištění odpadních vod, především od fosforu, který ve větším množství zhoršuje kvalitu vody.
7: To, že má tu takovou pivní barvu, tak já se jmenuji pivo Konský, tak právě proto byla snaha, aby i to činidlo, které jsme vymysleli, mělo tu pivní barvu. Ne, ale teďka vážně ono obsahuje kovy.
8: Takže to byl záměr.
7: Ne, úplně ne, ale vlastně ano, protože ono obsahuje železo a to jí právě barví do takového toho zlatava nebo žluté, žlutohnědé barvy. Skutečně to připomíná pivo.
8: Jenže tato zlatavá tekutina v kádince, kterou mi ukazuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, dokáže vyčistit přírodní nebo odpadní vodu. A to bez ohledu na jejich teplotu, a tedy kyselost nebo zásaditost.
7: To naše nové činidlo je specifické právě tím, že ty kovy, to jsou ty účinné složky činidla, které pak upravuje tu vodu, jsou tady obě ty základní, to znamená železo i hliník, a jsou na nějakém anorganickém nosiči.
8: A to si můžeme představit jako řetízek z přívěsky, který pomocí srážení odstraní nežádoucí látky, včetně fosforu.
7: Funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
8: A to si tady můžeme hned ukázat, protože tady na to máte speciální přístroj. Tady vidím nějakých 8 válců, které jsou průhledné a jsou zaplněné.
7: Tady zrovna vidíte vodu, kterou využívá úprava vody v Plzni. Je to surová voda z řeky Úhlavy, která díky tomu, že to je řeka, tak se její kvalita mění velmi významně v průběhu roku. Stačí, aby významně zapršelo, protože se tam spláchne řada látek z polí.
8: V každém z válců jsou tedy zhruba 2 litry vody.
7: Vidíte tady teďka zrovna z těch sklenic výjíždí míchadla. Vezmu si nějakou automatickou pipetu, kde si nastavím to množství, které chci.
8: A Martin Pivokonský k ním teď přidává různé množství činidla.
7: A nadávku ho jednoduchým způsobem do té sklenice, tak abych ho rovnoměrně něco nejvíc asi jak rozptýl do toho objemu té vody.
8: Takže ta předtím průhledná voda změnila logicky barvu. A tak toto postupně uděláte u všech 8 sklenic.
9: Ano, je to sklenicová optimalizační zkouška.
8: Říká Monika Motlok ze startupu Flock4U a zapíná přístroj.
9: Chvílečku počkám a pustím míchání a spustí se míchací kolony. Ta zkouška bude probíhat teď 30 minut.
8: Pak se vzorky podrobněji analyzují, ale už teď je vidět, že v některých válcích začíná být voda průhlednější.
7: Když se na to takhle podíváte, tak tady vidíte, že tady třeba ty vločky, které tam vznikají takové jako cucky.
8: To jsou ty nečistoty vlastně.
7: To jsou ty nečistoty s tím činidlem, které ono pospojovalo dohromady, tak vidíte, že tady jsou takové krásně vyvinuté. Teďka, jak se to vypne, tak oni začnou krásně sedimentovat a ta voda nad tím už je krásně čirá. A i pouhým okem je vidět, že ve sklenici 5 a 6 je ta voda taková asi jako nejčirejší nebo má nejskřivější barvu a tím pádem ty podmínky v těch sklenicích jsou ty, které pak si ta úpravna nastaví ve svém provozu.
8: Podobně to podle Moniky Motlok funguje i u odpadních vod.
9: U těch čistíren se bavíme o terciálním dočišťování vody a cílíme na odstranění fosforu. Testujeme na několika úpravnách vody a ta zpětná vazba je v tuto chvíli velice pozitivní. To činidlo je účinnější než ty běžně používané, takže věříme, že to má velký potenciál.
8: Teď startup Hydrologického ústavu Akademie věd hledá možnosti průmyslové výroby činidla. Eva Kézrová, Český rozhlas.
6: Téma ještě doplníme. Za zelené sinice na vodních plochách může horko a především dostatek fosforu ve vodě, který je pro ně jako hnojivo. Do budoucna by ho ale mělo být méně, protože chystaná evropská směrnice zpřísňuje limity pro čištění odpadních vod. Jak ale upozorňuje hydrochemik Petr Purcal z Biologického centra Akademie věd, v létě nejsou zdrojem fosforu jen odpadní vody.
10: To teplo samo o sobě na ten fosfor vliv nemá. Toho tam přitéká přibližně pořád stejně. Ale on se ten fosfor víc točí, říká se tomu vnitřní cyklus v rámci té nádrže, protože během léta je ta biologická produkce vlastně organických látek, které obsahují i ten fosfor, je větší.
8: Právě fosfor je pro sinice, řasy, bakterie a další mikroorganismy skvělou potravou. Jak to tedy vlastně v té vodě funguje?
10: Oni ten fosfor spotřebují, vyroste tam obrovské množství biomasy, to jsou ty zelené vodní květy a nebo ty plovoucí okřehky a další vlastně nežádoucí jevy pro člověka. A během toho oni ten fosfor vyčerpají. Ale pak nastává noc, kdy přestanou produkovat kyslík, tak tyhle ty organismy část kyslíku spotřebovávají pro svůj život. Připojují se k tomu další, což je zooplankton, ryby a bakterie. A dojde k tomu, že ten kyslík už vlastně není vůbec v té vodě.
8: A zároveň je ho tam méně i kvůli teplejší vodě. Takže to je ten vnitřní cyklus nádrže, který jste před chvíli zmiňoval, že nedostatek kyslíku vede ke vzniku fosforu?
10: Že jsou tam ty podmínky ideální pro to, aby to všechno narostlo. Využije to ten fosfor, zabuduje to do své biomasy, potom ta řasa odumře, klesne ke dnu, kde ji začnou žrát mikroorganismy, bakterie a zase se ten fosfor uvolní do té vody, takže tenhle ten cyklus se neustále opakuje.
8: Pokud vím, tak spolu s dánskými kolegy teď zkoušíte velice zajímavou možnost, jak tento přírodní fosfor z nádrží dostat.
10: Máte obrovské množství nádrží a rybníků, kde nemáme technické řešení na to, aby jsme ty jezera a nádrže vypustili a vybagrovali ten sediment, který obsahuje velké množství fosforu. Takže v rámci tohohle evropského projektu zkoušíme takovou variantu, že bychom tu vodu z hloubky filtrovali skrz sorpční materiál. A druhým krokem by mělo být využití tohohle materiálu s tím zachyceným fosforem jako hnojivo pro zemědělství.
8: Konkrétně to testujete od jara na vodní nádrže Vrchlice u Kutné Hory. Jak tedy dostáváte ten kal ze dna nádrže?
10: Používáme solární pohon čerpadla, znamená, že máme solární panely a to čerpadlo běží jenom během slunečních hodin a filtrujeme tu vodu z té hloubky přes ten filtrační materiál. Ono to zachytí nějakou část toho fosforu, ne úplně všechen, to záleží právě na konfiguraci, kolik tam dáme filtrů za sebe. To je taková trubice, která je asi 50 cm dlouhá, naplněná tím sorpčním materiálem, takže jsme schopni odstranit nějakých 20-30% toho fosforu při jednom průchodu tím filtrem.
8: A co vám to zatím ukázalo?
10: Tyhle ty pokusy běží v několika týdenních cyklech. My ten sorpční materiál vlastně potom na vzduchu usušíme a předáme kolegům z Dánské univerzity, kteří to testují právě na různých experimentálních políčkách jako přídavek hnojiva. A odhadem, protože my pracujeme jenom jako v testovacím projektu, jo, s malým množstvím vody, tak jsme byli schopni odstranit, řekněme, pár gramů toho fosforu z té vody. Máme ještě celou příští sezónu na to, aby jsme dosáhli samozřejmě co největší účinnosti toho odstranění fosforu.
8: Věří Petr Porcel z Hydrologického ústavu Biologického centra Akademie věd, že tento způsob pomůže snížit množství fosforu ve vodních nádržích a tím zabránit růstu zelených sinic. Eva Kézrová, Český rozhlas.
6: V centru Olomouce můžete teď narazit na zvláštní krabici. Je černá, mňouká a padají z ní hopíky. Jakkoliv to zní zvláštně, je to ve skutečnosti jen ukázka kvantové fyziky, vztažená na náš běžný svět. Stojí za ní vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a právě tam se teď po rozhlasových linkách vypravíme za popularizátorkou vědy Vendulou Lužnou, která už nám o projektu řekne víc. Hezký den.
11: Krásný den.
6: Můžete nám přiblížit, co je to za krabici a kde je k vidění?
11: My jsme vlastně vycházeli z toho, že je poměrně známý myšlenkový experiment rakouského teoretického fyzika Erwina Schrödingera, který když vlastně přirovnával ten kvantový svět a jeho zákonitosti k něčemu, co si lidé mohou představit, tak právě říkal, že je to jakoby jsme si představili, že v krabici je zavřená kočka a my dokud tu krabici neotevřeme, tak nevíme, zda je živá či mrtvá. A my jsme vlastně vzali tenhle ten myšlenkový experiment a vytvořili jsme velkou kovovou černou krabici, která vlastně v různých intervalech mňouká a tím vlastně odkazuje k tomu Schrödingerovi a k těm kvantovým technologiím.
6: No a proč jste se rozhodli odkazovat právě na Schrödingerův experiment?
11: My v Olomouci máme velmi silný a kvalitní výzkum kvantových technologií a protože kvantové technologie jsou něco, co v poslední době velmi často slyšíme v médiích, ať už se to týká souvislosti s kvantovými počítači či jinými druhy výzkumu, tak zároveň ale pro lidi je to něco, co je velmi špatně uchopitelné. A my jsme vlastně chtěli ukázat, že v Olomouci se touhle oblastí vědy zabýváme se jí na špičkové úrovni, ale zároveň k tomu k té komunikaci vlastně té vědy využít něco, co lidé znají. A troufáme si říct, že zrovna ten Schrödingerův experiment je poměrně popkulturně známý a tak celou tu kampaň vlastně za tu kvantovou Olomouc startujeme tímhletím vlastně hravým experimentem, protože jak byste správně řekla, tak nám vlastně z té krabice nejenom, že ona mňouká, ale nám z ní i v náhodných intervalech vypadávají takové žluté hopíky, které mají znázorňovat vlastně ta kvanta nebo dejme tomu fotony například. A lidé vlastně mohou tímhle způsobem si nějak jako osahat ten kvantový výzkum.
6: Na to jsem se chtěla ptát, co přesně mají symbolizovat ti hopíci a proč zrovna jste vybrali hopíky?
11: Je to tak, že jsme nějakým způsobem teda chtěli vlastně přiblížit lidem ty fotony, proto jsou žluté fotony jako vlastně nejmenší částečky světla a zároveň vlastně když jsme přemýšleli nad celou tou koncepcí, tak spousta z nás, těch vědců, vědkyň, máme malé děti, takže jsme si říkali, že tohle bude i něco, co je poměrně populární mezi dětmi, zrovna hopíky. Je to vlastně dobře skladovatelné a využitelné. Je to taková vlastně zábavná věc, která je dobře uplatnitelná a lidem se bude líbit.
12: A jaké jsou první reakce veřejnosti, třeba i těch dětí?
11: Ty reakce jsou dobré, my vlastně kolem toho máme celou kampaň Ven kvantum na výlet, kdy lidé mohou vlastně, když odloví to kvantum, ten hopík, který vypadne z té krabice, tak se s ním vyfotit a vlastně pomoci nám vlastně určit polohu toho kvanta, protože my tím zobrazujeme další princip kvantové fyziky a to je Heisenbergův princip neurčitosti, kdy my vždycky nejsme schopni určit u jedné částice zároveň polohu a zároveň její směr. Takže my tím říkáme, pojďme, vemte si to kvantum, ten hopík, vyfoťte se s ním někde na dovolené, třeba teďka během léta a pomozte nám určit polohu toho hopíku. Takže spustili jsme tuhle tu kampaň, už nám chodí první fotografie, my vlastně potom budeme ty lidi losovat a oceňovat je cenami. Nicméně taky se nám stalo, že vlastně to mňoukání té krabice je tak jako realistické, že někteří lidé potom žádali třeba na vrátnici Přírodovědecké fakulty o vodu pro ty kočičky uvnitř té krabice, takže jsme doplnili tu krabici nápisem, že opravdu neobsahuje žádná živá zvířata.
12: Říká popularizátorka vědy Vendula Lužná. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
11: Děkuju, naschledanou.
4: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Ve Vědě Plus už míříme do Krkonoš. Vědci v Krkonošském národním parku testují nové metody mapování invazních rostlin. Porovnávají klasický terénní průzkum s drony a speciální kamerou umístěnou na autě. Ta během jízdy fotografuje okolní vegetaci a díky GPS dokáže zaznamenat, kde přesně se jednotlivé rostliny nacházejí a kudy se šíří.
13: Pojďme to tam dát, pánové.
14: S Martinem Vojíkem z Agentury ochrany přírody a krajiny právě připevňujeme na autokameru, která má během dne projet klidně desítky kilometrů krkonošských cest.
13: Momentálně se teda přemisťuje ta kamera na zadní kufr auta.
14: Ale nevypadá to úplně jako klasická kamera.
13: Bude z toho napájecí kabel a je na tom předělaná optika, takže to vlastně vypadá spíš jako taková krabice, na který je předělaný velký foťák.
15: Normálně to zapomněl, jak to bych to zapojil do auta, už by to mělo normálně začít foukat.
14: Super, máme hotovo, kam tedy s kamerou pojedeme?
16: Pojedeme na Vírovku.
17: Tak z pravého okýnka vidíme bílou kytku, která, tady je, to je přesně ona, která utekla z nedaleké skalky u horských chat.
14: Teď kamera tu rostlinu krásně snímá. Kolik jich snímků ona vlastně udělá takhle po té cestě, co my teď jedeme?
17: Ta kamera dělá okolo 10 snímků za nějaký časový úsek, záleží na tom, jak jedeme rychle. Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici, takže my jsme potom jakoby schopni z těch dat přesně určit a lokalizovat, kde ta rostlina byla a kde je tedy potřeba s ní něco případně udělat.
14: Zatímco kamera během jízdy sbírá jeden snímek za druhým, data pak putují dál. V postprodukci je zpracovává umělá inteligence, která podle podobnosti jednotlivých snímků pomáhá určit, o jaký druh jde. A přesně takhle si vědci chtějí zmapovat nejen jednotlivé rostliny, ale celé pásy podél horských cest. Kamera přitom není jediná technologie, kterou v Krkonoších zkoušejí, vysvětluje vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
18: Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a s použitím kamery. Výstupem projektu by měla být certifikovaná metodika, kterou by využívali správy chráněných krajinných oblastí a národních parků.
14: Invazní rostliny totiž vytlačují původní druhy a mění podobu horských luk. Pro ochranáře je tak důležité vědět nejen to, kde invazní druhy rostou, ale také jak proti jejich šíření co nejúčinněji zasahovat, říká Marcela Nosková ze správy Krkonošského parku.
19: Boj s invazními druhy je běh na dlouhou trať, někde se rostliny vykopávají, někde se sekají, na některých plochách je pastva.
14: A třeba pod Vírovkou už proto vědci podle Michaely Vítkové nesledují jen samotné rostliny, ale i podmínky, ve kterých rostou.
18: Nacházíme se pod boudou Vírovka na alpínské louce, kde máme umístěná mikroklimatická čidla pod invazním šťovíkem alpským a v kontrolním porostu a zjišťujeme, jak tento invazní druh ovlivňuje povrchovou teplotu půdy a půdní vlhkost.
14: Kamera na autě, drony, terénní průzkum i měření mikroklimatu tak mají společný cíl dát ochraně přírody co nejpřesnější obraz o tom, jak se krkonošská krajina mění. A ten můžou vědci porovnat i s daty starými půl století.
18: Před 50 lety naše kolegyně Jana Husáková zakládala tady výzkum vegetace kolem cest a máme unikátní databázi, kterou můžeme srovnat se současným výskytem.
14: Cesty totiž pro invazní rostliny fungují jako koridory, po kterých se můžou šířit dál do krajiny. Semena můžou přenášet auta, ale třeba i turisté na botách. Z Krkonošského národního parku Karolína Burdová, Český rozhlas.
12: A ještě to doplníme, právě cesty mohou nepůvodním rostlinám otevřít cestu dál do krajiny. Kde se ale tyto druhy v Krkonoších vůbec berou, proč se jim tu daří a jak jejich šíření souvisí s množstvím turistů? Na to se naše vědecká reportérka Karolína Burdová ptala Jana Čudy z oddělení ekologie invazí Botanického ústavu Akademie věd.
16: Invazní druhy vlastně jsou problém už menší stovky let. Jako nepůvodní druhy klasifikujeme všechny, které jsou tady od objevení Ameriky. Jako úplně nejtypičtější cesta, jak se sem dostali, tak je pěstování. Většinou to byly rostliny, které pěstovali lidi na zahrádkách, ale jsou i další možnosti. Třeba se sem dostali jako příměsi osiv s pšenicí ze zahraničí, nebo třeba s bavlnou ze Spojených států, se sojou ze Spojených států, jako příměs třeba rud, dříve jako dohutí. Těch možností je celá řada.
14: A proč je vlastně důležité sledovat ty rostliny podél cest?
16: Prvním způsobem, jak se sem rostliny dostanou, je podél cest, protože cesty fungují stejně jako pro nás i pro ně jako koridory, podél kterých se můžou šířit. A typicky to probíhá tak, že rostliny jednak se podél cest lépe uchytí, protože tam jsou jiné podmínky, většinou je tam více živin, je tam teplej, okolí cesty je často narušované, takže vlastně semena můžou vzejít a vyklíčit, není tam hustý porost jiných rostlin. A pak ty cesty, co je důležité, že vlastně velmi dobře napomáhají šíření rostlin. Například se přichytí na pneumatiky aut nebo na podrážky turistů v Krkonoších a tímto způsobem můžou urazit klidně i desítky kilometrů a vyrůst na jiném místě.
14: Vy ten výzkum provádíte v Krkonoších, proč právě tady?
16: Krkonoše vlastně patří mezi nejvíce navštěvované území turisticky celosvětově. Jestli si dobře pamatuju, tak statistika uvádí, že Krkonoše ročně navštíví okolo 12 milionů turistů. Přitom Krkonoše jsou jako poměrně malé chráněné území, mají asi okolo 600 kilometrů čtverečních a ještě na tomto malém území je vlastně ten tlak turistů, ten nápor lokalizovaný do několika málo míst. A to vlastně vede k tomu, že turisté přispívají k šíření rostlin tím způsobem, jak jsem říkal, a zároveň taky vlastně vytváří velký tlak v těch místech, kde pobývají. Tím, že tam prostě parkují auta, že si tam dojdou na jídlo, že se tam vysprchují, tak prostě to všechno jako ovlivňuje přísun živin a nějaký způsob, jako jak ty rostliny tam můžou růst.
14: Pojďme být konkrétnější. Jak se tohle máme my jako laici představit? Jak ten člověk, tady to sprchování, to, že se staví třeba nové hotely, nové apartmány, jak to ovlivňuje tu biodiverzitu?
16: No vlastně, kdyby jsme se podívali zpátky do minulosti, tak Krkonoše jako území jsou živinově velmi chudé, vznikají z toho chudé půdy a tím, že tady člověk žije a hospodaří, tak přináší spoustu živin. V mnoha obcích navíc ještě jakoby nejsou na to dimenzovaný jako ty kapacity, například čističky odpadních vod a to samé platí i třeba pro ty horské chaty. Na těchto místech, které jsou jako narušované, víc než by bylo přirozené a eutrofizované, tak tam dochází k šíření nepůvodních druhů.
14: O jaké druhy tady v Krkonoších jde převážně?
16: No, největším problémem v Krkonoších je to šťovík alpský, lupina mnoholistá, kolotočník ozdobný a ještě třeba dodám netýkavku žláznatou, která se šíří podél vodních toků.
14: Vyjmenovává Jan Čuda z oddělení ekologie invazí Botanického ústavu Akademie věd. Karolína Burdová, Český rozhlas.
12: Stále posloucháte Vědu Plus na Českém rozhlase Plus a u invazních druhů ještě zůstaneme. Jihočeští vědci se snaží omezit invazní druhy ryb v tůních a rybnících na Vysočině a také na Třeboňsku. Slunečnice pestrá nebo sumeček americký decimují populace chráněných obojživelníků na mnoha místech. Hydrobiologové proto vyvíjí a testují šetrné pasti, které umožní nežádoucí ryby účinně odlovit.
20: Slunečnice tam bude asi super.
21: Žádaný úlovek přinesla ve speciální pasti stůně nedaleko Chlumu u Třeboně hydrobioložka Viktorie Váchová z Biologického centra Akademie věd.
20: Taky vyndáme. Takhle do kýble. Máme tady ještě válcovitou past, potom i hvězdicovitou. Kolem jsou takové otvory, které té rybě umožňují vstoupit dovnitř, ale oni se postupně zužují a tím pádem mají ty ryby potom problém uniknout.
0: Deštníkovou past odnáší hydrobiolog Marek Šmejkal. Blížíme se ke stanovišti, kde je váha a také metr.
1: Musíme zaznamenat úlovek, který jsme ulovili do druhu a také velikosti.
20: Chtěl nejdřív ty sumečky?
1: 120, 142, 35,5 gramů. Zaměřujeme se na 4 druhy střevličku, karase stříbřitého, slunečnici pestrou a sumečka. Za 2 roky jsme na více než 10 lokalitách odlovili přibližně 100 kg invazních ryb.
0: Stovky invazních ryb můžou napáchat obrovské škody.
1: V této tuni žije člověk obecný i horský. Byl tu zaznamenán i skokan ostronosí a jejich larvy či pulci mohou být vítanou kořistí sumečka amerického. A ten asi nepohrdne ani těmi dospělci čolků. Ta krajina s mnoha tůněmi nemá v České republice jinde obdoby, ale zároveň je tu mnoho rybníků, z kterých se bohužel šíří invazní druhy ryb do těchto tůní a snižují biodiverzitu, která se tam nachází.
0: Hydrobiologové vyzkoušeli tyto pasti v 10 tůních, v Jihočeském kraji a na Vysočině.
1: Každý z těchto druhů reaguje trošku jinak na ty druhy pastí, které používáme. Zdokonalujeme nejenom ty samotné pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě, a jaké nejlepší jsou ty návnady v těch pastech. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme, snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně.
0: Pasti se na daných lokalitách osvědčily.
1: Na jedné lokalitě na Vysočině se ve větších počtech vrátila kuňka po našem zásahu, nebo na jedné lokalitě se nám podařilo úplně odstranit karase stříbřitého, což je důležité pro ochranu původního karase obecného.
0: Vědci vyzkouší v příštím roce tyto pasti také v Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
12: A to už je z Vědy plus vše. Za pozornost vám za celý tým děkuje Lenka Vahalová.
22: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus Místo činu.
23: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
22: Říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci, a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu. Každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu. A také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
24: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda plus, Hovory, Leonardo plus, Raní i odpolední plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu.
2: Radiožurnál je 14 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
3: Národní koalici proti suchu povede premiér Babiš. Před soudem v Moskvě policie zatkla nejméně 35 lidí, kteří přišli podpořit opoziční stranu. Fotbalový trenér Tichaj skončil na lavičce druholigového Žižkova. Dlouhé kolony jsou po nehodě na silnici 3 Praha České Budějovice před Oldřichovcem. A počasí taky odpoledne zůstává oblačné až zatažené. Na většině území se postupně objeví déšť a teploty na severozápadě do 23 stupňů, jinde i 28.
4: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Obnovenou Národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před chvílí to oznámil na tiskové konferenci po jednání vlády. Členy koalice budou i ministři zemědělství za SPD Martin Šebestián a šéf rezortu životního prostředí Igor Červený z motoristů. Doplní je ještě třeba bioklimatolog Miroslav Trnka z portálu Intersucho. Skupina zasedne poprvé už za hodinu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Například podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana, ale vláda na situaci reaguje pozdě.
5: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
3: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima. Třeba povodí Vltavy teď postupně opouští Orlickou přehradu rychlostí asi metr za týden. Ruská policie zatkla nejméně 35 lidí před budovou nejvyššího soudu v Moskvě. Dnes se tam projednává odvolání proti vyloučení ruské, liberální a protiválečné opoziční strany Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Podle serveru Meduza to uvedl předseda moskevské pobočky Jabloka Kirill Gončarov. Strana uvedla, že mezi zatčenými je i jeden její člen. Nejvyšší soud vyloučil Jabloko z parlamentních voleb před několika dny. Vyhověl tak žádosti prokremelské nacionalistické straně Rodina. V centru Londýna bude dnes večer vigílie na památku

0: Premiér Andy Bannon označil smrt sociologa za tragédii a důvod k zamyšlení nad tím, jak k celé kauze vůbec došlo. Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: A víc uslyšíte na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus v následující hodině. V Ostravě dnes začal 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic. Program nabídne vystoupení českých i zahraničních souborů, cymbalovou muziku nebo krojované průvody. Festival postupně zavítá do několika ostravských obvodů. Dnes odpoledne bude program na Masarykově náměstí. Už za hodinu tam zahraje cymbalová muzika a následovat pak bude průvod centrem města. Festival v Ostravě potrvá do pátku.
2: Sport. Fotbalisté druholigového Žižkova budou mít nového trenéra. Po nepovedeném vstupu do sezóny vedení Viktorie odvolalo z funkce Jindřicha Tichaje.
3: Ještě v neděli Tichaj vedl Žižkov v zápase s rezervou ostravského Baníku, který skončil porážkou domácích 1-4. Viktoria z úvodních čtyřkol nové druholigové sezony prohrála hned třikrát a v tabulce je 12. Nového trenéra klub oznámí v nejbližších dnech. Do té doby povede Žižkov dosavadní asistent Petr Papoušek. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
2: Program druhé fotbalové ligy dnes pokračuje dohrávkou čtvrtého kola mezi Třincem a Ústím nad Labem. Utkání začne v 18 hodin a pokud Severočeši zvítězí, posunou se do čela tabulky.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 v Brně, nehoda na trojce u Oldřichovce. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova počítejte s pomalejší jízdou už za exitem 210 Holubice přes omezení u Rohlenky. Kolona potom jde až do zastavení u sjezdu na Svitavy na 203. kilometru a vlečou se i osobní auta kolem 20 minut do zúžení u D2. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se tvoří kolona od exitu 194, tam navíc opatrněji u nájezdu z vídeňské stranou na šrafování stojí kamion a osobní auto po lehčí kolizi, v pravém pruhu leží kus plastu a kolona pokračuje dál ke sjezdu na D2, osobní auta 10 minut. Na D2 směrem z Bratislavy na příjezdu do Brna je za exitem Židlochovice kolona kamionů v pravém pruhu z 10. kilometru. Na silnici 3 Praha České Budějovice nadále komplikace mezi Voticemi a Miličínem. U Oldřichovce havarovalo osobní a nákladní auto, provoz řídí Kivadlově. Kolony kolem půl hodiny popojíždějí směrem na Budějovice už kousek za Hostišovem. Ve směru na Prahu začínají za koncem dálnice D3 před Miličínem. Na silnici 6 z Prahy směrem na Karlovy Vary kousek za koncem dálnice od Bílence se popojíždí až 20 minut do omezení u Petrohradu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na většině území počítejte s deštěm nebo přeháňkami, místy se objeví bouřky, s výjimkou úplného západu Čech budou i velmi silné. Večer pak začnou srážky od západu postupně ustávat. Teploty dnes v severozápadní polovině Čech 20 až 24 stupňů Celsia, jinde i 28 a na jihu Moravy naměříte ještě víc, tam i tropickou třicítku. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: A máme 6 minut po 14. začíná odpolední plus, máme pondělí 17. srpna. Čemu se budeme věnovat v následujících minutách? Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner se setkal s členy vedení teroristického hnutí Hamas. Jaké bylo hlavní téma? Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO znovu po 6 letech svolala Národní koalici proti suchu. Jaká opatření zavedou a bude pro boj se suchem dostatek financí? A v centru Londýna se dnes odehraje vigilie za britského akademika Jasona Ardeje. Jeho kariéru ukončilo obvinění z plagiátorství a předčasné úmrtí. I o tom budeme mluvit. Posloucháte Český rozhlas Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
6: Posloucháte Odpolední plus.
7: Spojené státy se stále snaží urovnat vztahy mezi Izraelem a Hamásem. Se zástupci radikálního hnutí se kvůli tomu sešel vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho zeď Jared Kushner. S odkazem na své zdroje o tom informovala agentura AFP. Hamás totiž na konci července přistoupil na 15-bodový mírový plán pro Gazu a Izrael. Následně také, i když veřejně tamní premiér Benjamin Netanyahu plán odmítl. A více k tématu nám teď řekne Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu. Hezký den.
8: Dobrý den.
7: Víme, co z jednání Kushnera a o Hamásu zešlo?
8: Zatím nevíme. Pravděpodobně se jedná o to, že Kushner je cosi jako posel mezi, řekněme, dvěma stranami, které spolu nemluví. To znamená, hovořil v Egyptě samozřejmě nejenom

0: s Egypťany a představiteli některých dalších států, které spolupracují s Hamásem, Katarem, s Tureckem a podobně, ale hovořil s Hamásem a tudíž tady hovoří i s tou izraelskou stranou a řekněme předává určité vzkazy. Na dnešek na pondělí právě připadá také návštěva Jareda Kushnera v Izraeli, kde hovoří s Netanyahuem a také s dalším představiteli.
1: A Kushner podle AFP trval na úplném odzbrojení palestinského hnutí a na tom, aby právě Hamás v budoucnu nehrál žádnou roli ve správě pásma Gazy, tak to je reálné?
0: No, řekněme, že to je požadavek, který je, řekněme, logický nebo dokonce vyplývá z těch dřívějších ujednání, protože v podstatě, když se na to budeme dívat očima Hamásu, tak Hamás, odzbrojili se, tak přestane existovat. Smysl Hamásu je v boji a nikoli v tom, že se bude odzbrojovat a bude jednou, řekněme, z politických stran v tom palestinském politickém životě. Jestli je to reálné, nevím, a pak je tady, řekněme, dodatečná otázka, jestli je to reálné, pokud Izraelci nebudou nadále na Hamás vojensky tlačit, což samozřejmě znamená pokračování té války v nějaké jiné podobě v Gaze. A celé to samozřejmě znamená, že pokud Izraelci budou bojovat s Hamásem a Hamás se bude odmítat odzbrojovat, to je to v podstatě znamená odsun jakéhokoliv začátku nějaké rehabilitace Gazy.
1: V jaké atmosféře teď Spojené státy vyjednávají? Proměnily se nějak ty vztahy s Izraelem a Hamásem?
0: Myslím si, že ne, že v podstatě Izraelci počítají s tím, že Hamas bude jednat tak, jak je zvyklý, to znamená, bude se snažit přežít. Můžeme jenom odhadovat, co se odehrává uvnitř Hamasu. Víme, že uvnitř Hamasu zřejmě jsou určité spory. Hamas určitě nepochybuje o tom, že chce nadále existovat jako politické a vojenské hnutí, ale řekněme, že má určité debaty o tom, jak toho nejlépe dosáhnout, to znamená vyhovět Američanům, trochu se odzbrojit a potom se případně dozbrojit, anebo jestli odmítat jakékoliv požadavky. Izraelci tohle vědí, Hamás vědí, že Izraelci mají také před volbami. Netanyahu samozřejmě se jedním okem dívá na Hamás, druhým okem se dívá na průzkumy veřejného mínění a na to, co jemu poslouží nejlépe v říjnových volbách v Izraeli. A myslím si, že tady se vztahy nezměnily, ale samozřejmě mění se dynamika vztahu mezi Spojenými státy a jeho spojenci v oblasti, to znamená i státy, které do určité míry Hamás podporují, a mění se také dynamika vztahu mezi Spojenými státy nebo Donaldem Trumpem a Izraelem nebo Benjaminem Netanyahuem.
1: Můžeme být ještě konkrétní v tom, co přesně palestinští radikálové potřebují k tomu, nebo co vyžadují od Izraele a Spojených států, aby se ta situace nějakým způsobem posunula?
0: Myslím si, že nevyžadují nic, že záměrem Hamásu je prostě přežít, jak říkám, z hlediska Hamásu je to logické. Hamásu vyhovuje situace, ve které Izrael bude pod tlakem, aby, řekněme, snížil své požadavky vůči Hamásu. Do určité míry se to stalo, protože Netanyahu odmítá ten 15-bodový plán té Rady míru, ale zároveň je vidět na zemi, že v určitých věcech Trumpovi vyhověl, to znamená, prudce snížil počet svých útoků v Gaze a dělá další kroky, které v podstatě znamenají, že Netanyahu poslouchá, co mu Trump říká.
1: Jaké plány má vlastně americká strana s pásmem Gazy? Stále má vidinu, že z palestinského území vznikne v uvozovkách riviera Blízkého východu?
0: Já si myslím, že to nikdy nikdo nemyslel vážně, že to vlastně byla součást takového toho šumu, který je kolem Donalda Trumpa už 70 něco let. A myslím si, že takhle to nikdo nemyslel, ale v každém případě se samozřejmě teprve čeká na okamžik, kdy bude možné začít v Gaze podnikat určité kroky. Jedna z těch věcí, které jsem vlastně nezmínil explicitně, je, že v podstatě Izraelci už zahájili projekt výstavby asi 20 000 bytů ve východním Rafahu, možná také na základě nějakých amerických podnětů. A Američané určitě budou se chtít nějakým způsobem podílet na rehabilitaci Gazy, protože to jednak může přispět dlouhodobě míru, ale může to také přispět zvýšení americké prestiže v oblasti. Ale tohle všechno se vlastně může povést jedině, pokud bude Hamas zrušen nebo nějakým způsobem odstaven jakožto ozbrojené hnutí.
1: Americký vyslanec Kushner by se měl dnes také setkat s izraelským premiérem Netanyahuem. Má při své cestě vůbec šanci něco konkrétního vyjednat?
0: Myslím si, že ta agenda bude poměrně rozsáhlá. On tam zároveň jedná s Tony Blairem, který vlastně dlouhodobě se zabývá, to znamená bývalým britským premiérem, který se dlouhodobě zabývá i Blízkým východem, snažil se hrát poměrně výraznou úlohu v některých těch orgánech, jako je ta Rada míru, kterou dnes vede pan Mladenov, nikoliv Tony Blair. A na pořadu dne určitě nebyla jenom Gaza, ale i Irán, Hormuz a podobné věci, protože to jsou vlastně také konflikty, ve kterých má Izrael nějaký podíl nebo nějakou roli. A myslím si, že i tam samozřejmě může mít americká administrativa nějaké své konkrétní záměry, co od Izraelců chce, ale také možná se jedná o jednu z mnoha schůzek, na kterých se vlastně připravují nějaké budoucí kroky. To, co je teď možná aktuální, je, že vlastně právě vyprchává ta 60-denní lhůta toho, řekněme, příměří nebo té dohodě o porozumění mezi Íránem a Spojenými státy, takže Spojené státy, ale v nějakém smyslu Írán stojí před otázkou, co dál.
1: Možná ještě na závěr vlastně připomenutí toho, proč se to jednání konalo v Egyptě, tedy jednání Kushnera a Hamasu?
0: Egypt je v podstatě klíčem k vyřešení otázky, co dál s pásmem Gaza. Pásmo Gaza historicky tak trochu jakoby patří k Egyptu. Egypt pásmo Gaza ovládal v letech 48 až 67. Má tam své lidi, své agenty, má hranici s Gazou samozřejmě a má relativně velké možnosti, jak dění v Gaze ovlivňovat. Myslím si, že Američané i Izraelci jsou trochu zklamaní tím, že Egypťané nejsou příliš aktivní v tom, aby se zhostili nějaké role v budoucnosti Gazy. Zase budeme-li se na to dívat z hlediska Egypta, nebudeme se divit, protože prostě Gaza je velmi horký brambor a nikomu se do toho nechce.
1: Říká Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu. Moc děkujeme, naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
1: V odpoledním plusu přesně ve 14:45 už se budeme věnovat suchu. Dnes se na popud premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO znovu po 6 letech schází Národní koalice proti suchu. Bude ji řídit sám premiér Andrej Babiš. Členy koalice podle něj budou ministři zemědělství Martin Šebestyan za SPD a životního prostředí Igor Červený za motoristy. Jako zástupce krajů bude v koalici působit bývalý ministr životního prostředí a nynější ústecký hejtman Richard Brabec za ANO. Koalice poprvé zasedne dnes odpoledne. Z odborníků zasednou v koalici bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, který je zároveň koordinátorem portálu Intersucho, anebo ředitel výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka Tomáš Fojtík. V koalici proti suchu budou i zástupci státního podniku Povodí Vltavy a Českého hydrometeorologického ústavu. Výzvou pro novou koalici bude kromě konkrétních plánů boje se suchem hlavně to, aby se na ně našly peníze, řekl v našem ranním vysílání jí staronový koordinátor a bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO. Podle něj není problém, že problematiku sucha nebo klimatické změny nyní někteří politici přinejmenším bagatelizují.
2: Pokud si třeba motoristé myslí něco jiného, než si myslím já, na to má každý svaté právo, taky s něčím vstupovali do voleb, ale kde jsem přesvědčen, že se shodneme a musíme shodnout, v zájmu této země je prostě to, že ty problémy tady reálně jsou. Konec konců nejenom tady, ale jsou v celé Evropě. A my tak jako tenkrát prostě s těmi odborníky se musíme shodnout na tom, co budeme dělat. Naštěstí za těch 8 let nebo 10 let, co jsme se tím zabývali, se toho udělalo hrozně moc, takže dneska už máme na co navazovat.
1: Jako konkrétní příklady úspěšných projektů zmínil Brabec, který je nyní hejtmanem Ústeckého kraje, třeba podporu využití šedé a srážkové vody nebo národní strategický plán ochrany před následky sucha. To, že mnoho praktických projektů běží, potvrdil i hydrolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Bohumír Jánský. A v našem ranním vysílání řekl, že už je Česko v adaptaci na sucho dál, než bylo před 8 lety. Současné plány ale ohodnotil takto.
3: Musíme přijmout celou řadu opatření v té krajině, těch takzvaně přírodně blízkých opatření, abychom zvýšili zásoby vody v krajině, na zemědělské půdě, na lesní půdě. To je ta retence, kouzelné slovíčko. My musíme dělat všechno pro retenci vody v krajině, revitalizace vodních toků a tak dále. To jsou všechno spojené nádoby, abychom třeba také mohli vyřešit problém s kvalitou vody. Protože málo se o tom mluví, bych řekl, i v tom současném suchu, že se nám výrazně zhoršuje kvalita povrchových vod.
1: Upozorňuje Bohumír Jánský, hydrolog a jeden z odborníků, který byl členem původní Národní koalice pro boj se suchem. Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková z Hnutí STAN v Ranním plusu k tématu řekla, že i když mnoho projektů funguje, stát aktivity s kraji a obci nekoordinuje. Pecková obnovení Národní koalice proti suchu a opětovné angažmá Richarda Brabce vítá. Upozorňuje však, že hlavní aktér, tedy Ministerstvo životního prostředí, popírá současný stav a nemá žádné vize.
4: My máme celou řadu opatření, kterými můžeme právě buď podporovat, anebo spolufinancovat, anebo připravovat právě ty kroky, které by plánoval stát. Takže pro nás je vlastně řešení té problematiky ze strany státu zcela zásadní, protože potom, když samozřejmě kraje a stát dělají ty věci, řeší společně, tak se samozřejmě ten efekt násobí. Takže my bychom potřebovali mít partnery na straně státu.
1: Tématu sucha a jeho dopadů se v našem vysílání budeme i nadále věnovat, mimo jiné například po 18. hodině v rozšířeném publicistickém vysílání, kde našimi hosty budou například i ministr životního prostředí Igor Červený. Teď už míříme v odpoledním plusu do Velké Británie. V centru Londýna si dnes večer vigílí připomenou památku britského akademika Jasona Ardeje, tragický příběh nejmladšího černošského profesora v historii univerzity v Cambridge, vzbuzuje v Británii mnoho pozornosti i emocí. Raketovou kariéru ukončilo obvinění z plagiátorství a předčasná smrt. Téma pro Jaromír Míra. Marka, hezký den.
5: Pěkné odpoledne.
1: Univerzita v Cambridge, kde tedy Ardej 3 roky působil jako profesor sociologie, zahájila šetření celého případu. Co konkrétně má ale šetřit?
5: No, vlastně to, jak se Ardej stal profesorem v tom relativně mladém věku. On měl tehdy 38 roků. Ono to šetření začalo vlastně hned, když začala padat ta obvinění, že opisoval disertační práci. To nakonec vedlo k tomu, že tedy Ardej tu pozici profesora opustil a řada akademiků volala potom, aby se prověřil ten způsob, jak jsou vlastně vůbec profesoři na Cambridge jmenováni, jak se potom může stát, že někdo je následně obviněn třeba z toho plagiátorství.
1: Případ Jasona Ardeje má ještě další rozměr. Byl nejmladším černošským profesorem v historii prestižní univerzity a byl symbolem rasové inkluze v britském vysokém školství. Mělo na jeho jmenování vliv to, že byl zástupcem menšiny?
5: Otázka, jestli i na to se té vyšetřovací komisi podaří najít odpověď. Ono se totiž objevují, řekněme, obvinění, že univerzita Ardeje vlastně svým způsobem zneužila pro své PR, řekněme. On byl jmenován profesorem v době, kdy ještě doznívala taková ta kampaň Black Lives Matter, tedy i na černošských životech záleží. Bylo dobré pro Cambridge, aby se stal tedy zástupcem menšiny profesorem, proto možná univerzita slevila ze svých nároků a vlastně ten příběh Jasona Ardeje se hodil, protože on se narodil v Londýně rodičům z Ghany, on trpěl autismem, do 11 roků snad vůbec nemluvil, on sám říkal, že se naučil číst a psát v 18 díky nebo vinou toho svého zdravotního handicapu a o 20 let později se stal tedy profesorem Cambridge, ale pak to nabralo ten tragický spád obvinění z plagiátorství a skončilo to tak, že v pátek byl nalezen mrtev ve svém bytě a policie vyloučila, že by bylo nějaké cizí zavinění.
1: A na závěr, jaké reakce vzbudila Ardejova smrt?
5: Je to opravdu teď veliké téma v Británii. Třeba s premiér britský Andy Bannem už pátek, když tedy Ardej byl nalezen mrtev, řekl, že to je tragédie v mnoha rovinách, že by to mělo vést k zamyšlení o tom, jak vlastně se do celé situace došlo a Ardejovi přátelé a nejrůznější aktivisté, kteří kteří bojují třeba proti rasismu, uspořádali sbírku pro jeho rodinu. Aktuálně je vybráno v přepočtu asi 3,5 milionu korun. Včera se odhrála vigílie v Cambridge, kam přišlo asi 200 lidí. Předpokládá se, že dnes v 7 hodin večer našeho času před Národní galerii na Trafalgarském náměstí přijde těch lidí ještě víc, ale hlavně se často ozývá výzva k tomu, aby na základě této kauzy se neodsoudila inkluze jako taková, aby se nerušila stipendia, programy pro lidi náležející k menšinám. Je to velmi vlastně smutný příběh.
1: Říká Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: A v odpoledním plusu už se budeme věnovat ekonomice, ceny, za které průmysloví výrobci prodávají dál své zboží rostou. Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu jejich meziroční růst v červenci byl 1,6%. Co ale klesá, tak jsou zemědělské ceny, které by mohly ovlivnit cenu potravin. A my to všechno probereme s hlavním ekonomem společnosti Deloitte Davidem Markem. Hezký den.
6: Dobrý den.
1: Tak začněme těmi potravinami. Zemědělské ceny jsou meziročně nižší o 13%. Jak se to projeví v příštích měsících na cenách potravin v obchodech?
6: Ono se to projevuje už řadu měsíců. Ceny potravin těch základních klesají a jedná se zejména o produkty, jako jsou mléko, mléčné výrobky, tam je to nejvíce patrné, ale třeba pokud se podíváme, tak třeba vepřové maso a dále. Ono to odpovídá vlastně té struktuře vývoje cen zemědělských výrobců, kde vidíme zhruba 8% meziroční pokles cen rostlinné produkce a asi 18% pokles cen živočišné produkce. Takže v těchto relacích se to potom následně promítá v potravinářství a na konci toho řetězce i v maloobchodních cenách potravin v obchodech.
1: Jak ovlivňuje a asi ještě ovlivní ceny potravin současné sucho podle vás? Slyšíme se?
6: Pardon, já jsem teďka měl nějaké technické problémy, to vypadlo, jestli můžete zopakovat.
1: Omlouváme se tedy posluchačům. Každopádně otázka je, jak ovlivňuje a asi ještě ovlivní ceny potravin současné sucho podle vás?
6: Současné sucho ovlivní ceny potravin zásadním způsobem a to takovým, že příští rok můžeme čekat naopak možná citelné zdražování potravin a to se začne projevovat už nejspíše na přelomu letošního a příštího roku. Doposud byly potraviny tím hlavním, co drželo celkovou inflaci na relativně nízké úrovni a tlumilo dopad drahé ropy a dalších surovin. Příští rok to může být přesně naopak. Potraviny mohou být jedním z hlavních ohnisek inflace, na které se bude muset soustředit nejenom centrální banka.
1: Co naopak roste, jsou ceny průmyslových výrobců, u kterých v červenci jejich meziroční růst zrychlil na 1,6%. U jakých výrobků by to lidé v obchodech mohli poznat nebo pocítit?
6: V obchodech se to asi neprojeví tak přímo, protože tady se bavíme o cenách průmyslových výrobců, to znamená zejména o cenách ve výrobě a nejvíce zdražují jednak ropné produkty a to už lidé pocítili, protože tam ten přenos do cen pohonných hmot je velmi rychlý. Následně potom se to projevuje zdražováním těch výrobků, kde se používají ropné produkty, takže třeba plasty nebo výroba pryže. No a v neposlední řadě, a tím se vracíme zpátky k zemědělství, se to projevuje růstem cen hnojiv a to poměrně zásadním. V okamžiku, kdy se zkombinují drahá hnojiva a neúroda, tak potom dopad na zemědělské ceny a následně ceny potravin může být poměrně zásadní.
1: Když si dáme dohromady levnější potraviny na jedné straně, dražší průmyslové výrobky na straně druhé, jak by se to mohlo projevit na inflaci v příštích měsících?
6: Doposud to vypadá tak, že se tyto dva vlivy v podstatě vyvažují a loňská velmi dobrá sklizeň pomohla k klesajícím cenám v zemědělství a nižším cenám potravin, což vyvažuje dopad války na Blízkém východě a zdražující ropy, respektive vyšších cen pohonných hmot. Tyto dvě složky se natolik kompenzují, že se ta celková inflace drží lehce pod 2% a v pozadí musíme doplnit ještě další důležitý faktor, to jsou ceny tržních služeb, které dlouho byly měly dlouho nad průměrnou inflaci, ale teď po 5 letech se i v této oblasti dostala inflace konečně pod 3%, takže tady pomalu dohořívá to dlouhodobé inflační ohnisko, takže ten cenový vývoj prozatím zůstává takový, že ty klíčové složky se vyvažují a zdánlivě se neděje nic zásadního.
1: Říká hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
1: Já mám pro vás ještě aktuality z ekonomiky. Studenti si letos za nájmy v bytech opět připlatí. Ti, kteří chtějí namísto studentských kolejí najít ubytování v samostatném bytě či ve spolupydlení, musí počítat s tím, že oproti minulému roku zaplatí za nájem i o 14% více. Letos podle dat realitních platform, která má ČTK k dispozici, začal hlavní vrchol sezóny dříve než loni. Vysoce postavení představitelé německé vlády jsou otevření jednání o prodeji téměř 13% akcií, které německý stát drží ve finančním ústavu Commerzbank, italské bankovní skupině UniCredit. S odkazem na informované zdroje to dnes napsala agentura Bloomberg. Online prodejce levného oblečení Shein před chystaným vstupem na burzu v Hongkongu mírní očekávání. Aktuálně cílí na ocenění kolem 25 miliard dolarů, téměř 522 miliard korun. S odkazem na 3 zdroje obeznámené se situací to dnes uvedla agentura Reuters. To je výrazně méně než téměř 100 miliard dolarů před 4 lety. Příčinou jsou náročné podmínky na trhu.
7: 90kové léto.
8: Černohorský narkobaron Darko Šarič vydělával miliardu dolarů ročně, ale pak se sám vzdal policii.
9: Ta smyčka se začala kolem mě utahovat a on vždycky dokázal na chvíli uniknout. Vždycky se to objevilo někde třeba v Jižní Americe, nebo v Itálii, nebo přímo v Srbsku a nakonec pravděpodobně vlastně jako došel k závěru, že výhodnější pro něj bude se dobrovolně vzdát, než vlastně riskovat.
7: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus.
10: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Anna Horáčková.
11: Úřad Evropského veřejného žalobce bude dál vyšetřovat celý případ údajného neoprávněného vyplácení dotací pro holding Agrofert. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Podle něj evropské i české dotace tvoří jeden neoddělitelný případ a nemají se vyšetřovat zvlášť. Spor vznikl poté, co evropský žalobce část případů týkající se českých peněz postoupil vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. To s tím ale nesouhlasilo. Kauza vychází z trestního oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Týká se i toho, proč stát vyplácené peníze po holdingu nevymáhá zpět. Genetička Soňa Peková nesmí působit jako soudní znalkyně. Ministerstvo spravedlnosti jí odebralo znalecké oprávnění. Lékařka podle rezortu závažně porušila své povinnosti, když vypracovala posudek o škodlivosti očkování proti covidu pro slovenského politika Petra Kotlára. V době covidové pandemie byla Peková odpůrkyní očkování a podle ministerstva byla při vypracování posudku podjatá. Lékařka taky dostala pokutu 2,5 tisíce korun. Podle úřadu není náprava možná a pokud by dál působila jako znalkyně, oslabilo by to důvěru veřejnosti. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Peková proti němu může podat rozklad, ale už na svém Facebooku uvedla, že se rozhodnutí nebrání a nevidí důvod, proč by v systému zůstávala. Evropská unie na podzim předloží dosud největší seznam sankcí proti Rusku. Počet subjektů stoupne o třetinu, řekla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová německému listu Die Welt. Kallasová dodala, že dosavadní opatření Moskvu připravili o víc než bilion eur. Zatím poslední balík sankcí proti Rusku 27 schválila v červenci. A začátek školního roku odloží v Česku 14 základních a středních škol. Podle ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jde o 10 základních a 4 střední školy v republice. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku. Důvodem jsou stavební práce v areálu celé školy.
7: Sport.
11: Kapitán českého Davis Cupového týmu tenistů Tomáš Berdych zveřejnil nominaci na zářijový kvalifikační souboj s výběrem Spojených států. V nominaci jsou čtyři žebříčkově nejlépe postaveni tuzemští hráči: Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Kvarteto doplňuje deblový specialista Patrik Rykl. Češi proti Američanům nastoupí v polovině září v Praze a pokud zvítězí, postoupí na finálový turnaj.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zdržení na D1 v Brně, nehoda na D3 za Meznem. Na dálnici D1 v Brně před zúžením u D2 vznikají kolony obousměrně. Směrem z Vyškova na Prahu roztrhaná kolona za exitem 210 Holubice přes zúžení u Rohlenky dál ke sjezdu na Bratislavu, celý úsek osobním autem až půl hodiny. A na D1 ve směru z Prahy na Vyškov od sjezdu na Vídeň ze 194. kilometru se to sune k D2 osobní auta asi 10 minut. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se u exitu 11 Židlochovice brzdí až do zastavení kvůli omezení, za ním se osobní auta rozjedou, dál se vlečou kamiony pravým pruhem. A potom hlavně u Olympie na kilometru 2,5 dejte pozor, vlevo u svodidel v odstavném pruhu tam stojí nabouraná auta. Na konci dálnice D35 ve směru z Hradce Králové na Vysoké Mýto čekejte kolonu ve sjezdu na silnici 17 Chrudim Zámrzk. Tam za kruhovým objezdem překáží porouchané nákladní vozidlo a fronty popojíždí obousměrně.
13: Nějaká stará liaska. Vzniká tím kyvadlovej provoz a hodně to zpomaluje i směrem na Hradec.
12: Na začátku dálnice D3 z Prahy na České Budějovice opatrně na 67. kilometru. Za zatáčkou tam stojí nabourané vozidlo.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Je pondělí 17. srpna, já jsem Daniela Vrbová a začíná Reparát. O škole a školství jinak a lépe. Dnešní pořad vysíláme v repríze. Možná takové děti znáte i ze svého okolí. Aktovku si přáli už v 5 letech, jak se těšili do školy. Na prvním stupni hltali každé slovo paní učitelky. Škola byla jejich svět. S přechodem na druhý stupeň jsou ale najednou jako vyměněné. Pasivní, roztěkané a v hodinách je nic nedokáže zaujmout. Někdy s různými záminkami školu vynechávají, a to i celé týdny nebo měsíce. Můžou zatím být rodinné problémy, psychika, stres, anebo taky v uvozovkách jenom věk. Co se u dětí láme kolem 10. až 11. roku života? Jak na to mají být rodiče a pedagogové připraveni a s čím v tomto ohledu můžou dětem pomoct? Na to se zaměří dnešní Reparát, natáčený s účastí publika v budově Českého rozhlasu v Praze v kavárně Radio Café. Pozvání přijala psychoterapeutka a ředitelka střediska výchovné péče Svitavska Alfa, Vlasta Pechancová. Vítejte.
15: Hezké odpoledne.
14: Vaším zařízením Alfa projde ročně kolem 400 dětí, s nimiž si ve školách a ve školkách pedagogové a rodiči často nevědí rady. Mluvíte tady na základě bohaté praxe. Když se zaměříme na ten věk, proč se podle vás některé děti s přechodem na druhý stupeň základní školy tak radikálně mění?
15: Pro ty děti je nesmírně těžké v dnešní době si najít svoji identitu a hodně si potřebují najít i svoje místo ve skupině. A to, co dřív na prvním stupni směřovali hlavně k paní učitelce, tak teď už se mnohem víc obrací ke svým vrstevníkům a dívají se na to, jak jsou vlastně v těch sociálních stazích úspěšní. A pokud v tomhle období se jim zrovna tento vývojový úkol moc nedaří, tak to ohrožuje celou školní docházku. Děti v tomhle věku třeba vyhledávají i daleko víc interakce, nejenom face to face, ale i na sociálních sítích. A to máme už výzkumně mnohonásobně potvrzené, že srovnávání s nějakými idoly na sociálních sítích vede prokazatelně k snížení sebevědomí dětí, které potom my jako rodiče i jako pedagogové se snažíme zase pozvednout, aby věřili tomu, že takový, jací jsou hodnotní.
14: Vidíte tam i ten faktor vlastního mobilu, který tou dobou v tomto věku děti už většinou dostanou, nebo to, že právě se už nějak pokoutně dostávají i na ty sociální sítě. Přece jenom 10, 11, to je ještě moc mladý věk na ty sociální sítě.
15: Na sociálních sítích jsou i menší, mladší děti. My v Alfy máme teď aktuálně rekordmany i s 20 hodinami denně na mobilu a z toho třeba s převážnou částí na sociálních sítích. A to jsou děti, které třeba nebyly měsíce ve škole. I ten fakt, že jsou vystaveni tolika rychlým videím za sebou, to, že se přestávají fyzicky hýbat, to, že se jim rozpadne režim dne, to, že vlastně zanedbávají spánek, tak to jsou další faktory, které táhnou tu jejich psychiku dolů.
16: Co třeba stoupající očekávání a s tím spojený možný stres s přijímačkami na střední školu nebo ty otázky, co budeš dělat po škole, to také hraje roli?
15: Přijímačky na střední školy, tak jak jsou v současné době pojaté, jsou opravdu devastující. To je něco, s čím bychom jako systém měli rozhodně pohnout. Vidím, že nějaké snahy jsou, aby se třeba přijímačky konaly dříve, než se podávají přihlášky. To je taková dílčí změna, která by mohla trošičku pomoct, ale samotný ten princip, že vlastně se celá devítka, než kvůli už třeba od půlky osmičky, se už začne makat na přijímačky a vlastně všechno ostatní jde bokem, rodiče zainvestují mnoho ještě do dalšího doučování, tak je to něco, co vytvoří silný tlak na to dítě a pak má podat výkon v jednom konkrétním čase ve třídě, která je nabitá stresem a napětím, obzvlášť ve velkých městech. Je to očekávání na to, že teď se rozhoduje o celé mé další životní dráze veliké a to dítě nechce selhat a pak vlastně pokud nemá dobře vybudované strategie zvládání stresu, tak většina z nich opravdu nepodá ten výkon, který odpovídá jejich znalostem, neprodají vlastně to, co celé ty měsíce střádali a hlavně třeba na ty výsledky čekají další měsíc a to je pro jejich psychiku taky obrovská zátěž.
16: Na co si tedy rodiče musí dávat pozor, pokud by chtěli pomoci těm dětem předejít možným problémům vážnějšího charakteru v budoucnu v tomhletom věku s přihlednutím k těm faktorům, o kterých jste teď mluvila?
15: Vychovávat v dnešní době děti není vůbec snadná záležitost. Nemůžeme se vlastně v mnoha ohledech opřít o svou vlastní zkušenost, když jsme dorůstali my. Takže já si moc cením každého rodiče, který se aktivně zajímá o to, jak být rodičem v dnešní době. A vystává nám stále víc téma identity, téma sociálního začlenění a psychické odolnosti. A to mají rodiče hodně ve svých rukách a samozřejmě staví na základy, které se vybudovaly s tím dítětem, když bylo malé. Jde o to s tím dítětem trávit aktivní čas, zajímat se o něj, nestratit s ním kontakt, podílet se na jeho životě, potom v období dospívání stavět dobře a pevně a přitom laskavě a ideálně jednotně oba rodiče nějaké hranice tomu, co dítě přirozeně zkouší, objevuje svět, ale vlastně pořád by tam měl být ten rodič jako průvodce a nenechat ty děti ani moc volně, ani moc utaženě a v tomhle období se probojovávat. A to je pro ty rodiče velmi těžké, protože oni vlastně tu hranici, kterou by měli dát, a hledají hodně obtížně, nemají se o co opřít a někdy to je o tom, že sami rodiče nemají sílu na to vychovávat dospívající dítě, protože to znamená třeba s ním absolvovat mnoho konfliktů, mnoho střetů o ty jednotlivé hranice, ať už se to týká domácí přípravy do školy, domácích povinností, času na elektronice, stravy, pohybu, spánku, všech těchto náročných věcí, tak všude tam si ten náš dospívající hledá svoji vlastní cestu a někdy se střetává přirozeně s hodnotami té rodiny a musí si vyjednat, jak to teda bude nově.
16: Jaký je rozdíl mezi dospívajícími chlapci a dospívajícími dívkami z hlediska výchovy?
15: Je to samozřejmě rozdíl, že děvčata, pokud se úplně nedaří jim právě ten vývojový úkol hladce, to znamená, že bychom měli dívčinu, která má vrozeně dobrou výbavu, stabilní centrální nervovou soustavu, má kamarádky, je začleněná v dobrých volnočasových aktivitách, daří se jí ve škole a má stabilní rodičovský pár, který spolu dobře vychází. dochází. Tak takových dětí máme určitě nějaké takové, ale moc jich není. U těch dívek víc hrozí to, že vlastně ty potíže se obrací dovnitř, že se internalizují a že se manifestují víc v podobě sebepoškozování, úzkostí, depresivního prožívání, takové životní vlastně apatie, takové ztráty síly k životu. A to se potom projeví třeba tím, že nemají odvahu vůbec chodit do školy, ale ani do žádných třeba aktivit mimo rodinu. A jejich komfortní zóna se postupně zcvrkává až na třeba jenom postel a mobil. Přestávají třeba jíst, do tohohle ranku patří i nárůst poruch příjmu potravy a pro ty rodiče je to velmi těžké vlastně tu holčinu nějak aktivovat. Oni sami vidí, že ona tu sílu k životu ztrácí. Sebevražedné pokusy tam do tohohle období patří taky. U těch chlapců tam samozřejmě taky jsou chlapci, kteří jdou touhle cestou, ale daleko více třeba ten jejich vývojový neklid a tenhle úkol manifestuje třeba ve vymezování vůči autoritám, v konflikte s učiteli, v nějakým potulování s partou a testování hranic, adrenalinových zážitků. Někdy třeba excesivně sportují, někdy hodně se přetěžují a zraňují tím, že třeba cvičí nadměrně a usilují třeba o nějaký ideál krásy. Záleží, koho si v tom čase zvolí jako svůj vzor, protože málo kdy je to tatínek.
16: Vy pracujete s dětmi, které mají často více problémů nejenom ve škole, ale třeba řeší i nějaké rodinné problémy. Absence dobrých, pevných, dospělých vzorů v tomto věku. Jak si to děti kompenzují?
15: No tak rozpad základního rodičovského páru znamená ztrátu stability a na dítě v každém věku to dopadne velmi těžce. A i když se rodiče snaží a zachovají svoji rodičovskou roli, tak to, že děti žijí v nestabilním partnerském prostředí svých rodičů, tak to je něco, co se podepisuje na jejich psychickém zdraví. A to, co vlastně my si třeba málo kdy uvědomujeme, když to dítě máme ve škole, tak je to, že třeba to dítě už několikrát změnilo aranžmá, ve kterém žije. Takže někdy my máme ve třídě dítě, které třeba v rozmezí několika let třeba 4x, 5x změnilo základní nastavení svoje. A to ho velmi oslabuje.
16: Ke komu se v takových chvílích děti upínají a mohou to být pedagogové? A jak to ti pedagogové poznají? Protože představuju si to tak, že teenageři málo kdy přijdou za paní učitelkou a řeknou, buď mým vzorem teď ty.
15: Já moc děkuju za tu otázku, protože to je taková moje výzva i pro pedagogy, kteří nás poslouchají a my třeba v Alfie se rozhodně ubíráme touto cestou, aby jsme vlastně nerezignovali na tu příležitost a na tu šanci být důležitými dospělými pro děti, které potkáváme a které vzděláváme a vychováváme. To bych chtěla zdůraznit, že vlastně vzdělávání a výchova je zakotvena ve školském zákoně jako ten cíl vzdělávání. Možná ta výchovná role, která dřív nebyla třeba tak zdůrazňovaná, tak bude v tomhle čase nestabilního společenského prostředí, ale i nestabilních rodin stále víc a víc akcentovaná právě ve školním prostředí, kde děti tráví hodně času. A třeba učitelky na prvním stupni znají většinou prostředí, ze kterého ty děti přichází a mohou, pokud chtějí a pokud k tomu mají odvahu, se stát velmi významnými dospělými v životech svých žáků a skoro bych si troufla říct, že můžou i ledasco napravit. Právě ta jejich stabilita a jejich vlastní bezpečná jistota vevnitř a to, že se k tomu dítěti vztahují s pozorností, s laskavým zájmem, ale i s pevnými hranicemi, tak vlastně může vytvořit takové výchovné prostředí, kterém se tomu dítěti daří a my nezřídka potkáváme děti, které vlastně v tomto prostředí, které my jim třeba u nás ve středisku vytváříme, tak vlastně opouští i ty náročné strategie chování, kvůli kterým k nám třeba přišli.
16: To je ale situace, kdy učitel nebo učitelka má tu kapacitu vytvářet ty vztahy jeden na jednoho, ale pokud má třídní kolektiv, já nevím, 20 dětí, tak tam je strategie přežití pro pedagoga jaká?
15: Já bych pedagogy určitě pozbuzovala k tomu, aby oni si nastavovali a usilovali se svým vedením o to, aby mohli svoji práci dělat kvalitně. To by v tom prostředí našem aktuálním znamenalo třeba usilovat o to, aby měli dostatek třídnických hodin, aby mohli s těmi dětmi opravdu navazovat kvalitní vztahy a mohli je dobře znát, mohli společně řešit situace mohli přijímat výzvy a mohl vlastně ten dospělý tam být takovým ambasadorem i psychické odolnosti, aby on mohl ukazovat na svých příbězích, na tom, jak on řeší situace, jak vlastně se dá žít a jak se dá čelit i nepříjemným a nejistým situacím. A pokud je to na druhém stupni, tak je to znova o nějakém vyjednávání s vedením školy, když se sestavuje třeba rozvrh a když se rozhoduje, kdo kde bude učit, tak si ten pedagog, ten náš ideální, který chce s dětmi mít vztah, by ho povzbudila v tom, aby si zkusil vyjednat, aby neučil několik tříd, ale aby třeba se podařilo mu poskládat ten rozvrh tak, aby mohl být třeba se dvěma třídami, ale intenzivněji. A mohl si dobře třeba ve spolupráci s třídním učitelem a zmapovat, koho v té třídě vlastně má. Protože pro trénování psychické odolnosti dětí my potřebujeme dobře vidět, koho máme před sebou, aby ta zátěž, kterou na ty děti nakládáme, byla přiměřena. A pokud tam mám dítě, které je ze zdravého prostředí a potřebuje rozvojové výzvy, tak to ale můžou být výzvy, které pro traumatizované děti a třeba děti, které prochází právě třeba nějakou rodinou nestabilní situací, může být už moc. A vlastně to jejich psychickou odolnost nerozvíjí, ale naopak je to tlačí do nějaké pasivity, do nějakého vyhnutí. A třeba i nepřímo do toho, že do té školy raději pomaličku přestávají chodit, protože je to prostředí pro ně příliš stresující. Moje zkušenost taková je, že si spíš cení toho, když jim ten učitel dovolí nahlédnout za tu skořápku své profesionální role a vlastně ukáže něco autentického ze sebe, sdílí nějaký svůj příběh, ale sdílí příběh s tím, že ví, co dělá. Není to, známe asi i učitele, kteří ventilují svoje osobní prožitky a vlastně ty děti tím zatěžují. Ale pokud on ví, že v tuhle chvíli je na místě říct nějakou svoji zkušenost a ví, že z toho si ty děti můžou odníst nějaký třeba model chování, který je pro ně užitečný a aplikovatelný do zase jejich situací, tak je to úplně na místě a ty děti to spíš ocení, než že by toho zneužili.
16: Někdy ta psychická nepohoda, ať už jí tedy způsobilo cokoliv z těch věcí, o kterých jsme teď mluvili, vlastně vyústí v obavu, která skončí tím, že dotyčný nebo dotyčná do té školy už pak vůbec nechtějí chodit. Jak k tomu často dojde a kdy mají rodiče zpozornět, protože se to opravdu stává nebezpečným?
15: Málo kdy se stane, že by dítě ze dne na den přestalo chodit do školy, takže já bych povzbuzovala rodiče i učitele, aby si všímali hned nějakých raných signálů. To znamená, že se třeba poprvé začne objevovat to, že dítě ráno kvůli třeba nějakým bolestem bříška, hlavy nechce jít do školy, tak by rodič i učitel měl zpozornět, pokud se takovéhle signály začnou objevovat, tak je na místě hned začít s tím dítětem citlivě propátrávat, o co vlastně jde. Jestli je to přetížení z nějaké situační zátěže, anebo je to třeba, že se v té třídě něco změnilo a v tomu dítěti tam není dobře. Může to být i signál toho, že v té třídě jsou opravdu toxické vztahy a probíhá tam šikana. Ale může to být taky to, že dítě se třeba na sociálních sítích dozvědělo, že tohle stačí říct a může zůstat doma. A nebo mu to poradil někdo z kamarádů, kteří už třeba nechodí takhle do školy už několik týdnů. Takže potřebuje ten rodič hodně zjistit, o co jde. A pokud by to dítě třeba znovu to zkoušelo zopakovat, tak já bych doporučovala spíš jít tou cestou, ať to zkusí do školy s tím, že pokud by se ty příznaky zhoršily, takže třeba ze školy zavolají a můžou ho rodiče odvést domů. Protože z naší zkušenosti ten největší tlak je vlastně v tom na to výjití z toho domova ven. Jakmile už se to dítě podaří, že už do té školy dojde, tak i když startovalo s bolestmi bříška a hlavy, tak většinou už potom ten den zvládne. A pokud už teda je to nějaké větší míře a rodič si toho všimne až teda se zpožděním, že najednou máme z 5denní docházky třeba dítě zvládá jenom 2 dny ve škole, a má to tendenci ještě pořád růst, tak tam by musel opravdu to oslovit tak, že začne velmi citlivě modelovat tu zátěž tak, aby byla rozvojová a ne děsivá, aby ta zóna komfortu dítěte se rozšiřovala postupně znova ideálně do té plné docházky. A to je všelijak. To je, že třeba některé děti chodí ze začátku na první 2 hodiny a pak si je ten rodič odveze. A i kdyby to dítě řeklo, že tam chce být díl, tak ten rodič řekne, ne, domluvili jsme se na 2 hodinách a stačí to. Prostě potřebujeme spíš budovat ten návyk, než že se teď tady hecneš a budeš tady 8 hodin, včetně tělocviku, který nesnášíš, a pak se zase zroutíš. Takže musí pak ten rodič držet pevně hranice v tom, že začínají třeba na 2 hodinách, pak to dotáhnou na dopolední vyučování bez odpoledek a postupně to takhle vlastně vrací to dítě zpátky. My jsme pro psychicky ohrožené holky otevřeli od září nové oddělení Zeta, kde vlastně 16 dívek takhle postupně znova stabilizujeme a odolňujeme a vytváříme jim znova návyky, které ztratili. A je to přesně takhle modelované, aby ta zátěž byla rozvojová, ne, nepřetížila je, mají hodně podpory, hodně se díváme na to, co zvládnou, kde si aktuálně stojí. Pomáháme potom rodičům po tom pobytu, aby vlastně v tom pokračovali dál a nenechali tu dívčinu spadnout zpátky.
16: To jsme se dostali vlastně od situací, které rodiče nebo pedagogové můžou zkoušet řešit své pomocí k případům, kde už to nejde a musí vyhledat, ať už teda rodiče nebo školy, odbornou pomoc. Mimo jiné se mohou obrátit právě na celorepublikovou síť středisek výchovné péče. Jedno z nich vedete i vy, konkrétně na Svitavsku. Co nabízíte, pro koho tu jste?
15: SVPčka určitě bych v takové chvíli doporučila, aby vlastně třeba rodiče začali úplně tou light verzí, a to znamená třeba jenom využít konzultaci. I tohle je možné, střediska výchovné péče mají síť ambulancí, mají svoje stacionáře, kam chodí děti, které už mají vážnější potíže v chování. A to jednak ve směru, že teda je to náročné s nimi, ale jednak i to, že to dítě to má náročné samo ze sebou. Ten podíl v našem třeba středisku je teď zhruba 50/50, jak teda ty děti, které jsou třeba vzdorovité a odmítají pracovat ve třídě a ta jejich nespokojenost a frustrace se manifestuje směrem ven, tak právě ty děti, které tu svoji tíhu manifestují dovnitř a potom mají právě i ty pobyty. Takže rodič má vlastně možnost se dostat do péče někoho, kdo má širokou odbornost, jsou tam psychologové, speciální pedagogové, vychovatelé, učitelé a zabývá se středisko vždycky jak školou, tak rodinou, tak sociálním zázemím. Ty sítě jsou financované státem, to znamená, že péče ve střediscích je bezplatná, to je taky jejich velká výhoda. A většinou dostupnější než třeba vyšetření u klinického psychologa nebo pedopsychiatra, které stejně je jenom takové nahodile. Ale pro tu systematickou práci s rodinou, tak jsou SVPčka v tomhle systému vlastně vhodnější.
16: Když říkáte dostupnější, tak jaká je třeba čekací doba nebo zaplněnost vašeho střediska?
15: U nás tím, že my máme v ambulanci 6 etopedů, to je speciální pedagog specializovaný na chování, na náročné chování právě v těchto ohledech dvou, co jsem říkala před chvílí. Ale jsou to třeba naši etopedi, jsou takový univerzální vojáci, oni zvládají jak orientaci v psychologii, v psychoterapii, v sociální práci, v soudnictví, v různých přidružených oborech. A takže si troufám říct, že každý rodič, který tam jejich péči vyhledá, tak vlastně dostane takovou komplexní práci, komplexní servis. S tím, že samozřejmě spolupracujeme s dalšími, jako s krizovými centry, s pedagogicko-psychologickou poradnou, se speciálně pedagogickými centry, se školami. Ale je to něco, co můžeme těm rodičům nabídnout vlastně poměrně rychle. V našem případě záleží, jak moc má časové možnosti rodič, pokud je schopný s dítětem chodit i dopoledne, může se uvolnit z práce, může, a nevadí mu, že dítě třeba uvolní ze školy, pokud teda tam chodí, tak vlastně ta objednací doba je třeba do 2 týdnů. Pokud chtějí samozřejmě nějaké exponované odpolední termíny, tak to bývá delší, ale samozřejmě vždycky se snažíme ten prvokontakt zahájit vlastně bezprostředně poté, co nás ten rodič skontaktuje.
16: Můžete dát nějaké konkrétní příklady, jak pomáháte řešit situace, kdy se na vás tedy někdo obrátí, že mají děti s problémovým chováním, s nezájmem o školu? Jaké jsou ty konkrétní kroky, abychom si to představili? Jo.
15: Většina rodičů nás kontaktuje na doporučení někoho jiného. To znamená, že se o nás dozví buď ze školy, nebo právě z pedagogicko-psychologické poradny, nebo od nějaké jiné instituce. A pak zavolá rodič, domluví si tu úvodní schůzku se svým ambulantním etopedem a odstartuje nejnízkoprahovější forma spolupráce, to znamená, že se schází na konzultace. Ty konzultace probíhají částečně společně, rodiče i dítě, a částečně jenom s dítětem a částečně jenom s rodiči. Někdy ta zakázka od rodičů je, že by potřebovali něco udělat s tím dítětem a většinou velmi rychle se ukáže, že se to teda neobejde bez nějaké jejich vlastní práce na sobě. A ten náš recept je poměrně jednoduchý. Celé generace potřebují děti stále stejné věci a to je právě to, aby rodiče je měli rádi a byli k ním laskaví, aby nastavovali pevné hranice a aby ten přístup těch vychovávajících osob byl jednotný. Ale samozřejmě tenhle jednoduchý recept není tak jednoduché realizovat v praxi. Takže my těm rodičům hodně pomáháme, aby vlastně si nastavili pevný, jasný režim toho, jak ta domácnost funguje, kdy je ten čas na zábavu, kdy je čas na povinnosti, kdy je čas spát, jak tam bude pohyb, jak tam bude jídlo, jak vlastně budou společně žít, aby tam fungovali všichni a všem se tam dobře dařilo. A potom vlastně vidíme, jak se to těm rodičům daří, a jak se vlastně daří i zvládat ty náročné situace ve škole. Pokud vidíme, že ten problém je víc ve školním prostředí, tak navrhujeme stacionární péči, to znamená, že to dítě nechodí do školy do své kmenové, ale na 3 měsíce chodí k nám do školy. A během toho času my zkoumáme a vlastně pečlivě vyhodnocujeme a diagnostikujeme, proč se vlastně tomu dítěti nedaří ve škole. A často to je o tom, že třeba potřebuje to dítě přesnější podpůrná opatření, nebo se zjistí, že vlivem třeba častého stěhování nebo neošetřené dobře domácí přípravy, takže má vlastně třeba skluz oproti svým vrstevníkům třeba 2-3 roky. A potom se to manifestuje nějakým problémovým chováním. A komunikujeme s tou kmenovou školou, že tohle jsme zjistili a jak to teda uděláme, aby jsme tomu dítěti pomohli se vlastně znova uchytit a zažívat v té třídě úspěch. Nejintenzivnější forma jsou pobyty, kde to dítě není ani ve své škole, ani ve své rodině a vlastně na 2 měsíce má takovou šanci na úplný restart. Začíná s čistým štítem ve skupině svých vrstevníků 8členné a může si budovat úplně nové strategie, samozřejmě použije ty svoje staré nefunkční, my mu je zrcadlíme, intenzivně na tom pracujeme, aby vlastně i vrstevníci, i dospělí profesionálové mu pomáhali a chovat se tak, aby se mu dařilo ve vrstevnických vztazích i ve vztazích s autoritami lépe.
16: Říká Vlasta Pechancová, ředitelka střediska výchovné péče Svitavská Alfa. Moc děkujeme, že jste si udělala výlet do Prahy, abyste sdílela své zkušenosti. Moc děkuju za rozhovor.
15: Děkuju za pozvání.
14: Tak tolik tedy dnešní díl natočený s účastí publika v kavárně Radio Café v budově Českého rozhlasu na jaře 2026, o který jste po jeho odvysílání projevili mimořádný zájem. Děkujeme za něj a děkujeme také za všechny tipy a postřehy, které nám posíláte na adresu reparat@rozhlas.cz. Další díl pro vás chystáme opět za týden. Naslyšenou se těší Daniela Vrbová.

0: Žurnál je 15 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
1: Národní koalici proti suchu povede premiér Babiš, zasednou v ní odborníci i ministři. Na korejském poloostrově začalo další vojenské cvičení. Americký prezident Trump ale nařídil zmenšit rozsah manévrů. Tenisti Menšík, Lehečka a Nosková budou hrát o postup do osmifinále turnaje v Cincinnati. Kolona po nehodě vzniká na silnici 35 před Vysokým mýtem směrem z Litomyšle. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví déšť a teploty většinou kolem 20, na jižní Moravě naměří i 25.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Obnovenou Národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dnes oznámil, že spolu s ním v komisi zasednou i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD, ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů nebo klimatolog Miroslav Trnka z portálu Intersucho. Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Skupina zasedá poprvé právě teď. A problémy kvůli suchu jsou teď mimo jiné v Jihlavě. Tamní rybník Stará plovárna zaváží hasiči vodou. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu totiž ztratil přítok a výrazně mu klesla hladina. Na místě máme reportéra Daniela Zacha.
3: Před pár minutami tady začalo pršet a ten déšť je čím dál intenzivnější, což hraje do karet, v to doufají hasiči, rybáři a také zástupci města, kteří doufají, že v těch příštích dnech, především dnes a dál, pomůže přirozený déšť trochu doplnit hladinu, zvednout hladinu, která je v těchto chvílích teď zčeřená, ale zelená. Je tady čerpadlo, které čeří, ještě tu vodu provzdušňuje a dvakrát, třikrát se tu dokonce otočily městské technické služby, které nabraly vodu na základě povolení z řeky Jihlavy, aby alespoň trochu zmírnili ten stav, kdy voda zůstává skutečně jen u hráze, kterou se podařilo zavřít. A v příštích dnech se taky všechny zodpovědné orgány tady znovu potkají už zítra. Poradí se, co dál. Z Jihlavy Daniel Zach, Radiožurnál.
1: Omluvte prosím zhoršenou kvalitu technického spojení. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a jeho advokát Karim Tyc neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale taky na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu, vysvětluje jeho mluvčí Miroslava Číhalíková Sedláčková.
4: Zvýšená medializace podle ústavního soudu sama o sobě k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit před soudem. Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Případné uniky informací ze spisů do médií pak musí nejprve posoudit trestní soud.
1: Ústavní soud odmítl taky další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu. Jižní Korea

0: Návrh na společné jednání o uzavření míru mezi Severní a Jižní Koreou. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistky Marie Bouzková a Kateřina Siňáková postoupily v nočním programu do třetího kola turnaje elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati. Bouzková ve dvou setech porazila Stefaniniovou z Itálie. Siňáková vyhrála nad Španělkou Buzasovou Manejrovou 2-1. Z turnaje naopak vypadla Tereza Valentová, která podlehla Ukrajince Svitolinové 1-2 na sety.
2: Večer budou ve dvou hře v akci tři čeští reprezentanti. Jakub Menčík, Jiří Lehečka i Linda Nosková budou hrát o postup mezi nejlepší šestnáctku. Menčíka čeká v boji o osmifinále Australan s japonskými kořeny Hijikata. Lehečka nastoupí proti Francouzi Fiesovi a úřadující wimbledonská šampionka Nosková bude hrát s Tausonovou z Dánska. Zápasy českých tenistů v Cincinnati začnou nejdřív ve 20 hodin středoevropského času. Mirko Vasič, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D4 u Mnišku, nehody na trojce u Oldřichovce i 35 u Mýta. Místy se vyskytují velmi silné bouřky, třeba na Jihlavsku, Třebíčsku, Znojemsku. Ve středočeském kraji, zejména mezi Dobříší a Prahou, silný vítr láme větve, na vozovce je voda, pozor na aquaplaning. Varováním v tomto ohledu mimo jiné z dálnice D4 z Prahy na Strakonice od Mnišku z 18. kilometru.
5: A jak je to přemostění, tak těsně za ní je velká laguna, hlavně v levém, ale je v tom pravém, rozpohází.
4: Potíž třeba i na příjezdu do Prahy starou Poděbradskou 611 před Horními Počernicemi za Sichrovem.
6: Je tam spadlej strom před cestu, zatím je to průjezdný tak, ale hodně špatně.
4: Na dálnici D6 z Prahy na Karlovy Vary za sjezdem na Velkou Dobrou vzniká kolona ze 17. kilometru, vleče se kolem 10 minut na 19. tam blokuje pravý pruh porouchané auto.
7: Zúžení zůstalo více do seba poruchou.
4: Kousek za začátkem dálnice D3 z Prahy na Budějovice na kilometru 67 pozor, po nehodě zabraný pravý pruh vybočuje a brzdí se v zatáčce. Na silnici 3 Praha Budějovice po nehodě u Oldřichovce stále kyvadlový provoz kolony až na půl hodiny z Mlíčína a za Voticemi od Hostišova. A na silnici 35 ze Svitav na Hradec nejdřív velmi silný provoz od Janova do Litomyšle a potom kolona od Tršku půl hodiny před Hrušovou, tam se srazila sanita s osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes odpoledne zůstává oblačno až zataženo, na většině území počítejte s deštěm nebo přeháňkami, místy se objevují taky bouřky, s výjimkou úplného západu Čech budou i velmi silné, s přívalovým deštěm, kroupami a taky nárazy větru. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přeháňky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. Nejvyšší teploty v úterý 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 25. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Krásné odpoledne, máme 7 minut po 15. a zdraví vás Lenka Vahalová. Jaká témata probereme v následujících minutách? Národní koalice proti suchu se po letech znovu schází. Bude ji řídit sám premiér Andrej Babiš. Jaké budou hlavní priority? Ruský nejvyšší soud dnes rozhoduje o odvolání protiválečné strany Jabloko kvůli zrušení její registrace pro zářijové parlamentní volby. Proč rozhodnutí o zrušení vyvolalo takový ohlas? A novopečené maminky na ní mají u pojišťovny nárok, ne všechny se ale ke službě po porodu dostanou. Jak fungují porodní asistentky, i o tom budeme mluvit. Posloucháte Český rozhlas Plus a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
1: Vláda znovu ustavila Národní koalici proti suchu. Poprvé zasedá právě v těchto chvílích. Česko totiž trápí velmi teplé a suché léto. Průtoky v některých řekách jsou na historických minimech. Na úřadu vlády už máme reportéra Jakuba Vika. Hezký den.
8: Hezké odpoledne.
1: Kdo tedy zasedá v Národní koalici proti suchu?
8: Národní koalice proti suchu fungovala už od roku 2018 necelé 3 roky a tehdy združovala politiky, úředníky nebo výzkumníky. No a obdobně bude fungovat i teď, jak řekl pojednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO.
9: Vláda rozhodla, že tu koalici budu řídit já, jak jsem to dělal za období naší první vlády. Dále tam bude pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený ministr životního prostředí.
8: Taky v ní zasedne bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec. Ano, a to jako poradce premiéra a taky jako zástupce krajů, protože dnes je Brabec hejtmanem Ústeckého kraje. Kromě politiků to pak bude třeba ředitele Českého hydrometeorologického ústavu, povodí

0: Vltavy, Státního fondu životního prostředí, projektu Intersucho a nebo Výzkumného ústavu vodohospodářského. Koalice dnes na tom prvním zasedání, které začalo vlastně v těchto chvílích, stanoví harmonogram jednání a taky vyhodnotí kroky z minulých let.
1: Opozice vládu kritizuje, že koná pozdě nebo nedostatečně. Jak tomu vláda oponuje?
0: Ano, vláda tu kritiku opozice zcela odmítá a tvrdí, že kontinuálně vlastně pokračuje v politice nastavené už třeba právě za minulého Babišova kabinetu. Ministerstvo životního prostředí podle šéfa rezortu Igora Červeného z motoristů třeba na jaře změnilo národní akční plán adaptace na změnu klimatu.
2: My jsme tu adaptaci nějakým způsobem odpoutali od náboženství CO2 a věnovali jsme se vodě. Zadržování vody v krajině, strategické a malé vodní nádrže, ochrana kvality povrchových a podzemních vod, vodovody, kanalizace čovky neboli čističky odpadních vod, využívání srážkové a šedé vody, revitalizace toků a niv, protierozní opatření a ochrana sídel před povodněmi.
0: Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána z SPD teď taky stát připravuje několik vodních nádrží, a to Nové Heřminovej, Kryry a Vlachovice. Na jejich přípravu, ale taky na další opatření, jako jsou třeba propojování vodohospodářských soustav, budování malých vodních nádrží a rybníků anebo podporu závlah, by mělo příští rok podle Šebestiána v jeho rezortu jít zhruba 5,5 miliardy korun. Šebestián taky dnes uvedl, že se hydrologická situace sice zhoršuje, ale sucho prohlubuje, ale je podle něj pod kontrolou.
1: Říká reportér Jakub Vik, moc děkujeme, naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
1: Téma teď podrobně probereme s ekonomem Pavlem Peterkou. Krásné odpoledne.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Nejprve tedy obecněji, jak vnímáte současnou situaci, kdy nejen zemědělci, vláda, ale i běžní občané řeší dopady velmi suchého období. Kde se to podle vás z pohledu ekonoma promítne nejrychleji?
3: Ne, tak my už v tuto chvíli při pohledu vlastně na burzy a burzovní ceny potravinářských komodit vidíme pohyby cen, takže tam vlastně jsme viděli obratem, že trh očekává prostě horší úrodu v rámci evropského kontinentu. Na druhou stranu nám výrazně pomáhá to, že v jiných částech světa evropským suchem úrody minimálně u obilovin nebudou tak silně ovlivněny, takže bude možné případné chybějící kapacity dovést, což by mělo bránit těm hlavním inflačním tlakům, které by přišly v případě nedostatku například obilovin nebo krmných směsí. Přesto tam nějaké zdražení vidíme, takže ten hlavní dopad bude proinflační, ale to spíše až v průběhu zbytku letošního roku a nejtvrdší dopady pak budou do inflace v roce 2027.
1: Klíčovou roli hrají také pojišťovny. Jsou schopné se rychle adaptovat na současnou situaci, protože v minulosti to byly povodně, teď se řeší důsledky klimatické změny a kromě sucha hrozí i požáry a předpokládám, že i pojišťovny se na to musí adaptovat a musí reagovat.
3: Musí se adaptovat a vidíme to, že to nejsou vlastně jen suchá vlny veder, ale například právě pojištění tankérů a dalších lodí vlivem konfliktu v Blízkém východě vedlo právě k výraznému růstu cen těch pojištění. Proč to říkám? V situaci, jako je tahle, kdy se vlastně mění ten narrativ z pojištění proti, řekněme, nějakým jednorázovým událostem, jako jsou povodně, tak se nám to mění na, řekněme, nějaké kontinuální míru rizika, ať už z pohledu vývoje počasí, ať už z pohledu sucha, povodní, zvýšené větrnosti, nebo například z pohledu globálních rizik, no tak pojišťovny budou muset této výzvě čelit. Jedním z nástrojů je pak právě zvýšení cen pojištění, no a z pohledu vlastně firem a domácností je potřeba se na ujednané smlouvy, pojišťovací smlouvy podívat, protože řada z těch starších smluv primárně počítá s nižší hodnotou majetku, no a když si vezmeme, že od roku 2019 kumulovaně ceny rostly v České republice o více než 50%, tak docela hrozí, že některé pojištěné statky, ať už se jedná o nemovitosti, polnosti nebo nějakou úrodu, tak mohou být nastaveny na příliš nízkých úrovních a v případě nějaké katastrofy, nedej bože, by potom to pojistné plnění nemuselo být schopné pokrýt celou tu škodu.
1: Naše posluchače určitě bude i zajímat to, jak se dlouhodobé sucho promítne do spotřeby domácností v souvislosti s vyššími náklady. Zmiňme klidně to zdražování potravin, protože možná jen doplním, že u některých druhů potravin ekonomové očekávají zdražení až o pětinu, a to už letos na podzim.
3: Takhle. pravděpodobně ucítíme silnější inflační tlaky v oblasti potravin, ale jsou tu zase, řekněme, jiné faktory nebo jiné typy potravin, které by mohly ten cenový růst mírně zpomalit nebo třeba i zvrátit. Například u brambor se čeká nadprůměrná úroda, což obvykle vede k poklesu cen. Zároveň v průběhu dalších měsíců by mohl přijít vlastně takový, řekněme, efekt, kdy krmné směsi právě vlivem sucha výrazně zdražují. No a tak chovatelé dobytka redukují velikost svých chovů, což vede právě k tomu, že část těch chovů je vybíjena a teď na tom trhu je vyšší nabídka, pravděpodobně bude i v dalších měsících, což povede k poklesu cen masa, nebo minimálně ten tlak bude směrem dolů. Co převáží, uvidíme. No, ale pak tom je problém, že ta velikost těch stád bude v ozovkách chybět a můžeme pak na to konto vidět prudší růst cen masa například ke konci roku, ale spíše v tom roce 2027. No a pokud domácnosti budou více platit za potraviny, pravděpodobně více za energie, protože to velké sucho ovlivňuje například chlazení jaderných elektráren, kde jsme viděli, že v Maďarsku i ve Francii byl omezen výkon, ale zároveň i silné vodní elektrárny v případě nedostatku vody nepřidávají tolik elektřiny do sítě. No a tyto výpadky musí být nahrazovány plynovými elektrárnami ve většině případech, no a ten plyn je jeden z těch nejdražších zdrojů. No pokud budou dražší potraviny, pokud budou dražší energie, pokud bude vyšší spotřeba těch energií, například kvůli nárokům na chlazení, no tak domácnosti za tyto nezbytné statky vydají peníze, no a pak jim v rozpočtu nemusí zbýt tolik peněz na utrácení v jiných sektorech ekonomiky, což může být vlastně zprostředkovaně problém, protože právě spotřeba domácností je hlavním motorem růstu nejen české ekonomiky. No pro představu, to je více než polovina HDP, je právě spotřeba domácností, takže když toto zpomalí, tak pak může zpomalit celý ekonomický růst.
1: A hrozí v důsledku strukturálních změn vyvolaných nedostatkem vody výraznější přelevání pracovních sil ze zemědělství třeba a těžkého průmyslu do služeb? Může nastat i tento problém?
3: Já si nejsem nutně jistý, jestli by to byl problém, protože naopak právě přesun z toho primárního sektoru, tedy zemědělství, sekundárního, tedy průmyslu do služeb, do toho terciárního sektoru, tak to je vlastně znakem rostoucí a vyvíjející se ekonomiky. Ve srovnání s dalšími zeměmi OECD má Česká republika nadproporčně vyšší třeba právě zastoupení průmyslu, takže nemyslím si, že by to byl problém. Myslím si, že sucho tomu jistě přispěje, protože samozřejmě nižší, řekněme, bonita, nižší úroveň tržeb například v zemědělství, dražší energie, tedy vyšší náklady v průmyslu, prostě můžou vést k tomu, že tam ta přidaná hodnota nebude tak vysoká. A řada lidí potom bude hledat alternativní kariéry právě třeba v sektoru služeb, ale to je obecně něco, co jako rádi vidíme, protože to znamená obvykle prostě zlepšení ekonomické situace dané země. Takže jakoby hrozí, nevím, jestli bych použil to slovo, ale ten proces to může samozřejmě urychlit.
1: Nastupuje znovu Národní koalice proti suchu. Hlavní prioritou bude zadržení vody v krajině. To samozřejmě vyžaduje významné investice. Jak to nastavit, aby to ekonomicky dávalo smysl? Jinými slovy, jak by podle vás teď vláda měla postupovat?
3: Tak podle mě bude potřeba dát dohromady všechny potřebné materiály, analýzy, dopadové analýzy, což může trvat klidně měsíce nebo roky, aby se zjistilo, co vlastně všechno je potřeba, to, co nám nejvíce chybí, to, co je potřeba udělat jako první, dát dohromady a na základě toho potom prioritizovat dané investice. Zároveň víme, že oblast zemědělství je silně navázána právě na různá dotační schémata, takže vláda by mohla čerpání těchto dotací právě podmínit snahou třeba zemědělců o zadržování vody v krajině a například pomocí třeba zvýšení, případně i snížení nějaké té dotační částky v závislosti na tom, jak daný podnik nebo daný zemědělec pracuje se zadržováním vody, tak ty parametry nastavit tak, aby celý trh byl motivován vodu zadržovat. To by podle mě mohlo být jeden z prvních kroků, ale umím si představit, že celý ten problém bude velmi složitý, komplexní a jako takovému je potřeba k tomu přistupovat.
1: Možná klíčová otázka ještě závěrem pro vás. Jak by měl stát balancovat mezi těmi krátkodobými dotacemi na škody po suchu a dlouhodobými investicemi do adaptace krajiny, aby to celé dávalo smysl?
3: No ty krátkodobé pomoci a nahrazování těch škod, to je něco, co vyvolává takzvaný morální hazard. A sice v momentě, kdy stát bude sanovat škody právě spojené se suchem, no tak může velmi zjednodušeně trh naučit to, že když přijde problém, státní rozpočet to zaplatí a není potřeba se o to tolik starat. Jo, takže to naopak může vytvářet motivaci se proti tomu suchu méně zajišťovat. Z mého pohledu by to dávalo mnohem větší smysl podporovat aktivně ty dlouhodobé investice, právě aby se jejich financování zemědělcům a dalším podnikům více vyplácelo, oni proaktivně do toho investovali samozřejmě částečně i své peníze, a to je něco, co může pomáhat. Naopak to stanování těch škod krátkodobě není prostě dlouhodobým řešením, vytváří to díru ve státním rozpočtu a zároveň to učí vlastně ten trh na to, že v případě, že přijde problém, stát to zaplatí a tam pak nějaká motivace na to připravit se na potenciálně další problém je podstatně menší, protože ten, kdo se připraví, nemá ty škody tak vysoké, tak pak od státu v rámci nahrazování škod dostane méně peněz, než ten, kdo se na to vykašlal, a v takovém prostředí těžko motivovat lidi k tomu, aby dlouhodobě investovali právě například kvůli zamezení škod ze sucha.
1: V odpoledním plusu byl hostem Pavel Peterka, hlavní ekonom společnosti XTB. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
3: Díky za pozvání a hezký den.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Teď už míříme do Ruska. Už od dopoledne projednává ruský nejvyšší soud odvolání strany Jabloko proti zrušení její registrace pro zářijové parlamentní volby. Policie zatkla několik desítek převážně mladých lidí, kteří přišli k soudu Jabloko podpořit. Ve stejné době soud ve Pskově rozhoduje o trestu pro místopředsedu této strany Lva Schlossberga. Prokuratura pro něj kvůli údajnému šíření nepravdivých informací požaduje 12 let vězení. A dění v ruských soudních síních samozřejmě sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Hezký den.
5: Dobrý den.
1: Tak na úvod, co je vůbec strana Jabloko a proč rozhodnutí o zrušení její registrace vyvolalo takový ohlas?
5: Tak Jabloko je vlastně úplně nejstarší existující ruská politická strana. Vzniklo ještě v 90. letech pro takové, jako řekněme, tu technickou inteligenci, taková levicově liberální. Nicméně naposledy se do parlamentu dostali v roce 1999 a v posledních letech hráli spíš takovou jako stafáž Kremlu, že jako ano, nejsme úplně pro, ale musíme prostě být loajální a tak dále. Takže jejich rozhodnutí se najednou z nich udělat jako protiválečnou stranu, kdy i to oficiálně její volební heslo bylo za mír a svobodu, což je prostě heslo, které vám spíše vynese pobyt za mřížemi než pobyt v parlamentu. A to, že byla ta registrace zrušena, je možná podstatně méně překvapivé, než že původně je opravdu registrovali, protože najednou se z Jabloka stalo prostě symbol vlastně tíže těch lidí, kteří nesouhlasí s válkou.
1: A existuje vůbec šance, že Jabloko s odvoláním uspěje?
5: Asi bych tedy na to nevsadil ani korunu. Je to jako velmi, velmi nepravděpodobné. Už podle toho, aspoň co vidíme, jaké zprávy přicházejí z toho soudu, kdy soud zamítl veškeré důkazy Jabloka, které tam chtěli. Naopak představitelé ústřední volební komise prohlásili, že vyškrtnutí bylo velmi správné a tak dále. Takže jako nevím, jaký zázrak by se musel stát.
1: Místopředsedou Jabloka Lva Schlossberga současně soudí jiný soud a hrozí mu dlouhá léta vězení. Co víme o jeho případu?
5: Tak zrovna, když jsem šel do studia, tak přišla zpráva, že tedy padnul rozsudek. Lev Schlossberg dostal 11 let a 1 měsíc za prostě posty na sociálních sítích. On to je zajímavý člověk. On je z Pskova, byl jako místní politik, má jako vlastně velkou popularitu, tu přinejmenším v tom Pskově, byl jeden třeba z prvních, který odhalil, že ruští vojáci bojovali na Donbase už v roce 2014. A on se prostě rozhodl, že odtamtud z Ruska neodejde. Jo, a on vlastně obviněn už byl před asi 4 nebo 5 měsíci, neustále mu dávali najevo, že jako necháváme vám pás, jako klidně, když budete chtít odjet, tak můžete. On se vlastně rozhodl, že tam zůstane, jakkoliv neměl absolutně iluze o tom, jak to dopadne, ale on vlastně říkal ve všech rozhovorech, já tady musím zůstat, protože tohle, jestliže já nebudu v Rusku, tak já přestávám být ruským politikem.
1: Ondřej, možná jen na závěr stručně taková úvaha, pokud by straně Jabloko nezrušili tu registraci pro zářijové parlamentní volby, co by se dělo? Čistě hypoteticky.
5: Tak určitě, už jsme to viděli za ty 2 týdny, co vlastně proběhly mezi tou registrací a tím zrušením. Prostě pro obrovské množství lidí se to stalo prostě důkazem, že můžeme je legální kritizovat válku a přinejmenším to, co se dělo na sociálních sítích, hlavně v takové té generaci 18 až 25, tak to bylo prostě neuvěřitelnosti videí, kdy se různě lidé hráli s jablky a prostě bavili se, která odrůda jabloní je nejlepší a tak dále. A všichni věděli absolutně přesně, o co se jedná.
1: Říká komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Moc děkujeme. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: A v odpoledním plusu přesně 5 minut před 15:30 další téma. Od začátku letošního roku mají matky v 6 nedělí nárok na 3 návštěvy porodní asistentky u sebe doma. Ne všechny se ale k této službě dostanou. A to zkrátka kvůli tomu, že je porodních asistentek, které docházejí až domů, málo. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly letos v prvním čtvrtletí skoro 3 000 těchto návštěv. Na počet porodů by jich ale mohlo být víc než 50 tisíc.
6: Ve chvíli, kdy vy odejdete s malým miminkem, moc nevíte, co s ním máte dělat doma a nabídnou vám potom, že k vám dorazí na nějaký zhruba měsíc, tak mně přijde, že to vlastně ztrácí ten význam.
7: Říká Barbora z Prahy. O návštěvu porodní asistentky požádala u své pojišťovny krátce po návratu z porodnice. Nejbližší volný termín byl ale až za 3 týdny.
6: Došla paní a když jsem se ptala na to, jak si požádat o tu druhou nebo třetí návštěvu, tak mi bylo sděleno, že teďka o prázdninách nestíhají a v podstatě by bylo lepší, kdybych se o to požádala, že stejně ke mně asi nedorazí. Já jsem si přesto v aplikaci o to zkusila požádat a už se mi nikdo neozval.
7: Teď jí přitom končí 6 nedělí, takže zbylé 2 návštěvy, na které má nárok, už nejspíš nevyužije. Jak ale sama říká, moc jí to nepřekvapuje.
6: Protože jsem o tom slyšela, takže jsem se na to připravila. Kdybych o tom úplně nevěděla, že ta poptávka je tak vysoká a ta nabídka tak nízká, tak by mě to určitě překvapilo.
7: A že je porodních asistentek málo, ukazuje i průzkum jejich unie z letošního května. Odpovídalo v něm 108 žen, které porodily tento rok v prvním čtvrtletí. Službu chtělo využít skoro 90% z nich. Zhruba třetině se ale nepodařilo zajistit ani jednu návštěvu. A z těch, které službu využili, měla asi polovina návštěvu jednu, často více než 2 týdny po porodu.
8: Je to taková poloakutní péče, kdy ta žena jde domů a vlastně do 3-4 dnů by tam ideálně měla přijít porodní asistentka. A na to kapacity zatím nejsou. Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby jí měly vlastně tu její péči dřív z vlastních peněz.
7: Popisuje prezidentka Unie porodních asistentek Martina Suchardová. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale má porodních asistentek postupně přibývat.
9: Tato služba v daném režimu je poskytována 8. měsíc, takže samozřejmě je nutné připustit, že ta síť poskytovatelů se postupně vytváří a zdravotní pojišťovny se snaží, pokud mají nabídku od poskytovatelů tuto službu zajistit, tak ji využít.
7: Od začátku letošního roku ale Všeobecná zdravotní pojišťovna eviduje pouze 2 stížnosti na nedostupnost poporodních návštěv, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
10: Dnes má VZP uzavřenou smlouvu se 74 porodnicemi a 37 komunitními porodními asistentkami. Pokud se ukáže, že je dostupnost těchto služeb nedostatečná, je VZP připravená nabídnout smlouvy i dalším poskytovatelům.
7: Česká gynekologická a porodnická společnost s plošným umožněním poporodních návštěv nesouhlasí. Podle jejího předsedy Mariana Kacerovského ministerstvo zdravotnictví změnu pro prosadilo bez toho, aby se na ně lékaři, plátci péče a další dotčené strany shodly.
11: Samozřejmě porodní asistentky, ty mají v té poporodní péči zcela klíčovou a nezastupitelnou roli, ale ta jejich činnost by měla být indikovaná individuálně a měla by být nějak jako reálně, kapacitně a finančně zajištěná.
7: Martina Suchardová chce ale nárok na 3 návštěvy zachovat. Podle ní je velkou výhodou to, že porodní asistentka přijede za ženou domů.
8: Ta žena nemusí zbalit sebe, zbalit miminko, přijít na čas do nějaké ordinace a dost často se stává, že ty ženy se doma víc otevřou. Pokud mají třeba nějaké psychické potíže, tak se svěří porodní asistence.
7: Porodní asistentka taky zkontroluje, jestli se matka po porodu správně hojí nebo poradí s kojením. Pokud ale ženy mají problém porodní asistentku sehnat, můžou se obrátit přímo na pojišťovnu a požádat ji o zajištění péče. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Pojďte se vrátit časem do doby, kdy bylo možné všechno. A co se nemohlo, to se obešlo. Devadesátky. Doba prvních svobodných voleb, změn v politice, ekonomice, ale i zločinu. Desetiletí, kdy se dělila federace, privatizovaly se obchody a průmysl, ale také se objevily mafie. Nejen ty domácí, ale i ruské a balkánské. A také doba boomu knižního trhu, erotických časopisů a pornoprůmyslu. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus.
12: Žurnál je 15:30. Anna Horáčková a zprávy.
13: Přes Česko postupují silné bouřky. Velmi intenzivní jsou teď východně od Prahy. Blíží se třeba ke Kutné Hoře, ale taky Kolínu. Další silné bouřky jsou na Vysočině a Jižní Moravě. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je doprovází kroupy i silné nárazy větru. Ty můžou mít rychlost i kolem 90 km za hodinu. Výstraha před bouřkami platí až do večera pro celé Česko s výjimkou úplného západu. Vláda rozhodla o zrušení tzv. Eurocenter, kde mohli lidé získávat informace o Evropské unii. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj není nutné, aby byla v každém kraji kamenná pobočka. Skončit mají k začátku ledna příštího roku. Stát tím podle Babiše ušetří 10 milionů korun ročně. Úřad vlády už dřív uvedl, že teď bude kabinet klást větší důraz na online komunikaci. Eurocentra fungovala v krajích od roku 2006 a každý rok pořádala zhruba 13 akcí na školách, knihovnách nebo univerzitách. Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval už minulý týden. Tuhle sobotu pak jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo zcela odmítli. Rozhodnutí pak ještě může přezkoumat soud. Volby do obecních zastupitelstev budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve třetině obvodů vybírat v prvním kole nové senátory. A tchajvanská vláda plánuje posílit investice do obrany. Podle návrhu rozpočtu pro příští rok výdaje zvýší skoro o pětinu. Částka tak poprvé překročí 1 bilion tchajvanských dolarů v přepočtu přes 650 miliard korun. Tchajvan tak činí v době rostoucí hrozby ze strany Číny, která ostrov považuje za součást svého území. Peking vůči Tchajpeji v posledních letech zintenzivňuje vojenský a politický tlak.
4: Sport.
13: Ligová fotbalová asociace vyhověla žádosti Jablonce o odložení utkání 5. kola proti Baníku Ostrava. To se mělo původně hrát v neděli 23. srpna. Severočechy ale o 3 dny dřív čeká úvodní zápas posledního předkola konferenční ligy na hřišti skotských Rangers a požádali proto o přesun. Náhradní termín zatím není známý.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D8 za Ústím a nehoda na 35. u Hrušové. Na dálnici D8 na výjezdu z Prahy na Drážďany pozor na kolonu za Ústím. Hned za exitem 80 Libouchec začaly regulovat průjezd tunely. Před hranicí vzniká dlouhá kolona kvůli kontrolám v Německu. Na D6 z Prahy na Vary za sjezdem na Velkou Dobrou čekejte kolonu ze 17. kilometru. Asi na 10 minut sunese na 19. V zúžení je tam v pravém pruhu porouchané auto. A dál na 6C z Prahy směrem na Karlovy Vary ještě před omezením v Petrohradu vzniká kolona až na čtvrt hodiny. Na 35 se Svitavy Hradec Králové Šumavé je nejdřív fronta od Janova do Litomyšle silným provozem a potom hlavně za Litomyšlí se popojíždí od odbočky na sedliště i 40 minut před Hrušovou. Tam se srazila sanita s osobním autem. A silné bouřky se teď přehání na Kolínsku, Kutnohorsku, Pardubicku, Chrudimsku, taky na Pelhřimovsku, Svitavsku i na jihu Moravy od Znojma severovýchodně na Brno. Jednak pozor na aquaplaning, místy se drží hodně vody na vozovce, to třeba i na výjezdu z Prahy na dálnici D1.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Vláda dnes obnovuje takzvanou národní koalici proti suchu. Na opatření proti suchu plánuje vyčlenit 4 miliardy korun. Má Česko dost nástrojů k tomu, aby se vyrovnalo s klimatickou změnou? Začíná pondělní Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
4: Interview Plus.
15: Hostem Interview Plus je Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Nedávno jste řekl, že sledujeme změny, na které klimatologové upozorňují nějakých 20-30 let a že se nepodobají ničemu, co jsme doposud zažili. Co přesně tím myslíte?
16: My samozřejmě zažíváme razantní výkyvy klimatu, jaké jsme za našich životů nikdy nepoznali a navíc víme z historických dat, že i včetně nepřímých indikátorů, že jsme je nezažili nikdy v posledních několika tisíciletích. Je to velmi razantní výkyv klimatu a vidíme to už jenom na těch teplotách. Přece jenom v dobách mého dětství, někdy před 40 lety, bývaly momenty, kdy nastávaly takzvané tropické teploty. V létě stoupala teplota přes 30 stupňů, ale bylo to několikrát do roka, několikrát za léto. Dneska se to stává skoro normální teplota a naopak sledujeme, že teploměry šplhají ještě někam ke 40, takže o 10 stupňů výš.
15: Ty číselné řady, to znamená naměřené teploty, nejsou asi jediný způsob, jak sledovat ty změny, na které klimatologové upozorňují. Co vidíte vy v krajině, když se podíváte?
16: Na jednu stranu samozřejmě vidíme ty dopady na krajinu, které poznáváme všichni. Vidíme, že zemědělství naráží do zdi tím, že má nedostatek váhy. Viděli jsme teď v posledních několika letech doslova mega kalamitu ve smrkových lesích. Ale zároveň si začínáme více a více uvědomovat, že na jedné straně tady máme měnící se klima. A na druhé straně krajinu, která na to měnící se klima vůbec není připravená, je velmi málo odolná vůči významným výkyvům klimatu, typicky právě vůči velkému suchu. Tu příčinou velkých kůrovcových kalamit bylo to, že jsme tady ve velkém pěstovali smrky v místech, kde sucha dosáhla už takové úrovně, že se stávají pro smrk naprosto nevhodná a ty stromy tam přestávají být schopné růst, ve velkém odumírají. To též třeba vidíme na zemědělské půdě, která je ve stavu, kdy je velmi špatně, je velmi málo schopná zadržovat vodu, takže není schopná se připravit, udělat si rezervy, zásoby vody na ta suší období a proto na ní sucho dopadá daleko více, než by mělo v případě, že bychom na ní hospodařili tak, že by byla lépe schopna zadržovat vodu.
15: Když vezmeme v úvahu, že nejde o pohromy, které by přicházely nenadále, ze dne na den, vy jste říkal, že klimatologové upozorňují nějakých 20-30 let, že něco takového přijde. Znamená to tedy, že klimatologii ještě nebereme dost vážně?
16: To si vůbec nemyslím. A především viděli jsme v posledních několika letech, že jsme si začali uvědomovat, že ten problém je velký, že mu musíme čelit a že s tím potřebujeme něco začít dělat. My jsme si to ve velkém uvědomili pravděpodobně hlavně během té velké minulé velké vlny sucha někdy mezi roky 2018-2020, kdy skutečně se úplně změnila naše konverzace o krajině. Česko si uvědomilo, že čelí velmi vážnému problému a začali jsme dělat řadu poměrně rozsáhlých opatření v zemědělství, v lesnictví, ve správě měst a obcí, v hospodaření s řekami a podobně.
15: No, v tom období, které jste zmínil, vznikla právě ta Národní koalice proti suchu, dnes obnovená. Česko má zároveň Národní akční plán adaptace na změnu klimatu až do roku 2030. Máme tím pádem dostatečné nástroje, jak na klimatickou změnu reagovat?
16: Ano, my víme, co bychom v zásadě měli dělat a možná bych ještě dodal dva dokumenty, které jsou novější. Posledních několik let desítky odborníků pracovali na dokumentu, který se jmenuje Politika krajiny, který také nastavil nějaký jízdní řád, jak bychom měli postupovat v lepší péči o krajinu. A teď Ta současná vláda už nedávno dokončila přípravy Národního plánu obnovy přírody, což je zase dokument, který se v řadě ohledů překrývá s ochranou na přípravu krajiny na změny klimatu a na ochranu proti suchu. Takže my víme v zásadě, co bychom měli dělat, pokud jde o praktické nástroje, které zajistí, aby se z těch jízdních řádů stala skutečná realita, abychom podle nich skutečně začali postupovat. Tam si myslím, že je velký rozdíl v tom, jaký typ opatření potřebujeme dělat. Pokud jde o taková ta infrastrukturní opatření, jako jsou vodovody, nebo vybrat několik míst, kde ještě potřebujeme postavit nějaké menší přehradní nádrže a vytvořit nové zásoby vody, tohle jsou v podstatě inženýrské problémy, kde stát jenom vyčlení peníze, rozhodne, kde to udělá, vyčlení peníze a začne stavět. Tohle docela umíme a zdá se, že v tom stát docela postupuje. Kde máme veliké rezervy, je právě péče o půdu, v zemědělskou půdu, hospodaření v lesích, změnu hospodaření v krajině, návrat drobné rozptýlené zeleně do krajiny, malých mokřadů a podobných opatření, která by zajišťovala, že se v krajině bude lépe zadržovat voda a že půda bude schopná lépe nacucovat vodu. Protože tady ta opatření nebude dělat stát. Tady musí udělat tisíce zemědělců, lesníků, starostů, vlastníků půdy a dalších aktérů jiných než je stát. A to, co se tady stát musí naučit, je v podstatě ekonomický, nikoliv inženýrský problém. Stát potřebuje najít opatření, která pomohou těm třeba zemědělcům taková opatření zavádět. A v tomhle český stát zatím má spíše rezervy.
15: Hostem Interview Plus je Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
4: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
15: Vy jste teď vysvětlil, jakou roli v tom všem hraje vláda a jaké další role připadají dalším aktérům reakci na klimatickou změnu. Když jsme u vlády, čím by se podle vás měla zabývat předně? Co by tedy teď měla Národní koalice proti suchu z vašeho pohledu podnikat?
16: Já myslím, že to trochu vyplývá z toho, o čem jsme mluvili před chvílí. My se potřebujeme zaměřit na to, jakými instrumenty, ať už je to ekonomická podpora, poradenství a další programy, by stát mohl pomáhat zemědělcům, vlastníkům půdy, lesníkům, obcím, starostům, radnicím a dalším v tom, aby ta opatření, která v zásadě umíme, se začala dělat ve velkém. Protože u nás taky za těch posledních několik let vznikly doslova stovky v podstatě docela rozumných, užitečných, sympatických projektů, které ukazují, jak to dělat. My v zásadě víme, jak postupovat. Máme to vyzkoušené, máme pilotní projekty, máme celkem úspěšné pionýrské programy. Ale to, co nám zatím chybí, je překlopit ty pilotní projekty do každodenní běžné rutiny, například zemědělské hospodaření nebo správy obcí. Protože pokud v českých obcích uděláme stovky úspěšných programů, nebo stovky projektů, tak je to bezesporu velký krok dopředu. Ale v zemi, která má 6000 obcí, několik stovek projektů zjevně nebude stačit. Potřebujeme se posunout z toho, co dělají obce, které jsou vepředu, které to nastartovaly, k programům, které se stanou každodenní součástí našeho běžného života.
15: Já vašim slovům rozumím tak, že bychom měli uspíšit systémovou změnu v nějakém masovějším měřítku. Chápu vás dobře?
16: V podstatě ano, ale to, co stát bude dělat, není ta systémová změna jako taková, ale opatření, která jí pomohou, což například mohou být právě poradenské programy pro zemědělce, podpora, financování a podobná opatření, programy, které budou spíše někomu pomáhat, aby něco udělal, než že by to stát dělal sám, což neznamená, že by stát sám něco dělat neměl. On má také důležité úkoly právě typicky u těch inženýrských infrastrukturních projektů, kde se o to bude stát starat, ale v jiných případech potřebujeme, aby stát spíše pomáhal dalším partnerům, správcům krajiny v tom, aby mohli začít hospodařit, takže krajina bude lépe schopna zadržovat vodu, bude lépe připravena na suché podnebí.
15: Když vezmu teď v potaz, řekněme, naléhavost té situace, a vy jste popsal na začátku, co vidíme v krajině. Vodohospodář Libor Ancorge pro Radio Žurnál řekl, že neexistuje zázračné řešení, které by zvrátilo situaci sucha. S tím byste souhlasil, nebo existují přesto opatření, ke kterým bychom měli i hned přistoupit?
16: To má naprostou pravdu. My rozhodně nevyřešíme ten problém jedním konkrétním opatřením, dokonce ani jedním konkrétním typem opatření. Není to tak, že se teď sebereme, schválíme 10 konkrétních projektů a řekneme, máme vyřešeno. My budeme potřebovat skutečně rozjet spíše desítky nebo stovky tisíc malých dílčích projektů napříč krajinou, které budou nejrůznějšího typu. Budou to desítky různých programů, které začnou postupně měnit krajinu. A zároveň víme, že my budeme v příštích desetiletích čelit většímu a většímu suchu. Není to problém, se kterým bychom se dokázali vypořádat, který by zmizel. My spíše potřebujeme učinit krajinu, připravit krajinu tak, aby byla odolnější vůči silnějšímu suchu, než by se nám podařilo ten problém sucha úplně spravit ze světa.
15: Hmm. Když říkáte vy nebo pan Ancorge slovo sucho, ten pojem, myslíte tím aktuální nedostatek vody nebo jakýsi setrvalý stav, s nímž je dobré počítat?
16: To je velmi dobrá otázka. Ten problém totiž má dva rozměry. Jedním je takový ten akutní nedostatek vody tam, kde jsme zvyklí, že má téct v řekách, do vodovodů a podobně. Což je samozřejmě z našeho hlediska problém nejurgentnější. Ale pokud jde o velikost změny, náročnost změny, tak možná ještě závažnější je ten druhý rozměr. A totiž dostatek vody tam, kde ji vlastně nevidíme. Dostatek vody v půdě, v lesích, v zemědělské půdě, to jsou místa, kde my obvykle o vodě tolik neuvažujeme, protože tam není na první pohled vidět. V Česku, na rozdíl od zemí, kde je zemědělství třeba založeno na ovocnářství, ten problém nejde vyřešit tím, že bychom zavlažovali. U nás asi nikdy nebude ve velkém zavlažovat pšenice, kukuřice nebo řepka. Zavlažují se typicky takové plodiny, jako je zelenina. Takže my se skutečně potřebujeme naučit, jak hospodařit s půdou, skutečně s tou půdou, která je základem zemědělské produkce a konec konců základem růstu lesů, tak aby byla schopná lépe zadržovat vodu, aby ji mohla nacucávat a držet, schovávat si v rezervě na dobu, kdy je nedostatek.
15: Když tedy mluvíte o zemědělské půdě, ona, jestli dobře chápu, neudrží ani to málo vody, která naprší. Kdo nebo co by mělo přesvědčit sedláky, aby si nekupovali obří stroje, aby orali napříč svahem a přetínali pole horizontálními remízky?
16: Jde evropské anebo třeba také severoamerické zemědělství posledních asi 70 let mělo konkurenceschopnost založenou na velikosti. Velká pole, velká těžká technika, velké dávky agrochemikálí. A bez toho by nebylo schopné v globální konkurenci uspět, protože proti němu stojí dovoz ze zemí, kde jsou extrémně nízké pracovní náklady na pracovní sílu. Takže středobodem našeho úspěchu byla v podstatě intenzifikace zemědělství. Teď začínáme zjišťovat, že ta velikost intenzifikace naráží na své limity, protože sice zajišťuje krátkodobou konkurenceschopnost, ale zároveň podkopává zdroj dlouhodobé prosperity, v tomto případě zemědělství, a tím je právě kvalita půdy. Půda se začíná zhoršovat, doslova odtéká z polí, z českých polí. Každý rok odteče půda, která by naplnila 2 miliony sklápěcích tatrovek, kromě toho, že není schopná zadržovat vodu a tak dále. A proto my začínáme vidět, že potřebujeme opatření, která zajistí, aby zemědělství bylo schopné konkurovat v globální konkurenci a zároveň si nepodkopávalo svoji vlastní dlouhodobou prosperitu. To pravděpodobně bude znamenat, že potřebuje mimo jiné hledat jiné zdroje konkurenceschopnosti, než je ta velikost, intenzita. A tím nejnadějnějším zdrojem by pravděpodobně byla velmi intenzivní technologické inovace. Investice do technologických inovací, digitalizace, robotizace, umělá inteligence, podobná opatření se začínají prosazovat ve světovém zemědělství, jsou velmi zajímavé, často mohou dokonce přímo přispívat k takzvanému preciznímu zemědělství. Zemědělství, které má nízkou spotřebu chemikálií, vody a tak dále a přitom velmi úspěšně produkuje. A tady zemědělci budou samozřejmě potřebovat nějakou pomoc od státu s investicemi do těch opatření. Takže pokud my potřebujeme připravit naši krajinu na větší sucho, tak paradoxně potřebujeme investovat nejenom do těch opatření, která přímo budou zadržovat vodu v krajině, ale také do programů technologických inovací, které umožní, aby zemědělství mohlo uspět v globální konkurenci a přitom nebylo závislé na stále větší technice, stále větších dávkách agrochemikálií, stále větších polích.
15: To se, pokud rozumím, bavíme o tom, co bych nazval dlouhodobou strategií. Národní koalice proti suchu přestala být prioritou během pandemie covidu. Přednost celkem logicky dostalo naléhavější téma. Co je podle vás potřeba udělat, aby ta adaptace na sucho byla trvalá a promyšlená?
16: My, jak jsme o tom mluvili, máme v zásadě ten jízdní řád. Teď potřebujeme se začít překlápět z jízdního řádu do jeho do rozjezdu, do toho, aby ty vlaky skutečně začaly jet. A tam klíčová bude na jedné straně spolupráce mezi těmi vládními institucemi, vládními ministerstvy, koordinace, kterou má především ta národní koalice zajišťovat. A druhým důležitým úkolem bude právě nezůstat jenom u té představy, co by se v krajině mělo udělat, ale začít intenzivně uvažovat o tom, jak zajistit, aby se to skutečně mohlo dít, jak pomoci těm ostatním zemědělcům, vlastníkům půdy, lesníkům, obcím, aby to mohli dělat. A často to nebude znamenat jenom peníze, i když v řadě případů to samozřejmě investice budou. A třetím důležitým rozměrem bude najít další partnery, kteří by v tom mohli pomoci. My v posledních několika dnech sledujeme, že to urgentní sucho už nedopadá jenom na zemědělce, lesníky, správce řek a podobně, ale napříč celou ekonomikou. Začíná se mluvit o tom, že letošní extrémní léto pravděpodobně může vymazat v některých evropských zemích prakticky kompletní ekonomický růst, dopadá na velikost hrubého domácího produktu, to sucho dopadá na produktivitu v ekonomice, dochází k výpadkům dodavatelským řetězců, k přestávkám ve výrobě, k výpadkům ve výrobě. A proto začíná ten fenomén sucha dopadat nejenom na ty, kdo přímo hospodaří v krajině, ale také na celou ekonomiku, která je na ně navázaná. Tady bude potřeba ty další firmy, které na první pohled vlastně nemají s krajinou nic společného, jako jsou průmyslové podniky, banky a další, vtáhnout do konverzace, vtáhnout je například do spolupráce se jejich vlastními dodavateli z řad zemědělců, se jejich vlastními klienty z řad těch, kdo hospodaří v krajině, tak aby i velké firmy, na které to v důsledku dopadá, pomáhly svým obchodním partnerům v tom se na nové měnící se podmínky v krajině přizpůsobit.
15: A to, co popisujete jako kýžený stav nebo předpoklad té kýžené změny, funguje někde už, dá se o tom někde dobře poučit, řekněme, v zemích našich sousedů, v Německu, Rakousku, v Polsku nebo na Slovensku? Konečně Česko není ostrov a jsme na sobě společně závislí.
16: Pravděpodobně není země, na kterou bychom se mohli podívat a říci, tady vyřešili sucho. Konec konců všichni jsme to začali řešit v posledních letech a desetiletích. Spíše má smysl dívat se po konkrétních dílčích inspiracích a uvažovat, jestli by se jich dalo využít. Takže například pokud je o právě ty investice do nové technologické konkurenceschopnosti zemědělství jako řešení její závislosti na větší a větší intenzifikaci, to je věc, ve které docela zajímavé věci v posledních několika letech udělala Velká Británie, možná by mělo smysl se tam dívat. Máme několik zemí, které velmi dobře rozpracovaly programy poradenství pro zemědělce a podpory zemědělců v cílených nejrůznějších formách lepšího hospodaření s krajinou, včetně třeba Rakouska. Takže se můžeme dívat vysloveně za roh. Ty příklady tady jsou a jde spíše o to najít si vždycky těch několik nejlepších a vytáhnout si inspiraci, kterou od nich můžeme vzít.
15: Hostem Interview Plus je Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Vidíte jako řešení stavbu nových přehrad? Já jsem zaznamenal, a doufám, že to říkám správně, řekl jste, že nové slapy nebo odlík si stavět nebudeme. Má tedy podle vás smysl stavit přehrady v Nových Heřminovech, v Krerech nebo ve Vlachovicích, což jsou ty plány, které jsou často zmiňovány?
16: Vláda chystá několik nových projektů, ono to ve skutečnosti nejsou úplně nové záměry, jsou to projekty, o kterých se tady mluví v některých případech už desítky let, konec konců přehrada v Nových Heřminovech byla schválena tuším v roce 1998 a od té doby se chystala. Ty ostatní projekty jsou v nějaké větší či menší míře rozpracování, pracuje se na nich a ty přípravy prostě pokračují a teď stát jenom potvrdil, že v nich bude pokračovat tak, jak to dělal doposud. Pravděpodobně několik přehrad ještě na hodně zvolených místech tady vznikne. V některých případech Nové Heřminovy vznikaly původně hlavně kvůli ochraně před povodněmi. V některých případech mohou pomoci tomu, aby v některé dílčí regiony zásobovaly vodou. Zároveň ale na jedné straně těch několik projektů, které tu ještě vzniknou, bude pomáhat konkrétním vybraným dílčím regionům, nebudou mít nějaký plošný dopad napříč republikou. A nové Slapy nebo nový Orlík to nebudou prostě z toho důvodu, že žádná taková přehrada se k nám už nevejde. Tady není místo, kde by šlo postavit novou Vltavskou kaskádu. České řeky v tomto ohledu v zásadě došly.
15: Vy jste zmínil, že to není otázka jenom pro ministerstvo zemědělství. Jak by měla reagovat další dosud málo aktivní ministerstva, například ministerstvo průmyslu nebo financí? A máte dojem, že jsou k tomu postrčeny, že k tomu mají nějaký důvod, aby reagovali na tu situaci sucha?
16: Určitě k tomu mají velmi silný důvod právě proto, že sucho začíná dopadat nejenom na ty zemědělce a lesníky, o které se tradičně stará ministerstvo zemědělství nebo ministerstvo životního prostředí, začínají dopadat skutečně napříč ekonomikou, začínají podkopávat náš ekonomický výkon, začínají mít reálné dopady na produktivitu ekonomiky a myslím si, že ministerstva právě průmyslu a financí o tom začnou více a více uvažovat právě pod vlivem toho systémového dopadu napříč ekonomikou. Určitě by to dělat měli, například by mohli hrát velmi důležitou roli právě v tom, že začnou vtahovat další partnery, jako jsou velké firmy, banky a další aktéři, kteří na první pohled nemají s péči o krajinu nic společného, ale jsou pro ně velmi důležitý, protože například nakupují dodávky od zemědělců, financují zemědělské investice a podobně.
15: My kolem toho trošku kroužíme. Kdo podle vás by měl být motorem té změny, tím, kdo inspiruje tu změnu?
16: Tak v demokratickém státě samozřejmě ultimátně tu roli má předseda vlády, který dává úkoly svým ministrům, nicméně asi bude velmi důležité, aby se tu podařilo to, co se dařilo třeba u politiky krajiny, dát dohromady široký okruh odborníků z nejrůznějších oborů, nejenom těch, které uvažují o tom, jak pečovat o krajinu, ale také třeba ekonomů a dalších expertů, kteří mohou poradit, jak nastavit programy, které budou mít dlouhodobý dopad.
15: Vy jste zmínil předsedu vlády, tak podle toho, co víte, rozumí Andrej Babiš té situaci tak, že opravdu udělá to, co je podle vás potřeba?
16: Já nedokážu posoudit, nakolik premiér osobně rozumí tomu tématu, ale po té minulé vlně sucha bylo vidět, že tehdejší vláda, které on předsedal, se do toho začínala docela pouštět, nastavila ty programy, které sepsaly ty jízdní řády. Premiér do toho tématu docela hodně vstupoval a pokud vláda dokáže sestavit nějaký dlouhodobější plán, tak určitě bude důležité, aby vepředu stál předseda vlády a říkal ministrům, chci, abyste na tom společně pracovali.
15: Vy se podílíte na dlouhodobém projektu, jak na změnu klimatu reagovat změnou zemědělské krajiny, cituji, krajinnými prvky a jejich začleněním do provozu a ekonomiky farem. Kde vy sám s tím vaším výzkumem se vidíte v tomhletom celkovém obrázku, který jsme vykreslili a v té potřebě změny?
16: My se s kolegy díváme na dva rozměry. My totiž všichni v zásadě víme, co potřebujeme v krajině udělat. Víme, že tam v zásadě je třeba, aby tam bylo více rozptýlené zeleně, remízků, mezí, travních pásů, biopásů, malých mokřadů a podobných opatření. My se díváme na dva konkrétní rozměry, a to za prvé, jak je konkrétně technicky nastavit, aby zapadly do provozu farm, což není úplně triviální. Například pokud postavíte remízek tak, že bude překážet cestě zemědělské technice, tak to bude zemědělcům spíš komplikovat život a nebudou to chtít dělat. Proto potřebujeme vymyslet, jak ta opatření nastavit, aby často v drobných detailech nekomplikovali život těm, kdo by je měli používat. A za druhé se díváme na to, jak by právě stát mohl podporovat to, aby se ta opatření dělala, ať už nějakým promyšleným chytrým financováním, anebo třeba systematickým poradenstvím.
15: Nakonec ještě trochu k širšímu obrázku. Existuje názor, že abychom se změně klimatu mohli přizpůsobit, prvně bychom si museli přiznat, že ji působí člověk zvýšenou koncentrací skleníkových plynů. Platí to podle vás? Tenhle názor vyjádřil kdysi například ministr životního prostředí Bedřich Moldan.
16: On by to určitě pomohlo. Minimálně proto, že bychom porozuměli, s jak velkými změnami klimatu v příštích desetiletích musíme počítat, protože to závisí na velikosti emisí a tam už začínáme mít poměrně jasnou představu, kam asi svět směřuje. Takže určitě by to bylo užitečné pro naše rozhodování, ale zároveň my jsme viděli v posledních letech, že se společnost shoduje na tom, že suchu a také mimochodem silným vedrům potřebuje čelit, že na tom musí začít pracovat a možná je důležitější, abychom se do toho pustili, než abychom vedli nekonečnou debatu o tom, co je konkrétně příčinou. Pravděpodobně dokážeme na opatřeních, která je potřeba udělat, spolupracovat i s lidmi, kteří si třeba nezbytně nemyslí, že by klimatologové v tomto ohledu klimatu rozuměli lépe než oni.
15: Čili, jestli vám dobře rozumím, tak podle vás je praktičtější nechat debatu o příčinách změny klimatu stranou a začít se vyrovnávat s jejími, řekněme, hmatatelnými důsledky.
16: My pravděpodobně potřebujeme dělat obojí, ale nejspíš bychom se neměli v jednom zdržovat tím druhým.
15: Co je pro vás teď aktuální krok ve vaší práci? Čemu se věnujete, kam napíráte z nejvíc svých sil?
16: My se díváme jednak na to, o čem se před chvíli mluvili, jak pomoci zemědělcům, a za druhé hodně pracujeme s velkými firmami, podniky, které začínají intenzivně uvažovat o tom, jak velkým rizikem pro ně změny klimatu jsou, jak velkým rizikem pro ně jsou dopady sucha nebo horka. Uvažují o tom, jak by to mohli systematicky řešit ve své vlastní produkci, jak by tím rizikům mohli ve svém vlastním podnikání předcházet, jaká opatření potřebují udělat nejenom uvnitř firmy, ale často především ve svých dodavatelských řetězcích. A díváme se s nimi na to, jaká opatření mohou udělat, jak třeba mohou spolupracovat se svými vlastními dodavateli. A některé firmy v tom skutečně už začínají dělat velmi smysluplné věci. Máme tady zajímavé projekty, spolupráce mezi velkými potravinářskými nebo nápojářskými firmami a jejich vlastními dodavateli z řad zemědělců, kde společně vymýšlejí ve spolupráci s dalšími odborníky, jak připravit půdu a krajinu na měnící se klima, na silnější sucho.
15: Hostem Interview Plus byl Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Mnohokrát děkuji.
16: Děkuji za pozvání, nashledanou.
15: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
17: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
18: Posloucháte Radiožurnál, 16 hodin. A to je čas na zprávy s Anou Hráčkovou.
19: Sucho v Česku dnes poprvé řeší obnovená koalice složená z politiků i odborníků. V Priznicových lázních v Jeseníku se v posledních dnech objevilo přes 100 případů zažívacích potíží. V sestavě českého Davis Cupového týmu pro utkání s Američany jsou i Lehečka, Menšík, Macháč a Kopřiva. Kolony vznikají na dálnici D1 v Brně, a to v obou směrech. A počasí zítra bude nejdřív oblačno až polojasno. Během dne se navíc zatáhne a místy zaprší, teploty většinou kolem 20 stupňů, na jižní Moravě i 25.
20: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
19: Dnes poprvé se schází obnovená Národní koalice proti suchu. Vede ji premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, jak sám oznámil po jednání vlády. Koalice má za úkol koordinovat a taky urychlit opatření proti extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Spolu s Babišem zasedají v komisi i ministři a odborníci, říká premiér.
21: Pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený, ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav, Miroslav Trnka, koordinátor projektu Intersucho, pan Bohumil Janský, co je expert a objevitel pramene Amazonky.
19: Hygienice řeší 111 případů zažívacích potíží u návštěvníků Preznicových léčebných lázní v Jeseníku. V posledních dnech se u nich začaly objevovat problémy jako zvracení, průjem a bolesti břicha. Zdroj nákazy se zatím nepodařilo hygienikům zjistit. Pokračuje to epidemiologické a laboratorní šetření. Lázně už přijaly hygienická opatření a na svých stránkách vyzývají klienty k opatrnosti a dodržování přísné hygieny.
13: 60denní lhůta pro uzavření mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem skončila. Stanovilo ji memorandum o porozumění, které obě strany podepsaly v červnu. Od té doby se ale opakovaně obvinovaly z porušování memoranda. Podle agentury AP si tak představy Washingtonu a Tehránu o vyřešení konfliktu zdají být nejvzdálenější od začátku války. Spojené státy a Izrael na Írán zaútočili na konci února. Současná epidemie eboli v Demokratické republice Kongo se stala nejhorší v dějinách země. Podle aktuálních údajů tam na nemoc zemřelo už 2325 lidí. Nakažených je skoro 5000 a ebola se šíří výrazně rychleji než ve všech předchozích případech.
0: Ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že jedinou horší epidemií eboly bylo šíření nemoci v západní Africe v letech 2014 až 2016. Tehdy tam na nemoc zemřelo přes 11 000 lidí a současná epidemie je podle něj na nejlepší cestě tento rekord překonat. Ebola v Demokratické republice Kongo se totiž šíří asi třikrát rychleji než ve všech předchozích případech. Jen za včerejšek tam zdravotníci odhalili přes 100 nových případů. K rychlému šíření nemoci přispívá špatně dostupná péče, doutnající konflikt na východě Demokratické republiky Kongo, velká mobilita obyvatel a také jejich nedůvěra ve zdravotnické a státní instituce. Ondřej Himer, Radiožurnál.
13: Nejnavštěvovanějším filmem v Česku je aktuálně Spider-Man z Brusu Nový den. Pokračování série o pavoučím muži vidělo už téměř 600 000 lidí. Na druhém místě je pak Odyssea režiséra Christophera Nolana. Třetí příčku v návštěvnosti obsadil podle Unie filmových distributorů rodinný animovaný snímek Tlapková patrola, dinosauří film. Sport.

0: pozor na kusy prasklé pneumatiky v jízdních pruzích. Taky na D4 s Příbrami na Prahu za Mnívškem hlásíte na 16. kilometru nějaký nepořádek.
1: V pravém pruhu se válejí nějaký zbytky pneumatiky nebo něčeho, objíždí se to tam a brzdí se.
0: Silné bouřky se teď vyskytují na východě Čech, na Vysočině i v Jihomoravském kraji. Přihnali se i k Brnu směrem od Znojma. Teď chvíli bylo špatně vidět i na D1 kolem sjezdu k Výstavišti. A i vlivem silného provozu vznikají kolony na dálnici D1 přes Brno. Hlavně směrem z Vyškova na Prahu různě roztrhaná fronta od Holubic z 211. kilometru přes zúžení u D2 až za nájezd od Výstaviště na 189. Celý úsek jedou osobní auta kolem 50 minut. Na D1 opačně z Prahy na Vyškov se pojíždí za sjezdem k Výstavišti ze 191. kilometru k D2 až 25 minut. Na D8 z Prahy na Drážďany opatrně dojíždějte do kolony hned za exitem 80. Libouchec, za Ústím regulují průjezd tunely, za nimi se tvoří kolona kvůli kontrolám v Německu. A na silnici 3 Praha České Budějovice po vážné nehodě za Oldřichovcem pořád kolony až na půl hodiny skoro z Hostišova a z Miličína. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Až do večera pozor i na velmi silné bouřky, doprovází je přívalový déšť, kroupy a taky silný nárazový vítr. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. Teploměry zítra ukážou 18 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 25. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Krásné odpoledne, máme 6 minut po 16. Posloucháte pondělní odpolední plus. A jaká nás čekají témata až do 17. hodiny? Současná epidemie eboli v Kongu je kritická. Jak situaci zvládají místní i zdravotníci? Dnešní déšť v Belgii částečně zastavil požáry, které od pátku zuří v přírodní rezervaci. Jaká je teď na místě aktuální situace? A čínská automobilka SAIC testuje kapacitu španělského přístavu Ferrol. Plánuje tu stavět továrnu. Je to pro Evropu bezpečnější? Bezpečnostní riziko. I o tom budeme mluvit.
2: Posloucháte Odpolední plus.
4: Na ebolu zemřelo v Demokratické republice Kongo už víc než 2300 lidí. Aktuální epidemie se tak stala tou nejhorší v dějinách země. Nemoc se navíc dál šíří rekordní rychlostí. V zemi už zaznamenali skoro 5000 případů nákazy a s dalšími podrobnostmi je tu Ondřej Himer z naší zahraniční redakce. Hezký den.
5: Dobrý den.
4: Aktuální epidemie je nejhorší v dějinách Demokratické republiky Kongo. Jak je na tom ve srovnání s případy z jiných zemí?
5: Aktuálně má podle včerejších dat 2325 potvrzených obětí a tím se stává vlastně druhou nejhorší epidemií v dějinách, jak v pátek zdůraznil i ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus.
6: Už teď je to druhá největší epidemie eboli v dějinách a šíří se rychleji než kdykoliv v minulosti. Tímto tempem překoná i epidemie eboli v západní Africe z let 2014 až 2016.
5: A to byla historicky tedy nejhorší epidemie eboli, tehdy při ní zemřelo víc než 11 tisíc lidí. Jinak k té zmiňované rychlosti šíření, při té západoafrické epidemii se prvních 1000 případů objevilo za 5 měsíců od toho případu nula, ale v Demokratické republice Kongo to jde výrazně rychleji, za pouhé 3 měsíce to už byly tedy 2000 případů a teď je to tedy těch 5000. Takže kdybychom to nějak zprůměrovali, tak můžeme asi říct, že ta nemoc se šíří přibližně 3x rychleji než ve všech minulých případech výskytu eboli.
4: A čím to je?
5: Těch faktorů je tu víc a nejspíš se navzájem posilují. Ta nemoc se nejvíc šíří v oblastech na úplném východním výběžku Demokratické republiky Kongo, což je oblast, kde už vlastně desítky let probíhají různé ozbrojené konflikty. Je tam velký počet uprchlíků, lidé tam celkově žijí ve špatných podmínkách. Zdravotnická infrastruktura je tam nedostatečná. Lidé často třeba přicházejí i kvůli tomu do nemocnice pozdě, protože mají malé kapacity nebo jsou daleko. A to znamená, že jejich šance na přežití se snižují a zároveň, než do té nemocnice odejdou, tak stihnou nakazit víc dalších lidí. Zdravotníci i tamní úřady taky zmiňují určitou míru nedůvěry mezi místními lidmi ve státní a zdravotnické instituce. Lidé zkrátka nevěří tomu, co jim doporučují úřady, co jim doporučují lékaři, nedodržují bezpečnostní opatření, různá doporučení, třeba ohledně pohřebních rituálů a nakládání s těly zemřelých, což je velký zdroj infekce. Šíří se tam třeba také fámy, například, že v těch speciálních

0: speciálních karanténních centrech ti zdravotníci ve skutečnosti nemocné zabíjejí místo toho, aby jim pomáhali a tak dále. To všechno zvyšuje nebo snižuje účinnost těch preventivních opatření a taky se někdy stane i to, že lidé zaútočí na zdravotníky, jak říká Itaf Musaný ze Světové zdravotnické organizace.
1: V průběhu epidemie eboly v Demokratické republice Kongo jsme zaznamenali a ověřili 12 případů útoků na zdravotníky nebo zdravotnická zařízení. Tyto útoky narušily sledování a zjišťování příčin nákazy, sledování kontaktů nakažených, léčbu i vzdělávání místních komunit. Vedly nejen k omezení dostupnosti přímé zdravotní péče, ale i k omezení našich schopností stopovat a zpomalovat šíření nákazy.
0: A k tomu všemu se ještě přidává jeden faktor, totiž v Demokratické republice Kongo se vyskytuje a šíří méně obvyklý kmen eboli, který se jmenuje Bundibunjo.
2: A proti tomu neexistuje žádná vakcína?
0: Ne, neexistuje proti němu žádná vakcína, ani vlastně žádná úplně cílená léčba, takže péče o pacienty se omezuje na zvládání těch symptomů, což v první fázi jsou horečky a různé bolesti a později pak přicházejí průjmy, zvracení a krvácení a to všechno v přibližně polovině případů končí smrtí. Podle ředitele Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse by se ale ta situace mohla možná už brzy zlepšit.
3: Dvě vakcíny speciálně vytvořené proti kmenu Bundibugyo teď vstupují do první fáze testování na lidech. Kromě toho dvě nové studie provedené na zvířatech ukázaly slibné výsledky ohledně ochrany, kterou může poskytnout stávající vakcína proti běžnějšímu kmeni Zaire.
0: A byl to právě kmen Zaire, který se šířil při té dosud nejhorší epidemii eboli v západní Africe, o které jsme mluvili na začátku. No a vlastně v reakci na tady tu velkou epidemii tehdy vznikly první vakcíny proti ebole, které by tedy mohly být aspoň částečně účinné i proti tady tomu jinému kmenu.
2: Říká Ondřej Himer z naší zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Téma teď podrobně probereme s Tomášem Bendlem, ředitelem České kanceláře organizace Lékaři bez hranic. Krásný den.
4: Dobrý den.
2: Proč se virus tentokrát šíří tak agresivně a jakou roli v tom hraje fakt, že se jedná o tu vzácnou variantu Bundibugyo?
4: Ano, vlastně všechny ty příčiny, které jste teď sami zmiňovali při té diskuzi, tak hrají roli. Je to prostě kombinace toho, že ta stávající varianta eboli, kterou způsobuje ten virus Bundibugyo, tak na to neexistuje žádný schválený lék ani vakcína, byť se na tom pracuje. Zároveň to probíhá ve východní části Konga, hlavně v té provincii Ituri, kde je velmi aktivní ozbrojený konflikt, v jehož důsledku už je vnitřně vysídlených asi 5 milionů lidí a to samozřejmě extrémně komplikuje všechno od monitoringu, trasování až po izolaci těch jednotlivých pacientů. Takže tady to všechno, když se sečte dohromady, ještě se k tomu přidají například problematické kapacity s ohledem na testování, protože vy proto, abyste ten virus Bundibugyo odhalila včas, tak musíte mít takové speciální PCR testy s kazetami pro odhalení tady toho konkrétního viru. A právě ty teď místnímu ministerstvu zdravotnictví v Kongu hodně chybí. Takže tady to všechno, když se dá dohromady, tak máme prostě na talíři epidemie, která je opravdu těžké zvládnout rychle.
2: Světová zdravotnická organizace uvedla, že epidemie vypukla už v únoru, ale oficiálně byla vyhlášena až v květnu kvůli počáteční záměně s malárií a tyfem. Kdyby se zasáhlo dříve, měl by virus teď tak zásadní následky?
4: Tak to je samozřejmě spekulace, ale určitě je pravda říct, že čím dřív bychom to dokázali pojmenovat a tím pádem zasáhnout, tím lepší by ta situace byla. Ona tady v tom ohledu mimochodem hrála roli například i věc, která souvisí se škrty mezinárodními humanitárními pomoci a třeba se škrty v rozpočtu Světové zdravotnické organizace, což do velké míry souvisí s tím rozhodnutím administrativy Donalda Trumpa v tom odejít ze Světové zdravotnické organizace a tady ty finance hodně omezit, protože právě Světová zdravotnická organizace je ta entita, která má na starosti ty monitorovací stanice v Kongu a právě tady ty monitorovací stanice nemají kapacity a tím pádem se nemohou tady tomu věnovat a tím pádem se to pravděpodobně odhalilo taky dost pozdě.
2: A jak za těchto okolností vypadá přímo práce zdravotníků v Kongu a jak lze pacientům nejlépe pomoci? Pokud tedy zatím neexistují schválené vakcíny ani specifická léčba.
4: Jasně. Co se týče té léčby, tak můžete léčit symptomaticky, což samozřejmě není ideální, ale je to jediné, co máme v současné době k dispozici. Ta smrtnost na tu stávající variantu eboli, kterou způsobuje ten virus Bundibugyo, je asi 50%, takže každý druhý člověk zemře. My jako Lékaři bez hranic tam v současné době máme tým o více než 2000 lidech, kteří se věnují právě přímo reakci na tu stávající epidemii. Máme tam 7 ebolových léčebních center, 15 izolačních jednotek s kapacitou asi 430 lůžek. lůžek. Za několik posledních asi 6 týdnů jsme přijali zhruba 600 pacientů, u kterých se potvrdila tady ta nemoc. Podařilo se vyléčit zhruba 300 z nich. Takže ta reakce je tak silná, jak může být, ale samozřejmě, jak zaznělo i na začátku v té reportáži, je potřeba ty kapacity ještě navýšit, aby se to podařilo zvládnout co nejrychleji.
2: A jakou roli v šíření nákazy hrají místní tradice, jako jsou specifické pohřební rituály spojené s dotýkáním se zesnulými, anebo důvěra v místní šamany?
4: Ano, ebola, bavíme se o nemoci, která se šíří primárně přenosem tělních tekutin, takže samozřejmě, když například během těch tradičních pohřebních rituálů dochází k tomu, že lidé se dotýkají těch těl, tak je to bohužel úplně ideální vektor pro to, aby se ta nemoc dál šířila. Je právě proto potřeba zajistit, aby ta epidemiologická reakce, aby ta zdravotnická reakce neměla jenom takový ten tvrdý charakter, což znamená takové ty věci přesně trasování, monitoring, izolace pacientů, léčba, ale právě abyste se hodně věnovala i té osvětě, vysvětlování tomu, jak se ta nemoc šíří, abyste kontrolovala různé konspirační teorie nebo prostě šíření dezinformací a tak, aby ti lidé věděli, jak se chránit. Bez toho to nejde, bez důvěry žádnou epidemii nejde porazit.
2: No, v oblasti chybí základní ochranné pomůcky i voda na mytí rukou. Jak v takto provizorních podmínkách zvládají epidemii zdravotníci a věří místní spíše těm zmíněným šamanům anebo respektují i doporučení zdravotníků? Protože i náš redaktor ze zahraniční redakce zmínil, že tam dochází třeba i k potyčkám mezi zdravotníky a místními.
4: Ano, obojí je pravda. Je celá řada lidí, kteří věří té mezinárodní reakci a snaží se vyhledávat pomoc v těch ebolových léčebných centrech, ale nejsou to všichni. Mimochodem vlastně úplně stejnou situaci si můžeme pamatovat i z našich geografických šířek, když byla epidemie COVID-19. Taky je prostě vždycky část společnosti, která úplně nevěří těm oficiálním informacím a která si hledá nějaká alternativní fakta a potom se řídí spíš jimi. Právě proto je ta osvěta důležitá. My můžeme z naší vlastní zkušenosti říct, že to vlastně není tak špatné, jako to bylo například během té velké epidemie eboly v západní Africe mezi těmi lety 2014 až 2016, kdy k těm útokům docházelo bohužel ještě daleko častěji, ale bylo to právě proto, že jsme vlastně nevěděli, jak důležitá ta osvěta je a taky, jak je potřeba jí dělat, že to opravdu musíte dělat s místním personálem, být v neustálém kontaktu s těmi radami starších, s těmi komunitami. Prostě ty nařízení nemůžou přicházet hierarchicky zhora, protože pak jim lidé a ty komunity nebudou věřit. Tady to je něco, co jsme se naučili z těch posledních reakcí, stejně jako třeba Světová zdravotnická organizace, a právě proto je teď ta situace trochu lepší, byť rozhodně ne ideální.
2: A jak tu situaci zvládá koňská vláda a její zdravotnický systém?
4: Tak samozřejmě potřebují pomoc. Potřebují pomoc mezinárodních organizací, potřebují pomoc mezinárodního společenství, ale dělají taky maximum. My možná například, aby si člověk dokázal udělat představu, asi 2200 z těch lidí, kteří tam teďka jsou v našem týmu Lékařů bez hranic, tak původně jsou právě z ministerstva zdravotnictví Konga. Akorát prostě Kongo je teďka v takovém stavu, že tady těm lidem nemá možnost platit mzdy, co se týká právě i těch zdravotníků, takže proto je teďka máme v našem týmu, aby mohli nadále pracovat, i když jim to místní ministerstvo zdravotnictví s ohledem na své finanční prostředky neumožňuje. Takže kvalifikovaný personál tam je, jenom prostě je potřeba zajistit jim podmínky, ve kterých mohou bezpečně pracovat.
2: A dá se na závěr říct, co teď momentálně chybí nejvíce?
4: No, rozhodně nejvíc chybí ty schválené vakcíny. To je věc, která by pomohla úplně nejrychleji. Stejně tak jako například právě ty PCR testy s těmi kazetami pro rychlé odhalení toho viru Bundibugyo. Když dokážeme ty případy rychle identifikovat, rychle otestovat, rychle izolovat a zároveň, když budeme mít efektivní nástroj pro prevenci ve formě toho očkování, tak to jsou věci, které by pomohly nejrychleji a nejvíc.
2: Mluvili jsme s Tomášem Bendlem, ředitelem České kanceláře organizace Lékaři bez hranic. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
4: Já děkuji, hezký den.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 19 minut po 16. Na první pohled mají pro farmaření skoro ideální kulisy, zelené louky, horské pastviny a statky, na kterých rodiny hospodaří po staletí. Jenže za touhle idylou je čím dál složitější ekonomika. Krmivo, energie nebo stroje zdražují. Ceny mléka a dalších produktů ale stejným tempem nerostou. Řadu rodin tak samotná farma neuživí a peníze si musí vydělávat jinak. Jak dnes přežívají tradiční tyrolské statky, tak to zjišťovat zpravodajka Bára Vránová.
6: Strakatá telátka teď dostávají v ohrádce napít mléka. Není to ale tak jednoduché, protože se tady pletou všude slepice, které pobíhají volně po dvoře, ale je to tady jako z pohlednice. Krásně to tady voní senem a v pozadí se tyčí velké majestátní Alpy, před nimi jsou zelené louky. A tohle všechno je farma Barbary a Martina Špílmanových. Není to ale jen tak obyčejné hospodářství, protože letos oslaví i jeden velmi důležitý milník.
7: Dostaneme označení Erbhof, tedy dědičný statek. To může získat jen hospodářství, které je nejméně 200 let ve stejné rodině.
6: A rodinná historie má pokračovat. Hospodářství chce jednou převzít jejich nejmladší syn. Statek přitom zůstává poměrně malý. Špílmanovi mají 18 dojnic a víc jich prý ani nechtějí. Právě taková rodinná hospodářství jsou pro Tyrolsko typická.
7: Chceme, aby se ta práce pořád dala zvládnout. Zvířata jsou pro nás jako rodina. Nemá smysl, abych dojila 100 krav. Raději zůstaneme menší. Máme navíc další zdroje. Sad, penzion nebo náš samoobslužný obchůdek.
6: Rytmus hospodaření se tu pořád řídí způsobem, který znali předchozí generace. Na léto část dobytka odchází na Almy, horské pastviny vysoko nad vesnicí. Dole se mezitím sekají louky a suší seno na zimu. A zvířata tu nejsou jen součástí hospodářství.
7: Je to prostě náš život. Neumíme si ho bez zvířat vůbec představit. Každé známe jménem, každého dostane hned po narození. Žijeme s nimi, trápíme se s nimi. Když se daří dobře zvířatům, daří se dobře i nám.
6: Takový život má ale i svoje omezení. O tom, co budou Špílmanovi dělat zítra nebo za týden, totiž nerozhodují vždycky jenom oni.
7: Pryč můžeme maximálně na den nebo dva. Když se má některá kráva telit nebo je nemocná, dovolenou prostě posuneme. Jinak to nejde.
6: Jenže ani život podřízený statku dnes neznamená, že statek rodinu uživí. O pár kilometrů dál ve Wildermeemingu hospodaří Caušerovi. Mají kolem 80 kusů skotu, tedy výrazně víc než Špílmanovi. Přesto podle Izabely samotné zemědělství rodinu neuživí.
8: Kdybychom naše brambory prodali velkoobchodu, dostaneme za kilo 15 centů. Z toho se nedá žít. A s mlékem je to stejné. Jeho cena je skoro jako před 40 lety, zatímco všechno ostatní pořád zdražuje.
6: 6 apartmánů, které Caušerovi vybudovali přímo na statku, proto není jen přivýdělek. Právě jejich pronájem je dnes hlavním zdrojem příjmů rodiny. A kdo podobnou možnost nemá, musí si často vydělávat jinde.
8: Je tu spousta farmářů, kteří mají ještě druhou práci a to, co vydělají, pak stejně dají zpátky do statku. Musí, protože jen z farmy se žít nedá.
6: V Tyrolsku je dnes necelých 11 000 zemědělských podniků. Výrazně ubylo těch nejmenších. Jen mezi lety 2022 a 2024 se počet statků do 5 hektarů snížil o víc než polovinu. Nízké výkupní ceny podle Izabely nejsou jediný problém. Vadí jí i to, že zatímco evropští farmáři musí plnit řadu pravidel, na zdejší trh má přicházet další levnější produkce ze zahraničí.
8: My musíme dodržovat spoustu pravidel. Máme přesně dané, čím můžeme hnojit na polích nebo čím krmit zvířata. A pak sem má přicházet levné maso ze zemí, kde platí jiné podmínky. To nám připadá nespravedlivé.
6: Právě kombinace dlouhých pracovních dnů a nejistého výdělku podle ní rozhoduje i o tom, kdo je ochotný na statku zůstat.
8: Člověk to musí dělat opravdu s vášní, jinak by s tím vlastně měl raději přestat.
6: A právě na tom prý dnes podle Izabely stojí budoucnost řady zdejších statků. Nestačí najít jen někoho, kdo bude chtít v rodinném hospodaření pokračovat. Musí taky najít způsob, jak se jim uživit. Z Wildermeemingu Bára Vránová, Český rozhlas.
2: A v odpoledním plusu teď pro vás máme pozvánku. Co kdybychom na chvíli nemuseli vůbec nic? Žádné úkoly, výkon ani plánování. Právě na tom staví festival O ničem, který je od rána ve vodárenské věži na Pražské Letné. Na programu je třeba taneční workshop s hercem Janem Cinou nebo setkání s herečkou Pavlou Beretovou. Organizace Mila, která podporuje profesionály pečující o seniory, chce návštěvníkům připomenout význam odpočinku a sebepéče. A více nám řekne přímo organizátorka akce Simona Bagárová. Hezký den.
9: Dobrý den.
2: Co vás vedlo k tomu postavit celý festival O ničem právě na myšlence, že člověk nemusí dělat vůbec nic?
9: My jsme hodně čerpali z odpovědí lidí, který jsme potkali na naší první výstavě o péči v loňském roce, kde jsme se ptali na otázku, co lidem pomáhá, když jim není moc dobře. A odpovědi byly většinou úplně jednoduché. Uvařím si kafe, čtu si knížku, pustím si hudbu, koukám na nebe, a tak jsme se rozhodli takové místo, které je zdrojem energie a oázou klidu, vytvořit a připomenout tak zároveň lidem, že základem péče o druhé je pečovat o sebe a mít na to z energie.
2: A ještě navíc uprostřed Prahy.
9: Přesně tak.
2: Program je poměrně pestrý, od jogy přes cirkusové workshopy až po koncerty. Jak jste vybírali jednotlivé aktivity a co mají společného?
9: Tak určitě tím hlavním jmenovatelem je to, že všichni, kteří tady vystupují a účinkují, jsou naši kamarádi nebo přátelé, takže bylo poměrně jednoduché je oslovit a požádat o podporu, a taky jsme to, co dělají, vnímali jako úplně ideální doplněk té myšlenky vypnout a nedělat nic, protože ať už je to yoga nebo soustředění během cirkusového workshopu, tak vlastně vyžaduje od člověka nějaké zpomalení, zastavení a jednoduchost, jemnost, takže to nám přišlo jako příznačné festival o ničem.
2: Vy už jste to zmínila, některé akce jsou postavené na tom, že návštěvníci leží, tak proč jste zvolili právě tento formát?
9: Já myslím, že když se člověk lehne, tak každý z nás zná ten pocit úlevy, který nastane, že vlastně v tu chvilku nemusí nic, a většina z nás si to přes den vůbec nedopřeje. Lehneme si až večer do postele, když jdeme unavení spát, a říkali jsme si, že všichni rádi vzpomínáme na to, jak jsme si ve školce mohli po obědě lehnout, a že je vlastně úžasný během bílého dne se zastavit, natáhnout se a chvilku si třeba zdřímnout. Takže proto i ty doprovodné akce a koncerty můžou návštěvníci užívat v leže, ale můžou přijít i mimo ten kulturní program a přijít se natáhnout klidně během dne, protože tady jsme každý den od 8 do 8 a věž je otevřená komukoliv, kdo si chce přijít jen tak odpočinout, nedělat nic a poslouchat ticho.
2: Součástí programu jsou také aktivity, které propojují různé generace, například cirkusový workshop pro děti a prarodiče, anebo pro starší rodiče a jejich dospělé děti. Proč je pro vás důležité propojovat generace?
9: My v Mile, která už se tématu péče o světě hodnoty péče věnuje 8 let, tak často opakujeme, že péče je vlastně synonymum vztahu, a pokud chceme mít dobrou péči o nejstarší generaci, tak musíme především pečovat o svoje vztahy, a to úplně od raného dětství. A přijde nám důležité v té době výkonu a zrychlenosti připomenout lidem, že trávit čas se svými blízkými je vůbec ta největší hodnota, kterou ve svém životě mají, a proto k tomu vytváříme příležitosti.
2: Festival o ničem jste připravovali jako akci pro veřejnost. Jaká byla vaše očekávání ohledně návštěvnosti a jak se to daří naplňovat?
9: My jsme trochu vycházeli z návštěvnosti té loňské výstavy, která teda předčila výrazně naše očekávání, a to tehdy navštívilo skoro 2000 lidí, takže jsme byli přesvědčeni o tom, že i ten letošní projekt bude lidi zajímat, a otevřeli jsme dneska ráno a už tady byla dobrá stovka lidí, ať už na ranní józe, nebo jenom se zastavit na kávu a prohlídnout si výstavu, a reakce jsou zatím velmi pozitivní, a už opravdu několik lidí přišlo si tak odpoledne dřímnout, natáhnout se a využít toho ticha a klidu, který tady nabízíme.
2: Zaujal mě ten taneční workshop s hercem Janem Cinou. Víme, že je výborný tanečník, ale jak vypadá takový workshop?
9: Tak Honza Cina tady stojí teďka kousíček ode mě, protože ten taneční workshop bude začínat už za půl hodiny, a zrovna jsme se o tom povídali, jak to pojmout, a rozhodli jsme se, že budeme hodně improvizovat, takže až přijde ta skupinka lidí, která se dneska přihlásila, tak se tak společně na to naladíme a vybereme si druh hudby a vůbec ten styl, kterým to povedeme, a podobně to bude probíhat i v pátek a v sobotu, kdy tady jsou ještě další dvě příležitosti se s Honzou Cinou na workshopu potkat.
2: A tam
9: tak se necháváme překvapit.
2: Tam se ležet nebude, předpokládám, u tanečního workshopu.
9: No, asi vás překvapím, ale Honza mi před chviličkou řekl, když viděl ten sál s madracemi, že by vlastně hrozně chtěl začínat taneční workshop v leže a postupně ty lidi nechat zvednout, takže je možné, že i tančit budeme v leže.
2: A to setkání s herečkou Pavlou Beretovou, jedná ano. se o nějakou debatu, nebo jak to setkání vypadá?
9: Tak setkání s Pavlou Beretovou bude probíhat tak, že se posadíme všichni do té jedné místnosti, a Pavla, protože je velmi jako intuitivní herečka a hodně vnímavý člověk, tak se rozhodla, že vlastně ty lidi naučí úplně nejzákladnější techniky, jak se sklidnit, jak zpomalit a jak si vlastně odnést nějakou inspiraci pro takové nadechnutí se ve chvíli, kdy člověku není úplně třeba nejlíp. Budeme se snažit lidem předat takové to uvědomění, že nádech, výdech jsou úplně úžasné techniky pro to, abychom se zastavili. Bude to hodně o vnímání vlastních emocí, vlastního těla a o takových jednoduchých základních věcech, protože věříme, že ta jednoduchost je největší síla a ten minimalismus je vlastně velké téma festivalu O ničem a hodně na něj vsázíme.
2: Festival O ničem jsme v odpoledním plusu teď probrali s organizátorkou Simonou Bagárovou. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
9: Moc krát děkuju, těšíme se na návštěvu, naschranou.
2: Stále posloucháte Odpolední plus a hned po zprávách probereme požáry v Belgii. Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin 30 minut. Zprávy připravil Ondřej Látal.
10: Přes Česko právě teď prochází silné bouřky. Ty už zasáhly severní a střední Čechy a pokračují dál na východ. Doprovází je silný vítr, příbalový déšť, kroupy i blesky. Třeba ve Skuči na Chrudimsku foukal vítr v nárazech rychlostí více než 100 km za hodinu. V části Moravy a ve Slezsku můžou bouřky pokračovat až do 9 hodin večer. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Řekla to po jednání kabinetu. Hlavními prioritami kabinetu mají být v příštím roce investice do dopravy a do zdravotnictví. Letiště v sicilské Katánii znovu omezilo provoz kvůli popelu z nedaleké sopky Etna. Přistávat na něm může maximálně 10 letadel za hodinu. Erupce Etny narušuje situaci na asi 30 km vzdáleném letišti už přes týden. Celníci společně s kriminalisty zajistili na Teplicku skoro 10 kg heroinu, kokainu a pervitinu. Zadrželi přitom dva cizince, kteří podle nich drogy dováželi a prodávali. Oba cizinci už jsou ve vazbě a hrozí jim až 12-leté vězení. Sport. Mistrovství světa v badmintonu začalo pro českou výpravu úspěšně. Petra Meixnerová postoupila do druhého kola po vítězství 2-1 na sety nad Italkou Hamzaovou. V Indii uspěli i Jiří a Ondřej Královi. Kanaďany Laje a Jakuru porazili 2-0. Nedařilo se naopak Vojtěchu Havlíčkovi s Tomášem Švejdou. Hongkongské dvojici Hung Lui podlehli ve dvou setech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 v Brně, nehody na trojce za Oldřichovcem i na 12 za Úvaly. Dálnice D1 na průjezdu Brnem je ucpaná ve směru z Vyškova na Prahu. Vleče se to od exitu 210 Holubice přes zúžení u Rohlenky, kolem nehody v připojovacím pruhu z exitu 201 Slatina, dál omezením u D2, kolem porouchaného auta v pravém pruhu na 194. kilometru u nájezdu z Vídeňské, až za nájezd od Výstaviše na 189. kilometr. Osobní auta místy jedou plynuleji, i tak jim celý ten úsek 22 kilometrů trvá kolem hodiny. Na D1 opačně z Prahy na Vyškov přes Brno kolona za sjezdem k Výstavišti ze 191. kilometru do omezení na 196. u D2 osobní auta asi 20 minut. A na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy se kamiony řadí v pravém pruhu u exitu 11 Židlochovice, osobní auta v levém potom kolem 2. kilometru. Silnice 3 Praha České Budějovice za Oldřichovcem je už 4 hodiny průjezdná jen k Jevadlově po střetu osobního auta s nákladním, kolony pořád kolem 20 minut skoro z Hostišova z druhé strany od Miličína. A na silnici 12 Prahy na Kolín počítejte s kolonou na výjezdu z Úval. Popoždí se 10 až 15 minut, protože
12: u odbočky na Cuklaty je nehoda, jsou tam asi policajti, jezdí se Kivadlové.
11: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Až do večera pozor i na velmi silné bouřky, doprovází je přívalový déšť, kroupy a taky silný nárazový vítr. Zítra má být zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat, místy zaprší a hlavně v jihozápadní polovině Česka. A teploty zítra 18 až 22, na jihu Moravy i 25 stupňů. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: S vámi je stále Odpolední plus, teď máme 3 minuty po 4:30. Do Belgie přišel déšť a s ním i částečná úleva pro hasiče, kteří se čtvrtým dnem potýkají s historicky největším požárem v zemi. Stovky lidí museli preventivně opustit své domovy. Do zasažené oblasti na východě země u německých hranic dnes dorazil belgický král Filip. Na zásahu se podílejí i letadla ze zahraničí. Téma probereme s naší zpravodajkou pro Benelux Zdeňkou Trachtovou. Hezký den. Jaká je aktuálně na místě požáru situace?
13: Tak to šíření požáru dnes výrazně zpomalil déšť, nicméně uhašeno stále není. Oheň už spálil asi 3000 hektarů půdy. Velitel zásahu na německé straně u města Monschau, Philipp Krieger, uvedl, že déšť je pro hasiče malým požehnáním, ale sám o sobě ten požár neuhasí. Guvernér provincie Lutych Hervé Jamar vyjádřil naději, že by hasiči měli požár dostat pod kontrolu dnes, zítra anebo nejpozději ve středu. A poté budou dál pracovat na místě, protože oheň by se mohl znovu rozšířit tou uschlou rašelinou a pařezy.
2: A kolik lidí úřady kvůli požáru preventivně evakuovali?
13: Na belgické straně to o víkendu bylo už na 600 lidí, na německé zatím jen asi 30, protože požár se v noci na dnešek přiblížil asi na 300 metrů od jejich domovů. Další lidé dostali varování, že by k té evakuaci mohlo dojít a že mají být připraveni, nicméně aktuálně podle úřadů žádná další evakuace v plánu není.
2: Požár zasáhl těžko přístupnou krajinu Močálu. Jakým způsobem to ovlivňuje práci hasičů?
13: Tak to samozřejmě jejich postup ještě dál stěžuje. Ten terén totiž většinou není dobře dostupný po souši. A proto je potřeba velké množství letecké techniky. Práci hasičů navíc stěžují spadané stromy na silnicích a poškozené cesty. Ta oblast Hutfaně, neboli v překladu Vysoké Močály, tak to je největší belgická přírodní rezervace. Je to kombinace rašelinišť, vřesovišť, travnatých ploch a lesů a obvykle tam je právě velmi vlhko. Nicméně období velkého vedra a sucha, které má Belgie za sebou, tak to způsobilo, že ta rašeliniště vyschla a tím pádem se tam ten požár mohl rozšířit. Konkrétní příčinu toho požáru úřady začaly teprve vyšetřovat a ani není jisté, jestli byl založen úmyslně nebo ne.
2: Mluvili jsme s naší zpravodajkou pro Benelux Zdeňkou Trachtovou. Moc děkujeme.
13: Naslyšenou.
2: A z Belgie už míříme do Španělska. Čínská automobilka SAIC testuje kapacity španělského přístavu Ferrol. V nadcházejících měsících tam chce postavit svou první továrnu v Evropě, která má vyrobit 120 000 vozů ročně. Španělské bezpečnostní služby upozorňují na citlivou polohu nové továrny a detaily má Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Hezký den.
14: Také zdravím, hezké odpoledne.
2: Kdy bude nová čínská továrna hotová a s jakou ambicí Číňané chtějí postavit?
14: Samotná stavba té továrny má začít příští rok, ale nebude hotová hned, ale až v roce 2028 a počítá se s tím, že v roce 2028 by mělo výjíždět z této továrny už zhruba 120 000 vozů. Pravděpodobně spíš elektromobilů ročně. Kromě přístavu Ferrol čínská skupina plánuje taky výstavbu v nedaleké obci městečku, které se jmenuje As Pontes de Garcia Rodriguez, to je nedaleko pobřeží a tam má právě vzniknout průmyslové a taky logistické centrum, které má výhledově zaměstnávat až 300 lidí. Skupina SAIC, to je čínská státní automobilka, která patří mezi ty největší společnosti s bateriovými elektromobily na světě, patří do ní značky jako REV, jako MG, Maxus. Pro je samozřejmě taky velmi zajímavé, že touto fabrikou ve Španělsku by mohli de facto obcházet unijní cla, takže to by bylo pro ně velmi výhodné.
2: A proč vzbuzuje pochybnosti poloha čínské továrny?
14: No hlavně kvůli té poloze, hlavně kvůli tomu, že ona vlastně ta továrna sídlí teda v tom přístavu Ferrol, nebo má sídlit a tenhle ten přístav uchovává jednak strategické vojenské základny a jednak jsou tam taky důležité loděnice. Španělské loděnice Navance, které vlastně vyrábějí důležité fregaty, které se pravidelně zapojují i do misí Severoatlantické aliance. Loni v září ostatně premiér Pedro Sanchez v těchto loděnicích byl a byl tam při spouštění nové generace fregat s názvem Boniface.
2: Španělé si od stavby čínské továrny slibují nová pracovní místa. Jaké další výhody z jejich pohledu přináší čínské investice a nemají právě obavy z bezpečnostního rizika?
14: Samozřejmě tahle ta otázka je relevantní. z toho důvodu, že skutečně ta nová továrna má být právě nedaleko loděnic. Mluvili jsme o tom, nicméně starosta přístavu Ferrol José Manuel Rey Varela uvedl, že můžou na stejném místě vojenské základny i čínská továrna stát, že to není problém. Na španělské úřady zase uvádějí, že o stavbě čínské továrny jednají několik měsíců, že o tom ví jednak španělské ministerstvo obrany i právě španělské úřady a že vlastně i španělské ministerstvo obrany už tomu projektu dalo zelenou. Španělé ale skutečně vyhlížejí ta nová pracovní místa plus 1000 nových pracovních míst a to je jeden bod a taky je pro ně důležitá diverzifikace. My jsme mluvili o tom, že v tom přístavu Ferrol jsou loděnice, které zaměstnávají, respektive které vytváří až 15 000 pracovních míst, ale v uplynulých letech tyto loděnice zažívaly krizi, takže některé podniky v centru tohoto městečka byly zrušené, teď se zase té loděnici daří, ale obecně pro tuto oblast je velmi důležitá diverzifikace, to znamená nejen zaměření na ty loděnice, ale teď přichází Číňané a nová továrna na výrobu elektromobilů.
2: Ekonomicky to bude dávat smysl. Do jaké míry se Španělsko stává vstupní branou do Evropy pro čínské automobilky?
14: No ten případ nebo ten příběh, o kterém tady mluvíme, tak není ojedinělý, protože Španělé a ostatně i firmy, které jsou ve Španělsku, tak spolupracují s čínskými firmami. Já jsem se tady na mátku vypsal pár z nich. Čínská automobilka Chery by měla rozjet výrobu v bývalé fabrice Nissanu ve spolupráci se španělskou firmou Ebro. Pak je tady čínská společnost Leap Motor, která by zase měla instalovat výrobní linku v továrně Stellantisu v Zaragoze. Další čínská firma Bike se spojila se španělskou společností Santana a společně by měly tedy sestavovat vozy SUV v Andaluzii. A pak je tady premiér Pedro Sanchez, který koncem července v továrně Fordu, zase nedaleko Valencie, tak tam navázali partnerství společností Geely, která má sestavovat svá vlastní auta. Takže skutečně těch partnerství je více a podle neziskové organizace Transport and Environment by čínské značky mohly do roku 2030 vyrábět ve Španělsku zhruba 400 000 vozidel, což je zhruba teď šestina španělské výroby.
2: Novinky čínské automobilky SAIC a Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
14: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den.
2: Stále posloucháte Odpolední plus a my už probereme Hormuzský průliv. Írán a Omán jednají o případném znovu otevření Hormuzského průlivu, klíčové trasy pro dopravu ropy. Tehrán dnes ujistil, že rozhovory pokračují, ale že jsou složité a proto dlouhé. Před americko-izraelskou válkou s Íránem proplulo Hormuzským průlivem více než 130 lodí denně. Teď je to pár nebo žádná. Jak firmy tento problém řeší, probereme s Helenou Berkovou ze zahraniční redakce. Hezký den.
15: Dobré odpoledne.
2: Jaké možnosti má loď, která chce přes Hormuz?
15: Může plout podél pobřeží jižního Íránu, ovšem za poplatek íránským úřadům. Teherán kvůli tomu v květnu zřídil úřad pro průliv v Perském zálivu, tak se jmenuje ten úřad. Výše toho poplatku je podle CNN asi 5-7% celkové hodnoty nákladu tankeru. Zhruba to vychází dolar za barel. V přepočtu až přes 40 milionů korun. Tento způsob v současnosti využívají tankery nejčastěji. Na serveru americké stanice CNN je názorný graf. Další možnost je vydat se do průlivu na černo s vypnutými transpondéry, aby se loď nedala lokalizovat. A některá plavidla to tak dělají. To je aktuální situace. Možná je i trasa kolem pobřeží severního Ománu, ta je teď málo využívaná, anebo teoreticky i předválečná trasa středem průlivu. Ta je ale zaminovaná a Irán ji už začátkem dubna označil za nebezpečnou zónu.
2: A jaký je aktuální provoz v Hormuzském průlivu?
15: Opět vázne po třech útocích na tankery ropné společnosti Spojených arabských emirátů z minulého týdne. V sobotu propluly tři lodě, v neděli se k průjezdu žádná nezaregistrovala a pro srovnání před týdnem se za víkend dostalo přes Hormuz 31 lodí. A pro ještě větší srovnání, před 28. únorem, kdy začala ta americko-izraelská válka s Íránem, proplulo Hormuzským průlivem denně víc než 130 lodí. Teď tedy Irán jedná o novém režimu Hormuzu s Ománem. Americký prezident Donald Trump teď podle stanice Fox News Ománu pohrozil. Pokud jde o Spojené státy, tak Irán podmiňuje otevření průlivu za iránských podmínek. V sobotu to uvedl iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. A o případné obnově jednání s Washingtonem zatím podle Araghchiho Teherán nerozhodl.
16: A co ten druhý průliv, takzvaná brána slz mezi Rudým mořem a Adenským zálivem?
15: Ano, průliv Bab al-Mandab. Tam v červenci jemenští povstalci Husijové vyhlásili námořní blokádu svého protivníka Saudské Arábie. Podle dat platformy Kepler, která to sleduje, tou branou slz proplulo o víkendu 49 lodí. Méně než před týdnem, to jich bylo 55. Žádné saudské tankery mezi nimi nebyly.
16: A Čína teď zavedla vůbec první pravidelnou lodní dopravu zboží severní cestou. Je to řešení?
15: Čínská rejdařská společnost Sea Legend tak začala dopravovat zboží do Evropy. Ta severní trasa je dlouhá asi 5500 kilometrů a vede převážně podél severního pobřeží Ruska. Povolení ke vstupu do ruských vod vydává ruský jaderný koncern Rosatom. Jeho ledoborce taky zajišťují průchodnost té trasy pro nákladní lodě. Podle Národní ekologické nadace Bellona, která sídlí v Norsku, tu severní trasu hodně využívá Rusko, respektive jeho takzvaná stínová flotila k vývozu ropy a ropných produktů ve snaze obcházet mezinárodní sankce. Ale zájem o tuto trasu projevili Japonsko, Jižní Korea a Indie, podle britského deníku Guardian, který to zaujal.
16: A ještě na závěr, jaké výhody, popřípadě nevýhody, má ta severní trasa?
15: Tak zkrátí cestu do Evropy někdy až o polovinu, z 40 na 18 dnů podle firmy Sea Legend. Trasa je taky vhodná třeba pro dopravu zboží, které je citlivé na teplotu, jako jsou auta na elektřinu, litiové baterie nebo solární produkty a podobně. Rizika jsou politická a ekologická. Ta politická, to je ta souvislost s Ruskem a taky ambice Ruska a Číny v polárních oblastech. A pak ta ekologická rizika, to je třeba případný únik paliva velkých lodí, těžkého ropného oleje. Takže rizika převažují nad výhodami.
16: Nejen Hormuzský průliv jsme probrali s Helenou Berkovou ze zahraniční redakce. Děkujeme.
15: Naslyšenou.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
16: A v Odpoledním plusu už míříme do Prahy. Desítky cestujících v Praze dnes ráno poprvé vyrazili do práce takzvaným tunelbusem. Spoj nově propojuje pražské Čimice a Dejvice. Autobus linky číslo 145 projíždí tunelem Blanka a trasu mezi Prahou 6 a Prahou 8 ujede asi za 20 minut.
17: Jelo se příjemně a cesta se mi o pár minut do práce zkrátí.
18: Říká paní Jitka, která jede do práce z pražských Bohnic a právě vystoupila z tunelbusu na Hradčanské.
17: Jezdím z Prahy 8 z Bohnic a jezdím vlastně každý den do práce.
18: Z Prahy 8 přijel také pan Vladimír.
19: Jedu z Čimic vlastně poprvé tou 145 a celkem je to perfektní pro mě. Jedu do Uvenky.
18: Také paní Daně ze středočeské Odoliny vody linka číslo 145 zkrátí ranní dojíždění do práce v Liboci.
20: Ten tunelbus mi zkrátí cestu asi o nějakých 15-20 minut.
18: Říká, že na cestě už nebude muset tak často přestupovat.
20: Teď jsem jezdila hodně tramvajema a bylo to docela náročný, tak doufám, že teď budu stávat později.
18: Také pan Stadler využil novou tunelbusovou linku při ranní cestě do práce.
21: Z Podhajského pole a jezdím na Spalku, tam pracuji. Je to mnohem lepší.
18: Zkrátit dojezdový čas, ale i pomoci přetíženému metru má právě nová takzvaná tunelbusová linka, vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
22: Ulehčí metru v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné. Zavedení tunelbusu je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestám přes centrum města.
18: A připomněl přesnou trasu, kudy linka 145 jezdí.
22: Tunelbusová linka číslo 145 urychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8. Začíná na sídlišti Čimice, vede přes Bohnice, Kobylisy, tunelovým komplexem Blanka až na konečnou Dejvická.
23: Příští zastávka Dejvická.
18: V ranní špičce linka jezdí každých 6 minut. Přes den jsou intervaly delší. Pro lepší průjezd při kolonách můžou autobusy využívat nově vzniklé buspruhy. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
2: V odpoledním plusu vás teď vezmeme na výlet. Hluboko pod zemí čekají na svoji chvíli blaničtí rytíři, na povrchu se zase chystají vyrážet na svoji cestu poutníci. Z vrchu Blaník totiž vede poutní cesta nahoru Říp. Měří 200 kilometrů a patří mezi oblíbené trasy, po kterých putují turisté všeho druhu. A v letním seriálu Českého rozhlasu vás teď inspirujeme k výletu, na který jen tak nezapomenete.
0: Na Blaníku je sympatické, že se musí vyšplhat nejenom ti, co vyráží na stezku na Říp, ale úplně všichni, protože sem nevede žádná cesta, takže pěšky až nahoru. A tohle chodí pravidelně i Anna Lesňaková, která tu dělá správce rozhledny. A také jednou stezku z Blaníku na Říp šla.
1: Já jsem ji šla celou, ale rozvrhla jsem to podle svýho. Podle práce, podle času a daleko víc jsem si to užila.
0: Tak já si vás představuju takovou copy, máte na zádech batoh, pak si ustalete v lese.
1: Spala jsem taky v lese, jo, samozřejmě člověk si nese to vybavení, protože nikdy neví, co se stane po té cestě, ale šla jsem to podle svýho, jak jsem to cítila.
3: Teď v září to chci jít. Jo, tady z Blaníku na Říp těch 200 kiláků. No.
0: Václav přijel z Českých Budějovic, teď to tady jenom okoukne a za měsíc odtud vyrazí.
3: Abych měl připravený notes a mapy a všechno.
0: Jo. A jde to sám?
3: Sám.
0: A co vás to napadlo?
3: Tak 65 chci si dokázat, že to ujdu. Že jsem v klubu českých turistů.
0: Vypadá to, že jste ve formě. Vás bych se nebál.
3: No, plánuju si to ne na těch 7 dní, ale 10 dní. Ale jako důchodci mi jedno, jestli to půl 14 dní třeba.
0: Ano, těžko, jo?
3: Jo, s baťohem spacák si připoutám k tomu.
0: Spát budete venku?
3: No, venku, ale třeba obden v penzionu, já nevím, abych se taky zmátořil a to. Tak.
23: To je starý turista, ten to dá.
0: Spatrně vaše dcera vás docela jako hecuje.
23: To se musí.
0: Se ho chcete zbavit, jo?
23: Ne.
0: I manželka je v pohodě.
23: Jo, jsem v pohodě. Ne, já se o něj nebojím, oni ho drony najdou. Kdyby něco, tak ho určitě najdou.
1: Jo. Můžu říct, pocit na konci byl úplně nepředstavitelný. Končila jsem vlastně v listopadu a zrovna jsem chytla vlastně tu nejkrásnější inverzi, co ten den mohla být. Přišla jsem vlastně na ten Říp z té strany, kde ta nádherná vyhlídka. Takže můžu říct, rozbrečila jsem se. Opravdu jsem se tam rozbrečila, seděla jsem tam půl hodiny totálně z toho úplně jako vyčerpaná, že jsem to konečně došla, že jsem byla na konci té cesty.
0: Takže Říp je hezčí než Blaník?
1: Nemůžu říct vyloženě, že Říp je hezčí. Ano, vyhlídka je nádherná, ale u toho kostela mi to tak nenatklo.
0: Povězte mi, máte tu někde nějakou knihu, kde se zapisují tě, co vyráží odsud z Blaníku na Říp?
1: Tady je přímo venku.
0: V té schránce poutní cesta Říp Blaník. Já se podívám, kdo byl poslední. Vyrážíme z Blaníku na Říp prvovýstupem severovýchodní cestou, šťastnou cestu Maďal a Kačana.
1: Teď vlastně i přes ten Wanderburg vznikla tahle ta vizitka. Je to do toho turistického deníku, tak se
0: jo,
1: tam lepí
0: tyhle. To je samolepka. A ta vypadá celkem hezky. Tady je nakreslená ta trasa.
1: Přesně tak. Je už i zpáteční.
0: A ta fotka je, to je Soutok, že?
1: To je Soutok, to je ze Změlníka udělaný. Jo.
0: Ještě je dobré se podívat na trasu z rozhledny. Ale tak to už nemá cenu popisovat. To si každý zájemce najde v mapě. Z vrcholu Blaník ve středních Čechách, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Pochází z Francie, srdcem i profesí je už od 80. let spjatá s Českem. Česko-francouzská herečka a šanzoniérka Chantal Poulain dnes slaví 70. Do povědomí diváků se dostala zejména díky manželství a společným hrám s Bolkem Polívkou i díky svým šanzonům. C'est
24: une chanson. Já žiju ve francouzštině, já všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věc, já se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu v češtině je pro mě mordování.
25: I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Volkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
26: Je m'ennuie.
27: Budu překládat, říká.
4: Nudím se.
6: Il me faut un bouffon.
4: Říká, potřebuji šaška.
25: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenace Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
4: Teď se zastavila, dívá se na mě.
6: Ty.
4: Vybrala jsi mě.
25: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
24: Já jsem to zůstalo úplně jako stuhla, já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci a říkal, že jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzská, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, která tady dělá svoje profese.
25: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
24: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče nebo když mluvím s dětma nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluce. Ty nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
25: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulain také výtvarnicí a že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
16: V Odpoledním plusu už vás beru do jižních Čech. Byly inspirací pro malíře, spisovatele, ale i filmové režiséry. Seníky v Třeboni na Jindřichohradecku, kde se natáčela například Pyšná princezna, dnes v rovinaté krajině připomínají historii místního zemědělství. Jeden z nich teď navíc přes léto prochází celkovou obnovou.
7: Když stojíme vedle rozestavěné stavby, tak vidíme, že to zatím připomíná jenom takovou velkou a mohutnou ohradu. Je to ještě bez střechy, vidíme jenom 4 bočnice.
8: V současné době se dokončuje montáž roubených stěn, který se v rozích vlastně sesazují do té celé konstrukce. Až bude ta roubená stěna dokončena, tak na tu stavbu bude osazen krov.
7: Vysvětluje referent odboru rozvoje a investic města Třeboň Milan Jáchym. Ze seníku se dochovalo jenom minimum původního materiálu.
8: Protože ten seník byl dlouhodobě bez střešní konstrukce, takže povětrnostními vlivama a náletem toho dřevokazního hmyzu to dřevo bylo degradované. Po tom rozebrání a po kontrole toho stavu tesařema se zachovaly pouze 2 trámy, který můžou být vráceny zpátky do té konstrukce.
7: Toho původního trámu si všimneme hned na první pohled, protože nám tak trochu svítí mezi tím novým dřevem, je o něco tmavší.
8: My jsme použili 2 kusy, které byly vyřezané, odřezané byly ty prvky, které už nebyly použitelné a sesadily se k sobě na 2 štítové strany.
7: V oblasti bylo původně okolo 100 takových seníků. 33 dochovaných je teď chráněnou památkou, z toho 14 vlastní přímo město. Při jejich konstrukci se nezapomíná ani na opatření proti povodním, tak aby je případně neodnesla voda, jako tomu bylo v minulosti.
8: V rozích jsou tu 2 patky s okem, ke kterému se chytne ještě řetěz a řetěz se připevní tady na stěnu toho roubené konstrukce, takže v případě, že přijde voda, hladina zvedne ten seník, v těch rozích na 2 řetězech on odplave, zůstane přibližně na tom místě a až voda opadne, tak zase klesne zpátky.
7: Přestože je místo obvykle podmáčené rašeliným podkladem, dělníkům s těžkými stroji letos práci usnadňuje velké sucho. Stavba bude dokončená v průběhu léta. Její celková cena by se podle místostarostky z ODS Jany Gramet-Bauerové měla pohybovat kolem 500 000 korun.
9: Dneska ještě úplně přesně nevíme, až podle toho, jak to dopadne. Snažíme se a vždycky na tu opravu využíváme peníze i z krajského úřadu. Jsou to dotace na podporu a obnovu kulturních památek. Letos je to asi 230 tisíc.
7: Město by v budoucnu chtělo získat i další seníky a pokračovat v jejich obnově.
9: Oslovujeme ty soukromníky. Ne všichni na to slyší. Tamhle vidíte třeba jeden, který už je taky v úplně dezolátním stavu. Někdy je to totiž taky tak, že nemá jednoho majitele, ale je to rodina a když se nedomluví, tak není možný jakoby to od nich získat.
7: Historické seníky po rekonstrukci dostanou původní podobu, kterou budou připomínat třeba i šindelové střechy. Z Třeboně Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
10: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
11: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
16: Po zprávách v 17 hodin vás čeká 20 minut radiožurnálu. Hostem tentokrát bude Radim Tolas, klimatolog a meteorolog. Jaká poučení vyplývají z letošních suchých veder, která zasáhla celý evropský kontinent? Můžeme i v Česku očekávat horka dosahující 45 stupňů. A suchu a jeho dopadům se ve vysílání Českého rozhlasu Plus budeme věnovat i v dalších pořadech, například i dnes po 18. hodině v rozšířeném publicistickém vysílání. Naším hostem bude například i ministr životního prostředí Igor Červený. Naše vysílání můžete poslouchat pohodlně, samozřejmě i na našem webu plus.rozhlas.cz a pokud se budete k některým pořadům chtít vrátit, můžete třeba v aplikaci Můj rozhlas. A to už je z odpoledního Plusu vše. Za pozornost děkuji Lenka Válová.
5: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Prezident Pavel podepsal růst rodičovské o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. Premiér Babiš chce z kraji sestavit mapu nejproblémovějších míst, která trápí sucho. Rychlostní kanoisté se připravují na mistrovství světa, které bude příští týden v Poznani. Na D35 za Mohelnicí ve směru do Olomouce hasiči likvidují popadané větve. A zítra bude nejdřív oblačno až polojasno, během dne místy zaprší, teploty většinou kolem 20 stupňů, na jižní Moravě i 25.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku z 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO navýšení pomůže rodinám s dětmi zvládat inflaci a zlepšit jejich situaci. Část opozice neúspěšně prosazovala zavedení automatické valorizace příspěvku. Nedostatek vody v krajině chce premiér a předseda ANO Andrej Babiš řešit cíleně. Řekl to pojednání obnovené Národní koalice pro sucho. Stát podle něj musí najít problematická místa a spolupracovat s lidmi z obcí a krajů, tak, aby peníze šly cíleně do lokalit, které sucho trápí. Ministerstva proto společně s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří jejich mapu, říká Babiš.
13: 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo kde je ten deficit. Já už takovou mapu tady mám, ano, takže znamená, ty červené místa jsou problém, takže to budeme dělat cíleně.
12: Příští týden v pondělí se pak podle Babiše sejde ústřední komise pro sucho. Ta řídí a koordinuje opatření proti suchu na celostátní i krajské úrovni a jsou v ní taky zástupci samospráv nebo hasičů. K současné situaci se suchem v Česku chystáme speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Naladit si ho můžete hned po hlavních zprávách po 18. hodině. Maďarská policie zahájila trestní stíhání proti řidiči polského autobusu, který včera havaroval na dálnici M3. Podezírá ho z obecného ohrožení z nedbalosti s následkem smrti. Při nehodě zemřelo 12 lidí a další utrpěli vážná zranění. Soud teď bude rozhodovat o uvalení vazby.
14: Řidiče autobusu policisté zadrželi už krátce po nehodě. Pracují také s verzí, že za volantem usnul. Vyšetřování je ale teprve na začátku. Varšava s Budapeští mezitím začaly připravovat přesun zraněných do Polska. První skupinu by mělo armádní letadlo připravit ještě dnes večer. Zbytek zůstává v nemocnicích v Egeru a Myškovci, dokud jim zdravotní stav přesun neumožní. Nehoda se stala v noci na neděli na dálnici M3 na severovýchodě Maďarska. V autobuse tou dobou bylo 57 cestujících a dva řidiči, kteří se vraceli z poutní cesty na Balkáně. Bára Vránová, Radiožurnál.
12: Zvýšený počet akutních zažívacích obtíží řeší hygienici u klientů a návštěvníků Priznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 případů. V zařízení teď proto platí protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
15: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během jednoho až dvou dnů. Zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
12: Ve věku nedožitých 67 let zemřel včera po těžké nemoci vrchní sládek a spolumajitel pivovaru Bernard Josef Vávra. Informaci potvrdil mluvčí společnosti Radek Tulis. Vávra společně se Stanislavem Bernardem vydražili podnik v roce 1991. Od té doby v něm působil jako sládek a autor receptur piva Bernard.
17: Rychlostní kanoisté dokončují přípravu na mistrovství světa. Na šampionátu v polské Poznani budou příští týden největšími českými nadějemi na medaili kanoista Martin Fuxa a kajakář Josef Dostál. Toho ale aktuálně trápí infekce. Kromě dvou úřadujících olympijských vítězů může česká výprava pomýšlet i na další úspěchy. Mluví o tom předseda sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů a taky olympijský vítěz Martin Doktor.
19: Já myslím, že pro nás to mistrovství světa teď je obrovský důležitý z hlediska olympijské kvalifikace. Na to my dáváme velký důraz. Snažíme se obsadit všechny kategorie, kde to jde. Snažíme se mít vždycky rezervu v tom, že by někdo zaskočil. Bude důležitý se dostat do finálí. Nebude to jednoduchý, doopravdy ten svět

0: slatiny z kilometru 201 levým pruhem za nájezd od výstaviště na 189. ještě kolem 20 minut. Na dálnici D35 z Mohlnice na Olomouc za sjezdem na Palonín mezi kilometry 242 a 44 teď hasiči dokončují úklid popadaných větších větví v pravém pruhu, postupně už odjíždějí. Silná bouřka se posunula dál k Olomouci a tak se tam teď jede v obou směrech pomaleji mezi Unčovicemi a Křilovem, dejte pozor. Taky ze silnice 11 Hradec Králové Ústí nad Orlicí hlásíte popadané větve mezi Třebechovicemi a Týništěm. Stejně tak na 35 se na výjezdu z Liberce na Turnov za sjezdem na Dlouhý most kolem 26. kilometru má policie hlášený spadlý strom. A aktuálně výstraha právě stahu 35 mezi Paceřicemi a Hodkovicemi, dejte pozor v obou směrech. V úseku, kde je železniční viadukce ve středovém pásu, pohybuje chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Až do večera pozor na velmi silné bouřky, doprovází je přívalový déšť, kroupy a taky silný nárazový vítr. Zítra čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. A teploty zítra 18 až 22, na jihu Moravy i 25 stupňů. Tolik zprávy.
3: Budeme si muset zvykat na teploty kolem 45 stupňů Celsia, jak čelit následkům extrémního sucha a dostanou nás současné srážky z nejhoršího. Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je vedoucí oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolaš, zástupce Česka v mezivládním panelu pro změnu klimatu při OSN a expert Světové meteorologické organizace. Zdravím vás do Ostravy, dobrý den.
4: Pěkný den.
3: Jen pro pořádek poznamenávám, že rozhovor natáčíme v 10 hodin dopoledne. Na 88% území nastal některý ze 3 stupňů sucha. Extrémní bylo na 60%. V neděli přišel konečně alespoň slabý kýžený déšť. Dnes jsou předpovězeny bouřky, včetně přívalových srážek. Mohou situaci aspoň zmírnit?
4: Samozřejmě, že mohou, ale to zmírnění bude, řekněme, krátkodobé, protože neočekáváme, že by výrazně pršelo 14 dní, 3 týdny a bude jenom povrchní ve velkých uvozovkách. To znamená, že to zaznamenáme třeba na tom, že se může znovu zazelenat tráva, ale zcela jistě to nevypadá tak, že bychom měli doplnit nějaké podzemní vody, po případě v té krajině by měla se doplňovat nějak významně voda, to nevypadá, protože ty deště budou, jak jsem říkal, krátkodobé, možná dokonce přívalové, sám jste říkal, že to mohou být bouřky a potom je to lokálně hodně diferencované, někde spadne více, někde méně, někde nic, takže bych na to příliš nespoléhal zatím v téhle situaci.
3: Dá se sucho považovat za obrácenou stranu stejné mince, než je povodeň? Citujeme teď bývalého ministra životního prostředí z hnutí ANO Richarda Brabce.
4: Je to přesně tak a já to říkám už 20 let, vždycky, když je větší sucho, tak říkám pozor, přijde povodeň, a když řešíme povodeň, tak říkám pozor, přijde sucho, tak to ve střední Evropě je. A jediný rozdíl ve velkých uvozovkách, který dneska zaznamenáváme, že ty suché a vlhčí periody se v České republice a obecně ve střední Evropě střídají podstatně častěji, než jsme tomu byli zvyklí před 50-100 lety, kdy extrémní sucho přišlo jednou za 10-15 let a extrémní povodeň také jednou za 10-15 let někde v nějakém regionu, a že by zasáhla jak to sucho, tak ta povodeň nějaké větší území. Na to jsme opravdu zvyklí nebyli, to pozorujeme až v těch posledních 10-20 letech. Takže ano, je to stejná mince, já vždycky říkám, že jsou to spojené nádoby, funguje to zároveň, vždycky máme chvíli nějakou sušší periodu a potom nějakou vlhčí periodu.
3: Vysychají nejenom tuzemské řeky, ale alarmující stav je i na velkých evropských tocích. Má to všechno jednu příčinu?
4: To určitě ne, vždycky je těch příčin několik a přece jenom Evropa je rozsáhlý kontinent, to znamená někde tou hlavní příčinou je méně srážek, někde tou hlavní příčinou je, řekněme, ten déle trvající víceletý vývoj, například i v České republice si musíme uvědomit, že my jsme v letech 2014 až 18, někde až 19 zaznamenali docela významné suché období a od té doby jsme nezaznamenali víceleté vlhké období, které by tu situaci nějakým způsobem úplně napravilo. Naopak,

0: po tom roce 2018, 2019 pořád zaznamenáváme většinou srážkově podprůměrné roky, z čehož teda vyplývá, že ta krajina dlouhodobě je z hlediska vláhy podhodnocená, že v té krajině ta vláha chybí. A pak je tady ještě jedna příčina, která je taky dlouholetá, ale letos trošku jiná, a to je dlouhodobě vyšší teplota. Teď nemám na mysli jenom průměrnou teplotu, která je dlouhodobě vyšší o nějaký 1,5 stupně Celsia, v Evropě trošku více, a není to taky tak, že by nějaký rok byl extrémně chladnější a mohlo se to trošku vyrovnat, ale problém je alespoň v letošním roce hlavně v extrémech. My jsme bývali zvyklí, že ty extrémy byly řekněme 37-38 stupňů Celsia, a trvali vždycky špičkově nějakých pár dní, a dneska v letošním roce máme 40 stupňů Celsia, když je 37, tak si myslíme, že už si odpočineme, a ty 40 nám také trvají více dní, dokonce jsme letos už měli dvě situace, kdy 40 stupňové teploty jsme měřili dva dny po sobě, a to je něco, co by před 10 lety i v České republice bylo zcela nereálné. Ale proto sucho, bavíme-li se o suchu, je ještě jeden zajímavý fenomén a nepříjemný fenomén, že ty vysoké teploty netrvají pár desítek minut v rámci toho dne někde v nějakých lokalitách, ale konkrétně třeba toho 28. června jsme v Doksanech měli teplotu na 40 stupňů Celsia celé odpoledne. Tam ta situace trvala 4 hodiny v kuse, což je něco, co ani předtím u těch 37 nebo 35 stupňových extrémů nebylo. Vždycky jsme byli zvyklí ve střední Evropě, že ten extrém vyskočil, byla to špička, trvalo to pár minut, pár desítek minut a vrátilo se to aspoň o stupeň o dva dolů, a to letos není. A v okamžiku, kdy máte takto vysoké teploty a trvají takto dlouho v době, kdy už máme v krajině sucho, tak potom je tam samozřejmě ten stres pro ty rostliny podstatně větší. Jim nezbývá, než se, řekněme, zásobit z těch nižších zdrojů kořenových, a potom ta voda samozřejmě musí chybět i v těch nižších vrstvách, o kterých jsem říkal, že se přece jenom za těch posledních 10 let nedoplnila, nedostala se na ten nějaký průměrný stav. Proto zaznamenáváme nejenom v České republice, ale i v těch evropských jiných velkých tocích. U nás je to Labe, Vltava, ale týká se to obecně Dunaje, Rýnu, Rony, tak nízké stavy, že některé i průmyslové podniky začínají mít problém, pokud jsou závislé na dodávce vody z těchto vodních toků.
1: Ještě k těm extrémním teplotám. Vy jste nedávno v rozhovoru pro Reflex řekl, že není vyloučeno, že budou extrémní teploty dosahovat i u nás 45 stupňů. Jak je to pravděpodobné?
0: To byla odpověď na to, jestli můžeme u nás zaznamenat 50 stupňů, tak já jsem říkal, že ne, že těch 45 stupňů považuji za fyzikální limit pro střední Evropu, protože přece jenom tady máme nějakou délku dne a pak slunko zapadne, přece jenom tady máme docela velké množství zelené hmoty, které ochlazuje ty ekosystémy, takže těch 45 stupňů považuji za horní limit, ale upřímně řečeno, jestli máme 40, 41 nebo 43, to není zase až takový problém. Problém je v té délce trvání. Pokud budeme mít více dní za sebou 40 stupňové extrémy, tak to je podstatně horší pro krajinu a konec konců i pro člověka, než když budeme mít 44 a bude to taková špička, která zase spadne níž. Takže to, co pozorujeme letos s těma 40, se může zvýšit ještě o stupeň o dva, ale záleží na tak dlouho to bude mít trvání.
1: Extrémní vedra jsou čím dál častější, intenzivnější, trvají déle a zasahují mnohem širší oblasti, než tomu bylo v chladnějších klimatických podmínkách v minulosti. To řekl John Kennedy, vedoucí oddělení klimatických informací Světové meteorologické organizace. Proč je Evropa nejrychleji se oteplujícím kontinentem?
0: Trošku z legrace se na to dá odpovědět, že protože Arktida není kontinent, protože ona se ještě více rychleji otepluje Arktida, ale pokud zůstaneme u těch kontinentů, tak přece jenom obecně se kontinenty a pevná půda, pevnina otepluje rychleji než oceán, a když se podíváte na rozložení pevnin a oceánu, tak přece jenom na jižní polokouli se otepluje pomaleji než na severní polokouli, a ta Evropa má ještě jeden docela zajímavý fenomén, který tu teplotu zvedá nahoru, a to je golfský proud, který přináší teplo z Karibiku k Evropě a v okamžiku, kdy poskládáte dohromady to, že se otepluje a to, že k nám přichází velké množství teplé vody z Karibiku jako k Evropě jako celku, tak pak ve výsledku se otepluje Evropa rychleji než i ostatní kontinenty. Třeba Severní Amerika se také otepluje docela rychle, ale méně než Evropa. A Evropa navíc je součástí přece jenom dvou kontinentí, kterému se říká Eurázie. A tím pádem ta velká plocha, která se otepluje více než vodní plochy, tak tu změnu docela urychluje. To je vlastně to vysvětlení. A my jsme navíc jako Česká republika uprostřed toho kontinentu, kde přece jenom máme dál k oceánům a dál k moři, které to trošku snižují, to oteplování, takže my na to v úvozovkách doplácíme ještě více než pobřežní oblasti.
1: Kennedy připomněl, že v červnu 1976 Evropa také potýkala s vlnou veder a panoval prý podobný vzorec tlakových vyšší a nížší jako letos. Proč jsou v současnosti důsledky úplně jiné?
0: No, ta odpověď je velice jednoduchá, protože jsme od těch 70. let o stupeň v průměru teplejší. Jedna věc, druhá věc, přece jenom máme větší nároky na vodu a jsme tím pádem zranitelnější v případě, že ta voda trošku chybí. A potom od těch 70. let se, alespoň v České republice, a myslím si, že to platí pro celou Evropu, hodně změnili to, jak vypadá krajina. My vždycky říkáme, že Česká republika je střecha Evropy a že si tady musíme zadržovat vodu, ale upřímně řečeno to, že máme problém zadržet vodu v krajině, je problém nejenom České republiky, je to problém všech zemědělsky intenzivně využívaných oblastí. Nám se nedaří obhospodařovat půdu tak, aby ta půda lépe zadržovala tu vodu v okamžiku, kdy voda padá z nebe, ale rychle se ji snažíme dostat pryč. Konec konců jsme 50 let meliorovali, abychom zvýšili úrodnost té půdy a některé ty meliorace jsou dodnes v provozu, než by všechny jsme měli zrušit, přece jenom někde jsou ještě potřebné, ale je jich příliš mnoho. To znamená, my se přece jenom snažíme o těch 70. let podstatně více tu krajinu vysušovat. A teď se nám to vrací nepříjemně, měli bychom se snažit úplně o něco jiného, ale to taky není žádná novinka, my to říkáme 20 let, že potřebujeme zadržovat vodu v krajině a podívejte se na to, jakým způsobem dneska vypadá krajina po několika měsících sucha a tepla, kdy jdete v lesích, ve vyšších nadmořských výškách a křupe vám jehličí pod nohama, což je podle mého názoru takový správný signál, že je opravdu špatně a že bychom měli něco dělat.
1: Klimatolog a meteorolog Radim Tolaš je hostem 20 minut Radiožurnálu. Babišova vláda ohlásila na čtvrteční tiskovce na Slapech oživení Národní koalice proti suchu. Čemu to pomůže?
0: Pomůže to nějaké koordinaci, jakým způsobem zvládat tu situaci, kterou teď máme. Stejně jako jsme schopni zvládat povodně, tak musíme zvládat i sucha, přestože to je trošku jiné nebo hodně jiné a komplikovanější. Sucho je takový plíživý fenomén a dlouho nám trvá, než si uvědomíme, že vůbec sucho je, takže pokud na to bude nějaká skupina lidí dohlížet a bude říkat, co máme dělat, tak je to super. Je pravda, že po té tiskové konferenci, já jsem slyšel několik komentářů, které říkali, že jde hlavně o to, abychom měli více přehrad, což upřímně řečeno, já nepovažuji přehradu za opatření proti suchu. Ta přehrada je skvělá z jiných důvodů, ta přehrada je skvělá, že nadlepšuje průtoky v případě, že už sucho je, ale pro zadržování vody v krajině musíme dělat úplně jiné věci a já si myslím, že pokud bude nějaká skupina odborníků se tomu věnovat, tak oni tohle samozřejmě ví a měli by začít tlačit na to, abychom tu krajinu obhospodařovali v těch našich pramenných oblastech lépe, aby zadržovala tu vodu a nevracela se nám tam třeba kůrovcová kalamita a podobné věci, které tomu nepomáhají. Takže ano, koordinačně to může pomoct, ale neměli bychom se zaměřovat jenom na ta technická opatření, to znamená jenom na ty přehrady, které mají jiné účely hlavně, než je nějaká prevence proti suchu, na to přehrady nejsou.
1: Premiér zároveň řekl, že vláda pošle 4 miliardy na boj se suchem. V neděli ale upřesnil, že jde o plánovaný rozpočet sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství na příští rok. Co zatím podle vás fakticky dělá současná vláda?
0: No, na to já asi neumím odpovědět, protože současná vláda je u moci necelý rok a přece jenom za rok toho udělat se moc nedá a myslím si, že měli jiné priority než životní prostředí. Nejsem schopen to nějak líp komentovat.
1: Ex-ministr životního prostředí Lidovec Petr Hladík upozornil, že loni vláda dala na boj proti suchu skoro 27 miliard korun. Babišova vláda v rozpočtu na letošní rok výdaj zkrátila na polovinu. Neměly by v tomto bodě vlády navazovat jedna na druhou a držet se dlouhodobé strategie?
0: Zcela jistě ano a od toho ty strategie jsou, konec konců adaptační strategie tady toto řeší a je k dispozici na ministerstvu životního prostředí, pokud se nepletu, už více než 10 let, ten čas letí hrozně rychle a ty strategie jsou právě od toho, aby jednotlivé vlády bez ohledu na to, jak se střídají, tu strategii naplňovaly a ne, že si řeknou, je tady, jsme jiná vláda a budeme tu strategii měnit nebo nedodržovat. Samozřejmě strategie se dají změnit, ale přece jenom jsou to materiály, které by měly mít platnost bez ohledu na politickou reprezentaci po dobu desítek let, protože když se bavíme o změně klimatu, tak nám nejde o nějaké opatření, které pomůže z roku na rok, ale jde nám o výhled na desítky let dopředu. A když se ohledneme zpátky, co říkali klimatologové před 20-30 let, tak se to potvrzuje. My na 20-30 let dopředu jsme říkali, že to, co se děje letos, se dít bude. Možná jsme jenom trošku překvapeni, že se to děje o 5-10 let dřív, než nám to modely ukazovaly.
1: Místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl nám v publicistice řekl, že to, co teď připravuje vláda Andreje Babiše, je podle něj hašení požáru a ještě možná špatnými hasícími prostředky. Budování nádrží v krajině, ať velkých nebo malých, tu situaci neřeší. Ostatně vy jste to říkal taky, je potřeba dělat spoustu jiných věcí a plošnějších, tak abychom s tím, co máme, uměli hospodařit. Takže vidíte to podobně.
0: Vidím to úplně přesně stejně a přece jenom, když se zamyslíte nad tím, jakou funkci z hlediska sucha má přehrada v krajině, tak ona vlastně zdrží vodu na jednom místě, místo toho, aby ta voda byla rozprostřena v tom povodí nad tou přehradou. A jediný význam té přehrady je v to hašení toho požáru, to znamená, že pokud dobře hospodaříme a dobře manipulujeme na té přehradě, tak když je extrémní sucho, tak z té přehrady můžeme nadlepšovat průtoky pod tou přehradou. Ale ten problém je vlastně nad tou přehradou. My potřebujeme, aby ta voda nebyla v té přehradě, ale ideálně v té krajině, v tom povodí nad tou přehradou. Takže má pan kolega pravdu.
1: Nejenom tedy v přehradě, tam by asi měla být taky, ale hlavně v té krajině, tak jste to myslel.
0: Tak jsem to myslel, ano.
1: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s klimatologem Radimem Tolašem, mimo jiné autorem Atlasu podnebí Česka. Ústav výzkumu globální změny Czech Globe spustil před rokem web Vlny veder, kde se dá například zjistit, jak silný tepelný stres hrozí v jednotlivých českých městech. Jak užitečný je to podle vás nástroj?
0: Jakýkoliv takový nástroj je užitečný, nejenom Czech Globe, ale třeba i Český hydrometeorologický ústav dneska má takzvaná otevřená data a v podstatě podobnou aplikaci si s pomocí AI může dneska udělat každý. Ta data jsou k dispozici každou hodinu. Jsou tam i historická data, to znamená, tyhle aplikace samozřejmě jsou úplně skvělé, buďme rádi, že je máme, data k tomu jsou, data jsou důležitá, protože můžeme spekulovat o čemkoliv, ale když to nebudeme mít potvrzené v datech, tak nás samozřejmě může každý nařknout, že si to vymýšlíme, ale my v České republice na tom těch dat máme dostatek. Zmínil jste Atlas klimatu, to je dneska už 20 let stará v uvozovkách kniha, ale kniha, která má rok od roku větší hodnotu, protože ukazuje, jak rychle a jak hodně se vlastně to klima za těch 20 let, a 20 let je hrozně krátká doba pro klimatologii, tak jak rychle a hodně se to klima změnilo. Takže buďme rádi za tyto aplikace, buďme rádi za tyto knihy historické.
1: Upozornil jste, že v nemocnicích, sociálních zařízeních, na úřadech nebo na pracovištích má být klimatizace. Tam, kde není, se má podle vás doplnit. Udivuje vás, že se o tom vůbec vede diskuse?
0: Mě to udivuje, protože, jak jsem už řekl před pár minutama, my upozorňujeme 20-30 let, že tyto extrémní situace budou častější. My můžeme mít trošku nejasnosti v tom, jak se bude vyvíjet srážky a srážkový deficit v průběhu dalších let a desetiletí, ale pokud jde o tu teplotu a výskyt extrému, to je něco, co ty modely dneska už umí velice přesně a dokonce se nám už teď po těch 20-30 letech potvrzuje, že jsme byli velice přesní, takže pokud někde máme nějaké pobytové sociální zařízení, pokud jsou lidé, děti v nemocnicích a musí tam v úvozovkách přežívat bez klimatizací, tak mě to udivuje. Já jsem si myslel, že už to máme 10 let vyřízené.
1: Jak se u nás podle vás daří pracovat s tepelnými ostrovy ve městech? Jak by se tam měla změnit péče o zeleň?
0: Myslím si, že v posledních 10-15 letech se to dost mění k lepšímu. Přece jenom si obce, města i vesnice uvědomují, že horka jsou a snaží se budovat to, čemu se obecně říká modrozelená infrastruktura. Dneska už přece všichni víme, že když máme na ulicích stromy, tak nám to tu situaci v těch horkých vlnách výrazně zlepšuje. Když máme ve městech někde nějaké menší vodní plochy, vodotrysky, vidíme, že to lidi v těch horkách vyhledávají. To znamená, je to to, co by ty obce měly dělat. A netýká se to jenom těch velkých měst, kde hovoříme o nějakém tepelném ostrově, ale myslím si, že se to týká každého města, které má nějakou souvislou zástavbu, tak bychom se tomu měli věnovat a těm stromům dávat více prostoru, protože ty nám fungují jako přirozená klimatizace. Takže ano, mělo by to tak být a myslím si, že se to v posledních 10-15 letech sice pomalu, ale zlepšuje.
1: V městské zeleni se podle ochránců stále více šíří nebezpečné druhy invazních dřevin, které mohou mimo jiné způsobovat alergie. I to je způsobeno změnou klimatu?
0: Může být, nejsem na tohle úplně expert, ale je pravda, že když máme vyšší průměrnou teplotu, tak se tady daří rostlinám, kterým by se tady před 10-15 lety ještě nedařilo. Takže ano, může to být způsobené změnou klimatu a je třeba tu zeleň udržovat a vysazovat ji, řekněme, přiměřeně střední Evropě a netahat tady nějaké nesourodé věci, na které nejsme zvyklí a potom na to trpí třeba ti alergici. Ano, může to být důsledek změny klimatu.
1: A co znamená přizpůsobit se klimatické změně pro každého jednotlivce?
0: Tak v zásadě máme dvě možnosti. Jedna možnost je změnit vlastní chování a druhá možnost je něco nainvestovat. Tou změnou vlastního chování myslím například to, že když je velké vedro, tak nepůjdu v poledne běhat. Nějakým jiným způsobem, když musím být zavřený v uvozovkách doma při těch velkých teplotách, tak budu jiným způsobem větrat, nebudu větrat přes den. Je to nepříjemné, když si tam nepustím čerstvý vzduch, ale změním svoje chování. To je adaptace. Stejně tak, když budou povodně, abychom nezůstali jenom u toho sucha, tak dneska jsme všichni, doufám, už změnili své chování a nebudeme diskutovat s hasiči, že se máme evakuovat. To je změna chování, to je adaptace. Pokud jde o ty investice, tak jsme se bavili o klimatizacích, ale ono upřímně řečeno pro ochlazování nemusíme investovat jenom do klimatizací. Můžeme mít venkovní žaluzie, nějaké okenice, nějaké markízy, to všechno stojí peníze, jsou to investice, ale je to adaptace, kterou si můžeme každý z nás téměř udělat.
1: Co vysychající individuální studny pomůže do budoucna prohlubování vrtů?
0: To si nejsem úplně jistý, ono to samozřejmě může pomoct, ale na druhou stranu, pokud budeme mít takových více prohloubených studen více a přece jenom při těch dlouhodobých poklesech to může znamenat, že se bude jiným způsobem rozprostírat ta podzemní voda a ne všude ta voda potom bude dosažitelná. To znamená, jenom prohlubovat studně si myslím, že je málo. I tady je ta souvislost s tím, co jsem říkal na začátku, že musíme udržet vodu v krajině a potom nebudeme potřebovat hlubší studny.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Hostem byl klimatolog a meteorolog Radim Tolaš, vedoucí oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu, zástupce Česka v mezivládním panelu pro změnu klimatu při OSN a expert Světové meteorologické organizace. Děkuji za rozhovor a do Ostravy přeju klidný den. Nashledanou.
0: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: K tématu chystáme po 18. hodině publicistický speciál.
2: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin 30 minut. A to je čas na zprávy s Ondřejem Látalem.
4: Stát spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří mapu míst, která nejvíc trápí sucho, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na mapě bude asi 500 problematických lokalit, odkud mizí voda nejrychleji. Stát tak podle premiéra bude moct přímo tam směřovat finanční pomoc. Přes Česko prochází silné bouřky. Ty už zasáhly severní a střední Čechy a pokračují dál na východ. V Pardubickém kraji způsobila silná bouřka výpadky elektrické energie. Bez proudu jsou hlavně na Chrudimsku, Pardubicku a Orlicko-Ústecku asi 4000 domácností. Americký prezident Donald Trump pohrozil Ománu bombardováním. Televizi Fox News řekl, že ho Spojené státy úplně rozbombardují na prach, pokud se jim postaví do cesty při jednání s Íránem o plavbě Hormuzským průlivem. Země má přitom s Washingtonem uzavřenou dohodu o vojenské spolupráci. Česko-francouzská herečka a šansoniérka Chantal Poulain dnes slaví 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala hlavně díky manželství a společným vystoupením s Polkem Polívkou i díky svým šanzonům. Sport. Fotbalisty pražské Slávie opouští Youssoufa Mbodji. 22-letý senegalský obránce zamířil na roční hostování bez obce do belgického Varechemu. Slávie o tom informovala na svém webu. Mbodji přišel do Slávie před rokem z druholigové Jihlavy a v české nejvyšší soutěži si připsal jenom 10 startů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D5 před Rudnou a nehoda na D1 u Holubic. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za Loděnicí dejte pozor, v kopci na 7. kilometru ve stoupacím pruhu tam stojí nákladní auto po srážce se zvěří, vybočuje se. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna dejte pozor na kolonu za Rousínovem. Z kilometru 212 se vleče 15 až 20 minut do omezení za sjezdem na Holubice. Na 209. kilometru se srazila 3 osobní auta. A následně dál směrem na Prahu zůstává silný provoz ještě od Slatiny z kilometru 201 dál za nájezd od výstaviště na 189. osobním autem kolem 20 minut. Na D1 v Brně kolona taky směrem z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti ze 191. to do omezení u D2 zabere asi 25 minut osobním autem. Na silnici 3 České Budějovice Praha se stále tvoří kolona z Miličína až na půl hodiny před Oldřichovec, tam se popoledně srazilo osobní auto s nákladní. Pořád se jezdí k Jevadlově. Opačně na jich je kolona o něco kratší z Oldřichovce 10 až 15 minut. A výjezd z Prahy na Kolín vázne kvůli uzavírce ulice Národních hrdinů z Dolních na Horní Počernice jede víc aut Českobrodskou dál na Běchovice a před nimi je kolona i na víc jak 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Až do večera pozor i na velmi silné bouřky, doprovází je přívalový déšť, kroupy a taky silný nárazový vítr. Večer a v noci bude oblačno až polojasno, na východě bude zpočátku ještě doznívat déšť, ochladí se na 14 až 10 stupňů Celsia. A zítra čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat, místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. A teploty v úterý 18 až 22, na jihu Moravy i 25 stupňů. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Zesílily protidemokratické síly ve světě a různá politická či radikální hnutí, která nenávidí svobodu a demokracii, říká filozof, disident a bývalý politik. Je česká demokracie dnes odolnější než v 90. letech nebo naopak zranitelnější? Když radikál vstoupí do nejvyšších institucí, zkrotí instituce jeho nebo on promění instituce? A když zažijete komunismus, disent listopad, vrcholnou politiku i dnešní demokracii, o jakou iluzi cestou určitě přijdete. Daniel Kroupa v Osobnosti Plus právě teď. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
2: Osobnost Plus.
6: Nechci náš rozhovor zatěžovat čísly, takže slibuji, že teď to bude poprvé a neposled. Poslední medián. ANO 34, STAN 15, ODS 12. Ten, co vás vlastně na tomhle výstupu toho průzkumu zaujalo nejvíc? Co je pro vás nejzajímavější?
7: No, pochopitelně pokles ODS oproti STANu. Byli jsme zvyklí, že to je naopak a zdá se, že tedy pan nový předseda Kupka má obtížnou situaci a zdá se, že tedy naopak pan Rakušan svoji pozici posiluje.
6: Ale co si myslíte, že má STAN víc pro potenciální voliče než ODS?
7: No, v komunálních volbách má STAN více starostů, kteří se cítí být nezávislí, takže nejsou spojováni s žádnou politickou stranou, která má nějaké hříchy na hřbetě. To je taková jaksi zdánlivá výhoda. No a STAN má v čele řadu osobností, které zdá se mi, že ODS postrácela kdesi cestou.
6: Čili hlavní problém ODS, jestli jsem vám rozuměla dobře, je nedostatek lídrovství nebo...
7: Slábnoucí lídrovství a pan Kupka nepřišel s nějakým silným tématem, novým tématem, kterým by ODS oživil. Hnutí STAN sice také žádné takové velké téma nemá, ale má teda tu výhodu jaksi plošného rozšíření a má výhodu, že ty osobnosti v čele jsou poměrně přesvědčivé. Pan Rakušan, pan Dvořák, pan Farský a další lidé, kteří tu veřejnost zaujali. ODS vlastně, když sledujete média, tak zjišťujete, že tam jsou stále titíž lidé, kteří vlastně se už novým kouskům nenaučí.
6: V tom případě platili to, co říkáte o psovi a nových kouscích, tak je Martin Kupka prostě muž na svém místě? Neměla by ODS hledat někoho úplně nového?
7: No, já bych řekl, že u toho předsedy tam nejvíce záleží, jak má silné téma. A to, co je problém pana Kupky, není, že by neuměl pracovat s médií, v tom je naopak velice obratný, ale nemá silné téma, nemá kauzu, za kterou by bojoval a pro kterou by se střetával s těmi ostatními. Ta jeho střetnutí jsou o různé vlastně věci, které z hlediska běžného voliče působí příliš malicherně.
6: No tak já zopakuju ten dotaz. Je Kupka, Martin Kupka na svém místě v čele ODS nebo ne?
7: No pokud chce ODS růst, tak asi moc ne. A obávám se o jeho osud v případě neúspěchu v komunálních a senátních volbách.
6: Vy tam vidíte v ODS, která až dosud byla takovým tím lídrem antivlády současné, abych tak řekla, tak vy tam vidíte někoho, kdo by vás naplňoval jakoukoliv naději?
7: V tuhle chvíli se nezdá taková osobnost, ale možná, že mezi těmi mladými, kteří se ještě nepříliš neuplatnili, se někdo takový najde. Možná, že třeba mezi ženami jako paní de Croix.
6: Víte, těch 15% pro starosty, je to, vážně si myslíte, že je to práce, jakoby dobrá práce pana Rakušana spolu? A nebo je to spíš špatná práce ODSky? Prostě ona jakoby, ta ODSka se může nikomu zdát, že jakoby otevřela dveře pro ten STAN, aby najednou jakoby to lídrovství té opozice uchopil.
7: No, může to být obojí. To je těžko posoudit z jednoho průzkumu, protože zatím nemáme potvrzeno od ostatních agentur, že by takové preference byly, že by to byla nějaká tendence. Pokud by se potvrdila, tak by to opravdu znamenalo, že pan Kupka není příliš na svém místě a mohlo by to znamenat, že tedy starostové mají svůj vězný okamžik, který buď dokáží využít, nebo ne.
6: Myslíte si, pane Kroupo, že kdyby ta opozice měla de facto dvě hlavy, které by jednou dolů, jednou nahoru, myslím STAN a ODS samozřejmě, Takže by to bylo pro jakýkoliv boj nebo jakoukoliv soutěž s vládou dobře nebo špatně?
7: No v tuhle chvíli je to v každém případě špatně, protože opozice působí roztříštěně a skutečně není schopná postavit jaksi jasnou protiváhu proti stávající vládě. Hnutí ANO si upevnilo svoje tvrdé jádro, má pořád kolem těch 35%, a to je hodně. A mám takový dojem, že v komunálních volbách svou pozici posílí a v senátních volbách takřka nemůže prohrát, protože obhajuje jenom jeden mandát a ty ostatní má šanci dobít.
6: To je prostě pro opozici nevýhoda, skvělá výchozí pozice, no, tak bych řekla.
7: Já bych nerad, abychom zapomněli na TOP 09 a Lidovce, kteří se sice pohybují v průzkumech poměrně nízko, ale jak sleduji aktivity pana, například pana Grolicha, tak mám dojem, že si své publikum postupně získá. Má velkou nevýhodu, že tedy není v parlamentu, nebo jaksi ve vrcholové politice, a bude záležet na tom, zda uspěje v senátních volbách. Jestliže ano, tak to může být poměrně silný hráč do budoucna.
6: Tak, jenom musí dostat víc než těch 5%.
7: Ano.
6: Víte, kdo vlastně je v roce 2026 podle vašeho názoru pravicový volič? Protože jako bývaly doby, kdy to bylo, prostě spojovali ty voliče, já nevím, láska k nízkým daním, malý, ale silný stát, říkali, že osobní odpovědnost je pro ně jakoby důležitá na té pravici. A já se ptám, platí tyhle věci vůbec ještě dneska, nebo tak jako se někam šoupnul, pohnul prostě volič levice, tak pohnul se i volič pravice?
7: No víte, ono vyvstalo velice silné téma, protože to, co dnes nazýváme vládní koalicí, obsahuje složky, které jsou antisystémové a které celkem otevřeně prohlašují, že chtějí změnit naši i mezinárodně politickou orientaci od západu na východ, a že jim nevyhovuje demokratický právní stát. A proto já jsem přesvědčen, že současný pravicový volič jako první téma má obhajobu demokratického právního státu a jeho institucí, včetně veřejnoprávních médií.
6: Jasně, ale oni jenom, abychom to upřesnili, vládní strany nikdy neřekly, že nechtějí demokratický právní stát. To oni sice, to jenom naznačovali nejspíš.
7: No, někteří ano, tak pan Okamura ten otevřeně hovoří o vlastně přesunu k jakési referendové demokracii, jak to nazýval Giovanni Sartori, že jo, tenhle ten systém. No a to už je velmi šikmá plocha, na které se paradoxně shodne s radikální levicí. Části tedy té SPD obsahují tedy složky vyloženě protidemokratické ve smyslu našeho ústavního systému a otevřeně hovoří o podpoře Ruska. Takže tady skutečně
6: jako jediná partaj,
7: blika
6: ale světýlko.
7: Vládě, motoristé, kteří se hlásili k takovému tomu podivnému liberalismu, respektive té složce liberalismu, kterou reprezentoval Václav Klaus, kdy na jedné straně v ekonomické oblasti se zdál být velmi tedy radikální, v těch ostatních oblastech se postupně hlásil k takovým někdy až podezřele konzervativním principům takového národovectví. Víte, já jsem zastánce vlastenectví, ale tohle národovectví, které je založené na etnicitě, tak to je úpadek vlastně vlastenectví. Od chvíle, kdy český národ získal politickou samostatnost, tak se proměnil v politický národ.
6: Je to samé, po čem jde taky AfD v Německu, že?
7: Ano, potom jde také AfD v Německu. No a ty složky SPD, tak to je ještě hlubší pokles, protože to už není národovectví, ale to už je kmenová mentalita. To už jsou vlaječky, to už jsou symboly a my versus oni.
6: Já jenom, když se spojoval motoristy Václava Klause s liberalismem, tak jsem chtěla jenom upřesnit, že jak Václav Klaus, tak motoristé se pokládají za konzervativce. Jo?
7: No, není to tak v ekonomické oblasti. Mluvím o klasickém liberalismu nebo o tom ekonomickém neoliberalismu, který ovšem je zase členitý. Václav Klaus se hlásil především k takovým ekonomům, jako byl Milton Friedman, že jo, mně byl bližší Hayek, a to byly dosti rozdílné směry.
6: Určitě, ale dnes to, co se vydává za liberalismus, je na hony vzdálené.
7: Evropa přebírá nekriticky a tupě americké pojmosloví. V Americe, když se řekne liberál, tak je to levičák. Že jo, tady liberál převážně v politické teorii byl míněn klasický liberál a to byla tradice tedy od Johna Locka a Adama Smitha a dalších.
6: Můžu vám do toho vstoupit? Já jenom, že jste zmínil také ty motoristy. Když se podíváme na ten samý model Medianu, o kterém jsme mluvili na začátku pořadu, tak podle něj mají motoristé 4,5%. To znamená, v tuhle chvíli, kdyby byly volby, tak by se už nedostali do poslanecké sněmovny. A já se ptám, co je podle vás ten nejsilnější faktor u nich? Protože četla jsem od některých politologů, že prostě taková ta výstřednost, ta metoda šoku, kterou implementují, takže vlastně se může mnohým lidem docela zamlouvat. Tak není to překvapení, že má jenom
7: Já bych z toho také nevyvozoval velké závěry, protože u těchto malých čísel tam je poměrně velká chybovost. Čili oni se stále pohybují kolem těch 5%. Nicméně těmi neustálými skandálními vystoupeními, která už působí jako někdy pečlivě připravená a záměrná, tak se podařilo dosáhnout toho, že dnes je hvězdou motoristů pan Macinka, nikoli pan Turek, který jakoby už nikoho moc nezajímá. A druhá věc je, podařilo se dosáhnout toho, že pana Macinku, kterého, když vstupoval do vlády, znal jen malý zlomek voličů, tak dneska už zná skoro každý. Čili z tohoto hlediska bych řekl, že si počínají tedy obratně. I když
6: no ale
7: tedy
6: stále to nestačí na překonání 5% hranice.
7: Oni nemají žádné silné téma, které by neměl někdo jiný. Když se mluví o Green Dealu, no tak samozřejmě hnutí ANO se vždycky a pan Babiš se postaví jako vůdce, bojovník proti Green Dealu. A v takovýchhle
6: proti suchu taky nebude bojovat pan Červený, že jo?
7: Ano, toho dokonce vynechali, toho vynechali, nic by se nestalo, kdyby počkali 3 dny, že jo? Ale tohle jsou takové trochu hurá akce, ale fakticky volič má najednou na vybranou mezi kovářem a kovaříčkem. Takže vždycky to spíš dá tomu kováři, než tomu kovaříčkovi. A motoristé také, kromě tedy těch spalovacích motorů, motoru nemají jiné téma.
6: Řekněte mi, pane Kroupo, je podle vašeho názoru česká demokracie v tuto chvíli odolnější, než byla česká demokracie v 90. letech?
7: Já se domnívám, že v těch 90. letech ta odolnost té demokracie byla silnější v tom smyslu, že jsme se obraceli na západ a snažili jsme se probít do evropských struktur, do Evropské unie, do NATO, ale ona byla ještě řada dalších důležitých institucí, do kterých jsme museli vstoupit. Čili tohle to posilovalo ten demokratický ráz. Já bych řekl, že dneska ty demokratické instituce vyplývající z ústavy jsou usazenější, jsou jaksi pevnější a zatím ani tyto strany, kterým je demokratický právní stát protivný, vlastně víceméně respektují tyto instituce. Komentují často nepatřičně rozhodnutí ústavního soudu například, nebo občas vystartují proti Senátu, ale to se jim většinou nevyplatí, protože SPD teďko, když přesvědčovalo celá léta voliče, že Senát je k ničemu, tak těžko je přesvědčí, aby k těm volbám přišli.
6: Chcete ještě? Ne, jenom jak jsem řekla v úvodu, abyste zmínil ty instituce, tak máte pocit, že současná vláda se pokouší jako s institucemi, jako vlastně globálním svým programem něco udělat? A nebo že jsou to ty instituce, které budou tu vládu usměrňovat? Nebo naopak?
7: No víte, ta vláda se samozřejmě pokouší s těmi institucemi něco udělat, protože ona je vnímá jako překážky. Nejdůležitější jsou ty, co jsem jmenoval, tedy ústavní soud a senát. Ale když vidíte, jak se pokouší proměňovat takové instituce, jako jsou ty různé fondy nebo financování veřejnoprávních médií, ale to jsou i instituce kultury. Takže nová kulturní politika, která vznikla na sekretariátu, jí se psala nějaká sekretářka, tak to je sice směšné, ale znamená to oslabení těch kulturních institucí.
6: A teď mi řekněte, podle čeho vy sám jako zbystříte, nebo všechny ty změny, které se dějí, mohou být součástí prostě jenom odlišných politik? A nebo v tom horším případě součástí snah o změnu celého režimu. Jak vy rozeznáte, o které změny jde primárně?
7: No, já bych hodně zpozornil, kdyby se začal vyvíjet tlak na soudy. A zejména tedy ústavní soud, tak jako tomu bylo v Maďarsku nebo v Polsku. A vidíme, jak v obou těchto zemích to způsobilo vlastně obrovské zemětřesení. Nepředpokládám, že se podaří, nebo takhle mohu říci s jistotou, že se nepodaří v těchto senátních volbách získat v Senátu vládním stranám většinu.
6: Ještě nejde.
7: Takže ano, to zatím tedy nejde, ale můžeme tedy zůstat v klidu, že se ústava pravděpodobně měnit nebude. To, z čeho mám obavu, když jaksi někteří právníci, kteří spíš než aby právo užívali k hledání spravedlnosti, tak ho užívají k tomu, aby zdůvodňovali protiprávní rozhodnutí mocných, tak když zpochybňují některá rozhodnutí ústavního soudu a nebo pobízejí vládu, aby některé požadavky právního státu ignorovala.
6: Ale co byste poradil posluchačům, kteří mají v úmyslu a chtějí sledovat, k jakému typu změn dochází. Tak podle čeho se mají orientovat?
7: No, tady je dobrá rada drahá, ale kromě těch věcí, které jsem jmenoval, tak bych také sledoval tedy zájem těch politických lídrů, zda tedy jejich primárním zájmem jsou peníze, nebo primárním zájmem je moc, anebo zda se mezi nimi vyskytne někdo, komu jde o myšlenky, ideje, jak tu republiku znovu postavit na nohy.
6: Jak to
7: tohle
6: poznáte?
7: To je klíčové.
6: Jak to poznáte? O co jim
7: no
6: jde?
7: Tak ty strany, které hlásají, že nejsou nijak ideologicky vázány a že jim jde jenom o pragmatická řešení, tak to přeloženo do spisovné češtiny znamená, jde nám jenom o prachy a o moc.
6: Mimochodem, bez souvislosti s dnešní vládou, bojíte se více v politice biznismenů nebo ideologů? To je totiž to základní jakoby rozdělení těch skupin, které se obávají o moc. Tak co z vás podle vašeho názoru je horší varianta?
7: No, podle mého názoru jsou to ti ideologové samozřejmě, ale bohu díky dnes ti ideologové, ty ideology najdeme především na radikální levici a radikální pravici. V tomhletom spektru, o kterém se tady bavíme, moc těch ideologů není. Nicméně může se stát, že nějaká politická doktrína politické strany se pod vlivem jaksi vábení hlasů promění v ideologickou doktrínu utopické povahy a pak bych hodně zpozornil.
6: Říká Daniel Kroupa, dnešní host Osobnosti Plus. Máte takhle, hodně často se v Česku speciálně, ale nejen v Česku, mluví o dezinformacích. Nemáte takový pocit, že jako byproduct, vedlejší produkt tady toho šíření dezinformací je to, že prostě lidé napravdu rezignují úplně, že říkají, no, pravda není.
7: To je cíl našich nepřátel. Přesvědčit širokou veřejnost, že pravda buď neexistuje, anebo že oni nemají šanci se k ní dobrat. A jestliže teda pravda se tímto způsobem popře, no tak pak už jde jenom o mocenský zápas. A toho dokáží naši nepřátelé velmi dobře využít. Všimněme si, jak v minulých dobách Sovětský svaz podporoval nejenom radikální komunistické ideologie, ale i ty radikální pravičáky. Jak financoval všechny složky, které pomáhaly společnost rozložit. Tohle se dneska děje prostřednictvím serverů financovaných z východu.
6: Ale vy máte pocit, že tohle tažení je v Česku úspěšné nebo neúspěšné, protože vlastně taková ta společně zjistitelná pravda celé společnosti, tak ta jakoby vymizela, rozumíte?
7: Rozumím tomu. Já bych řekl, že to je poměrně úspěšné u značné části voličů, kteří se o politiku důkladně nezajímali a kteří prostě přebírají fráze, které slyší na těch alternativních serverech, kde se dozvídají strašně zajímavé věci, yes, až na to, že tyhle ty servery nemají žádnou povinnost ty věci ověřovat, takže rozdíl mezi pravdou a lží je tam nulový.
6: Filozof, disident, bývalý politik Daniel Kroupa byl mým dnešním hostem, hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
7: Já také děkuji za pozvání a přeji krásný zbytek dne.
6: A příjemný poslech dalších pořadů Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Radiokniha.
8: Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v 60. a 70. letech minulého století? A našly se tam osobnosti, které dokázaly vzdorovat komunistické totalitě? Přímo do ocelového srdce republiky vás zavedou memoáry Ivana Binara s názvem Kudy? Tudy. Vypráví v nich o své vynucené emigraci, ale také o kauze odsouzených členů divadélka Waterloo za jejich muzikálovou parodii Syn pluku.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Osmnáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda bude příští týden řešit opatření proti suchu s hasiči i starosty. Už teď sestavuje seznam míst s největšími problémy.
9: To sucho je možná méně dramatické na první pohled, než jsou povodně, ale ve svých dopadech dlouhodobých daleko nebezpečnější.
4: Francouzský premiér přislíbil stovky milionů korun na pomoc po obřím požáru na jihozápadě země. Lidé ho vypískali.
8: Lidé doufali, že projeví aspoň trochu soucitu. Místo toho utekl.
4: Tenisté Lehečka, Menšík, Macháč, Kopřiva a Rykl jsou v první nominaci kapitána Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy americkými. Po nehodě vzniká kolona na D1 z Vyškova na Brno u Holubic. A zítra bude nejdřív oblačno až polojasno, během dne místy zaprší, teploty většinou kolem 20 stupňů, na jižní Moravě i 25. Je pondělí 17. srpna, dobrý den u hlavních zpráv a vám přeje Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Příští týden v pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření. V komisi, kromě politiků, budou taky zástupci samospráv, hasičů anebo správy hmotných rezerv. Odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové taky mají za úkol sestavit mapu problémových míst.
10: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
11: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit.
10: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
12: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
10: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Radiožurnál.
4: Rybník Stará plovárna na okraji Jihlavy je kvůli dlouhodobému suchu téměř bez vody. Rybáři z vodohospodáři zastavili odtok, aby nevyschl úplně. V příštích dnech budou řešit, jak rybník doplnit. Dnes tam alespoň dolévali vodu z cisteren.
13: My jsme se dohodli s Povodím Moravy, že můžeme čerpat vodu u Českého mlýna, takže jsme dneska dovezli už 3 cisterny.
14: Vysvětluje mluvčí služeb města Jihlavy Martin Málek.
15: Přítok vody do Staré plovárny je v současnosti téměř nulový.
14: Mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka telefonicky přibližuje příčiny. Nejvíc ale může zbývajícím rybám a hladině Staré plovárny pomoct déšť. Snad i v dalších dnech. Z Jihlavy Daniel Zach, Radiožurnál.
4: Francouzská vláda pošle v přepočtu skoro 300 milionů korun na pomoc lidem po požáru v oblasti Gironde. Potvrdil to premiér Sebastian Lecornu, který navštívil zasažená místa. Oheň koncem července spálil přes 40 tisíc hektarů. Evakuovat se muselo přes 220 tisíc lidí z obcí nedaleko Bordeaux.
16: Obyvatelé francouzské obce Porsche skandovali hamba a premiéra vypískali.
8: Lidé doufali, že projeví aspoň trochu soucitu. Místo toho utekl.
16: Popsala televizi M6 obyvatelka obce, ve které oheň spálil 180 domů. Premiér Sebastian Lecornu uvedl, že jeho kabinet nemá co skrývat a mluvil o stejně rychlé pomoci jako v případě vyhořelé pařížské katedrály Notre Dame.
17: Budeme se snažit, aby stavební povolení byla vydávaná do jednoho měsíce.
16: Premiér Sebastian Lecornu upozornil na riziko bleskových povodní, protože spálené lesy zachytávaly velké množství vody. Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Dneškem končí americko-íránské memorandum o porozumění. 60-denní lhůta měla zajistit čas na dojednání trvalejších podmínek míru mezi Íránem a Spojenými státy. Obě země se ale vzájemně obviňovaly z porušování podmínek dohody.
18: Takzvané memorandum o spolupráci si Teherán i Washington vysvětlovali po svém. Írán trval na odchodu izraelské armády z palestinského pásma Gazy. Trhliny ale způsobily podle katarské televize Al Jazeera taky neshody ohledně provozu Hormuzským průlivem. Teherán strategickou úžinu zablokoval a začal za proplutí tankerů vybírat mýtné. Na mapě transitních tras se přitom Írán dohodl s Ománem. To vadí americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. V rozhovoru pro Fox News pohrozil, že pokud se bude Omán plést do vyjednávání mezi Washingtonem a Teheránem, rozbombarduje zemi na prach. Omán je přitom v Perském zálivu jedním ze strategických partnerů Spojených států. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Trojice aktérů bitcoinové kauzy, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blažka, se svými stížnostmi u ústavního soudu neuspěla. Vadili jim mimo jiné úniky informací ze spisu, medializace případu a kritizovali taky údajný spěch s obžalobou. Ústavní soud ale nenašel důvody k zásahu. Kauza se týká miliardového daru jiříkovského státu.
19: Kromě Blažka si stížnost podali taky advokáti.

0: už dřív popřeli. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Zvýšený počet akutních zažívacích obtíží řeší hygienici u klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem zaznamenali 111 případů. V zařízení teď proto platí protiepidemická opatření.
2: Zažívací obtíže u klientů lázní řeší hygienici od předminulého víkendu, pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný.
2: Podle ředitele lázní Romana Provazníka počet nemocných klesá.
4: Situace se už během minulého týdne stabilizovala. V současné době v posledních dnech evidujeme zhruba 3-4. Poslední den byla neděle, který mám výsledky, tam bylo 0 nově nakažených.
2: Zdroj nákazy hygienici prozatím neodhalili. Z Jeseníku Michal Poláček, Radiožurnál.
1: Filharmonie Brno zahájí večer hudbou z úspěšné české videohry Kingdom Come Deliverance 2, letní festival Spielberg. 27. ročník nabídne do neděle 5 hudebních večerů. Cílem filharmoniků je ukázat, že orchestrální hudba dokáže fungovat napříč žánry, upřesňuje mluvčí Kateřina Konečná.
5: Nabízíme lehčí koncerty, někdy kloubíme i klasiku s jinými žánry, spojení například klasické hudby a jazzu, klasické hudby a rocku. Letní období si zaslouží podle nás takový odlehčený program a navíc věříme, že díky těmto koncertům přilákáme i posluchače, kteří by jinak třeba na klasickou hudbu nepřišli.
6: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v první nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy americkými. Češi se s Američany utkají za měsíc v Praze. Do té doby můžou oba týmy udělat ještě 3 změny v sestavě. Hrát se bude na tvrdém povrchu, i když právě na něm je soupeř silnější než třeba na antuce. Volbu domácí pořadatelské strany zdůvodňuje kapitán Tomáš Berdych.
7: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě ta varianta ty antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do které kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější.
6: Kvalifikační utkání mezi českými a americkými tenisty se budou hrát 18. a 19. září. Vítěz postoupí na závěrečný turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších zemí.
8: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy opatrně za sjezdem na Řevničov na kilometru 34,5 v levém pruhu nebezpečný předmět.
9: V levém pruhu obrovský špalek z drámu, tak metr.
8: Na D1 z Brna na Vyškov za nájezdem z Ostravské pozor na kilometru 204 na stojící auto vpravo ve stoupacím pruhu. Na D1 z Vyškova do Brna za Rousínovem vzniká kolona z kilometru 213, v zúžení za sjezdem na Hlubice na 209. havarovala 3 auta, zdržení 20 minut. Na D46 z Vyškova do Olomouce po dřívější bouřce hlásíte od Prostějova z estakády mezi sjezdy na Centrum a Sever na 25. kilometru Lagunu. A na pražském okruhu z letiště na D1 zastavený provoz před Chlupickým tunelem, v něm stojí porouchaný kamion. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Až do večera pozor i na velmi silné bouřky, doprovází je přívalový déšť, kroupy a taky silný nárazový vítr. Zítra čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat, místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. A teploty zítra 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy naměří i 25. To byly hlavní zprávy. A začíná společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k suchu. Je s vámi Vladimír Kroc.
11: Jak by měla k adaptaci Česka na extrémní klimatické jevy přispět obnovená Národní rada proti suchu? Odpověděla vláda dostatečně akčně na letošní vlnu veder. Jaký její postup hodnotí opozice a jak se jeví z pohledu expertů? Poskytuje stát přiměřenou podporu krajům, městům a obcím, aby zmírnil následky extrémního sucha? Zeptáme se v příštích 50 minutách v mimořádném vydání podvečerní aktuální publicistiky.
12: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
11: Obnovenou Národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš, řekl to dnes po jednání vlády. Členy koalice podle něj budou kromě jiných ministři zemědělství Martin Šebestián za SPD a životního prostředí Igor Červený. Jako zástupce krajů bude v koalici působit bývalý ministr životního prostředí a nynější

0: ústecký hejtman Richard Brabec z ANO. Koalice zasedla zatím ne v plném složení dnes odpoledne. Naše pozvání přijal ministr životního prostředí za motoristy sobě Igor Červený. Dobrý den.
1: Dobrý den vašim posluchačům a vám.
0: A jeho předchůdce v čele rezortu za KDU ČSL Petr Hladík. Dobrý den.
2: Krásný dobrý večer.
0: Pane Červený, čemu se tedy věnovalo to úvodní jednání obnovené koalice proti suchu a kam dospělo?
1: Tak my jsme si vlastně vysvětlili, že ta situace je legislativně už přece jenom někde jinde než oproti roku 2018, kde ta národní koalice byla nějakým způsobem uspůsobena, protože samozřejmě od roku 2021 právě na základních podnětů tady máme upravený zákon, který řeší nějakým způsobem zákon o vodě, a to i v případě nejenom samotného sucha, ale v případě záplav. To znamená, že už máme na co navázat, a to taky bylo to, co vlastně pan premiér se mnou a společně s panem ministrem Šebestiánem představil po našem setkání, že právě jsme ustanovili a svolali jsme komisi pro sucho právě na příští pondělí po zasedání vlády, kam samozřejmě zveme všechny účastníky, co jsou například hejtmani všech krajů. Ačkoliv, jak řekl správně pan ministr Šebestián, ještě nevynaplnily se ty legislativní podmínky. My celou dobu jednáme proaktivně a není pravda to, co říká opozice, často to rád zmiňuje pan Hladík, a tím zdravím, my se často potkáváme v médiích, tak my jsme samozřejmě tohleto věc nepodcenili. Od března jsme připravovali různá opatření, které jsme i zmotnili, a já jsem to shodou okolností i dneska vlastně okomentoval po zasedání vlády na tiskové konferenci. I našli jsme jak finanční zdroje během letošního roka, tak jsme našli i tu administrativní podporu, protože ministerstvo životního prostředí je primárně samozřejmě podpůrným orgánem, protože voda jako taková v podobě řek, přehrad a dalších nádrží spadá samozřejmě pod ministerstvo zemědělství. Já bych tady rád zmínil, že já, jak jsem nastoupil společně se svými kolegy na ministerstvu životního prostředí, tak jsme právě aktualizovali, a ta aktualizace teďka bude finální, národní akční plán adaptace na změnu.
0: Já se na to chystám i zeptat, ale dovolte mi teď, abych dal prostor také panu Hladíkovi. Vy vidíte to jako logický krok, tedy oživení té skupiny zástupců vlády, samospráv, odborných institucí, nezávislých expertů?
2: Mně asi tato rozhodnutí vlády nevadí, dali tam odborníky, co ale důležité, tak právě tato skupina v tom předminulém volebním období, kdy se řešily ty dopady sucha z let 17-18, tak vypracovala celou novelu vodního zákona, a vadí mě, že prostě ministerstva, ústřední orgány, ať už zemědělství, životního prostředí, tak podle ní nejednají, prostě nejsou dostatečně aktivní a ta legislativu prostě nevyužili. To mě prostě velmi mrzí. Tady prostě měla být dávno naše vláda, měla lépe komunikovat, lépe spolupracovat s hejtmany, měli mít data od jednotlivých dodavatelů pitné vody, měli řešit to sucho mnohem dříve, než jak to nastalo tou tiskovou konferencí pana premiéra. Co se týká těch jednotlivých opatření, k tomu se dostaneme. Tady pan ministr...
0: A podle vás tedy bylo možné se čím předpokládat, že ta situace, míra sucha, bude tak vážná?
2: Tak ministerstvo životního prostředí má pod sebou naprosto špičkový orgán, a to je Český hydrometeorologický úřad, a tam predikce těch dopadů druhé vlny, první vlnu jsme si zažili v červnu. Chci připomenout, že právě v červnu padaly teplotní rekordy přes 40 stupňů na území České republiky. To půdní sucho i sucho hydrometeorologické bylo už tenkrát jasně znatelné a viditelné. A ty predikce na tu druhou byly enormní a extrémní. A myslím si, že tady tohleto vláda prostě brutálně podcenila.
0: Pane ministře, nebylo tady na místě skutečně přistoupit k těm opatřením o něco dřív, i s ohledem na to, že už letošní jaro bylo nebývale suché, jinak řečeno, nezaspala vláda?
1: Tak já musím pana Hladíka samozřejmě zklamat, protože tvrdil, že jsme nikdy snad do jeho výzvy na Instagramu nefungovali v kontextu kooperace s hejtmany. To není pravda. My už jsme samozřejmě s hejtmany a dalšími institucemi komunikovali. Dneska to dokonce prezentoval sám pan ministr Šebestián za ministerstvo zemědělství.
2: A kdy, pane ministře, kdy jste udělali nějaký online s hejtmany? Kdy jste se zeptali prostě...
1: Pane kolego, vy moc dobře víte, že
0: Pane Hladíku, nechte domluvit pana Červeného, prosím, děkuji.
1: To bylo pěkné, sám se do toho vždycky zakládáte, že slušnost především. Tak já bych rád řekl, že ministerstvo zemědělství s nimi komunikuje s nimi permanentně, protože nám ty data ukazují, to za prvé. Za druhé, pan Hladík, to asi poprvé, když si s tím musím souhlasit, máme opravdu expertní tým na ČHMU tyto data, nejenom, že předkládáme ostatním ministerstvům a úřadu vlády, ale předkládáme i veřejnosti a odborným orgánům, a to už právě od toho kontinuálně, to není jakoby věc tohoto roku, tak jak by se tvářil pan Hladík, že jsme zaspali a nic jsme neukazovali, to není pravda. A dneska zhodou okolností pan ministr Šebestián jednoznačně definoval zásoby pitné vody, zásoby rezervoáru, zásoby spodních vod, a problém je v obcích, které zatím nejsou napojené na ty právě vodovody a další věci. Nicméně to, my jsme to rozhodně nezaspali, neustále jsme komunikovali. Ministerstvo životního prostředí. Mám kopie jasné komunikace s ministerstvem zemědělství. A já bych tady rád dopověděl to, co řekl pan kolega, tak to není samozřejmě pravda, protože on moc dobře ví, jak je ten zákon o vodě a suchu ustanoven. Moc dobře ví, že ministerstvo životního prostředí je primárně metodickým partnerem, a moc dobře ví, že tento rok to vede ministerstvo zemědělství. Jako vláda jsme nezaspali jako celek z kraje.
0: Dobrá, to už jste řekl, že jste nezaspali. Dejme prostor na krátkou reakci pana Hladíka, prosím.
2: Já myslím, že lidé si dokáží prostě sami udělat obrázek, jestli vláda zaspala nebo nezaspala. Dobře. Víte, občany prostě nezajímá, kdo to má na starosti. Kompetence ve vodě je společná ministerstva životního prostředí a zemědělství. Ani jeden z rezortů nekomunikovali s veřejností, nekomunikovali s hejtmany, a tohle je prostě...
1: To není pravda. Tak jsem... To je lež, je to dohodatelné.
0: Tak pojďme k té současnosti. Pane ministře, kde vidíte priority z pohledu vašeho rezortu a samozřejmě i dalších, tedy zejména už zmíněného zemědělství? Jak výrazně by se měli zohlednit v rozpočtu na další léta?
1: Tak já samozřejmě za rozpočet ministerstva zemědělství nemohu hovořit a ani nechci, protože konec konců, ale pokud jste byli dneska účastní druhé tiskové konference právě po zasedání nové komise, tak jste jednoznačně slyšeli i příslib pana premiéra, že se peníze jak na ministerstvu životního prostředí, tak ministerstvu zemědělství pro letošní příští rok navýší. To za prvé. Za druhé. Ministerstvo životního prostředí letos, ačkoliv nás pan Hladík nechal s minus 10 miliardami, což on teďka bude říkat, že to udělal dobře, protože to dával primárně na vody, kanalizace, zadržování vody v krajině, a tak nějak také zapomněl zmínit trošičku ruskou ruletu s novou zelenou úsporama o barvách po babičce. Takže nám se podařilo se Státním fondem životního prostředí i tak letos najít 3,4 miliardy korun pro příští rok. Opět najdeme přes 2 miliardy korun a budeme v debatě s panem premiérem i s paní Schillerovou jako ministryní financí, abychom opět našli další peníze i ze státního rozpočtu. To je ta finanční částka. Kromě toho běží některé výzvy, které jsme letos prodloužili. To znamená, prodloužili jsme například výzvu na vodní a vegetační prvky v krajině, dále jsme prodloužili výzvu na zachytávání a využívání srážkových a šedých vod. To je ta finanční částka. Tak je tady ta metodická stránka věci. My máme takzvaný, a na to jste se chtěl zeptat, národní akční plán adaptace na změnu klimatu. My ho aktualizujeme pro roky 26 až 30. A co je důležité, my tam měníme tu nejpodstatnější část, a to je, že jsme donat odstranili povolovací překážky na adaptační a protipovodňové stavby. Doposud se ukazovalo, že nejenom to, že stát má nějaký strategický zájem, a nejenom to, že ty obce a kraje mají nějaký strategický zájem, ale jsou tady spolky, případně jednotlivci, kterým tomu brání. To znamená, my měníme tuhletu věc. Druhou věc, my jsme změnili ten plán, tu strategii ministerstva životního prostředí po tom, co jsme se ujali vlády už od prosince ještě za tehdy pana vicepremiéra Petra Macinky. A to v kontextu toho, že jsme veškeré strategie ministerstva životního prostředí oprostili o boj s CO2 a posíláním peněz na krásné neziskové organizace. Ne, prostě to mě chcete povědět.
0: No, ale jenom prosím stručně, nemáme tolik času, jestli můžete ve stručnosti.
1: Poslední větu.
0: Ano.
1: Přetáhli jsme všechno, veškeré strategie na to, že voda je nejdůležitější v tomto momentu jakoukoliv strategii, a jsou to celkem 3 body. Zadržování vody v krajině, čistota, to znamená čistička odpadních vod a podobné věci, a samozřejmě, tak jak to řekl i z okolností sám pan ředitel ČHMU, množství srážek, to řeknu velmi laicky, v tom čase toho jednoho roku nemění. Oni se mění v té intenzitě, to znamená...
0: My si budeme mluvit, takže on nám to řekne sám, ale poprosím pana Hladíka o reakci.
2: Pan Červený vždycky řekne 1000 slov a těžko se na to reaguje, když tady prostě plácá zleva doprava. Tak zkusím postupně.
0: A prosím stručně, mohu poprosit.
2: Pan ministr mluvil 5 minut, tak se omlouvám. Za prvé, ministerstvo životního prostředí kvůli motoristům přišlo o 500 000, protože sami si škrtli 500 000 z rozpočtu, které jsem sám navrhl dneska, to mohli doopatřit. Za druhé, ministerstvo životního prostředí loni vydalo na opatření související se suchem přes 10 miliard korun. Teď ministr hovoří o 3,5. Prostě tady je jednoznačný propad a je to odpovědností téhleté vlády, že prostě nedala dostatečné množství peněz. A za třetí, to je úplně jedno, co napíšete do strategií, důležité je, co dáte do zákonu. A vy prostě v ty zákony měníte takovým způsobem, že jdete proti adaptaci. Vy ve stavebním zákoně jste umožnili prostě, aby se jednodušeji káceli bez povolení stromy na území obcí a měst. Znovu jste umožnili stavět plechové haly na těch nejhodnotnějších půdách. Ve sněmovně leží můj návrh zákona, aby jsme protipovodňové opatření stavěli ve veřejném zájmu. Dodnes jste na něho nezareagovali a nedostali jste ho do schvalovacího procesu. Na základě toho těch opatření, které máte naplánovaný, tak ani jeden dotační titul letos nebyl vypsán. Ani z ministerstva životního prostředí, ani zemědělství, na vodovody a na propojování soustav. Je to tak, pane ministře. A ano, já jsem na přelomu roku 24 a 25 dal navíc na základě rozhodnutí vlády. To nebylo na žádný dluh. Vy prostě, ministře, lžete a mě tohle to už mrzí a nechápu, proč takto jednáte. Tak jsme dali do připravených projektů obcí, měst a vodárenských společností celkem 10 miliard navíc na vodovody a propojování vodovodu a nové zdroje vody. Díky tomu, že jsme dali peníze na všechny připravené projekty, tak díky tomu zaplať pánbu až na malé jednotky, tak Česká republika a její obyvatelé stále pitnou vodu mají. Já se vás zeptám jinak, pane ministře. Jste ochotní a podpoříte všechny připravené projekty, protože mě se na mě obrací starostové, obrací se na mě vodárenské společnosti, a oni mě říkají, že letos žádná dotace na vodovody, propojování vodovodu a zdroje vypsána nebyla. Tak já se vás ptám, jestli ještě letos prostě jste ochotní a z jakých zdrojů, když jste si sami ty peníze škrtli. A co se týká adaptací, tak veškeré výzvy, které jste zveřejnili, tak byly naplánovány už za mě, to vy víte moc dobře, protože všechny tyto výzvy jsou z evropských peněz. Ani jedna výzva, co se týká adaptací.
0: Rozumíme. Z českých. Pane Červený, vaše odpověď?
3: Na to musím reagovat, takže vezmeme to postupně. Bod číslo 1. Mluvil jste o tom, že chceme krácet stromy. Zapomněl jste dodat, že ty stromy se mají krácet jenom v případě, a to tam přímo tom stavebním zákoně uvedeno, když jde o nějakým způsobem rekultivaci a renovaci právě z hodou okolností třeba vodovodního potrubí. To je tam dost podstatné říct.
2: Ochranný pásma, pane ministře, všechny stromy jsou v ochranných pásmech, všechny stromy ve městech jsou v ochranných pásmech.
0: Pánové, pojďme se vrátit ke kultivované debatě, domluvit, pane ministře, děkuji.
3: Bod číslo 2. Zmiňoval jste, že chceme nechat stavět velké kovové haly na půdě číslo 1. Zapomněl jste dodat to podstatnou věc a je zajímavé, že to říkáte vy, zástupce vlády, která tak strašně moc bojovala proti CO2. My jdeme polským modelem a chceme umožnit právě tyhle ty haly, ale i tovární, nejenom ty skladovací, stavět právě u dálnic, jako je D1, D11 a podobně. Protože je nesmysl tohleto používat v rámci brownfieldů, které jsou v centru měst, kde je špatná infrastruktura a tahat ty kamiony a nákladní vozidla právě do centra, a aby to tahali ještě mnohonásobně kilometrů víc. Takže u těchto typů dálnic, jako je D1, D11,
2: takže u všech
0: pane Hladíku, prosím.
2: Pane kolego,
0: pane, pojďme to zkusit stručně dokončit tuto pasáž.
3: Neděláme nic proti lidem, právě naopak, když už teda vybojujete za klimat, abyste zrovna třeba to stavění u dálnic mohl schválit, protože to sníží právě zhodou okolností emise. Pokud se bavíte o tom, že chceme využívat vodní cesty a chceme umožnit do těch vodních cest rovněž za bezpečných pravidel stavět ty skladovací haly, aby právě ty lodě to tam mohly dotáhnout, no tak to dává taky smysl. Já samozřejmě chápu, že vy jste se vždycky proklamovali tím, že jste za něco velcí zastánci a bojovníci, ale ve finále bylo
0: dobrá. Já se moc omlouvám, pane Červený. Já jsem se ptal na ty finance. Vy jste řekl, že s dalšími částkami na řešení dopadů sucha chcete počkat, až bude jasné, kolik poskytne Evropská komise. Ale kdy to bude?
3: Pane kolego, omlouvám se, to je jinak řečeno. Já jsem řekl jinou věc. Je tady národní plán pro obnovu přírody a krajiny.
0: Toto jste ale řekl dříve, to, co jsem citoval.
3: No, to jsem ale řekl v kontextu právě národního plánu, národní plán obnovy.
0: A je čas na to čekat, až budeme vědět, kolik poskytne Evropská komise?
3: Pane kolego, to jsou dvě odlišné věci. Jedny jsou finance, které ještě můžeme využívat v rámci stávajících zbývajících peněz do operačního programu do 27. Druhá věc je, že můžeme používat národní peníze a pak je tady strategie od období 28 dále. A já jsem řekl, že nemůžu předložit na úřad vlády dokument, který je strategický, zaváže Českou republiku například k útratě 9 až 10 miliard korun ročně. A pozor, to není pouze na zadržování vody v krajině nebo její čistotu. To se bavíme o rekultivaci veškerého vlastně přírodního rázu České republiky. A teď si vemte, naše společnost je průmyslová cirka 200 let. Za těch 200 let, obzvláště během 42 let bývalého režimu, došlo k jejímu znečištění. To je prostě fakt. Následující vlády, kontinuálně to byla jakákoliv, se vždycky snažili zlepšovat životní podmínky, jak samotného obyvatelstva, tak té přírody.
0: Já se moc omlouvám za to přerušení, ale nemáme čas na takový historický exkurs, protože my opravdu máme omezený čas. Nezlobte se na mě. Moje otázka zní v tuto chvíli, pane ministře, jestli dovolíte. Ochránci přírody a zemědělci dnes vyzvali vládu, aby peníze na boj se suchem investovala místo stavby nových přehrad do obnovy a vytváření mokřadů a do úprav nevhodného odvodnění zemědělské půdy a lesů nebo revitalizace vodních toků. S tím počítáte?
3: To zhodou okolností na tohle jsme odpovídali na tiskové konferenci po úřadu vlády jako zasedání a jednoznačně jsme řekli, že to jsou přece dvě odlišné věci. Za prvé, finanční zdroje na tento typ prací samozřejmě zůstávají a budou pokračovat. Pro zemědělce na to jsou přímo fondy pod MZT. A potom se bavíme o tom, a zhodou okolností v této věci se mnou souhlasil minule pan Hladík, protože se dušoval, že to bylo primárně jeho práce. Máme tady přece vodní díla, jako jsou třeba například ve Zlínském kraji, kde má vzniknout právě přehrada, která má za úkol zadržovat pitnou vodu. A pozor, to už není pouze pro Zlínský kraj. Částečně má zásluhu právě pomocí těch společných jakoby vodovodů, na kterých právě momentálně konceptuálně pracujeme, protože se mě měla setkání já, ministr Sebastián a hejtman Zlínského kraje, tak právě tyhle ty nádrže mají zadržovat pitnou vodu.
0: Čili odpověď zní, že s tím počítáte. Ano, premiér Babiš dnes tvrdil, že už to vláda dávno dělá. Už jste mluvil dlouho, pojďme dát také vašemu předřečníkovi, nebo tedy kolegovi v debatě, panu Hladíkovi, slovo, prosím. Pane Hladíku, vaše reakce na to?
2: Já se přiznám, že nevím, na co mám reagovat, protože pan ministr řekne 1000 kadencí slov, tak...
0: Těžko se přerušuje, to máte pravdu, ale zkuste tedy reagovat na to, co jste slyšel. Protože třeba podle ochránců přírody a zemědělců je při déle trvajícím suchu odpad z velkých vodních ploch přehrad daleko větší než přítok z vysychajících řek a to způsobuje, že hladina v nich klesá, kvalita vody je velmi špatná, takže přínos pro přehrad pro vyschlou krajinu je tak podle jejich názoru prakticky nulový. Jak to vidíte vy?
2: Naprosto stejně jako experti a odborníci, já jsem opakovaně zmiňoval, že jedinou hodnotou stavění nových přehrad jsou jenom přehrady, které zadrží pitnou vodu. Ten příklad Vlachovic, to je nádrž, kterou jsme začali stavět za naší vlády, anebo jsou to takové řešení, které ochrání naše obce a města před povodněmi. Žádné jiné přehrady bych nestavil. Co se týká té vody jako takové, tak je potřeba se prioritně věnovat právě rozvolňování těch narovnaných řek. My jsme kdysi měli 150 tisíc kilometrů říčních toků, dneska jich máme 100 tisíc. Prostě to zabetonování koryt je tady obrovské. Určitě je potřeba se věnovat melioracím, určitě je potřeba věnovat těm dalším věcem jako takovým. A poslední důležitá věc je kvalita vody v těch současných nádržích. Právě vyšší teploty, vnos fosforu, dusíku a dalších látek, tak způsobují to, co lidé vidí, že prostě nám ty přehrady, rybníky brzy kvetou, že jsou tady otrávené ryby, toxiny a další problémy. A právě tam bych čekal tu práci dnes ustanovené koordinační skupiny, že vlastně bude pracovat i na těch věcech, které se dají legislativně vyřešit. Například to, aby čistiny odpadních vod měly povinně srážení fosforu dusíku, na to, aby vlastně nebyl vnos těchto látek z polí, na to, abychom dokázali vlastně zase zpátky vyčistit ty řeky a zlepšit kvalitu vod. Ono, když té nádrži, ta voda je zdržena po měsíce, tak prostě její kvalita klesá a my si prostě musíme klást tu logickou otázku, proč tyto nádrže máme, a ta odpověď, pokud je ve vztahu k pitné vodě, ve vztahu k nadlepšování průtoku níže potoku, ve vztahu k zachytávání povodňových vln, je naprosto jasná, ty mít musíme. Ale pokud ta odpověď není tohoto typu, tak potom je na snadě, aby se prostě společnost a vláda zamyslela, zda takovéto vodní plochy, kde je větší odpad než přítok, tak vůbec potřebujeme.
0: Na tom se shodnete, pane Červený?
3: My jsme neměli problém s tím a to je, myslím, že dlouhodobý problém. Pana Hladí konec konců navazuje na to, co už bylo řečeno vlastně v těch strategických plánech ustanoveno právě díky té komisi už od roku 2018. My v tom samozřejmě budeme pokračovat. Tak jak jsem řekl předtím, to není jenom o zabetonování, tak jak to řekl správně pan Hladík. Ty nádrže, které my hodláme stavit, jsou právě pro tu pitnou vodu, a nebo jako v Moravskoslezském kraji kvůli tomu, že tady máme prostě období povodní a je těžké těm lidem vysvětlovat, že už jim 35 let někdo slibuje, že je zachrání před tím, když tyhle ty některé výkyvy počasí jim prostě ovlivňují jejich životy. To znamená, určitě tady nikdo neschodlá stavit jen tak jako přehradu, ze které se bude odpořovat zdržená voda, bude to pitná voda, nebo to budou právě protipovodňová opatření, na které jsme právě letos uvedli několik miliard korun. Takže to je v souvislosti té dlouhodobé strategie, která tady existuje od roku 2014. 2018 byla modifikovaná a v roce 2021 právě na základě těchto jednotlivých kroků předchozí vlády právě pana premiéra Babiše na ní tyhle ty zákony vlastně navazují.
0: Igor Červený, ministr životního prostředí za motoristy, Petr Hladík, poslanec KDU-ČSL, bývalý ministr životního prostředí. Pánové, oběma děkuju a přeji hezký den. Naschledanou.
2: Pěkný večer. Naschledanou vám i posluchačům.
4: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: Navážeme se dvěma dalšími hosty. Ve studiu vítáme Marka Rýdra, ředitele Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer.
0: A zdravím také klimatologa Pavla Zahradnička z týmu projektu InterSucho při Ústavu pro výzkum globální změny. Dobrý den.
6: Dobrý večer.
0: Pane Zahradničku, můžeme se na úvod krátce podívat na aktuální stav sucha v této zemi? Při pohledu na mapu na stránkách InterSucha vidíme rozsáhlé oblasti zbarvené do ruda nebo do červena, v těch ostatních upozorňujete na počínající sucho.
6: Tak my monitorujeme hlavně to půdní sucho. Český hydrometeorologický ústav popisuje vlastně hlavně hydrologické sucho, k tomu by se mohl vyjádřit pak pan ředitel Rieder, ale já, když se budu na tom půdnímu suchu, tak vlastně včera vrcholila ta nejhorší situace, kdy na čtvrtinách území republiky byl vlastně nasycení půdy pod 10%. Včera a dneska přišly bouřky, místy pršelo i více než 20 nebo 40 mm srážek a další se očekávají během tohoto týdne, takže by mělo dojít k tomu zlepšení, aspoň k tomu přechodnému, hlavně v té vrstvě do 40 cm. Horší ten stav bude zůstávat v té vrstvě 40 až 100 cm, který vždycky značí to dlouhodobý problém se suchem, a to nevyřeší jenom pár srážek, tam musíme předpokládat, že by mohlo napršet i v dalších dnech. Zatím to v té vyhlídce úplně není, ale ten přechodný stav toho zlepšení momentálně bude a nejhorší situace byla opravdu včera.
0: A pohled hydrologa, ředitele hydrometeorologického ústavu Marka Rýdra?
5: Je to tak, jak říká pan Zahradníček, konec konců máme možnost také částečně pracovat společně v našem ústavu. Každopádně ty srážky, které teď jsou a které by tento týden měly přijít, jsou lehce nadprůměrné proti tomu, co by standardně mělo chodit, takže takové to, řekněme, na první pocit viditelné sucho by mohlo zmizet, což neznamená, že takové sucho vlastně zmizí úplně ze krajiny.
0: Jsme tedy, pane Zahradničku, i z historického pohledu svědky výjimečné situace?
6: Když se to podíváme z toho dlouhodobého hlediska, tak opravdu jde jedno z nejhorších such. Když se podíváme podle vlastně asi nejrenomovanějšího indexu, který se používá, tak ten máme vypočítaný od roku 1800 a my už jsme se dostali těmi čísly pod hranici minus 4, což znamená extrémní sucho. Takové podobné sucho jsme měli v roce 1835 a potom 2015 až 2020. To 2015-2020 bylo specifické v tom, že bylo rozhodně delší, trvalo tedy delší dobu a mělo určitě větší dopady z tohle pohledu. Když se podíváme ale jako konkrétně na tento rok, jaký má intenzitu, tak na 30% území republiky vlastně trvá nedostatek půdní vláhy už od začátku roku, což tím rozsahem asi nejhorší za těch posledních dvě dekády, které máme. Podobná situace mohla být v roce 2003 a také 2018, ale patří to určitě tam nejhorším obdobím sucha, ale zase nemůžeme říct úplně suverénně, že to je to nejhorší.
0: Pane Rýdre, nakolik odolná je tedy zdejší krajina vodní toky vůči těmto podmínkám a jak se osvědčuje význam vodních nádrží, jak jsme předtím o tom mluvili?
5: Tak mohli bychom si zopakovat vlastivědu ze čtvrté třídy, kde se učíme, že Česká republika je střecha Evropy. To znamená, Česká republika je ve chvíli, kdy je nějaký srážkový deficit a ten můžeme pro letošní rok vyjádřit zhruba v průměru 146 mm. Nám chybí srážek, to znamená 146 litrů na metr čtvereční, tak je velmi zranitelná. Na druhou stranu chtěl bych říct, že kdybychom neměli ty vodní nádrže, Kaskádu Vltavskou, ale konec konců na Moravě všechny, tak by projevy toho sucha byly daleko dramatičtější, protože i v tuto chvíli my máme více než 300 vodoměrných stanic z 550, které jsou a měří a zaznamenávají hydrologické sucho. To znamená, jsou to 2/3 našich stanic na tocích, které buď to měří minimální průtoky, nebo neměří vůbec žádné průtoky.
0: Takže dává smysl ten vládní plán na budování desítek dalších nádrží?
5: Podle mého názoru dává smysl ten vládní plán, ale samozřejmě nádrže nejsou samospásné, stejně jako nejsou samospásná opatření v krajině. Vždycky to musí být nějakým způsobem nějaký rozumný mix, používat selský rozum. Na druhou stranu, v Praze by nám netekla v podstatě vůbec žádná voda, kdybychom nedadlepšovali ty průtoky vlastně z Vltavské kaskády. V Děčíně bychom mohli tesat nové hladové kameny.
0: Čili vidíte jako smysluplné obnovení Národní koalice proti suchu? Ostatně vy jste jejím členem.
5: Je to tak, jsem jejím členem. Vidím to jako smysluplné už jenom proto, že se prostě provede inventura těch úkolů, které se uložily v roce 2018, které se měly provést, což byl vlastně jeden z prvních bodů, který jsme vlastně dneska probírali.
0: Pane Zahradničku, jak hodnotíte adaptaci naší země na extrémní výkyvy počasí připisované do značné míry klimatické změně?
6: Tak existuje tady nějaký národní akční adaptační plán, který už vlastně trvá několik let a je letos byl znovu aktualizován. Ten je velice podrobný, je zpracován odborníky, takže má velké množství možností, které, jak se může česká krajina, nejen krajina adaptovat, nebo i zdravotní systém, hasičský sbor. Jedinou takovou hlavní chybou je toho, kde vlastně na to vzít finance, protože těch opatření je velké množství a těch financí je málo a často chybí i nějaká vůle toho ty adaptační opatření jasně jako prosazovat. Takže to je ten jeden hlavní překážka toho vlastně, co u tady toho adaptačního opatření je. Druhým takovým jako problémem, který u těch adaptačních opatření je, pokud my nezmírníme nárůst těchto extrémů nebo nárůst téhle intenzity such, nárůstu teploty vzduchu, tak nám adaptační opatření nemusí stačit nebo můžou být extrémně drahé a nemusí tím pádem vyplatit. Proto vlastně musí jít ruku v ruce jen nejen ty adaptace, ale i ty mitigace, aby ty adaptační opatření vůbec šly ufinancovat a dávaly nějaký smysl. Takže plán tady je, adaptační opatření jsou, můžou sloužit jako kniha toho, jak by jednotlivé organizace mohly postupovat, ale ty finance k tomu chybí.
0: Dobře, ale kdybyste měl být konkrétní, kde vidíte hlavně prostor pro dlouhodobější opatření?
6: Opatření určitě jdou udělat, co se týká managementu vody, o tom, co jste se i bavili i s vaším řečníky, co se zmiňoval pan ředitel. Česká republika vlastně je typicky, se u ní střídají vlhké a suché období, tedy povodně a sucha, a my v posledních 30 letech zaznamenáváme, že tyhle epizody jsou čím dál extrémnější. Tím pádem musíme umět lépe vlastně pracovat s managementem vody, umět jít lépe zachytávat v době nadměrných srážek a pak právě používat v době závlah. A to jak na úrovni lokálních, což jsou různé malé retenční nádrže, tak i po ty velké systémové změny, systémové stavby, o kterých jste se tady bavili, plus samozřejmě ty přírodně blízká opatření. Zde si myslím, že by nějaký systém plán do budoucna, který nebude jenom nahodilý, nebude se každou dobu měnit a hlavně se bude dodržovat, protože stavby velkého rozsahu trvají, jak se tady baví, i desítky let, tak by měla legislativa s tím pomoct a měly by se výrazně urychlit. Takže pokud chceme tohle změnit, tak potřebujeme i změnu legislativy a zrychlit ty stavební povolení, aby v tomhle momentu se daly ty velké stavby stavět rychleji.
0: Pane Rýdre, podcenili předchozí vládní garnitury strategické kroky v téhle oblasti, možná i při pohledu do jiných unijních zemí?
5: Záleží na tom, jak daleko se budeme dívat do minulosti, ale každopádně v tom roce 2018 se uložila celá řada úkolů a velká většina z nich se splnila, ale víte, co pak následoval COVID, takže řekl bych, že jsme měli úplně jiné starosti. Pak byla válka na Ukrajině a energetická krize. V roce 2024 jsme řešili povodně, takže ono vždycky do popředí přijde nějaký aktuálnější problém, což neznamená, že se na tom nepracovalo. Pracovalo se a je celá řada věcí hotových, ať už je to novela vodního zákona, suchá hlava, takzvaná suchá hlava vodního zákona, vytvoření krajských komisí pro zvládání sucha, stejně jako je to u povodní, kdy oni mají povinnost mít zpracovány plány na zvládání povodní, tak teď mají povinnost mít zpracovány plány na zvládání sucha a tak dále, aby věděli, jak se mají chovat ve chvíli, kdy se to sucho začne projevovat nedostatkem vody. A to je to, co teď aktuálně zažíváme.
0: A kde jsou tady priority z vašeho pohledu, co by hydrologa?
5: To je těžká otázka. Protože u mě se to ještě navíc částečně míchá tím, že jsem angažovaný na vodárně Želivka, to znamená na největším vodárenském zdroji. Podle mě priority z pohledu hydrologa jsou vždycky u zásobení obyvatelstva pitnou vodou. Udělat všechno pro to, abychom byli schopni uzásobit obyvatelstvo a vezmeme-li, že zhruba 50% je závislá na povrchových vodách u nás v České republice a druhá polovina na podzemních vodách, tak pro ty povrchové vody, abychom byli schopni uzásobit, musíme být dostatečně robustní a kapacitní soustavy nádrží a u těch podzemních vod musíme zpomalit ten odtlak. Takže já bych doopravdy, jak jsem říkal před chvílí, to viděl na nějaký kompromis rozumu.
0: Pane Zahradničku, Národní koalice pro sucho nebo proti suchu se má sejít opět za týden 24. srpna. Čím by podle vás měla začít?
6: Tak tomu nejlíp vidět pan ředitel, protože jeho její součástí. Za mě určitě by měl řešit asi částečně aktuální stav, který je, a podívat se na scénáře, které vlastně můžou další týdny nastat. Jestli třeba bude scénář, že opět nebude další dobu pršet, kam vlastně můžou nám klesat zásoby pitné vody, jestli jsou některé oblasti ohrožené vlastně nedostatkem pitné vody a jak to koordinovat zhora, protože samozřejmě existuje určitě plno státních úřadů, které tohle řeší, mají to ve své gesci, často to jde skrz ministerstva, takže spíše koordinace z toho zhora těch opatření, které by měly být, které můžou nastat v nejbližších obdobích. A stejně jak pan ředitel zmínil, samozřejmě jsou tam vytýčení těch úkolů, které pokračují z toho města minulé koalice z toho roku 2018 až 2020, tedy podívat se i za tu dobu, jaké vlastně podklady máme, jakou máme datovou základnu a kam jsme i v tom vědeckém poznatku postoupili a jaké opatření můžeme dělat. Máme například i vytvořené digitální dvojčata různých povodí, jak je zakomponovat do výpočtů zadržování vody v krajině a správy vody, takže udělat si i takovou rešerši toho, co vlastně je k dispozici, aby jsme nehledali, znovu neobjevovali kolo, které už je dávno vymyšlené.
0: No, když o tom mluvíte, ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem mají sestavit mapu zhruba 500 problémových míst, pokud jde o udržení vody v krajině. Taková mapa ještě neexistuje, obracím se na Marka Rýdra?
5: Já jsem si vyžádal přesné zadání, protože to přesné zadání existuje. Existují všechny podklady pro to, abychom byli schopni v řádu dní takovou mapu vyrobit. Já bych neřekl, že se to bude týkat jen míst, kde voda nejrychleji odtéká, ale řekl bych, že to jsou místa, která jsou nejzranitelnější a která nejvíc jaksi trpí následky sucha. Takže existují takovéhle mapy, existují různé mapové podklady a rádi ten podklad připravíme tak, aby na základě toho mohly být poskytovány a realizovány právě ta opatření ke zmírnění toho sucha.
0: Pane Zahradničku, jaký výhled se nabízí do dalších let, pokud jde o tak extrémní období sucha, jakým jsme prošli nebo jakým procházíme letos? Budou se se železnou pravidelností vracet, možná i s větší intenzitou?
6: Určitě nebože pokládáme, že by to takhle takové sucho, takový extrémní rok, kde se vyskytoval každý rok. To určitě nebude, budou se střídat ty vlhčí a suší roky. A vzhledem k tomu výhledu těch klimatických modelů, který předpokládají, že vlastně nejvíce poroste teplota vzduchu, tedy bude se zvyšovat výpar, tak je předpoklad, že ty suší epizody budou nastávat čím dál častěji. To znamená, i v momentu, kdy vám bude ten rok normální, bude vám normálně pršet, tak může vlastně dojít k suchu. Za další nám se vlastně mění distribuce srážek během roku a dost nevhodně a nešťastně pro hlavně třeba pro zemědělství, kdy nám statisticky dokonce významně ubývá srážek od dubna do června, tedy v době, kdybyste tu vegetaci potřeboval co nejvíce sytit vodou, potřebovali byste, aby měla dostatek vláhy, tak v té době nám těch srážek výrazně ubývá. Máme i mírné zimy, tedy méně sněhu, který dokáže dotovat tady ty ztráty. No a v létě, kdybychom potřebovali většinou fakt být na pole, tak z dlouhodobého hlediska nám srážek přibývá. Neplatí to pro tohle léto, ale z dlouhodobého hlediska nám přibývá, takže zemědělci nemůžou na pole. Nám se vlastně mění ta distribuce srážek, roste nám teplota a to stejné předpokládají ty modely do budoucna. Tím pádem se předpokládá, že tyhle epizody sucha budou čím dál častější, ale neznamená to, že budou každý rok. Rozhodně takhle to vypadat nemusí, ale bude to častěji, než to bylo v minulosti.
0: Rakouský meteorologický ústav uvedl, že Rakousko má za sebou nejsušších 12 měsíců od roku 1850, tedy od začátku měření. Pane Riedre, mohli nebo spíš měli by se ty programy a projekty pro tlumení dopadů extrémních výkyvů počasí koordinovat i mezinárodně?
5: Určitě, já si myslím, že my tady v Čechách rozhodně nežijeme izolovaně, byť nás nejvíc zajímá tady česká kotlina, ale myslím si už jenom proto, že ty vodní útvary, ať už povrchových nebo podzemních vod, jsou přeshraniční, tak je zapotřebí prostě spojit síly a využívat toho, na co přijdou chytrý lidi v okolních zemích a nemyslet si, že my jsme ti nejchytřejší.
0: Říká ředitel Českého hydrometeorologického ústavu, nově také jeden z členů Národní koalice proti suchu, Marek Rieder. Děkuji za návštěvu ve studiu, nashledanou.
5: Nashledanou.
0: A děkuji také klimatologovi Pavlu Zahradničkovi z týmu projektu InterSucho při Ústavu pro výzkum globální změny. Nashledanou.
6: Děkuji za pozvání, nashledanou.
4: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: V Královéhradeckém kraji se v úterý dopoledne vůbec poprvé v historii sejde komise pro sucho, ustavená před 5 lety. Vedle zástupců kraje v ní jsou i vodohospodáři, meteorologové, hygienici nebo záchranáři. Komise by měla hodnotit stav sucha v jednotlivých částech kraje, situaci vodních zdrojů i možné problémy, které s tím souvisí, například zvýšenou koncentraci splaškových vod. My se tedy na otázky, které zazněly v předchozích minutách, podíváme i se zástupci krajských, městských a samospráv. Zdravím předsedu Rady asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje za hnutí ANO Radima Holiše. Dobrý den.
7: Děkuji za pozdravy a přeju všem posluchačům krásný podvečer.
0: A taky Pavla Drahovzala, místopředsedu Svazu měst a obcí, starostu Velkého Seka na Kolínsku. Dobrý den.
8: Krásný dobrý podvečer.
0: S jakými následky extrémního sucha se tedy musí především vyrovnávat vaše regiony, pane Holiši?
7: Tak momentálně ve Zlínském kraji nemáme žádnou zprávu od žádného starosty, od žádné obce, abychom řešili nějakou havarijní situaci s nedostatkem vody. Pokud máme informaci, tak se to lokálně týká několika zdrojů pitných vody pitných vod u rodinných domů, což je bohužel přirozené v tom množství srážek, o kterém jste mluvili. Ale jinak nemáme zatím důvod, zákonný důvod, komisi k suchu například ve Zlínském kraji svolávat. Takže v tuto chvíli evidujeme pouze informaci od kolegů, kdy po dnešní komunikaci ještě s hejtmany vím, že Plzeňský kraj svolával tuto komisi. Zítra se chystá právě Královéhradecký a zatím čekáme, jak se ta situace vyvine.
0: Pane Drahovzale, jak to vidíte vy, co jste museli vy řešit hlavně?
8: Tak na úrovni města obcí hlavně řešíme zálivku na obecní zeleně, protože ty výsadby, které jsme buď provedli v nedávné době, tak aby se udržely, aby netrpěly, tak je potřeba mnohem intenzivněji zalévat. Na městské úrovni se velmi často řeší zavlažování veřejných ploch nebo osvěžování, když to tak nazvu. A samozřejmě potom je eventuálně nějaké zdravotní problémy určitých skupin obyvatelstva, a zejména seniorské, protože přece jenom to sucho, respektive to extrémní vedro, pro ně může mít dost fatální následky, takže i tohleto nějakým způsobem města obce průběžně řeší, informují a snaží se zajišťovat nějaký veřejně dostupný pitný režim.
0: Například pracovníci technických služeb letos v Prostějově kvůli suchému počasí výrazně zvýšili množství vody používané právě k zalévání nově vysazených stromů, aby zabránili jejich uschnutí, a v květnu a červnu na jejich zálivku spotřebovali bezmála 172 tisíc litrů vody, víc než dvojnásobné množství ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Jak taková opatření zatíží rozpočet samospráv?
8: Není to úplně v uvozovkách levná záležitost, znamená to mnohem více výjezdů, nejde ani tak o tu v uvozovkách cenu té vody ze zdrojů, ať už klasických povrchových vod nebo nějakých studní, ale spíše o ty výjezdy, o ty náklady na pracovníky, protože nejvhodnější je zalévat po ránu, kdy ještě slunce není úplně v tom nejvyšším stupni žáru, a stejně tak večer, což znamená, že narušujete nebo jiným způsobem nastavujete tu dobu provozu pracovníkům oproti tomu, co obvykle mají nastaveno. A samozřejmě to vyžaduje nějaké pohonné hmoty, technické prostředky, ať už jsou to cisterny, různé multikáry s nástavbami a podobně, které nejsou běžně dostupné. Nemáte jich takové množství, takže si je musíte zapůjčovat z regionu, kde třeba ta potřeba je využívat není taková. Takže představuje to poměrně dost značný náklad i do rozpočtu města obcí.
0: Jak účinná je snaha bojovat zejména ve městech s takzvanými tepelnými ostrovy, pane Holiši?
7: Tak určitě všichni dobře víme, že každý strom pomáhá, každý stín pomáhá, nepřehřívají se komunikace, nemusí se chladit, takže zeleň do měst patří a musí tam být. A zároveň, když vidím Valašsko, kde z okolností žijí, a vidím Jižní Moravu, kde prostě těch lesů je míň a je to úplně jiná krajina, tak samozřejmě tady ty stromy, tady ty lesy a tak to klima to zvládá daleko lépe, toto extrémní počasí. Takže v každém případě do města patří zeleň a my se musíme jednoznačně o to zasadit, abychom motivovali k výsadbě dalších stromů a tím pomohli té tepelné zátěži ve městech. Zároveň je dobrá zpráva to, že v minulosti, ať už to byla kterákoliv vláda, podporovala rozvoj technické infrastruktury. To znamená, my dneska v těch hlavních sídelních oblastech, ať už to jsou menší města i obce, kde je rozvinutá infrastruktura, například vodovody, splaškové kanalizace, tak tam už dneska tyto problémy s vodou neřešíme a zdroj pitné vody je většinou zajištěn ať už nějakým dálkovým přivaděčem nebo svým stálým zdrojem, což je pro to udržení těch obyvatel v tom území velice důležitá zpráva.
0: Jaké možnosti tedy, když mluvíme o boji se suchem a vzdorování vedrům, jaké máte na krajské úrovni?
7: Tak my jsme dlouhodobě podporovali program v lesích proti vzniku sucha, tak abychom pomohli od roku 2015-16, kdy území bylo zatíženo velkou kůrovcovou kalamitou, nebo která reagovala na teplo, které v té době bylo, tak chceme tu vodu držet už v těch počátečních, řekněme, místech, těch lokalitách, tak aby byla zajištěn ten průtok na potocích a na řekách vlastně po celé délce, protože vodoprávní úřady, které mají na starosti povolování, nakládání z odpady, které jsou vypouštěny do vod, nebo právě povolování pitných zdrojů, tak samozřejmě počítají s nějakým průtokem. A pokud tyto průtoky nebudou zajištěny, tak si nedokážu představit, co bychom v budoucnosti museli dělat, aby jsme tyto splašky u těchto nemovitostí byli schopni prostě vyřešit. A nepomůže ani žádná čistina odpadních vod sebe lepší s tím, že pokud počítá s nějakým nařeďováním a to nařeďování tam není, tak to jsou budoucí problémy, které by měly být řešeny tím, že té vody bude prostě v těch údolích dostatek. Takže rozvoj a vznik tady těchto podpůrných staveb, které tu vodu v té krajině podrží, zadrží, komplexní balíček práce s tím územím od toho zemědělce až po toho lesáka, aby nám prostě pomohli v té krajině tu vodu udržet a samozřejmě zajistit případně i dostatek vody tam, kde tyto lokality není možné ochránit, tak zadržením nějaké vody, ať už nějakým vodním dílem.
0: Přičemž samosprávy se musí v této souvislosti do značné míry opírat o podporu státu. Dostává se jim, registrujete, pane Drahovzale, odpovídající zájmy vládních míst?
8: Tak dá se říci, já potvrzuji tady slova na pana hejtmana, pana předsedy, že skutečně stát v poslední dekádě nebo možná dvou dekádách jakoby do téhleté části, do téhle oblasti nasměroval poměrně dost značné finanční prostředky, ať už přímo ze státního rozpočtu nebo prostřednictvím evropských dotačních fondů. Klíčové je, že ta podpora stále přetrvává jedna vlastně z nejzásadnějších, kterou třeba poskytuje Státní fond životního prostředí nebo Ministerstvo zemědělství. Je klíčové i to, že tyhle ty dva rezorty, které v uvozovkách k sobě měly spíš antagonistický vztah, tak teďka na řešení problémů sucha a zajištění té infrastruktury v posledních letech spolupracují nebo snaží se o to. Takže je důležité, že tam končí nebo dál nepokračuje takový ten meziresortní boj, kdo má návrh, jestli zemědělec nebo ekolog, respektive ochránce přírody. Co je pro nás klíčové, je samozřejmě, aby i nadále ta podpora byla zachována. A to nejen z hlediska, ale investiční pořízení nějaké infrastruktury, ale i té provozní. A tam bohužel zatím žádné větší prostředky stát nesměruje, tak doufejme, že to i prostřednictvím Národní koalice boje proti suchu se snad podaří nějak nastavit, protože samotný provoz a zajištění těch opatření není úplně jednoduchou a finančně, bych řekl, levnou záležitostí.
0: Jaký tady přínos připisujete obnovení Národní koalice proti suchu jako Svaz města obcí?
8: Jednak, že je to opravdu v uvozovkách téma na nejvyšší vládní nebo státní úrovni, že si to opravdu představitelé státu uvědomují, že je potřeba to řešit a soustavně se tomu věnovat a navazují na práci řádově nějakých 8-9 let zpátky, což je důležité. Za druhé, že do toho zapojují odborné složky, ať už je to ČMU a další instituce, další ústavy. A za třetí, že z toho snad vzejde nějaký soubor opatření, kromě těch technických a administrativních, tak i finančních a organizačních, a že opravdu budou mít samosprávy, ať už na krajské úrovni, nebo té místní oporu v tom, že budou moci opravdu reálně dělat opatření, která tomu suchu budou pokud možno předcházet, a když už se to nebude dařit, tak s ním opravdu reálně bojovat.
0: A co od Národní koalice proti suchu, respektive o její obnovení, čeká Asociace krajů?
7: Tak my jsme byli dneska telefonátem pana premiéra přizváni do té koalice, takže jsme nominovali za Asociaci krajů Richarda Brabce, bývalého ministra životního prostředí, za kterého se řada těch programů rozjížděla. Takže já věřím, že to naváže tu kontinuitu a tím, že teď Richard Brabec zná, jak fungují kraje, tak věřím, že on z pozice předsedy Komise životního prostředí pod Asociace krajů bude tím správným mentorem, který nám tam pomůže s těmi tématy, aby jsme to, o čem mluvil pan kolega přede mnou, tak aby bylo funkční a hlavně opravdu teď řeknu i apolitické, protože ta situace je vážná, ty toky jsou bez vody a samozřejmě tím pádem bez toho života, to myslím, že stojí za to, aby jsme se spojili síly.
0: A jak už zaznělo, podle premiéra má vzniknout mapa asi 500 míst, kde jsou největší problémy s udržením vody v krajině. Na tomhle základě má stát rozdělovat prostředky do obcí a krajů na tlumení dopadů sucha. Je to užitečný plán, pane Holiši?
7: Tak určitě, je to ten první, řekněme, plán, který jsme dneska slyšeli. My se máme s touto komisí potkat hejtmani příští týden, takže věřím, že dostaneme více informací, abychom se do toho mohli zapojit, a věřím, že i na té národní úrovni, a tady to předtím bylo v tom rozhovoru s kolegy z té komise jednoznačně slyšet, že některé věci prostě neovlivníme ani tady v České republice a tam bychom měli se zapojit do nadnárodních plánů, které prostě řeší klima a které ovlivní i tu situaci.
0: Pane Drahovzale, ještě ve stručnosti, pokud by se měla letošní situace opakovat, věříte, že už budou mít zřetelný efekt ta opatření, které vláda ohlašuje, nejen v souvislosti s obnovením Národní koalice proti suchu?
8: Tak jsou tam opatření, která mají krátkodobé dopady nebo respektive krátkodobý účinek a velmi rychle se projeví, ať už je to třeba využívání dešťové vody, ale jsou tam opatření, která jsou střednědobá nebo dlouhodobějšího charakteru, to je zejména na zadržování a prosakování vody v regionech a posilování zejména té infrastruktury pro zadržování povrchových vod v nádržích a podobně. To jsou procesy na x let, které nejsou úplně jednoduché a v minulosti ty případy známe, kdy to trvalo několik desítek let a výsledek se bohužel nedostavil.
0: Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí, a Radim Holiš, předseda Rady asociace krajů, hejtman Zlínského kraje, za ANO. Oběma děkuji a přeji hezký den. Naschledanou.
7: Děkuji. Naschledanou a zdravím kolegu Drahovzala.
8: Také. I naschledanou.
4: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Prezident Petr Pavel podepsal změny ve výpočtu podpory na bydlení v superdávce. Zmocněnec amerického prezidenta jednal s izraelským premiérem Netanyahuem o mírovém plánu pro pásmo Gazy. Rychlostní kanoisté se chystají na mistrovství světa. Bude příští týden v Polsku. Kvůli nehodě popojíždí kolona na dálnici D1 z Vyškova do Brna u Holubic. A zítra bude nejdřív oblačno až polojasno, během dne místy zaprší, teploty většinou kolem 20 stupňů, na jižní Moravě i 25.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října počítat z nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. Ke zranitelným skupinám pak budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Změny dnes podepsal prezident Petr Pavel. Úpravy tzv. Superdávky mají podle Ministerstva práce a sociálních věcí přinést hlavně přesnější a spravedlivější systém výpočtu nákladů na bydlení. Přes Česko dál přecházejí silné bouřky. Ze severních a středních Čech se přesunuli hlavně do východních Čech, na Moravu a do Slezska. Doprovází je kroupy, přívalový déšť a taky silný vítr. K popadaným stromům a ulomeným větvím vyjíždí hasiči i energetici. Na východě Čech zůstalo bez proudu 5000 domácností. Na Vysočině, na Moravě a ve Slezsku můžou bouřky pokračovat až do 9 hodin večer. I přesto taky dál platí výstraha před vznikem požárů. Podle meteorologa Štefana Hanžáka by ale déšť mohl tohle riziko v příštích dnech zmírnit.
10: Zatím čekáme na ještě vydatnější srážky, to znamená, že buď zítra nebo pozítří budeme zvažovat, jestli některé části území bychom zrušili, ale zatím tím pádem, že to suché období bylo docela dlouhé, tak nechávali jsme tu výstrahu na riziko vzniku a šíření požáru.
9: Vyjednavač a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner jednal s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Řešili Trumpův 15-bodový mírový plán na ukončení války v pásmu Gazy. Ten počítá s ozbrojením Hamásu i ústupem izraelské armády z palestinského území. Netanyahu mírový plán minulý týden odmítl s tím, že Izrael se stáhne až po úplném odzbrojení radikálního hnutí. S politickými lídry Hamásu se Kushner sešel včera v Egyptě. Lékařka Soňa Peková nesmí působit jako soudní znalkyně. Ministerstvo spravedlnosti odebralo oprávnění. A to kvůli posudku o škodlivosti očkování proti covidu, který Peková loni vypracovala pro slovenského vládního zmocněnce a poslance Petra Kotlára. Podle rezortu v něm byla lékařka podjatá a nepochopila, že role znalce je věci posuzovat odborně a nestranně. Ministerstvo taky uvedlo, že náprava není možná a pokračování Pekové ve znalecké činnosti by narušilo důvěru veřejnosti ve znalecké posudky. Peková ve videu na Facebooku řekla, že podnět pro odebrání oprávnění byl politicky angažovaný.
11: Nevím, proč jsem považována za podjatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací.
9: Peková se rozhodnutí bránit nebude, uvedla, že za současné legislativy nechce být součástí znaleckého systému.
12: Rychlostní kanoisté mají poslední týden na přípravu na mistrovství světa. To začne v polské Poznani příští středu. Velkou naději na medaili je úřadující olympijský vítěz i mistr světa na kilometru Martin Fuchsa, který nestrácí motivaci ani po největších výhrách kariéry.
13: Teďka to miluju a nechci mít nic jiného, než být prostě furt nejlepší a to si prostě držet, co nejdýl to půjde. Říkám to samozřejmě s nadsázkou, je to trošku jako tlak, ale na druhou stranu já si ten tlak dávám sám od sebe. Mám to rád, úplně na tu kanoistiku nahlížím jinak, než v roce 2012, užívám si to.
12: Martin Fuchsa pojede ve třech disciplínách. Kajakáře Josefa Dostála trápí týden před šampionátem infekce a plánuje startovat jen na 500-metrové trati. Na mistrovství světa se do Polska chystá 20 českých reprezentantů. O medaile se pojede příští týden od pátku do neděle. Na šampionátu se taky bojuje o body do žebříčku pro postup na olympijské hry v Los Angeles.
14: Nehody na D1 u Holubic, D35 za Lipníkem i D55 u Otrokovic. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna za Rousínovem vznikají kolony. Kamiony zastavují v pravém pruhu hned za exitem 216, osobní auta v levém pruhu pak až na 211. kilometru. Za exitem Holubice v omezení na 209. řeší srážku 3 osobních aut, zdržení v osobním autě kolem 15:15. Na D35 se ve směru z Lipníka na Olomouc pozorně za sjezdem na Velký újezd. Na kilometru 288 se brzdí, zpomaluje, hasiči tam zasahují po nehodě. Na dálnici D55 ve směru z Veselí nad Moravou na Prostějov pozor u Otrokovic na exitu 32. V připojovacím pruhu ze silnice 49 havarovala dvě osobní auta, jedno je otočené proti směru a v té nájezdové rampě směrem ze Zlína jsou vidět za zatáčkou na poslední chvíli. Na silnici 34 z Českých Budějovic na Třeboň z Bystřete za odbočkou na Ledenice za Vranínem je omezený provoz, auto tam narazilo do stromu. A na silnici 11 na výjezdu z Těrlicka směrem do Havířova uberte plyn kousek za hřbitovem. Při nehodě auto vyjelo mimo komunikaci, chvílemi vznikají kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojedině

0: Marocká policie překazila nový pokus o nelegální překonání hranice do španělské Seuty.
1: Zadrželi skoro 300 lidí.
2: Marocké a španělské hlídky zesílily ostrahu hranic.
3: Koncem července do Seuty proniklo přes 70 tisíc migrantů.
4: Stále jich v Seutě 5 až 6 tisíc zůstává.
5: Na úřady se snáší ostrá kritika místních za laxní přístup k celé krizi.
6: Vlny migrantů a španělská Seuta. Tenhle příběh má pokračování. Kdo uprchlíky z Afriky žene do Evropy? Co z toho má? A jaké napětí to vyvolává? Proberu to s Terezou Němečkovou, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha. Dnes je pondělí 17. srpna. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
7: Dobrý den a děkuji za pozvání.
6: Marocká policie zablokovala o tomto víkendu další uprchlickou vlnu mířící do španělské exklávy Ceuta naproti Gibraltaru přes průliv. Tentokrát šlo o stovky migrantů, kteří chtěli podle listu El País překonat hranici na jihu města. Maročané ale zasáhli vlastně ještě předtím, než se uprchlíci mohli dostat do Ceuty, použili i slzný plyn a více než stovku lidí zadrželi. Co s nimi teď bude?
7: No, tak část těch zadržených, minimálně asi nějakých 60 lidí, co jsem zaznamenala, už policie obvinila z trestného činu, podněcování k nelegální migraci, což je v Maroku trestný čin, a s velkou pravděpodobností skončí před soudem a skončí s nějakým trestem. No a ten zbytek, a to se asi týká i těch lidí z té první vlny, z té červencové vlny, s velkou pravděpodobností byly přesunuty marockými sílami někam do odlehlých oblastí Maroka. Tam je taková politika v Maroku, že vlastně seberou tyhle ty migranty, nelegální migranty do autobusů, odvezou je někam do saharských oblastí, do nějakých vzdálenějších oblastí a tam je vypustí.
6: I teď je nakládali do autobusů teď o víkendu. Je to tak.
7: Je to hodně kritizováno i humanitárními organizacemi nebo organizacemi, které se zabývají lidskými právy, že to není úplně podle mezinárodního práva humanitárního. Maroko se zase brání tím, že to je v souladu s jejich vnitřním právem a že taky, a to je tam důležitý moment, že vlastně se snaží ty migranty nějakým způsobem jako oddělit od těch pašeráckých sítí. Jo, aby nebyli v těch centrech, kde ty pašeráci se k ním jako lehce dostanou.
6: Vy jste zmínila tu červencovou vlnu, při které více než 70 tisíc lidí se dostalo do Ceuty. Španělsko v těch minulých dnech posílilo ochranu hranic, dorazily další stovky jednotek bezpečnostních sil z pevninského Španělska, taky vystavilo Španělsku bariéru přímo na moři, aby nemohli ti uprchlíci vlastně překonat tu hranici přes moře. To znamená, teď už úřady nic nepodcenili?
7: Zdá se teď podle těch posledních zpráv, které odtud pocházejí, že to funguje. Myslím si, že největší díl té práce teď odvedlo to Maroko, kde skutečně se ukázalo, že jsou schopni Maročani zastavit tu velkou migrační vlnu ještě předtím, než se dostane na hranici té Ceuty.
6: Oni povolali vrtulník, obrněná vozidla tam byly.
7: Drony nasadili, takže vyhledávají ty lidi v takových těch horských oblastech, které jsou v okolí, v těch zalesněných oblastech. A vlastně se teď ukazuje, že opravdu při nasazení jako techniky a lidské síly jsou schopny ty migranty prostě zadržet na svém území, aniž by se dostali na tu kritickou hranici, buď k tomu moři, anebo na hranici té Seuty, toho města, kde jsou takové vysoké ploty, přes které se ty migranti snaží přelézt. Takže co jsem teď i zaznamenala, tak i ty ploty nějak byly posíleny, takže skutečně jako teď se zdá, že jak už ze strany Maroka, tak jak se říká i ze strany Španělska, které zase posílilo a poslalo spoustu hlídek jako přímo do té Ceuty. A i tu námořní gardu vlastně posílilo, tak se zdá, že teď vypadá ta situace tak, že jsou schopny ty úřady ten největší takovou tu masovou vlnu skutečně jako zastavit.
6: Stovky migrantů teď, 10 000 před 14 dny.
8: Mostly young men in search of jobs.
9: Nous allons pouvoir obtenir une protection ici quand même, on pourra s'intégrer.
6: Všichni buď z Maroka nebo ze subsaharské Afriky, z jakých všech?
7: No, co se týče té první vlny, tak tam vlastně Maroko do dneška jako nikdy, no kdo zatím jako nevydali nějaké informace, jako kolik migrantů z jakých zemí bylo. Tam se jenom říká, že většina asi byla spíše z Maroka a menší část byla ze subsaharské Afriky. Tady u té druhé vlny, tam už jsem zaznamenala, že marocké úřady vydali zprávu, že jenom asi nějakých 20 z těch zadržených jsou Maročani a ten zbytek jsou vlastně migranti ze subsaharské Afriky. A zatím jako jsou takové jako kusé informace o tom, z jakých těch zemí ty migranti vlastně jsou. Hodně se tam objevují informace o

0: Súdánu, o Súdáncích. V Súdánu hrozí nebo je taková ta velká krvavá válka, která se tam vleče už několik let a ti lidé prostě se ví, že utíkají do okolních zemí a část z nich se přes ty trasy snaží dostat až do Evropy. Mm-hmm. Ale objevují se tam hodně informace i o zemích střední Afriky, takový ten Sahel. Jo, Středoafrická republika, Čád se tam hodně ujevuje, v západní Africe, pobřeží Slonoviny, Nigérie, co jsem zaznamenala. Tady je možná jako je dobré říct, že to Maroko teď v těch posledních letech, to Maroko už není zemí, která by jenom jako vyvážela migranty ven, což bylo před, já nevím, 20, 30, 40 lety, kdy ta země fakt byla chudá, ty Maročani jako utíkali pryč. Dneska už je to země za těch posledních 15, 20 let prostě zaznamenala nějaký jako ekonomický růst, je to i vidět, jako vizuálně, jo, nové silnice, dálnice, obchodní centra, univerzity. A teď láká vlastně i tu migraci z té Afriky k ním, jo, a ta migrace je samozřejmě legální, nelegální, ale ta migrace může být s tím cílem, že Maroko pro ty lidi je cílovou destinací, anebo pro některé z nich je i tou transitní destinací. To znamená, vnímají to, že jsou tam nějaké slabší body, přes které se můžou dostat na tu kontinentální Evropu.
1: Co přesně to je za lidi? Jsou to muži, ženy, rodiny celé?
0: Podle těch videí a obrázků, co víme, tak většinou jsou to mladí muži, ale to si myslím, že jako obecně známo, že pokud nějaká rodina v subsaharské Africe jako vypraví nějakého svého člena do Evropy, respektive přes Afriku s cílem dostat se až do Evropy, tak je to většinou mladý muž, 20, 25 let, bez závazků, bez rodiny. Je to s tím úmyslem, že mají větší pravděpodobnost tu cestu přežít, dostat se sem, uplatnit se třeba na trhu práce a potom příležitostně založit rodinu a pozvat si jako rodinné příslušníky. Jo. Ale pokud jsou to migranti, kteří utíkají třeba z těch válečných zón, jako je Súdán, tak tam utíkají prostě všichni.
1: K těm útěkům nebo pokusům překonat tu hranici došlo prý v návaznosti na výzvy na sociálních sítích. Hmm. Kdo tyhle výzvy šíří, co se v nich píše, co se v nich slibuje těm lidem?
0: Hmm. Já jsem zatím zaznamenala, že se to šetří, že nejsou jako žádné jako oficiální údaje o tom, že je to nějaké konkrétní jméno nebo je to nějaká konkrétní organizace, která zatím stojí. Zatím to skutečně vypadá, že jsou to nějaké ty sociální sítě, které jsem zaznamenala, že třeba ten španělský deník El País, ti novináři se zapojili do těch sítí na Facebooku, na WhatsAppu. Tady je možná důležitý říct, že mezi Afričany my možná máme takový ten pocit, že jsou to chudí lidé a nemají telefony, nemají internet. Ale každý, si myslím, kdo jako s Afričany má kontakt, tak ví, že je to jenom přes sociální sítě. Jako ty sociální sítě jsou tam hodně oblíbené a musíme taky počítat s tím, že řada těch lidí, kteří třeba jsou ochotně zaplatit těm pašerákům, aby je dostali do Evropy, tak jsou to třeba lidi, kteří nemají takové vzdělání, aby byli schopni rozpoznat, co je realita, co je pravda, co není pravda. Jo? Což se ukazuje, že tady na té první vlně to asi tak bylo, že přes ty sociální sítě se začala šířit určitá jako dezinformace spojená s nějakým jako řekněme, posunutým výkladem těch opatření, které přijaly ty španělské úřady.
1: Jakože hranice jsou otevřené.
0: Že hranice jsou otevřené, přesně.
1: To se,
0: tomu existují i nějaké print screeny, že se ukazovalo, že skutečně tam bylo jako Španělsko je otevřeno, bude to konkrétně ten a ten den, dostanete jídlo, budete převezeni do Evropy a zahájíte nějaký jako azylový řízení. Jo? Takže je to vyložení jako slibování nějaké jako lepší budoucnosti. Co se tak ukazuje, tak ty lidi za to jsou ochotní opravdu zaplatit jako vysoké částky.
1: To znamená, že ta pašerácká mafie z toho má dost peněz. Ono zmiňovala jste ty španělské novináře, větu jste nedokončila, myslela jste, že, nebo chtěla jste poukázat na to, že oni komunikovali s některými z těch pašeráků.
0: Že se zapojili do těch skupin, aby zjistili, jako, o co tam jde, jak se komunikuje, kdo to má na starosti.
1: Protože to jsem viděl taky a oni nabízeli poměrně za dost peněz, ale za v přepočtu desítky tisíc korun teda. Za ten převod,
0: no říká vlastně. Se, že někdy to může být až řádově třeba 10 tisíc dolarů.
1: Až.
0: Takže opravdu jako vysoké částky, což zase u nás to možná vyvolává jako pochybu o tom, jako kde ti Afričané ty peníze berou, ale tady se zase musíme uvědomit, že ta Afrika, jako samozřejmě jako jsou tam chudí lidé, ale Afrika jako taková zase není takový chudý kontinent, jenom prostě ty peníze jsou nějak jako nerovnoměrně, řekněme, rozděleny. A my o spoustě těch lidí ani jako úplně přesně nevíme, já jsem ekonom, takže taky ráda pracuji s přesnými daty, ale my vlastně vůbec nevíme, kolik ty lidi vydělávají. To je takzvaná ta neformální ekonomika, kde ty lidi prostě platí daně, čili my máme jakousi představu, že jsou třeba chudší, ale oni jsou schopní v rámci té širší rodiny prostě dát dohromady třeba i 10 tisíc amerických dolarů.
1: Tak jestli to potom nejsou ale celoživotní úspory?
0: No, velkou pravděpodobností, jo.
1: Tyto výzvy na sociálních sítích monitoruje a varuje před nimi podle deníku Guardian přímo Rabat. Do jaké míry Španělsko s Marokem spolupracuje na tom, aby třeba potíralo právě tyhle ty pašerácké skupiny?
0: Ten největší díl spolupráce je určitě ve výměně a sdílení informací. Jo, jsou to bezpečnostní složky, tajné služby, prostě tohle to tam funguje. Funguje to ale za předpokladu, že taky na té politické úrovni neexistuje nějaký jako rozpor v posledních letech. Rozhodně ta situace nebyla taková, jaká je teď. Teď se ukazuje, že ta poslední migrační vlna vlastně jak na straně Maroka, oficiálně na straně Maroka, tak oficiálně na straně Španělska vlastně nedošlo k nějakému jako přímému obvinění, že ta druhá strana selhala.
1: No starosta Ceuty to vidí trochu jinak.
0: Jasně, ale bavíme se, nebo já teď jako mluvím o té nejvyšší politické úrovni.
1: Ano, to vláda znamená,
0: vláda Maroka, vláda Španělska, což třeba před těmi zhruba 5 lety v tom roce 2021, kdy byla taky taková ano, jako velká vlna, tak to bylo jinak. Jo? Tam došlo opravdu jako velký politický roztržce, ty země si odvolali velvyslance a byl tam opravdu jako diplomatický rozkol, tak k tomu teď nedošlo, takže to i ukazuje, že opravdu tam spolupráce nějaká byla. Tady se asi ukazuje to, protože ta první vlna z toho července byla naplánována na 30. červenec, což je státní svátek v Maroku, takže já si umím představit, že ty bezpečnostní složky jsou prostě nasazeny všude možně po celé zemi. Takže to, že ta akce byla svolávána zrovna na 37. může souviset i s tím, že se předpokládalo, že ty bezpečnostní složky se prostě nebudou koncentrovat někde na severu té země.
1: Ale že by v tom Maroko mělo prsty, že by třeba úzce spolupracovalo s těmi pašeráky, to nepředpokládáte?
0: Ne,
1: protože i takové teorie se objevily, že to Maroko umožnilo, že Maroko tím chtělo vytvořit tlak na Španělsko. Kvůli právě těm politickým otázkám, na které rád navážu dalším dotazem, protože do toho prý má mít co mluvit i třeba Alžírsko sousední. Byl španělský premiér na návštěvě, což Maroko prý nelibě neslo.
0: Já si nemyslím, zaprvé, k tomu nejsou úplně přímo zatím důkazy, jo, k tomu, že by Maroko skutečně vědomně nebo dostali nějaký politický pokyn, ty bezpečnostní složky k tomu, aby nehlídali nebo nějakým způsobem propustili nějakou část jako migrantů, tak zatím tyhle ty důkazy prostě nemáme, jo. A druhá věc, pokud se tady bavíme, že srovnáváme tu letošní migrační vlnu, to, co se odehrálo teď v tom červenci a teď v srpnu, s tím, co se odehrálo před těmi 5 lety, tak ta situace je tam trošku posunutá v tom, že aktuálně od roku 2022 ty vztahy mezi Marokem a Španělskem jsou relativně dobré. A to z toho důvodu, že po té roztržce z toho roku 2021 proběhlo několik diplomatických jednání a výsledek toho byl, že Španělsko uznalo nárok Maroka nad takzvanou jako autonomií nad západní Saharou. Jo, a to je možná jako důležitý zmínit i pro pochopení celého toho kontextu, proč Alžírsko je do toho zapojeno, proč Maroko, co Španělsko s tím má společného. Ta západní Sahara, to je území jižního Maroka, nebo na jih od Maroka, když se na to budeme dívat tou mezinárodní terminologií. Maročané tomu nikdy neřeknou západní Sahara, říkají tomu Marocká Sahara. Nárokují si tohle území už z titulu nějakých několika stovek let, kdy tam ta jejich dynastie prostě působí tady v tomhle regionu. A o tohle území vedou územní spor s Alžírskem. Jo, je to už několik desítek let. Ten spor původně měl být vyřešený na půdě OSN. OSN rozhodlo, že ti místní obyvatelé mají právo na sebeurčení, ale vlastně nikdy nedošlo k referendu. Jo? Takže Maroko zhruba před nějakými 10 lety, ten současný král, ten Mohamed VI, si to vzal jako svoji takovou otázku diplomatickou. Rozhodli se změnit strategii a jdou země po zemi a snaží se s každou tou zemí prostě vyjednat nějaké podmínky, za jakých podmínek ta země přistoupí na marocký plán, že Maroko bude spravovat tu západní Saharu, dostane ji formálně pod svoji samosprávu. No a tohle se stalo i s tím Španělskem, ale stalo
1: to
0: se to
1: bývalé,
0: v roce...
1: Teda, nutně musíme říct, pro Španělsko je to bývalé koloniální území totiž.
0: A současně je to samozřejmě země Evropské unie a země Evropské unie má taky nějaký hlas, když se bude potom jako hlasovat potom v rámci OSN o tom, komu případně to území jako spadne do správy. Jo? Takže v tom roce 2022 došlo k takovým jako velkým milníkům v těch marocko-španělských vztazích. Jenomže to Maroko, respektive to Španělsko, je trošku v kleštích, stejně jako všechny ostatní země, které sousedí s Alžírskem nebo Marokem a chtějí mít, jako řekněme, dobré vztahy s oběma zeměma. A to z toho důvodu, že co se týče těch španělsko-marockých vztahů, tak samozřejmě to Španělsko má zájem na tom, aby Maroko spolupracovalo tady v téhle té migrační otázce, protože když nebude Maroko spolupracovat, tak si asi umíme představit, co se bude dít, jak velký nátlak na ty vnější hranice Evropy tady nastanou. Ale stejně tak chce spolupracovat i s Alžírskem, protože od Alžírska dostává nějaký 60% zásob plynu, zemního plynu. Jo. Takže tam je taková jako paradoxní i situace, že tam vede velký plynovod z Alžírska přes Maroko do Španělska. Pak jsou tam i nějaké podmořské trasy, které vedou přes Středozemní moře. Takže to Španělsko má velký zájem na tom, aby mělo dobré vztahy s oběma těmi zeměmi, ale současně, aby i obě ty země měly dobré vztahy, protože už v tom roce 2021 někde na podzim došlo k tomu, že Maroko a Alžírsko spolu měli nějaký spor, územní spor, vyhrotila se ta situace na hranicích a Alžírsko řeklo, dobře, tak my vypneme ten plynovod. Ale vypli ten plynovod i tomu Španělsku.
1: To už je potom silná pálka samozřejmě. Takže to, že teď premiér Sanchez vyjednává s Alžířany a obnovuje s nimi vztahy, to Maročany podle vás teda nedráždí? Že by mohli mít, znovu se na to ptám, že by mohli být třeba i liknavější v tom přístupu vůči migrantským uprchlickým vlnám, které míří do Ceuty?
0: Myslím si, že do té doby, co Španělsko nebude měnit tu svoji pozici, co se týče západní Sahary, tak je to tak dráždit nebude.
1: Dobře.
0: Jo? Ale kdyby tady docházelo k nějakým náznakům, že díky zbližování Španělska s Alžírskem se mění i ta pozice Španělska vůči Maroku, respektive vůči západní Sahaře, tak věřím, že by to Maroko zase zasáhlo.
1: Ale víc v tom vidíte ten pragmatický přístup pašeráckých skupin, které z toho mají hodně peněz a hold prostě přes ten Gibraltar je to nejbližší cesta, když nebudeme brát tu z druhé strany úplně cesta do Evropy.
0: A současně si myslím, že za současné situace, jak ty vztahy mezi Španělskem a Marokem jsou nastavené, tak Maroko nemá důvod k tomu to nějakým způsobem dál jako dráždit. Jo? Tady existují i další společné projekty, třeba v oblasti energetiky mezi Španělskem a Marokem. Čili ta spolupráce, jsou tam i ohromné španělské investice v Maroku. Jo? Spousta španělských firm vlastně přesunula výrobu, ty textilní velké firmy, automobilové firmy přesunuly výrobu do Maroka. Jo? Takže si myslím, že teď to funguje jako win-win, jako vítězství na obou stranách a nemyslím si, že by byl opravdu zájem, ten politický zájem na té nejvyšší úrovni toho Maroka teď do toho házet bydle a komplikovat si tu situaci skrz soud.
2: We've actually been hearing quite a bit from the Moroccan government. You were just saying that they believe, quote, malicious exploitation of the digital space promotion.
1: U srpnové migrační vlny jsem ta čísla ještě nezaznamenal, ale u té červencové my víme, že ji nepřežilo asi 100 uprchlíků.
2: The role of human trafficking gangs and
1: a ta vlna vystrašila teda nejen Ceutu, ale i řadu představitelů evropských států. Ty záběry obletěly svět.
3: No puede ser que la frontera de Europa, que la frontera de España.
1: Volalo se po změně aspoň dočasné Schengenu.
4: Španělský premiér Pedro Sánchez čelí ostré kritice.
5: Sánchezova vláda však kritiku rázně odmítá.
1: Jaká pravidla teď v Ceutě vlastně platí, když je to součást Evropské unie, protože to je plná součást Španělského království? V Schengenu jsou, nejsou, mají tam nějaký vyjednaný speciální režim?
0: Jsou součástí Schengenu, ale mají tam speciální režim. Jedna z těch specialit je, že kdo vstoupí do toho schengenského prostoru, tak v momentě, kdyby chtěl z něho vystoupit, to znamená, kdyby chtěli přeplout lodí, trajektem, jakkoliv dostat se do Španělska, ano, na evropské území, tak musí projít ještě druhou kontrolou. Takže jsou tam takzvané dvojí kontroly, což běžně v Schengenu není. Takže to je jedna věc. Co jsem teď zaznamenala, tak taky k 1. srpnu Španělsko na webových stránkách ministerstva vnitra mají oficiálně uvedený i podmínky vlastně, jak dál se postupuje v Ceutě a je tam třeba uvedeno to, co vlastně způsobilo zjevně asi tu první vlnu, ty dezinformace, že v momentě, kdy se dostanou nějakým způsobem do těch moří nebo do toho pobřeží té Ceuty, tak už budou mít právo na to získat nějaký politický azyl, tak je tam jasně řečeno, že nikoliv, museli by mít povolení k pobytu nebo museli by mít nějaký rezidenční povolení vydané před 1. lednem 2026.
1: Tam asi zmatečně pro ně bylo to rozhodnutí nejvyššího soudu španělského, které se týkalo právě té překonání té hranice po moři, ne?
0: Jo, překonání té hranice a ještě tam byla vlastně ta jakoby legalizace toho pobytu těch nelegálních migrantů, takže oni to jasně specifikovali, týká se to jenom těch, kteří už měli nějaký ten pobyt před 1. lednem 2026, to znamená netýká se to těch, kteří budou teď letošní rok do té Ceuty vcházet. Takže oni se to snažili nějakým způsobem teda specifikovat, aby nevzniklo takový ten dojem, který tady byl, jakmile se dostanu do těch pobřežních vod, tak budu mít, nebude na mě spadat ta podmínka, že musím být vrácen zpátky do toho Maroka, ale mám šanci dostat se do té Ceuty a tím pádem, jak jim ty pašeráci, což v těch print screenech bylo i vidět, že jim říkali, jakmile se dostanete vlastně na území Ceuty, tak se dostanete na území Evropské unie, to není pravda. Jo? Z tohohle pohledu tak jednoduché to prostě pro ně není.
1: Vy jste říkala, že co se týče těch lidí teď v té srpnové vlně, tak ty se vlastně nedostali ani do Ceuty a Maročané začali hned lifrovat do autobusu a odvážet teda pryč. Co se týče té červencové, tak tam přes těch 70 tisíc lidí skutečně do toho města proniklo. Drtivá většina ale už byla vrácena mimo hranice Španělska, teda zpátky nejenom do Maroka, ale zpátky do těch zemí subsaharské Afriky. A zhruba 5 tisíc ale lidí zůstává stále v Seu. Těží různě na plážích, v takových provizorních přístřežcích. Pohybují se tam pod dohledem bezpečnostních složek Španělska. Na co čekají? Protože mohou si tam teda vyjednat přes nějaké migrační řízení azyl, nebo jenom čekají na to, kdo je kdy pošle zase zpátky pryč?
0: No já, co jsem tak zaznamenala z těch, já teda jsem sledovala víc tam marocká média, tak co jsem zaznamenala, tak je tam takový trošku jako strach, taková únava z toho, že ani ty úřady, španělské úřady nejsou schopny tu situaci relativně rychle vyřešit. Vyřešit znamená buď teda ty migranty dostat do nějakých těch zařízení, azylových zařízení a zahájit nějak oficiálně ten proces, anebo ve spolupráci s Maročany dostat je z toho území pryč. Jo. Bavíme se tady o 5 tisících, já jsem zaznamenala i nějaké číslo jako 8 tisíc, možná ta čísla nejsou úplně jako přesná, ale pořád je to jako dost lidí na to. Pořád se jako bavíme o tisících lidech, kteří tady prostě během 2 dnů přišli do toho města a nemají jako kde být. Jo. Takže já to tady trošku vnímám, že tady může vzniknout potenciálně ještě další problém. Taková trošku jako frustrace těch místních obyvatel.
1: Oni jsou z toho prý dost naštvaní v tom městě.
0: Že ty úřady to nejsou schopni atmosféra. Prostě vyřešit. Jo. Protože už je to minimálně od té červencové vlny, už je to několik týdnů a stále ti lidé tam jako zůstávají. No. Předpokládám, že jako zůstávají proto, že budou dělat všechno proto, aby se dostali.
1: Dál, prostě. Kolik takových vln ještě přijít může? Jak dlouho, jak usilovně se budou dál snažit uprchlíci překonat tu hranici, aby se z Afriky dostali do Španělska?
0: No já si myslím, že tady ta otázka je jako daleko širší. Určitě ty vlny budou pokračovat. Je samozřejmě otázka, do jaké míry ty bezpečnostní služky teď se podařilo je zastavit, ještě než se dostanou do té Seuty a do jaké míry teda budou schopny přejít ty hranice Seuty. Ale tady je ten problém prostě širší. Ten problém je nějaká jako politicko-bezpečnostní ekonomická situace prostě ve zbytku té Afriky, respektive bavíme se převážně o té sahelové oblasti, to znamená ta centrální Afrika od západu na východ, dá se říct, to znamená od té západní Afriky až po někam po Somálsko. A když se na ty státy podíváme, tak ty státy jako do budoucna, prostě to je snůška problémů, takže tady lze předpokládat, že ty migrační tlaky prostě budou sílit. Jestli to zrovna bude to Maroko, které to bude přitahovat, anebo jestli to budou ostatní státy, Libie, že jo, to je stát, který je v podstatě jako v rozkladu stále, nebo jestli budou někam směrem jako třeba do Egypta, to je jako otázka, jo, kde to bude.
1: Moře, přes Lampedusu a tak dále, že teď prostě jenom mluvíme o jiné migrační trase, ale ten scénář se de facto v těch
0: dokud nebude vyřešena ta situace, zejména v té sahelové oblasti Afriky, tak si myslím, že jako ten problém tady stále bude. Navíc se bavíme o Africe, která jako populačně dost roste, ta sahelová Afrika. Takže jako do budoucna si myslím, že se toho nezbavíme. Je jenom otázka, kde ty trasy budou sílit a jak my tady s tím budeme schopni jako se vypořádat, respektive myslím si, že ten vzor teď, co ukázalo to Španělsko s tím Marokem, by pro nás mělo být nějakým jako vzorem, jak bychom měli spolupracovat při ochraně těch vnějších hranic. Jo. Že to není v rukou jednoho státu, není to v rukou Španělska, není to v rukou ani Maroka, ale musí tam být nějaká spolupráce, musí tam být samozřejmě i finanční prostředky k tomu, aby ty síly mohly být nasazeny, aby mohly být nasazena ta technika, jako jsou drony, jako jsou vrtulníky. Protože samozřejmě, když ty bezpečnostní jednotky jsou nasazeny tady, tak zase chybí někde jinde.
1: Mluvíte teda o příkladu, co se týče té srpnové vlny.
0: Jo, co se týče té srpnové,
1: protože tam to podcenění bylo, ale co se týče teď té srpnové, rozumím tomu. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli popovídat.
0: Děkuji za pozvání ještě jednou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Tereza Němečková, která vede Centrum pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě. A já jsem se jí ptal na migrační vlny mířící do španělské Seuty. Byl to náš první aktuální díl po 3 týdnech letních speciálů. Odteď už budeme se novým zprávám opět věnovat od pondělí do pátku, každý všední den. Naslyšenou zítra.
6: Jak to bylo doopravdy? Soudci Mezinárodního soudního tribunálu v Norimberku, před kterými stáli nacističtí zločinci, neměli jednoduchou pozici.
7: Říká historik Vojtěch Kincl. A bylo třeba dotyčné zločince jednoznačně usvědčit. A otázkou pak je, nepodal zásadní svědectví při tomto procesu také československý lékař?
6: Jak to bylo doopravdy? Ivany Denčevové. Dnes po 8. večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Encyklopedie.
8: Co jsou to skleníkové plyny? Skleníkové plyny brzdí odcházení tepelného záření ze Země do vesmíru a brání tak jejímu ochlazování. Jedná se o přírodní fyzikální proces. Zvýšená lidská a průmyslová činnost, jako je spalování fosilních paliv, kácení lesů, velkoplošný chov dobytka nebo výroba oceli a cementu, ale tento proces zesilují a způsobují větší zahřívání planety. A to kvůli množství takto vypouštěných plynů.
9: Je to něco jako když se zakryjete tlustou peřinou, nebo když dům zaizolujete více, ale stále přikládáte do kamen vevnitř domu. Tedy vlastně vedou k oteplování planety.
8: Vysvětluje Ondráš Přibyla z organizace Fakta o klimatu. Mluví se také o takzvaném skleníkovém efektu. Mezi hlavní skleníkové plyny řadíme oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Někdy se mezi ně počítá i vodní pára. Všechny tyto plyny pohlcují infračervené záření odcházející z povrchu Země. Každý z nich se ale do atmosféry dostává z odlišných zdrojů a zůstává v ní po různě dlouhou dobu.
9: Oxid uhličitý zůstává v atmosféře vysoké tisíce let. Těžko umíme říct, jak přesně dlouho, protože těch cyklů, které ho z atmosféry dostávají pryč, je více, ale ta doba, kterou zůstává oxid uhličitý v atmosféře, je prakticky nekonečně.
8: Přibližuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu.
9: A druhým významným skleníkovým plynem je metan. Je výrazně silnější než oxid uhličitý, ale zůstává v atmosféře mnohem kratší dobu, protože reaguje s kyslíkem na vodu a oxid uhličitý. A průměrně molekula metanu zůstane v atmosféře zhruba 12 let, ale když bychom porovnávali ten oteplovací efekt, tak v průběhu 100 let nějaká tuna metanu má stejný efekt zhruba jako 27 tun oxidu uhličitého.
8: Srovnává Ondráš Přibyla. Třetí z významných skleníkových plynů, oxid dusný, je také silnější než oxid uhličitý. Do atmosféry se uvolňuje hlavně z rozkládajících se dusíkatých hnojiv a zůstává v ní pak asi 300 let. V poměru s ostatními skleníkovými plyny ho ale lidé vypouštějí nejméně. Když se tady mluví o snižování emisí skleníkových plynů v atmosféře, myslí se tím zejména omezování spalování fosilních paliv a přechod na nízkoemisní zdroje energie, utlumení používání dusíkatých hnojiv a zastavení kácení lesů. Skleníkové plyny lze z atmosféry odebírat i technologicky. A nebo, jak připomíná Ondráš Přibyla, taky zcela přirozeně.
9: Proces, který nejlépe dostává oxid uhličitý z atmosféry, tady existuje několik set milionů let. A je to fotosyntéza. Rostliny dokáží vzít oxid uhličitý ze vzduchu a zabudovat ho do svého těla. Potíž je, že když se rostliny zase rozkládají, tak ten oxid uhličitý se uvolňuje zpátky do atmosféry.
8: Konstatuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu. Když se totiž rostliny rozloží do země, navázaný uhlík v nich zůstane uložený. Postupně se promění v uhlí, ropu nebo zemní plyn, tedy fosilní zdroje.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Právě začíná pořad Věda plus inspirativní témata a rozhovory nejen s vědci. Čemu se dnes budeme věnovat? Nové české činidlo pro úpravu vody odstraňuje nežádoucí látky, včetně fosforu. Funguje dobře i při čištění odpadních vod. Kvantová fyzika vidí dál než lidé. Ukazuje to vědecký experiment v centru Olomouce. O jaký experiment se přesně jedná? A vědci v Krkonošském národním parku testují nové metody mapování invazních rostlin. Jak jim v tom pomůže navigace a speciální kamera. I o tom budeme mluvit. Začíná Věda plus dnes s Lenkou Vahalovou.
10: Věda plus.
11: Letošní horké léto zhoršuje kvalitu vodních toků a nádrží, které slouží jako zdroj pitné vody. Do úpraven tak podle odborníků přitéká voda kyselejší, vyšší je i obsah nežádoucích látek. K jejich odstranění vyvinuli odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd činidlo, které je vysoce účinné bez ohledu na teplotu. Funguje i při čištění odpadních vod, především od fosforu, který ve větším množství zhoršuje kvalitu vody.
12: to, že má tu takovou pivní barvu, tak já se jmenuji Pivo Konský, tak právě proto byla snaha, aby i to činidlo, které jsme vymysleli, mělo tu pivní barvu. Ne, ale teďka vážně, ono obsahuje kovy.
13: Takže to byl záměr.
12: Úplně ne, ale vlastně ano, protože ono obsahuje železo a to jí právě barví do takového toho zlatava nebo žluté, žlutohnědé barvy. Skutečně to připomíná pivo.
13: Jenže tato zlatavá tekutina v kádince, kterou mi ukazuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, dokáže vyčistit přírodní nebo odpadní vodu. A to bez ohledu na jejich teplotu, a tedy kyselost nebo zásaditost.
12: To naše nové činidlo je specifické právě tím, že ty kovy, to jsou ty účinné složky činidla, které pak upravuje tu vodu, jsou tady obě, ty základní, to znamená železo i hliník, a jsou na nějakém anorganickém nosiči.
13: A to si můžeme představit jako řetízek z přívězky, který pomocí srážení odstraní nežádoucí látky, včetně fosforu.
12: Funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
13: A to si tady můžeme hned ukázat, protože tady na to máte speciální přístroj. Tady vidím nějakých 8 válců, které jsou průhledné a jsou zaplněné.
12: Tady zrovna vidíte vodu, kterou využívá úprava vody v Plzni. Je to surová voda z řeky Úhlavy, která díky tomu, že to je řeka, tak se její kvalita mění velmi významně v průběhu roku. Stačí, aby významně zapršelo, protože se tam spláchne řada látek z polí.
13: V každém z válců jsou tady zhruba 2 litry vody.
12: Vidíte tady teďka zrovna z těch sklenic výjíždí míchadla. Vezmu si nějakou automatickou pipetu, kde si nastavím to množství, které chci.
13: A Martin Pivokonský k ním teď přidává různé množství činidla.
12: A nadávkuju ho jednoduchým způsobem do té sklenice, tak abych ho rovno měl něco nejvíc asi rozptýl do toho objemu té vody.
13: Takže ta předtím průhledná voda změnila logicky barvu. A tak toto postupně uděláte u všech 8 sklenic.
14: Ano, je to sklenicová optimalizační zkouška.
13: Říká Monika Motlok ze startupu Flock4U a zapíná přístroj.
14: Chvíličku počkám a pustím míchání a spustí se míchací kolony. Ta zkouška bude probíhat teď 30 minut.
13: Pak se vzorky podrobněji analyzují, ale už teď je vidět, že v některých válcích začíná být voda průhlednější.
12: Když se na to takhle podíváte, tak tady vidíte, že tady třeba ty vločky, které tam vznikly, tam vznikají takové jako cucky.
13: To jsou ty nečistoty vlastně.
12: To jsou ty nečistoty s tím činidlem, které ono pospojovalo dohromady, tak vidíte, že tady jsou takové krásně vyvinuté. Teďka, jak se to vypne, tak oni začnou krásně sedimentovat a ta voda nad tím už je krásně čirá. A i pouhým okem je vidět, že ve sklenici 5 a 6 je ta voda taková asi jako nejčirejší nebo má nejskřivější barvu a tím pádem ty podmínky v těch sklenicích jsou ty, které pak si ta úpravna nastaví ve svém provozu.
13: Podobně to podle Moniky Motlok funguje i u odpadních vod.
14: U těch čistíren se bavíme o terciálním dočišťování vody a cílíme na odstranění fosforu. Testujeme na několika úpravnách vody a ta zpětná vazba je v tuto chvíli velice pozitivní. To činidlo je účinnější než ty běžně používané, takže věříme, že to má velký potenciál.
13: Teď startup Hydrologického ústavu Akademie věd hledá možnosti průmyslové výroby činidla. Eva Kézrová, Český rozhlas.
11: Téma ještě doplníme. Za zelené sinice na vodních plochách může horko a především dostatek fosforu ve vodě, který je pro ně jako hnojivo. Do budoucna by ho ale mělo být méně, protože chystaná evropská směrnice zpřísňuje limity pro čištění odpadních vod. Jak ale upozorňuje hydrochemik Petr Purcal z Biologického centra Akademie věd, v létě nejsou zdrojem fosforu jen odpadní vody.
15: To teplo samo o sobě na ten fosfor vliv nemá. Toho tam přitéká přibližně pořád stejně. Ale on se ten fosfor víc točí, říká se tomu vnitřní cyklus v rámci té nádrže, protože během léta je ta biologická produkce vlastně organických látek, které obsahují i ten fosfor, je větší.
13: Právě fosfor je pro sinice, řasy, bakterie a další mikroorganismy skvělou potravou. Jak to tedy vlastně v té vodě funguje?
15: Oni ten fosfor spotřebují, vyroste tam obrovské množství biomasy, to jsou ty zelené vodní květy a nebo ty plovoucí okřehky a další vlastně nežádoucí jevy pro člověka. A během toho oni ten fosfor vyčerpají. Ale pak nastává noc, kdy přestanou produkovat kyslík, tak tyhle ty organismy část kyslíku spotřebovávají pro svůj život. Připojují se k tomu další, což je zooplankton, ryby a bakterie. A dojde k tomu, že ten kyslík už vlastně není vůbec v té vodě.
13: A zároveň je ho tam méně i kvůli teplejší vodě. Takže to je ten vnitřní cyklus nádrže, který jste před chvíli zmiňoval, že nedostatek kyslíku vede ke vzniku fosforu?
15: že jsou tam ty podmínky ideální pro to, aby to všechno narostlo, využije to ten fosfor, zabuduje to do své biomasy, potom ta řasa odumře, klesne ke dnu, kde ji začnou žrát mikroorganismy, bakterie a zase se ten fosfor uvolní do té vody, takže tenhle ten cyklus se neustále opakuje.
13: Pokud vím, tak spolu s dánskými kolegy teď zkoušíte velice zajímavou možnost, jak tento přírodní fosfor z nádrží dostat.
15: Máte obrovské množství nádrží a rybníků, kde nemáme technické řešení na to, aby jsme ty jezera a nádrže vypustili a vybagrovali ten sediment, který obsahuje velké množství fosforu. Takže v rámci tohohle evropského projektu zkoušíme takovou variantu, že bychom tu vodu z hloubky filtrovali skrz sorpční materiál a druhým krokem by mělo být využití tohohle materiálu s tím zachyceným fosforem jako hnojivo pro zemědělství.
13: Konkrétně to testujete od jara na vodní nádrže Vrchlice u Kutné Hory. Jak tedy dostáváte ten kal ze dna nádrže?
15: Používáme solární pohon čerpadla, znamená, že máme solární panely a to čerpadlo běží jenom během slunečních hodin a filtrujeme tu vodu z té hloubky přes ten filtrační materiál. Ono to zachytí nějakou část toho fosforu, ne úplně všechen, to záleží právě na konfiguraci, kolik tam dáme filtrů za sebe. To je taková trubice, která je asi 50 cm dlouhá, naplněná tím sorpčním materiálem, takže jsme schopni odstranit nějakých 20-40% toho fosforu při jednom průchodu tím filtrem.
13: A co vám to zatím ukázalo?
15: Tyhle ty pokusy běží v několika týdenních cyklech. My ten sorpční materiál vlastně potom na vzduchu usušíme a předáme kolegům z Dánské univerzity, kteří to testují právě na různých experimentálních políčkách jako přídavek hnojiva. A odhadem, protože my pracujeme jenom jako v testovacím projektu, jo, s malým množstvím vody, tak jsme byli schopni odstranit, řekněme, pár gramů toho fosforu z té vody. Máme ještě celou příští sezónu na to, aby jsme dosáhli samozřejmě co největší účinnosti toho odstranění fosforu.
13: Věří Petr Porcel z Hydrologického ústavu Biologického centra Akademie věd, že tento způsob pomůže snížit množství fosforu ve vodních nádržích a tím zabránit růstu zelených sinic. Eva Kézrová, Český rozhlas.
11: V centru Olomouce můžete teď narazit na zvláštní krabici. Je černá, mňouká a padají z ní hopíky. Jakkoliv to zní zvláštně, je to ve skutečnosti jen ukázka kvantové fyziky, vztažená na náš běžný svět. Stojí za ní vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a právě tam se teď po rozhlasových linkách vypravíme za popularizátorkou vědy Vendulou Lužnou, která už nám o projektu řekne víc. Hezký den.
16: Krásný den.
11: Můžete nám přiblížit, co je to za krabici a kde je k vidění?
16: My jsme vlastně vycházeli z toho, že je poměrně známý myšlenkový experiment rakouského teoretického fyzika Erwina Schrödingera, který když vlastně přirovnával ten kvantový svět a jeho zákonitosti k něčemu, co si lidé mohou představit, tak právě říkal, že je to jakoby jsme si představili, že v krabici je zavřená kočka a my dokud tu krabici neotevřeme, tak nevíme, zda je živá či mrtvá. A my jsme vlastně vzali tenhle ten myšlenkový experiment a vytvořili jsme velkou kovovou černou krabici, která vlastně v různých intervalech mňouká a tím vlastně odkazuje k tomu Schrödingerovi a k těm kvantovým technologiím.
11: No a proč jste se rozhodli odkazovat právě na Schrödingerův experiment?
16: My v Olomouci máme velmi silný a kvalitní výzkum kvantových technologií a protože kvantové technologie jsou něco, co v poslední době velmi často slyšíme v médiích, ať už se to týká souvislosti s kvantovými počítači či jinými druhy výzkumu, tak zároveň ale pro lidi je to něco, co je velmi špatně uchopitelné. A my jsme vlastně chtěli ukázat, že v Olomouci se touhle oblastí vědy zabýváme se jí na špičkové úrovni, ale zároveň k tomu k té komunikaci vlastně té vědy využít něco, co lidé znají. A troufáme si říct, že zrovna ten Schrödingerův experiment je poměrně popkulturně známý a tak celou tu kampaň vlastně za tu kvantovou Olomouc startujeme tímhletím vlastně hravým experimentem, protože jak byste správně řekla, tak nám vlastně z té krabice nejenom, že ona mňouká, ale nám z ní i v náhodných intervalech vypadávají takové žluté hopíky, které mají znázorňovat vlastně ta kvanta nebo dejme tomu fotony například. a lidé vlastně mohou tímhle způsobem si nějak jako osahat ten kvantový výzkum.
11: Na to jsem se chtěla ptát, co přesně mají symbolizovat ti hopíci a proč zrovna jste vybrali hopíky?
16: Je to tak, že jsme nějakým způsobem teda chtěli vlastně přiblížit lidem ty fotony, proto jsou žluté fotony jako vlastně nejmenší částečky světla a zároveň vlastně když jsme přemýšleli nad celou tou koncepcí, tak spousta z nás, těch vědců, vědkyň, máme malé děti, takže jsme si říkali, že tohle bude i něco, co je poměrně populární mezi dětmi, zrovna hopíky, je to vlastně dobře skladovatelné a využitelné, je to taková vlastně zábavná věc, která je dobře uplatnitelná a lidem se bude líbit.
11: A jaké jsou první reakce veřejnosti, třeba i těch dětí?
16: Ty reakce jsou dobré, my vlastně kolem toho máme celou kampaň Ven kvantum na výlet, kdy lidé mohou vlastně, když odloví to kvantum, ten hopík, který vypadne z té krabice, tak se s ním vyfotit a vlastně pomoci nám vlastně určit polohu toho kvanta, protože my tím zobrazujeme další princip kvantové fyziky a to je Heisenbergův princip neurčitosti, kdy my vždycky nejsme schopni určit u jedné částice zároveň polohu a zároveň její směr. Takže my tím říkáme, pojďme, vemte si to kvantum, ten hopík, vyfoťte se s ním někde na dovolené, třeba teďka během léta a pomozte nám určit polohu toho hopíku. Takže spustili jsme tuhle tu kampaň, už nám chodí první fotografie, my vlastně potom budeme ty lidi losovat a oceňovat je cenami. Nicméně taky se nám stalo, že vlastně to mňoukání té krabice je tak jako realistické, že někteří lidé potom žádali třeba na vrátnici přírodovědecké fakulty o vodu pro ty kočičky uvnitř té krabice, takže jsme doplnili tu krabici nápisem, že opravdu neobsahuje žádná živá zvířata.
11: Říká popularizátorka vědy Vendula Lužná. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
16: Děkuju, naschledanou.
10: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Ve Vědě Plus už míříme do Krkonoš. Vědci v Krkonošském národním parku testují nové metody mapování invazních rostlin. Porovnávají klasický terénní průzkum s drony a speciální kamerou umístěnou na autě. Ta během jízdy fotografuje okolní vegetaci a díky GPS dokáže zaznamenat, kde přesně se jednotlivé rostliny nacházejí a kudy se šíří.
17: Pojďme to tam dát, pánové.
18: S Martinem Vojíkem z Agentury ochrany přírody a krajiny právě připevňujeme na autokameru, která má během dne projet klidně desítky kilometrů krkonošských cest.
17: Momentálně se teda přemisťuje ta kamera na zadní kufr auta.
18: Ale nevypadá to úplně jako klasická kamera.
17: Vede z toho napájecí kabel a je na tom předělaná optika, takže to vlastně vypadá spíš jako taková krabice, na který je předělaný velký foťák.
19: Normálně to zapomněl, jak to bych to zapojil do auta, už by to mělo normálně začít foukat.
18: Super, máme hotovo, kam tedy s kamerou pojedeme?
20: Pojedeme na výrovku.
21: Tak z pravého okýnka vidíme bílou kytku, která, tady je, to je přesně ona, která utekla z nedaleké skalky u horských chat.
18: Teď kamera tu rostlinu krásně snímá. Kolik jich snímků ona vlastně udělá takhle po té cestě, co my teď jedeme?
21: Ta kamera dělá okolo 10 snímků za nějaký časový úsek, záleží na tom, jak jedeme rychle. Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici, takže my jsme potom jakoby schopni z těch dat přesně určit a lokalizovat, kde ta rostlina byla a kde je tedy potřeba s ní něco případně udělat.
18: Zatímco kamera během jízdy sbírá jeden snímek za druhým, data pak putují dál. V postprodukci je zpracovává umělá inteligence, která podle podobnosti jednotlivých snímků pomáhá určit, o jaký druh jde. A přesně takhle si vědci chtějí zmapovat nejen jednotlivé rostliny, ale celé pásy podél horských cest. Kamera přitom není jediná technologie, kterou v Krkonoších zkoušejí, vysvětluje vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
22: Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a s použitím kamery. Výstupem projektu by měla být certifikovaná metodika, kterou by využívali správy chráněných krajinných oblastí a národních parků.
18: Invazní rostliny totiž vytlačují původní druhy a mění podobu horských luk. Pro ochranáře je tak důležité vědět nejen to, kde invazní druhy rostou, ale také jak proti jejich šíření co nejúčinněji něj zasahovat, říká Marcela Nosková ze správy Krkonošského parku.
2: Boj s invazními druhy je běh na dlouhou trať. Někde se rostliny vykopávají, někde se sekají, na některých plochách je pastva.
18: A třeba pod Vírovkou už proto vědci podle Michaely Vítkové nesledují jen samotné rostliny, ale i podmínky, ve kterých rostou.
22: Nacházíme se pod boudou Vírovka na alpínské louce, kde máme umístěná mikroklimatická čidla pod invazním šťovíkem alpským a v kontrolním porostu a zjišťujeme, jak tento invazní druh ovlivňuje povrchovou teplotu půdy a půdní vlhkost.
18: Kamera na autě, drony, terénní průzkum i měření mikroklimatu tak mají společný cíl dát ochraně přírody co nejpřesnější obraz o tom, jak se krkonošská krajina mění. A ten můžou vědci porovnat i s daty starými půl století.
22: Před 50 lety naše kolegyně Jana Husáková zakládala tady výzkum vegetace kolem cest a máme unikátní databázi, kterou můžeme srovnat se současným výskytem.
18: Cesty totiž pro invazní rostliny fungují jako koridory, po kterých se můžou šířit dál do krajiny. Semena můžou přenášet auta, ale třeba i turisté na botách. Z Krkonošského národního parku Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: A ještě to doplníme, právě cesty mohou nepůvodním rostlinám otevřít cestu dál do krajiny, kde se ale tyto druhy v Krkonoších vůbec berou, proč se jim tu daří a jak jejich šíření souvisí s množstvím turistů. Na to se naše vědecká reportérka Karolína Burdová ptala Jana Čudy z oddělení ekologie invazí Botanického ústavu Akademie věd.
20: Invazní druhy vlastně jsou problém už menší stovky let. Jako nepůvodní druhy klasifikujeme všechny, které jsou tady od objevení Ameriky. Jako úplně nejtypičtější cesta, jak se sem dostali, tak je pěstování. Většinou to byly rostliny, které pěstovali lidi na zahrádkách, ale jsou i další možnosti. Třeba se sem dostali jako příměsi osiv s pšenicí ze zahraničí, nebo třeba s bavlnou ze Spojených států, se sojou ze Spojených států, jako příměs třeba rud, dříve jako dohutí. Těch možností je celá řada.
18: A proč je vlastně důležité sledovat ty rostliny podél cest?
20: Prvním způsobem, jak se sem rostliny dostanou, je podél cest. Protože cesty fungují stejně jako pro nás i pro ně jako koridory, podél kterých se můžou šířit. A typicky to probíhá tak, že rostliny jednak se podél cest lépe uchytí, protože tam jsou jiné podmínky, většinou je tam více živin, je tam teplej. Okolí cesty je často narušované, takže vlastně semena můžou vzejít a vyklíčit. Není tam hustý porost jiných rostlin. A pak ty cesty, co je důležité, že vlastně velmi dobře napomáhají šíření rostlin. Například se přichytí na pneumatiky aut nebo na podrážky turistů v Krkonoších a tímto způsobem můžou urazit klidně i desítky kilometrů a vyrůst na jiném místě.
18: Vy ten výzkum provádíte v Krkonoších, proč právě tady?
20: Krkonoše vlastně patří mezi nejvíce navštěvované území turisticky celosvětově. Jestli si dobře pamatuju, tak statistika uvádí, že Krkonoše ročně navštíví okolo 12 milionů turistů. Přitom Krkonoše jsou jako poměrně malé chráněné území, mají asi okolo 600 kilometrů čtverečních a ještě na tomto malém území je vlastně ten tlak turistů, ten nápor lokalizovaný do několika málo míst. A to vlastně vede k tomu, že turisté přispívají k šíření rostlin tím způsobem, jak jsem říkal, a zároveň taky vlastně vytváří velký tlak v těch místech, kde pobývají. Tím, že tam prostě parkují auta, že si tam dojdou na jídlo, že se tam vysprchují, tak prostě to všechno jako ovlivňuje přísun živin a nějaký způsob, jako jak ty rostliny tam můžou růst.
18: Pojďme být konkrétnější. Jak si tohle máme my jako laici představit? Jak ten člověk, tady to sprchování, to, že se staví třeba nové hotely, nové apartmány, jak to ovlivňuje tu biodiverzitu?
20: No vlastně, kdyby jsme se podívali zpátky do minulosti, tak Krkonoše jako území jsou živinově velmi chudé, vznikají z toho chudé půdy a tím, že tady člověk žije a hospodaří, tak přináší spoustu živin. V mnoha obcích navíc ještě jakoby nejsou na to dimenzovaný jako ty kapacity, například čističky odpadních vod a to samé platí i třeba pro ty horské chaty. Na těchto místech, které jsou jako narušované, víc než by bylo přirozené a eutrofizované, tak tam dochází k šíření nepůvodních druhů.
18: O jaké druhy tady v Krkonoších převážně?
20: No, největším problémem v Krkonoších je to šťovík alpský, lupina mnoholistá, kolotočník ozdobný a ještě třeba dodám netýkavku žláznatou, která se šíří podél vodních toků.
18: Vyjmenovává Jan Čuda z oddělení ekologie invazí Botanického ústavu Akademie věd. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Stále posloucháte Vědu Plus na Českém rozhlase Plus a u invazních druhů ještě zůstaneme. Jihočeští vědci se snaží omezit invazní druhy ryb v tůních a rybnících na Vysočině a také na Třeboňsku. Slunečnice pestrá nebo sumeček americký decimují populace chráněných obojživelníků na mnoha místech. Hydrobiologové proto vyvíjí a testují šetrné pasti, které umožní nežádoucí ryby účinně odlovit.
0: Slunečnice tam bude asi super.
4: Žádaný úlovek přinesla ve speciální pasti stůně nedaleko Chlumu u Třeboně hydrobioložka Viktorie Váchová z Biologického centra Akademie věd.
0: Taky vyndáme. To bylo do kýble. Máme tady ještě válcovitou past, potom i hvězdicovitou. Kolem jsou takové otvory, které té rybě umožňují vstoupit dovnitř, ale oni se postupně zužují a tím pádem mají ty ryby potom problém uniknout.
5: Deštníkovou past odnáší hydrobiolog Marek Šmejkal. Blížíme se ke stanovišti, kde je váha a také metr.
23: Musíme zaznamenat úlovek, který jsme ulovili do druhu a také velikosti.
0: Tělo nejdřív to sumečky.
23: 120, 142, 35,5 gramů. Zaměřujeme se na 4 druhy střevličku, karase stříbřitého, slunečnici pestrou a sumečka. Za 2 roky jsme na více než 10 lokalitách odlovili přibližně 100 kg invazních ryb.
5: Stovky invazních ryb můžou napáchat obrovské škody.
23: V této tuni žije člověk obecný i horský. Byl tu zaznamenán i skokan ostronosí. A jejich larvy či půlci mohou být vítanou kořistí sumečka amerického a ten asi nepohrdne ani těmi dospělci čolků. Ta krajina s mnoha tůněmi nemá v České republice jinde obdoby, ale zároveň je tu mnoho rybníků, z kterých se bohužel šíří invazní druhy ryb do těchto tůní a snižují biodiverzitu, která se tam nachází.
5: Hydrobiologové vyzkoušeli tyto pasti v 10 tůních. V Jihočeském kraji a na Vysočině.
23: Každý z těchto druhů reaguje trošku jinak na ty druhy pastí, které používáme. Zdokonalujeme nejenom ty samotné pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě a jaké nejlepší jsou ty návnady v těch pastech. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme, snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně.
5: Pasti se na daných lokalitách osvědčily.
23: Na jedné lokalitě na Vysočině se ve větších počtech vrátila kuňka po našem zásahu, nebo na jedné lokalitě se nám podařilo úplně odstranit karase stříbřitého, což je důležité pro ochranu původního karase obecného.
5: Vědci vyzkouší v příštím roce tyto pasti také v Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: A to už je z Vědy Plus vše. Za pozornost vám za celý tým děkuje Lenka Vahalová.
24: Co je to hoax?
10: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
24: Hoax je označení pro vědomě lživou zprávu, která se tváří jako pravda. Toto anglické slovo sice pochází už z 18. století, ale masově se rozšířilo až s příchodem elektronické komunikace. Jako hoaxy uživatelé nejdříve označovali maily varující před smyšlenými počítačovými viry a vyzývající adresáta, aby zprávu přeposlal, a to co možná největšímu počtu svých známých. Sami o sobě nebyly takové zprávy nebezpečné, ale zahlcovaly e-mailové schránky a někdy mohly obsahovat riskantní návody, jak se neexistujícího viru zbavit. Hoaxy se ale věnují i tématům mimo oblast počítačové bezpečnosti. K oblíbeným námětům patří konspirační teorie nebo nepravdivé bulvárně pojaté zprávy o nejrůznějších zločinech a domnělých hrozbách. S růstem popularity sociálních sítí se hoaxy začaly objevovat převážně tam. Zvědavý uživatel, který na takový hoax klikne, se nic dalšího nedozví, otevře ale stránku s reklamou a pomůže tak tvůrci hoaxu k příjmu.
10: 90kové léto.
25: Jak za socialismu sehnat džíny ze západu? Kdo měl bony, ten byl v klidu.
26: Džíny byly samozřejmě jako velmi poptávaným artiklem. Dali se sehnat především v Tuzexu, i když jako v omezeném množství, anebo právě na černém trhu od různých překupníků. Tam asi člověk, když narazil na tu správnou velikost, která mu seděla, tak asi vyhrál jackpot a měl velké štěstí.
10: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Opoziční politici kritizují vládu, tvrdí, že na současné sucho zareagovala moc pozdě. Na ebolu zemřelo v Demokratické republice Kongo už víc než 2300 lidí. Je to nejhorší epidemie v dějinách země. Fotbalový trenér Tichaj skončil na lavičce druholigového Žižkova. A zítra bude nejdřív oblačno až polojasno, během dne místy zaprší, teploty většinou kolem 20 stupňů, na jižní Moravě i 25.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Opozice kritizuje vládu kvůli reakci na sucho. Kabinet dnes sice rozhodl třeba o tom, že má vzniknout mapa s nejvíc postiženými místy, aby jim stát mohl efektivně pomáhat. Třeba podle Pirátů nebo ODS ale měla vláda reagovat dřív a ne až v situaci, kdy je třeba zasažená úroda. Podobně kritický byl taky bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL.
7: Tady prostě měla dávno naše vláda měla lépe komunikovat, lépe spolupracovat s hejtmany, měli mít data od jednotlivých dodavatelů pitné vody, měli řešit to sucho mnohem dříve, než jak to nastalo.
6: Ministři dnes taky rozhodli o tom, že příští týden v pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Ta má pravomoc koordinovat konkrétní opatření. Současná epidemie eboly v Demokratické republice Kongo se stala nejhorší v dějinách země. Podle aktuálních údajů tam na nemoc zemřelo už 2325 lidí. Nakažených je skoro 5000 a ebola se šíří výrazně rychleji než ve všech předchozích případech.
8: Ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že jedinou horší epidemií eboly bylo šíření nemoci v západní Africe v letech 2014 až 2016. Tehdy tam na nemoc zemřelo přes 11 tisíc lidí a současná epidemie je podle něj na nejlepší cestě tento rekord překonat. Ebola v Demokratické republice Kongo se totiž šíří asi třikrát rychleji než ve všech předchozích případech. Jen za včerejšek tam zdravotníci odhalili přes 100 nových případů. K rychlému šíření nemoci přispívá špatně dostupná péče, doutnající konflikt na východě Demokratické republiky Kongo, velká mobilita obyvatel a také jejich nedůvěra ve zdravotnické a státní instituce. Ondřej Himer, Radiožurnál.
6: Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody.
9: Tady vidíte to naše nové činidlo. Má takové zvláštní vlastnosti, díky kterým funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
13: Přibližuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, že základem je železo a hliník. A jak doplňuje jeho kolegyně Monika Motloch, účinnost už teď ověřují některé úpravny vod.
12: Zpětná vazba je velice pozitivní. To činidlo je účinnější než ty běžně používané.
13: Funguje i při odstraňování přebytečného fosforu z odpadních vod. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Radiožurnál.
14: Fotbalisté druholigového Žižkova budou mít nového trenéra. Po nepovedeném vstupu do sezóny vedení Viktorie odvolalo z funkce Jindřicha Tichaje.
27: Ještě v neděli Tichaj vedl Žižkov v zápase s rezervou ostravského Baníku, který skončil porážkou domácích 1-4. Viktoria z úvodních čtyřkol nové druholigové sezony prohrála hned třikrát a v tabulce je 12. Nového trenéra klub oznámí v nejbližších dnech. Do té doby povede Žižkov dosavadní asistent Petr Papoušek. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
14: Utkání pátého kola šance ligy mezi Jabloncem a Baníkem Ostrava se bude hrát v náhradním termínu. Ligová fotbalová asociace vyhověla žádosti Severočechů o odložení duelu, který se měl původně hrát v neděli 23. srpna. Jablonec ale o 3 dny dřív čeká úvodní zápas posledního předkola konferenční ligy na hřišti skotských Rangers a požádali proto o přesun. Nový termín zatím není znám.
28: Nebezpečí na D6 Ukladna a neprůjezdné silnice na Trutnovsku a Děčínsku. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Kladno a Unhošť se pohybuje chodec 13. kilometr.
29: Ve odstavném pruhu naproti jako na Karlových Vary jde pěšky.
28: Silnice 16 z Trutnova do Nové Paky obousměrně neprůjezdná mezi Pilníkovem a Chotěvicemi. Auto narazilo do stromu, osobním autem se to dá objet po silnici nižší třídy přes Kocléřov nebo Čermnou. Také silnice 13 z Nového Boru do Děčína je neprůjezdná. Uzavírka je mezi Markvarticemi a Huntířovem. V zatáčce se převrátilo osobní auto. Možné objízdné trasy vedou přes Novou a Starou Olešku, to je silnice nižší třídy, nebo Benešov nad Ploučnicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy i 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?
11: I sám Himmler si uvědomoval, že páchání krutých násilností může mít na psychiku jeho mužů neblahé účinky. Vydal proto velitelům SS pokyny, dle nichž měli zajistit, aby stres z neustálého zabíjení nevedl u jejich mužů k brutalizaci. To jasně ukazuje, jak hluboce byl morální řád převrácen.

0: brutalizaci SS-manů, ale pojďme si říci, jaké důsledky druhá světová válka lidstvu přinesla. Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Vojtěcha Kincla.
1: Zanechala po sobě Evropu v naprostém rozvratu. Vedle milionů mrtvých zde byly statisíce sirotků, válečných vdov a lidí bez domova. Kontinentem putovaly obrovské skupiny uprchlíků, bývalých válečných zajatců a vězňů koncentračních táborů, kteří se snažili vrátit domů nebo najít své blízké. Mnohá města ležela v troskách, doprava byla ochromená a hospodářství zničené. Zásadní roli tehdy sehrával rozhlas, který předával aktuální informace, pomáhal hledat pohřešované osoby a zprostředkovával zprávy rodinám rozděleným válkou. Vedle materiálních škod však zůstala především hluboká psychická traumata. Ta se přenášela do dalších desetiletí a v mnoha rodinách ovlivnila i následující generace.
2: Oběti násilí se vyskytovaly všude. A totéž můžeme říci do určité míry i o pachatelích. Co se týče těch, kdo páchali kruté násilnosti pod záštitou nacistů a jejich spojenců, mnozí z nich padli do zajetí. Mnozí další však dokázali uniknout v přestrojení za vysídlence nebo se jednoduše zařadit zpátky do civilního života. Takových lidí existovaly desetitisíce a v mnoha směrech utrpěli stejnou psychickou újmu jako jejich oběti. Nesmíme zapomínat, že vojáci, kteří násilnosti páchali, nebyli ve většině případů psychopati. Nýbrž patřili na začátku války mezi běžné členy společnosti. Podle jedné psychologické studie věnované takovým jedincům prožívali téměř všichni zpočátku krajní odpor k činům, které se od nich vyžadovaly. A mnozí z nich ještě dlouho nebyli schopni pokračovat v plnění svých povinností. Čím více toho však měli za sebou, tím méně se zdráhali připravit někoho o život. A namísto toho začali prožívat zvrácené potěšení, ba euforii s porušováním mravních norem. Pro některé z těchto lidí se zabíjení stalo závislostí a svá zvěrstva páchali stále zvrácenějšími způsoby.
0: Napsal Kate Love a tím nám otevřel také téma související s hledáním a především potrestáním viníků těchto ohavných zločinů.
1: Myšlenka potrestání nacistických zločinců vznikala už během války, přesněji od 13. ledna 1942 podepsáním tzv. Svatojakubské deklarace 9 státy, včetně Československa. Cílem bylo dopadnout válečné zločince. Spojenci se však dlouho neshodovali, jak přesně postupovat.
0: Proč měli tyto nejasnosti?
1: Někteří politici, zejména Stalin v Sovětském svazu, uvažovali o okamžitých popravách, tedy bez soudu. Britové i Američané nakonec prosadili soudní cestu, která měla prokázat vinu na základě důkazů.
0: Byl ten klíč, aby se lidstvo před soudem dozvědělo nejen o těch vinách a zločinech, ale aby také bylo spravedlnosti učiněno zadost?
1: Ano, ale obtížné bylo už samotné vymezení zločinů. Nikdy předtím se svět nesetkal s tak rozsáhlým systémem státem organizovaného vyhlazování. Bylo nutné vytvořit nové právní kategorie, například zločiny proti lidskosti. Zároveň bylo třeba shromáždit obrovské množství dokumentů, svědeckých výpovědí a dalších důkazů.
0: Symbolickým se stal soudní proces, který se odehrál v Norimberku.
3: Dostali jsme několik velkých gramofonových desek s nálepkou Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku. Na papírovém obalu je napsána tuškou anglická poznámka. Česká svědectví. Desky přivezl do Prahy redaktor František Sachs z Práva lidu a obsahují výpovědi lidických žen a dětí před Norimberským soudem při procesu s esesáckými zločinci, vrahy a únosci dětí. Každé svědectví začíná přísahou. Hlas vyslýchajícího je hlasem prokurátora, čili žalobce, který podle amerického trestního řádu provádí výslech své svědkyně. Zvukový záznam není dokonalý. Svědkyně hovoří tiše. Zvukový technik musil její hlas zesilovat na nejvyšší stupeň a proto občas toho ozve hlas vyslýchajícího nebo tlumočníka nepříjemně ostře.
4: Dobrý přísahám.
5: Přísahám při Bohu.
6: The Almighty and Omniscient.
5: Všemohoucím a všemohoucím.
6: That I will speak the pure truth.
5: Že budu mluvit přímo čistou pravdu.
7: Že budu mluvit přímo čistou pravdu.
1: Tribunál byl ustaven na základě londýnské dohody o stíhání válečných zločinců z 8. srpna 1945 uzavřené mezi Spojenými státy, Sovětským svazem,

0: Německu, Británii a Francii. Norimberský proces začal 20. listopadu 1945 a skončil 1. října roku 1946. Před Mezinárodním vojenským tribunálem stanulo tehdy 22 hlavních nacistických představitelů. Soud vyslechl stovky svědků a pracoval s tisíci dokumentů.
1: Jedním z klíčových svědků byl československý občan, lékař, který před válkou působil v jihlavské nemocnici, doktor František Bláha. Ve svém prohlášení pro tento norimberský tribunál uvedl:
2: Za svého pobytu v Dachau byl jsem svědkem velmi četných lékařských pokusů na lidech. Tito lidé nikdy k tomu nedávali dobrovolně souhlas, ale byli k tomu přinuceni. Více než 12 vězňů bylo podrobeno zkouškám s malárií, které prováděl doktor Klaus Schilling od roku 1941 do roku 1945. Dostal osobně rozkaz od Himmlera, aby prováděl tyto pokusy. Oběti byly uměle infikovány komáry, nebo jim byly dávány injekce maláriových virusů braných z moskytů.
0: Doktor medicíny František Bláha se narodil roku 1896. Vystudoval medicínu a před válkou působil jako lékař, mimo jiné také v jihlavské nemocnici. Patřil k demokraticky smýšlejícím intelektuálům a po okupaci se zapojil do odbojových aktivit. Za tuto činnost byl zatčen gestapem a v roce 1939 deportován do koncentračního tábora Dachau.
1: Jistá peripetie, na kterou také doktor František Bláha upozornil, bylo, že lidé šli vstříc vlastní záhubě. Jak tomu rozumět?
0: Vězni se domnívali, že když poctivě nahlásí zdravotní potíže nebo se přihlásí k lékařskému vyšetření, dostane se jim pomoci. Ve skutečnosti byli často vybíráni pro pseudovědecké experimenty nebo přímo k likvidaci.
1: Týkalo se to i lékaře Františka Bláhy?
0: Ano, týkalo se to i samotného Bláhy. Jako lékař byl podrobně sledován a stal se objektem zájmu nacistických lékařů. Jeho odborné znalosti a zdravotní stav ho nakonec přivedli do situace, kdy mu hrozilo zařazení do dalších pokusů, což mohlo znamenat jistou smrt.
1: František Bláha měl svým způsobem štěstí, v neštěstí popisuje nám to Jana Havlínová ve své bakalářské práci nazvané Československo a norimberský proces.
3: Když měl podstoupit další lékařský zákrok, operativní odstranění žaludku a žlučníku, utekl přímo z operačního stolu a po několik dní se skrýval. V kartotéce byl mezitím odepsán jako mrtvý a tak mohl pracovat na plantáži jako řadový vězeň. O pár měsíců později byl přeřazen do chemických laboratoří a v červnu 42 nastoupil do nemocnice jako chirurg, aniž by měl kdo podezření, že se jedná o dříve uprchlého pacienta. Jeho úkolem bylo vyučovat absolventy lékařské akademie a provádět operace přímo na zdravých vězních. Když toto odmítl, byl přeřazen do márnice, kam denně svážel stovky mrtvých těl od poprav, z transportů a podobně. Převážel je v plechovém vozíku. Ale vždy, když jel povoz prázdný, naplnil ho vším, co bylo v nemocnici k sehnání. Často se jednalo o šaty a chléb, které dodával do trestního bloku českým vězňům.
1: František Bláha své vzpomínky později sepsal do knihy nazvané Medicína na sesí a můžeme si tam přečíst i následující text.
2: Některé lebky a části kostry nebo i celé skelety, denně odřezávané a preparované, vyvařované a zase přesně anatomicky konstruované dráty dohromady, byly předmětem řemeslné výroby soukromých zakázek jednotlivých SS-manů. Patřilo k módě, aby každý z nich měl buď lebku nebo i hnáty nad svým psacím stolem. Samozřejmě to musely být lebky mladých vězňů s bezvadným chrupem a ne staré nebo dekalcifikované. A tak byl i zdravý chrup v táboře velmi hledán a pro další život svrchovaně nebezpečný.

0: Jídlu jsme dostávali malý krajíček chleba, to byla snídaně.
1: We were just given a little piece of bread for breakfast.
0: K obědu jsme dostali polívku, to byla samá voda.
1: For lunch we were given some soup, which was only consisted only from water.
0: A někdy jsme v tom našli brambor nebo kost.
1: And here and there we found a piece of potato or a piece of bone.
0: K večeři jsme znovu dostali ten malý krajíček chleba.
1: For dinner we were given again a little piece of bread.
0: Malé děti plakaly.
1: The little children were crying.
0: A když jsme ten chleba pro ně schovali.
1: And then we had tried to hide the bread for them.
0: Tak na ně Němci vzali a nedostali jsme nic.
1: Then the German women took it away from us and we were not given anything to eat.
2: František Bláha se posléze stal šéfem bakteriologického oddělení v daném koncentračním táboře. Co tato funkce obnášela, nám zprostředkovává také Jana Havlínová ve své bakalářské práci.
3: Tato funkce mu umožnila nejen mít přehled nad každodenním počtem zemřelých v táboře, ale také každý večer přeměnit pitevnu a bakteriologické oddělení v improvizovanou ambulanci pro vězně nebo ve skrýše před transporty smrti. Zde také byly pořizovány a vězňům pracujícím na plantáži předávány záznamy a fotografie, které měly svět informovat o dění v táboře. Na závěr své výpovědi Bláha dodal, že tábor za jeho pobytu několikrát navštívili i obžalovaní. Tímto svědectvím vyvrátil argumenty obhajoby, že jejich klienti nic o vyhlazovacích praktikách nacistů netušili.
4: Po válce se ukázalo, že velkou část dokumentace nacisté zničili. Mnoho svědků zemřelo a řada obžalovaných tvrdila, že si na nic nepamatují nebo o ničem nevěděli. Právě proto byly výpovědi přeživších a dochované dokumenty pro soudní procesy naprosto klíčové. Bez nich by bylo mnohem obtížnější jednotlivým pachatelům prokázat konkrétní odpovědnost. A v tom spočíval později problém, neboť justice požadovala prokázání vraždy konkrétních obětí konkrétním pachatelem. To bylo velmi obtížné nejen ke zničené dokumentaci, ale i vzhledem k nepřátelství mezi východním a západním blokem, které si nechtěli předávat důkazy a odhalovat válečné zločince využívané v bezpečnostních strukturách.
2: V úvodu pořadu jsme slyšeli část prohlášení klíčového svědka při norimberském procesu lékaře Františka Bláhy. A v tomto svém prohlášení také uvedl.
5: V letech 42 až 44 prováděl pokusy na lidech i doktor Zygmunt Rascher, který zjišťoval účinek přivoděný změnou tlaku vzduchu. Až 25 lidí se umístilo současně do zvlášť postavené komory, ve které bylo možno zvyšovat nebo snižovat tlak podle potřeby. Šlo v zásadě o to zjistit účinek rychlého pádu padákem. Viděl jsem oknem lidi, kteří leželi v bezvědomí na podlaze. Většina vězňů hynula těmito pokusy v důsledku vnitřního krvácení do mozku nebo do plic. Četní lidé chrlili krev, když byli vytaženi z komory. Musel jsem tahat těla z komory a posílat vnitřní orgány zahynuvších lidí do Mnichova. 400 až 500 vězňů bylo podrobeno těmto pokusům. Ti, kteří nezahynuli, byli přeloženi do oddělení pro invalidy a později zahubeni.
2: Ano, přesně tato slova zaznívala před norimberským tribunálem jako očité svědectví zločinu a zvěrstev, které nacisté na vězních prováděli, a tím ještě ve výčtu, alespoň necháme-li pokračovat text Františka Bláhy, bohužel nekončíme.
5: Rascher také konal pokusy, které zkoumaly účinek studené vody na lidi. To se dělalo proto, aby byl zjištěn způsob, jak oživovat letce, kteří utrpěli havárii a spadli do moře. K těmto pokusům bylo použito asi 300 vězňů, většina z nich zahynula. Ti, kdož zůstali naživu, většinou zešíleli. Poslali je do oddělení pro invalidy, kde byli později usmrceni jako oběti oněch zkoušek s vyšším tlakem vzduchu. Vím pouze o dvou lidech, jednom Jugoslávci a jednom Polákovi, kteří vše přežili. Ale oba se stali duševně chorými.
4: Svědectví Františka Bláhy patřilo mezi důležité důkazy o fungování koncentračního systému a o lékařských experimentech prováděných na vězních. Vyvracelo tvrzení některých obžalovaných, že o těchto praktikách nevěděli nebo že šlo o ojedinělé excesy. V hlavním norimberském procesu byli Wilhelm Frick, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg a Fritz Sauckel odsouzeni k trestu smrti. Walter Funk dostal doživotní trest odnětí svobody.
2: A kdyby nebylo Františka Bláhy a jeho svědectví, měli šanci uniknout trestu?
4: Bylo by přehnané tvrdit, že bez Bláhovy výpovědi by těmto trestům unikly, protože soud disponoval velkým množstvím dalších důkazů. Jeho svědectví však významně přispělo k vytvoření celkového obrazu nacistického systému a posílilo důkazní řetězec proti obžalovaným.

0: Bylo pro nás hrozným rozčarováním, když s úměrným rozběhem všech ostatních oborů vědních i technických se objevila i lékařská věda německého národa v nejpřednějším šiku vražedných a bestiálních zbraní proti bezbraným lidem všech národů a států. Po těch 6 letech nejrůznějších hrůz, bestiality bojových front a táhnoucích vojenských mas, nelidského týrání a ubíjení statisíců bezbraných vězňů ve všech táborech a věznicích Velikého Německa vím, že to všechno byly neomluvitelné, ale pochopitelné, z největší části prudké maniakální afekty individuální i davové hysterie tohoto stádního národa, který si dal za krátkou dobu 10 let namluvit a vemluvit díky své staleté militaristické výchově přesvědčení, že vojenský a politický cíl a účel lze zaměnit s kulturou a filozofií.
1: František Bláha bez pochyby žil i v dalších letech spjat s tím, co sám zažil v koncentračním táboře. My jsme slyšeli jeho prohlášení před Norimberským soudním tribunálem. Následovala posléze kniha, vydaná byla v roce 1947, nazvaná Medicína na scestí. A tam nejen rozvíjí své očité zážitky, ale především si sám klade otázky, jak se něco takového vůbec mohlo stát.
2: Je to mimořádně cenný historický dokument. Bláha v něm zachytil vlastní zkušenosti z Dachau a podal jedno z prvních československých svědectví o zneužití medicíny nacistickým režimem. Kniha je současně varováním, jak snadno může být věda zbavena etických hranic a zneužita totalitní mocí.
1: František Bláha píše i toto.
0: Avšak těžko jsem dovedl pochopit a ujasnit si pro nás tu nejsmutnější zkušenost, že muži, jejichž jména se skvěla v předních řadách korifejů vědy lékařské a na titulních stránkách vědeckého bádání pro dobro lidí, se mohli obratem stát plánovitými a úmyslnými vrahy, experimentátory a trýznitali právě ve jménu této své německé vědy. Tady, v tichu za frontou, v bezpečí, v laboratořích klinik a univerzitních ústavů a zvláště průmyslových koncernů německého, chemického a farmaceutického světa, byly plánovány beze všech skrupulí takzvané vědecké pokusy na lidech, kteří měli skoro všichni 100x větší úroveň lidskou a často i vědeckou, než ti, co je usmrcovali.
1: Knihou Medicína na scestí však pro Františka Bláhu neskončilo vyrovnávání se s tím, co byl nucen prožít v koncentračním táboře. Věnoval se danému tématu i nadále.
2: Velkou část své práce zasvětil studiu následků, které pobyt v koncentračních táborech zanechal na přeživších. Díky němu proběhl v letech 1959 až 1964 plošný screening přeživších z koncentračních táborů a vyhodnocení jejich zdravotního stavu. Odhaleny byly dlouhodobé důsledky na tělesné a duševní zdraví bývalých vězňů. Dnes bychom hovořili o posttraumatické stresové poruše, tehdy však šlo o nový a teprve se rodící obor psychiatrie. Výzkumy ukazovaly dlouhodobé deprese, poruchy spánku, úzkosti, zvýšený výskyt kardiovaskulárních onemocnění i zkrácení délky života. Českoslovenští odborníci, mezi nimi i František Bláha, patřili k průkopníkům systematického sledování těchto následků v Československu, ačkoliv komunistický režim neměl v úmyslu podporovat všechny oběti nacismu bez rozdílu. A mimochodem, posttraumatická stresová porucha byla poprvé vědecky definována norským lékařem českého původu Leo Eitingerem, který na základě výzkumu přeživších holokaustu odborně popsal v roce 1973.
1: Možná zajímavostí je, že tyto výzkumy probíhaly i v době poměrně nedávné a výstupy zaznamenaly, že jistá traumata se přenášejí z generace na generaci, možná až k potomkům, kde by to laik ani nečekal.
2: Současný výzkum, například Rachel Yehudi, navíc naznačuje, že těžká traumata mohou ovlivňovat i další generace prostřednictvím psychologických mechanismů a pravděpodobně i některých epigenetických změn. V tomto směru byl Bláha jedním z těch, kteří se na problém orientovali a upozorňovali již desítky let předtím, než se stal předmětem rozsáhlého mezinárodního výzkumu.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je československý lékař nepodal zásadní svědectví při norimberském procesu a stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Vojtěcha Kincla.
2: Jednoznačně podal. František Bláha patřil mezi svědky, kteří pomohli zdokumentovat fungování nacistického represivního systému a odhalit zločiny páchané v koncentračních táborech. Jeho svědectví nebylo jediným důkazem, ale bylo významnou součástí mozaiky, která umožnila pachatele usvědčit.
1: Bez pochyby byl lékař František Bláha také osobností morálně ukotvenou.
2: Právě spojení odborné erudice, osobní statečnosti a celoživotního občanského postoje činí z Františka Bláhy jednu z pozoruhodných osobností československých dějin 20. století. Po celý život vystupoval proti nespravedlnosti a hájil demokratické hodnoty. V období normalizace se kvůli svým postojům dostal do konfliktu s režimem a nakonec se zařadil mezi signatáře Charty 77.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Jiří Pochvalovský, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen dnešní díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Ex Libris.
1: Ztracená země. Jaký je příběh moderního Ruska?
0: Toto není kniha o Rusku, na kterou je západní čtenář zvyklý.
1: Filip Šerf se ve své knize vyhýbá pohledu z perspektivy západu.
0: V západním diskurzu dominující příběhy osob na okraji ruské politické moci sice čtenáři mohou ukázat, co se s Ruskem děje, nikoliv však proč se tak děje?
1: V čem je Rusko ztracená země?
2: Ex Libris. Zítra po 20. hodině na Plusu.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku z 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Stát spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří mapu míst, která nejvíc trápí sucho. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na mapě bude asi 500 problematických lokalit, odkud mizí voda nejrychleji. Stát tak podle premiéra bude moct přímo tam směřovat finanční pomoc. Ruský nejvyšší soud zamítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Protiválečné liberální straně zakázal soud kandidovat minulý týden potom, co vyhověl žádosti a stížnosti pro kremelské nacionalistické strany Rodina. Americký prezident Donald Trump pohrozil Ománu bombardováním. Televizi Fox News řekl, že ho Spojené státy úplně rozbombardují, pokud se jim postaví do cesty při jednání s Íránem o plavbě Hormuzským průlivem. Země má přitom s Washingtonem uzavřenou dohodu o vojenské spolupráci. Fotbalisté Červené zvezdy Bělehrad budou mít ve dvojzápase posledního předkola Evropské ligy proti plzeňské Viktorii nového trenéra. Dejana Stankoviče nahradil po nezdaru v kvalifikaci ligy mistrů Španěl Albert Riera. Úvodní duel odehrají Západočeši v Srbsku už ve čtvrtek.
5: Omezení na D2 u sjezdu na Hustopeče a neprůjezdná silnice 16 na Trutnovsku. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Hustopeče překáží odstavené osobní auto. Kilometr 25,5, dejte pozor, blokuje pravý pruh nebo jeho část. Podobně na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Roudnici na 38. kilometru stojí nákladní auto s defektem a také tam je zavřený pravý pruh, vybočuje se vlevo. Silnice 16 z Trutnova do Nové Paky stále obousměrně neprůjezdná. Mezi Pilníkovem a Chotěvicemi auto narazilo do stromu. Možné objízdné trasy vedou přes Hostinné a Rudník, případně Kocléřov. A na silnici 13 z Nového Boru do Děčína už uzavírka skončila. Následky nehody mezi Markvarticemi a Huntířovem se objíždí Kivadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnešní noc bude oblačná až polojasná. Na východě republiky bude zpočátku ještě doznívat déšť a ochladí se na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se můžou objevit přehánky. Během dne se bude pak od jihozápadu zatahovat a místy zaprší. Podle Českého hydrometeorologického ústavu hlavně v jihozápadní polovině Česka. A teploty zítra 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 25. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Je pondělí 17. srpna, já jsem Daniela Vrbová a začíná Reparát. O škole a školství jinak a lépe. Dnešní pořad vysíláme v repríze. Možná takové děti znáte i ze svého okolí. Aktovku si přáli už v 5 letech, jak se těšili do školy. Na prvním stupni hltali každé slovo paní učitelky. Škola byla jejich svět. S přechodem na druhý stupeň jsou ale najednou jako vyměněné. Pasivní, roztěkané a v hodinách je nic nedokáže zaujmout. Někdy s různými záminkami školu vynechávají, a to i celé týdny nebo měsíce. Můžou zatím být rodinné problémy, psychika, stres, anebo taky v uvozovkách jenom věk. Co se u dětí láme kolem 10. až 11. roku života? Jak na to mají být rodiče a pedagogové připraveni a s čím v tomto ohledu můžou dětem pomoct? Na to se zaměří dnešní reparát, natáčený s účastí publika v budově Českého rozhlasu v Praze v kavárně Radio Café. Pozvání přijala psychoterapeutka a ředitelka střediska výchovné péče Svitavska Alfa Vlasta Pechancová. Vítejte.
7: Hezké odpoledne.
8: Vaším zařízením Alfa projde ročně kolem 400 dětí, s nimiž si ve školách a ve školkách pedagogové a rodiči často nevědí rady. Mluvíte tady na základě bohaté praxe. Když se zaměříme na ten věk, proč se podle vás některé děti s přechodem na druhý stupeň základní školy tak radikálně mění?
7: Pro ty děti je nesmírně těžké v dnešní době si najít svoji identitu a hodně si potřebují najít i svoje místo ve skupině. A to, co dřív na prvním stupni směřovali hlavně k paní učitelce, tak teď už se mnohem víc obrací ke svým vrstevníkům a dívají se na to, jak jsou vlastně v těch sociálních stazích úspěšní. A pokud v tomhle období se jim zrovna tento vývojový úkol moc nedaří, tak to ohrožuje celou školní docházku. Děti v tomhle věku třeba vyhledávají i daleko víc interakce, nejenom face to face, ale i na sociálních sítích. A to máme už výzkumně mnohonásobně potvrzené, že srovnávání s nějakými idoly na sociálních sítích vede prokazatelně k snížení sebevědomí dětí, které potom my jako rodiče i jako pedagogové se snažíme zase pozvednout, aby věřili tomu, že takoví, jací jsou hodnotní.
8: Vidíte tam i ten faktor vlastního mobilu, který tou dobou v tomto věku děti už většinou dostanou, nebo to, že právě se už nějak pokoutně dostávají i na ty sociální sítě. Přece jenom 10-11, to je ještě moc mladý věk na ty sociální sítě.
7: Na sociálních sítích jsou i menší, mladší děti. My v Alfě máme teď aktuálně rekordmany i s 20 hodinami denně na mobilu a z toho třeba s převážnou částí na sociálních sítích. A to jsou děti, které třeba nebyly měsíce ve škole. I ten fakt, že jsou vystaveni tolika rychlým videím za sebou, to, že se přestávají fyzicky hýbat, to, že se jim rozpadne režim dne, to, že vlastně zanedbávají spánek, tak to jsou další faktory, které táhnou tu jejich psychiku dolů.
8: Co třeba stoupající očekávání a s tím spojený možný stres s přijímačkami na střední školu nebo ty otázky, co budeš dělat po škole, to také hraje roli?
7: Přijímačky na střední školy, tak jak jsou v současné době pojaté, jsou opravdu devastující. To je něco, s čím bychom jako systém měli rozhodně pohnout. Vidím, že nějaké snahy jsou, aby se třeba přijímačky konaly dříve, než se podávají přihlášky. To je taková dílčí změna, která by mohla trošičku pomoct, ale samotný ten princip, že vlastně se celá devítka, než kvůli už třeba od půlky osmičky, se už začne makat na přijímačky a vlastně všechno ostatní jde bokem, rodiče zainvestují mnoho ještě do dalšího doučování, tak je to něco, co vytvoří silný tlak na to dítě a pak má podat výkon v jednom konkrétním čase ve třídě, která je nabitá stresem a napětím, obzvlášť ve velkých městech. Je to očekávání na to, že teď se rozhoduje o celé mé další životní dráze veliké a to dítě nechce selhat a pak vlastně pokud nemá dobře vybudované strategie zvládání stresu, tak většina z nich opravdu nepodá ten výkon, který odpovídá jejich znalostem, neprodají vlastně to, co celé ty měsíce střádali a hlavně třeba na ty výsledky čekají další měsíc a to je pro jejich psychiku taky obrovská zátěž.
8: Na co si tedy rodiče musí dávat pozor, pokud by chtěli pomoci těm dětem předejít možným problémům vážnějšího charakteru v budoucnu v tomhletom věku s přihlédnutím k těm faktorům, o kterých jste teď mluvila?
7: Vychovávat v dnešní době děti není vůbec snadná záležitost. Nemůžeme se vlastně v mnoha ohledech opřít o svou vlastní zkušenost, když jsme dorůstali my. Takže já si moc cením každého rodiče, který se aktivně zajímá o to, jak být rodičem v dnešní době. a vystává nám stále víc téma identity, téma sociálního začlenění a psychické odolnosti. A to mají rodiče hodně ve svých rukách a samozřejmě staví na základech, které si vybudovali s tím dítětem, když bylo malé. Jde o to s tím dítětem trávit aktivní čas, zajímat se o něj, nestratit s ním kontakt, podílet se na jeho životě, potom v období dospívání stavět dobře a pevně a přitom laskavě a ideálně jednotně oba rodiče nějaké hranice tomu, co dítě přirozeně zkouší, objevuje svět, ale vlastně pořád by tam měl být ten rodič jako průvodce a nenechat ty děti ani moc volně, ani moc utaženě a v tomhle období se probojovávat. A to je pro ty rodiče velmi těžké, protože oni vlastně tu hranici, kterou by měli dát, a hledají hodně obtížně, nemají se o co opřít a někdy to je o tom, že sami rodiče nemají sílu na to vychovávat dospívající dítě, protože to znamená třeba s ním absolvovat mnoho konfliktů, mnoho střetů o ty jednotlivé hranice, ať už se to týká domácí přípravy do školy, domácích povinností, času na elektronice, stravy, pohybu, spánku, všech těchhle náročných věcí, tak všude tam si ten náš dospívající hledá svoji vlastní cestu a někdy se střetává přirozeně s hodnotami té rodiny a musí si vyjednat, jak to teda bude nově.
8: Jaký je rozdíl mezi dospívajícími chlapci a dospívajícími dívkami z hlediska výchovy?
7: Je to samozřejmě rozdíl, že děvčata, pokud se úplně nedaří jim právě ten vývojový úkol hladce, to znamená, že bychom měli dívčinu, která má vrozeně dobrou výbavu, stabilní centrální nervovou soustavu, má kamarádky, je začleněná v dobrých volnočasových aktivitách, daří se jí ve škole a má stabilní rodičovský pár, který spolu dobře vychází. Tak takových dětí máme určitě nějaké takové, ale moc jich není. U těch dívek víc hrozí to, že vlastně ty potíže se obrací dovnitř, že se internalizují a že se manifestují víc v podobě sebepoškozování, úzkostí, depresivního prožívání, takové životní vlastně apatie, takové ztráty síly k životu. A to se potom projeví třeba tím, že nemají odvahu vůbec chodit do školy, ale ani do žádných třeba aktivit mimo rodinu. A jejich komfortní zóna se postupně zcvrkává až na třeba jenom postel a mobil. Přestávají třeba jíst, do tohohle ranku patří i nárůst poruch příjmu potravy a pro ty rodiče je to velmi těžké vlastně tu holčinu nějak aktivovat. Oni sami vidí, že ona tu sílu k životu ztrácí. Sebevražené pokusy tam do tohohle období patří taky. U těch chlapců tam samozřejmě taky jsou chlapci, kteří jdou touhle cestou, ale daleko více třeba ten jejich vývojový neklid a tenhle úkol manifestuje třeba ve vymezování vůči autoritám, v konflikte s učiteli, v nějakém potulování s partou a testování hranic, adrenalinových zážitků. Někdy třeba excesivně sportují, někdy hodně se přetěžují a zraňují tím, že třeba cvičí nadměrně a usilují třeba o nějaký ideál krásy. Záleží, koho si v tom čase zvolí jako svůj vzor, protože málo kdy je to tatínek.
8: Vy pracujete s dětmi, které mají často více problémů nejenom ve škole, ale třeba řeší i nějaké rodinné problémy. Absence dobrých, pevných, dospělých vzorů v tomto věku. Jak si to děti kompenzují?
7: No tak rozpad základního rodičovského páru znamená ztrátu stability a na dítě v každém věku to dopadne velmi těžce. A i když se rodiče snaží a zachovají svoji rodičovskou roli, tak to, že děti žijí v nestabilním partnerském prostředí svých rodičů, tak to je něco, co se podepisuje na jejich psychickém zdraví. A to, co vlastně my si třeba málo kdy uvědomujeme, když to dítě máme ve škole, tak je to, že třeba to dítě už několikrát změnilo aranžmá, ve kterém žije. Takže někdy my máme ve třídě dítě, které třeba v rozmezí několika let třeba 4x, 5x změnilo základní nastavení svoje. A to ho velmi oslabuje.
8: Ke komu se v takových chvílích děti upínají a mohou to být pedagogové? A jak to ti pedagogové poznají? Protože představuju si to tak, že teenageři málo kdy přijdou za paní učitelkou a řeknou, buď mým vzorem teď ty.
7: Já moc děkuju za tu otázku, protože to je taková moje výzva i pro pedagogy, kteří nás poslouchají, a my třeba v Alfě se rozhodně ubíráme touto cestou, aby jsme vlastně nerezignovali na tu příležitost a na tu šanci být důležitými dospělými pro děti, které potkáváme a které vzděláváme a vychováváme. To bych chtěla zdůraznit, že vlastně vzdělávání a výchova je zakotvena ve školském zákoně jako ten cíl vzdělávání. A možná ta výchovná role, která dřív nebyla třeba tak zdůrazňovaná, tak bude v tomhle čase nestabilního společenského prostředí, ale i nestabilních rodin, stále víc a víc akcentovaná právě ve školním prostředí, kde děti tráví hodně času. A třeba učitelky na prvním stupni znají většinou prostředí, ze kterého ty děti přichází, a mohou, pokud chtějí a pokud k tomu mají odvahu, se stát velmi významnými dospělými v životech svých žáků, a skoro bych si troufla říct, že můžou i ledas co napravit. Právě ta jejich stabilita a jejich vlastní bezpečná jistota vevnitř a to, že se k tomu dítěti vztahují s pozorností, s laskavým zájmem, ale i s pevnými hranicemi, tak vlastně může vytvořit takové výchovné prostředí, kterém se tomu dítěti daří. A my nezřídka potkáváme děti, které vlastně v tomto prostředí, které my jim třeba u nás ve středisku vytváříme, tak vlastně opouští i ty náročné strategie chování, kvůli kterým k nám třeba přišli.
8: To je ale situace, kdy učitel nebo učitelka má tu kapacitu vytvářet ty vztahy jeden na jednoho, ale pokud má třídní kolektiv, já nevím, 20 dětí, tak tam je strategie přežití pro pedagoga jaká?
7: Já bych pedagogy určitě pozbuzovala k tomu, aby oni si nastavovali a usilovali se svým vedením o to, aby mohli svoji práci dělat kvalitně. To by v tom prostředí našem aktuálním znamenalo třeba usilovat o to, aby měli dostatek třídnických hodin, aby mohli s těmi dětmi opravdu navazovat kvalitní vztahy a mohli je dobře znát, mohli společně řešit situace, mohli přijímat výzvy a mohl vlastně ten dospělý tam být takovým ambasadorem i psychické odolnosti, aby on mohl ukazovat na svých příbězích, na tom, jak on řeší situace, jak vlastně se dá žít a jak se dá čelit i nepříjemným a nejistým situacím. A pokud je to na druhém stupni, tak je to znova o nějakém vyjednávání s vedením školy, když se sestavuje třeba rozvrh a když se rozhoduje, kdo kde bude učit, tak si ten pedagog, ten náš ideální, který chce s dětmi mít vztah, bych ho povzbudila v tom, aby si zkusil vyjednat, aby neučil několik tříd, ale aby třeba se podařilo mu poskládat ten rozvrh tak, aby mohl být třeba se dvěma třídami, ale intenzivněji. A mohl si dobře třeba ve spolupráci s třídním učitelem a zmapovat, koho v té třídě vlastně má. Protože pro trénování psychické odolnosti dětí my potřebujeme dobře vidět, koho máme před sebou, aby ta zátěž, kterou na ty děti nakládáme, byla přiměřena. A pokud tam mám dítě, které je ze zdravého prostředí a potřebuje rozvojové výzvy, tak to ale můžou být výzvy, které pro traumatizované děti a třeba děti, které prochází právě třeba nějakou rodinou nestabilní situací, může být už moc. A vlastně to jejich psychickou odolnost nerozvíjí, ale naopak je to tlačí do nějaké pasivity, do nějakého vyhnutí. A třeba i nepřímo do toho, že do té školy raději pomaličku přestávají chodit, protože je to prostředí pro ně příliš stresující. Moje zkušenost taková je, že si spíš cení toho, když jim ten učitel dovolí nahlédnout za tu skořápku své profesionální role a vlastně ukáže něco autentického ze sebe, sdílí nějaký svůj příběh, ale sdílí příběh s tím, že ví, co dělá. Není to, známe asi i učitele, kteří ventilují svoje osobní prožitky a vlastně ty děti tím zatěžují. Ale pokud on ví, že v tuhle chvíli je na místě říct nějakou svoji zkušenost a ví, že z toho si ty děti můžou odníst nějaký třeba model chování, který je pro ně užitečný a aplikovatelný do zase jejich situací, tak je to úplně na místě a ty děti to spíš ocení, než že by toho zneužili.
8: Někdy ta psychická nepohoda, ať už jí tedy způsobilo cokoliv z těch věcí, o kterých jsme teď mluvili, vlastně vyústí v obavu, která skončí tím, že dotyčný nebo dotyčná do té školy už pak vůbec nechtějí chodit. Jak k tomu často dojde a kdy mají rodiče zpozornět, protože se to opravdu stává nebezpečným?
7: Málo kdy se stane, že by dítě ze dne na den přestalo chodit do školy, takže já bych povzbuzovala rodiče i učitele, aby si všímali hned nějakých raných signálů. To znamená, že se třeba poprvé začne objevovat to, že dítě ráno kvůli třeba nějakým bolestem bříška, hlavy nechce jít do školy, tak by rodič i učitel měl zpozornět, pokud se takovéhle signály začnou objevovat, tak je na místě hned začít s tím dítětem citlivě propátrávat, o co vlastně jde. Jestli je to přetížení z nějaké situační zátěže, anebo je to třeba, že se v té třídě něco změnilo a tomu dítěti tam není dobře. Může to být i signál toho, že v té třídě jsou opravdu toxické vztahy a probíhá tam šikana. Ale může to být taky to, že dítě se třeba na sociálních sítích dozvědělo, že tohle stačí říct a může zůstat doma. A nebo mu to poradil někdo z kamarádů, kteří už třeba nechodí takhle do školy už několik týdnů. Takže potřebuje ten rodič hodně zjistit, o co jde. A pokud by to dítě třeba znovu to zkoušelo zopakovat, tak já bych doporučovala spíš jít tou cestou, ať to zkusí do školy s tím, že pokud by se ty příznaky zhoršily, takže třeba ze školy zavolají a můžou ho rodiče odvést domů. Protože z naší zkušenosti ten největší tlak je vlastně v tom na to výjití z toho domova ven. Jakmile už se to dítě podaří, že už do té školy dojde, tak i když startovalo s bolestmi bříška a hlavy, tak většinou už potom ten den zvládne. A pokud už teda je to nějaké větší míře a rodič si toho všimne až teda se zpožděním, že najednou máme z 5denní docházky třeba dítě zvládá jenom 2 dny ve škole, a má to tendenci ještě pořád růst, tak tam by musel opravdu to oslovit tak, že začne velmi citlivě modelovat tu zátěž tak, aby byla rozvojová a ne děsivá, aby ta zóna komfortu dítěte se rozšiřovala postupně znova ideálně do té plné docházky. A to je všelijak. To je, že třeba některé děti chodí ze začátku na 1-2 hodiny. A pak si je ten rodič odveze. A i kdyby to dítě řeklo, že tam chce být díl, tak ten rodič řekne, ne, domluvili jsme se na 2 hodinách a stačí to. Prostě potřebujeme spíš budovat ten návyk, než že se teď tady hecneš a budeš tady 8 hodin, včetně tělocviku, který nesnášíš a pak se zase zroutíš. Takže musí pak ten rodič držet pevně hranice v tom, že začínají třeba na 2 hodinách, pak to dotáhnou na dopolední vyučování bez odpoledek. A postupně to takhle vlastně vrací to dítě zpátky. My jsme pro psychicky ohrožené holky otevřeli od září nové oddělení Zeta, kde vlastně 16 dívek takhle postupně znova stabilizujeme a odolňujeme a vytváříme jim znova návyky, které ztratili. A je to přesně takhle modelované, aby ta zátěž byla rozvojová, ne, nepřetížila je, mají hodně podpory, hodně se díváme na to, co zvládnou, kde si aktuálně stojí. Pomáháme potom rodičům po tom pobytu, aby vlastně v tom pokračovali dál a nenechali tu dívčinu spadnout zpátky.
8: To jsme se dostali vlastně od situací, které rodiče nebo pedagogové můžou zkoušet řešit své pomocí k případům, kde už to nejde a musí vyhledat, ať už teda rodiče nebo školy, odbornou pomoc. Mimo jiné se mohou obrátit právě na celorepublikovou síť středisek výchovné péče. Jedno z nich vedete i vy, konkrétně na Svitavsku. Co nabízíte, pro koho tu jste?
7: SVPčka určitě bych v takové chvíli doporučila, aby vlastně třeba rodiče začali úplně tou light verzí, a to znamená třeba jenom využít konzultaci. I tohle je možné, střediska výchovné péče mají síť ambulancí, mají svoje stacionáře, kam chodí děti, které už mají vážnější potíže v chování. A to jednak ve směru, že teda je to náročné s nimi, ale jednak i to, že to dítě to má náročné samo ze sebou. Ten podíl v našem třeba středisku je teď zhruba 50/50, jak teda ty děti, které jsou třeba vzdorovité a odmítají pracovat ve třídě a ta jejich nespokojenost a frustrace se manifestuje směrem ven, tak právě ty děti, které tu svoji tíhu manifestují dovnitř a potom mají právě i ty pobyty. Takže rodič má vlastně možnost se dostat do péče někoho, kdo má širokou odbornost, jsou tam psychologové, speciální pedagogové, vychovatelé, učitelé a zabývá se středisko vždycky jak školou, tak rodinou, tak sociálním zázemím. Ty sítě jsou financované státem, to znamená, že péče ve střediscích je bezplatná. To je taky jejich velká výhoda a většinou dostupnější než třeba vyšetření u klinického psychologa nebo pedopsychiatra, které stejně je jenom takové nahodile, ale pro tu systematickou práci s rodinou, tak jsou SVPčka v tomhle systému vlastně vhodnější.
8: Když říkáte dostupnější, tak jaká je třeba čekací doba nebo zaplněnost vašeho střediska?
7: U nás tím, že my máme v ambulanci 6 etopedů, to je speciální pedagog specializovaný na chování, na náročné chování právě v těchto ohledech dvou, co jsem říkala před chvílí. Ale jsou to třeba naši etopedi, jsou takový univerzální vojáci, oni zvládají jak orientaci v psychologii, v psychoterapii, v sociální práci, v soudnictví, v různých přidružených oborech. A takže si troufám říct, že každý rodič, který tam jejich péči vyhledá, tak vlastně dostane takovou komplexní práci, komplexní servis. S tím, že samozřejmě spolupracujeme s dalšími, jako s krizovými centry, s pedagogicko-psychologickou poradnou, se speciálně pedagogickými centry, se školami. Ale je to něco, co můžeme těm rodičům nabídnout vlastně poměrně rychle. V našem případě záleží, jak moc má časové možnosti rodič, pokud je schopný s dítětem chodit i dopoledne, může se uvolnit z práce, může, nevadí mu, že dítě třeba uvolní ze školy, pokud teda tam chodí, tak vlastně ta objednací doba je třeba do 2 týdnů. Pokud chtějí samozřejmě nějaké exponované odpolední termíny, tak to bývá delší, ale samozřejmě vždycky se snažíme ten prvokontakt zahájit vlastně bezprostředně po té, co nás ten rodič skontaktuje.
8: Můžete dát nějaké konkrétní příklady, jak pomáháte řešit situace, kdy se na vás tedy někdo obrátí, že mají děti s problémovým chováním, s nezájmem o školu? Jaké jsou ty konkrétní kroky, abychom si to představili? Jo, jo.
7: Většina rodičů nás kontaktuje na doporučení někoho jiného. To znamená, že se o nás dozví buď ze školy, nebo právě z pedagogicko-psychologické poradny, nebo od nějaké jiné instituce. A pak zavolá rodič, domluví si tu úvodní schůzku se svým ambulantním etopedem a odstartuje nejnízkoprahovější forma spolupráce, to znamená, že se schází na konzultace. Ty konzultace probíhají částečně společně rodiče i dítě, a částečně jenom s dítětem a částečně jenom s rodiči. Někdy ta zakázka od rodičů je, že by potřebovali něco udělat s tím dítětem a většinou velmi rychle se ukáže, že se to teda neobejde bez nějaké jejich vlastní práce na sobě. A ten náš recept je poměrně jednoduchý. Celé generace potřebují děti stále stejné věci a to je právě to, aby rodiče je měli rádi a byli k ním laskaví, aby nastavovali pevné hranice a aby ten přístup těch vychovávajících osob byl jednotný. Ale samozřejmě tenhle jednoduchý recept není tak jednoduché realizovat v praxi. Takže my těm rodičům hodně pomáháme, aby vlastně si nastavili pevný, jasný režim toho, jak ta domácnost funguje, kdy je ten čas na zábavu, kdy je čas na povinnosti, kdy je čas spát, jak tam bude pohyb, jak tam bude jídlo, jak vlastně budou společně žít, aby tam fungovali všichni a všem se tam dobře dařilo. A potom vlastně vidíme, jak se to těm rodičům daří, a jak se vlastně daří i zvládat ty náročné situace ve škole. Pokud vidíme, že ten problém je víc ve školním prostředí, tak navrhujeme stacionární péči, to znamená, že to dítě nechodí do školy do své kmenové, ale na 3 měsíce chodí k nám do školy a během toho času my zkoumáme a vlastně pečlivě vyhodnocujeme a diagnostikujeme, proč se vlastně tomu dítěti nedaří ve škole. A často to je o tom, že třeba potřebuje to dítě přesnější podpůrná opatření, nebo se zjistí, že vlivem třeba častého stěhování nebo neošetřené dobře domácí přípravy, takže má vlastně třeba skluz oproti svým vrstevníkům třeba 2-3 roky. A potom se to manifestuje nějakým problémovým chováním a komunikujeme s tou kmenovou školou, že tohle jsme zjistili a jak to teda uděláme, aby jsme tomu dítěti pomohli se vlastně znova uchytit a zažívat v té třídě úspěch. Nejintenzivnější forma jsou pobyty, kde to dítě není ani ve své škole, ani ve své rodině a vlastně na 2 měsíce má takovou šanci na úplný restart. Začíná s čistým štítem ve skupině svých vrstevníků 8členné a může si budovat úplně nové strategie. Samozřejmě použije ty svoje staré nefunkční, my mu je zrcadlíme, intenzivně na tom pracujeme, aby vlastně i vrstevníci, i dospělí profesionálové mu pomáhali chovat se tak, aby se mu dařilo ve vrstevnických vztazích i ve vztazích s autoritami lépe.
8: Říká Vlasta Pechancová, ředitelka střediska výchovné péče Svitavská Alfa. Moc děkujeme, že jste si udělala výlet do Prahy, abyste sdílela své zkušenosti. Moc děkuju za rozhovor.
7: Děkuju za pozvání.
6: Tak tolik tedy dnešní díl, natočený s účastí publika v kavárně Radio Café v budově Českého rozhlasu na jaře 2026, o který jste po jeho odvysílání projevili mimořádný zájem. Děkujeme za něj a děkujeme také za všechny tipy a postřehy, které nám posíláte na adresu reparat@rozhlas.cz. Další díl pro vás chystáme opět za týden. Naslyšenou se těší Daniela Vrbová.
2: Pro a proti. Vláda obnovila Národní koalici proti suchu a chce dát miliardy korun na zadržování vody v krajině. Zároveň má kabinet v plánu stavbu plavebního stupně Uděčína kvůli zlepšení splavnosti Labe. Dává tahle investice v době klesajících průtoků řek smysl, nakolik pomůže jezd české ekonomice a lodní dopravě? Zeptám se ministra životního prostředí z motoristů Igora Červeného a Martina Skalského z organizace Arnika. Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu.

0: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vláda rozhodla o definitivním zrušení Eurocenter. Dnes končí 60-denní lhůta americko-íránského memoranda o porozumění. Češi se připravují na mistrovství světa kanoistů, které začíná příští týden v Polsku. A zítra bude nejdřív oblačno až polojasno, během dne místy zaprší, teploty většinou kolem 20 stupňů, na jižní Moravě i 25.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Eurocentra v Česku od 1. ledna příštího roku skončí. Rozhodla o tom vláda. Eurocentra vznikla v krajích v roce 2006. Lidé tam mohli získávat informace o Evropské unii. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO není nutné, aby byla v každém kraji kamenná pobočka s úředníky.
2: Tato koncepce je stará už více než 20 let. Vznikla krátce po vstupu do Evropské unie. Už není potřeba, aby v každém kraji byla kamenná pobočka a spoustu úředníků, když jsme úplně v jiné době. Ušetříme tím 10 milionů korun ročně.
1: Eurocentra každý rok pořádají asi 13 akcí na školách, v knihovnách anebo na univerzitách v Česku. Dneškem končí americko-íránské memorandum o porozumění. 60-denní lhůta měla zajistit čas na dojednání trvalejších podmínek míru mezi Íránem a Spojenými státy. Obě země se ale vzájemně obviňovaly z porušování podmínek dohody.
3: Takzvané memorandum o spolupráci si Teherán i Washington vysvětlovali po svém. Írán trval na odchodu izraelské armády z palestinského pásma Gazy. Trhliny ale způsobily podle katarské televize Al Jazeera taky neshody ohledně provozu Hormuzským průlivem. Teherán strategickou úžinu zablokoval a začal za proplutí tankerů vybírat mýtné. Na mapě transitních tras se přitom Írán dohodl s Ománem. To vadí americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. V rozhovoru pro Fox News pohrozil, že pokud se bude Omán plést do vyjednávání mezi Washingtonem a Teheránem, rozbombarduje zemi na prach. Omán je přitom v Perském zálivu jedním ze strategických partnerů Spojených států. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Zvýšený počet akutních zažívacích obtíží řeší hygienici u klientů a návštěvníků Priznicových léčebních lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 případů. V zařízení teď proto platí protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
4: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během jednoho až dvou dnů. A zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
5: Za týden startuje v polské Poznani mistrovství světa kanoistů a čeští reprezentanti dokončují přípravu. Medaily by mohli získat například kajakář Josef Dostál, kterého ale aktuálně trápí infekce, a kanoista Martin Fuchsa. Kromě dvou úřadujících olympijských vítězů může česká výprava pomýšlet i na další úspěchy. Mluví o tom předseda sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů a taky olympijský vítěz Martin Doktor.
6: Já myslím, že pro nás to mistrovství světa teď je obrovský důležitý z hlediska olympijské kvalifikace. Na to my dáváme velký důraz. Snažíme se obsadit všechny kategorie, kde to jde. Snažíme se mít vždycky rezervu v tom, že by někdo zaskočil. Bude důležitý se dostat do finálí, nebude to jednoduchý, doopravdy ten svět je rychlej.
5: Mistrovství světa v rychlostní kanoistice začne úvodními jízdami příští středu. O medaile se pak pojede od pátku do neděle.
7: Nehoda na dálnici D1 u sjezdu na Slavkov a překážka v brněnském tunelu. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova u sjezdu na Slavkov havarovalo osobní auto. Exit je 210 v omezení, zřejmě mimo průjezdné pruhy. Kolona se tam netvoří. I jinde teď dálnice bez kolon. Na severu Čech, na Moravě a ve Slezsku ještě mohou komplikovat provoz dozvuky silných bouřek, nárazy větru, taky místy i přívalový déšť. V Brně na městském okruhu v Pisáreckém tunelu překážka. Odstavené osobní auto podle policie blokuje pravý pruh směr dálnice D1. A silnice 16 z Trutnova do Nové Paky vypadá to, že po uzavírce opět průjezdná mezi Pilníkovem a Chotěvicemi. Kolem 19. hodiny auto narazilo do stromu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teď večer a v noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky zpočátku bude ještě doznívat déšť, ochladí se na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. A teploty zítra 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy naměří i 25. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
8: Hned dvakrát si v následující hodině připomeneme fenomén socialistických vexláků. Vladimír Kroc pozve k mikrofonu historika Adama Havlíka, aby si s ním povídal právě o tom, kým byli a čím se živili vexláci. Ale ještě předtím nás Bronislava Janečková pozve do přelomu 80. a 90. let, do doby, kdy se ukázalo, že přicházející kapitalismus bude pro vexláky jen další skvělou příležitostí.
9: Prachy, love, škvára, chechtáky nebo škeble. Tak přezdívali vexláci penězům, které získávali prodejem bonů. Bony byly poukázky do prodeje exkluzivního zboží Tuzexu a jejich nelegální směna a prodej byl do roku 1990 vysoce výnosný kšeft. Jak to všechno fungovalo a co vexláci dělali pak, když už je nikdo nepotřeboval? O tom bude dnešní první díl speciální série Zločin v 90. letech. U poslechu vás vítá Bronislava Janečková.
0: Podsvětí 90.
9: Každý, kdo před rokem 1989 získal zahraniční měnu, měl povinnosti podle zákona o devizovém hospodářství nabídnout státní bance k odkupu. Jako protihodnotu směnitelé získali takzvané tuzexové koruny, nazývané

0: Hovoří Radek Kalaš, policejní historik a ředitel Muzea policie České republiky.
1: Počítejte to do tisíců. A teď se bavím o vexlácích, kteří v tom měli opravdu systémově. Nebavím se o nějakým strejdovi, který chtěl koupit 100 bonů a pak z toho 50 kamarádovi prodal. To není vexlák.
2: Kolik se mohl takový člověk tehdy vydělat?
1: Průměrný plat tenkrát byl, tuším, 2565 korun. To bylo polovina 80. let. A tyhle lidi vydělávali třeba 20-30 tisíc denně. To byly sumy, které byly naprosto neuvěřitelné. A dokonce obecně známo, že oni na tom byli líp než straničí činitelé. Zatímco vexláci si to mohli užívat a chlubit se tím, tak členové UVKSČ rozhodně ne, protože co by na to řekl dělnický lid.
0: Být zaměstnán v čase socialistické republiky byla povinnost. Kdo práci neměl, byl považován za příživníka a mohl být trestán. Ale právě vexláci, kteří neměli čas chodit oficiálně do práce, na to našli osvědčený systém. Píše o tom historik Adam Havlík ve své rigorózní práci Vexláci v socialistickém Československu.
3: Do zaměstnání místo nich chodili nastrčení lidé, většinou studenti či důchodci, kteří si chtěli přivydělat. Korupce hrála klíčovou roli i při snaze dosáhnout nejvyšší mety vexláků, tedy statusu invalidního důchodce. Tento systém umožňoval věnovat se pokoutním obchodům na plný úvazek a snaha získat jej se zájemcům obvykle dosti prodražila. Známý vexlák a po roce 1989 jedna z hlavních postav českého podsvětí František Mrázek jej získal od lékaře za úplatek ve formě švédského automobilu značky Saab.
0: Vexláci využívali toho, že oficiální kurz československé koruny byl oproti zahraničním měnám silně nadhodnocený. Pro zahraniční turisty bylo proto výhodnější směnit valuty u vexláků místo v bance. Ti obratem marky a dolary vyměnili v bankách za bony. Mezi vexláky byli jednotlivci, ale také organizované skupiny.
1: To záleží na tom, jaké kdo měl kontakty. Ono, pokud jeli jenom čistě ve vexlu, tak si myslím, že tolik organizovaných skupin zase nebylo. Pokud k tomu, a to bylo dost často, přišlo ještě překupnictví kradených věcí, starožitností a podobného, tak to už potom byly organizované skupiny, které byly navzájem provázané. Ale co se týče čistého vexlu, bony, marky, digitálky, tak to zpravidla, kdo ví, jak velká organizace nebyla.
0: Organizačně schopní vexláci nechtěli postávat na ulici a nabízet bony, ale měli na to své lidi. Marie Bělová vzpomíná na domovní prohlídku, které přihlížela s malým synkem v náručí. Jejím manželem byl totiž Antonín Běla, překupník a vexlák, v 90. letech známý jako boss podsvětí.
4: Akorát jednou koupil nějaký marky nebo dolary, já už teď přesně nevím. A přišla domovní prohlídka a jeho odvezli. Já jsem věděla, že tam má takový sešit s klientama nějakýma svýma, jo. Tak jsem si sedla, pomalu jsem přes to járu to vyndala a dala jsem to na sebe a celou tu dobu jsem držela járu.
5: To znamená, dal jsi to počaty někam, jo?
4: No, takhle pod triko a vzala jsem si járu a držela jsem. On měl za totálu vexláky svoje zaměstnance a ty mu každý den odevzdávali. A on, když s někým opravdu dělal, tak vždycky se všichni měli dobře, proto mu říkali mafián, jo?
0: Mnozí z vexláků brzy zjistili, že se vyplatí část valut investovat do zboží, které si nechali dovážet ze zahraničí. A tak se z mnohých z nich stali i pašeráci a překupníci. Také Antonín Běla pašoval ze Spolkové republiky Německo prstýnky, kosmetiku a módní konfekci. Jmění rodiny rostlo.
6: On byl ve vazbě, protože prodával se svým strýcem, taky německým Romem, který jezdil z Německa a prodávali ty dukátové prstínky. No, tak to byl provozovatel můj manžel. Tento jsem dovážel, ten německý Rom, a Jarda to tady prodával.
0: Jakkoliv bylo vexlování na vládních i stranických fórech kritizováno, k velkým postihům ve skutečnosti nedocházelo, protože šlo jen o přestupek a nikoli o trestný čin. Až v roce 1988 vznikl v rámci Sboru národní bezpečnosti

0: Společnosti tým Vexl. A jednou z jeho akcí byl zátah na vexláky téhož roku.
1: Dobře, tak kolik máš ještě valut do sebe?
2: 100, 200, 400.
1: Vyndej to ven.
3: Od rána do 15 hodin uvízlo v sítě celkem 21 osob. Z nichž polovinu tvořili tuzemští směnárníci. Další byli z Polska, NDR, Mongolska, Jugoslávie, Turecka a Tunisu. Policisté jim po takzvaných provozech, které bezpečně zaznamenali, zabavili 260 dolarů, 4,5 tisíce marek, 500 000 korun, 12,5 tisíce tuzexových poukázek a 160 tisíc lir.
0: Tyto akce vyznívaly do ztracena, protože odchycené vexláky pak čekalo jen správní řízení na národních výborech, které obvykle končilo pro ně směšnou pokutou.
4: Jeden z expertních posudků ministerstva financí z konce 70. let uvádí, že obchod s tuzexovými bony mezi československými občany není sám o sobě trestný, navzdory sdělení o neprodejnosti, které bylo natištěné přímo na poukázkách. Formulace o neprodejnosti bonů navíc zmizela z poukázek v roce 1981. K trestnímu stíhání mohou vést pouze obchody přesahující rámec osobní spotřeby.
0: Důvodem tolerance vexlování ze strany státu byla podpora přílivu devizových prostředků do státní pokladny. Ale tak bylo vexlování vlastně neoficiálně posvěceno. Historik Adam Havlík o tom píše.
4: Cizí měny skupovali takzvaní bankéři ve větším množství i od hotelových zaměstnanců, taxikářů, prostitutek a drobnějších spekulantů. Vrstva mocných vexláckých bankéřů se v okolí pražských hotelů etablovala poměrně brzy.
0: Organizačně nadaní lidé kolem vexlu už v 80. letech začali fungovat ve světě galerky jako autority. A právě ti pak budou dominovat v podnikání na i za hranicí zákona v 90. letech. Unikátním pohledem do zákulisí světa vexláků a překupníků je výpověď Marie Bělové. Tak to vnímala podnikání svého muže Antonína Běly.
5: Tomu říkal chábr, kolega. Pro nás by to bylo kolega, pro ně je to chábr. No a ten musel mít byt udělaný a druhý den mu tam přišla stěna celá. Koupil mu auto a on říká, jak to, proč to děláš? No, protože jsi můj a protože bys mi dělal ostudu. Ale taky byl krutej, protože on nesnášel drogy. A tenhle ten jeden a řekl, kolik jsi měl gramů? A jemu se nedalo zalhat, protože oni dostali takový strach, že Jardovi se nedalo zalhat. No, on řekl, 3 gramy, tak on řekl, přidáme k tomu 0 a 30 km půjdeš pěšky vedle auta. A šel. Já jsem brečela, tak mi řekl, že jsem pitomá, že vůbec nevím, co je galérka. Já říkám, no tak to nevím, to máš pravdu. No a...
6: A proč jsi brečela?
5: No bylo mi ho líto toho kluka.
6: Jo, takhle.
5: No, jak ho mučil 30 km vedle auta. On měl třeba známý na prokuratuře. On měl vysoko postavený lidi okolo sebe. On mě opravdu do ničeho nezatáhl.
6: A ty se zeptala?
5: Ze začátku jsem se zeptala, on řekl, Maruno, to jde mimo tebe. On prostě řekl, no, kvůli tomu jsem si ji vzal, že drží holka, ale nesmí nic vědět.
0: Přichází zlom v roce 1989. Nejdůležitějším krokem, který měl dopad na vexlování s cizími měnami, je pak přechod na plně konvertibilní měnu české koruny v roce 1995. Vexláky už nikdo nepotřebuje.
7: Jak když jsem se bavil s kolegy, kteří v té době sloužili už nějaká léta a pohybovali se v tom prostředí vexláků, teď myslím jako policisté, a v 90. letech, tak ti vám všichni řeknou, že kdo byl nejvíc naštvaný z listopadu 89, tak nebyli snad ani komunisti, ale vexláci. Protože oni najednou přišli vlastně tím, jak jsme se otevřeli západu, o obrovský zdroj peněz, protože najednou kdo potřeboval vexláka k tomu, aby sehnal Marky Elven. Samozřejmě, že ještě doznívalo vexláctví někdy do 92. 93. roku, ale už to zdaleka nebylo takový.
0: Historik Adam Havlík ve své práci Vexláci v socialistickém Československu píše.
4: Sociální pole, ve kterém se vexláci pohybovali, lze označit za zárodek československého a později českého organizovaného zločinu. Vexláci tvořili intelektuální elitu předlistopadové kriminální scény a zároveň i líheň, ze které se rekrutovaly špičky polistopadového podsvětí. Na špinavou práci, jako vymáhání peněz, zastrašování a tak dále, si movití vexláci obvykle najímali další osoby, například vyhazovače z diskoték a vyznavače bojových sportů.
0: Bývalí vexláci jako Ivan Jonák a Antonín Běla využívají svého kapitálu a kupují nemovitosti, ze kterých pak budují luxusní bary a navěstince. Jen na vysvětlenou. Antonína Bělu oslovovala jeho manželka Marie druhým jménem Jarda.
2: Po revoluci já říkám: Jardo, pojď, uděláme si podnik v Praze. A on: ne, já jsem Plzeňák a já chci prostě v Plzni. No a tam jsme si udělali ten Lion. Postavil tam úžasný podnik, úžasný. Bavorský styl, jo, kytičky za oknem. To byla restaurace, nightclub a nahoře penzion. A já říkám: Jardo, když máš restauraci, tak nemůže v tom být bordel. A on říká: omyl, omyl, Marunko. My tady budeme mít jenom Němce, Čech sem nepůjde. Němec se chce najíst dobře, pak se dobře pomilovat a pak si lehnout dobře. Prostě luxus. A opět měl pravdu. Pozor, bordel dáma musela být. Teď ty holky se tam měly, to se nedá vůbec povídat, protože to byl jeho kšet. Jo, já jsem měla barák a on měl Plzeň. Holky vyfintil a takhle házeli na německých hranicích, házeli vizitky. No. A měli jsme plnej bar.
5: No a pak jsme měli ještě větší hospodu. No a to bylo na Hrádku. No a dělal se tam Silvestr. Jo. Já říkám: Jardo, kolik uděláme vstup? No, ty jsi se zbláznil, to nech na mě. Teď tam napsal cedulu. Vstup, no jako, co budou chtít dát.
6: Dobrovolný. Vstupné dobrovolné.
5: Vstupné dobrovolné, jo. Vítáme vás, jsem tam napsal takhle na malou alkytičky. Já říkám: no to jsem zvědavá. No a on byl takový psycholog, teď tam šel třeba, já nevím, Kočka, tak dal dvojku.
6: 2000.
5: Ten za ním, co šel, ten dal trojku. A on říká: vidíš, Marino, jak dlouho jsi studovala? Ale díky, ty nemáš školu života. Tak nevíš, že komedianti jsou tak blbí, že si myslejí, že když mají prachy, takže jsou baroni.
8: Posloucháte Podsvětí devadesátek. Příběhy z doby, kdy se v Česku rozmohl zločin. Speciál Historie Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Bývalí vexláci jsou brzy v hledáčku policie za řadu závažnějších trestných činů. Tak toto komentuje policejní historik Radek Galaš.
7: Když se zase zahloubám do jednoho z případů vlastně z roku 1981, který měl přesah do 90. let, tak tam je to vidět úplně nádherně. Jedna z posledních zmínek právě v tomhle spise je, že zavražděný byl napojen na jistého Františka Mrázka z Českého Brodu prověřit. Jestliže všichni dneska víme, že František Mrázek byl v podstatě jedním z hlavounů podsvětí, určité větve podsvětí, no tak je jasné, že nějak začínal a skutečně se z těchto lidí mohli a velmi často stávali mafiáni v úvozovkách.
6: A můžete ten případ nějak zmínit víc?
7: Můžu. Je to případ zavražděného vexláka Poula a tam v podstatě došlo k tomu, že byl nalezený, zastřelený ve svým skladu, ve kterém měl černý zboží. On měl přezdívku Šampusek, protože na Hradčanský náměstí vždycky odchytával německé autobusy. Je to hodně podobné tomu, co bylo v Bonnie a Clyde. Odchytával německé autobusy, to už byla síť, on věděl, že přijedou a prodával jim poměrně levně sovětské igristoje, že jo, šumivý víno. Samozřejmě za marky, za dolary, ty potom směňoval dál. Navíc on byl napojený, on byl velmi vášnivý numizmatik, měl obrovskou sbírku z mincí a byl napojený na další černý obchod s kradenýma věcma, pocházejícíma zejména z vloupání dobytů, ale hlavně hrady a zámky. A to už byla skutečně organizovaná skupina a přes něj přetekla celá řada takhle kradených věcí. No nicméně, když ho našli v tom jeho skladu, tak zjistili, že u sebe má 3000 marek západoněmeckých, je rok 81, a nějakých 85 bonů, což je bezmála 40 000 cash. Jeho někdo zavraždil střelou do týla, to vypadalo vyloženě jako poprava, a neukrad mu vůbec nic. Všechno u něj nechali. Už to vyvolávalo samozřejmě otazníky policie. Policie to, bylo to docela náročný. Tam se potom zjistilo, že na místě se pohybovaly dvě podezřelý vozidla. To jedno vozidlo bylo registrované na výzkumný ústav na Praze 5 a to druhé vozidlo na montážní ústav Praha. A když se začaly ty vozidla lustrovat, tak se najednou ozvala čtvrtá zpráva státní bezpečnosti, což bylo sledování, proč jim lustrují jejich auta. Nakonec se zjistilo, že ty SPZky byly vlastně krycí a že ty vozidla, včetně těch posádek, patřily státní bezpečnosti. Ovšem, když se kriminalisté z oddělení vražd ptali, co tam dělali, tak je vlastně lidově řečeno poslali křípko, že se s nima o tom vůbec bavit nebudou. A nebylo to poslední setkání kriminalistů ze státní bezpečnosti v tomhle případě, protože oni začali rozebírat celou tu strukturu kolem zavražděného. A tam se vám najednou začaly objevovat černé herny, hráči, sázkaři, vexláci, překupníci, Jugoslávci, Bulhaři. Velmi často tam naráželi na překupníky a vexláky, kde měli překupník, přezdívka, stotožnit, vyslechnout. Týden na to odpověď, překupník pod přezdívkou stotožněn, vyslechnout nelze, zajímavá osoba státní bezpečnosti, lze vyslechnout pouze za přítomnosti majora XY. A takhle se to opakovalo xkrát. A tam mám z toho najednou vyplývá, my jsme ještě udělali to, že když už teda máte ty jména, reální jména s datama narození, tak jsme si je prohnali přes evidenci spolupracovníků státní bezpečnosti. Nebudete tomu věřit, ale nikdo z nich tam není. Prostě není. A když se potom bavíte s pamětníkama té doby, kteří sloužili u kriminálky a podobně, říká, hele, polovina vexláků, taxikářů, překupníků a podobný buď donášela hospodářský, no, anebo státní. Tečka. Ale nikdo z nich neměl podepsanou spolupráci. Tak hloupí oni prostě nebyli. To propojení tam ale nebylo od 90., ale to bylo dědictví ještě minulý doby, ještě před rokem 89. Samozřejmě to propojení velmi často, a samozřejmě je to nezákonný, nejenom na politiky, ale i na policisty nebo na Sbor národní bezpečnosti rozhodně bylo. A to ne vždycky takový, že to byla jenom taková ta spolupráce typu, hele, my na tebe něco víme, tak ty nám něco vyklopíš, jo? Což by bylo docela normální, to dělají všechny policejní sbory, ale tady ta propojení byla mnohdy úplně jiná, ty vazby byly opravdu v řádech milionů. Když se podíváte na film Divoká svině, to je překvapivý, kdy tenhle film, ten minulý režim dovolil natočit a hlavně pustit do kin. Tak tam to vidíte, ale tam se jedná o nějaký kartony, cigaret a podobné věci, to jsou drobnosti, ale vete si. Tam máte případ dvou zmizelých podnikatelů a jeden ten podnikatel půjčil policistovi na jaře 90 500 000. Policista mu to vrátil hned v létě 90 a zároveň mu půjčil 9,5 milionu. Tak jako to prostě, kde je vzal ty peníze? On potřebuje půjčit 500 000, ale 9,5 milionu mu rázem půjčí a podotýkám, že bez jakýkoliv směnky a bez čehokoliv takzvaně na dobrý slovo. Honorářem zpět mělo být, že dostane dvě vily, jeden pro sebe a jeden pro svoji, tuším, že švagrovou. K tomuhle nikdy nedošlo, protože tam došlo ke dvojnásobné vraždě, ale tam je otázka toho, jak byli ti policisté napojeni a co bylo jejich cílem. Velmi často se mohlo stát, a nedělejme si iluze, že to tak nebylo, že ti policisté prostě byli zkorumpovaní.
0: Díky velkému kapitálu, kontaktům a absenci morálních zábran mají v 90. letech bývalí vexláci lepší startovací pozici pro podnikání než většina ostatních občanů. Mnozí z nich se úspěšně přeorientovali do legální, byť často kontroverzní sféry biznesu.
7: Ta orientace potom se soustředila na kuponovou privatizaci, na privatizaci jako takovou a tam ty svoje peníze získané z vexlu 80. let prostě vyprali. Oni ty peníze na rozdíl od jiných měli. To znamená, že opravdu je mohli investovat, když si to vemte, že chtěli jste koupit fabriku, jak jste kolik složili, 100 tisíc? No co to pro ně bylo, že jo? Takže složili 100 tisíc a získali fabriku za miliony, kterou potom rozprodali a prodávali dál. Takže já myslím, že tam ty peníze oni docela vydatně zlegalizovali. Setkáte se s případy, kdy v podstatě tihle lidé, kteří už tenkrát byli, řekněme milionáři, nebo byli velmi dobře situovaní, tak získávají další a další prostředky a peníze. Díky podvodům, díky privatizaci a podobně. A ono to docela funguje a myslím si, že celosvětově, že podvodníci velkého ražení, kteří potom jsou najednou milionáři, možná i miliardáři, já nevím, tak vlastně získávají a kupují si jakousi bezúhonnost, jakousi čistotu. Oni v určitý okamžik přestanou, protože už to fakt nepotřebují, a najednou mají pocit, že vlastně ten jejich štít je čistý, oni mají peníze vypraný, oni jsou vlastně slušní občané. A jenom minimum z nich v podstatě bylo trestáno, Ona 90% z nich se potom dostalo ven na amnestii, že jo, takže veselé mohli pokračovat dál. Ale berte to tak, že celá řada těch vexláků, vlastně, kteří opravdu se na něčem podíleli, měli informace, měli peníze, a pak se z nich stali najednou bezúhonní občané. Tak obchodovali se spoustou věcí. Ale kdyby šla doba možná kousek dál a František Mrázek nezemřel rukou pachatele, třeba by to byl dneska bezúhonní občan. Těžko říct. To byli lidi, kteří si to opravdu dokázali koupit.
0: Divoká 90. léta znamenala i obrovský nárůst organizovaného zločinu. Do České republiky pronikají i zahraniční mafie. Kriminalita prudce stoupá a roste počet vražd, z nichž mnohé mají na svědomí organizované gengy. V roce 1996 je na schodech svého domu zastřelen i bývalý vexlák a překupník Antonín Běla. Vražda nebyla nikdy zcela objasněna, ale zjevně šlo o vyřizování účtů mezi gengy. Hovoří někdejší šéf pražské mordparty Josef Lotes.
9: Když jste s ním normálně hovořila, tak byl takový normální chlap. On prostě s vámi mluvil tak nějak jako rovný s rovným na rovinu, řekl vám jenom to, co chtěl, a tím to končilo. On postupoval, že jo, zvyšoval si to. Jak jsou postupy někde v zaměstnání, tak on postupoval tady v tom zločinu od toho vexláčka, kdy začínal, a postupoval nahoru až do toho vrcholu.
0: Co dělali bývalí vexláci, když přišla revoluce? Asi nebyli rádi, že to přišlo.
9: Já si myslím, že byli rádi.
0: Myslíte?
9: To víte, že vznikají dnešní velice bohatí podnikatelé.
0: Takže jsou z nich podnikatelé?
9: Ano. Vemte si Mrázka. Mrázek byl vexlák. Běla taky. To všechno byli vexláci. Mohli investovat a hlavně uměli v tom chodit. Uměli šmelit. Jo, a počátek tohoto velkého kšeftu, to je v první řadě šmelina, kontakty, styky.
0: Někteří z vexláků si otevřeli prodejny, restaurace, bary nebo zastavárny. Jejich dřívější zkušenosti s poptávkou a nabídkou na černém trhu jim poskytly cenné zkušenosti. Historik Adam Havlík píše.
4: Řada lidí z vexláckých kruhů ovšem plynule přešla k novým kriminálním hierarchiím a někteří z nich zemřeli násilnou smrtí. Vyřizování účtů mezi nyní již bývalými vexláky a jinými zločinci mělo v divokých 90. a též i v 0. letech mnohem krvavější ráz.
0: Absence morálních zábran v bezohledném typu podnikání přispěla k mimořádnému vzestupu kriminality a k divokému obrazu raného českého kapitalismu 90. let. A o tom už bude další díl Historie Plus. Naslyšenou se těší Bronislava Janečková.
8: Posloucháte 90. léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
10: I socialismus měl svoji šedou ekonomiku a jejími pomyslnými hrdiny byli právě vexláci. Více teď řeknou v repríze pořadu Hovory historik Adam Havlík a Jaroslav Kroc.
11: Vexláci a fenomén vexláctví v socialistickém Československu. To je podtitul knihy historika Adama Havlíka Marky Bony Digitálky. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Vzhledem k věku si nic z toho osobně nemůžete pamatovat. Čím vás ten fenomén oslovil, že jste mu věnoval víc než 300 stránkovou knihu?
12: Tak já jsem se původně, když jsem začal studovat ten obor historie na Filozofické fakultě, tak jsem se zaobíral hudebními burzami za socialismu, takže to byla taková jako platforma, kde lidé, hudební fanoušci vyměňovali si navzájem gramofonové desky a vlastně postupem času tam jeden z výsledků mého bádání bylo, že čím dál tím více tam začali profilovat lidé, kteří na tom jakoby vydělávali, tak potom v tom dalším jako průběhu studia tak mě začal zajímat ten černý trh a otázka vlastně té stínové ekonomiky.
11: Původně to tedy byla odborná práce?
12: Ano, ta knížka je původně jako disertační práce, vlastně předělaná do knižní podoby.
11: Jak dlouho jste na ní pracoval, jak dlouho jste ji psal?
12: Tak celkově mi to zabralo, to téma bylo zadané v roce 2012 a obhájil jsem 2020, takže 8 let, ale 8 let nebylo jako soustavné psaní si těch posledních několik let jsem se zaobíral soustavně tím, že jsem jako psal tu práci.
11: Historik Adam Havlík je hostem dnešních hovorů. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
8: Hovory.
11: Kdo to byli vexláci?
12: Vexláci byli lidé, kteří před rokem 1989 byli takovými důležitými aktéry černého trhu v Československu a zaobírali se hlavně tím, že vlastně obchodovali s cizími měnami v rozporu se zákonem a také s takzvanými bony nebo tuzexovými poukázkami.
11: To jsem se chtěl zeptat, nebo abyste připomenul, poprosit, co to byly ty takzvané bony?
12: Tak bony byly taková speciální platidla, kterými se dalo platit vlastně v tom síti prodejen podniku zahraničního obchodu Tuzex.
11: A do jaké míry bylo vexláctví svázáno právě s tímto podnikem zahraničního obchodu?
12: Tak bylo svázané velmi těsně. Oni vlastně profitovali z toho, že ty tuzexové poukázky nabízeli lidem, kteří normální přístup jako do těch tuzexových prodejen nebo k tomu sortimentu neměli a dost právě vydělávali hodně peněz na tomhle tom pokoutném obchodu.
11: A k čemu vlastně měli tuzexy sloužit?
12: Primární funkce těch tuzexových prodejen byla jako odsávání vlastně valut od obyvatelstva, které k těm cizím měnám mělo přístup, tak původně to byla jakoby menší vrstva společnosti, šlo o lidi třeba, kteří pracovali v zahraničí, nebo to byli zahraniční diplomaté, kteří působili v Československu, nebo turisté a podobně.
11: Jak se Tuzex lišil od toho předchozího Darexu, ten nepamatuju ani já?
12: Tak Darex fungoval především jako zásilková služba, kdežto ty tuzexové prodejny nebo ta síť těch tuzexových prodejen fungovala i na trošku odlišných principech, ale do určité míry se dá říct, že Tuzex byl jakoby dědicem toho Darexu, který zanikl v souvislosti s měnovou reformou v 53. roce.
11: A Tuzex tady vznikl někdy 57, tuším?
12: Je to tak, v roce 1957.
11: Kdy vlastně byla taková zlatá éra těch prodejen ze socialismu?
12: Tak ta síť těch Tuzexu se rozšiřovala kontinuálně, nejvíc jich bylo v 80. letech, kdy čistě tuzexových prodejen bylo po Československu několik desítek v provozu.
11: Povídáme si o vaší knize, která vyšla teď na začátku roku, tuším, na přelomu.
12: Bylo to na podzim loňského roku.
11: Marky, bony, digitálky. Proč jste vypíchl zrovna digitálky do titulu knihy?
12: Digitálky byly jedním vlastně z důležitým druhů sortimentu, se kterým vexláci obchodovali, protože oni se nezabírali jenom teda tím, že obchodovali s cizími měnami a s těmi poukázkami, ale i se podíleli na pašování spotřebního zboží do Československa. Vlastně ty digitální hodinky byly takovým jako fenoménem, po kterým byla jako velká poptávka.
11: Většinou se týkalo to dovozu zahraničního zboží k nám, toho, co vlastně se tady nevyrábělo. Bylo něco, co se vyváželo ven?
12: Největší asi artikl, který proudil za hranice Československa v rámci těch vexlánských sítí, tak to byly starožitnosti.
11: Takže to byl nelegální vývoz?
12: Bylo to do velké míry spojené třeba s vykrádáním kostelů a kulturních památek a vlastně ty starožitnosti, které se tady nashromáždily a vexláci vlastně prodávali do zahraničí, tak skončily potom třeba v rukou soukromých sběratelů v západní Evropě.
11: To tuším zůstává nelegální i dnes. Většina těch aktivit, které tehdejší překupníci vexláci provozovali, tak dnes asi už jsou legální, nebo se pletu?
12: Samozřejmě zákony nebo nastavení zákonů je trošku jiné než před rokem 89, ale oni vlastně využívali nějakých jako mezer na trhu a dnes by se dalo říct, že se dopouštěli něčeho, jako jsou jako daňové delikty spíš. Mm-hmm.
11: A podařilo se vám tou obsáhlou knihou nebo vaší disertační prací zmapovat černý trh v socialistickém Československu nebo v práci dál pokračujete?
12: V současnosti se už tím tématem černého trhu nezabírám takovým tak detailně, jako když jsem pracoval na té disertační práci, ale vlastně na mém pracovišti, což je Ústav pro studium totalitních režimů, tak máme projekt na dějiny státní bezpečnosti jako takové.
13: Jaká byla hierarchie ve vexláckém prostředí, kam až sahaly jejich kontakty?
12: Asi ta nejviditelnější část to byly ti překupníci, kteří se pohybovali jako v ulicích větších měst v Československu, ale vlastně to byla jenom ta, to byla jenom, jako, dá se říct, jako spodek té pyramidy, protože nad nima byly ještě mocnější překupníci, kteří třeba je zásobovali těmi bonovými poukázkami, na kterých potom profitovali všichni, ale ty nitky nebo ty mocenské vztahy sahaly i mimo tu komunitu těch vexláků a u některých těch úspěšných překupníků sahaly třeba až ke komunistické nomenklatuře nebo i představitelům vlastně toho aparátu ministerstva vnitra.
13: A mohla být tedy snaha o potírání černého trhu úspěšná a byla myšlena vážně?
12: Tak určitě bezpečnostní složky měly v popisu práce hospodářskou kriminalitu potírat, na druhou stranu ten černý trh spojený jako s Tuzexem a s vexláctvím, tak byl do velké míry nebo do určité míry tolerován.
13: A byl někdo za vexláctví potrestán, myslím, nějaká větší ryba?
12: Bylo před rokem 89 několik soudních kauz, které byly i medializovány a tam padaly poměrně vysoké tresty, ale spíš to byla výjimka, to trestání vexláctví bylo spíš jako selektivní, než nějakým způsobem účinné.
13: Hostem hovoru je dnes historik Adam Havlík.
8: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Čím jsou pro vás osobně zajímavé moderní hospodářské a sociální dějiny, které jste vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy?
12: Tak už jen tím, že se zaobývají třeba tématy, která vlastně nějakým tom jako klasickém pojetí dějepisectví byla trošku jako stranou, vys třeba i ten černý trh před rokem 89, tak pro mě to je takové jako objevování nových témat, která doposud nebyla moc jako zpracovaná.
13: A hned po škole jste zamířil do Ústavu pro studium totalitních režimů?
12: Já jsem vlastně ještě doktorát dodělával, když jsem na ÚSTR nastoupil, takže tam byl jako souběh a tehdejší vedení mi poskytlo dobré jako podmínky pro to, abych tu knížku dokončil, za což jsem byl moc rád.
13: Vracíte se k historii, která je více než 30 let stará. Jaký význam to má pro současnost a pro současného čtenáře?
12: Myslím, že docela výrazný, protože ta knížka poukazuje na to, že mezi tím obdobím před rokem 89, třeba období normalizace a tím tou porevoluční érou, vlastně nebyl to jenom jako velký zlom v dějinách, ale dá se tam najít jako spousta kontinuit a příběhů, které vlastně pokračovaly i před, i po roce 89.
13: No a nakolik se tady vexláci po revoluci prolnuli do těch nových elit?
12: Tak oni vzhledem k tomu, že někteří z nich měli naspořeno poměrně velké množství peněz a zároveň i něco, čemu můžeme říkat jako sociální kapitál ve formě nějakých jako známostí, tak na tom byli poměrně dobře, když si přemyslíme nějakou jako startovní čáru v tom roce 89 a ty jejich, nebo ta jejich pozice byla dobrá k tomu, aby potom třeba utvořili část jako těch nastupujících politických, ekonomických elit. No.
13: Na titulu vaší knihy Marky Bony Digitálky je společná fotografie Karla Kota a Františka Mrázka, jistě ne náhodou.
12: Tu fotku jsme zvolili jednak i na obálku a jednak i dovnitř do té knížky a vlastně symbolizuje tak trošku propojení i toho předrevolučního jako show businessu s tím prostředím černého trhu a zároveň i to, jak se ti lidé, nebo jak se ty jejich kariéry odvíjely vlastně po roce 89, protože ta fotka je jako z 90. let.
13: Zrovna František Mrázek tak je možná takovým prototypem toho někdejšího vexláka, který se v uvozovkách vypracoval na pozdějšího mafiána.
12: František Mrázek určitě patřil k těm už před rokem 89 k těm jako výkonným vexlákům, kteří si zároveň dokázali udělat jako síť známostí vlastně i v prostředí vlastně té komunistické strany, což se mu potom hodilo i po roce 89, kdy vlastně systematicky sbíral nebo jako dostal se i do politiky jako jakási šedá eminence a sbíral třeba kompromitující materiály na politiky v 90. nultých letech.
13: Jak ti lidé tehdy měli rozděleno hřiště, řekněme, jaké byly mocenské vztahy uvnitř té komunity? Já tu namátkou nalistoval článek Vexlácká válka z Dobových novin.
12: Tak určitě tam byla jako velká konkurence, protože v rámci toho každodenního provozu šlo o peníze a ovliv na nějaké jako finanční toky, takže dostat se do toho prostředí nebylo jednoduché a v některých případech to končilo i jako násilným nějakým jako vymezováním pozic.
13: Do jaké míry odrážel tehdejší realitu film Bonnie a Clyde?
12: Bonnie a Clyde je v tomto ohledu si myslím jako docela zdařilý film, protože ti tvůrci, kteří se na něm podíleli třeba na tom scénáři, konkrétně třeba Radek Jon, tak on vlastně čerpal ty náměty pro ten film přímo jako z první ruky, protože on se dokázal jako dostat k těm vexlákům poměrně blízko a ty jejich příběhy potom byly jako byly sfilmovány v konci 80. let.
13: A z jakých pramenů jste čerpal vy pro svou vědeckou práci?
12: Velké penzum pramenů jsou právě policejní materiály z období před rokem 89, jde o materiály veřejné i státní bezpečnosti, ale nejen to, mám tam i několik pamětníků, mám tam dobová média, dobové sdělovací prostředky, protože to téma vexláctví v těch 80. letech jako rezonovalo ve filmech, v seriálech i třeba v diskuzních pořadech perestrojkových.
13: A ti pamětníci, to byly někdejší vexláci?
12: Ano, je to tak. Já jsem měl původně takový trošku naivní plán, že postavím tu práci na rozhovorech právě s vexláky, ale ukázalo se, že to je jako nereálné, protože získat ty kontakty nebylo jednoduché a řada z nich prostě to nějakým způsobem jako odmítla. Odmítla se o ty zážitky nebo o ty své vzpomínky dělit, takže myslím si, že jsem to kompenzoval prostě jinými druhy pramenů.
13: A ti, kteří přece ochotní byli, do jaké míry byli skutečně sdílní?
12: Tam je taky potřeba si dát trošku pozor na to, jako vyfiltrovat ty informace, protože se tam objevují často takové motivy, které až jako jsou na hranici nějakých jako mýtů, nebo je to prostě prostředí, které je založené na nějakém i vědomém trošku jako přehánění, co se týče třeba vydělaných peněz a podobně, takže tam je třeba mít trošku odstup od toho.
13: A jak vypadaly rituály při nelegální směně?
12: Myslíte přímo třeba, když někdo kupoval od vexláků v Bony před Tuzexem?
13: Četl jsem, že k tomu patřil jistý rituál, tak se na to ptám.
12: Tak tam bylo důležité, že ten člověk, který třeba nakupoval ty poukázky, tak byl tak trošku jako obeznámen s tím prostředím, protože pak nebylo tak jednoduché na něj udělat v úzovkách tunel, což bylo vlastně mluvou vexláku, jakoby podvod, který připravil ty důvěřivé zákazníky o peníze.
13: Hostem hovoru je dnes historik Adam Havlík, povídáme si o jeho knize Marky Bony Digitálky. Dizertační práci jste upravoval, myslím, ten text pro vydání na knižním trhu?
12: Jo, tam bylo potřeba to trošku upravit, hlavně co se týče úvodu a závěru, protože dizertační práce přece jenom je trošku jako jiný typ textu, než běžná jako literatura faktu.
13: Takže ta knižka je čtivější, řekněme.
12: Doufám, že ano.
13: Komu je ten text určen? Kdo by si tu knížku mohl nebo měl přečíst?
12: No, může to být pro osvěžení vzpomínek pro pamětníky, kteří tu dobu zažili. Může to být si užitečné i pro člověka, který je třeba z mladší generace a s tím fenoménem se jako nikdy nesetkal. Myslím si, že to je docela důležitá, jako takový důležitý fenomén, hlavně pro ty 80. léta. Je to takové, jako, co se týče období normalizace, tak je to jeden z výrazných prvků toho každodenního života. Byl černý trh nebo stínová ekonomika, tak to s tím určitě souvisí.
13: A co je myšleno stínovou ekonomikou?
12: Nejedná se jenom o vexláctví, ale ta množina byla mnohem širší a vlastně tvořila tak trošku jako nějaký jako stabilizační pilíř toho režimu. Nejde, jako můžeme tady jmenovat třeba rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, různé fušky, meluchy a podobně. Takže nejde jenom o vexláctví určitě.
13: Nalistal jsem kapitolu k životnímu stylu vexláků, z Alkronu jsme měli závodku. Bylo něco, co vás jako historika při té práci překvapilo? Co vás teď napadá jako první?
12: No, mě překvapil především ten pragmatismus vlastně toho státu nebo toho přístupu jako k těm vexlákům, což souvisí jako s jejich potíráním, protože tam evidentně to bylo tak, že přivídali oči, protože to bylo ekonomicky prospěšné.
13: Vexláctví se tedy do jisté míry tolerovalo z těch pragmatických důvodů, které jste popsal, ale do jaké míry na něj navazovala další kriminalita nebo kriminální činnost?
12: No, ten svět vexláctví byl do jisté míry propojen třeba s organizovanou prostitucí na některých úrovních, nebo i právě, jak jsem zmiňoval, to vykrádání kostelů, tak jako majetková trestná činnost, která sloužila k tomu, že potom ty nashromážděné starožitnosti se rozprodávaly dál.
13: Existovalo i násilí uvnitř té skupiny nebo vně?
12: Já to tam trošku srovnávám s třeba s organizovaným zločinem v Itálii, s italskou mafií, kde vlastně to násilí bylo na mnohem vyšší úrovni, a to, což neznamená, že to prostředí veksláků československých bylo násilí prosté, tam fungovalo nějaké jako vyřizování účtů, když bylo třeba tam k násilí jako mnohdy sahalo. Ale myslím, že ten předěl byl mnohem znatelnější na přelomu 80. a 90. let, či po sametové revoluci. Vlastně ten pouliční obchod začal brát do rukou organizované gangy třeba z Balkánu nebo z postsovětských zemí, a ta míra násilí vlastně pak byla mnohem vyšší než v těch 80. letech.
13: Já jsem si zprvu naivně myslel, že to je hodně specifická věc bývalého socialismu a bývalého režimu u nás, ale ono, když se to zobecní vlastně na překupnictví a černý trh, tak to není nic výjimečného a vlastně ty příběhy jsou srozumitelné v jiných jazycích.
12: No, určitě tak černý trh nabýval v dějinách a nabývá jako mnohých podob, třeba v rámci toho východního bloku to bylo specifické tím, že tím artiklem byly často jako předměty denní potřeby, protože zkrátka docházelo jako k výpadkům na vnitřním trhu, a když to třeba na západní Evropě se pod černým trhem myslelo především třeba obchod se zbraněmi nebo organizovaná prostituce nebo obchod s drogami, což nebylo vlastně tak rozšířené třeba v socialistickém Československu.
13: Nakolik s tím biznisem, nebo jak to nazvat, souviseli takzvaní skořápkáři, protože jim se v tom textu věnujete. A myslím, že všichni vědí, co to skořápkáři, nebo kdo to skořápkáři jsou.
12: No, někteří veksláci měli poměrně silnou zálibu v hazardních hrách a vlastně skořápky byla jedna z forem těch hazardních her před rokem 89, protože až do pozdních 80. let neexistovalo něco jako třeba kasína v tom pravém slova smyslu v Československu, tak ten hazard se odehrával v takových jako třeba převážně v restauracích nebo po hospodách nebo po domácnostech, kromě teda karetních her a kvete jako po domácku vyrobené rulety, která se hrála, tak si ty skořápky hrály taky docela významnou roli.
13: Existovalo něco jako stavovská čest veksláku?
12: No, třeba v těch vzpomínkách těch překupníků jako ten motiv té stavovské cti se vyskytuje narrativ, že to byli vlastně čestní obchodníci, kteří jako nepodváděli a ty vztahy byly založené na vzájemné důvěře, tak ten je tam poměrně silný, ale na druhou stranu že jsem narazil i na příklady třeba z vyšetřovacích spisů, kde vlastně ti jednotliví veksláci na své kolegy třeba i donášeli nebo se různě schazovali u výslechů a házeli vinu jeden na druhého, takže určitě bych o té stavovské cti nehovořil o něčem jako nějaké jako trvalé kvalitě, která tam hrála jako významnou roli.
13: Já jsem se chtěl ptát na to, do jaké míry třeba tito lidé byli ochotni spolupracovat se státní bezpečností, třeba jako agenti.
12: Asi tou nejčastější formou spolupráce bylo na bázi jako důvěrnictví, nebo ne jako, že se verbovali jako agenti, ale působili pro státní bezpečnost spíše jako důvěrníci, a to v prostředí. Právě oni měli přístup třeba i k cizincům, kteří dojížděli do Československa a po hotelích si potřebovali vyměnit svoje cizí měny za valuty, a toho využívali ti veksláci nejen jako k obchodním účelům, ale zároveň byli úkolováni třeba o té státní bezpečnosti, aby přinášeli informace o pobytu těch cizinců a podobně.
13: Oni si tak získávali vlastně krytí u policie potom.
12: Tak to, že předávali informace, které se státní bezpečnosti hodily, tak to je mohlo jako nějaký ten klid na práci v úzovkách jako zajistit.
13: No. Jak moc to koresponduje s tím tématem, kterým se zabýváte teď, bezpečnostními složkami před rokem 89?
12: Tak určitý průnik tam je, protože prostě to třeba to prostředí těch hotelů v centru Prahy, tak to měla státní bezpečnost poměrně dobře jako zmapované a spousta lidí, kteří se v tom prostředí pohybovali, tak prostě pracovali byli najati nebo přinuceni k tomu, aby spolupracovali se státní bezpečností, takže to prostředí jako tam ten průnik určitě je.
13: V knize citujete Dicko Brass, dobový humorista rozhořčený nad mírou, na veksláky napsal břitkou satiru, veksláci to jeho dílko chválí, dávno prý se takhle nezasmáli. Jaká byla vlastně reakce veřejnosti na veksláctví a veksláky koncem 80. let?
12: Tam jde vysledovat jako celé spektrum názorů. Mně se tam vykrystalizovalo to, že vlastně třeba ty příslušníci nebo zástupci starších generací, tak ty obvykle volali po nejpřísnějším postihu toho veksláctví a psali rozhořčené vlastně dopisy na státní orgány, že co to teda jako za situace, že s tím československý stát nic nedělá, s těmi parazity, kteří jako obsypávají ty tu zexové prodejny a otravují kolem jdoucí. A na druhou stranu třeba s tím mladí lidé často na tom vexláctví jako nacházeli některé prvky, které se jim jako na tom zamlouvaly, nebo i ti vexláci mohli v určitém slova smyslu působit jako, i když jako nechtěný, tak jako nějaký jako určitý vzor pro ty lidi, protože vlastně ta jejich vnější stránka, to, jak se oblíkali, to, jak se jako prezentovali, tak to mohlo být jako pro mladé lidi poměrně atraktivní.
13: A pak tady asi byl ten praktický pohled, protože třeba džíny se tehdy skoro nedali nikde jinde sehnat, pokud vím.
12: No tak třeba s těmi, ty džíny byly samozřejmě jako velmi, velmi jako poptávaným artiklem, dali se sehnat především v Tuzexu, i když jako v omezeném množství, anebo právě na černém trhu od různých překupníků. Tam asi člověk, když narazil na tu správnou velikost, která mu seděla, tak asi vyhrál jackpot a měl velké štěstí.
13: I to může být pohled na vexlánství v socialistickém Československu, kterému věnoval knihu Marky Bony Digitálky náš dnešní host, historik Adam Havlík. Já vám děkuji za vyprávění a mějte se hezky, na shledanou.
12: Děkuji za pozvání, na shledanou.
13: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Proc.
8: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
10: Jak zničit vexláky? Umožnit obyvatelům volný nákup západních měn, což se podařilo až v roce 1991, jak připomene v repríze pořadu 30 let poté Pavel Hlavatý.
14: V cyklu 30 let poté dnes hovoříme s ekonomem ČSOB Tomášem Sedláčkem, který přednáší na Pražské metropolitní univerzitě. 30. března 1991 byl v Československu zvýšen limit pro nákup valut na 5000 korun na rok. Bylo to přelomové rozhodnutí?
15: Vůbec to, že se česká koruna dala takhle jaksi relativně volně směňovat, pro nás byl naplněný sen, že ten totalitní režim si hlídá svoje zahraniční operace, zejména valut se nám tenkrát nedostávalo a hlavně se ten režim tvářil, že ta koruna je extrémně silná, tudíž německá marka pro nás byla levná, levnější, než by měla být, jo, to, co blbě přiznat po totalitnímu režimu, že by bylo potřeba devalovat korunu, aby vůbec se dalo vyvážet, to se potom také hned v zápětí 20. letech stalo, jo, tou devalovací jsme vlastně podbídli, tu korunu jsme schodili na odpovídající úroveň, takže ten totalitní režim si řídil, musel si chránit to, kolik lidí bude vůbec popuštěno k lizu, a když někdo něco vydělal v zahraničí, tak co se s tím mělo udělat, je, že se to mělo odevzdat státu, jakožto do eráru, a ten stát vám potom dal takzvané bony. A za ty bony se ve vybraných obchodech dalo nakupovat zboží, které jinak bylo podpultové nebo vůbec nebylo k dostání, ať už to byly džíny. To na to ještě stále jako trošičku smatně vzpomínám, jak se chodilo do Tuzexu, kde to vypadalo skoro jako ve Finsku. Já jsem žil ve Finsku a tam by každý normální obchod vypadal třikrát líp než Tuzex, ale tady se opravdu dostávaly jenom takový prazvláštní existence do toho Tuzexu a potom se to v roce 95 zase ten limit se navýšil na 100 000 ročně, už to nebylo 5 000, původně to bylo 500 na konci 80. let. Jo, si představte, že máte 500 korun, pochopitelně znamenalo trošku víc, než to znamená dnes, ale prostě devizový příslib byl většinou takhle malej, takže nejen, že jsme byli chudí příbuzní, ale ještě jsme byli ochuzený tím, že jsme nemohli ani to málo, co jsme měli, jsme nemohli změnit. No a ten rok 95, tuším, se to rovnou i už zrušilo a od té doby je česká koruna víceméně tak tržně schopná, že už není potřeba přetvařovat ani bránit zásahy centrální bank.
14: Kdo to byli vexláci, kdy se objevili a kdy a jak zase zmizeli?
15: No, vexláci právě uměli za vyšší než oficiální ceny sehnat všechno možné. To byly takový zvláštní týpkové, na mě to působilo dojmem mafie, byli to lidi takový jako v teplákách a vzatýma řetiskama na sportovních bundách. No a ty tak jako pokoutně, v pokoutech, v přítmí nabízeli bony nebo marky nebo jiné valuty. Tenkrát se tady obchodovalo nejen v korunách, ale některé transakce bylo potřeba, nebo některému zboží se vůbec dostat, bylo potřeba mít tu cizí měnu. A vexláci byli takový šmelináři dnešní doby, takový polomafiáni, takový jako zvláštní. To, co dneska dělají drogoví díleři, řekněme na Václaváku, tak takhle to vypadalo trošičku podobně s těma vexlákama měnovejma.
14: Tady v souvislosti s tím několikrát zaznělo slovo Tuzex. Jak to souviselo právě s těmi valutami z Vexláky?
15: Tuzex bylo místo, kde si člověk mohl vexy za nějaký zásluhy odhodit od kopítka. Aspoň se to mělo tvářit, že tam mají relativně standardní západní zboží, které u nás bylo notně nedostatkové, ať už to byla čokoláda lepší, nebo prostě takové věci, které se vyvážely do ciziny, anebo z bratrských zemí se občas podařilo dovést sem. Do Tuzexu chodili taky trošku divní lidi. Tuzex se pro mě jako pro dítě stal taková jakoby zvláštní medová část toho komunistického biče, který nás tady takhle zužoval, a ty děti a ty rodiče se pak mohli vytahovat před ostatníma, že mají západní zboží. Když jste neměli známí na západě, který vám neposílali svoje staré džíny nebo tepláky nebo cokoliv, který tady bylo naprosto nestandardní. To i starý teplák ze západního Německa byl 10x cennější než novej komunistický s těma gumičkama na patě, jestli se na to člověk ještě vzpomene. Dneska je to těžko představitelný pro našince, protože když jedete, já nevím, kamkoliv, tak tam to zboží je víceméně stejný. Tenkrát byl opravdu jednoduchý nakupovat dárky, když se člověk vracel do Československa, protože tam stačilo koupit prach s prostou čokoládu, a tady to byla vzácnost. Jo. Dneska se skoro ani neuvědomujeme, jak taková věc jako Toblerónka nebo americký cigarety, že jo, tím se říkalo Ameriky, to bylo taky nedostatkový zboží. Dneska je to úplně standardní a člověka už vlastně nepřekvapí skoro žádný produkt z celého světa, když na ně někdo vybalí v České republice.
14: Říká na závěr ekonom a pedagog Tomáš Sedláček. Dnešní část cyklu 30 let poté věnovanou limitu pro nákup valut připravil a naslyšenou se těší Pavel Hlavatý.
8: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
16: Sněmovna by měla v září projednat zmrazení platů politiků. Francouzský premiér přislíbil stovky milionů korun na pomoc po obřím požáru na jihozápadě země. Lidi ho vypískali. V sestavě českého Davis Cupového týmu pro utkání s Američany jsou i 4 nejlepší singlisti žebříčku. Lehečka, Menšík, Macháč a Kopřiva. A zítra bude nejdřív oblačno až polojasno, během dne místy zaprší. Teploty většinou kolem 20 stupňů, na jižní Moravě i 25.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Poslanecká sněmovna by na zářijové schůzi měla začít projednávat navrhované zmrazení platů politiků. Po jednání koaliční rady to řekl předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Novela má zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Babišův kabinet ji schválil už loni v polovině prosince. Na projednávání ve sněmovně zatím čeká. Návrh by podle Okamury mohl dostat na plénum před projednáváním mediálního zákona.
17: Takže jsme se dohodli, že ho zařadíme ještě před návrh zákona na zrušení poplatku České televizi, Českého rozhlasu, který je samozřejmě prioritou teďka od září, ale ještě před to dáme zamrazení platů politiků, protože prostě to chceme stihnout a chceme, aby už to prošlo prvním čtením.
16: Vstup do státních galerií a muzeí bude každou první neděli v měsíci zdarma, zatím do konce tohoto roku, informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Volný přístup se bude týkat stálých expozic a poprvé ho budou lidi moct využít 6. září. Akce bude platit ve víc než 40 objektech různých institucí po celém Česku. Francouzská vláda pošle v přepočtu skoro 300 milionů korun na pomoc lidem po požáru v oblasti Gironde. Potvrdil to premiér Sébastien Lecornu, který navštívil zasažená místa. Oheň koncem července spálil přes 40 tisíc hektarů. Evakuovat se muselo přes 220 tisíc lidí z obcí nedaleko Bordeaux.
18: Obyvatelé francouzské obce Porš skandovali hamba a premiéra vypískali.
19: Lidé doufali, že projeví aspoň trochu soucitu. Místo toho utekl.
18: Popsala televizi M6 obyvatelka obce, ve které oheň spálil 180 domů. Premiér Sébastien Lecornu uvedl, že jeho kabinet nemá co skrývat a mluvil o stejně rychlé pomoci jako v případě vyhořelé pařížské katedrály Notre Dame.
20: Budeme se snažit, aby stavební povolení byla vydávaná do jednoho měsíce.
18: Premiér Sébastien Lecornu upozornil na riziko bleskových povodní, protože spálené lesy zachytávaly velké množství vody. Martin Balucha, Radiožurnál.
16: První nominaci pro kvalifikační duel Česka se Spojenými státy jsou čtyři nejvýše postavení singlisti žebříčku. Tenisti Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rikl. Až do předzápasového losu můžou oba celky udělat tři změny v sestavě. Podle Tomáše Berdycha bude hodně záležet na zdravotním stavu Macháče, který se vrátil na kurty po zdravotní přestávce.
21: Dostal zelenou, začal hrát už Cincinnati, teď by měl hrát ještě turnaj vlastně mezi tím ve Winston-Salem, pak US Open. Tak za mě je to pořád člen týmu, který pokud se zpátky vrátí do toho rytmu a bude zdravý, bude hrát dobře, tak je to pro mě varianta, ať už co se týče čtyř hry, ať už potenciálně toho, že kdyby nedej bože kluci, jeden z nich nebyl úplně fit.
16: Utkání se hraje za měsíc v pražské Libni a půjde v něm o postup do finálového turnaje.
22: Nehoda na dálnici D1 u Brna, další na Břeclavsku a Náchodsku. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova u sjezdu na Slavkov šetří nehodu osobního auta. Je to na exitu 210 v omezení opravovaném úseku mimo průjezdné pruhy. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy nepřihlédněte odstavenou motorku. Stojí za sjezdem na Bakov nad Jizerou mezi kilometry 49 až 48. Na silnici 52 z Mikulova do Brna, teď pozorně u odboček na Pernou a Dolní Dunajovice. Srazil se tam autobus s osobním autem, na místo vyjeli záchranáři, u nehody čekejte pomalejší provoz. Další nehoda je na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí. U Rozkoše odbočky na Kleny se srazila 4 osobní auta. Od rána se v místě kvůli opravám mostu jede kyvadlově, v obou směrech se vytvořili teď kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
16: V úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy taky zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 25. Tolik zprávy.
23: Posloucháte Český rozhlas Plus.
0: David Cisař je kameraman a fotograf, také ale správce a ředitel v Internetcovy vily. Jaké bylo s kamerou dokumentovat pod taktovkou Heleny Třeštíkové životní eskapády Báry Basikové? A jak náročné je starat se o poslední architektonický skvost legendárního architekta Adolfa Loose? David Cisař je hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus. Vítej ve studiu.
24: Ahoj.
0: U mikrofonu je Renata Kalenská.
23: Hovory.
0: Davide, já tě znám jako seriózního muže, který se stará o Winternetzovu vilu, který se svou ženou Kristinou tam pořádá skvělé akce, přednášky, koncerty, divadla a tak dále. Navíc si vyhledávaný kameraman, točil si sběrné dokumenty s Helenou Třeštíkovou, pracoval si s Terezou Novotovou, Lindou Kalistovou. Ale první věc, na kterou jsem narazila, když jsem tě googlila, bylo něco naprosto kouzelného. Mladý David Cisař se svým kamarádem, kolegou Pavlem Berkovičem jezdí v dodávce a fotí cyklus labirintů v expediční deníček.
1: No to je krásný.
0: Jestli to správně chápu, bylo to na principu kamery obskury v podstatě, takové sofistikovanější.
1: V podstatě jo, ale vlastně byl tam objektiv, takže se to kamera obskura nedá nazývat.
0: Ale to, jak jste vždycky letěli do té dodávky, rychle zavíjeli a tak dále, bylo to strašně zábavný sledovat ten třídílný cyklus, co je na YouTube. Řekni mi k tomu něco.
1: No tak to byl náš projekt s Pavlem na FAMU, když jsme byli studenti a rozhodli jsme se, že chceme udělat nějakou ročníkovou práci a vybrali jsme si velkoformátovou fotografii, což vlastně je prostě větší formát negativu. No a my jsme přemýšleli, že bychom chtěli ještě větší, než je třeba kamera na 13-18 cm nebo na 18-24 nebo na 50-60. No a zavolali jsme do FOMy a oni řekli, my tady máme jamborole, my vám dáme třeba 100 metrů, prostě ty suroviny v šíři 1,8 metru. Jsme řekli, tak to je skvělý, a co s tím budeme dělat, kam to jako dáme, že jo? A napadlo nás vlastně

0: na něj, doleva, doprava, couvni ještě, ještě.
1: Já jsem si říkala, když jsem se na to dívala, je to fakt nesmírně zábavný, včetně toho, že ty tam křičíš věty jako proč mě tady točíte, jak si čistím zuby, musíte mě točit, jak tvořím. Tak bylo vidět, že ta tvorba je pro tebe fakt adrenalin. A celý to bylo takový bezstarostný, veselý, nabitý entuziasmem. Říkám si, jestli někdy na to nevzpomínáš fakt až s nostalgií, ale až se smutkem, kde jsou ty časy.
0: No tak s nostalgií na to vždycky vzpomínám. Se smutkem, kde jsou ty časy, naštěstí teď ne, protože nevím vlastně, to jsem ti nestihl říct. Teď jsme se vrátili s Pavlem z další podobné expedice.
1: Aha.
0: Takže my jsme byli 14 dní s Pavlem Berkovičem pryč a tvořili jsme a vypadá to, že z toho vznikne moc hezká další výstava.
1: Tak k tomu mi něco řekni, protože tady, promiň, tady bylo asi 50 teda velkoformátových fotografií, fotili jste různá magická místa v Česku a byla výstava.
0: Přesně, tématem byla vlastně kniha Martina Stýskala Labyrintem po tajemných místech Čech a Moravy. A my jsme se snažili tu fotografii velkoformátovou zachytit vlastně ty prchavý okamžiky, které jsou ukryté uprostřed té krajiny, respektive pod ní nebo vevnitř. Je to taková jako symbolická věc. Vlastně se dá říct, že to jsou krajinářské fotografie, většinou focený při setmění, při soumraku, taková ta hodina mezi psem a vlkem, kdy vlastně to nemá moc stínů. Expozice byla hrozně dlouhá. Jako měli jsme tam i expozici 4-hodinovou. Přitom jsme stihli vypít 2 lahve vína, že, co má člověk dělat, když exponuje.
1: Takže jasný, a potom taky tomu odpovídala ta rána na to, v tom dokumentu, kdy jste byli poněkud zdevastovaní.
0: No a pak taky byly vtipné situace, kdy jsme přijeli do Národního parku Šumava, kde jsme opravdu potřebovali fotit, zajeli jsme tam a přijeli policajti. A my jsme jim vysvětlovali, že exponujeme tím automobilem. Jako vysvětlit tohle policistům opravdu nebylo jednoduchý.
1: No a pochopili to?
0: No takhle, byl tam zlej a hodnej. Klasika prostě. Jasně. Úplně. A jeden prostě říkali, jsme úplně blázni, si z něj děláme srandu, ať ho okamžitě pustíme dovnitř. My jsme řekli, že tam se exponuje a že by nám osvítil ty papíry.
1: A že musí počkat 3 hodiny.
0: A druhý si přemýšlel nad tím, bylo vidět, že si říká, tak to je taková blbost, že si to podle mě nemohli vymyslet. Nakonec nám uvěřili a pozvali jsme je na vernisáž.
1: A tenhle druhý projekt teda, nebo ten nový?
0: A tenhle ten nový projekt, ten trochu souvisí vlastně s tím vším, o čem jsi tady mluvila. To znamená s tím mým dědictví Vintrnicové vily a s tím spojený vlastně dědictví toho, dá se říct, transgeneračního traumatu. Takže a tenhle ten další projekt byl, že jsme se s Pavlem vypravili do Osvětimi. A vypravili jsme se bez mobilních telefonů, bez jakéhokoliv digitálního zařízení a šli jsme pěšky cestu s Osvětimi až do Prahy. A vlastně byla to taková meditačně umělecká cesta. Impulzem bylo to, že s Osvětimi napsali, že našli prababičky kufr, na kterém bylo napsáno Jenny Vintrnicová. A že byli ve vile, se jim to jako líbilo, že mi jenom posílali tu fotku. Tak já jsem jim psal, že vlastně máme takovýhle projekt, že bychom chtěli si ten kufr půjčit a symbolicky ho přinést zpátky do těch bubnů. Takový jako návrat. Tak to mi napsali, že nejde, že to je prostě památník, že to je prostě instituce.
1: Nevydali.
0: A že prostě to je bez šance. Tak jsme si vytvořili takový koncept, že ten kufr ukradnem. Že ho ukradneme a odneseme do Prahy a pak jim prostě vrátíme.
1: A povedlo se.
0: A to se samozřejmě nepovedlo.
1: Tak to ale jsem vlastně to, docela ráda.
0: Byl to zajímavý koncept, na který navazoval ještě spousta dalších veselých historií.
1: Ale kdy... počkej, zkusili z toho ukrást?
0: Přišli jsme do archivu a jsem s ním vyfocený, ale zjistili jsme, že tam jsou takové bezpečnostní opatření. A ten člověk prostě byl opravdu 2metrový a hrozně silný. To by vypadalo, že prostě nemáme vůbec šanci.
1: Já si myslím, že tam mají skrade, že mi dost špatné zkušenosti, protože když jsem byla v Osvětimi, tak nám tam vyprávěli vlastně vzadu v lese, že tam jsou tedy jako pohřbeni lidé a že tam opravdu návštěvníci hrabali, aby si domů přinesli kost jako suvenýr. Takže tam se leckdo choval různě, ale... Bylo to, musím říct, strašně stísňující atmosféra, jako ty jsi tam byl poprvé teď?
0: No, poprvé. Já jsem to vlastně vždycky odkládal, nikdy jsem na to nenašel sílu a díky Pavlovi Berkovičovi jsem vlastně tu sílu našel, no. Že jsem si říkal, ta výstava vlastně se bude jmenovat Kunstmachfrei, To znamená, umění osvobozuje. Hmm. A myslím si, že ta tvorba, kterou jsme po cestě dělali, byla pro to pochopení nebo pro nějaký můj vnitřní prožitek strašně důležitá. Takže

0: to budou fotografie a nikoli dokument, nebo obojí?
1: Ne, nakonec vlastně ten koncept je úplně jiný. Nebudou to vůbec fotografie, jsou to vlastně grafiky, kde my jsme si vzali spoustu papírů, tiskařskou barvu a otiskávali jsme reální věci, které jsme cestou našli. Tvořili jsme z nich takové abstraktní grafiky s konkrétníma otiskama těch věcí. Takže první mělo být, že otiskneme ten kufr. Takže já jsem tam přišel a říkal jsem, takže už nemůžem ukradnout. Takže bychom se aspoň otiskli. Tak jsem přinesl takovou speciální plastelínu, kterou jsem chtěl jako ten kufr
0: udělat. Všichni byli rádi.
1: To se na mě koukali jako na úplnýho blázna, že jo. Tak jsem jim to tam ukazoval, že to nelepí jako na nějakém tom jejich raku, jako na té skřínce. Nechal to tam v ohromnou masnou skvrnu, že jo. Tak jsme všichni pochopili, že ani tahle cesta nepůjde, ale přišli jsme na cestu, jak z toho udělat jako dotek, že ty rukavice, kterými já jsem se dotýkal toho kufru, jsme otiskli na ten papír a vytvořili vlastně takovou jako symbolickou grafiku.
0: A v tom kufru něco je?
1: Ne, ten je úplně prázdný.
0: A jak se tam teda cítil? Protože ty jsi zmínil transgenerační přenos židovského traumatu, což je strašně silná věc a týká se i několika generací dozadu. Co jsi tam prožíval?
1: No tak nevím, tady do rozhlasu říkat, jak jsem se cítil, asi nepůjde. Jako nejde to přenést slovama, myslím si, že by to všechno znělo trochu pateticky a složitě. Vlastně já sám to nedokážu si sobě úplně definovat. Určitě jsem ve spoustě místech cítil takovou hrůzu, že bych o ní tady nerad mluvil, protože mě osobně vlastně provází už delší dobu. Ale prostě je to strašný, že jo? Strašný je to, že to lidi dělají lidem.
0: Já jsem si teď vlastně vzpomněla, když jsem byla ve Vinternicově vile, byla tam beseda s Evou Erbenovou, která vlastně přežila Osvětim a pochod smrti, během něhož zemřela jí maminka. Ona o celém svém životě, o té cestě až do Izraele napsala krásnou knihu a to povídání s ní bylo velice silné, ale jí trvalo asi 40 let, než o tom poprvé promluvila, ale potom to vlastně vyhřezlo takovým způsobem, že jezdí dneska po německých školách, nejen po německých, ale i po německých a mluví s dětmi o tom, co to vlastně je holokaust.
1: Jo, Eva je úžasná. Eva vlastně byla v té Osvětimi a ve chvíli, kdy já jsem byl v Osvětimi, tak mi zrovna volala. Neuvěřitelný. Akorát jsem neměl telefon sebou, takže se mi nedovolala.
0: Vlastně.
1: Ale jako to někdy ty věci prostě na sebe jako takhle navazujou. No, kdy jako srovnávat člověka, který prošel Osvětím a prošel pochodem smrti s těma potomkama je nesmysl.
0: Samozřejmě.
1: Jo, my jsme tak jako symbolicky právě šli pochod smrti těch vězňů s Osvětím. To znamená těch 91 kilometrů, který šli, jakože jsme šli přesně tou cestou a tam jsme sbírali ty otisky té cesty vlastně, ty věci, které oni mohli zažít nebo byli jako s nima. No a těch 90 kilometrů pro nás, který jsme mohli jíst, jako spát, jsme zdraví, silní, bylo opravdu náročných. Měli jsme teda těžký baťohy plný těch tubusů a barev, jo, takže a foťáků. Takže ano, ale představa, že je leden, že ty zvězni tam jdou v zimě a že prostě jsou ještě po několika letým týrání úplně zbídačený a na tu se dostávají nějakých 250 gramů chleba. Vlastně to je o tolik levelu jinde, že si to ani nedokážu představit, ani já, který jsem tu cestu šel.
0: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus. Hostem je kameraman, fotograf a ředitel Vinternicovy vily David Cisař.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Tak přejdu k jinému tématu, které není takhle ponuré, ale vlastně taky to musela být těžká práce a to byla práce na dokumentu Heleny Třeštíkové o Báře Basikové. Snažím se představit si, jaké to je být kameramanem v téhle situaci, protože moje amatérská představa je, že ty si vlastně zažíval s Bárou přes ten objektiv strašnou blízkost a zároveň to možná ten objektiv odosobňuje tu situaci. Takže jak člověk prožívá, když žena se tam vlastně až emočně svléká, říká těžké věci, pláče u toho a je naprosto nesmírně a statečně upřímná.
1: No a těžká práce. Důležité je říct, že být kameramanem Helenky Třeštíkové je lehká práce. Protože Helenka je všeobjímající jak pro ty svoje respondenty, tak i pro ten svůj štáb. A je to prostě jako úžasný s ním pracovat a s tím pochopením pro nás, pro všechny potřeby všech. Takže...
0: Prosím tě, zvedla někdy hlas třeba?
1: Ne, nikdy. Já jsem u toho nebyl. Já jsem u toho nebyl a jako, je opravdu jako neuvěřitelná. Takže říkat o tomhle tom, že to je těžká práce, tak to opravdu nejde, protože já jsem těch natáčení zažil opravdu hodně a tohle a natáčení s Helenkou, já jsem vždycky říkal, že to mám od kameramanského pána Boha jako za odměnu. Druhá věc je být součástí těch příběhů, jak jsi o tom mluvila, to je samozřejmě jiná část. Na druhou stranu, já jsem točil dokumenty, které byly mnohem těžší, ty příběhy. Mnohem ponurejší, jako prostě to je součást téhle práce, poslouchat ty příběhy. A mě to jako nedělá problém, spoustu těch věcí tak jako vlastně stejně zapomínám. A důležitá věc je, že když se vlastně natáčí takhle, tak Bára to říká Helence. Neříká to jako nám. My jsme vlastně ti za kamerou, takový ty neviditelní. Když jsme neviditelní, tak je to prostě to nejlepší, co může být. Takže je to intimní rozhovor Helenky a Báry, který my vlastně nějakým způsobem zaznamenáváme.
0: Takhle, já když jsem to viděla, ten film, tak jsem měla několikrát pocit, že musím do toho plátna skočit a nějak tu Báru třeba zastavit, nasměrovat jí, otevřít jí oči. Myslím, že jsem nebyla zdaleka jediná, ale... Ty jsi přímo v té situaci, kdy se to děje, takže ty to prostě jenom snímáš bezemočně?
1: No, bezemočně ne, ale myslet si, že člověk může někoho jako někam nasměřovat, je podle mě naivní. A my na to ani nemáme čas. Já se soustředím na clonu, expozici, kompozici a na to vytvořit situaci, aby vzniknul co nejlepší jako záběr.
0: No já se na to ptám třeba, protože mi to malinko připomíná, já jsem taková plačka. Takže já, když jsem chodila do mateřské školky nebo i na základku dívat se na vánoční besídky svých dětí, tak já bych to jako dojetím proplakala, ale tím, že jsem to natáčela, tak jsem se dívala vlastně přes ten mobil a mě to opravdu odemočnilo v tu chvíli.
1: Jo,
0: takže jestli
1: to,
0: tohle nějak funguje teda?
1: Funguje to hlavně v situaci, kdy se člověk třeba bojí. Když jsem točil jako rally a jeli jsme prostě 180 v lese a podíval jsem se vedle kamery, tak jsem se málem zbláznil, ale skrz ten hledáček to docela šlo. Takže myslím si, že to funguje i v těchto těch situacích, kdy člověk... No, jedna věc je otemoční, druhá věc je, že vlastně ty se snažíš pracovat. Jo, jako vlastně odvést tu práci. Kvůli tomu tam člověk je, není tam kvůli tomu, že si ho pozvala Bára, aby mu řekla svůj příběh, je tam kvůli tomu, aby natočil ten příběh. Takže to soustředit se na tu práci vlastně hodně pomáhá se tak jako trošku tomu vzdálit.
0: A teď se zeptám, bude to znít trošku jako klišé otázka, ale co máš radši, fotit nebo točit?
1: Tak klišé otázka to není, ale je těžká, no. Je těžká, protože při fotografování je člověk sám úplně.
0: Jako, tam si rozhoduješ všechno navíc.
1: Všechno si rozhoduješ, ale taky člověk je na všechno sám. Jo? Ono je to jako na obě strany. A je za to zodpovědný. Při natáčení jsem součást nějakého většího celku.
0: A, což taky je zodpovědnost.
1: Což je taky zodpovědnost, ale prostě baví mě obojí, nemůžu to říct. Bohužel neumím říct, rád to kombinuju, rád občas takhle jako něco vytvořím. A rád jsem součástí jako skupiny lidí. Baví mě to, baví mě ta komunikace, baví mě ta společná práce, baví mě i to, že něco zvládám, ale něco ne.
0: Co nezvládáš?
1: Ježíš, já toho nezvládám. To bychom tady byli dlouho, na to máš moc krátký pořad.
0: Dobře, tak já to s tebe nebudu lámat, ale řekni mi, umíš říci, který typ filmu teda točíš nejradši? Co tě nejvíc saturuje?
1: Já točím hlavně dokumentární filmy. Mě na tom baví jako vlastně ta opravdivost, ta životnost, jo. A taky to vidět prostě ten život z mnoha různých úhlů. Já žiju v jako takový svý nějaký sociální bublině, že jo, kamarádský nebo rodinný. A díky dokumentům teda se podívám do spousty jiných bublin, o kterých bych možná neměl ani zdání, anebo bych jima třeba pohrdal a takhle můžu trochu ospravedlnit, protože je trochu znám.
0: A ty se do té své sociální bubliny snažíš vtáhnout co nejvíc lidí, čímž jsme teda u Vinternetsovy vily. Ty chceš, aby ten dům promlouval o tom, jaké bylo 20. století, jak se to dá udělat? A no jak se vyhnout tomu, aby z toho nakonec nebyl skanzen, což já vím, že není, ale taky si o tom musel přemýšlet.
1: No samozřejmě, to říkáš správně, to byly hlavní úvahy, ale hlavní ta myšlenka byla prostě připomínat ten osud té naší rodiny. Myslím si, že to je nějaká určitá forma mýho vyrovnávání se s tím. a zároveň mám pocit, že to je opravdu důležité. Hmm. A v průběhu těch let jsem ztratil takovýto absolutní nadšení anebo pocit, že můžu všechno změnit, ale neztratil jsem odhodlání v tom pokračovat.
0: Mě naprosto fascinuje, že ty jsi vlastně vyrůstal v Činžáku a vůbec jsi neměl tušení, jaký skvost funkcionalistický má vaše rodina v majetku, nebo respektive bude mít.
1: No, to vlastně nikdo, ani tetičky. Mm,
0: ale jak jsi to dozvěděl? Já myslím, že tam proběhla nějaká interakce s babičkou při procházce, řekni mi to.
1: Jo, jo, a my jsme s babičkou jako vnoučátka šli v roce 91, to mi bylo 16 let a jsme šli na procházku. A ona říká, půjdeme na procházku na Malvazinky. A vzhledem k tomu, že jsme bydleli v Olešovicích, tak to je opravdu daleko. Tak jsme byli trochu naštvaní, že musíme takhle daleko. No a pak při té procházce ona říkala, no a tady jsem se vnoučátka narodila. Z ničeho nic. Mm-hmm. Jsme koukli na takový dům a říkali jsme, no tak to asi není porodnice, že jo. Ale byla to taková obouchaná špinavá kostka v zarostlý zahradě. Takže jediná reakce naše tehdy byla, no tak to ti moc nezávidíme, babi. A šli jsme dál.
0: A myslíš, že už tehdy se pokoušela vám to sdělit, jenom k tomu nedošlo?
1: No určitě. Jako nic, žádný jiný efekt by to nemělo. Prostě chtěla se na to místo podívat, chtěla to sdílet s těma svýma potomkama a třeba doufala v nějakou významnější interakci, že si ji začneme třeba ptát, začneme jako zvídavě to a že bude moc mluvit. To se bohužel nestalo a za pár měsíců umřela.
0: Celého projektu se tehdy ujal tvůj táta a když si to přebíral ty, tak ty jsi byl ten, kdo se rozhodl otevřít to veřejnosti. Dřív tyhle úvahy v rodině vůbec nebyly?
1: No, nebyly, protože nikdo nevěřil tomu, že je možný to finančně udržet nad vodou. Že to je vlastně, že to má určitý potenciál. Ona, ta budova, stojí vlastně spoustu peněz a na údržbu, a vůbec jenom na vytápění, na elektřinu a tak. Takže tehdy nebyl nikdo, kdo by se rozhodl do toho jít. No a v tom roce 2017, kdy vlastně bohužel můj táta z ničeho nic zemřel, a tak my jsme nad tím jako, nebo já s mojí ženou Kristýnou jsme nad tím jako přemýšleli, no a oba jsme se shodli, že my máme chuť to zkusit a že jako když to neskusíme, tak to neuvidíme, jestli to jde nebo nejde. No a tetičky tehdy řekly, no když tě to baví, tak to zkus. A ještě to nebude bavit, jak se na to vykašli.
0: To je strašně sympatický přístup. Já jsem čekala, jestli tam nebyly spíš nějaké tahanice a spory, kdo se toho teda nakonec ujme. Ale
1: vůbec ne.
0: V 50. letech teda vilu dost zdevastovali komunisti. V podstatě tam nebyl skoro žádný původní vybavení. Pokud vím, vy jste dávali i letáček na plot, jestli někdo neví v okolí, jestli nemá něco.
1: Taky naivní iniciativa.
0: Ale sympatická. Ozval se někdo na ten letáček?
1: Ne, neozval se vůbec nikdo.
0: Takže tam, kolik tam je původního vlastně nábytku?
1: Tam je hodně vestavěných skříní, vestavěného nábytku, tak ten je celý původní, tak to zůstalo. Vlastně všechno, co je přišroubovaný, zůstalo. A včetně oken, podlah, dveří. Takže ta vila působí velmi intaktně. Ale co se týče volně stojícího nábytku, tak ten nám, z toho nám zůstala jedna jediná židle.
0: Vážně?
1: Mhm.
0: Tak ta je oplocená, ne? Nebo jako na to se nesmí ani sáhnout?
1: Ne, sedáváme na ní pracovně, no.
0: Myslím, že tam byla i mateřská školka.
1: No tak hlavně. Ono vlastně, když museli pradědeček s prababičkou odejít z vily v roce 41, tak to pak dostal nějaký německý sochař, Wilhelm Srp Schlossbauer, se hrozně blbě vyslovuje, který byl odsunutý v roce 45 a rovnou to dostalo město Praha a zřídilo tam školku. Mm-hmm. Takže od roku 46 tam byla školka až do roku 95, kdy jsme to dostali v roce, školka odešla v roce 95 a my jsme to v roce 97 dostali zpátky.
0: Mně se líbí, že vy to konkrétně dětem otevíráte, děláte tam akce pro děti. Jak se děti ptají v takovémhle prostoru na historii? Jak vnímají třeba komunisty, protože předpokládám, že o tom s nimi taky mluvíte?
1: No jak se ptají, úplně vlastně bych nevím, jestli dokážu jako říct. My jim spíš věci říkáme, ale pro ně je vždycky zajímavé, jak je ten prostor členitej a rádi chodí tím prostorem, to je ta architektura. Pak samozřejmě je důležitý ten příběh té rodiny, že vlastně tam žila jedna rodina, že měli pejska. Záleží, jak velký děti, o jak velkých dětech se taky bavíme. Každou tu věkovou skupinu zajímá něco jiného. A ten dopad na ně, to je tak těžko uchopitelný, jako kolik oni si z toho vemou, že to by mě samotného zajímalo, ale věřím tomu, že hodně. protože když si vzpomenu, že já jsem si z jedné věty babičky, tady jsem se děti narodila, vzal hrozně moc a jako pak jsem po té historii začal tápat, tak věřím tomu, že i děti, který tak jako koukají, tak je to pak začne jako zajímat. A spousta těch dětí se vlastně i zajímalo o vlastní historii a zjistili, že jsou třeba taky z židovské rodiny.
0: Uměl bys říct v jedné větě základní poselství v internetovi Vili?
1: Základní poselství, to je hrozně zajímavý. Myslím si, že základní poselství je připomínat dějiny 20. století a starat se o nějaký odkaz té naší rodiny, ale v neposlední řadě taky žít tady a teď, dělat tam akce, které jsou současné, které jsou i pro mladí lidi, kde se můžou cítit uvolněně, hezky a užít si i život radostný a kulturní bez toho patosu nebo bez té neustálé trizny.
0: A mám radost, že vedle toho, což musí být obrovské množství práce, si najdeš čas i na projekty, jako je Cesta do Osvětimi, a fakt se na to nesmírně těším. Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus byl ředitel Vinternicovy Vili, posledního díla Adolfa Lose, kameraman a fotograf David Cisař. Děkuji, že jsi na náš rozhovor našel čas.
1: Díky moc, měj se hezky.
0: Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio News in English.
3: The renewed National Coalition Against Drought will be headed by Prime Minister Andrej Babiš. He said this today following a government meeting. According to Babiš, the coalition will include Agriculture Minister Martin Šebestián and Environment Minister Igor Červený. Representing the regions will be Richard Brabec, a former Environment Minister and the current governor of the Ústí nad Labem region. There has been progress in preparations for the railway line to Václav Havel Airport Prague, Czech television announced. It said the state plans to select a private concessioner next year for the section between Prague Ruzine and Veleslavín. It would be the first public-private partnership project on the Czech railway network, with the government planning to cooperate with a private company. Food prices in the Czech Republic may continue to decline for several months. Analysts expect this based on developments in producer prices published today by the Czech Statistical Office. By contrast, inflationary pressures in the industrial sector are intensifying, experts say, as the impact of higher raw material costs resulting from conflicts in the Middle East begins to make itself felt more strongly. Weather. On Tuesday, it will be mostly cloudy with partly cloudy skies in the southwestern half of the country in the morning. Highs will range from 18 degrees Celsius to 23 degrees Celsius, reaching up to 25 degrees Celsius in southern Moravia. Oscar-winning director Jan Svierák's comedy Pět švestek, or Five Plums, will be released in cinemas in the United Kingdom this autumn under the title What a Way to Go. It is only the fourth Czech film in the 30 years since the Czech Republic became an independent state to secure a wide release in British cinemas. Daniela Lazarová has more.
4: The film is about five elderly friends who set off together on one final adventure, sailing around some Greek islands on a rented yacht. Oscar-winning director Jan Svierák describes the film as a comedy about two rebellious old women and three old men who set out to sea without adult supervision. The Czech phrase, packing up your five plums, refers to someone with few personal belongings who is forced to move on. Speaking to Czech radio, Svierák explained why he chose that title.
5: Je to zbalit si svých pět švestek a vypadnout, a oni, ty naši hrdinové, vypadnou.
6: It's about packing your five plums and getting out. Our heroes are already elderly and people expect them to drop out of life as well. And another reason for the title is that when we saw the poster of the five actors bobbing up and down in the sea, I said, you have wrinkled faces, you look a bit like dried plums floating on the water.
5: Vypadáte trošku jako sušený švestičky na vodě.
4: For the first time, Svěrák did not work with his father, the renowned Czech screenwriter and actor Zdeněk Svěrák, but with his own two sons. Ondřej worked as a sound engineer, while František was behind the camera. In the Czech Republic, the film proved hugely successful. Although primarily aimed at an older audience, the film has also attracted younger viewers, prompting bursts of laughter and applause during screenings. The film's universal theme was also confirmed by American actress and director Maggie Gyllenhaal, who appeared at this year's Karlovy Vary International Film Festival with her husband, actor Peter Sarsgaard. After viewing Five Plums, she wrote to the producers that they had rarely laughed so much and been so moved as by this movie. The couple also offered to help promote Five Plums among filmmakers in North America. In Britain, the film will be released under the title What a Way to Go and will be distributed by Picture House, which operates smaller cinemas and screens both mainstream and foreign language films. In the 30 years since the Czech Republic became an independent state, only three films have managed to find their way into British cinemas: Collier, Dark Blue World, and I Serve the King of England. Highlighting the film's qualities, the Czech Film and Television Academy recently selected Five Plums as one of five films from which its members will choose the Czech candidate for the Academy Award for Best International Feature Film.
7: Daniela Lazarová with that report. My name is Romana Grejcerová. Thank you for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Vláda Andreje Babiše dnes zasedá po 14-denním volnu. Na programu má, jak řešit sucho. To v posledních týdnech sužuje celou zemi a pochopitelně dopadá i na zemědělce. Někteří z nich přirovnávají situaci k boji o přežití. Jak může vláda zemědělcům pomoct? Co dělají oni sami pro to, aby líp hospodařili s vodou? Dá se říct, za období sucha zvládají spíš velké nebo menší podniky?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Našimi hosty jsou předseda Zemědělského svazu Martin Pícha. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: A předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. Dobrý den, vám přeju na dálku.
10: Ano, také zdravím, dobrý den.
8: Jak velký problém, pánové, je to současné sucho pro vás, jakožto pro zemědělce a pro ty podniky, které reprezentujete? Začněme od vás, pane Pícho.
9: Tak já myslím, že sucho je problém pro všechny zemědělce. Záleží samozřejmě, jak kdo se orientuje na jaký druh výroby, ale obecně sucho trápí všechny zemědělce, nejenom v České republice, ale i v zahraničí. V okamžiku, kdy máte srážky dlouhodobě podprůměrné, spadlo nám o 40 až 50% srážek méně než v minulých letech a do toho samozřejmě vysoké teploty, které zvyšují odpar, tak se s tím potýkají všichni zemědělci. To znamená, já tady nemyslím si, že bychom měli rozlišovat mezi zemědělci malými, velkými, tlustými nebo tenkými, prostě všichni s tím bojují.
8: Souhlasíte, pane Šebku, že to současné sucho a jeho intenzita dopadá na všechny zemědělce bez rozdílu velikosti jejich polností?
10: Je to pravda, prostě sucho si nevybírá, to se týká nás všech, samozřejmě. Nám spíš vadí to, že vlastně rezort ministerstva zemědělství tohleto vlastně zaznamenal až teprve v posledních týdnech, protože vlastně teprve dneska se k tomu má scházet vláda. Přitom my jsme psali už vlastně panu ministrovi v květnu, potom v červenci a v srpnu, s tím, že ta situace je velice vážná, takže nás to trochu mrzí, že ten přístup je laxní a zatím se odehrával vlastně v rovině jakýchsi výjimek na vyšší moc, ale to je prostě pro nás málo nepřijatelné. A ještě bych chtěl říct k tomu, pokud jde o ty velké malé podniky, tam jde o to, že ono to samozřejmě zasahuje všechny z nás, ale důležité je, v jaké krajině se potom budeme nacházet, protože ta krajina je ta, která to bude muset zvládat. A samozřejmě lépe to zvládá vlastně krajina pestřejší. A ta je jednoznačně vlastně vzniká tím, když máme v té krajině co nejvíc zemědělců, co nejvíc lokálních zemědělců a z podstaty věci jsou to právě ty zemědělci menší. Protože když máte pár velkých nějakých gigantů, tak ty těžko mohou vlastně vyřešit tu situaci.
11: Dobře, pane Šepku, řekl jste toho víc, já bych teď rád na to nechal zareagovat pana Píchu, protože zrovna v této věci předpokládám, že u vás bude spor, trošku jiný pohled na věc. Vy jakožto zemědělský svaz, pane Pícho, reprezentujete, řekněme, spíš ty větší zemědělce. Není něco na tom, co teď řekl pan Šebek, že by na tom česká krajina možná byla lepší, kdyby bylo víc zemědělců menší velikosti a ty polnosti, ta obhospodařovaná půda by byla pestřejší díky tomu?
9: Tak když se podívám na země jako Rakousko nebo Bavorsko, tam určitě je mnohem více menších zemědělců, ale oni mají úplně stejný problém se suchem, jako máme my. Dokonce z hlediska výnosu ještě větší, takže jako v tomhletom případě rozlišovat malého nebo velkého z pohledu sucha, jeho dopadů a čelit a přizpůsobit se tomu samozřejmě je velmi podle mého názoru špatné, protože tím samozřejmě zakrýváme ten skutečný problém. Jenom doplním, že zemědělský svaz združuje především ty střední zemědělské podniky, zemědělská družstva, větší rodinné farmy, jsme zaměstnavatelským svazem, to znamená...
11: Ale reprezentujete i ty velmi velké podniky.
9: Máme i některé velké podniky, ano, samozřejmě.
11: Takže ten argument, že čím pestřejší krajina, tím odolnější vůči suchu?
9: Ne, to samozřejmě ano, to samozřejmě souhlasím. My taky jako zemědělský svaz se snažíme pro některé ty věci budovat, pracovat. Třeba teďka na toto období jsme přesvědčili Ministerstvo životního prostředí, aby zemědělci mohli žádat o podporu na výstavbu krajinných prvků. Dlouhodobě upozorňujeme na některé věci, které jsou tady jako špatně. Třeba když se bavíme podle mého názoru obrovským problémem, je třeba 1 milion hektarů, které jsou neustále ještě, nebo ze kterých je odváděná voda z krajiny prostřednictvím meliorací. My jako zemědělský svaz na to upozorňujeme už roky, že to je prostě problém, který se musí řešit. A mohli bychom se takhle bavit o tom. Třeba my jsme přišli se opatřením, které se jmenuje pásové střídání plodin, tak aby na těch větších pozemcích se pěstovalo víc plodin, které se střídají a tím pádem tam a ta pestrost byla, ale víte, no, když vám nenaprší, tak je to úplně jedno, protože ta teplota je větší, takže ten odpar máte, i když tam máte stromy, i když tam máte pestřejší plodiny, protože zkrátka dobře, ten odpar a ten nedostatek té vody se tam projeví stejně.
11: Pane Šepku, připustil byste, že i větší zemědělské podniky se můžou ve velkém zasluhovat o to, aby tady byla pestrá krajina, která bude odolná vůči období sucha?
10: No tak my si myslíme, že nejlépe právě může reagovat zemědělec nebo zemědělský podnik, který pracuje na své půdě a je ve své lokalitě, kde je doma, kde to předává potom dalším generacím. A to se děje právě na těch podnicích, které jsou vlastně z podstaty věci třeba rodinné farmy nebo prostě tímhletím způsobem jakoby hospodaří.
11: Promiňte, pane Šepku, po tom, co jste teď slyšel od pana Píchy, ty konkrétní prvky, které navrhoval zemědělský svaz v minulosti, které právě by měly přispět k větší pestrosti krajiny, není to tak, že o tu větší pestrost se můžou zasloužit i větší hospodářství?
10: Tak samozřejmě ano, to já nepopírám, ale zní mi to trošku ze strany zemědělského svazu pokrytecky, protože oni tady tvrdí, co vlastně se snažili navrhovat, ale já si spíš myslím, že dlouhodobě ty věci vlastně bojkotují, protože jsme to byli my právě zástupci menších podniků, který jsme navrhovali skutečně vlastně systémové změny, strukturální opatření, které prostě ta krajina potřebuje. My jsme se snažili vlastně tlačit na zmenšení půdních vloků, to zemědělský svaz bojkotoval. My se snažíme vlastně vystupovat za vyšší ochranu půdy proti erozi. Oni vystupují vlastně proti protierozní vyhlášce. Takže teď mi to přijde trošičku takové divné, že teď, když samozřejmě všichni už vidí, jaká je naléhavá situace a jaký to problém a že to není jenom nějaká krátkodobá vlastně epizoda, ale že to je prostě projev klimatické změny, tak teď tady vlastně říkají něco jiného. Ale já bych se nechtěl bavit tady vlastně o tom, co říká zemědělský svaz. Mě zajímá, co bude dělat tato vláda. Protože
11: k tomu se taky dostaneme, pane Šepku. K tomu mám v úmyslu se dostat ve druhé polovině naší dnešní diskuse, ale teď musím na to, co jste zemědělskému svazu vytkl, nechat reagovat jeho předsedu pana Píchu. Není to tak, jak teď namítal pan Šebek, že v minulosti jste bojkotovali některá opatření, jako je vyšší lepší ochrana půdy proti erozi, která by bývala pomohla líp zvládat sucho?
9: Já s tím samozřejmě nemůžu souhlasit. To, co tady pan Šebek říká, mě bohužel vede k tomu, že tady se dělají zkratky, které vůbec nejsou pravda. Když se podíváte na to, co svaz dlouhodobě dělá, ne krátkodobě, ne teď, že tady se snažíme křičet, že teď je sucho, teď je to potřeba řešit, ale opravdu dlouhodobě. Když se podívejte jenom třeba na to intersucho, o kterém tady hovoříte, tak kdo dělá zpravodaje pro to intersucho, aby jsme věděli, jaké sucho je v té půdě. To jsou naši členové zemědělské podniky.
11: Dobře, pane Pícho, podporujete vyšší ochranu půdy proti erozi?
9: Ano, samozřejmě,
11: ale
9: vadí nám to, když tady někdo přijde s technokratickým řešením upravit ZESu, který prostě zamezuje normálně zemědělský hospodařit a obrovsky administrativně zatěžuje a komplikuje zemědělcům život. Jo, to znamená, že my nejsme proti ochraně půdy před erozí, my jsme některá opatření kritizovali z toho důvodu, že jsou podle našeho názoru nefunkční a zemědělcům vlastně brání v tom, aby normálně hospodařili. Takže to je věc jiný pohled. Samozřejmě, že někdo tady může udělat zkratku, že my jsme proti, že chceme podporovat erozi, ale to by rozhodně nebyla pravda. Tak to rozhodně není. Česká republika i tak má nejpřísnější ochranu před erozí ze všech zemí Evropské unie a dovolím se tvrdit, že i na světě, ale musí to být vždycky tak, abychom věřili, že zemědělec v první řadě chce sám hospodařit zodpovědně. A to je to, na čem my jsme založeni. My říkáme, že zemědělec moc dobře zná své pozemky, hospodaří na nich a ví, kde ta eroze byla nebo nebyla, kde ta eroze hrozí. A v případě, že ta eroze přijde, tak potom je tady nástroj, který se jmenuje protierozní vyhláška, která mu dává sankci a která ho zároveň převádí do nějakého režimu. Když si nedokázal sám té erozi zabránit, tak my ti nařídíme. Ale abychom šikanovali všechny preventivně dopředu na 65% půdy a říkali jim, jak mají hospodařit, přestože na těch pozemcích v mnoha případech nikdy žádná eroze nebyla. Nám prostě přišlo špatně a to se nám samozřejmě nelíbilo.
11: Pane Šebku, tak byla ta vaše kritika na adresu Zemědělského svazu spravedlivá?
10: Já si myslím, že rozhodně těch věcí je tam celá řada a je to ze strany pana Píchy prostě totální manipulace, protože přece ruku na srdce nejlépe hospodaří ten, když hospodaří na vlastní majetku ve své lokalitě a tady ty velké korporáty vlastně z většiny dělají na najaté půdě a vlastně tam není žádná motivace dlouhodobá pro to, aby ten podnik sledoval ty záležitosti v krajině, kde jim tam čistě...
11: To už jste, pane Šebku, říkal, ale když jste tady vy sám zvednul téma protierozní vyhlášky a řekl jste, že Zemědělský svaz bojkotoval její zpřísnění, tak jste tady slyšel teď od pana Píchy, že on není za posilování eroze, ale je proti tomu, aby zpřísňování vyhlášky komplikovalo zemědělství život. Co vy na to?
10: No tak rozhodně vlastně naše asociace vždycky dbala na to, aby ty podmínky byly pro zemědělce snesitelné. My jsme byli ti, kteří jsme vlastně iniciovali vznik protibyrokratické komise na ministerstvu zemědělství ještě před mnoha lety, kdy třeba Zemědělskému svazu tyhle ty věci byly trochu jedno a vždycky to měli ve svých prioritách až někdy na konci. Takže my jsme vždycky byli za to, aby všechna ta opatření v krajině nebo jakákoliv jiná, která dopadá na zemědělce, tak aby byla snesitelná, jednoduchá.
11: Aby nepřinášela další byrokracii.
10: Ale nám jde o to, že tady Zemědělský svaz neustále vždycky mluví o tom, jak je potřeba koncentrovat výrobu, jak je potřeba zvyšovat tu výrobu, ale my dneska stojíme vlastně v situaci, kdy budeme rádi, aby jsme tu výrobu udrželi tak, jaká je, protože já myslím, že to, co je dneska důležitý, je, abychom vlastně mluvili o filozofické změně přístupu k zemědělství, aby jsme to chápali, jako že to není jenom čistá produkce potravin, ale že to je vlastně snaha o nějaké využívání přírodních podmínek tak, abychom měli odolný venkov a krajinu. A prostě tady je potřeba u tohohle začít. A samozřejmě nejlépe to zařídí desítky tisíc motivovaných zemědělců ve svém území, než prostě pár velkých subjektů. To je naprosto zřejmé. Naprosto jasné. Kdyby to takhle nebylo, tak ano.
11: Pane Pícho, ano. Připustil byste, že ta situace způsobovaná změnou klimatu a postupným prodlužováním období sucha vede k tomu, že vy jako zemědělci budete úplně muset změnit svoji filozofii, přemýšlení o tom, co pěstovat, za jakých podmínek a tak dál?
9: No, samozřejmě, ale to se děje přece. Akorát, že ty diskuze, které tady představuje pan Žebek, kde útočí na větší zemědělce a snaží se vytvořit dojem, že nehospodaří na vlastní půdě nebo že nemají zájem, aby ta půda byla v dobrém stavu, nás nikam neposouvají.
11: Počkejte, ale není něco na tomto argumentu, že člověku víc záleží na tom, co jemu patří, než proto, na tom, co má pronajaté?
9: Ano, samozřejmě, a proto my jsme třeba před 10 lety navrhovali, aby tady existovalo předkupní právo na nákup půdy pro zemědělce. Dneska sdílíme ten názor trošku jiný. Dneska my už vnímáme to, že zemědělci nemají finanční prostředky a cena půdy je tak vysoká, takže my třeba obhajujeme oznamovací povinnost, aby zemědělec měl možnost tu půdu koupit, když bude na prodej, aby se o tom prodeji vůbec dozvěděl. A to je přesně to, co říkáme my. Jako když zemědělec hospodaří na vlastním, tak hlavně tam může budovat právě ty dlouhodobé opatření, může tam budovat protierozní průlehy, krajinné prvky. To nemůžete stavět na cizí půdě, když hospodaříte na pronajaté půdě, protože to musíte vždycky dělat se souhlasem toho vlastníka. Stejné to je jako s těmi melioracemi. Když máte pole, pozemek a na tom poli máte 150 vlastníků různých dílů půdních bloků. A vy se všemi se musíte dohodnout, že vlastně oni by měli investovat do toho pozemku, protože ta meliorace je v jejich majetku. Tak samozřejmě to je v reálně prakticky nemožné to změnit. Když ten pozemek vlastníte, tak se samozřejmě, pokud na to máte finanční prostředky, můžete rozhodnout, že ty meliorace buď to znefunkčníte, anebo zmodernizujete tak, aby zadržovali vodu v krajině. Tak. To znamená, já tady s tím souhlasím, akorát prostě to, co tady pan Šebek říká, útočí na nás, podle mě nás nikam neposune. To prostě to není o tom, co skutečně může pomoct té krajině, co skutečně může bránit tomu, abychom byli odolnější vůči suchu. A samozřejmě, a tady vždycky musí zůstat to rácio, že ten zemědělec musí být ekonomicky životaschopný. To znamená, nedělejme ze zemědělců nějakou charitu. Zemědělci jsou podnikatelé a měli by se uživit.
11: Pane Šebku, vaše stručná reakce. Prosím, aby byla opravdu stručná, ať se posuneme.
10: No tak já samozřejmě jsem asi nedostal tolik prostoru, co pan Pícha, ale musím říct, že to je opravdu...
11: Nezlobte se, dostáváte oba prostoru stejně. Dohlížím na to.
10: Dobře, jenom chci říct, že prostě spojit předkupní právo, který bude si svědčit pouze několika desítkám nebo stovkám velkých subjektů, předkupní právo v zemědělské půdě, no tak to je prostě naprostá nehoráznost. A je to přesně ukázka toho, jak ten zemědělský svaz dlouhodobě vlastně s vlastníky nakládá. Tenhle ten problém, pokud to dneska pan Pícha říká, tak vlastně už mohl řešit dávno. Ty zemědělské podniky se mohly dávno snažit o to, aby ta půda přešla do jejich vlastnictví, ale víceméně na spoustu vlastníků často kašlali, neplatili jim žádný nájem, takže dneska to tady vypadá, jak vlastně zemědělský svaz všechno se řešit, ale není to pravda. A zároveň chci zdůraznit, že já nemám nic proti velikosti podniků. Naše asociace má zpracovaný vlastně komplex opatření.
11: Říkal jste, že menší podnikům se daří lepší zvládat sucho.
10: No tak to ano, samozřejmě, ale velké podniky mohou mít zase nějaké jiné přínosy v nějakých jiných situacích, ale já mluvím o tom, že prostě máme připravenou celou škálu opatření, která se týká podpůrně všech typů podniků, takže není to tak, aby já si nenechám nasazovat příhlavu v tom, že vlastně my podporujeme jenom malé podniky. Vůbec ne. My se snažíme podpořit zemědělství tak, aby to bylo udržitelný funkční komplex do budoucna a ne, aby to bylo jenom o nějakém vlastně biznise v zemědělství.
11: Než budeme pokračovat a než se právě dostaneme k těm opatřením, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek a předseda Zemědělského svazu Martin Pícha.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Zaměřme se tedy teď, pánové, na ta opatření, která za současného sucha přicházejí do úvahy. Jste, pane Pícho, zatím za zemědělský svaz spokojeni s tím, jak na sucho reaguje vláda vůči vám jakožto zemědělcům?
9: Tak ona je otázka, co teď můžeme okamžitě v této chvíli dělat. Když se podívám na to, co dělají ostatní státy a co dělá Česká republika, tak je to přibližně stejné. Ta momentální opatření, o kterých se tady můžeme bavit, jsou v podstatě dvě. Ta první řešení je, že umožníme zemědělcům neplnit některé podmínky vlivem toho, že tady prostě máme sucho, ať je to třeba výjimka z toho, že nemusíme posekat některé pozemky, nebo že respektive, že můžeme posekat některé pozemky, které nám ze zákona byly vyčleněny, že je nesmíme posekat a tak dále, zkrátka můžeme požádat o takzvanou vyšší moc. A druhá rovina je nějaká ekonomická finanční pomoc. Evropská komise nám dává nějaký dočasný krizový rámec, za základě kterého říká, že můžeme nějakým způsobem zemědělcům pomoct. Ten dočasný krizový rámec více reaguje na krizi způsobenou v hormuzském průlivu ve vazbě na vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Takže česká vláda to nějakým způsobem bude využívat. My máme příslib, protože jsme před půl rokem 7 nevládních organizací požádali vládu, ministerstvo zemědělství o finanční pomoc. Máme tady nějaký příslib asi 3,5 miliardy korun navíc nad rámec státního rozpočtu. Vidíme, jak ty finanční prostředky budou distribuovány. Pro nás je asi klíčové, aby to bylo administrativně co nejméně náročné a abychom ty finanční prostředky mohli poslat těm zemědělcům co nejrychleji.
11: Ale zatím tedy spíš za zemědělský svaz byste řekl, že jste s reakcí vlády na sucho spokojeni.
9: Takhle bych to asi neřekl. Tady jde spíš o to, že my přenášíme všechny ty požadavky z našich členů, ze strany našich členů na to ministerstvo a nějakým způsobem se snaží ministerstvo ty věci řešit. Takže
11: a uvidíte ještě, jakým způsobem je řešit konkrétně bude. Dobře, rozumím tomu, prosím. Nechme zareagovat pana Šepka a z toho, co už jste, pane Šepku, říkal, ale i vlastně z vašich předešlých veřejných vystoupení vyplývá, že vy jste velmi kritický vůči vládě Andreje Babiše a v souvislosti s obdobím sucha hovoříte o laxnosti. Proč?
10: No, protože vlastně, jak jsem to říkal, my jsme se na pana ministra obracili již po třetí. Začali jsme se na ně obracet v květnu, takže to není záležitost posledních týdnů, ale to je prostě naše zkušenost toho, že to jaro bylo velice suché, bylo velice problematické a my se snažíme o to, aby se to řešilo ve dvou rovinách. To znamená v těch aktuálních, které se mohou přijmout, jak říkal pan Pícha, samozřejmě nějakým zjednodušením, nějakou úlevou a na to my jsme právě přesně upozorňovali. Psali jsme celou řadu opatření panu ministrovi a on nám odpověděl, že to vnímá, ale že to chce řešit zatím formou jakoby výjimek. A my jsme dávno říkali, že to nelze řešit nějakou výjimkou, protože to sucho zasahuje všechny, takže je to naprostý nesmysl. A také jsme poukazovali třeba na Slovensko, které už řadu věcí přijalo, normálně to realizuje a u nás prostě pořád nic, u nás teprve po dovolených se vláda schází s tím, že vlastně chce dát peníze na přehrady a tím to asi pro veřejnost má skončit. Ale co také čekat od vlády, která prostě popírá klimatickou změnu. Takže prostě my jako tady nečekáme nějaké velké zázraky, ale přesto bychom chtěli po panu ministrovi, aby se svolal k tomu kulatý stůl, aby jsme právě řešili zejména ty dlouhodobé záležitosti, protože s těma je potřeba začít hned, ano. A skutečně přestat mluvit jenom o tom, že se má zemědělství koncentrovat, že se má zvyšovat výroba a tak dále, protože tak. My samozřejmě jsme také ekonomové, jsme také podnikatelé a samozřejmě nás zajímá zisk. Ale jenom o to, v jakém prostředí se to bude dít, jestli to prostředí bude únosné.
11: Vy jste řekl, že vláda popírá klimatickou změnu. Tady pro korektnost bych měl uvést, že ne každý člen vlády Andreje Babiše popírá klimatickou změnu, abychom byli korektní, respektive klíčoví.
10: Tak, abyste byl korektní, pane redaktore, já musím říct, že právě ministerstvo životního prostředí, které by to mělo řešit nejvíc, tak to právě nic popírá, takže nevím, co jsem řekl na tom málo korektně.
11: Tak,
10: prostě tak to je.
11: Ministr Igor Červený ovšem na druhé straně zmiňuje důležitost těch adaptačních opatření v souvislosti se změnou klimatu. Pane Pícho, není to ovšem problém, že skutečně ze strany některých představitelů vládní koalice slýcháme zpochybňování i toho současného období sucha. Nemůže to potom způsobovat ten přístup, který podle pana Šepka není dostatečný přístup vůči tomu současnému suchu?
9: Takhle, já tady asi nejsem jako obhajce vlády, to si tady pozvěte pana ministra Červeného a ať vám řekne, jak on vnímá.
11: Taky jsme se ho pozvali na tento týden.
9: Takže To asi je smysluplnější. Já jsem tady za zemědělce a mým cílem je prostě, aby se tady dlouhodobě řešila koncepčně problematika změny klimatu. Ta změna klimatu tady je zcela prokazatelně nastává. Máme tady
11: dobře, na tom se shodnete, protože nemáme moc času, tak se vás
9: já
11: zeptám
9: konkrétně. A právě já se bavím o těch dlouhodobých věcech, ale my to opakuji.
11: Bavme se prosím na závěr o těch konkrétních opatřeních. Tady... Máte pocit, že vláda Andreje Babiše reaguje na sucho včas, protože slyšel jste před chviličkou od pana Šepka, že ze strany Asociace soukromého zemědělství přišly podněty na ministerstvo zemědělství už na jaře, týkající se sucha.
9: No dobře, ale jako podněty na to, aby zemědělci některé věci plnit museli nebo nemuseli, a z toho tady máme právě tu možnost uplatnit tu vyšší moc, třeba řeknu příklad, povinnost mít počet zvířat na jeden hektar, zatížení žádná celá 3 VDE, tak ministerstvo potažmo státní zemědělský intervenční fond řekl, ano, nemusíte to plnit, když nám předložíte vyšší moc. Já mám zatím informace, že o to požádali 4 zemědělci do pátka, když jsem se na to ptal na státním zemědělském intervenčním fondu. Dobře. Takže ono, je to o tom, že prostě tady ta možnost tady je. Vy musíte vždycky toho, vnímat ještě jednu věc. Jo.
11: A u toho skončíme.
9: Nepočkejte, tady je...
11: Náš čas vypršel.
9: Já vím,
10: že jsem neměl šanci.
9: Já vám jenom doplním jen...
11: Půl hodiny, náš čas vypršel. Tolik předseda Zemědělského svazu Martin Pícha diskutoval s předsedou Asociace soukromého zemědělství Jaroslavem Šepkem. Děkuju vám oběma.
2: Radio kniha.
12: Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v 60. a 70. letech minulého století? A našly se tam osobnosti, které dokázaly vzdorovat komunistické totalitě? Přímo do ocelového srdce republiky vás zavedou memoáry Ivana Binara s názvem Kudy? Tudy. Vypráví v nich o své vynucené emigraci, ale také o kauze odsouzených členů divadelka Waterloo za jejich muzikálovou parodii Syn pluku.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.

0: 23 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Do Polska se vrátilo přes 20 zraněných po nehodě autobusu v Maďarsku. Vláda rozhodla o definitivním zrušení Eurocenter. Kanoista Martin Fuchsa finišuje s přípravou na mistrovství světa a bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky teploty do 25 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Do Polska přiletěla první skupina zraněných z polského autobusu, který včera havaroval v Maďarsku. Informuje o tom polský rozhlas s odvoláním namluvčího vlády. Speciál s 21 zraněnými přistál před 8 hodinou večer na letišti v Řešově, na jihovýchodě země. Další zranění zůstávají v maďarských nemocnicích kvůli svému vážnému zdravotnímu stavu. Při včerejší nehodě v Maďarsku zemřelo 12 lidí. Zraněných je přes 40. Eurocentra v Česku od 1. ledna příštího roku skončí. Rozhodla o tom vláda. Eurocentra vznikla v krajích v roce 2006. Lidi tam mohli získávat informace o Evropské unii. Každý rok pořádají zhruba 1300 akcí na školách, v knihovnách nebo univerzitách. Někteří opoziční poslanci záměr kritizují. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO není nutné, aby byla v každém kraji kamenná pobočka s úředníky.
3: Tato koncepce je stará už více než 20 let, vznikla krátce po vstupu do Evropské unie, už není potřeba, aby v každém kraji byla kamenná pobočka a spoustu úředníků, když jsme úplně v jiné době, ušetříme tím 10 milionů korun ročně.
2: Téměř 12 000 řidičů denně využívalo v červenci nový úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Radiožurnálu to řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Tento úsek dálnice byl po letech sporů a odkladů zprovozněný letos v červnu. Stavba přitom začala už v roce 2018. Rybník Stará plovárna na okraji Jihlavy je kvůli dlouhodobému suchu téměř bez vody. Rybáři z vodohospodáři zastavili jeho odtok, aby nevyschl úplně. V příštích dnech budou řešit, jak ho doplnit. Dnes tam alespoň dolévali vodu z cisteren.
4: My jsme se dohodli s Povodím Moravy, že můžeme čerpat vodu u Českého mlýna, takže jsme dneska dovezli už 3 cisterny.
5: Vysvětluje mluvčí služeb města Jihlavy Martin Málek.
6: Přítok vody do Staré plovárny je v současnosti téměř nulový.
5: Mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka telefonicky přibližuje příčiny. Nejvíc ale může zbývajícím rybám a hladině Staré plovárny pomoct déšť, snad i v dalších dnech. Z Jihlavy Daniel Zach, Radiožurnál.
2: Čeští rychlostní kanoisti příští středu vstoupí do mistrovství světa v Poznani. Formu v závěru přípravy ladí i suverén letošní sezóny, kanoista Martin Fuchsa, který letos vyhrál 2 závody na evropském šampionátu a 3x ve světovém poháru. Proto věří, že zejména u mladších soupeřů budí velký respekt.
7: Doufám, že prostě když jdu po tom závodišti nebo že když jdu na ten start, tak ty lidi na mě koukají a mají ze mě strach, jako jsem ho měl tenkrát já, prostě když jsem byl v té dospělé kategorii, prostě jsem si říkal, tak tyhle kluky asi dneska jako neporazím, tak doufám, že tady ty mladí kluci si tady to říkají o mě a tady to v té hlavě prostě šrotuje a oni mě neporazí, i kdyby třeba na to měli. Každý člověk na světě se dá porazit, ale doufám, že já to nebudu teďka.
2: Dalšího olympijského vítěze z Paříže, kajakáře Josefa Dostála, přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a 2 parakanoisté.
8: Nehody na silnici 52 na Břeclavsku, také na Vysočině a ve Frýdku Místku. Na dálnici D35 u Hradce Králové ve směru z Vysokého Mýta a Olomouce stojí dodávka s defektem. U nájezdu na dálnici D11 do Jaroměře a Prahy kilometr 127,5 blokuje krajnici. Na silnici 52 z Mikulova do Pohořelic a Brna se srazil autobus s osobním autem. Následky nehody omezují průjezd u odboček na Pernou a Dolní Dunajovice. V místě se teď brzdí v obou směrech, vypadá to na kyvadlový provoz. Na silnici 602 z Jihlavy do Velkého Meziříčí se srazilo osobní auto s cyklistou. Nehoda je mezi Měřínem a Stráneckou Zhoří poblíž odboček hlídačky na obec Pustina a šetří uši policie. A ve Frýdku Místku u Frýdeckého náměstí se střetlo osobní auto s chodcem. Následky nehody čekejte v Revoluční ulici u odbočky k magistrátu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty v úterý 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 24. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
0: Špatná úroveň slovenské tajné služby ohrožuje i bezpečnost České republiky. Levné potraviny, no, jak se to vezme? Ukrajina řeší problémy s vývozem potravin, anebo, jak se Filip Turek všiml, modernizačního fondu. To jsou titulky vybraných příspěvků pondělní půlhodinky každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. K jehož poslechu zve Ondřej Konrad. Dobrý den.
1: Názory a argumenty.
0: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, dříve člen ODS, a právník Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra bitcoinového případu. A o tom hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
9: Dobrý den.
0: Jen stručně připomínám, že Jiříkovský v minulosti provozoval darknetové tržiště, kde se obchodovalo s drogami a platilo kryptoměnou. Když se dostal z výkonu trestu a zároveň k části své zabavené elektroniky, daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny za asi miliardu korun. Podle policie šlo ovšem o součást plánu na vyprání špinavých peněz. Aktéři vinu popírají. No a na co si exministr spravedlnosti a další vlastně stěžují?
9: Tak aktéři, kteří jsou nyní už obžalováni, to znamená, že stanou před soudem, mají právo hájit se tak, jak uznají za vhodné, a například bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek si u ústavního soudu stěžoval na to, že nemá šanci se účinně bránit, že zkrátka vyšetřování probíhalo velmi rychle, že tam bylo spoustu procesních kroků, úkonů a tak dále, na které on neměl šanci dostatečně rychle reagovat a tak, jak by potřeboval, tak se obrátil na ústavní soud a chtěl docílit toho, aby ústavní soud tu obžalobu zrušil, aby zkrátka se mohl hájit dál dostatečným způsobem, neuspěl. Zároveň si stěžoval na to, že ten případ je velmi silně medializován a že tudíž tak, jak je podáván veřejnosti, tak je to možno vnímat, jako že už nyní je vinen a že nemusí ani čekat na soud. Žijeme v České republice, kde přece jenom, byť si to mnozí lidé nemyslí, tak existuje právní stát a právní stát dává každému šanci na spravedlivý proces

0: musí počítat s určitou mírou medializace, že zkrátka se ty věci budou probírat veřejně a že podle ústavního soudu je to dokonce ve veřejném zájmu, aby se o těchto věcech informovalo, aby veřejnost věděla, jak takovéto případy závažné týkající se vlastně přesahu do politiky, do státní správy, tak jak to vyšetřování probíhá, že nedochází k zametání pod koberec, jak se například snažilo to takto komunikovat hnutí ANO, zvlášť v době předvolební kampaně, ale i v současné době se občas k této kauze vrací a tvrdí tedy, že některé věci mohly být zameteny pod koberec a tak dále, ale jak ukazuje právě průběh dosavadního toho vyšetřování, jak postupuje, jak se to dostává tedy k soudu, tak se názorně ukazuje, že nic pod koberec se nezametá, což samozřejmě neznamená, že ti, kteří se budou hájit, takže před soudem nemohou uspět a nemohou dokázat svoji nevinu. To je v tuto chvíli otevřené. Myslím si, že i když to vyšetřování probíhalo skutečně velmi rychle a ta motivace byla dána také tím, že v určitou dobu končila lhůta pro to, aby pan Jiříkovský mohl být dále ve vazbě, takže vyšetřovatelé možná skutečně trochu více spěchali, tak to neznamená, že ta celá kauza bude vyřešena během pár měsíců. Dá se očekávat dlouhý proces, kdy máme několika stupňové soudní řízení, kdy se velmi pravděpodobně dočkáme různých dovolání, odvolání a tak dále. Takže zkrátka bitcoinová kauza nekončí a bude pokračovat velmi pravděpodobně tedy tím, že aktéři se budou hájit před soudem.
1: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
0: Naslyšenou.
2: Podle jednoho přehledu, o kterém bude za chvilinku řeč, je slovenská tajná služba nejhorší v Evropě. To je ovšem nepříjemné nejen pro Slováky, ale i pro nás, protože těžko v dnešním nebezpečném světě pěstovat tradičně nejlepší vztahy se státem, kterému nelze příliš věřit. Tak to aspoň nahlíží Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo.
3: Neexistuje žádný všeobecně uznávaný žebříček tajných služeb, jako je třeba pořadí fotbalových reprezentací podle jejich výsledků. Takže berme za dobrou službu v tomto oboru přehled, který na základě rozhovorů s asi stovkou expertů, současných i minulých šéfů tajných služeb z 25 evropských zemí a Spojených států sestavil francouzský týdeník L'Express. V něm je s přehledem první britská MI6, druhá francouzská tajná služba, třetí nizozemská a čtvrtá ukrajinská, například Polsko je deváté a Česko 15. spolu s Itálií a Belgií. A úplně nejhorší je slovenská informační služba. V hodnocení se píše, podle všeobecného názoru patří prvenství v kategorii nejhorší zpravodajská služba v Evropě Slovensku, kde se spojuje nepotismus s neschopností a vazbami na Rusko. Konec citátu. To jsou přesně pojmenované vady slovenské informační služby, na které třeba opozice upozorňuje soustavně. Je-li řeč o nepotismu, logicky si autoři všímají šéfa slovenských tajných Pavla Gašpara. Člověk bez odborných předpokladů, který má na jednom předloktí vytetovanou postavu z filmu Kmotr a na druhém tvář svého otce Tibora, aktuálně obžalovaného z korupce z období, kdy byl policejním prezidentem. Z tohoto postu musel odejít pod tlakem veřejnosti, protože tehdejší vyšetřování vraždy Jána Kuciaka vedla policie dost podezřela. Dnes je místopředsedou Národní rady za stranu Směr Roberta Fica a jeho vliv na premiéra je mimořádný. Všechny kritické výtky na adresu slovenské informační služby se dají shrnout do jedné věty. Není to instituce klíčová pro bezpečnost Slovenska, ale jakási soukromá bezpečnostní služba Roberta Fica a jeho politické party. Vazby na Rusko? Když se vloni setkal v Moskvě místopředseda Směru Luboš Blaha s ředitelem ruské civilní rozvědky Sergejem Naryškinem, komentoval to. Rusové jsou a vždy budou naši bratři. Dnes na vlastní oči vidíme, že zatímco Západ je rozbitý, Rusko je pevné, Západ upadá a Rusko vzkvétá. Konec citátu. Premiér Fico jezdí do Moskvy za Vladimírem Putinem pravidelně. Nikdo na Slovensku neví, o čem skutečně jednají. Lépe než slovenská dopadla i maďarská tajná služba, kterou Viktor Orbán 16 let zneužíval pro vlastní zájmy a udělal z ní černou skvrnu na zpravodajské mapě Evropy. Orbánovci špehovali evropské instituce a předávali informace do Moskvy. Maďarsko dostalo 0 bodů spolu s Irskem, Lucemburskem a Řeckem a ještě pod tímto dnem skončilo Slovensko. Obě země bývalé federace žijí v drsné době hybridní války, dezinformačních kampaní.

0: psychologických manipulací, nepřátelských akcí tajných služeb, které nejen šíří paniku a nedůvěru, ale mohou skončit i smrtí občanů napadené země, jak Česko zažilo ve Vrběticích. Slovenská vláda ochranu svých občanů silně zanedbává. Důkazem je nejen nefunkční tajná služba. Slovensko je přirozený nejbližší partner. Obě země spojují tisíce krásných vztahů osobních, kulturních i ekonomických. Ale na státní úrovni teď nepochybně platí, že pokud se chce vláda Andreje Babiše bratříčkovat s Robertem Ficem, ohrožuje bezpečnost a životy lidí v Česku.
1: To byl Petr Šabata. Ekonomové očekávají návrat potravinové inflace nejpozději v průběhu podzimu a nebo na začátku zimy. A vzhledem k historii nelze předpokládat, že bychom se růstu cen mohli vyhnout. A rozebírá to ekonomická komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly v červenci meziročně o více než 3% a proti červnu o necelé 0,5%. Jak dále uvedli statistici, největší slevu mohli spotřebitelé zaznamenat v případě másla, mléka, kuřat či mouky. Ředitel sekce měnové České národní banky Petr Sklenář k tomu dodal, že pokles cen je mimořádný. U některých mléčných výrobků ceny klesají i na 15-letá minima. Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza pak přispěchal s vysvětlením, že se spotřebitelé nemusí bát o osud výrobců potravin. Ti se prý dostanou na svoje výrobní ceny. Zlevnění potravin je prý důsledkem konkurenční války obchodníků a lidé na ní mohou jenom vydělat. Na rozdíl od ekonomů, spotřebitelé nemají pocit, že by něco dlužili potravinářům v jakékoliv fázi obchodního řetězce. Určitě zaznamenali, že je situace lepší než dřív. Třeba v roce 2023 dosáhlo Česko na v uvozovkách fantastický rekord, kdy se ocitlo ve skupině zemí s nejrychlejším tempem zdražování potravin v rámci Unie. Tato extrémní vlna zdražování potravin přinesla českému agrokomplexu, tedy zemědělcům, výrobcům potravin i nadnárodním obchodním řetězcům rekordní ziskovost, která v mnoha ukazatelích dokonce předstihla průměr ostatních zemí Evropské unie. Ceny z rekordních hodnot začaly padat už loni a nyní tento pokles pokračuje. To je skutečně skvělou zprávou až na to, že to nic nevypovídá o tom, nakolik jsou potraviny levné či drahé vůči příjmům. Je určitě skvělé, že se například máslo dá nyní v českých obchodech pořídit nikoli za 80 korun, ale v akci třeba i za 30. Pokud ale člověk vyjede pár kilometrů za hranice do Německa, záhy zjistí, že u sousedů, kde je průměrná mzda více než dvojnásobná, stojí v akci to samé máslo 1 euro, tedy necelých 25 korun. Když se podíváme na poměr výdajů domácností za pití a jídlo mimo restaurace, ocitá se Česká republika mezi dražšími zeměmi Unie. V roce 2025 podíl nákupu jídla a pití mimo restaurace činil skoro 16% z celkových spotřebních výdajů Čechů. Oproti tomu Němci utratili za domácí nákupy potravy necelých 12%, Rakušané pak dokonce jen 10%. Vysoké teploty a sucho vedou ke zhoršování předpovědí ohledně sklizně. Podle nejnovějšího odhadu Českého statistického úřadu klesne v meziročním srovnání sklizeň základních obilovin skoro o 17% a řepky o 21%. Sklizeň má být podprůměrná a nejhorší za 14 let. Pokles sklizně ale odhadují i další evropské země. Týkat se má nejen obilovin, ale také zeleniny, ovoce či cukrové řepy. Návrat potravinové inflace proto ekonomové očekávají nejpozději v průběhu podzimu či na začátku zimy. Vzhledem k historii nelze předpokládat, že by se růstu cen potravin Česko vyhnulo. Stávající pokles potravinové inflace je tak nutné brát spíš jako anomálii. A co se týká spotřebitelů, jejich radost z výhry na drahý másle může trvat kratší dobu, než jakou máslo potřebuje k tomu, aby se dalo lehce namazat na chleba.
1: Hovořila Julie Hrstková.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Česko se stalo evropským premiantem v utrácení výnosů z aukcí emisních povolenek. Vyplývá to z vůbec první hodnotící studie tzv. Modernizačního fondu, kterou si nechala vypracovat Evropská komise. Výsledky, publikované letos v létě, ukazují, že Česká republika má v investicích do modernizace průmyslu a energetiky před jinými státy náskok. O úspěšných projektech se ale veřejnost obvykle nedozví, konstatuje ve svém komentáři evropský analytik Viktor Daněk.
4: České vlády dlouhodobě kritizují evropský systém emisních povolenek. Do výnosů z nich se ale přímo zamilovali. Řeč o takzvaném modernizačním fondu. Jde o nástroj, který je přístupný pouhé desítce nízkopříjmových zemí EU a který slouží k financování modernizace energetiky a průmyslu. Česko v něm má do konce dekády k dispozici úctyhodných až 500 miliard korun. Evropská komise si teď nechala vypracovat studii, ve které zkoumá, jak se státům zatím peníze daří využívat. Ukazuje, že Česko v utrácení výnosů z emisních povolenek přímo exceluje. Ke konci loňského roku obdrželo 40% ze své národní obálky, což je po Rumunsku druhý nejvyšší podíl. A to patří Česko spolu s Rumunskem a Polskem v absolutních číslech mezi vůbec největší příjemce. A jako jediná země EU má Česká republika jasno, jak do posledního eura využije zbytek své alokace. Takové Portugalsko je i po 5 letech od spuštění stále na nule a projekty teprve připravuje. Mohlo by tak na první pohled jít o pozitivní příběh o tom, jak evropské peníze pomáhají ve velkém připravit českou energetiku a průmysl na budoucnost a udržet tak v zemi 100 000 pracovních míst. Doplnil by poněkud neúplný obrázek o Green Dealu, o kterém v Česku slýcháme mnohem častěji spíše jako o hrozbě. Ale ruku na srdce, o kolika projektech podpořených z modernizačního fondu jste kdy slyšeli? Čeští politici, kteří se v případě otevírání nových úseků dálnic jinak perou o místa před kamerami, se do přestřihávání pásek u zelených investic v průmyslu a energetice zrovna nehrnou. Platí to o současné vládě, ale nejinak tomu bylo i u té předchozí, která přitom většinu už existujících projektů pomáhala připravit. Nečekanou výjimkou se stal až vládní zmocněnec pro Green Deal a čestný prezident motoristů Filip Turek. Ten se koncem července vydal na spanilou jízdu po investicích v severomoravských továrnách, ze kterých natočil a na svých sociálních sítích publikoval videa. Dotačními projekty se v nich chlubí. Konkrétně šlo o ostravskou Novou huť a o největšího českého producenta hliníkových obalů a polotovaru Alinvest v Břidličné na Bruntálsku. Videa vyznívají tak, že Filip Turek a současná vláda v podnicích pomáhají udržet tisíce pracovních míst. Zapomněl přitom jaksi zmínit, že projekty v obou případech přiklepl ještě předchozí kabinet Petra Fialy z ODS a především, že peníze nejsou vládní, nýbrž přitekly právě z modernizačního fondu EU, tedy v podstatě z Green Dealu, který jinak Turek kritizuje. V prvním případě šlo o skoro 9,5 miliardy, ve druhém o necelé 2 miliardy korun. Toto pokrytectví a chlubení se cizím peřím samozřejmě vykazuje komické prvky, na které upozornil třeba popularizátor vědy a greenfluencer Daniel Kortus. Vždyť Turek o Green Dealu v minulosti říkal, že je třeba jej, cituji, rušit, rušit, rušit. A najednou se před zelenými investicemi zaplacenými Green Dealem s úsměvem fotí. A rozhodně neplatí ani interpretace, že se jen firmám vrací, co sami na povolenkách zaplatili. Na pomoc českému průmyslu se ve velkém skládá především biznis z bohatší části Evropy. Filipu Turkovi přesto patří upřímný a zcela neironický dík. Projektů si alespoň všimnul, běl za nimi z Prahy a mluví o nich. A i když patrně nechtěně, připoutal pozornost také k existenci unijního modernizačního fondu. To se o jiných vládních představitelích, současných i minulých, úplně říct nedá. Čest nepočetným výjimkám. Investic podpořených z modernizačního fondu jsou přitom stovky. Patří mezi ně třeba také plynofikace elektrárny v Opatovicích, transformace českého teplárenství nebo modernizace výroby v českých chemičkách, cukrovarech či slévárnách. Často přitom jde o projekty, které by se bez finanční pomoci EU nikdy neuskutečnily. Připoutat k ním pozornost je důležité, nejen proto, aby veřejnost měla plastičtější představu o unijní klimatické politice, která není černobílá. Především ale proto, že se v Bruselu právě vede boj o budoucnost evropských nástrojů na financování dekarbonizace, a to v kontextu předložené revize systému povolenek EU ETS 1, ale především v rámci přípravy nové víceleté finanční perspektivy EU, v níž by Evropská komise ráda velkou část výnosů z povolenek přesměrovala do vlastního rozpočtu. A konečně, pokud jsou vláda a motoristé v ní tak spokojení s modernizačním fondem, možná by mohli být konzistentní a přestat stát v cestě obdobným nástrojům, které jsou k dispozici domácnostem.
1: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Ukrajina vyhlásila sankce proti všem plavidlům, která by se pokoušela vyvážet obilí z těch jejich oblastí, které dnes okupuje Rusko. Sankce se bezpečnostně dotkly 13 plavidel, 28 společností a 11 ruských občanů, které Kyjev považuje za organizátory těchto rozsáhlých krádeží ukrajinského majetku. Postiženy by do budoucna měly být i západní struktury, které podobnou zemědělskou produkci v Evropě i jinde vykupují. Navíc už Libor Dvořák, znalec zemí bývalého Sovětského svazu.
5: Jak prohlašuje kyjevská prezidentská kancelář, novým sankcím jsou tedy vystaveny společnosti, které se na podobných aktivitách podílejí. Majitelé lodí takovou zemědělskou produkci z ukrajinských okupovaných území vyvážejících, zapojení námořní kapitáni, fyzické osoby, jež tyto nekalé kšefty organizují, a v neposlední řadě i lodi samotné. Zvláštní význam bude přitom ukrajinská strana přikládat reakci zemí, kde jsou postižená plavidla a společnosti registrovány. Ukrajinská nejvyšší místa přitom doufají v příznivou odezvu svých západních partnerů. Aniž bychom chtěli snižovat účinnost a vyhlídky této nejnovější snahy ekonomického tlaku na ruskou stranu, jak se už teď zdá, je rovnou odsouzena k nezdaru. Její reálné možnosti jsou v nejlepším případě diplomatické či symbolické, zatímco ve stejné době musí Ukrajina čelit problémům daleko závažnějším. Především je právě černomorská cesta z ukrajinských přístavů do světa více či méně zablokovaná pro vývoz vlastní letošní úrody Ukrajiny. Překážkou přitom překvapivě není jen znepřátelené Rusko, ale ku příkladu i Turecko, které nedávno pohrozilo znesnadnění průjezdu zahraničních plavidel úžinami. Případné dopravní alternativy v podobě říční cesty po Dunaji nebo kamionů jsou jednoduše málo kapacitní a námořní trasy v žádném případě nahradit nemohou. Přímo osudově se ukrajinská obilní vývozní krize potkává s očekávanou nižší sklizní v rozvojovém světě, kam především obilí z Ukrajiny za normálních okolností míří. Země jako třeba Bangladéš či četné africké státy hlásí, jak osudově je zasáhla blokáda Hormuzského průlivu. Drahé pohonné hmoty je nutí obdělávat méně půdy, která letos navíc není dostatečně zásobena umělými hnojivy za běžné situace do světa rovněž proudícími Hormuzem. Ukrajinská válka tak alespoň z části začíná mít celosvětový ráz, jehož dosah může zmírnit či zcela negovat alespoň příměří, v daleko lepším případě pak rovnou definitivní mír. Ani jedno, ani druhé však v tuto chvíli bohužel není na dohled.
1: U mikrofonu byl Libor Dvořák. No a už zbývá čas pouze na obvyklý pondělní závěr relace, totiž glosu spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa. Ta dnešní má titulek Není o čem vyprávět? No tak se nechme překvapit, jak tomu ve skutečnosti je.
6: Už dopředu jsem se těšil, jak to budu vyprávět o svých dobrodružstvích s pozorováním částečného zatmění slunce. Jenže se žádné dobrodružství nekonalo, takže není o čem vyprávět. Přítel Jiří přivezl z Německa speciální pozorovací brýle. One sky, one life, one movement. Jsou papírové a sklíčka mají z plastu, nicméně odpovídají normě ISO 12312/2015. Kromě ISO je na nich QR kód s poučením, že kód vede ke Gebrauchsanweisung. Tak se dozvíte, že zmíněné ISO označuje filtry pro přímé pozorování slunce. propouštějí 0,00032% viditelného světla. Pozorovací stanoviště jsem určil podle internetové mapy. Zavedla mě na skálu nad Vltavou v sousedním Olešku a tam jsme se s Ljubou odebrali a zatmění sledovali od začátku po jeho západ, takže opravdu není o čem vyprávět. Bylo to v příkrém kontrastu s mým prvním pozorováním zatmění slunce. K němu došlo 30. června 1954. Mě, co by chlapečka 9letého, zastihlo v Panské ulici v Praze. Rodiče mě tam zanechali na chodníku a odebrali se do filmového klubu v prostorách hotelu Palace. Stál jsem tam s hlavou zvrácenou a očima přemhouřenýma a sledoval zužující se srpek. Přistoupila ke mně cizí stará paní. Určitě byla stará. Když je vám 9, všechny paní jsou staré. Co se mi nabízela? Sotva jsem ji viděla, ale postřehl jsem aspoň to, že drží něco v ruce. Nic nechci, řekl jsem. Rodiče mě vedli k tomu, abych od nikoho cizího nic nebral. Vezmi si sklíčko, řekla ta paní. To už jsem se vrátil do sféry viditelného světla natolik, že jsem rozeznal tvary nabízeného předmětu. Byl to kus skla, strašně špinavý, dá se říci černý. Sama měla černé prsty. Na co sklíčko? Zeptal jsem se. Abys viděl slunce? Odpověděla. Já ale vidím slunce. Namítl jsem a ukázal prstem nahoru pro případ, že ta stará paní neví, o čem mluvím. Pokrčila rameny, rychle se otočila a spěchala směrem k Jindřišské ulici. Ještě jsem cosi zaslechl něco, řekla, moc jsem to nechápal. Bylo to nějaké divné slovo. Když nebeská podívaná skončila, vrátil jsem se k rodičům. Viděl jsi zatmění slunce? Ptala se mě maminka. Oni ti moji rodiče opravdu nebyli silní v přírodních vědách a nebeské jevy je nezajímaly. Viděl, maminko, odpověděl jsem, bylo moc pěkné. V tom jsem si vzpomněl na to slovo, které jsem zaslechl, když stará paní odcházela do Jindřišské ulice. Tatínku, řekni mi, co je to idiot? Tatínek mi to vysvětlil a tím bylo moje první pozorování ojedinělého nebeského jevu završeno.
1: Ondřej Nev byl posledním autorem pondělních názorů a argumentů a za všechny autory a také redakční kolegy se ze studia Českého rozhlasu Plus pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
2: Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v 60. a 70. letech minulého století? Přímo do ocelového srdce republiky vás zavedou memoáry Ivana Binara s názvem Kudy? Tudy.

deníku Nová svoboda, tiskového orgánu Krajského výboru Komunistické strany Československa v Ostravě 8. února 1972. O tom, že západní propaganda nemůže dost dobře strávit svoji ideovou a politickou porážku v Československu po roce 1948 až 1949, jsme přinesli na stránkách novin již nejedno svědectví. Před senátem Městského soudu v Ostravě se před několika dny zodpovídali z trestného činu pobuřování nebo hanobení státu světové socialistické soustavy bývalí členové divadelního klubu Waterloo Petr Podhrázký, Josef Freis, Petr Ullmann, Edvard Schiffauer, Ivan Binar, Jiřina Balouchová, Tomáš Sláma a Hana Špačková. V době od dubna do konce května 1969 byla v divadelním klubu Waterloo uváděna hrubým způsobem znetvořená Katajevova hra Syn pluku. V rozporu s ušlechtilým záměrem sovětského autora byly přepsány všechny pasáže v jakousi parodii tak, aby znevažovaly heroický boj sovětské armády za druhé světové války a tím i boj všech jeho spojenců a národně osvobozeneckého hnutí proti německému fašismu smrtelně ohrožujícímu lidstvo. Činnost divadla byla jeho provozovatelem řádně zastavena v březnu 1970 pro tyto a ještě některé další skutečnosti.

Major rozsvítil, aby viděl do papírů před sebou. Do vyslýchárny se vkrádala tma. Zdálo se, že soustředěně bádá v závažných papírech. Až se dobádá, řekne něco podstatného, co by tíživou atmosféru posunulo o kousek dál. Proč tam sedím, když se neptá? Ještě zápis. Ťukal do stroje strojené formulace, svoje otázky a moje odpovědi zapisoval slovy, jakými nemluvím, jaká bych z huby nevypustil. Hromada průklepů, nejmíň 6. Každou stránku podepsat. Četl, souhlasí. Kdo ví, jak tenhle tlustý a hloupý fotřík vyslýchal politické vězně před 20 lety? Jakých metod používal? Zdá se, že dneska už takto pracovat nemůže a že je mu to líto. Venku byla tma. Do místnosti vrazil rozesmátý estébák bez zaklepání a přinesl zprávu přede mnou utajovanou. No konečně, já jsem to věděl, že ho najdou, zaradoval se Janečko. A mně docvaklo, že konečně našli u někoho scénář syna pluku. Druhého dne mne odvedli do cely s otevřenými dveřmi v přízemí. Byla to obyčejná cela, podobná ostatním v tomhle kriminále. Dveře byly železné, měla i mříže v okně, jenom slamníky chyběly. Místo záchodu stál solidní psací stůl a 3 židle. Za psacím strojem pěkná dívčina, na druhé židli člověk v saku a 3. byla pro mne. Ten muž se mi představil jako doktor Trejbal, prokurátor. Přišel na mne uvalit vazbu. Proti mně a Petrovi Podhráskému bylo zahájeno trestní stíhání. Byli jsme obviněni z trestného činu hanobení státu Světové socialistické soustavy a jeho představitele podle paragrafu 104 trestního zákona. Teprve tímto aktem jsem byl zbaven svobody. Včera mě svlíkli z mých šatů a ostříhali předčasně, tedy nezákonně. Jenže co teď s tím? Taky jsem se dozvěděl, co se dalo předpokládat. Že tady někde sedí kamarád Peťka. Že v tom nejsem sám. S vazbou na mne uvalenou odvedl mě bachař postrkem do cely. Nebyla prázdná. Postarší, hubený, ostříhaný muž v hnědých teplácích tam stál v pozoru a podával hlášení, jako když bičem mrská. Pane veliteli, cela číslo 512. Počet 1, hlášení podává obviněný Rataj. Tak jsem se seznámil s člověkem, který mi potom šel silně na nervy a nebylo před ním úniku. Číslo cely jsem si zrovna teď vymyslel. Jaké bylo ve skutečnosti, už si nepamatuju. Ten člověk se však opravdu jmenoval Rataj Josef a byl z Orlové. Choval akvarijní rybičky a pracoval na šachtě v Uhelném Prádle. Obvinili ho ze šíření fašismu, kterého se dopouštěl opakovaně tím, že na dopravní pás s uhlím kreslil hakenkreuze a psal Es kommt der Tag. Strava mu chutnala. Byla pravidelná, teplá a bylo jí tak akorát. Bědoval jenom nad osudem svých rybiček. Není, kdo by je nakrmil. Pochcípají chudinky hladem nebo se požerou navzájem. A toho zavřeli už po třetí a vždycky za politiku. První raz za pokus o ilegální přechod státních hranic. Když chtěl do západního Německa, když ho ti komunisti srali, vzal na sebe oblek, bindlu a černý kabát, bo bylo zima, sněhu po kolena, autobusem přijel na hranicu, zoptal se lidí, kaj je západní Německo a ještě tam ani nebyl a už ho zlapali PSáci a byl zavřený první raz. A po druhé, když poslouchal Svobodnou Evropu, dal radio do okna, abyste ho lidé na ulici též co šik měli a už byl v kriminále.
To ale nevadilo, bo tehdy neměl žádné rybky. Včil to vadí, bo rybky má a co včil s nimi bude, to žádného nezajímá. Ale Josifek je fiškus. Co mi můžu za křížičky na pasu? No řekni, co mi můžu? Fiškus Josifek mlel a mlel, hubu nezavřel, taky parádemarš mi předvedl v celé. Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen. Pantofle mu z nohou lítali až ke stropu. Ještě jsem ani nebyl odsouzen a už mi byl trest zostřen tímto fiškusem.

Dny se vlekly. Major mě nechával u ledu. O Peťkovi jsem věděl, že tu někde poblíž přebývá, patrně s nějakým svým bláznem v cele. Nebylo co vyšetřovat, nebyl ani důvod držet nás ve vazbě. Jednoho dne si přišli pro rataje a nebylo to k výslechu. Zbalit věci a ven. Snad vyšetřovatelé uznali nutnost zachránit život jeho rybičkám. Místo něho přišel František Žák s pěšinkou ve vlasech. S jeho příchodem jsem si uvědomil, jak je důležité, s kým člověk tráví čas v jedné místnosti. S Františkem Žákem zavál do smradlavého kriminálu svěží vánek. Obviněn byl ze špionáže. Prozradil nepřátelské mocnosti, že v Olomouci jsou umístěna sovětská vojska. Zřejmě to byla pro nepřátelskou mocnost překvapující novinka. Vycházka obviněných se měla podle předpisů konat každý všední den. Lapání po vzduchu se odehrávalo na dvoře rozděleném zdmi na trojúhelníkové kóje. Nade dvorem v kukani panoval samopalník. Dohlížel na pořádek v jednotlivých trojúhelnících. Museli jsme chodit volným krokem. Neběhat, neskotačit, ani se neulejvat. Podlážděném chodníčku kráčet podle šipek. V čase vycházky za mnou přišel na dvoreček bachař se složkou a v ní papír. Prý ho mám podepsat. Byla to smlouva s Československým rozhlasem v Praze. V pořadu pro děti Hajaja hodlali vysílat na pokračování četbu z knížky o tom, jak pan Bouda s cirkusem se světem loudá. A skutečně, v redakci Františka Nepila četl Miloš Kopecký, jak jsem se dozvěděl později. Někdo z profilu doporučil Nepilovi knížku k vysílání. V cele nad stolem visel vazební řád, datovaný rokem 1968. Byl dosud platný. Kromě způsobů, jak může vězeňská služba zakročit vůči vzdorujícímu obviněnému, jsem z něj vyčetl, že obviněný může mít v cele psací potřeby. Už do prvního povoleného balíku s cigaretami, pomeranči, čabajkami a čokoládou mi Jarka přibalila dva sešity formátu A5. Jeden bez linek a druhý čtverečkovaný a dvě tušky číslo 2. Pero, inkoustová tuška nebo propisky nebyly povoleny. Mohly by vězni posloužit k sebepoškození. Nůž ani strouhátko nebyly k mání. Tuha se musela obnažit plamenem a obrousit na okenním parapetu. Nemohl jsem vědět, jaký osud mé sešity od Jarky potká, jestli je nestratím, jestli mi je neseberou. Vždyť jednou už měli na mále. Do cely vtrhli tři bachaři, vyhnali nás na chodbu, tváří ke zdi, ruce za záda. Jeden hlídal a dva prohledávali celu. Filcung se tomu říká. Zaujali je moje sešity. Listovali v nich, chtěli je zabavit a vyhodit. Ubránil jsem svůj majetek s odkazem na vazební řád, který psací potřeby povoluje. Úniky do světa fantazie jsou sice osvěžením v zatuchlém ovzduší domu smutku, ale kroky po chodníku pod kaštany nebo polní pěšinou za cílem, který si člověk sám určí, žádná písmenka nenahradí. Ve vazbě se svítí celou noc, aby vězňové mohli být přistiženi, když pilují mříže nebo se pokoušejí oběsit na prostěradle. Po večerce, když se rozsvítila nedomrlá žárovka nočního osvětlení, ozývaly se ze všech stran výkřiky z oken směrované do dvora. Ku příkladu, všetkým kamarádom a kamarádkám na krajzáku dobrou noc praje Kain. A nebo Savano, sladce spi, líbá tě Rudy, nezapomeň. A nebo Savana je piča. No a podobně.
9. března 1971 se do večerní tmy ozval velice povědomý hlas. Svobodu pro Angelu Davisovou. Taky já jsem z okna vykřikl svobodu pro Angelu Davisovou. A to samé, svobodu pro Angelu Davisovou, vykřikl i Peťka Podhrázký o pár oken dál. Žádný z ostatních vězňů se nepřidal. Angela Davisová byla krásná černoška s účesem, který jí vytvářel z hlavy černou pampelišku. Marxistická aktivistka, černá panterka a členka komunistické strany USA. V Americe ji soudili za to, že ze zbraní registrovaných na jméno Angela Yvonne Davis byli zastřeleni 4 lidé. V té době byla u nás pokládána za nespravedlivě pronásledovanou hrdinku amerického lidu. Tímto neobvyklým způsobem jsem se dozvěděl, že už jsme na krajzáku 3. Přibyl náš režisér Petr Ullmann. Po čase nám změnili paragraf. Paragraf 104 Hanobení státu světové socialistické soustavy na paragraf 100 trestního zákona. Pobuřování. Čekala nás tedy větší nadílka, nežli jsme mohli očekávat, kdybychom jenom hanobili. Naštěstí jsme ten zločin nespáchali zabrané pohotovosti státu. V naší cele se osazenstvo měnilo. Lidé přicházeli a odcházeli, neznámo kam. Do jiné cely, do jiného vězení, nebo domů. Franta Žák mi naštěstí zůstával. Špioni se jen tak domů nepouštějí. Marně se mě pokoušel zasvětit do hry z nejušlechtilejších, do šachů. Já nemám na šachy buňky. Pro mne tak na nejvýš, člověče, nezlob se. Tuto úžasnou hru jsem hrával s Andřejem, 19-letým havířem z polského Zabře. Nepobyl s námi dlouho, cestoval eskortou domů do rukou polské spravedlnosti. U nás ho jenom odchytili. S kamarády se vydal do světa a jejich prvním cílem byla Austria. Československo-polskou hranici zdolali bez problému a namlsáni laciným úspěchem zamířili k jihu podle mapy vytržené ze školního atlasu. Kvůli utajení a snad i z bezradnosti to vzali pěšky. Když s nohama utrmácenýma narazili kdesi poblíž Mikulova na plot z ostnatého drátu, jejich cesta do světa byla u konce.

Usnesením z 23. dubna 1971 nám generální prokurátor v zastoupení doktor Chalupa vlastní rukou vazbu prodloužil. Všem třem. Podhráskému, Ulmanovi i Binarovi. Vzhledem k rozsahu věci nemohly být v zákonné lhůtě provedeny všechny potřebné vyšetřovací úkony. 21. června prodloužil tentýž Chalupa naši vazbu do 15. července. Co bude pak? Prodlouží nám Chalupa znovu vazbu a půjdeme k soudu rovnou z krajzáku? Budovy jsou propojeny chodbami, to bychom ani nemuseli ven, a kdyby zrovna pršelo, mohli bychom bez deštníku a v těch jejich vyšetřovacích hnědých teplákách. Nebo nás pustí domů předtím, než proces propukne? Major Bedřich Janečko byl s postupem své práce nadmíru spokojen. Při jednom výslechu mi sdělil, že divadlu sice moc nerozumí, nemá čas plýtvat drahocenným časem na takové blbosti, ale experti z Olomoucké univerzity mu svými znaleckými posudky potvrdili, že se nemýlí. Vy jste pobuřovali, Binar. Mám to černé na bílém. Nepřátelstvím k Sovětskému svazu a socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky. Major otevřel plechovou skříň, opět předvedl Stalina a Fidela Castra, vytáhl složku papírů a práskl jí o stůl. Docent Kala a sudružka Ordeltová Palackého univerzita Olomouc, soudní znalci. Hledal jsem vinu a myslel na Pána Boha víc než obvykle. Ach, ta bytost nejvyšší má jiné poslání, než se zabývat osudem jakéhosi ochotníka a redaktůrka časopisu Tramp. Netroufl jsem si obtěžovat pána škemráním, aby zařídil mé vysvobození. Hledal jsem vinu u sebe. Něco nekalého jsem přece musel provést, když mě trestají, když vězím ve vězení. Čím, že jsem se provinil, když to sám nevím? Třeba to není trest za něco konkrétního, třeba je to trest jen tak. Trest sám o sobě. Strafe an sich. Za co? Za co? Za co? Za co? Za co? Ví to docent Miroslav Kala a odborná asistentka Ljubov Ordeltová. Sepsali o našich vinách znalecké posudky. Ví to taky major Bedřich Janečko, který mě sem šoupl. A doktor Trejbal, který nám neuvalil vazbu, to ví taky. Jenže já s nimi nemohu souhlasit. Hráli jsme si na pluku proti sovětské okupaci. Napsal jsem povídku Můj bratr Kain a nehranou hru o hostu a rybě s úmyslem sdělit čtenářům svůj pocit znechucení z toho, co se u nás děje. Nezastírám, že mne motivoval hněv, odpor k okupantům. Na základě znaleckých posudků bylo zjištěno, že jsem vinen. Soud bez pochyby nerozhodne jinak. Z toho mě nevyseká ani Matyáš Brater, můj advokát. S tímhle už se nedá hnout. Jenže kde je ta vina? Kvůli tomuhle mě vytáhli z postele a zamkli v kamrlíku s mřížemi v okně? Nebo to snad není trest? Třeba je to dar? Zkušenost k nezaplacení? Jak to mám vědět? Je mi 29 let. Života větší kus mám snad před sebou. Kdo ví, k čemu to bude? Proto jsem hledal vinu, svou, jejich. A nic kloudného mě nenapadlo. Třeba to bude k něčemu. O dny strávené ve špinavé cele s hajzlem v rohu a počmáranými stěnami, o ty jsem nepřišel. Každý den se do života započítává a k něčemu je. Nebyl to snad jeho záměr? Zač už kdysi dávno trestal věrného služebníka Joba? Jarka mi předplatila rudé právo.
největší a nejčtenější deník. Jediné noviny, které tenkrát vycházely, nebyly lepší než orgán KSČ. Lišily se jenom rozměry. V nedělní příloze Rudého práva byla křížovka a taky trocha nezávazného počteníčka. Knížky nám házely docely jednou za 14 dnů bez ladu a skladu, bez možnosti výběru. Někdy dobré třeba Goldingova Pána much jsem si tu mohl přečíst. Někdy zajímavé třeba absurdní Obří trpaslíky Gisely Elsnerové. Taky jsem si doplňoval mezery ze školní četby Terezu Novákovou, Karolinu Světlou, něco Jiráska. Když byl s námi Polák Andřej, mrskli nám docely Henryka Sienkiewicze v originále, v pustyni i v pušči. Za 14 dnů jsem se překlopítal polskými spřežkami sotva do polovičky a knihu mi sebrali. Bylo to v úterním Rudém právu ze 13. července 1971 na páté straně v pravém rohu dole. Tři sloupce s titulkem Z nových knih. Článek začínal větou. Usnesením předsednictva UVKSČ ze 6. listopadu 1970 ke kádrové a personální práci potvrzené 14. sjezdem KSČ vydalo jako samostatnou brožuru Nakladatelství Svoboda. Následoval sborník Lenin o tisku, kniha o prvním tvůrci aténské ústavy Solón, publikace z díly Františka Tichého, kniha o Shakespeareovi, monografie herce Hugo Háze, nová básnická sbírka Kamila Bednáře Andělům a růžím, co si o pařížské komuně, beletrie a ve třetím odstavci. Našim nejmenším čtenářům je určena knížka o tom, jak pan Bouda s cirkusem se světem loudá od Ivana Binara, kterou s ilustracemi Václava Beránka vydalo Nakladatelství Profil. Ve čtvrtek tu knihu položí na pulty a já si tu sedím v teplákách na krajzáku. Vyšetřování bylo u konce. Už jsem si přečetl spis a nic nového se z něj nedozvěděl. Jenom si potvrdil, jak důležité jsou pro zdárné vedení procesu znalecké posudky těch dvou vzdělanců z Univerzity Palackého v Olomouci. Docenta Kali a soudružky Ordeltové. Bez nich by byl major Janečko býval namydlený. Neměl by co předložit prokurátorovi. Posudky tvrdili a tím pádem také dokazovali, že jsme jednali z nepřátelství k socialistickému státnímu zřízení Československé socialistické republiky.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Ex Libris.
1: Ztracená země. Jaký je příběh moderního Ruska?
2: Toto není kniha o Rusku, na kterou je západní čtenář zvyklý.
1: Filip Šerf se ve své knize vyhýbá pohledu z perspektivy západu.
2: V západním diskurzu dominující příběhy osob na okraji ruské politické moci sice čtenáři mohou ukázat, co se s Ruskem děje, nikoliv však, proč se tak děje.
1: V čem je Rusko ztracená země?
0: Ex Libris. Zítra po 20. hodině na Plusu.
3: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
0: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
3: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česko bude mít ústřední komisi pro sucho, sejde se příští pondělí. Francouzský premiér přislíbil stovky milionů korun na pomoc po obřím požáru na jihozápadě země, lidi ho vypískali. Nehrající kapitán Tomáš Berdych předběžně nominoval 5 tenistů na duel Davis Cupu se Spojenými státy a dnešek bude nejdřív oblačný až polojasný s ojedinělými přeháňkami, postupně se zatáhne a místy zaprší. Teploty většinou do 22 stupňů. Je úterý 18. srpna, začínají hlavní zprávy s Markem Sedláčkem.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Příští týden v pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření a zasednou v ní kromě politiků taky zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Po jednání obnovené národní koalice proti suchu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové taky mají za úkol sestavit mapu problémových míst.
5: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
6: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit.
5: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
7: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
5: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vejk, Radiožurnál.
4: Českem v pondělí odpoledne a večer prošly bouřky ze severních a středních Čech směrem na východ Čech a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a silný vítr. Hasiči měli plošně asi 550 zásahů. Informoval o tom mluvčí jejich generálního ředitelství Václav Pilný. Nejvíc zásahů se podle něj týkalo spadaných stromů, poškozených střech nebo zatopených sklepů.
8: Nejvíce případů jsme evidovali ve Středočeském kraji, konkrétně 99, dále pak v kraji Pardubickém 70 a na jižní Moravě jsme likvidovali 67 případů.
4: A problémy řešili i energetici. Na východě Čech bylo bez proudu 5000 domácností. Výstraha před rizikem požáru dál zůstává v platnosti. Poslanecká sněmovna by na zářijové schůzi měla začít projednávat navrhované zmrazení platů politiků. Po jednání koaliční rady to řekl předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Novela má zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Babišův kabinet ji schválil už loni v polovině prosince. Na projednání ve sněmovně zatím čeká. Návrh by se podle Okamury mohl dostat na plénum ještě před projednáváním mediálního zákona.
9: Takže jsme se dohodli, že ho zařadíme ještě před návrh zákona na zrušení poplatků České televizi, Českého rozhlasu, který je samozřejmě prioritou teďka od září, ale ještě před to dáme zamrazení platů politiků, protože prostě to chceme stihnout a chceme, aby už to prošlo prvním čtením.
4: Pondělkem skončilo americko-íránské memorandum o porozumění. 60-denní lhůta měla zajistit čas na dojednání trvalejších podmínek míru mezi Íránem a Spojenými státy. Obě země se ale vzájemně obviňovaly z porušování podmínek dohody. Americký prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy o prodloužení memoranda neusilují.
10: Takzvané memorandum o spolupráci si Teherán i Washington vysvětlovali po svém. Írán trval na odchodu izraelské armády z palestinského pásma Gazy. Trhliny ale způsobily podle katarské televize Al Jazeera taky neshody ohledně provozu Hormuzským průlivem. Teherán strategickou úžinu zablokoval a začal za proplutí tankerů vybírat mýtné. Na mapě tranzitních tras se přitom Írán dohodl s Ománem. To vadí americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. V rozhovoru pro Fox News pohrozil, že pokud se bude Omán plést do vyjednávání mezi Washingtonem a Teheránem, rozbombarduje zemi na prach. Omán je přitom v Perském zálivu jedním ze strategických partnerů Spojených států. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Francouzská vláda pošle v přepočtu skoro 300 milionů korun na pomoc lidem po požáru v oblasti Gironde. Potvrdil to premiér Sébastien Lecornu, který navštívil zasažená místa. Oheň koncem července spálil přes 40 tisíc hektarů. Evakuovat se muselo přes 220 tisíc lidí z obcí nedaleko Bordeaux.
11: Obyvatelé francouzské obce Porsche skandovali hamba a premiéra vypískali.
12: Lidé doufali, že projeví aspoň trochu soucitu. Místo toho utekl.
11: Popsala televizi M6 obyvatelka obce, ve které oheň spálil 180 domů. Premiér Sébastien Lecornu uvedl, že jeho kabinet nemá co skrývat a mluvil o stejně rychlé pomoci jako v případě vyhořelé pařížské katedrály Notre Dame.
13: Budeme se snažit, aby stavební povolení byla vydávaná do jednoho měsíce.
11: Premiér Sébastien Lecornu upozornil na riziko bleskových povodní, protože spálené lesy zachytávaly velké množství vody. Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Trojice aktérů bitcoinové kauzy, včetně ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, se svými stížnostmi u ústavního soudu neuspěla. Vadily jim mimo jiné úniky informací ze spisu, medializace případu a kritizovali i údajný spěch s obžalobou. Ústavní soud ale nenašel důvody k zásahu. Kauza se týká miliardového daru, který Jiříkovský poskytl státu.
14: Kromě Blažka si stížnost podali také advokát Karim Tyc a programátor Tomáš Jiříkovský. Podle mluvčí ústavního soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové ale byly neopodstatněné.
15: Rychlý sled úkonu orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Zvýšená medializace k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit v následující fázi řízení před soudem. Právo na obhajobu je tak účastníkům zachováno.
14: Blažek na síť X napsal, že jde o procesní rozhodnutí, že není hodnotící a nezbývá mu než je vzít na vědomí. Obžalobě čelí čtyři lidé, všichni vinu už dřív popřeli. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
4: Správa Národního parku Šumava zakázala splouvání teplé Vltavy. Až do odvolání taky pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízký stav řeky, pokračuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
16: Hladina teplé Vltavy na Soumarském mostě se už dlouhodobě drží hluboko pod hranicí 40 cm. Vzhledem k tomu, že současný stav neumožňuje ani splouvání s průvodcem, správa Národního parku Šumava zastavuje splouvání. Všem zájemcům, kteří si rezervovali termíny, bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.
4: Písničkář Xindl X dnes oslaví narozeniny koncertem Pod širým nebem. Do pražských Riegrových sadů přiveze kapelu, hosty i filmové projekce.
17: Problém je v tom, že už 29 let.
18: Občanským jménem Ondřej Ládek. Pro publikum už téměř 20 let Xindl X. Pražský písničkář, který o víkendu oslavil 47. narozeniny, si nadělí ještě jednu oslavu.
17: Kdo by to byl řek, že to tak rychle poletí?
18: Koncert nabídne průřez jeho tvorbou od starších písní, které ho proslavili, až po novější skladby. Xindla X doprovodí kapela, dorazit mají také speciální hosté a vystoupení doplní filmové projekce.
17: Ujel mi vlak i poslední metro, ještě jsem nebyl in a už jsem retro.
18: Areál se otevře v 17:30, jako předskokán vystoupí písničkář Láska a Xindla X nastoupí v 7 hodin. Koncert je vyprodaný a pořadatelé upozorňují, že další vstupenky nebudou dostání ani na místě. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
4: V nominaci kapitána Tomáše Berdycha na duel kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům americkým jsou Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl. V sestavě je ale ještě prostor pro změny, zejména s ohledem na čtyřhru. Její varianty nastínil na nominační tiskové konferenci Tomáš Berdych.
19: Ať už Adam Pavlásek, Patrik Rykl, anebo nějaká varianta toho rozdělení. I co jsem mluvil vlastně s Kubou Menčíkem, který mi řekl, že vlastně v tom případě, že by hrál druhýho singla vlastně druhý den, tak kdyby bylo potřeba, tak je ready tu čtyřhru odehrát. Takže v tomhle případě by to zase pro mě mohla být varianta třeba, aby hrál s Tomášem Machačem.
4: Češi se z USA utkají přesně za měsíc v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
20: Nehody na silnici 35 na Pardubicku a u Blanska. Dálnice teď bez nahlášených nehod a kolon. Na D5 se pozorně...

0: zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Přes den čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Postupně se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší hlavně v jihozápadní polovině Česka. Nejvyšší teploty v úterý 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 24 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Budeme si muset zvykat na teploty kolem 45 stupňů Celsia, jak čelit následkům extrémního sucha a dostanou nás současné srážky z nejhoršího. Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je vedoucí oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolaš, zástupce Česka v mezivládním panelu pro změnu klimatu při OSN a expert Světové meteorologické organizace. Zdravím vás do Ostravy, dobrý den.
3: Pěkný den.
2: Jen pro pořádek poznamenávám, že rozhovor natáčíme v 10 hodin dopoledne. Na 88% území nastal některý ze 3 stupňů sucha, extrémní bylo na 60%. V neděli přišel konečně alespoň slabý kýžený déšť, dnes jsou předpovězeny bouřky, včetně přívalových srážek. Mohou situaci aspoň zmírnit?
3: Samozřejmě, že mohou, ale to zmírnění bude, řekněme, krátkodobé, protože neočekáváme, že by výrazně pršelo 14 dní, 3 týdny. A bude jenom povrchní ve velkých uvozovkách. To znamená, že to zaznamenáme třeba na tom, že se může znovu zazelenat tráva, ale zcela jistě to nevypadá tak, že bychom měli doplnit nějaké podzemní vody, popřípadě v té krajině by měla se doplňovat nějak významně voda. To nevypadá, protože ty deště budou, jak jsem říkal, krátkodobé, možná dokonce přívalové. Sám jste říkal, že to mohou být bouřky a potom je to lokálně hodně diferencované. Někde spadne více, někde méně, někde nic. Takže bych na to příliš nespoléhal zatím v téhle situaci.
2: Dá se sucho považovat za obrácenou stranu stejné mince, než je povodeň? Citujeme teď bývalého ministra životního prostředí z hnutí ANO, Richarda Brabce.
3: Je to přesně tak a já to říkám už 20 let, vždycky, když je větší sucho, tak říkám pozor, přijde povodeň, a když řešíme povodeň, tak říkám pozor, přijde sucho, tak to ve střední Evropě je. A jediný rozdíl ve velkých uvozovkách, který dneska zaznamenáváme, že ty suché a vlhčí periody se v České republice a obecně ve střední Evropě střídají podstatně častěji, než jsme tomu byli zvyklí před 50-100 lety, kdy extrémní sucho přišlo jednou za 10-15 let a extrémní povodeň také jednou za 10-15 let někde v nějakém regionu, a že by zasáhla jak to sucho, tak ta povodeň nějaké větší území. Na to jsme opravdu zvyklí nebyli, to pozorujeme až v těch posledních 10-20 letech. Takže ano, je to stejná mince, já vždycky říkám, že jsou to spojené nádoby, funguje to zároveň, vždycky máme chvíli nějakou sušší periodu a potom nějakou vlhčí periodu.
2: Vysychají nejenom tuzemské řeky, ale alarmující stav je i na velkých evropských tocích. Má to všechno jednu příčinu?
3: To určitě ne, vždycky je těch příčin několik a přece jenom Evropa je rozsáhlý kontinent, to znamená někde tou hlavní příčinou je méně srážek, někde tou hlavní příčinou je, řekněme, ten déle trvající víceletý vývoj, například i v České republice si musíme uvědomit, že my jsme v letech 2014 až 18, někde až 19 zaznamenali docela významné suché období a od té doby jsme nezaznamenali víceleté vlhké období, které by tu situaci nějakým způsobem úplně napravilo. Naopak potom v roce 2018-2019 pořád zaznamenáváme většinou srážkově podprůměrné roky, z čehož teda vyplývá, že ta krajina dlouhodobě je z hlediska vláhy podhodnocená, že v té krajině ta vláha chybí. A pak je tady ještě jedna příčina, která je taky dlouholetá, ale letos trošku jiná, a to je dlouhodobě vyšší teplota. Teď nemám na mysli jenom průměrnou teplotu, která je dlouhodobě vyšší o nějaký 1,5 stupně Celsia, v Evropě trošku více, a není to taky tak, že by nějaký rok byl extrémně chladnější a mohlo se to trošku vyrovnat, ale problém je alespoň v letošním roce hlavně v extrémech. My jsme bývali zvyklí, že ty extrémy byly řekněme 37-38 stupňů Celsia a trvaly vždycky špičkově nějakých pár dní, a dneska v letošním roce máme 40

0: stupňů Celsia, když je 37, tak si myslíme, že už si odpočineme a ty 40 nám také trvají více dní. Dokonce jsme letos už měli dvě situace, kdy 40-stupňové teploty jsme měřili dva dny po sobě a to je něco, co by před 10 lety i v České republice bylo zcela nereálné, ale proto sucho, bavíme-li se o suchu, je ještě jeden zajímavý fenomén a nepříjemný fenomén, že ty vysoké teploty netrvají pár desítek minut v rámci toho dne někde v nějakých lokalitách, ale konkrétně třeba toho 28. června jsme v Doksanech měli teplotu na 40 stupňů Celsia celé odpoledne. Tam ta situace trvala 4 hodiny v kuse, což je něco, co ani předtím u těch 37 nebo 35 stupňových extrémů nebylo. Vždycky jsme byli zvyklí ve střední Evropě, že ta extrém vyskočil, byla to špička, trvalo to pár minut, pár desítek minut a vrátilo se to aspoň o stupeň o dva dolů a to letos není. A v okamžiku, kdy máte takto vysoké teploty a trvají takto dlouho v době, kdy už máme v krajině sucho, tak potom je tam samozřejmě ten stres pro ty rostliny podstatně větší. Jim nezbývá, než se, řekněme, zásobit z těch nižších zdrojů kořenových a potom ta voda samozřejmě musí chybět i v těch nižších vrstvách, o kterých jsem říkal, že se přece jenom za těch posledních 10 let nedoplnila, nedostala se na ten nějaký průměrný stav. Proto zaznamenáváme nejenom v České republice, ale i v těch evropských jiných velkých tocích. U nás je to Labe, Vltava, ale týká se to obecně Dunaje, Rýnu, Rony, tak nízké stavy, že některé i průmyslové podniky začínají mít problém, pokud jsou závislé na dodávce vody z těchto vodních toků.
1: Ještě k těm extrémním teplotám. Vy jste nedávno v rozhovoru pro Reflex řekl, že není vyloučeno, že budou extrémní teploty dosahovat i u nás 45 stupňů. Jak je to pravděpodobné?
0: To byla odpověď na to, jestli můžeme u nás zaznamenat 50 stupňů, tak já jsem říkal, že ne, že těch 45 stupňů považuji za fyzikální limit pro střední Evropu, protože přece jenom tady máme nějakou délku dne a pak slunko zapadne, přece jenom tady máme docela velké množství zelené hmoty, které ochlazuje ty ekosystémy, takže těch 45 stupňů považuji za horní limit, ale upřímně řečeno, jestli máme 40, 41 nebo 43, to není zase až takový problém. Problém je v té délce trvání. Pokud budeme mít více dní za sebou 40 stupňové extrémy, tak to je podstatně horší pro krajinu a konec konců i pro člověka, než když budeme mít 44 a bude to taková špička, která zase spadne níž. Takže to, co pozorujeme letos s těma 40, se může zvýšit ještě o stupeň o dva, ale záleží na, jak dlouho to bude mít trvání.
1: Extrémní vedra jsou čím dál častější, intenzivnější, trvají déle a zasahují mnohem širší oblasti, než tomu bylo v chladnějších klimatických podmínkách v minulosti. To řekl John Kennedy, vedoucí oddělení klimatických informací Světové meteorologické organizace. Proč je Evropa nejrychleji se oteplujícím kontinentem?
0: Trošku z legrace se na to dá odpovědět, že protože Arktida není kontinent, protože ona se ještě více rychleji otepluje Arktida, ale pokud zůstaneme u těch kontinentů, tak přece jenom obecně se kontinenty a pevná půda, pevnina otepluje rychleji než oceán a když se podíváte na rozložení pevnina oceánu, tak přece jenom na jižní polokouli se otepluje pomaleji než na severní polokouli a ta Evropa má ještě jeden docela zajímavý fenomén, který tu teplotu zvedá nahoru a to je golfský proud, který přináší teplo z Karibiku k Evropě a v okamžiku, kdy poskládáte dohromady to, že se otepluje a to, že k nám přichází velké množství teplé vody z Karibiku jako k Evropě jako celku, tak pak ve výsledku se otepluje Evropa rychleji než i ostatní kontinenty. Třeba Severní Amerika se také otepluje docela rychle, ale méně než Evropa. A Evropa navíc je součástí přece jenom dvou kontinentí, kterému se říká Eurázie, a tím pádem ta velká plocha, která se otepluje více než vodní plochy, tak tu změnu docela urychluje. To je vlastně to vysvětlení. A my jsme navíc jako Česká republika v uprostřed toho kontinentu, kde přece jenom máme dál k oceánům a dál k moři, které to trošku snižují, to oteplování, takže my na to v úvozovkách doplácíme ještě více než pobřežní oblasti.
1: Kennedy připomněl, že v červnu 1976 se Evropa také potýkala s vlnou veder a panoval prý podobný vzorec tlakových vyšší a níží jako letos. Proč jsou v současnosti důsledky úplně jiné?
0: No, ta odpověď je velice jednoduchá, protože jsme od těch 70. let o stupeň v průměru teplejší. Jedna věc, druhá věc, přece jenom máme větší nároky na vodu a jsme tím pádem zranitelnější v případě, že ta voda trošku chybí. A potom od těch 70. let se, alespoň v České republice, a myslím si, že to platí pro celou Evropu, hodně změnili to, jak vypadá krajina. My vždycky říkáme, že Česká republika je střecha Evropy a že si tady musíme zadržovat vodu, ale upřímně řečeno to, že máme problém zadržet vodu v krajině, je problém nejenom České republiky, je to problém všech zemědělsky intenzivně využívaných oblastí. Nám se nedaří obhospodařovat půdu tak, aby ta půda lépe zadržovala tu vodu v okamžiku, kdy voda padá z nebe, ale rychle se ji snažíme dostat pryč. Konec konců jsme 50 let meliorovali, abychom zvýšili úrodnost té půdy a některé ty meliorace jsou dodnes v provozu, než by všechny jsme měli zrušit, přece jenom někde jsou ještě potřebné, ale je jich příliš mnoho. To znamená, my se přece jenom snažíme o těch 70. let podstatně více tu krajinu vysušovat. A teď se nám to vrací nepříjemně, měli bychom se snažit úplně o něco jiného, ale to taky není žádná novinka, my to říkáme 20 let, že potřebujeme zadržovat vodu v krajině a podívejte se na to, jakým způsobem dneska vypadá krajina po několika měsících sucha a tepla, kdy jdete v lesích, ve vyšších nadmořských výškách a křupe vám je hličí pod nohama, což je podle mého názoru takový správný signál, že je opravdu špatně a že bychom měli něco dělat.
1: Klimatolog a meteorolog Radim Tolaš je hostem 20 minut Radiožurnálu. Babišova vláda ohlásila na čtvrteční tiskovce na Slapech oživení Národní koalice proti suchu. Čemu to pomůže?
0: Pomůže to nějaké koordinaci, jakým způsobem zvládat tu situaci, kterou teď máme. Stejně jako jsme schopni zvládat povodně, tak musíme zvládat i sucha, přestože to je trošku jiné nebo hodně jiné a komplikovanější. Sucho je takový plíživý fenomén a dlouho nám trvá, než si uvědomíme, že vůbec sucho je, takže pokud na to bude nějaká skupina lidí dohlížet a bude říkat, co máme dělat, tak je to super. Je pravda, že po té tiskové konferenci, já jsem slyšel několik komentářů, které říkali, že jde hlavně o to, abychom měli více přehrad, což upřímně řečeno, já nepovažuji přehradu za opatření proti suchu. Ta přehrada je skvělá z jiných důvodů, ta přehrada je skvělá, že nadlepšuje průtoky v případě, že už sucho je, ale pro zadržování vody v krajině musíme dělat úplně jiné věci a já si myslím, že pokud bude nějaká skupina odborníků se tomu věnovat, tak oni tohle samozřejmě ví a měli by začít tlačit na to, abychom tu krajinu obhospodařovali v těch našich pramenných oblastech lépe, aby zadržovala tu vodu a nevracela se nám tam třeba kůrovcová kalamita a podobné věci, které tomu nepomáhají. Takže ano, koordinačně to může pomoct, ale neměli bychom se zaměřovat jenom na ta technická opatření, to znamená jenom na ty přehrady, které mají jiné účely hlavně, než je nějaká prevence proti suchu, na to přehrady nejsou.
1: Premiér zároveň řekl, že vláda pošle 4 miliardy na boj se suchem. V neděli ale upřesnil, že jde o plánovaný rozpočet sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství na příští rok. Co zatím podle vás fakticky dělá současná vláda?
0: No, na to já asi neumím odpovědět, protože současná vláda je u moci necelý rok a přece jenom za rok toho udělat se moc nedá. A myslím si, že měli jiné priority než životní prostředí. Nejsem schopen to nějak líp komentovat.
1: Ex-ministr životního prostředí Lidovec Petr Hladík upozornil, že loni vláda dala na boj proti suchu skoro 27 miliard korun. Babišova vláda v rozpočtu na letošní rok výdaj zkrátila na polovinu. Neměly by v tomto bodě vlády navazovat jedna na druhou a držet se dlouhodobé strategie?
0: Zcela jistě ano a od toho ty strategie jsou, konec konců adaptační strategie tady toto řeší a je k dispozici na Ministerstvu životního prostředí, pokud se nepletu, už více než 10 let, ten čas letí hrozně rychle A ty strategie jsou právě od toho, aby jednotlivé vlády bez ohledu na to, jak se střídají, tu strategii naplňovaly a ne, že si řeknou, je tady, jsme jiná vláda a budeme tu strategii měnit nebo nedodržovat. Samozřejmě strategie se dají změnit, ale přece jenom jsou to materiály, které by měly mít platnost bez ohledu na politickou reprezentaci po dobu desítek let, protože když se bavíme o změně klimatu, tak nám nejde o nějaké opatření, které pomůže z roku na rok, ale jde nám o výhled na desítky let dopředu. A když se ohledneme zpátky, co říkali klimatologové před 20-30 let, tak se to potvrzuje. My na 20-30 let dopředu jsme říkali, že to, co se děje letos, se dít bude. Možná jsme jenom trošku překvapeni, že se to děje o 5-10 let dřív, než nám to modely ukazovaly.
1: Místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl nám v publicistice řekl, že to, co teď připravuje vláda Andreje Babiše, je podle něj hašení požáru a ještě možná špatnými hasícími prostředky. Budování nádrží v krajině, ať velkých nebo malých, tu situaci neřeší. Ostatně vy jste to říkal taky. Je potřeba dělat spoustu jiných věcí a plošnějších, tak abychom s tím, co máme, uměli hospodařit. Takže vidíte to podobně.
0: Vidím to úplně přesně stejně a přece jenom, když se zamyslíte nad tím, jakou funkci z hlediska sucha má přehrada v krajině, tak ona vlastně zdrží vodu na jednom místě, místo toho, aby ta voda byla rozprostřena v tom povodí nad tou přehradou. A jediný význam té přehrady je v to hašení toho požáru, to znamená, že pokud dobře hospodaříme a dobře manipulujeme na té přehradě, tak když je extrémní sucho, tak z té přehrady můžeme nadlepšovat průtoky pod tou přehradou. Ale ten problém je vlastně nad tou přehradou. My potřebujeme, aby ta voda nebyla v té přehradě, ale ideálně v té krajině, v tom povodí nad tou přehradou. Takže má pan kolega pravdu.
1: Nejenom tedy v přehradě, tam by asi měl být taky, ale hlavně v té krajině, tak se to myslel.
0: Tak jsem to myslel, ano.
1: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s klimatologem Radimem Tolašem, mimo jiné autorem Atlasu podnebí Česka. Ústav výzkumu globální změny CzechGlobe spustil před rokem web Vlny veder, kde se dá například zjistit, jak silný tepelný stres hrozí v jednotlivých českých městech. Jak užitečný je to podle vás nástroj?
0: Jakýkoliv takový nástroj je užitečný, nejenom CzechGlobe, ale třeba i Český hydrometeorologický ústav dneska má takzvaná otevřená data a v podstatě podobnou aplikaci si s pomocí AI může dneska udělat každý. Ta data jsou k dispozici každou hodinu. Jsou tam i historická data, to znamená, tyhle aplikace samozřejmě jsou úplně skvělé, buďme rádi, že je máme, data k tomu jsou, data jsou důležitá, protože můžeme spekulovat o čemkoliv, ale když to nebudeme mít potvrzené v datech, tak nás samozřejmě může každý nařknout, že si to vymýšlíme, ale my v České republice na tom těch dat máme dostatek. Zmínil jste Atlas klimatu, to je dneska už 20 let stará v uvozovkách kniha, ale kniha, která má rok od roku větší hodnotu, protože ukazuje, jak rychle a jak hodně se vlastně to klima za těch 20 let, a 20 let je hrozně krátká doba pro klimatologii, tak jak rychle a hodně se to klima změnilo. Takže buďme rádi za tyto aplikace, buďme rádi za tyto knihy historické.
1: Upozornil jste, že v nemocnicích, sociálních zařízeních, na úřadech nebo na pracovištích má být klimatizace. Tam, kde není, se má podle vás doplnit. Udivuje vás, že se o tom vůbec vede diskuse?
0: Mě to udivuje, protože, jak jsem už řekl před pár minutama, my upozorňujeme 20-30 let, že tyto extrémní situace budou častější. My můžeme mít trošku nejasnosti v tom, jak se bude vyvíjet srážky a srážkový deficit v průběhu dalších let a desetiletí, ale pokud jde o tu teplotu a výskyt extrému, to je něco, co ty modely dneska už umí velice přesně a dokonce se nám už teď po těch 20-30 letech potvrzuje, že jsme byli velice přesní, takže pokud někde máme nějaké pobytové sociální zařízení, pokud jsou lidé, děti v nemocnicích a musí tam v úvozovkách přežívat bez klimatizací, tak mě to udivuje. Já jsem si myslel, že už to máme 10 let vyřízené.
1: Jak se u nás podle vás daří pracovat s tepelnými ostrovy ve městech? Jak by se tam měla změnit péče o zeleň?
0: Myslím si, že v posledních 10-15 letech se to dost mění k lepšímu. Přece jenom si obce, města i vesnice uvědomují, že horka jsou a snaží se budovat to, čemu se obecně říká modrozelená infrastruktura. Dneska už přece všichni víme, že když máme na ulicích stromy, tak nám to tu situaci v těch horkých vlnách výrazně zlepšuje. Když máme ve městech někde nějaké menší vodní plochy, vodotrysky, Vidíme, že to lidi v těch horkách vyhledávají, to znamená, je to to, co by ty obce měly dělat a netýká se to jenom těch velkých měst, kde hovoříme o nějakém tepelném ostrově, ale myslím si, že se to týká každého města, které má nějakou souvislou zástavbu, tak bychom se tomu měli věnovat a těm stromům dávat více prostoru, protože ty nám fungují jako přirozená klimatizace. Takže ano, mělo by to tak být a myslím si, že se to v posledních 10-15 letech sice pomalu, ale zlepšuje.
1: V městské zeleně se podle ochránců stále více šíří nebezpečné druhy invazních dřevin, které mohou mimo jiné způsobovat alergie. I to je způsobeno změnou klimatu?
0: Může být, nejsem na tohle úplně expert, ale je pravda, že když máme vyšší průměrnou teplotu, tak se tady daří rostlinám, kterým by se tady před 10-15 lety ještě nedařilo. Takže ano, může to být způsobené změnou klimatu a je třeba tu zeleň udržovat a vysazovat ji, řekněme, přiměřeně střední Evropě a netahat tady nějaké nesourodé věci, na které nejsme zvyklí a potom na to trpí třeba ti alergici. Ano, může to být důsledek změny klimatu.
1: A co znamená přizpůsobit se klimatické změně pro každého jednotlivce?
0: Tak v zásadě máme dvě možnosti. Jedna možnost je změnit vlastní chování a druhá možnost je něco nainvestovat. Tou změnou vlastního chování myslím například to, že když je velké vedro, tak nepůjdu v poledne běhat, nějakým jiným způsobem, když musím být zavřený v uvozovkách doma při těch velkých teplotách, tak budu jiným způsobem větrat, nebudu větrat přes den. Je to nepříjemné, když si tam nepustím čerstvý vzduch, ale změním svoje chování. To je adaptace. Stejně tak, když budou povodně, abychom nezůstali jenom u toho sucha, tak dneska jsme všichni, doufám, už změnili své chování a nebudeme diskutovat s hasiči, že se máme evakuovat. To je změna chování, to je adaptace. Pokud jde o ty investice, tak jsme se bavili o klimatizacích, ale ono upřímně řečeno pro ochlazování nemusíme investovat jenom do klimatizací. Můžeme mít venkovní žaluzie, nějaké okenice, nějaké markízy, to všechno stojí peníze, jsou to investice, ale je to adaptace, kterou si můžeme každý z nás téměř udělat.
1: Co vysychající individuální studny pomůže do budoucna prohlubování vrtů?
0: To si nejsem úplně jistý, ono to samozřejmě může pomoct, ale na druhou stranu, pokud budeme mít takových více prohloubených studen více, a přece jenom při těch dlouhodobých poklesech to může znamenat, že se bude jiným způsobem rozprostírat ta podzemní voda a ne všude ta voda potom bude dosažitelná. To znamená, jenom prohlubovat studně si myslím, že je málo. I tady je ta souvislost s tím, co jsem říkal na začátku, že musíme udržet vodu v krajině a potom nebudeme potřebovat hlubší studny.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Hostem byl klimatolog a meteorolog Radim Tolaš, vedoucí oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu, zástupce Česka v mezivládním panelu pro změnu klimatu při OSN a expert Světové meteorologické organizace. Děkuji za rozhovor a do Ostravy přeju klidný den. Naschledanou.
0: Děkuji a děkuji za pozvání.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Po třech letních speciálech se opět vracíme k aktuálnímu zpravodajskému dění. Díky, že jste si nás pustili, jdeme na to. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Marocká policie překazila nový pokus o nelegální překonání hranice do španělské Seuty.
5: Zadrželi skoro 300 lidí.
6: Marocké a španělské hlídky zesílily ostrahu hranic.
7: Koncem července do Seuty proniklo přes 70 tisíc migrantů.
8: Stále jich v Seutě 5 až 6 tisíc zůstává.
9: Na úřady se snáší ostrá kritika místních za laxní přístup k celé krizi.
3: Vlny migrantů a španělská Seuta. Tenhle příběh má pokračování. Kdo uprchlíky z Afriky žene do Evropy? Co z toho má? A jaké napětí to vyvolává? Proberu to s Terezou Němečkovou, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha. Dnes je pondělí, 17. srpna. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Marocká policie zablokovala o tomto víkendu další uprchlickou vlnu mířící do španělské exklávy Ceuta naproti Gibraltaru přes průliv. Tentokrát šlo o stovky migrantů, kteří chtěli podle listu El País překonat hranici na jihu města. Maročané ale zasáhli vlastně ještě předtím, než se uprchlíci mohli dostat do Ceuty, použili i slzný plyn a více než stovku lidí zadrželi. Co s nimi teď bude?
10: No, tak část těch zadržených, minimálně asi nějakých 60 lidí, co jsem zaznamenala, už policie obvinila z trestného činu, podněcování k nelegální migraci, což je v Maroku trestný čin, a s velkou pravděpodobností skončí před soudem a skončí s nějakým trestem. No a ten zbytek, a to se asi týká i těch lidí z té první vlny, z té červencové vlny, s velkou pravděpodobností byly přesunuty marockými sílami někam do odlehlých oblastí Maroka. Tam je taková politika v Maroku, že vlastně seberou tyhle ty migranty, nelegální migranty do autobusů, odvezou je někam do saharských oblastí, do nějakých vzdálenějších oblastí a tam je vypustí.
3: I teď je nakládali do autobusů teď o víkendu. Je to tak.
10: Je to hodně kritizováno i humanitárními organizacemi nebo organizacemi, které se zabývají lidskými právy, že to není úplně podle mezinárodního práva humanitárního. Maroko se zase brání tím, že to je v souladu s jejich vnitřním právem a že taky, a to je tam důležitý moment, že vlastně se snaží ty migranty nějakým způsobem jako oddělit od těch pašeráckých sítí. Jo, aby nebyli v těch centrech, kde ty pašeráci se k ním jako lehce dostanou.
3: Vy jste zmínila tu červencovou vlnu, při které více než 70 tisíc lidí se dostalo do Ceuty. Španělsko v těch minulých dnech posílilo ochranu hranic, dorazily další stovky jednotek bezpečnostních sil z pevninského Španělska, taky vystavilo španělskou bariéru přímo na moři, aby nemohli ti uprchlíci vlastně překonat tu hranici přes moře. To znamená, teď už úřady nic nepodcenili?
10: Zdá se teď podle těch posledních zpráv, které odtud pocházejí, že to funguje. Myslím si, že největší díl té práce teď odvedlo to Maroko, kde skutečně se ukázalo, že jsou schopni Maročani zastavit tu velkou migrační vlnu ještě předtím, než se dostane na hranici té Ceuty.
3: Oni povolali vrtulník, obrněná vozidla tam byly.
10: Drony nasadili, takže vyhledávají ty lidi v takových těch horských oblastech, které jsou v okolí, v těch zalesněných oblastech. A vlastně se teď ukazuje, že opravdu při nasazení jako techniky a lidské síly jsou schopny ty migranty prostě zadržet na svém území, aniž by se dostali na tu kritickou hranici, buď k tomu moři, anebo na hranici té Ceuty, toho města, kde jsou takové vysoké ploty, přes které se ty migranti snaží přelézt. Takže co jsem teď i zaznamenala, tak i ty ploty nějak byly posíleny, takže skutečně jako teď se zdá, že jak už ze strany Maroka, tak jak se říká i ze strany Španělska, které zase posílilo a poslalo spoustu hlídek jako přímo do té Ceuty, a i tu námořní gardu vlastně posílilo, tak se zdá, že teď vypadá ta situace tak, že jsou schopny ty úřady ten největší takovou tu masovou vlnu skutečně jako zastavit.
3: Stovky migrantů teď, 10 000 před 14 dny. Mostly young men in search of jobs. Nous allons pouvoir obtenir une protection ici quand même, on pourra s'intégrer. Všichni buď z Maroka nebo ze subsaharské Afriky, z jakých všech?
10: No, co se týče té první vlny, tak tam vlastně Maroko do dneška jako nikdy, dozatím jako nevydali nějaké informace, jako kolik migrantů z jakých zemí bylo. Tam se jenom říká, že většina asi byla spíše z Maroka a menší část byla ze subsaharské Afriky. Tady u té druhé vlny, tam už jsem zaznamenala, že marocké úřady vydali zprávu, že jenom asi nějakých 20 z těch zadržených jsou Maročani a ten zbytek jsou vlastně migranti ze subsaharské Afriky. A zatím jako jsou takové jako kusé informace o tom, z jakých těch zemí ty migranti vlastně jsou. Hodně se tam objevují informace o Súdánu, o Súdáncích. V Súdánu hrozí nebo je taková ta velká krvavá válka, která se tam vleče už několik let a ti lidé prostě se ví, že utíkají do okolních zemí a část z nich se přes ty trasy snaží dostat až do Evropy. Ale objevují se tam hodně informace i o zemích střední Afriky, takový ten Sahel. Jo, Středoafrická republika, Čád se tam hodně ujevuje, v západní Africe, pobřeží slonoviny, Nigérie, co jsem zaznamenala. Tady je možná, jako je dobré říct, že to Maroko teď v těch posledních letech, to Maroko už není zemí, která by jenom jako vyvážela migranty ven, což bylo před, já nevím, 20, 30, 40 lety, kdy ta země fakt byla chudá, ty Maročani jako utíkali pryč. Dneska už je to země za těch posledních 15, 20 let prostě zaznamenala nějaký jako ekonomický růst, je to i vidět, jako vizuálně, jo, nové silnice, dálnice, obchodní centra, univerzity. a teď láká vlastně i tu migraci z té Afriky k ním. Jo? A ta migrace je samozřejmě legální, nelegální, ale ta migrace může být s tím cílem, že Maroko pro ty lidi je cílovou destinací, anebo pro některé z nich je i tou transitní destinací. To znamená, vnímají to, že jsou tam nějaké slabší body, přes které se můžou dostat na tu kontinentální Evropu.
11: Co přesně to je za lidi? Jsou to muži, ženy, rodiny celé?
10: Podle těch videí a obrázků, co víme, tak většinou jsou to mladí muži, ale to si myslím, že jako obecně známo, že pokud nějaká rodina v subsaharské Africe jako vypraví nějakého svého člena do Evropy, respektive přes Afriku s cílem dostat se až do Evropy, tak je to většinou mladý muž, 20, 25 let, bez závazků, bez rodiny. Je to s tím úmyslem, že mají větší pravděpodobnost tu cestu přežít, dostat se sem, uplatnit se třeba na trhu práce a potom příležitostně založit rodinu a pozvat si jako rodinné příslušníky. Ale pokud jsou to migranti, kteří utíkají třeba z těch válečných zón, jako je Súdán, tak tam utíkají prostě všichni.
11: K těm útěkům nebo pokusům překonat tu hranici došlo prý v návaznosti na výzvy na sociálních sítích. Kdo tyhle výzvy šíří, co se v nich píše, co se v nich slibuje těm lidem?
10: Já jsem zatím zaznamenala, že se to šetří, že nejsou jako žádné jako oficiální údaje o tom, že je to nějaké konkrétní jméno nebo je to nějaká konkrétní organizace, která zatím stojí. Zatím to skutečně vypadá, že jsou to nějaké ty sociální sítě, které jsem zaznamenala, že třeba ten španělský deník El País, ti novináři se zapojili do těch sítí na Facebooku, na WhatsAppu. Tady je možná důležitý říct, že mezi Afričany my možná máme takový ten pocit, že jsou to chudí lidé a nemají telefony, nemají internet. Ale každý, si myslím, kdo jako s Afričany má kontakt, tak ví, že je to jenom přes sociální sítě. Jako ty sociální sítě jsou tam hodně oblíbené. A musíme taky počítat s tím, že řada těch lidí, kteří třeba jsou ochotně zaplatit těm pašerákům, aby je dostali do Evropy, tak jsou to třeba lidi, kteří nemají takové vzdělání, aby byli schopni rozpoznat, co je realita, co je pravda, co není pravda. Jo? Což se ukazuje, že tady na té první vlně to asi tak bylo, že přes ty sociální sítě se začala šířit určitá jako dezinformace spojená s nějakým jako řekněme posunutým výkladem těch opatření, které přijaly ty španělské úřady.
11: Jako, že hranice jsou otevřené.
10: Že hranice jsou otevřené, přesně. To se, tomu existují i nějaké print screeny, že se ukazovalo, že skutečně tam bylo jako Španělsko je otevřeno, bude to konkrétně ten a ten den, dostanete jídlo, budete převezeni do Evropy a zahájíte nějaký jako azylový řízení. Jo? Takže je to vyložení jako slibování nějaké jako lepší budoucnosti. Co se tak ukazuje, tak ty lidi za to jsou ochotní opravdu zaplatit jako vysoké částky.
11: To znamená, že ta pašerácká mafie z toho má dost peněz. Zmiňovala jste ty španělské novináře, větu jste nedokončila, myslela jste, že nebo chtěla jste poukázat na to, že oni komunikovali s některými z těch
10: pašeráků. Že se zapojili do těch skupin, aby zjistili, jako, o co tam jde, jak se komunikuje, kdo to má na starosti.
11: Protože to jsem viděl taky a oni nabízeli poměrně za dost peněz, ale za v přepočtu desítky tisíc korun teda. Za ten převod.
10: No říká
11: vlastně.
10: Se, že někdy to může být až řádově třeba $10,000.
11: Až.
10: Takže opravdu jako vysoké částky, což zase u nás to možná vyvolává jako pochybu o tom, jako kde ti Afričané ty peníze berou, ale tady se zase musíme uvědomit, že ta Afrika, jako samozřejmě jako jsou tam chudí lidé, ale Afrika jako taková zase není takový chudý kontinent, jenom prostě ty peníze jsou nějak jako nerovnoměrně, řekněme, rozděleny. A my o spoustě těch lidí ani jako úplně přesně nevíme, já jsem ekonom, takže taky ráda pracuji s přesnými daty, ale my vlastně vůbec nevíme, kolik ty lidi vydělávají. To je takzvaná ta neformální ekonomika, kde ty lidi prostě platí daně, čili my máme jakousi představu, že jsou třeba chudší, ale oni jsou schopní v rámci té širší rodiny prostě dát dohromady třeba i $10,000.
11: Tak jestli to potom nejsou ale celoživotní úspory?
10: No, velkou pravděpodobností, jo.
11: Tyto výzvy na sociálních sítích monitoruje a varuje před nimi podle deníku Guardian přímo Rabat. Do jaké míry Španělsko s Marokem spolupracuje na tom, aby třeba potíralo právě tyhle ty pašerácké skupiny?
10: Ten největší díl spolupráce je určitě ve výměně a sdílení informací. Jo, jsou to bezpečnostní složky, tajné služby, prostě tohle to tam funguje. Funguje to ale za předpokladu, že taky na té politické úrovni neexistuje nějaký jako rozpor v posledních letech. Rozhodně ta situace nebyla taková, jaká je teď. Teď se ukazuje, že ta poslední migrační vlna vlastně jak na straně Maroka, oficiálně na straně Maroka, tak oficiálně na straně Španělska vlastně nedošlo k nějakému jako přímému obvinění, že ta druhá strana selhala.
11: No starosta Seuty to vidí trochu jinak.
10: Jasně, ale bavíme se, nebo já teď jako mluvím o té nejvyšší politické úrovni.
11: Ano, vláda
10: Maroka, vláda Španělska, což třeba před těmi zhruba 5 lety v tom roce 2021, kdy byla taky taková ano, jako velká vlna, ano. Tak to bylo jinak. Jo? Tam došlo opravdu jako velký politický roztržce, ty země si odvolali velvyslance a byl tam opravdu jako diplomatický rozkol, tak k tomu teď nedošlo, takže to i ukazuje, že opravdu tam spolupráce nějaká byla. Tady se asi ukazuje to, protože ta první vlna z toho července byla naplánována na 30. červenec, což je státní svátek v Maroku, takže já si umím představit, že ty bezpečnostní složky jsou prostě nasazeny všude možně po celé zemi. Takže to, že ta akce byla svolávána zrovna na 37. může souviset i s tím, že se předpokládalo, že ty bezpečnostní složky se prostě nebudou koncentrovat někde na severu té země.
11: Ale že by v tom Maroko mělo prsty, že by třeba úzce spolupracovalo s těmi pašeráky, to nepředpokládáte?
10: Ne,
11: protože i takové teorie se objevily, že to Maroko umožnilo, že Maroko tím chtělo vytvořit tlak na Španělsko. Kvůli právě těm politickým otázkám, na které rád navážu dalším dotazem, protože do toho prý má mít co mluvit i třeba Alžírsko sousední. Byl španělský premiér na návštěvě, což Maroko prý nelibě neslo.
10: Já si nemyslím, zaprvé, k tomu nejsou úplně přímo zatím důkazy, jo, k tomu, že by Maroko skutečně vědomně nebo dostali nějaký politický pokyn, ty bezpečnostní složky k tomu, aby nehlídali nebo nějakým způsobem propustili nějakou část jako migrantů. Tak zatím tyhle ty důkazy prostě nemáme. Jo. A druhá věc, pokud se tady bavíme, že srovnáváme tu letošní migrační vlnu, to, co se odehrálo teď v tom červenci a teď v srpnu, s tím, co se odehrálo před těmi 5 lety, tak ta situace je tam trošku posunutá v tom, že aktuálně od roku 2022 ty vztahy mezi Marokem a Španělskem jsou relativně dobré. A to z toho důvodu, že po té roztržce z toho roku 2021 proběhlo několik diplomatických jednání a výsledek toho byl, že Španělsko uznalo nárok Maroka nad takzvanou jako autonomií nad západní Saharou. Jo, a to je možná jako důležitý zmínit i pro pochopení celého toho kontextu, proč Alžírsko je do toho zapojeno, proč Maroko, co Španělsko s tím má společného. Ta západní Sahara, to je území jižního Maroka, nebo na jih od Maroka, když se na to budeme dívat tou mezinárodní terminologií. Maročané tomu nikdy neřeknou západní Sahara, říkají tomu marocká Sahara. Nárokují si tohle území už z titulu nějakých několika stovek let, kdy tam ta jejich dynastie prostě působí tady v tomhle regionu. A o tohle území vedou územní spor s Alžírskem. Jo, je to už několik desítek let. Ten spor původně měl být vyřešený na půdě OSN. OSN rozhodlo, že ti místní obyvatelé mají právo na sebeurčení, ale vlastně nikdy nedošlo k referendu. Jo? Takže Maroko zhruba před nějakými 10 lety, ten současný král, ten Mohamed VI, si to vzal jako svoji takovou otázku diplomatickou. Rozhodli se změnit strategii a jdou země po zemi a snaží se s každou tou zemí prostě vyjednat nějaké podmínky, za jakých podmínek ta země přistoupí na marocký plán, že Maroko bude spravovat tu západní Saharu, dostane ji formálně pod svoji samosprávu. No a tohle se stalo i s tím Španělskem, ale stalo
11: to
10: se to
11: bývalé, nutně musíme říct, pro Španělsko je to bývalé koloniální území totiž.
10: A současně je to samozřejmě země Evropské unie a země Evropské unie má taky nějaký hlas, když se bude potom jako hlasovat potom v rámci OSN o tom, komu případně to území jako spadne do správy, jo. Takže v tom roce 2022 došlo k takovému jako velkému milníku v těch marocko-španělských vztazích. Jenomže to Maroko, respektive to Španělsko, je trošku v kleštích, stejně jako všechny ostatní země, které sousedí s Alžírskem nebo Marokem a chtějí mít jako, řekněme, dobré vztahy s oběma zeměma. A to z toho důvodu, že co se týče těch španělsko-marockých vztahů, tak samozřejmě to Španělsko má zájem na tom, aby Maroko spolupracovalo tady v téhle té migrační otázce, protože když nebude Maroko spolupracovat, tak si asi umíme představit, co se bude dít, jak velký nátlak na ty vnější hranice Evropy tady nastanou. Ale stejně tak chce spolupracovat i s Alžírskem, protože od Alžírska dostává nějaký 60% zásob plynu, zemního plynu. Jo? Takže tam je taková jako paradoxní i situace, že tam vede velký plynovod z Alžírska přes Maroko do Španělska. Pak jsou tam i nějaké podmořské trasy, které vedou přes Středozemní moře. Takže to Španělsko má velký zájem na tom, aby mělo dobré vztahy s oběma těmi zeměmi, ale současně, aby i obě ty země měly dobré vztahy, protože už i v tom roce 2021 někde na podzim došlo k tomu, že Maroko a Alžírsko spolu měli nějaký spor, územní spor, vyhrotila se ta situace na hranicích a Alžírsko řeklo, dobře, tak my vypneme ten plynovod. Ale vypli ten plynovod i tomu Španělsku.
11: To už je potom silná páka samozřejmě. Takže to, že teď premiér Sanchez vyjednává s Alžířany a obnovuje s nimi vztahy to Maročany podle vás teda nedráždí? Že by mohli mít, znovu se na to ptám, že by mohli být třeba i liknavější v tom přístupu vůči migrantským uprchlickým vlnám, které míří do Ceuty?
10: Myslím si, že do té doby, co Španělsko nebude měnit tu svoji pozici, co se týče západní Sahary, tak je to tak dráždět nebude.
11: Dobře.
10: Jo? Ale kdyby tady docházelo k nějakým náznakům, že díky zbližování Španělska s Alžírskem se mění i ta pozice Španělska vůči Maroku, respektive vůči západní Sahaře, tak věřím, že by to Maroko zase zasahlo.
11: Ale víc v tom vidíte ten pragmatický přístup pašeráckých skupin, které z toho mají hodně peněz a hold prostě přes ten Gibraltar je to nejbližší cesta, když nebudeme brát tu z druhé strany úplně cesta do Evropy.
10: A současně si myslím, že za současné situace, jak ty vztahy mezi Španělskem a Marokem jsou nastavené, tak Maroko nemá důvod k tomu to nějakým způsobem dál jako dráždit. Jo? Tady existují i další společné projekty, třeba v oblasti energetiky mezi Španělskem a Marokem, čili ta spolupráce, jsou tam i ohromné španělské investice v Maroku. Jo? Spousta španělských firm vlastně přesunula výrobu, ty textilní velké firmy, automobilové firmy přesunuly výrobu do Maroka. Jo? Takže si myslím, že teď to funguje jako win-win, jako vítězství na obou stranách a nemyslím si, že by byl opravdu zájem, ten politický zájem na té nejvyšší úrovni toho Maroka teď do toho házet vidle a komplikovat si tu situaci skrz Soutu.
12: We've actually been hearing quite a bit from the Moroccan government. We were just saying that they believe, quote, malicious exploitation of the digital space promotion.
11: U srpnové migrační vlny jsem ta čísla ještě nezaznamenal, ale u té červencové my víme, že ji nepřežilo asi 100 uprchlíků.
12: The role of human trafficking gangs and
11: a ta vlna vystrašila teda nejen Ceutu, ale i řadu představitelů evropských států. Ty záběry obletěly svět.
13: No puede ser que la frontera de Europa, que la frontera de España.
11: Volalo se po změně aspoň dočasné Schengenu.
7: Španělský premiér Pedro Sánchez čelí ostré kritice.
14: Sánchezova vláda však kritiku rázně odmítá. Ministerstvo zahraničí.
11: Jaká pravidla teď v Ceutě vlastně platí, když je to součást Evropské unie, protože to je plná součást Španělského království? V Schengenu jsou, nejsou, mají tam nějaký vyjednaný speciální režim?
10: Jsou součástí Schengenu, ale mají tam speciální režim. Jedna z těch specialit je, že kdo vstoupí do toho schengenského prostoru, tak v momentě, kdyby chtěl z něho vystoupit, to znamená, kdyby chtěli přeplout lodí, trajektem, jakkoliv dostat se do Španělska, ano, na evropské území, tak musí projít ještě druhou kontrolou, takže jsou tam takzvané dvojí kontroly, což běžně v Schengenu není, takže to je jedna věc. Co jsem teď zaznamenala, tak taky k 1. srpnu Španělsko na webových stránkách ministerstva vnitra mají oficiálně uvedené i podmínky vlastně, jak dál se postupuje v Ceutě a je tam třeba uvedeno to, co vlastně způsobilo zjevně asi tu první vlnu, ty dezinformace, že v momentě, kdy se dostanou nějakým způsobem do těch moří nebo do toho pobřeží té Ceuty, tak už budou mít právo na to získat nějaký politický azyl, tak je tam jasně řečeno, že nikoliv, museli by mít povolení k pobytu nebo museli by mít nějaký rezidenční povolení vydané před 1. lednem 2026.
11: Tam asi zmatečný pro ně bylo to rozhodnutí nejvyššího soudu španělského, které se týkalo právě té překonání té hranice po moři, ne?
10: Jo, překonání té hranice a ještě tam byla vlastně ta jakoby legalizace toho pobytu těch nelegálních migrantů, takže oni to jasně specifikovali, týká se to jenom těch, kteří už měli nějaký ten pobyt před 1. lednem 2026, to znamená netýká se to těch, kteří budou teď letošní rok do té Ceuty vcházet. Takže oni se to snažili nějakým způsobem teda specifikovat, aby nevzniklo takový ten dojem, který tady byl, jakmile se dostanu do těch pobřežních vod, tak budu mít, nebude na mě spadat ta podmínka, že musím být vrácen zpátky do toho Maroka, ale mám šanci dostat se do té Ceuty a tím pádem, jak jim ty pašeráci, což v těch print screenech bylo i vidět, že jim říkali, jakmile se dostanete vlastně na území Ceuty, tak se dostanete na území Evropské unie, to není pravda. Jo? Z tohohle pohledu tak jednoduché to prostě pro ně není.
11: Vy jste říkala, že co se týče těch lidí teď v té srpnové vlně, tak ty se vlastně nedostali ani do Ceuty a Maročané začali hned lifrovat do autobusu a odvážet teda pryč. Co se týče té červencové, tak tam přes těch 70 tisíc lidí skutečně do toho města proniklo. Drtivá většina ale už byla vrácena mimo hranice Španělska, teda zpátky nejenom do Maroka, ale zpátky do těch zemí subsaharské Afriky. A zhruba 5 tisíc ale lidí zůstává stále v Ceutě, žijí různě na plážích, v takových provizorních přístřežcích, pohybují se tam pod dohledem bezpečnostních složek Španělska. Na co čekají? Protože mohou si tam teda vyjednat přes nějaké migrační řízení azyl, nebo jenom čekají na to, kdo je kdy pošle zase zpátky pryč?
10: No já, co jsem tak zaznamenala z těch, já teda jsem sledovala víc tam marocká média, tak co jsem zaznamenala, tak je tam takový trošku jako strach, taková únava z toho, že ani ty úřady, španělské úřady nejsou schopny tu situaci relativně rychle vyřešit. Vyřešit znamená buď teda ty migranty dostat do nějakých těch zařízení, azylových zařízení a zahájit nějak oficiálně ten proces, anebo ve spolupráci s Maročany dostat je z toho území pryč. Jo. Bavíme se tady o 5 000, já jsem zaznamenala i nějaké číslo jako 8 000, možná ta čísla nejsou úplně jako přesná, ale pořád je to lidí. Pořád je to jako dost lidí na to.
11: Kolik žije v Ceutě? 80 000
10: lidí. No. Pořád se jako bavíme o tisících lidech, kteří tady prostě během dvou dnů přišli do toho města a nemají jako kde být. Jo. Takže já to tady trošku vnímám, že tady může vzniknout potenciálně ještě další problém. Taková trošku jako frustrace těch místních obyvatel.
11: Oni jsou z toho prý dost naštvaní v tom městě.
10: Že ty úřady to nejsou schopni prostě vyřešit, jo. Protože už je to minimálně od té červencové vlny, už je to několik týdnů a stále ti lidé tam jako zůstávají. No. Předpokládám, že jako zůstávají proto, že budou dělat všechno proto, aby se dostali.
11: Dál, no. Prostě. Kolik takových vln ještě přijít může? Jak dlouho, jak usilovně se budou dál snažit uprchlíci překonat tu hranici, aby se z Afriky dostali do Španělska?
10: No, já si myslím, že tady ta otázka je jako daleko širší. Určitě ty vlny budou pokračovat. Je samozřejmě otázka, do jaké míry ty bezpečnostní služky teď se podařilo je zastavit, ještě než se dostanou do té Seuty a do jaké míry teda budou schopny přejít ty hranice Seuty. Ale tady je ten problém prostě širší. Ten problém je nějaká jako politicko-bezpečnostní ekonomická situace prostě ve zbytku té Afriky, respektive bavíme se převážně o té sahelové oblasti, to znamená ta centrální Afrika od západu na východ, dá se říct, to znamená od té západní Afriky až po někam po Somálsko. A když se na ty státy podíváme, tak ty státy jako do budoucna, prostě to je snůžka problémů, takže tady lze předpokládat, že ty migrační tlaky prostě budou sílit. Jestli to zrovna bude to Maroko, které to bude přitahovat, anebo jestli to budou ostatní státy, Libie, že jo, to je stát, který je v podstatě jako v rozkladu stále. Nebo jestli budou někam směrem jako třeba do Egypta, to je jako otázka, jo, kde to bude.
11: Přes moře, přes Lampedusu a tak dále, že jo. Teď prostě jenom mluvíme o jiné migrační trase, ale ten scénář se de facto v těch
10: dokud nebude vyřešena ta situace, zejména v té sahelové oblasti Afriky, tak si myslím, že jako ten problém tady stále bude. Navíc se bavíme o Africe, která jako populačně dost roste, ta sahelová Afrika. Takže jako do budoucna si myslím, že se toho nezbavíme. Je jenom otázka, kde ty trasy budou sílit a jak my tady s tím budeme schopni jako se vypořádat, respektive myslím si, že ten vzor teď, co ukázalo to Španělsko s tím Marokem, by pro nás mělo být nějakým jako vzorem, jak bychom měli spolupracovat při ochraně těch vnějších hranic. Jo. Že to není v rukou jednoho státu, není to v rukou Španělska, není to v rukou ani Maroka, ale musí tam být nějaká spolupráce, musí tam být samozřejmě i finanční prostředky k tomu, aby ty síly mohly být nasazeny, aby mohly být nasazeny na ta technika, jako jsou drony, jako jsou vrtulníky. Protože samozřejmě, když ty bezpečnostní jednotky jsou nasazeny tady, tak zase chybí někde jinde.
11: Mluvíte teda o příkladu, co se týče té srpnové vlny.
10: Jo, co se týče té srpnové,
11: protože tam to podcenění bylo, ale co se týče teď té srpnové, rozumím tomu. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli popovídat.
10: Děkuji za pozvání ještě jednou.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Tereza Němečková, která vede Centrum pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě. A já jsem se jí ptal na migrační vlny mířící do španělské Seuty. Byl to náš první aktuální díl po 3 týdnech letních speciálů. Odteď už budeme se novým zprávám opět věnovat od pondělí do pátku každý všední den. Naslyšenou zítra.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
15: Paul Reuter se sice narodil jako Izrael Josafat, ale jeho pozdější jméno Reuters je doteď celosvětově známé a zprávy se bez jeho firmy neobejdou. Ale než měl tento syn židovského rabína zpravodajské impérium, tak vlastnil pouze pár poštovních holubů.
16: Jako mladý se skamarádil s Karlem Friedrichem Gaussem, který experimentoval s přinášením zpráv pomocí drátu. Už tehdy ho tato myšlenka zaujala a viděl pro ní mnoho využití. Nejprve se ale stal knižním vydavatelem a v Německu v revolučním roce 1848 tiskl radikální letáky, za což si vysloužil pozornost úřadu. Raději tedy přijal práci u novinářské agentury v Paříži. To už fungovaly telegramy, ale pokrytí nebylo zdaleka perfektní. A jedno takové nedokonalé spojení bylo mezi Berlínem a Paříží. A tak si Paul Reuter zřídil osobní kancelář v Cáchách a svými poštovními holuby spojil Brusel a Cáchy a tím pádem Berlín a Paříž.
15: Nakonec však byla mezera v telegrafní síti zacelena a tak Paul Reuter potřeboval nový plán a ten brzy přišel. Zprávy z Ameriky totiž přicházely do Británie po moři na obchodních lodích, které kotvily v přístavu Cork. Reuters si ale zřídil telegrafní síť na pobřeží Jižního Irska, kolem kterého lodě proplouvaly. Když se loď přiblížila k pobřeží, hodila přes palubu nejčerstvější zprávy a ty se poté vyplavily na břeh, kde na ně čekal Paul Reuter. Ten je poté telegrafem poslal do Londýna dřív, než loď dorazila do přístavu.
16: Kromě toho měl Paul Reuter po celé Evropě agenty, kteří zprávy shromažďovali a prodávali novinám. Tak firma vlastně funguje dodnes. Paul Reuter byl v Německu povýšen do šlechtického stavu a byl mu přidělen titul barona. Zprávy od Paula Reutera byly tak rychlé, že jim někdy lidé nevěřili. Z toho byla firma nařknuta například poté, co veřejnost informovala o atentátu na amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Bylo totiž podezření, že si zprávu vymysleli, aby ovlivnili londýnskou burzu. Záležitost se dokonce dostala před britský parlament, než pomalejší zdroje tragédii potvrdili.
15: Paul Reuter vybudoval zpravodajskou agenturu, která byla poskytovatelem zpráv pro britské impérium po celé století, která se dokázala přizpůsobit novým technologiím a která je i nyní jedním z největších hráčů ve světovém zpravodajství. A i když poslední potomek Paula Reutera zemřel v roce 2009, jeho jméno přežije ještě mnoho let spolu s jeho motem Pouze pravdu ve zprávách.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: Jednání o státním rozpočtu pokračují. Schillerová bude mluvit s dalšími ministry. Ruská opoziční strana Jabloko nesmí kandidovat. Soud zamítl odvolání. Kanoista Martin Fuchsa se chystá na mistrovství světa. Josefa Dostála trápí zdravotní potíže. A bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, teploty do 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes začne jednání s dalšími ministry o rozpočtu Česka na příští rok. Podle informací Radiožurnálu by za ní mělo přijít 6 kolegů z vlády. Další vývoj ohledně výdajů a úspor očekává třeba Martin Šebestián, ministr zemědělství za SPD. V příštím roce totiž počítá s vyššími náklady, například v oblasti boje proti suchu.
18: Jsou tam 4 základní opatření, propojování vodohospodářských soustav, aby jsme dostali pokud možno tu pitnou vodu do co největšího území v České republice prostřednictvím vodovodů. Druhá věc je budování malých vodních nádrží a rybníků, závlahy a příprava těch větších vodních děl je 4. oblast.
17: Podle Šebestiána by na opatření mělo jít o 2,5 miliardy víc než letos. Ministryně Schillerová dopředu upozornila, že nebude možné splnit všechny požadavky. Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku může chyba strojvedoucích. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce. Vlak podle ní vjel do stanice víc než 2x rychleji, než povolovalo návěstidlo. Vyšetření podle zprávy ukázalo i řadu porušení správních předpisů. To ale generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera odmítá komentovat.
19: Šetření vážné nehody v Hustopečích nad Bečvou jsme dokončili, ale s ohledem na žádost policie se nebudeme ke svým zjištěním jakkoliv vyjadřovat.
17: Vlak převážející benzen vykolejil loni v únoru, kontaminoval přitom spodní vodu a v oblasti kvůli tomu platil víc než půl roku stav nebezpečí. Ruský nejvyšší soud zamítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Protiválečné liberální straně zakázal soud kandidovat minulý týden poté, co vyhověl žádosti a stížnosti prokremelské nacionalistické strany Rodina. Ruský soud v pondělí taky poslal na víc než 11 let do vězení místopředsedu strany Jabloko Lva Schlossberga. Odsoudil ho za diskreditaci armády a šíření nepravdivých zpráv o válce na Ukrajině. Berg vinu odmítl a označil proces za politický. Ruská policie včera v Moskvě během jednání o odvolání strany Jabloko zatkla desítky lidí. Podle serveru Mediazona ale některé následně propustila. Rychlostní kanoisti mají poslední týden na přípravu na mistrovství světa, které začne v polské Poznani příští středu. Velkou nadějí na zlatou medaili je znovu úřadující olympijský vítěz i mistr světa na kilometru kanoista Martin Fuchsa, který ani po největších výhrách kariéry nestrácí motivaci.
20: Teďka to miluju a nechci mít nic jiného, než být prostě furt nejlepší a to si prostě držet, co nejdýl to půjde. Říkám to samozřejmě s nadsázkou, je to trošku jako tlak, ale na druhou stranu, já si ten tlak dávám sám od sebe. Mám to rád, úplně na tu kanistiku nahlížím jinak, než v roce 2012, užívám si to a...
17: Martin Fuxa pojede ve třech disciplínách. Kajakář Josef Dostál má týden před šampionátem zdravotní problémy a plánuje startovat jen na 500-metrové trati. Na mistrovství světa do Polska se chystá 20 českých reprezentantů. Závodit se začne příští středu, o medaile se pojede od pátku do neděle.
21: Nehody u Olomouce a na Blanensku. Dálnice teď bez nahlášených nehod. V Brně i teď pomaleji v Ostravské ulici. Platí výstraha policie, že se poblíž odbočky na Slatinu a Bělohorskou ulici pohybují lidé, chodci. Na silnici 570 z Olomouce do Slatinic čerstvá nehoda. Osobní auto tam srazilo menší lesní zvěř. Nehoda je kousek za Lutínem, místo nehody průjezdné. A na Blanensku silnici z Ostrova u Macochy do Vilémovic před půlnocí narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je v zatáčkách, během odklízení následků vyprošťování vozidla čekejte omezený průjezd i u zavírku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
17: Přes den čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty v úterý 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 24. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
22: The renewed National Coalition Against Drought will be headed by Prime Minister Andrej Babiš. He said this today following a government meeting. According to Babiš, the coalition will include Agriculture Minister Martin Šebestián and Environment Minister Igor Červený. Representing the regions will be Richard Brabec, a former Environment Minister and the current governor of the Ústí nad Labem region. There has been progress in preparations for the railway line to Václav Havel Airport Prague, Czech television announced. It said the state plans to select a private concessionaire next year for the section between Prague-Ruzyně and Veleslavín. It would be the first public-private partnership project on the Czech railway network, with the government planning to cooperate with a private company. Food prices in the Czech Republic may continue to decline for several months. Analysts expect this based on developments in producer prices published today by the Czech Statistical Office. By contrast, inflationary pressures in the industrial sector are intensifying, experts say, as the impact of higher raw material costs resulting from conflicts in the Middle East begins to make itself felt more strongly.
23: Weather.
22: On Tuesday, it will be mostly cloudy with partly cloudy skies in the southwestern half of the country in the morning. Highs will range from 18 degrees Celsius to 23 degrees Celsius, reaching up to 25 degrees Celsius in southern Moravia. Oscar-winning director Jan Svierák's comedy Pět švestek, or Five Plums, will be released in cinemas in the United Kingdom this autumn under the title What a Way to Go. It is only the fourth Czech film in the 30 years since the Czech Republic became an independent state to secure a wide release in British cinemas. Daniela Lazarová has more.
24: The film is about five elderly friends who set off together on one final adventure, sailing around some Greek islands on a rented yacht. Oscar-winning director Jan Svierák describes the film as a comedy about two rebellious old women and three old men who set out to sea without adult supervision. The Czech phrase, packing up your five plums, refers to someone with few personal belongings who is forced to move on. Speaking to Czech radio, Svierák explained why he chose that title.
0: Je to zbalit si svých pět švestek a vypadnout a oni, ty naši hrdinové, vypadnou. A
24: taky už it's about packing your five plums and getting out. Our heroes are already elderly and people expect them to drop out of life as well. And another reason for the title is that when we saw the poster of the five actors bobbing up and down in the sea, I said, you have wrinkled faces, you look a bit like dried plums floating on the water.
0: Vypadáte trošku jako sušený švestičky na vodě.
24: For the first time, Svěrák did not work with his father, the renowned Czech screenwriter and actor Zdeněk Svěrák, but with his own two sons. Ondřej worked as a sound engineer, while František was behind the camera. In the Czech Republic, the film proved hugely successful. Although primarily aimed at an older audience, the film has also attracted younger viewers, prompting bursts of laughter and applause during screenings. The film's universal theme was also confirmed by American actress and director Maggie Gyllenhaal, who appeared at this year's Karlovy Vary International Film Festival with her husband, actor Peter Sarsgaard. After viewing Five Plums, she wrote to the producers that they had rarely laughed so much and been so moved as by this movie. The couple also offered to help promote Five Plums among filmmakers in North America. In Britain, the film will be released under the title What a Way to Go and will be distributed by

0: film.
1: Daniel Lazareva with that report. My name is Romana Grejcerová. Thank you for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý den a celý nový týden. Až do pátku vám o tomto čase nabídnu rozhovory se zajímavými osobnostmi nejrůznějších profesí. Politický analytik Lukáš Jelínek je tím dnešním. Já vás vítám, dobrý den.
4: Pěkný den vám i posluchačům.
3: V hledáčku budeme mít politiku, sucho, silnice i nadcházející komunální volby. Zeptám se například na to, jak rozumět tomu, že se kvůli řešení sucha objevil po boku premiéra nikoli motoristický ministr životního prostředí, nýbrž jeho předchůdce v úřadu z hnutí ANO. Kolik peněz od státu mají na svých účtech kraje na opravy silnic nižších tříd? No a v jakých formacích jdou do komunálních voleb současné parlamentní strany? Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
3: Vrací do práce, dnes zasedne poprvé po dvoutýdenní dovolené a bude řešit sucho. Zrovna začalo pršet.
4: Zdá se, že nám vláda přivezla ze své dovolené déšť. Mě vlastně trochu překvapilo, nebo začněme pozitivně, je dobře, že se vláda rozhodla, že bude sucho řešit. Člověk by očekával, že možná začne s tím trošku dřív, protože to, že je sucho, dlouhodobě víme. Léta, letos přinejmenším od jara si hydrologové stěžují na to, že není voda v řekách, rybnících, přehradách, tak dobře. V půlce srpna si toho všimla i vláda a rozhodla se něco dělat. Mě jenom překvapilo, že když pan premiér minulý týden oznámil s velkou pompou, že vláda dá 4 miliardy na hospodaření s vodou, tak jsme se následně dozvěděli, že to jsou peníze, které už v tom rozpočtu státním vyčleněny jsou, že to nejsou peníze navíc. Jakoby navíc. A k tomu ještě jsme slyšeli od bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka, že původně na letošek Fialova vláda plánovala mnohem větší rozpočet na tato opatření a že Babišův kabinet je seškrtal. Takže ono to zase nakonec asi až tak velká sláva nebude, ale jinak si myslím, že je dobře, že se ta koalice pro vodu nebo za vodu, nebo jak to Andrej Babiš...
3: Národní koalice pro boj proti suchu.
4: Nazval ono vždycky, když potřebujete vytyčit, ukázat, že něco děláte, tak to musíte nějak honosně pojmenovat. To už víme ze seriálu Jistě, pane ministře, takže zdá se, že pojmenování už bychom měli. Teďka jde jenom o to, aby se ty peníze nenasypaly čistě jenom do nějakých velkých betonových hrází, protože, jak říkají i hydrologové, potřebujeme vodu především zadržovat v přírodě, což je spousta malých projektů, ne hromada velkých přehrad. Ale kromě toho si myslím, že tady tímto způsobem řešíme následky. Ovšem vláda by se měla také zabývat podle mě příčinami, nebo respektive tím, jestli děláme všechno pro to, co dělat můžeme, aby se klimatická situace nezhoršovala. A tady v tomhle tam si myslím, že má Česká republika obrovský dluh, protože my víme, že co se týká využívání obnovitelných zdrojů, jsme na chvostu Evropy, víme, že ozeleňování našeho průmyslu probíhá pomalu. Tady se bojuje prakticky o každý větrník, aby náhodou někomu nezacláněl. Přitom víme, že je to mnohem bezpečnější energetický zdroj než jaké jiné. A když jsme se nedávno dokonce dozvěděli, že vláda vyčlenila peníze na nový jezd na Labi v Děčíně, o kterém se už hovoří nějakých 20, možná 30 let. Pravda, bylo to v době, kdy bylo mezi Děčínem a Německem v Labi málo vody. Patrně si mysleli vodohospodáři, že si tady tímto pomůžou, ale klidně se také může stát, že té vody v Labi bude stále méně a že dokonce ani žádný jez, kvůli kterému se musí přemístěvat několik biotopů, nám nepomůže. Takže byl bych možná radši, kdyby vláda místo vymýšlení honosných názvů svých kampaní se začala zamýšlet nad tím, jestli opravdu všechny ty kroky, které dělá, jsou kroky chytré a pomáhají tady v tomto směru.
3: Jinak ta Národní koalice pro boj proti suchu, ta vznikla už v roce 2018, nyní vlastně jaksi premiér obnoví to fungování tohoto, řekněme, instrumentu. A co se týče těch financí, na co by měly jít, dozvíme se určitě detaily na dnešní tiskové konferenci, nicméně, co už je známé, tak mají putovat na propojování vodohospodářských sítí, zadržování vody v krajině, výstavbu drobných vodních nádrží, rybníků, zavlahovacích opatření a podobná opatření, to jenom tak na okraj. Vrátím se, pane Jelínku, ještě

0: K té návštěvě pana premiéra byl u vodní nádrže Slapy, a to v doprovodu nejenom ministra zemědělství Šebestiána, generálního ředitele státního podniku Povodí Labe, pana Kubaly, ale byl tam také Richard Brabec, což je bývalý ministr životního prostředí ještě za hnutí ANO. Proč se neobrátil a proč tam chyběl současný šéf rezortu Igor Červený?
1: Mě trochu ta tisková konference připomínala straně akci hnutí ANO, protože vedle pana premiéra stál pan Brabec, pak tam sice stál pan Šebestián, který je ministrem zemědělství za SPD, ale všichni tak nějak víme, že si ho do té vlády spíš vybral Andrej Babiš. No zjevně motoristé tady v tomhletom moc užiteční nejsou. Ti jsou v boji proti klimatické krizi nebo změně užiteční jako mrtvému zimník, protože oni sami už přece prohlásili, že klimatickou krizi ukončili. Myslím si, že jejich jakoby ideologické piruety by asi tady v této situaci příliš nepotěšily ani pana premiéra, proto sáhl po prakticích, po manažerech, se kterými chce na obnoveném projektu tady té koalice spolupracovat. Richard Brabec byl nejdéle sloužící ministr životního prostředí, sice ekologové k němu měli řadu výhrad, ale přeci jenom nakonec se ukázal být svého času lepším ministrem, možná než se předpokládalo, protože sice přišel z chemičky, ale ukázalo se, že má poměrně dost otevřené myšlení a že je velmi schopný manažer. On se podle mě v těch předchozích letech vědomě rozhodl stáhnout z té celostátní politiky na krajskou úroveň, aby se stal ústeckým hejtmanem. Panu Babišovi v posledních měsících radil jenom jako poradce přes životní prostředí. Já vím, že dokonce ani novinářům nechtěl dávat moc rozhovory a tvrdil, že se soustředí víc na tu regionální než na politiku, než na životní prostředí, ale v tuto chvíli zjevně Andrej Babiš usoudil, že se bez Richarda Brabce a jeho schopností neobejde. Jde zvláště ve srovnání s tím, co na ministerstvu životního prostředí předvádí pan Červený, pan Turek. On člověk často nemá ani jasnou představu, kdo to ministerstvo řídí, jestli se náhodou jenom neřítí někam samospádem, a v okamžiku, kdy je skutečně potřeba odvést nějakou práci, tak to se Andrej Babiš raději než na ty, kteří zastávají nějaké funkce a jsou těmi, jak se, no zkrátka těmi, kteří vlastně se jenom prezentují svoje názory. Takže se v tuto chvíli snaží spíš soustředit na ty manažery, a tím pan Brabec rozhodně.
0: Co to znamená tedy, pane Jelínku, pro motoristy, v jejichž jaksi rukou je vedení tohoto rezortu? V čem se liší strategie motoristů v této oblasti, přístup ke změně klimatu, suchu, od toho, co prosazoval třeba 8 let pan Brabec? A no, nakolik vlastně by třeba, když se nyní obrátil na něj premiér Andrej Babiš, třeba mohla posílit jeho role, případně návrat do té celostátní politiky?
1: Tak motoristé jsou fatalisté, ti říkají v létě je teplo, v zimě je zima, v noci je tma, tak prostě to není žádná klimatická krize. Někdo by řekl, že je to zavírání očí, někdo by řekl, že prostě vidí tu situaci reálně a stejně s tím nic moc nenadělají, tak proč by se snažili. Ovšem Andrej Babiš ví, že v tuto chvíli, když lidi zaprvé skutečně začínají trápit ta úmorná vedra, kdy hrozí nedostatek vody, kdy hrozí požáry, už i u nás ve středí Evropě, takže je to prostě téma, kterého si voliči začínají všímat, a on ho podle mě skutečně chce, alespoň částečně v mezích možností, jaké má, řešit. Tak tomu se hodí Richard Brabec rozhodně víc než pan Červený nebo než pan Turek. Jestli by to mohlo znamenat nějaký návrat pana Brabce, tak úplně si to nemyslím, protože si neumím představit koaliční rošádu, při níž by motoristé rezort životního prostředí pustili, protože pro ně je to symbolický, ikonický rezort, který potřebovali obsadit, protože je to středobod jejich motoristické ideologie, bojí se všemi zelenými a zelenými opatřeními a progresivisty a podobně, takže oni by se asi velmi těžko uplatňovali v nějakém jiném rezortu, ale na druhou stranu, kdyby ta situace skutečně nějak gradovala, kdyby se ostře zhoršovala, kdyby Andrej Babiš potřeboval se na ministra životního prostředí spolehnout, protože zatím pan premiér říká, že si to té téma stáhne opět pod sebe, jak on si ta témata stahuje pod sebe a že to bude řešit s panem Brabcem. Kdyby se ukázalo, že k tomu potřebuje i ministra, tak by teoreticky mohl zavelet nebo požádat koaliční partnery o výměnu, ale přesto si myslím, že je to pravděpodobnost spíš menší než větší a že pan Brabec bude spíše takovým tím přítelem na telefonu nebo možná jakousi tváří, která ukáže, že se vlastně že se s tou klimatickou změnou a s nedostatkem vody bojuje nejenom na celostátní, ale i na té regionální úrovni, kde má ANO v současnosti vlastně nejvíce hejtmanů.
2: Jak to vidí?
0: Premiér Andrej Babiš potvrdil, že kraje příští rok nedostanou ze státního fondu dopravní infrastruktury peníze na opravy silnic nižších tříd. Podle něj mají regiony na účtech dostatek financí na opravy, ba až přebytek. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015, to bylo ale podle premiéra jen něco navíc. Tak jaká je ta situace? Kraje mají jiný pohled.
1: Já bych neodděloval to téma financování oprav silnic druhé a třetí třídy, které mají kraje pod palcem, od toho obecného vztahu mezi vládou a kraji, protože my dlouhodobě sledujeme takovou tu tendenci posílat krajům povinnosti, úkoly, kompetence, ale neposílat jim peníze. Říct jim, že ono se to vždycky nějak vyřeší rozpočtovým určením daní, až se kraje dohodnou, a nebo že kraje mají na svých účtech přebytky, což je sice pravda, nevím, jak který kraj, samozřejmě, že vede tady v tom zjevně Praha, ale spousta hejtmanů říká, že ty přebytky mají, protože chystají velké investiční akce, které musí mít něčím zajištěny a že to není prostě jen tak pro plezír. Myslím si, že to není téma jenom silnic, protože my to sledujeme třeba v otázce financování nepedagogických zaměstnanců ve školství a školských pomůcek. Našli bychom celou řadu oblastí sociální služby, které leží na krajích a které jsou také podfinancované a stát si často myslí, že si kraje nějak pomůžou. Co se týká těch silnic, tak v minulosti posílali vlády zhruba 4 miliardy ročně krajům na opravu těch silnic druhé a třetí třídy. Tentokrát ty peníze nedostanou. Je zajímavé, že když o snížení tady této částky uvažovala Fialova vláda, tak jako první se proti tomu bouřili hejtmani za hnutí ANO. V tuto chvíli jsou naopak loajální k tomu, že nic nedostanou, ale podle mě tady tímto způsobem se prostě dlouhodobě vládnout nedá. Když stát, protože nemá na celou řadu svých výdajů na celostátní úrovni, tak se škrtává ty prostředky, které by měly sloužit krajům k jejich praktickému fungování. To vždycky někde narazí, takže já si myslím, že na dluh se skutečně dlouhodobě žít nedá a pokud vláda bude chtít něco udělat, tak bude muset změnit daňový systém tak, aby z toho měla něco jak ona, tak ale i kraje, protože ten systém, kdy kraje dostávají povinnosti, ale nedostávají peníze, není podle mě dlouhodobě udržitelný.
0: Kromě sucha a silnic bude dalším tématem rozpočet. Ministryně financí Alena Schillerová se postupně tento týden sejde s jednotlivými ministry, která bude mít nejsložitější, pane Jelínku.
1: No, ono to bude hodně těžké ve všech směrech, protože my víme, že se musí přisypat desítky miliard do obrany. Víme, kolik desítek miliard potřebuje školství. Tuším, že jsem někde četl, že jenom na to, aby se podařilo zajistit těch 130% průměrné mzdy, tedy ty platy učitelů, které byly deklarovány zákonem, takže na to je potřeba také nějakých 30 miliard korun ze státního rozpočtu. Já jsem zmínil sociální oblast, do které je potřeba investovat, zdravotnictví. No, zkrátka, pokud nám říká pan premiér, že deficit toho rozpočtu bude dramaticky pod 400 miliardami, tak si myslím, že nás vlastně připravuje na to, že ten rozpočet nebude 310 miliard, ale že bude třeba 360 miliard a bude to pokládat za úspěch, což si myslím, že ve skutečnosti žádný velký úspěch není, ale protože stát není schopný žádným jiným způsobem efektivním přinést peníze do státního rozpočtu, hovoří se o EET, o boji s šedou ekonomikou, to jsou všechny věci, za které si zaslouží paní ministryně Schillerová podle mě pochvalu, ale ty prostředky, které jsou potřeba, to stejně nepřinese a potom to rozdělování peněz bude možná mezi rezorty o to těší. Já si pamatuju z minulosti, jak chodili za paní Schillerovou ministři s kyticemi, s andílky, se soškami, které sbírá, snažili se jí zavděčit. Pak Zbyněk Stanjura tady tuto praxi opustil a vláda o rozpočtu jednala jako celek, všichni ministři, aby nemuseli mezi sebou si podrážet nohy nebo lobovat jeden víc, jeden míň. Tak paní Schillerová se vrací ke staré praxi, nevím, možná jí má osvědčenou, ovšem vzhledem k tomu, že těch peněz je ještě méně, než kolik bylo v době, kdy byla ministryní financí poprvé, tak si myslím, že ty úsměvy možná začnou i českým ministrům postupně na těch tvářích zamrzat.
0: Odhaduje komentátor a politický analytik Lukáš Jelínek.
2: Jak to vidí?
0: Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní říjnové komunální volby. Co, pane Jelínku, podle vás napovídají ty seznamy o jednotlivých seskupeních, například v jakých formacích jdou do voleb současné parlamentní strany?
1: Jsou to takové pokusy a možná také omily. Prostě ty strany si často na komunální úrovni zkoušejí koalice, které by potom mohly zafungovat třeba nejenom ve městech nebo ve větších městech nebo v krajích, ale třeba jednou i na celostátní úrovni, pokud se ukáže, že se tím političtí předáci nebo nové politické osobnosti, které se můžou třeba i na té komunální úrovni vylíhnout, že si mezi sebou navzájem rozumí. Možná je to pro voliče někdy trošku nesrozumitelné, když například TOP 09 jde v Praze v koalici s ODS, zatímco v Brně jde v koalici spíše se středovými nebo někdy i levostředovými uskupeními, ale ono to skutečně hodně záleží na tom, jak se prostě usadily ty nejenom stranické, ale i mezilidské vztahy v jednotlivých městech. Podle mě to nejzajímavější z hlediska těch komunálních voleb ve velkých městech nám ukazují ty velké strany, protože taková Občanská demokratická strana potřebovala napravit svůj dojem nebo napravit dojem ze svého působení v minulých letech jak v Praze, tak v Brně. Takže v Praze vyměnila pana primátora Svobodu, který možná na někoho působí jako nedostatečně akční nebo jako uspávač hadů, za pana Portlíka, který slibuje změnu, dynamiku, někdy až takovou, skoro bych řekl, neposednost, a skoro se tváří, že ODS zatím v Praze snad ani nevládla, jakou změnu nebo jakou dynamiku on přinese. Je to sázka na osvědčeného straníka, který je navíc prvním místopředsedou ODS, takže se dá očekávat, že ta pražská politika možná bude do budoucna i to, jaká koalice následně v Praze vznikne, ovlivňovat třeba i to dění na celostátní úrovni. Zatímco v Brně, které měl pod palcem Pavel Blažek dlouhá léta s panem Kerndlem a se současnou primátorkou paní Vaňkovou, a ODS se tam zapletla do celé řady skandálů nebo kauz, především souvisejícím s městským majetkem, s městskými nemovitostmi, tak v tuto chvíli ODS tam zkouší ale úplně něco jiného než v Praze. Tam prostě nabídli dokumentaristku, filmařku paní Zlatuškovou, která je nestranička, která vždycky byla k ODS velmi kritická, bývala považována spíše za levicovou aktivistku, tak v tuto chvíli ODS si patrně spočítala, že v Brně jí tady toto mnohem lépe spraví pověst, než ta sázka třeba na osvědčené straníky jako v Praze. A když se podíváme na hnutí ANO, tak to naopak úplně opustilo jakékoliv větší ambice, protože pan Hušbauer, který povede jeho kandidátku v Praze, tak je známý možná na Praze 4, ale jinak není vnímaný jako silný politický hráč ani uvnitř hnutí ANO. Něco podobného pan poslanec Trojan, který povede komunální kandidátku ANO v Brně. Tam to všechno působí, že ANO si pomalu zvyká na tu roli, že by mohlo být juniorním partnerem v nějaké koaliční vládě, ať už v Praze nebo v Brně. A jsem zvědavý, jestli tady tímto způsobem nám naznačuje i nějakou změnu trendu v té celostátní politice, protože možná, a to se nebude týkat jenom Prahy a Brna, když se potom podívají voliči na ty kandidátní listiny, tak tam najednou najdou tolik nových a nečekaných jmen, že se v tom těžko budou vlastně orientovat.
0: Pohled Lukáše Jelínka, politického analytika. Já vám děkuji za vaše názory, za váš čas a přeji vše dobré. Naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání a těším se na shledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jedno téma, jeden ring a souboj dvou hostů s rozdílnými názory. To je pořad Pro a proti. Politika, společnost, ekonomika z různých úhlů pohledu, v emotivních slovních výměnách i kultivované diskuzi. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Rodičovský příspěvek se od příštího roku zvýší o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Příslušnou novelu podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat budou mít nárok na dvojnásobnou částku. Podle ministra práce Aleše Juchelky z Hnutí ANO má zvýšení pomoct rodinám zvládat inflaci. Část opozice neúspěšně prosazovala automatickou valorizaci příspěvku. Pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho, má koordinovat konkrétní opatření v nejohroženějších oblastech. Ministerstva společně s meteorology taky připraví mapu několika stovek kritických míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo její nedostatek. Oznámil to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO po jednání obnovené Národní koalice proti suchu. Opozice vládu kritizuje, že začala situaci řešit pozdě. Po nedělní tragické nehodě polského autobusu v Maďarsku se do Polska vrátili první zranění. Skupina 21 z nich včera večer přiletěla polským speciálem na letiště Jašonka u Řešova na jihovýchodě Polska. Další zranění ještě zůstávají v maďarských nemocnicích, protože je kvůli jejich vážnému zdravotnímu stavu není možné převést. Při nehodě polského autobusu na maďarské dálnici M3 zemřelo 12 lidí. Desítky dalších jsou zranění. Maďarská policie už obvinila řidiče z obecného ohrožení z nedbalosti s následkem smrti. A nejnavštěvovanějším filmem je v Česku aktuálně Spider-Man z Brusu Nový den. Pokračování série o pavoučím muži navštívilo už téměř 600 tisíc diváků. Na druhém místě je pak Odyssea režiséra Christophera Nolana. Třetí příčku v návštěvnosti podle Unie filmových distributorů obsadil rodinný animovaný snímek Tlapková patrola dinosauří film. Fotbalisty Crvené zvezdy Bělehrad povede v dvojzápase s Plzní na závěr kvalifikace Evropské ligy nový trenér. Srba Dejana Stankoviče po nezdaru v kvalifikaci ligy mistrů nahradil Španěl Albert Riera. První utkání odehraje Viktoria v srbské metropoli ve čtvrtek, odveta jí čeká o týden později v Plzni.
4: Omezení na D5 u Prahy a překážka na silnici 50 na Vyškovsku. Na D5 stále pozorněji na výjezdu z Prahy do Plzně. Mezi prvním a třetím kilometrem je zavřený levý pruh, pohybuje se tam údržba. Na silnici 50 ze Slavkova do Brna do Uherského Hradiště je na vozovce překážka mezi Nesovicemi a Brankovicemi. Měl by to být Klín, zakládá Klín, dejte pozor. Na silnici 570 z Olomouce do Slatinic srazilo osobní auto lesní zvěř. Nehoda je kousek za Lutínem a místo průjezdné. A na Litoměřicku výjezdu ze Štětí do Radouně stojí porouchaný autobus. Omezovat průjezd by měl v místě až do dnešního poledne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší. Nejvyšší teploty v úterý 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 24. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Zesílily protidemokratické síly ve světě a různá politická či radikální hnutí, která nenávidí svobodu a demokracii, říká filozof, disident a bývalý politik. Je česká demokracie dnes odolnější než v 90. letech nebo naopak zranitelnější? Když radikál vstoupí do nejvyšších institucí, skrotí instituce jeho nebo on promění instituce? A když zažijete komunismus, disent listopad, vrcholnou politiku i dnešní demokracii, o jakou iluzi cestou určitě přijdete. Daniel Kroupa v Osobnosti Plus právě teď. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
2: Osobnost Plus.
5: Nechci náš rozhovor zatěžovat čísly, takže slibuji, že teď to bude poprvé a naposled. Poslední medián. Ano, 34, STAN 15, ODS 12. Ten, co vás vlastně na tomhle výstupu toho průzkumu zaujalo nejvíc? Co je pro vás nejzajímavější?
6: No, pochopitelně pokles ODS oproti STANu. Byli jsme zvyklí, že to je naopak. A zdá se, že tedy pan nový předseda Kupka má obtížnou situaci, a zdá se, že tedy naopak pan Rakušan svoji pozici posiluje.
5: Ale co si myslíte, že má STAN víc pro potenciální voliče než ODS?
6: No, v komunálních volbách má STAN více starostů, kteří se cítí být nezávislí, takže nejsou spojováni s žádnou politickou stranou, která má nějaké hříchy na hřbetě. To je taková jaksi zdánlivá výhoda. No a STAN má v čele řadu osobností, které zdá se mi, že ODS postrácela kdesi cestou.
5: Čili hlavní problém ODS, jestli jsem vám rozuměla dobře, je nedostatek lídrovství nebo...
6: Slábnoucí lídrovství a pan Kupka nepřišel s nějakým silným tématem, novým tématem, kterým by ODS oživil. Hnutí STAN sice také žádné takové velké téma nemá, ale má teda tu výhodu jaksi plošného rozšíření a má výhodu, že ty osobnosti v čele jsou poměrně přesvědčivé. Pan Rakušan, pan Dvořák, pan Farský a další lidé, kteří tu veřejnost zaujali. ODS vlastně, když sledujete média, tak zjišťujete, že tam jsou stále titíž lidé, kteří vlastně se už novým kouskům nenaučí.
5: V tom případě platili to, co říkáte o psovi a nových kouscích, tak je Martin Kupka prostě muž na svém místě? Neměla by ODS hledat někoho úplně nového?
6: No, já bych řekl, že u toho předsedy tam nejvíce záleží, jak má silné téma. A to, co je problém pana Kupky, není, že by neuměl pracovat s médií, v tom je naopak velice obratný, ale nemá silné téma, nemá kauzu, za kterou by bojoval a pro kterou by se střetával s těmi ostatními. Ta jeho střetnutí jsou o různé vlastně věci, které z hlediska běžného voliče působí příliš malicherně.
5: No tak já zopakuju ten dotaz. Je Kupka, Martin Kupka na svém místě v čele ODS nebo ne?
6: No, pokud chce ODS růst, tak asi moc ne. A obávám se o jeho osud v případě neúspěchu v komunálních a senátních volbách.
5: Vy tam vidíte v ODS, která až dosud byla takovým tím lídrem antivlády současné, abych tak řekla, tak vy tam vidíte někoho, kdo by vás naplňoval jakoukoliv naději?
6: V tuhle chvíli se nezdá taková osobnost, ale možná, že mezi těmi mladými, kteří se ještě příliš neuplatnili, se někdo takový najde. Možná, že třeba mezi ženami jako paní de Croix.
5: Víte, těch 15% pro starosty, je to, vážně si myslíte, že je to práce, jakoby dobrá práce pana Rakušana spolu? A nebo je to spíš špatná práce ODSky? Prostě ona jakoby, ta ODSka se může nikomu zdát, že jakoby otevřela dveře pro ten STAN, aby najednou jakoby to lídrovství té opozice uchopil.
6: No, může to být obojí. To je těžko posoudit z jednoho průzkumu, protože zatím nemáme potvrzeno od ostatních agentur, že by takové preference byly, že by to byla nějaká tendence. Pokud by se potvrdila, tak by to opravdu znamenalo, že pan Kupka není příliš na svém místě a mohlo by to znamenat, že tedy starostové mají svůj hvězdný okamžik, který buď dokáží využít, nebo ne.
5: Myslíte si, pane Kroupo, že kdyby ta opozice měla de facto dvě hlavy, které by jednou dolů, jednou nahoru, myslím STAN a ODSku samozřejmě, takže by to bylo pro jakýkoliv boj nebo jakoukoliv soutěž s vládou dobře nebo špatně?
6: No v tuhle chvíli je to v každém případě špatně, protože opozice působí roztříštěně. A skutečně není schopná postavit jaksi jasnou protiváhu proti stávající vládě. Hnutí ANO si upevnilo svoje tvrdé jádro, má pořád kolem těch 35%, a to je hodně. A mám takový dojem, že v komunálních volbách svou pozici posílí a v senátních volbách takřka nemůže prohrát, protože obhajuje jenom jeden mandát a ty ostatní má šanci dobít.
5: To je prostě pro opozici nevýhoda, skvělá výchozí pozice, no, tak bych řekla.
6: Já bych nerad, abychom zapomněli na TOP 09 a lidovce, kteří se sice pohybují v průzkumech poměrně nízko, ale jak sleduji aktivity pana, například pana Grolicha, tak mám dojem, že si své publikum postupně získá. Má velkou nevýhodu, že tedy není v parlamentu, nebo jaksi ve vrcholové politice, a bude záležet na tom, zda uspěje v senátních volbách. Jestliže ano, tak to může být poměrně silný hráč do budoucna.
5: Tak, jenom musí dostat víc než těch 5%.
6: Ano.
5: Víte, kdo vlastně je v roce 2026 podle vašeho názoru pravicový volič? Protože jako bývaly doby, kdy to bylo, prostě spojovali ty voliče, já nevím, láska k nízkým daním, malý, ale silný stát, říkali, že osobní odpovědnost je pro ně jakoby důležitá na té pravici. A já se ptám, platí tyhle věci vůbec ještě dneska, nebo tak jako se někam šoupnul, pohnul prostě volič levice, tak pohnul se i volič pravice?
6: No víte, ono vyvstalo velice silné téma, protože to, co dnes nazýváme vládní koalicí, obsahuje složky, které jsou antisystémové a které celkem otevřeně prohlašují, že chtějí změnit naši i mezinárodně politickou orientaci od západu na východ, a že jim nevyhovuje demokratický právní stát. A proto já jsem přesvědčen, že současný pravicový volič jako první téma má obhajobu demokratického právního státu a jeho institucí, včetně veřejnoprávních médií.
5: Jasně, ale oni jenom, abychom to upřesnili, vládní strany nikdy neřekly, že nechtějí demokratický právní stát. To oni sice, to jenom naznačovali nejspíš.
6: No, někteří ano, tak pan Okamura ten otevřeně hovoří o vlastně přesunu k jakési referendové demokracii, jak to nazýval Giovanni Sartori, že jo, tenhle ten systém. No a to už je velmi šikmá plocha, na které se paradoxně shodne s radikální levicí. Části tedy té SPD obsahují tedy složky vyloženě protidemokratické ve smyslu našeho ústavního systému a otevřeně hovoří o podpoře Ruska. Takže tady skutečně
5: jako jediná partaj,
6: blika
5: ale světýlko.
6: Motoristé, kteří se hlásili k takovému tomu podivnému liberalismu, respektive té složce liberalismu, kterou reprezentoval Václav Klaus, kdy na jedné straně v ekonomické oblasti se zdál být velmi tedy radikální, v těch ostatních oblastech se postupně hlásil k takovým někdy až podezřele konzervativním principům takového národovectví. Víte, já jsem zastánce vlastenectví, ale tohle národovectví, které je založené na etnicitě, tak to je úpadek vlastně vlastenectví. Od chvíle, kdy český národ získal politickou samostatnost, tak se proměnil v politický národ.
7: Je to to samé, po čem jde taky AfD v Německu, že?
6: Ano, potom jde také AfD v Německu. No a ty složky SPD, tak to je ještě hlubší pokles, protože to už není národovectví, ale to už je kmenová mentalita. To už jsou vlaječky, to už jsou symboly a my versus oni.
7: Já jenom, když se spojoval motoristy Václava Klause s liberalismem, tak jsem chtěla jenom upřesnit, že jak Václav Klaus, tak motoristé se pokládají za konzervativce. Jo?
6: No, není to tak v ekonomické oblasti. Mluvím o klasickém liberalismu nebo o tom ekonomickém neoliberalismu, který ovšem je zase členitý. Václav Klaus se hlásil především k takovým ekonomům, jako byl Milton Friedman, že jo, mně byl bližší August Hayek, a to byly dosti rozdílné směry.
7: Určitě, ale dnes to, co se vydává za liberalismus, je nahony vzdálené.
6: Evropa přebírá nekriticky a tupě americké pojmosloví. V Americe, když se řekne liberál, tak je to levičák. Že jo, tady liberál převážně v politické teorii byl míněn klasický liberál, a to byla tradice tedy od Johna Locka a Adama Smitha a dalších.
7: Můžu vám do toho vstoupit? Já jenom, že jste zmínil také ty motoristy. Když se podíváme na ten samý model medianů, o kterém jsme mluvili na začátku pořadu, tak podle něj mají motoristé 4,5%. To znamená, v tuhle chvíli, kdyby byly volby, tak by se už nedostali do poslanecké sněmovny. A já se ptám, co je podle vás ten nejsilnější faktor u nich? Protože četla jsem od některých politologů, že prostě taková ta výstřednost, ta metoda šoku, kterou implementují, takže vlastně se může mnohým lidem docela zamluvat. Tak není to překvapení, že má jenom
6: Já bych z toho také nevyvozoval velké závěry, protože u těchto malých čísel tam je poměrně velká chybovost. Čili oni se stále pohybují kolem těch 5%. Nicméně těmi neustálými skandálními vystoupeními, která už působí jako někdy pečlivě připravená a záměrná, tak se podařilo dosáhnout toho, že dnes je hvězdou motoristů pan Macinka, nikoli pan Turek, který jakoby už nikoho moc nezajímá. A druhá věc je, podařilo se dosáhnout toho, že pana Macinku, kterého, když vstupoval do vlády, znal jen malý zlomek voličů, tak dneska už zná skoro každý. Čili z tohoto hlediska bych řekl, že si počínají tedy obratně. I když
7: no ale
6: tedy
7: stále to nestačí na překonání 5% hranice.
6: Oni nemají žádné silné téma, které by neměl někdo jiný. Když se mluví o Green Dealu, no tak samozřejmě hnutí ANO se vždycky, a pan Babiš se postaví jako vůdce, bojovník proti Green Dealu. A v takovýchhle případech
7: Pardon, proti suchu taky nebude bojovat pan Červený, že jo?
6: Ano, toho dokonce vynechali, toho vynechali, to nic by se nestalo, kdyby počkali 3 dny, že jo? Ale tohle jsou takové trochu hurá akce, ale fakticky volič má najednou na vybranou mezi kovářem a kovaříčkem. Takže vždycky to spíš dá tomu kováři, než tomu kovaříčkovi. A motoristé také, kromě tedy těch spalovacích motorů, nemají jiné téma.
7: Řekněte mi, pane Kroupo, je podle vašeho názoru česká demokracie v tuto chvíli odolnější, než byla česká demokracie v 90. letech?
6: Já se domnívám, že v těch 90. letech ta odolnost té demokracie byla silnější v tom smyslu, že jsme se obraceli na západ a snažili jsme se probít do evropských struktur, do Evropské unie, do NATO, ale ona byla ještě řada dalších důležitých institucí, jo, do kterých jsme museli vstoupit. Čili tohle to posilovalo ten demokratický ráz. Já bych řekl, že dneska ty demokratické instituce vyplývající z ústavy jsou usazenější, jsou jaksi pevnější a zatím ani tyto strany, kterým je demokratický právní stát protivný, tak vlastně víceméně respektují tyto instituce. Komentují často nepatřičně rozhodnutí ústavního soudu například, nebo občas vystartují proti senátu, ale to se jim většinou nevyplatí, protože SPD teďko, když přesvědčovalo celá léta voliče, že senát je k ničemu, tak těžko je přesvědčí, aby k těm volbám přišli.
7: Chcete ještě? Ne, jenom jak jsem řekla v úvodu, abyste zmínil ty instituce, tak máte pocit, že současná vláda se pokouší jako s institucemi, jako vlastně globálním svým programem něco udělat? A nebo že jsou to ty instituce, které budou tu vládu usměrňovat? Nebo naopak?
6: No víte, ta vláda se samozřejmě pokouší s těmi institucemi něco udělat, protože ona je vnímá jako překážky. Nejdůležitější jsou ty, co jsem jmenoval, tedy ústavní soud a senát. Ale když vidíte, jak se pokouší proměňovat takové instituce, jako jsou ty různé fondy nebo financování veřejnoprávních médií, ale to jsou i instituce kultury. Takže nová kulturní politika, která vznikla na sekretariátu, jí se psala nějaká sekretářka, tak to je sice směšné, ale znamená to oslabení těch kulturních institucí.
7: A teď mi řekněte, podle čeho vy sám jako zbystříte, nebo všechny ty změny, které se dějí, mohou být součástí prostě jenom odlišných politik? A nebo v tom horším případě součástí snah o změnu celého režimu. Jak vy rozeznáte, o které změny jde primárně?
6: No, já bych hodně zpozornil, kdyby se začal vyvíjet tlak na soudy. A zejména tedy ústavní soud, tak jako tomu bylo v Maďarsku nebo v Polsku. A vidíme, jak v obou těchto zemích to způsobilo vlastně obrovské zemětřesení. Nepředpokládám, že se podaří, nebo takhle mohu říci s jistotou, že se nepodaří v těchto senátních volbách získat v Senátu vládním stranám většinu.
7: To takže, ještě nejde.
6: Takže ano, to zatím tedy nejde, ale můžeme tedy zůstat v klidu, že se ústava pravděpodobně měnit nebude. To, z čeho mám obavu, když jaksi někteří právníci kteří spíš než aby právo užívali k hledání spravedlnosti, tak ho užívají k tomu, aby zdůvodňovali protiprávní rozhodnutí mocných, tak když spochybňují některé tedy některá rozhodnutí ústavního soudu a nebo pobízejí vládu, aby některé požadavky právního státu ignorovala.
7: Ale co byste poradil posluchačům, kteří mají v úmyslu a chtějí sledovat, k jakému typu změn dochází, tak podle čeho se mají orientovat?
6: No, tady je dobrá rada drahá, ale kromě těch věcí, které jsem jmenoval, tak bych také sledoval tedy zájem těch politických lídrů, zda tedy jejich primárním zájmem jsou peníze, nebo primárním zájmem je moc, anebo zda se mezi nimi vyskytne někdo, komu jde o myšlenky, ideje, jak tu republiku znovu postavit na nohy.
7: Jak to
6: tohle
7: poznáte?
6: To je klíčové.
7: Jak to poznáte? O co jim
6: no
7: jde?
6: Tak ty strany, které hlásají, že nejsou nijak ideologicky vázány a že jim jde jenom o pragmatická řešení, tak to přeloženo do spisovné češtiny znamená, jde nám jenom o prachy a o moc.
7: Mimochodem, bez souvislosti s dnešní vládou, bojíte se více v politice biznismenů nebo ideologů? To je totiž to základní jakoby rozdělení těch skupin, které se obávají o moc. Tak co z vás podle vašeho názoru je horší varianta?
6: No, podle mého názoru jsou to ti ideologové samozřejmě, ale bohu díky dnes ty ideology najdeme především na radikální levici a radikální pravici. V tomhletom spektru, o kterém se tady bavíme, moc těch ideologů není. Nicméně může se stát, že nějaká politická doktrína politické strany se pod vlivem jaksi vábení hlasů promění v ideologickou doktrínu utopické povahy a pak bych hodně spozornil.
7: Říká Daniel Kroupa, dnešní host Osobnosti Plus. Takhle, hodně často se v Česku speciálně, ale nejen v Česku, mluví o dezinformacích. Nemáte takový pocit, že jako byproduct, vedlejší produkt tady toho šíření dezinformací je to, že prostě lidé napravdu rezignují úplně, že říkají, pravda není.
6: To je cíl našich nepřátel. Přesvědčit širokou veřejnost, že pravda buď neexistuje, anebo že oni nemají šanci se k ní dobrat. A jestliže teda pravda se tímto způsobem popře, no tak pak už jde jenom o mocenský zápas. A toho dokáží naši nepřátelé velmi dobře využít. Všimněme si, jak v minulých dobách Sovětský svaz podporoval nejenom radikální komunistické ideologie, ale i ty radikální pravičáky. Jak financoval všechny složky, které pomáhaly společnost rozložit. Tohle se dneska děje prostřednictvím serverů financovaných z východu.
7: Ale vy máte pocit, že tohle tažení je v Česku úspěšné nebo neúspěšné, protože vlastně taková ta společně zjistitelná pravda celé společnosti, tak ta jakoby vymizela, rozumíte?
6: Rozumím tomu. Já bych řekl, že to je poměrně úspěšné u značné části voličů, kteří se o politiku důkladně nezajímali a kteří prostě přebírají fráze, které slyší na těch alternativních serverech, kde se dozvídají strašně zajímavé věci, jasně, až na to, že tyhle ty servery nemají žádnou povinnost ty věci ověřovat, takže rozdíl mezi pravdou a lží je tam nulový.
7: Filozof, disident, bývalý politik Daniel Kroupa byl mým dnešním hostem, hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
6: Já také děkuji za pozvání a přeji krásný zbytek dne.
7: A příjemný poslech dalších pořadů Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Slyšíte kolem sebe víc názorů nebo argumentů? Plus vám nabízí vyvážený poměr od obojího. Názory a argumenty přinášejí fundovaný pohled na aktuální události od těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení, to jsou názory a argumenty na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Přípravné třídy podle ministra školství nemají končit. Rakouská vláda vydala varování před špionáží. Tenisti Lehečka a Menšík nechybí v první nominaci kapitána Berdycha pro Daviska po duel se